0: výbuch v budově tajné služby ale vytloukl okna a zničil skleněné výplně vchodu do areálu katedrály. Památka z 11. století je zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Celý areál Hřebčína v Napajedlích, včetně přilehlých pastvin, je kulturní památkou, rozhodl o tom ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten tak změnil rozhodnutí svého předchůdce Martina Baxy z ODS. Ministerstvo kultury v novém rozhodnutí vycházelo také z výsledků odborného zhodnocení Národního památkového ústavu, a podle které areál s pastvinami tvoří jeden celek. Hřebčín teď vlastní společnost Signum. Ta památkovou ochranu pastvin odmítá a už v létě se kvůli tomu obrátila na soud. Ostravská zoologická zahrada pomáhá zachovat už 14 druhů zvířat a rostlin, které z volné přírody úplně vymizely. Návštěvníci můžou vidět třeba jelena milu, siku vietnamského a nebo hrdličku sokorskou. A taky 7 druhů rostlin, včetně stromů a keřů.
2: V ostravské zoo roste například Franklinie americká, menší strom, který vymizel z volné přírody už v roce 1803, anebo Durmanovec voný, taky přirozeně neroste už nikde. Zahrada potvrdila, že mezi ohrožená nebo kriticky ohrožená patří už téměř třetina všech chovaných zvířat. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
1: Sport. Tenista Jiří Lehečka se s US Open loučí ve třetím kole. S Řekem Stefanosem Tsitsipasem prohrál 1-3 na sety. Do osmifinále naopak postoupila Linda Nosková, která porazila Američanku Liovou 2-1 na sety. Karolina Muchová v New Yorku skončila s domácí Emou Navárovou, prohrála 3-6, 5-7 a po zápase pochválila soupeřku, sebe naopak zkritizovala.
3: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem na moc myšlenek třeba. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D3 u Tábora, také na D1 u Chocerad. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte komplikace před sjezdem na Tábor. Na 75. kilometru je hlášený předmět na vozovce. Na místo už jede policejní hlídka, tak pozor. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna, tam pozor před sjezdem na Chocerady. Na 30. kilometru zastavilo nepojízdné auto, je na krajnici, nepřekáží, ale stojí v nepřehledném úseku v zatáčkách. A pozor i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru teď stojí několik aut po nehodě v odstavném pruhu. Nepřekáží, ale okolo se tam pohybuje větší množství lidí, tak zpozorněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď noci se od severu zatáhlo a přidává se déšť. Ochladilo se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18. A přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
6: Ve 2:06 v sobotu 5. září i na začátku víkendu pro vás máme v noci telefonickou soutěž. Zavolejte si právě teď o novou audioknihu Rozhlasovou hru Jiří Havelka Tragédie Liblice. Vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Za chvíli vám tenhle titul představíme, teď jenom řeknu telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci 255. Volejte právě teď, těším se na vás.
7: Noční Radiožurnál
4: a Jiří Štefl.
8: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Skupina Černácké ve 2:10 v dozvuku. Teď už telefonická soutěž. Zavolejte si právě teď o novou audioknihu Tragédie Liblice. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Martine, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Pátečně sobotní noc, co vy děláte dneska v noci?
4: Pracuji.
0: A jak dlouho ještě?
4: Do rána.
0: Tak Martine, pojďte vyhrát v telefonické soutěži, ať vám to v práci rychle taky utíká. Tenhle týden se bavíme o legendárním českém vysílači Liblice B, nejvyšší stavba v Česku, to už jsme tenhle týden slyšeli několikrát. No a já se ptám tedy dnes na tuhle soutěžní otázku, kolik hlavních stožárů tvoří vysílač Liblice B? Víme nebo dáme tři možnosti?
4: Vůbec netuším, tak asi tři možnosti. Ne?
0: Tak dobře, tak buď za A 400, za B 2, za C 800. Představte si takový jako vysílač prostě, no. Tak kolik jich tam může být, těch stožárů?
4: Dobrý, jo.
0: 400, 2, anebo 800?
4: Tak 2, dáme asi.
0: Ano, samozřejmě, já jsem doufal, že mi neřeknete třeba těch 400. Asi jsem neviděl nikdy 400 stožárů vedle sebe, které by byly vysoké 355 metrů. Tak Martine, je to vaše audiokniha, bude pro vás nebo někomu věnujete?
4: To je pro mě.
0: Tak ať se vám dobře poslouchám, ať vám to rychle v práci utíká na noční. Máte i zítra noční službu nebo jenom dneska?
4: Zítra mám kratší.
0: Zítra kratší, tak se hlavně vyspěte přes den. Tak Martine, zůstaňte mi na telefonu, přeju hezký víkend, když pracovní. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
0: Telefonická soutěž pro dnešní noc za námi. Ta další zase zítra po 2:00 v noci, no a zítra to už bude naposledy, co můžete vyhrát novou audioknihu Tragédie Liblice, tak jestli máte šanci, nebo jestli chcete tuhle audioknihu vyhrát, tak zítra poslední šance.

0: Desítky novinářů z mnoha zemí světa sledovali v uplynulých dnech v Nepálu přímo na místě záchranné akce po ničivé záplavové vlně. Byl mezi nimi i Český rozhlas a jak říká jeho asijský zpravodaj David Jakš, solidarita s malou zemí pod Himalájí, na kterou Češi vybrali přes 35 milionů korun, Nepálce dojala.
1: V noci jsem si zbalil svůj pohotovostní kufr a letěl prvním možným letem přes Hongkong do Katmandu. Pohřešuje se tam hodně mých krajanů a nejdeme tam asi pro dobré zprávy.
2: Řekl mi při nástupu do letadla v Soulu kolega z jihokorejské tiskové agentury Yonhap. Ti nejrychlejší sem přijížděli spolu se zahraničními záchrannými týmy. Ostatní najížděli postupně v dalších dnech. Zatímco natáčení v Katmandu, například s lidmi v nemocnicích, bylo relativně snadné, dostat se do nejpostiženějších okresů Rasua a Nuwakot už byl problém. Nejezdí tam žádná veřejná doprava ani taxíky a míst v terénních džípech bylo málo. Velkou výzvou byla i nefungující elektřina, místa bez signálu a nestabilní data mobilních operátorů.
3: Prostě musíte něco vymyslet, nějak si poradit. K čemu vám bude sebelepší reportáž, když ji nedostanete k divákovi nebo posluchači? Musí nastoupit znalost prostředí a rychlé rozhodování. Pořád totiž bojujete s časem, protože redakční uzávěrka ani čas zpráv nepočká.
2: Krčí rameny pan Sari, nepálský novinář. Někdo to řešil prací na vlastní pěst, jiný si najmul takzvané fixery, místní lidi, kteří díky znalosti prostředí, kontaktům a penězům dokáží zařídit cokoliv. A jak v zemi přibývalo zahraničních korespondentů, vláda rozhodla, že se s okamžitou platností musí zaregistrovat. Jinak bude jejich aktivitu posuzovat jako práci na černo a za to je tady v Nepálu vězení.
4: Ne, zkoušet nahoru do hor proklouznout bez potřebného povolení a razítka není dobrý nápad. Policejní a armádní checkpointy by takového člověka odhalili. A problém by měl i ten, kdo ho veze.
2: Varuje pracovnice jedné z nepálských humanitárních organizací. Český rozhlas žádné nařízení ani pravidla nepálské vlády neporušil. Přídomek Česká, Český je tu teď velmi populární, protože i sem už doletěla informace, jak štědří jsou lidé v dalekém Česku a kolik peněz už vybrali na pomoc Nepálu. Z Katmandu, David Jakš, Radiožurnál.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
2: 2:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
3: Česko přijalo bezpečnostní opatření kvůli incidentům v okolních zemích spojované s Ruskem. Na síti X to napsal ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nechtěl ale z bezpečnostních důvodů upřesnit, o jaká opatření jde. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo. Zodpovědnost na srpnový útok na letiště v Lipsku přisoudilo Rusko. Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance, uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zároveň nařídil Rusku adekvátně odpovědět. A policisté ve Velké Británii a Spojených státech řeší dva podobné případy krádeží velkých zásob piva. Píše o tom agentura AP. Pivovar Guinness přišel o dva kamiony, které zloději odvezli ze skladu poblíž severoanglického Liverpoolu. Přibližně 800 ukradených sudů ocenil na v přepočtu více než 3 miliony korun. A ve Spojených státech pak ze skladiště v jižní Kalifornii zase zmizelo 34 tisíc plechovek piva Pepsi. Vedení podniku za jejich nalezení nabízí odměnu v přepočtu skoro 500 000 korun.
0: Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka se s US Open rozloučil ve třetím kole. Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi podlehl 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6 a nenavázal na loňské čtvrtfinále. Ve třetím kole skončila taky Karolína Muchová, která prohrála s domácí Navarovou 3-6 a 5-7. Do osmifinále naopak postoupila Linda Nosková po výhře 2-1 na sety nad Američankou Liovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D3 u Tábora a také u Brna. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic stále pozor před sjezdem na Tábor. Na 75. kilometru je hlášený předjezd na vozovce. Policisté už situaci prověřují tak opatrně. Pozor také na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové, a to za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru se srazilo několik aut, stojí po nehodě v odstavném pruhu. Na silnici nepřekáží, ale okolo se pohybuje větší množství lidí, tak také pozor. A pozor také u Brna na silnici 373 na cestě z Ochozu směrem do Brna, zhruba na půli trasy, hlásíte nebezpečnou situaci.
5: Z Ochozu směr Brno, zatražení divočáci, jsou tam lidi, tak pozor.
4: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci se od severu zatáhlo a přidal se déšť, ochladilo se na 16 až 11 stupňů, na jihovýchodě na 18. Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severu západu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně a později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Štefler.
2: Ve 2:34 zprávy za námi, kdykoliv je najdete taky na irozhlas.cz a v našem vysílání v čase do 3:00 třeba zpěvačka Pink. Zahraju vám taky Kateřinu Marii Tichou.
6: Tady si mi zpíval, a tady si mi hrál.
2: A teď na chvíli do Británie, tohle jsou Oasis.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Ve 3:45 posloucháte Radiožurnál. Do historického centra Opavy se vrátili demoliční stroje. Pokračuje bourání bývalého obchodního domu Slezanka uprostřed památkové zóny na Horním náměstí. Zatím ale není jasné, co tuhle panelovou budovu nahradí. Do debaty se zapojí architekti i veřejnost.
1: Poslední chůze po schodech, poslední cesta do opavské Slezanky. Dveře jsou pryč, rozvody jsou pryč a začíná demolice.
2: Budou probíhat demontáže výplního tvoru a demontáž střechy.
1: David Richtár zastupuje demoliční firmu. Bourání bude postupné.
2: Tady to je specifické, že se jedná o demolici v historickém centru města.
1: Zbouraná už je jedna část Slezanky. Podle radnice nezbylo, než demolovat na etapy kvůli složitému řešení vlastnických vztahů a likvidaci poslední části Slezanky zatím brání památková ochrana sousedního domu. Bourání tady lidé sledují a názory jsou různé.
3: To zbourají, bude víc místa.
4: Víte co, nesouhlasím s tím, v žádném případě.
5: Tak jestli to bude něco k lepšímu, tak proč ne, no.
1: Jste zvědavá, jak to dopadne?
5: Jak to dopadne, ano.
1: Co s Horním náměstím dál, to ukáže veřejná debata i připravovaná mezinárodní soutěž architektů, potvrdil opavský magistrát. Podle Petry Batkové z Národního památkového ústavu v Ostravě je to správný postup.
6: Podaří se tak scelit prázdné místo. To vzniklo v důsledku necitlivých poválečných a sanací.
1: Ve hře je dostavba bytových domů na místě, kde stály před válkou, taky kulturního sálu, podzemního parkoviště, ale je taky opačná varianta nestavět na místě Slezanky nic. Demolice totiž odhalila neobvyklý výhled na nezastíněnou konkatedrálu. I to může výsledek ovlivnit. Z Opavy Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi. Noční radiožurnál.
0: To jsou informace z Česka i zahraničí.
1: Aktuální zprávy každou půl hodinu.
0: Včetně dopravního zpravodajství.
1: A příjemná hudba.
0: Noční radiožurnál.
1: Přinášíme to nejdůležitější, i když ostatní ještě spí.
0: Radiožurnál.
1: S vámi i každou noc.
2: Tři hodiny v noci. Zprávy má Martin Matějka.
3: Česko zpřísňuje bezpečnostní opatření před sabotážemi nebo cizím vlivem. A po izraelských útocích v Libanonu zemřeli 3 lidé, dalších 23 je zraněných. A české basketbalistky na úvod světového šampionátu podlehly Italkám. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Česko posiluje bezpečnostní opatření. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO tím reaguje na incidenty z okolních zemí, u kterých je podezření ze sabotáže nebo vlivu cizí moci.
4: Německá vláda ze srpnového pokusu o bombový útok na letiště v Lipsku obvinila Rusko. V Česku se bezpečnostní opatření týkají mimo jiné i energetických objektů, říká mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.
5: S ohledem na mezinárodní situaci máme již delší čas zvýšenou ochranu našich objektů.
4: Vyšší zabezpečení standardně platí na letišti Václava Havla v Praze. Podle deníku Právo Česko posílilo taky ochranu nádraží. Policie ale z bezpečnostních důvodů nechce zveřejňovat podrobnosti, říká mluvčí policejního prezidia David Šen.
6: Ale co je potřeba říci a zdůraznit je, že nemáme informaci o žádné případné hrozbě, která by se nás bezprostředně dotýkala.
4: V Česku dál platí stupeň ohrožení terorismem B, tedy mírné ohrožení. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu, 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hizballáh. Německá policie pátrá po muži, který se přiznal k několika sabotážím na elektrických rozvodnách v posledních dnech. Dopis od něj vypadá autenticky, řekl to ministr vnitra Alexander Dobrin, který varoval před unáhlenými závěry, ale vyjádřil se k motivu pachatele.
7: Boj proti spalování hnědého uhlí nejspíš přivedl pachatele podle Alexandra Dobrinta k tomu, že tento týden částečně zkratoval distribuci proudu z elektráren v Braniborsku a blízko Kolína nad Rýnem. Policie podle Dobrinta vychází z toho, že 48letý úřadům dosud neznámý muž z Porúří jednal sám. Ministr ale zároveň nevyloučil státní terorismus, tedy účast zahraniční mocnosti. Německo podle něj čelí hrozbám z různých směrů. Ministr vnitra severního Porýní Westfálska Herbert Reul doplnil, že policie zajistila v bytě podezřelého výbušniny a prohledala tak jeho automobil. Hledaného ale zatím nedopadla. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Dopravu v Praze dnes ovlivní běžecký závod, který omezí provoz tramvají i autobusů v centru. V okolí náměstí Republiky, třeba v ulicích Hybernská a na Příkopě, platí taky zastavení pro auta. Další lokality popisuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
8: Už od minuty po půlnoci až do 23 hodin také v ulici Revoluční a od 12 do 22 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše i na Dvořákově a Rohatském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.
0: Sport.
3: České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedli, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdili roli favoritek. A proč se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová?
9: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. Dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem měla moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurzu. sportě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece jenom bylo fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
3: Po volném dnu čeká české basketbalistky nedělní zápas s Čínou od 14.30. Utkání vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu odvysíláme reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace na D11 za sjezdem na Lysou a nehoda na Klatovsku. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru řeší hromadnou nehodu několika aut v odstavném pruhu. Nehoda nepřekáží, okolo se projíždí dvěma pruhy, ale pohybuje se tam větší množství osob, tak opatrně. Na Blanensku pozor na silnici z Těchova do Vavřince. Před obcí Nové Dvory se převrátilo auto na střechu, dopravu tam řídí policisté. A větší nehoda je hlášená i na Klatovsku. Na silnici 169 na výjezdu z Horažďovic do Klatov před Týncem havarovalo auto mimo vozovku. Na místě zasahují také záchranáři. Kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24, na jihovýchodě naměří až 26 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál s Jiřím Štefem.
2: A to v sobotu 5. září, skoro 6 minut po 3. hodině. Teď přesně 6 minut. Zdravím vás, přeju vám klidnou noc a možná taky dobrý start do nového dne, pokud se právě teď probouzíte. Tenhle smutný příběh jste možná taky zaregistrovali. Vzal si do auta 5 dětí, způsobil vážnou nehodu a pak nadýchal skoro 4 promile. Teď muži za nedávnou tragickou událost na Brněnsku hrozí maximálně 8 let vězení. Už brzy by ale tresty za podobné nehody mohly být přísnější. Změny chystá Ministerstvo spravedlnosti a vy k ním detaily uslyšíte ve vysílání víkendového Radiožurnálu. Hruba do 5 minut.
1: Radiožurnál
0: a Jiří Štefl.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: A teď pozorněte. Za nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by měly padat přísnější tresty. Prosazuje to Ministerstvo spravedlnosti. Úpravu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září. Ministerstvo téma znovu otevírá v souvislosti s nedávnou tragickou nehodou na Brněnsku, kdy řidič, který vezl v autě 5 dětí, nadýchal přes 3 promile. Aktuálně mu za to hrozí na nejvýš 8 let vězení.
1: Trvám na tom, abychom takovou úpravu přijali. Důrazné zpřísnění trestů právě za řízení v opilosti nebo pod vlivem drog.
2: Říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO na začátku týdne a dodal, jak by změny zákonů mohly vypadat konkrétně.
1: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
2: Podle policie se loni v Česku stalo bezmála 4,5 tisíce dopravních nehod, u kterých se ukázalo, že je viník pod vlivem alkoholu. Zemřelo při nich 43 lidí. Statistiky pak uvádějí taky to, že většinu těchto nehod způsobili řidiči s víc než 1,5 promile.
3: V České republice, stejně jako v jiných zemích v Evropě, se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu nebo návykových látkách, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
2: Vysvětluje vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Jsou to zkrátka pravidelní uživatelé alkoholu nebo drog, kdo právě způsobuje velké množství nehod, protože nemá tu sebekontrolu a vlastně za ten volant se dá ve stavu, kdy to vozidlo neovládá.
2: Přes 400 nehod pak v loni způsobili řidiči pod vlivem drog a další víc než 100 v kombinaci drog a alkoholu. Součástí chystaného balíčku, který upraví trestní zákoník, by podle ministerstva spravedlnosti mělo být i například ujíždění před policisty, kdy lidé ohrožují nejen sebe, ale i ostatní řidiče, cyklisty nebo chodce.
4: Policie České republiky za loňský rok eviduje bezmála 500 případů pro následování řidiče motorového vozidla. Takové jednání je mimořádně nebezpečné a ujíždějící řidiči reagují zkratkovitě, porušují řadu pravidel silničního provozu a ohrožují ostatní účastníky provozu.
2: Doplňuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka. Nejsou to ale jediné změny, které se ohledně bezpečnosti na silnicích chystají. Trestná by nově měla být i agresivní jízda. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: I dál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu. Po velké proměně části Svratky v Brně vědci z Akademie věd zjišťují, jak se změny podepsaly na životě v řece. U brněnské náplavky letos monitorují rybí plůdek a sledují, jestli se tu původním druhům daří se přirozeně rozmnožovat. Výzkum by mohl ukázat i to, jak oživit i další silně ovlivněné koryta městských řek.
1: Takže tady v tomhle bodě je několik jelců tloušťů, a taky tady je pár parem obecných.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd zjišťuje, jestli se po protipovodňových úpravách části řeky Svratky v Brně daří plůdku původních druhů ryb.
1: To jsou malinké rybičky, které se z jiker vykulily v letošním roce, takže jsou to ryby o velikosti, dejme tomu, 2 až 6 cm. Množství toho plůdku a jeho složení vám právě ukazuje, jak kvalitní je tady prostředí.
2: Prochází korytem řeky Svratky podél nové náplavky a v ruce drží podběrák.
1: Já mám v ruce keser, pro většinu lidí je to teda podběrák. Doprovázím tady kolegu, který loví elektrickým agregátem.
2: Tím je Krištof Pospíšil z Ústavu biologie obratlovců a Mendelovy univerzity.
3: Já mám na sobě bateriový elektrický agregát.
2: Máte na krku něco, co vypadá trošičku jako autobaterka, ale je to nějaké ovládání. V ruce máte takovou síťku, která ale není jenom obyčejnou síťkou.
3: My tím vlastně lovíme ty ryby. Jak my je vlastně tím elektrickým agregátem slovíme, tak je pak můžeme determinovat.
2: Determinovat určit.
3: To vlastně živé pouštět zpátky, protože jsou pouze omráčená.
1: Tloušť třikrát, parma dvakrát, tloušť třikrát.
2: Luděk Šlapanský pečlivě hlásí každou rybu a na břehu stojí Michal Janáč z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd a pečlivě každou zapisuje.
4: Tím to byl jeden velký kanál, rovný stěny, kde ta voda tekla, kde ten plůdek neměl ani moc šanci se uchytit.
2: Popisuje původní podobu řeky. Po nedávných úpravách má Svratka pestřejší prostředí. Teď ale věci zjišťují, jestli z něj skutečně těží i původní druhy ryb.
4: Teď je to opravdu diversifikovaný habitat. Máte tady ty plážičky, máte tady stojatější vody, máte tam někde lagunky, takže čekáme, že ta pestrost se díky tomu zvětší.
2: Potvrdit změnu ale bude možné až po několika letech měření. Šlapanský přesto očekává, že se v nových podmínkách uchytí i původní druhy jako parma, ostroretka nebo tloušť.
1: Když se tady právě na tu řeku dívám, tak je tady docela pestrá mozaika prostředí. Střídají se tady štěrkové pláže s peřejkami, jo, kde jsou nějaké větší balvany. Potom jsou tady úseky z pevněného břehu kamenným záhozem, který zase nabízí ukrytové možnosti pro ty větší ryby.
2: A první čísla podle vědců naznačují, že změna už se děje. V roce 2009 tu odlovili 10 kusů plůdku 3 druhů ryb. Loni už 150 kusů a letos čekají ještě víc.
1: Jsme do akvárka tady malou ostroretku, když se díváte za pěkného slunečného dne na vodu a vidíte záblesky ve vodě, tak to jsou většinou ostroretky. Letos jsme teda potvrdili, že se tady i úspěšně rozmnožila, takže to vypadá, že i ostroretka už se tady dokáže rozmnožovat přirozeně.
2: Takže parma, ostroretka,
1: jelec tloušť, plůdku a ještě oukleje obecná. V případě parmy ostroretky je to ukázka toho, že tahle revitalizace pomohla a ty ryby se tady přirozeně rozmnožují.
2: Přesná data vědci teprve vyhodnotí, už teď ale pozorují, že by se Svratka po úpravách skutečně mohla stát vhodnějším místem pro původní ryby. A jestli by její proměna mohla být i návodem pro další města, která chtějí oživit své silně ovlivněné toky řek. Z Brna, Marek Gensl, Radiožurnál.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až za nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Dobré jitro, 3:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
6: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimír Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance. Informace informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dřív o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Podle členů komise je důvodem to, že případ je stále živý. Komise se proto chce s žádostí o spis obrátit na soudy. Zatím nevyslechla ani první plánované svědky, protože na ně od státního zastupitelství nedostala adresy. Výsledky své práce má sněmovně předložit v březnu příštího roku. Kvůli průtahům ale zřejmě požádá o prodloužení lhůty. A policie pátrá po 11-letém Čurim Lukáši Paulovi z Orlickou Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě na Orlickou Ústecku, kde byl s rodinou. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký, na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl v době útěku černou čepici s kšiltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158, jeho fotku najdete na webu policie.
0: Sport.
6: Americký sprinter Noah Lyles kvůli zranění předčasně ukončil sezónu. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů to oznámil na svých sociálních sítích. Vynechá tak mistrovství světa, které se příští týden uskuteční v Budapešti. Lyles se nejprve trápilo svalové zranění, ke kterému se postupně přidaly další problémy a znemožnili mu trénovat.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 a také na silnici 169 na Klatovsku. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Nové Město a Lázně Bohdaneč. Na 59. kilometru havarovalo nákladní auto. Je to v omezení, takže se vybočuje. Pozor také na dálnici D52 z Brna směrem do Mikulova a to za sjezdem na Hrušovany. Na 20.5. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto. Je v pravém pruhu a také pozor. A větší nehoda je stále hlášená na Klatovsku na silnici 169 na výjezdu z Horažďovic do Klatov. Před Týncem tam vyjelo auto mimo vozovku, na místě zasahují také záchranáři, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná repríza pátečního rozhovoru Co se děje se světem. Moderátor Jan Pokorný se ptá bezpečnostního experta Vlastislava Břízy.
8: Dobrý den. V souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině se tento týden pozornost bezpečnostních expertů soustředila na situaci v Německu. Tamní vláda v úterý obvinila Rusko z odpovědnosti za pokus o atentát na lipském letišti. Událost měla dohru i v dalších evropských státech. Minister zahraničí Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě, si předvolal velvyslankyni Ruska v Praze. S Anou Ponomariovovou se sešel osobně. I to probereme v rozhovoru Co se děje se světem. Povinnosti zavedli tentokrát Vlastislava Břízu do Hradce Králové. Zdravím vás do tamního studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
9: Dobrý den vám i všem posluchačům z východních Čech.
1: Co se děje se světem?
0: Události končícího týdne v kontextu.
8: Tak tedy Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní problematiku působící na Karlově univerzitě. My nevíme, co německé úřady vědí, nevíme, co řekli svým partnerům v dalších zemích. Kdybychom ale chtěli soudit pouze z reakce českého premiéra a vicepremiéra, musela to být sdělení poměrně vážná, je to tak?
7: Je to tak, my sice konkrétně nevíme, ale ten řetězec těch jasných důvodů, respektive důkazů policejních vyšetřování a ostatně i jakási forma ruského modu operandi svědčí o tom, že opravdu zatím stály zřejmě s velkou pravděpodobností Rusové, protože důvod je jednoduchý. Všimněte si, pane Pokorný, za poslední roky jsme neviděli tak jasné důkazní skutečnosti, které by ukázaly na jeden stát. Rozumějte představitele německého státu, tak se stalo. A Německo jen tak nestřílí od boku. To je přesně to. Když Německo někoho označí za viníka, tak proto opravdu má pádné důkazy. A proto i to je jeden ze tří důvodů, které já vidím, protože náš ministr zahraničí Macinka, ostatně i pan premiér Babiš, tento útok tak ostře odsoudili a zvážněli. Nebagatelizovali ho. To je ano. První důvod, prostě důkazy hovoří jasně. Za mě druhý důvod je kvalitativní, protože předtím jsme viděli různé pokusy, řekněme dráždění, přelety, či ty drony, které pronikly nad vzdušní prostor členského státu NATO, tak nebyly vyzbrojeny. Prostě buď se tam zatoulali, nebo letěli někam ne na daný vojenský, energetický, dopravní cíl a hlavně, to podstatné, nebyly vyzbrojeny. Takže to je ten druhý důvod, vážnost situace a poslední důvod podle mého názoru, proč čeští takto dva vysoce vrcholní představitelé zvážněli, takže Lipsko je kousek od Česka. To prostě už je věc, kterou si každý občan České republiky představí. Řada z nás v Lipsku byla, je to jenom kousek zahraničí s Českou republikou. Není to to vzdálené Pobaltí nebo to Finsko.
8: To, co se stalo v Lipsku, nebyl jediný incident. Německá policie třeba včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země vyšetřuje jako sabotáž. Ať už je pachatelem těchto a dalších činů kdokoliv. Do jakého období jsme to vlastně vstoupili?
7: My jsme vstoupili do období nových technologií, nových informačních a hybridních válek. Podle mého názoru Rusko tímto sleduje několik cílů. Za prvé chce zkomplikovat pomoc Ukrajině, a to jak fakticky, narušováním těch jednotlivých uzlů, protože útok na to letiště v Lipsku znamenal mimo jiné to, že měl být poškozen vysoce výkonný obrovský transportní letoun, který se účastní misí přesunu materiálu právě k bojišti na Ukrajině, létá do Polska, kde jsou potom ten náklad je následně vlaky vezen na Ukrajinu. Samozřejmě psychologicky, tím, že takto zaútočíte, tak chcete rozdmíchat rozmíšky v obyvatelích jednotlivých členských států v tom smyslu, že přece nebudeme podporovat Ukrajinu, protože potom na nás takto Rusko útočí. To je ten první důvod, komplikace při pomoci Ukrajině. No další je test připravenosti, to taky nepodceňujme. Rozumějte, ruské složky zjišťují, jaká je reakční doba naše, jak rychle reagujeme, jak dobře reagujeme, jaké prostředky pro to používáme. No a konečně, podle mě ten nejdůležitější, to je test soudržnosti a odhodlanosti. To znamená, zdali nás to nerozklíží, zdali jsme opravdu ochotní i za jiné státy riskovat, stoupnout si za ty dané státy, i ten konkrétní stát, zdali je radikální a rázný a postaví se proti tomu. No prostě Rusko chce vytvořit pocit, že stát nedokáže ochránit vlastní území. To je také nezanedbatelný prvek, který musíme zmínit.
8: No a v tomhle případě, zejména v souvislosti s tím prvním důvodem, o kterém jste mluvil, musíme zmínit, že v Německu jsou v neděli ostře sledované volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.
7: Máte 100% pravdu. Tuším, že ty volební preference jsou kolem 43% ve prospěch pravicovou stranu AfD. To je alarmující číslo v tom smyslu, že nic takového předtím tady nebylo a může se stát, že AfD získá v tomto státě většinu v tamním shromáždění, v tamním parlamentu.
8: Bezpečnostní experti poukazují na to, že Rusko zřejmě nevysílá do akcí typu Lipsko nějaké elitní záškodníky, že je získává třeba díky sociálním sítím vlastně svým způsobem mimozorný úhel kontrarozvědek.
7: No je to tak a to je vlastně problém v tom smyslu, že dochází k zlevňování těch operací. Předtím jste museli mít celé sítě agentů, agenturních prostředníků, velká pracoviště, školení těch agentů, návraty do země, která je vyslála. Prostě velkou, náročnou, drahou, logisticky složitou skupinu, která vám tyto operace prováděla. V dnešní době v sociálních sítích Telegramu, řekněme, především z toho ruského úhlu pohledu, není vůbec problém nábor lidí, kteří jsou ochotni doslova do písmene za pár stovek euro nějaký podobný útok provést. Což samozřejmě potom stěžuje místním orgánům, kde ta akce byla provedena, odhalení, protože tam nemáte jasné stopy, jasné příčiny, jasné důvody. Prostě to byl namátkou vybraný člověk, který přišel, tu akci provedl a odešel. Ano, výhoda je, že samozřejmě nedokáže po sobě tak dobře zmást stopy, řekněme to lidsky, česky, prostě to nejsou Jamesy Bondové. To jsou pouze lidi, kteří se na ní hrají a tím pádem jsou snadněji detekovatelní. Nicméně to vlastně ten stát, který to činí, v tomto případě Rusko, moc nezajímá, protože jemu jde o výsledek.
8: No a sledujeme zejména diplomatické reakce. Český ministr zahraničí si předvolal ruskou velvyslankyni, stejně tak učinil polský ministr zahraničí, který předvolal ruského velvyslance v Polsku. Je to podle vás něco, protože pravděpodobně budou další diplomatické kroky, je to něco, co si Rusko vyhodnocuje jako citelné?
7: Tak když se ptáte na tu reakci českou nebo polskou, to si myslím, že je adekvátní. Je dobře, že jsme si stoupili za našeho spojence Německo, je dobře, že nespochybňujeme důkazní řetězec Německa a je dobře, že nějak konáme. Konáme samozřejmě diplomaticky, netýká se to nás přímo, ten útok nebyl na našem území, nicméně vysíláme signál jeden za všechny, všichni za jednoho. Za mě to je z českého úhlu pohledu i polského adekvátní reakce. Otázka je ta reakce německá. Často slýchám posledních 48 hodin názory, že ta reakce měla být ostřejší. Pojďme jenom, pane Pokorný, říct, co konkrétně Německo udělalo. Německo zavřelo ruský generální konzulát Bonu a ta historická reminiscence, pro posluchače, kteří jsou mladší, tak pojďme jenom říct, že Bonn byl dlouholeté hlavní město západního Německa, takže to byl jeden z důvodů, proč tam ten generální konzulát byl. No a konečně zavřel důležité kulturní centrum Ruský dům v Berlíně. Takže ta reakce byla, samozřejmě nebyla vojenská, to má logiku. Nicméně Německo si musí nechávat ještě celou škálu prostředků pro to, kdyby ty útoky se opakovaly nebo byly nedej bože horší. Došlo opravdu k tomu, že ta výbušnina vybuchne, dojde i k lidským obětem. Takže já bych zas nebyl tak příkrý, že Německo nereagovalo rázně. Ono určitou váhu to má, nejenom fakticky, co udělalo, ale i to silné verbální stanovisko a to jasné obvinění. To jsme předtím taky nevěděli. I to má psychologický účinek.
8: Hostem Radiožurnálu je Vlastislav Bříza.
0: Co se děje se světem?
8: A propos, když už jsme mluvili o tajných službách, aby toho nebylo málo, máme tady středeční přestřelku mezi členy Služby bezpečnostní Ukrajiny, SBU a hlavního ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny. Pochopil jste, o co tam šlo?
7: No je to nešťastné. Pochopil. Nám ty důvody mohou se zdát malicherné, nicméně prostě na Ukrajině probíhá válka. Vlastně jak ta rozvědka a kontrarozvědka mají překrývající se pravomoci. V době války jejich význam nesmírně narostl, logicky, protože stát potřebuje podobné složky, aby získával informace o protistraně, respektive aby potlačoval aktivní službu té protistrany na svém území. Mají vlastní agenturní sítě, obě, jak jsem zmínil, opravdu dramaticky posílili a ty důvody za mě jsou jednoznačné. Dlouhodobá rivalita a bohužel nedostatečná koordinace. To, jak narostly rychle, jejich význam a síla, tak sebou neslo i ta negativa, že nebyly dostatečně koordinovány a vznikala mezi nima velká rivalita. Tím pádem došlo k tomu, co jsme viděli, ale pozor, to není první incident. Tady vůbec nezaznělo v českých médiích, že podobná akce
9: akce, respektive snad ještě dramatičtější, propukla již v roce 2022, kdy došlo ne k přestřelce, ale k tomu, že jedna z těch dvou služeb zajala pracovníka druhé služby a došlo tam dokonce k úmrtí onoho údajného agenta. Takže je vidět, že ta rivalita tam panuje již delší dobu. Ale co bych ocenil, byl přístup prezidenta Zelenského. Prezident Zelenský to nezametl pod koberec. Prezident Zelenský se nepostavil ani na jednu stranu, zahájil jasné, přísné vyšetřování. On dokonce konstatoval, tuším, když to budu přesně citovat, větu, že střílet tady na Ukrajině je možné pouze na okupanty při obraně našeho území. To je jasné, dané faktické odsouzení. Prostě to se nemůže tolerovat. Nemůžete mít spouru uvnitř vašich vlastních sil, které disponují ozbrojenými prostředky.
8: Ukrajina oficiálně oznámila Mezinárodní agentuře pro civilní letectví, že ruský vzdušný prostor není bezpečný kvůli zvýšené vojenské aktivitě. Ukrajina podniká, jak známo, vzdušné údery na cíle v Rusku v sebeobraně před ruskou invazí. Co tímhle krokem, který souvisí tedy s leteckým vzdušným prostorem nad Ruskem, Ukrajina sleduje?
9: No já to považuji za mimořádně sofistikovanou strategii prezidenta Zelenského, protože on vlastně bruslí na tenkém ledě, ale v tuto chvíli se do něj ještě nepropadl. On ví velmi dobře, že nemůže fakticky útočit na jakýkoliv civilní provoz v Rusku, protože by to obrátilo nejenom ruské veřejné mínění proti Ukrajině ještě více než je, ale i celosvětové mínění. Prostě některé státy a obyvatele by hodili Ukrajinu do stejného pytle. Cíl je jasný. Cíl je zpochybnit bezpečnost koridorů civilního letectví v Rusku. To znamená zdražit ty lety natolik, že některé aerolinky prostě od nich odstoupí. Tak se také již děje. Rozumějte, že pojišťovny přestanou pojišťovat ona letadla. Aerolinky nebudou ochotná ona letadla vysílat, protože by se cestou mohl odehrát incident. Ne ozbrojený, ale protože, a to byla ta zpráva prezidenta Zelenského, válka je v plném proudu a já nejsem schopen zajistit volný průlet, protože letové koridory mojich dronů jsou nepredikovatelné a může se stát, že by k nějaké kolizi mohlo dojít. Dokud vedete válku, vaše nebe nebude bezpečné. Chcete-li bezpečný koridor pro diplomacii, dostanete ho. To jsou jeho slova. To znamená, on na jednu stranu říká, je to nebezpečné, my útočit nebudeme, ale kdyby kdokoliv požádal, aby byl pročištěn nějaký koridor pro určitý konkrétní let, tak my to zajistíme. Takže bruslí na tenkém ledě, vysílá jasnou zprávu. Chci narušit ekonomiku, konektivitu a pocit normality v Rusku. To jsou všechna poselství, ale zároveň říká, na nikoho útočit nebudeme, ale logicky, my se bráníme a musíme posílat drony na Rusko. Neumíme zajistit přesné trasy, samozřejmě nemůžeme říkat, kudy ony drony poletí.
8: Kdybychom si udělali takovou aktuální inventuru, nezačíná se to všechno nějak zamotávat? Dřív se aspoň objevovaly náznaky nějaké naděje, nějakých jednání a to jakoby vymizelo.
9: Tak kdybych to měl, aby jsme byli taky optimističtí, protože dneska to zní jakoby...
8: Jestli to jde?
9: No jde to určitě, tak ten optimismus přece pramení z toho, že na Ukrajinu se poprvé v dějinách doslova do písmene chystají dva Trumpovi emisaři Witkoff a Kushner. Teď jsem to nadlehčil, takže je vidět, že to nestagnuje. Pojďme se vrátit k vážnosti situace. Jak Witkoff, tak Kushner nikdy na Ukrajině z hlediska vyslání a jednání s Ukrajinou nebyly.
8: Jezdili jenom do Moskvy. Teda,
9: přesně ne? Tak, to je posun, protože potom vždy samozřejmě logicky byli ovlivněni těmi ruskými stanovisky. Vzpomeňme na to, jak pochodovali na ruské vánoční trhy. Witkoff obdivoval ruské vánoční ozdoby tak expresivně pojaté. Takže je vidět, že ten vliv Ruska na tyto dva vyjednavače byl, no tak je dobře, že se vydejí rovněž do Kyjeva a vyslechnou i názor strany, která se vydobila to, že svůj vlastní názor může prezentovat.
8: Posloucháte Radiožurnál, rozhovor Co se děje se světem. Povídáme si s Vlastislavem Břízou.
0: Co se děje se světem?
8: Pojďme teď na jedno, dvě jiná místa, než je Ukrajina, Německo, respektive Rusko. Demonstrace ve Španělsku proti přítomnosti nelegálních migrantů v Ceutě. Tam se děje co?
9: No vypadá to na první vážnější krizi za doby vládnutí premiéra Sancheze. Ve Španělsku budou zhruba za rok volby. Ceuta je vlastně území Španělska, které se nenachází na pevnině Evropy, ale nachází se v severní Africe. Před nějakou dobou tam pronikly desítky tisíc nelegálních uprchlíků. My jsme to spolu i v našem pořadu rozebírali. Těch důvodů bylo několik. Maroko a jeho policejní složky nebyly explicitně proti, takže vlastně nezabraňovali průniku těch ilegálních migrantů. Zároveň dvě rozhodnutí španělských úřadů, respektive vlády a soudů, doslova do písmene nalákali ony migranty, protože soudy konstatovaly, že když není porušena fyzická překážka při překonávání hranic Španělska, tak nemohou být vyhoštěny ve zrychleném řízení, proto plavali po moři, protože tam ty fyzické překážky nebyly. Takže a premiér Sanchez předtím konstatoval, že nelegálně pracující migranti ve Španělsku mohou požádat o zlegalizování svého pobytu. Očekávali se něco kolem 500 000 žádostí, nakonec jich bylo více než 1 200 000, takže vidíte, že ten mix těch opatření způsobil takovou vlnu. Do toho samozřejmě Maroko si hřeje svoji polívčičku, protože by rádo ona území získala, považuje za přežitek koloniální éry španělského impéria. Nicméně od té doby se stalo to, že situace se relativně uklidnila. Řada z těch migrantů odešla, nicméně pořád jich tam zůstává několik tisíc. Ty odhady jsou mezi 7 000 a 10 000, takže to číslo není malé. Oni se schovávají v kopcích nad mořem a vždy, když přijede nějaká loď Červeného kříže, tak se běhnou dolů, vemou si potřebné potraviny a vybavení a vyběhnou zpátky do hor a čekají, že se něco změní a že budou moct být puštěny na pevninu. Do toho samozřejmě řada z nich, které logicky nemají doklady, se prezentuje jako nezletilí, tím pádem mají výjimečný statut a jenom to dokončeme. Když oni by byli zlegalizováni, tak tito nezletilí by měli potom právo pozvat si svoje příbuzné do Španělska. Takže opravdu to není příjemná situace, proto nejenom v Ceutě, ale i tentokrát, to je i důvod určitě, proč se ptáte, ve španělských městech typu Madrid, Barcelona, Sevilla vyšly desítky tisíc lidí do ulic. To není příjemná situace. Prostě nechcete otevřít Španělsko, potažmo Evropu, bezúzné ilegální migraci. No a premiér Sanchez na to reagoval svým typickým způsobem, ačkoliv bylo prokázáno, že marocké policejní složky aktivně nebránili tomu vstupu, tak on nespolu obvinil Maroko z toho, co se stalo, ale on spolu obvinil vedle Ruska i Izrael, že na tom participoval. Což samozřejmě se prokázalo, že je nesmysl, nicméně je vidět, jak ta vnitropolitická situace ve Španělsku je složitá a kdo je schopen být do tohoto zapleten.
8: No a pak jsou tady ještě Falklandy neboli Malvíny, tedy jsou ostroví v Atlantiku, které dnes patří pod britskou správu, ale činí si na ně nárok taky Argentina. Jejíž prezident Javier Milei měl v noci docela zásadní projev. Co se to tam děje?
9: No měl. Pojďme to jenom uzřejmě zasadit do kontextu. Od první poloviny 19. století Falklandy, to je ten pojem, který používáme my, západní svět, Velká Británie, vstoupili do britského impéria, když to takto řeknu, čili je to prakticky 200 let, jsou součástí Velké Británie. Argentina si na ně činí nárok, oni jsou geograficky samozřejmě blíže Argentině podstatně než Velké Británie, jsou zhruba 500 kilometrů od argentinských břehů. A proč je to zajímavé, zkušenější posluchači, když budu diplomatický, si pamatují, že v roce 1982 proběhla válka o Falklandy. To byl velký úspěch Velké Británie, kdy premiérka Thatcherová, poté co argentinská vojenská junta vojensky obsadila tyto ostrovy, tak vypravila velkou flotilu, aby osvobodila Falklandy. To se nakonec povedlo. Dvě letadlové lodě, v té době menší, než má dneska Velká Británie, se startujícími stíhačkami Harrier, s tím kolmým startem, určitě si to posluchače vybaví, byly vyslány na místo, dokonce i jaderná ponorka. Zajímavosti, byl to vlastně první potopení, kdy jaderná ponorka potopila křižník, velké plavidlo argentinské. Nakonec Argentina ustoupila a dnes jsme v situaci, kdy dnes v noci vystoupil argentinský prezident Milei a uvalil zrušil, respektive oznámil uvalení sankcí pro případnou těžbu ropy v okolí Falkland. Británie se na to skutečně chystá. Chystá několik desítek, nebo tušíme to asi 200 kilometrů od Falkland, vybudovat ropné plošiny, ropné pole a ropu těžit. Takže to je trnem v oku Argentiny. Nicméně ta situace je trochu jiná, protože Británie poučena zřídila na Falklandech stálou velkou vojenskou posádku, včetně letiště. Na druhou stranu počet lodí jeho veličenstva již nedosahuje takové kapacity a Británie by měla problém. Nehledě na to, že americký prezident Trump vystoupil s tím, že by v případě konfliktu se taky nemusel za Británii postavit.
8: Ano, on říkal, že nevylučuje přehodnotit neutrální postoj Spojených států k Falklandským ostrovům. Tak děkuju za vysvětlení. Povídali jsme si s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky působícím na Karlově univerzitě toho času v Hradci Králové. Hezký den.
9: Moc díky, krásný zářijový víkend všem posluchačům.
10: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Weekend Web Radio žurnálu, taky skupina Buty. Je sobota 5. září. Dobré ráno, dobré jitro, pokud se probouzíte do nového dne. Máme pro vás zprávy a pro řidiče aktuální zelenou vlnu. 4 hodiny. Ve studiu Martin Matějka.
1: Zástupci opozice navrhli ústavnímu soudu zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ukrajina navrhla dočasné příměří během návštěvy 2 amerických vyjednavačů v Moskvě. Tenistka Linda Nosková postoupila do 8. finále US Open. Jiří Lehečka a Karolina Muchová na turnaji končí. A dnes čekáme zataženo až oblačno s deštěm. Později se může vyjasňovat, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ústavní soud přezkoumá zákon o rozpočtové odpovědnosti. Pod návrh na zrušení některých jeho částí se podepsalo 74 opozičních poslanců z ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. V pátek přišel soud do datové schránky. Kritici tvrdí, že novela ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a narušuje princip dělby moci ve státě. Vláda namítá, že díky upraveným pravidlům může sestavovat odpovědný a realistický rozpočet.
3: Žádáme ústavní soud, aby vrátil debatu o státním rozpočtu tam, kam patří, do poslanecké sněmovny.
4: Řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO zákon hájí.
5: Jedinou alternativou našeho zákona je rozpočtová paralýza. Stát by nemohl investovat, rezignoval by na svou bezpečnost, anebo by měl rozpočet v kolizi se zákonem.
4: Další procesní postup popsala mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
6: V pondělí bude návrh zapsán a bude mu přidělen soudce zpravodaj v souladu s rozvrhem práce ústavního soudu.
4: Rozhodovat bude plénum, tedy sbor všech 15 ústavních soudců a soudkyň. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole o tomto víkendu, poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Za nehodu způsobenou v opilosti nebo pod vlivem drog by mohly hrozit přísnější tresty, plánuje to ministerstvo spravedlnosti. Návrh na změnu trestního zákoníku chce vládě předložit ještě v září.
7: V takovém případě by horní sazba nově činila až 10 let, pokud by došlo ke smrti člověka nebo byli těžce zraněni nejméně 2 lidé.
8: Říká k návrhu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Opilí řidiči podle policie způsobili loni skoro 4,5 tisíce dopravních nehod a většinou nadýchali víc než 1,5 promile.
9: Stejně jako v jiných zemích v Evropě se ukazuje, že je to poměrně úzká skupina lidí, která je buď závislá na alkoholu, nebo je řekněme na pomezí takové závislosti.
8: Vysvětluje Tomáš Neřold z BESIPu. Podle ministerstva spravedlnosti by se změny v trestním zákoníku měly týkat například i ujíždění před policií. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Na tratě nad Pražským národním muzeem se ode dneška vrací tramvaje linek 11 a 13. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku, potvrzuje Jan Šurovský z Pražského dopravního podniku.
10: Plné využití TT muzeum nastane na začátku letních prázdnin příštího roku, kdy bude zprovozněna trať přes Václavské náměstí a bude rozsáhle reorganizováno linkové vedení v centru a bude zahájena rekonstrukce tramvajové trati v Seifertově ulici.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková slaví postup do 8. finále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Annie Leovou ve 3 setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety. Po zápase mluvil o tom, že utkání rozhodovaly malé detaily. Třeba jeho výkon v tiebreaku 3. setu, kde se mu nedařilo optimálně returnovat.
11: Nepřišlo mi, že bych úplně kazil return, ale spíš ho dostávat pod tlak potom. Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útoční, abych směrem k tomu, abych ho jako pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě a tak.
1: V New Yorku dohrála i wimbledonská finalistka Karolina Muchová Američance Navarové, podlehla 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D5 u Loděnice a nehoda na dálnici D11. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru stojí nepojízdná dodávka, je ve stoupacím pruhu.
13: Za Loděnicí v tom pomalém stoupacím pruhu pro kamiony tak skoro na konci stojí dodávka s poruchou a za sebou trojúhelníky na plikačkách, chodí kolem toho lidi s vestou.
12: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, projíždí se okolo pomaleji, ale plynule. A na dálnici D52 z Brna směr Mikulov za sjezdem na Hrušovany na 20.5. kilometru stojí nepojízdné auto v odstavném pruhu, posádka se pohybuje okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefl.
0: A přejeme dobré sobotní ráno, 4 hodiny 6 minut. Tohle je z hudby Tina Turner.

0: Policisté a brněnské úřady se pustili do boje proti automatům s nebezpečnými psychoaktivními látkami. Některé se jim už povedlo z území Brna odstranit a další se teď snaží zrušit. Zejména proto, že v nich můžou zboží pořídit i děti. Některé kvůli tomu skončily v nemocnici.
1: V obchodním domě Omega na náměstí Svobody v Brně stojí bílý automat. Prázdný, odpojený od elektřiny. Nahoře je kamera a čtečka občanských průkazů. Opatření, které ale děti nemají problém obejít.
2: Oslovovali kolem jdoucí a žádali, aby jim kupovali ty výrobky z těch automatů.
1: Popisuje Martina Čermáková, vedoucí pracovního týmu Toxy jihomoravské policie. Ta zboží z automatu, jako je tento, zabavila a poslala na analýzu.
2: Je tam zahájeno řízení s podezřením na trestný čin neoprávněná výroba a nakládání s psychotropními látkami.
1: Automat patří olomoucké firmě Damaon. Na dotazy neodpověděla. Majitel obchodního domu Omega jen stručně konstatoval, že věc neřeší a je to starost provozovatele automatu. Zboží z těchto přístrojů všem může být nebezpečné, varuje Viktor Mravčík ze společnosti Podané ruce.
3: Prodejci prodávají jako sběratelské předměty, hnojivo, jako barvivo.
1: Jsou to třeba syntetické kanabinoidy s nejasným původem a složením. Je jednoduché se jimi předávkovat, což se dětem několikrát stalo a skončili v péči lékařů, dodává Čermáková.
2: A stejně jdou a ten výrobek si koupí znovu.
1: Brněnský magistrát si proto společně s policií i dalšími úřady nechal automaty zmapovat, říká mluvčí Brna Klára Opálková.
4: A zaznamenali jsme jich 8.
1: Z toho 5 v Brně středu. Radnice si na toto počítání najala brigádníka Mikuláše, který pravidelně městskou část prochází a hledá, kde automaty stojí.
5: Kontroluju, jestli vůbec je funkční nebo ne, ale hlavně vlastně musím vyfotit ho a poslat ho nadřízenému.
1: Policie nebo třeba krajská hygienická stanice ujišťuje, že bude v kontrolách pokračovat, a nejen v Brně. Tomáš Kremer, Radiožurnál.

0: Svižně do nového dne Miles Smith a Niall Horan Drive Safe tady u nás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli bude 17:30, dobré jitro. Českého hokejistu Adama Novotného čeká v září zámořský kemp nováčků. V letošním draftu si ho v prvním kole na celkové 24. pozici vybral tým Vancouveru. 18-letý útočník strávil minulou sezónu v kanadské juniorce. Jeho cílem je ale rychlý přesun do NHL.
1: Teď už může být, že hodně možností, že by hlavní tým Farma nebo zpátky juniorka, takže to hodně otevřený, ale samozřejmě do tam bojovat o to nejvyšší.
2: Tedy o místo v týmu v nejlepší lize na světě. Novotný cítí, že právě ve Vancouveru má velkou šanci.
1: Je to tým v rebuildu, což mi taky hodně hraje do karet. Vlastně skončili poslední a pro malé hráče to je pro mě super organizace. A když jsem tam na tom development campu, tak musím říct, že je úplně jako všichni super. Všichni se hrozně snaží pomáhat, jsou hrozně přátelský, jakože super komunikace s nima, takže zatím hodně jako pozitivní dojem z Vancouveru.
2: Na svého nového zaměstnavatele se vyptával Adam Novotný také u Filipa Hronka, který za Canucks hraje už déle než 3 roky.
1: Byli jsme spolu na ledě v Hradci, tak je taky z Hradce, že to máme hodně blízko k sobě, že jsme taky pokecali a vlastně jsme potkali Filipa Chytila na těch reprezentačních ledech, co jsme měli v Říčanech, takže to bylo super kluky takhle potkat i osobně, což taky hodně pomohlo a super, že tam mám takhle 2 Čechy a těším se na to. Samozřejmě hodně chválili město, fakt jako nádhera, že jako pro život super, ta příroda je tam neskutečný a fakt jako to si hodně vychvalovali. A hlavně říkali prostě, že mám velkou šanci, že to je fakt tým Reboldu a oni vědí, že prostě jsou v nějaký přestavbě a říkali, že tam fakt nějaká šance prostě do budoucna je, takže to bylo super slušet taky.
2: Prozradil Adam Novotný, který s Vancouverem v srpnu podepsal 3letý nováčkovský kontrakt. Zatímco Novotného spoluhráči z české 20 Václav Nestrašil nebo Adam Benák budou hrát v nové sezóně univerzitní soutěž, odchovanec nového Bydžova o návratu do školních lavic nepřemýšlel.
1: Jako za mě taky určitě super cesta, máte k tomu studium, je to určitě něco jiného, ale upřímně pro mě, mě by asi nevyhovovalo, že se hraje tak málo zápasů. Já mám rád, když se hraje prostě hodně zápasů, když jsem v tempu, mám rád prostě ty nabitý sezóny, takže jsem se rozhodl pro tuhle cestu, ale věřím, že obě cesty prostě mají svoje. Jo.
2: Řekl hokejista Adam Novotný, kterého v nejbližší době čeká boj o místo v kádru Vancouveru Canucks. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Teď je půl páté. A ještě jednou Martin Matějka a zprávy.
5: Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc ve výši 1 miliardy eur, to je téměř 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku, ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. A průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8 tisíc korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit jihočeský a jihomoravský kraj. Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee by měl dnes navštívit okupovanou vesnici na západním břehu Jordánu. Žijí tam tisíce Američanů palestinského původu. Jeho návštěvě předcházel i nárůst útoků židovských osadníků na palestinský majetek. Huckabee, za který zrovna nepatří mezi kritiky Izraele, už je dřív varoval, že osadníkům by za tyto údery mohly hrozit americké sankce. A dnes odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jich těl na hřbitovy v západní Evropě a Spojených státech. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i seskoky parašutistů.
6: Sport.
5: Cyklisty na Vuelte čeká horská etapa s cílem na Sierra de la Pandera. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem minuty a 45 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 19.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 u Loděnice a nehoda na D11. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 59. kilometru v omezení tam havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, je to označeno světelnou šipkou a vybočuje se v omezení zatím bez kolon. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně před Prahou za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru stojí nepojízdná dodávka ve stoupacím pruhu, musí se vybočovat. A na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna pozor za sjezdem na Humpolec na kilometru 91 také stojí nepojízdné auto, je ale v odstavném pruhu, takže nepřekáží, i přesto opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Přes den čekáme zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm nebo přeháňkami. Od severozápadu postupně proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen výjimečně. Později se bude dál vyjasňovat. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě naměří až 26 a na horách bude většinou kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
4: A je sobota 5. září, dobré ráno, 4 minuty po půl páté. Titulní strany dnešních britských novin a serverů plní skupina Oasis. Příští rok totiž opět vyrazí na turné, tak jestli jste nestihli to velké comebackové turné skupiny Oasis, tak máte šanci opět příští rok. No a v našem vysílání teď je další hudba, a to Eleven Hill a taky Zuzana Smatanová, píseň jako poslední. Tak přejeme dobré ráno v sobotu.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: 3:45, tady je vysílání víkendového radiožurnálu, začínáte s námi sobotu 5. září. Na mnoha místech, hlavně v Čechách, je to dnešní ráno deštivé. I o počasí uslyšíte víc ve vysílání víkendového ranního radiožurnálu. Po 5. hodině s vámi bude Vojtěch Bidrman a taky ranní tým až do 9. hodiny. V tom nočním víkendovém radiožurnálu ještě jedno téma. Nová léčba akutní plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací až o 90%. Ukázala to studie lékařů z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ta u víc než 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech porovnávala dosavadní léčbu léky s katétrovým zákrokem, při kterém lékaři rozpouštějí krevní sraženiny přímo v plicních tepnách.
1: Jsem začala vnímat dušnost a začala jsem vnímat, že se špatně pohybuju.
2: Potíže nejdřív 71-letá Zuzana přičítala tomu, že se zotavuje po operaci páteře. Dušnost ale nepolevovala a během několika dnů se její stav výrazně zhoršil.
1: Takže jsme přijeli sem na centrální příjem a byl vysloven asi po hodině a půl verdikt, že teda embolie.
2: Při plicní embolii můžou sraženiny ucpat část plicního řečiště a zatížit pravou polovinu srdce. Právě u pacientů, u kterých je toto riziko vyšší, lékaři zkoumali, jestli může cílené podání léku přímo ke sraženinám zabránit vážným komplikacím, popisuje spoluautor studie Josef Kroupa z kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
3: My jsme zjistili, že dokážeme zásadním způsobem předejít závažným komplikacím, které vznikají v důsledku tohoto onemocnění, kterými mohou být zhroucení oběhu, nutnost umístění na umělou plicní ventilaci a nebo i smrt.
2: Viktor Kočka z kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy upozorňuje, že samotná metoda není nová. Lékařům ale dosud chybělo dostatečně velké srovnání se standardní léčbou.
4: Ta metoda se nepoužívala, protože na to nebyly data. Pokud nemáte data, tak musíte léčit podle doporučených postupů.
2: Mohla by vaše studie přispět k tomu, že se změní ty lékařské postupy?
4: Ano, v to si rozhodně doufáme. Ta naše studie je kvalitní, je v současnosti největší v tomto tématu a byla publikovaná v prestižním žurnále, v prestižním časopise New England Journal of Medicine.
2: Každý rok přitom v Česku podle lékařů skončí v nemocnici kvůli plicní embolii až 13 000 lidí a 10 až 20% z nich zemře. Autoři studie tak věří, že nový způsob léčby by mohl počet těchto úmrtí snížit. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Radiožurnál je 5 hodin a Eliška Zábrocká pro vás má zprávy.
2: Vrchní státní zastupitelství odmítlo dát sněmovní vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr. Putin nechce podle Trumpa zaútočit na země NATO. Tenistka Nosková je na US Open v osmifinále, Lehečka a Muchová končí ve třetím kole. A čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty do 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vrchní státní zastupitelství odmítlo poskytnout sněmovní vyšetřovací komisi spis ke korupční kauze Dozimetr. Po pátečním neveřejném jednání to oznámili zástupci komise. Ta má za úkol prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik, středočeští silničáři nebo VZP.
4: Komise se teď podle svého předsedy za SPD Jindřicha Rajchla obrátí se žádostí o spis na soudy.
5: Jsme přesvědčeni, že snad soudy by se mohly chovat vstřícněji než vrchní státní zastupitelství.
4: Člena komise Jana Papajanovského z hnutí STAN rozhodnutí státního zastupitelství nepřekvapilo a nevěří ani, že by spis poskytly soudy.
6: Jedná se o živé řízení, které běží, kde probíhá vyšetřování.
4: Komise zatím nevyslechla ani původně plánované svědky, nedostala na ně od státního zastupitelství adresy. Znovu se sejde 17. září. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance, informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Brazílie podle Evropské komise nedokáže u dováženého hovězího a drůbežího masa zaručit dodržování standardů požadovaných 27. Unijní exekutiva proto dovoz těchto produktů dočasně zakázala. Týká se to i brazilských vajec a medu.
7: Evropská komise od Brazílie požaduje záruky dodržování unijních zdravotních a hygienických předpisů, zejména v souvislosti s používáním antibiotických látek u hospodářských zvířat, jak uvedla mluvčí komise Eva Hrnčířová. Připomněla, že Evropská unie zakazuje používání antimikrobiálních látek k urychlování růstu zvířat a zakazuje používání antibiotik běžně užívaných k léčbě lidí. Snaží se tak předejít vzniku antibiotické rezistence. Evropská komise uvedla, že dovoz hovězího a drůbežího masa, vajec a medu bude moct Brazílie obnovit, jakmile splní unijní podmínky. Brazílie loni byla druhým největším vývozcem hovězího masa do Evropské unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Dopravu v Praze dopoledne omezí spanilá jízda stovky motorkářů. Ti vyjedou v 10:30 z Holešovického výstaviště a pojedou po magistrále na Nuselský most a zpět po Rašinově a Smetanově nábřeží. Dohlížet na ně bude policie, říká její pražský mluvčí Richard Hrdina.
8: Pražští policisté v souvislosti s spanilou jízdou motorkářů připravují standardní bezpečnostní opatření, do kterého se zapojí několik desítek policistů, kteří budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu a budou reagovat na jakoukoliv vzniklou situaci.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do osmifinále po výhře nad Američankou Liovou 2-1 na sety. Jiří Lehečka a Karolína Muchová naopak ve třetím kole skončili. Lehečka prohrála s Řekem Cicipasem 1-3 na sety, Muchová podlehla domácí Navarové 0-2. A česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinu utkání držely Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale v závěru jim v užší rotaci došly síly. Pokračuje rozehrávačka Eliška Joklová.
9: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli 3/4 dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
2: Druhými soupeřkami českých basketbalistek ve skupině budou v neděli ve 14:30 Číňanky. Radiožurnál Sport utkání odvysílá živě a Radiožurnál v reportážních vstupech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D11 zase zde na kolí na překážka na tahu Tábor Písek. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení havaroval kamion mimo dálnici. Na místě už jsou policisté, vybočuje se v zúžení bez kolon. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za sjezdem na Lodinici. Na 7. kilometru stále stojí nepojízdná dodávka, blokuje konec stoupacího pruhu a nákladní doprava musí vybočovat. A na silnici 29 z Tábora směrem do Písku za Opařany spadl na vozovku strom. Na místě už jsou hasiči, provoz tam okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zpočátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháňkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě do 26. Tolik zprávy. A po nich začíná ranní víkendový radiožurnál s Vojtěchem Jedrmanem.
1: Ty nejdůležitější sportovní zprávy jste slyšeli před malou chvílí, ale stojí za to zmínit i fakt, že v Praze teď o víkendu vyvrcholí šipkařský turnaj Czech Darts Open a že je to v Letňanech i letos nejen o výkonech samotných šipkařů, ale také o fantastické atmosféře v publiku, originálních maskách a spoustě doprovodných aktivit. Škoda, že včera z turnaje vypadli všichni 4 čeští zástupci, i tak ale bude zase co sledovat. Odpolední blok začne na výstavišti v Letňanech ve 13 a ten večerní i dnes v 19 hodin. A taky na Radiožurnálu ještě o šipkách určitě uslyšíte.
3: Víkendový radiožurnál
11: a Vojtěch Bydrman.

0: chlupatej.
1: Záchranáři si při zásazích čím dál častěji volají na pomoc hasiče. Třeba v Moravskoslezském kraji bylo takových výjezdů v roce 2024 víc než 900. Loni už hasiče asistovali více než 1000krát. Podle záchranářů je jedním z důvodů to, že přibývá obézních pacientů.
2: Předtím byly nosítka, které byly manuální, jo? Teď už jsou nosítka hydraulické, je to novinka. Teď prostě už je to všechno zvedané tady hydraulickým pístem. Ty nosítka jsou na 320 kg.
3: Řidič sanitky František Mlínkec mi ukazuje úplně novou sanitku, kterou dostala bohumínská posádka letos.
2: Těch pacientů obeznějších přibývá ve velkém měřítku. Dneska už se stane, že i třeba na té směně voláme hasiče kolikrát i dvakrát.
3: Většina pacientů se vejde na standardní nosítka. Pro extrémní případy mají záchranáři taky speciální sanitku, říká mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
4: Pokud hmotnost přesahuje nosnost nosítek, v takovém případě k dispozici sanita XXL je jedna v kraji, tady v Ostravě.
3: Hasiči si celorepublikově vedou statistiku, kolikrát v roce pomáhali záchranářům snášet pacienta z bytů nebo domů, říká mluvčí generálního ředitelství Kristýna Posekaná.
5: Jde o situace, kdy si zdravotnická záchranná služba řekla, že to sama nedokáže a potřebuje pomoc. Zdat vyplývá, že takových událostí přibývá. Loni jsme od začátku roku do konce července řešili zhruba 5200 takových případů. Letos to za stejné období bylo už okolo 5800.
3: Nejde ale jen o případy, kdy hasiči zdravotníkům pomáhají kvůli váze pacienta. Ale jde taky o situace, kdy je například rozbitý výtah nebo je v domě příliš úzké schodiště. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Tak tohle byla vzpomínka na irský boyband Boyzone, který válcoval světové hitparády v 90. letech minulého století. Bylo to prakticky po celém světě a bylo to v době, kdy se narodila Anna Horáčková. Dnes má na starosti počasí tady na Radiožurnálu, tak tě vítám.
1: Hezké ráno. Počasí. Máme za sebou deštivou noc a čeká nás i deštivé ráno a taky ochlazení. Přes Česko totiž začala od severozápadu přecházet studená fronta a to ovlivní samozřejmě i dnešní počasí. Ráno od dopoledne bude pršet na jihovýchodě, později během dne ale čekejte déšť už jen výjimečně. K tomu proměnlivou oblačnost, na večer začne oblačnosti ubývat a obloha se dokonce projasní. Nejvyšší teploty dnes většinou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě Česka víc, tam i 26 stupňů. A na horách se ta maxima udrží většinou kolem 14. Pocitovou teplotu ale dnes sníží vítr, který bude většinou sice mírný, na Moravě ale může mít i silnější nárazy.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Centrum Prahy dnes zaplní tisíce nadšených běžců. Večer v 7:30 odstartuje závod na 10 kilometrů, ve kterém se představí nejen spousta amatérů, ale taky elitní vytrvalci, kteří chtějí zaútočit na výjimečné časy. Vedle afrických atletů bude ve startovní listině i domácí Damián Vích, který by se rád přiblížil českému rekordu a bude mít proto i svého vodiče.
1: Je to jako pro mě, ale zároveň je tam spousta běžců na podobný čas, takže je to taky, že jsme se domluvili, že to pomůže i ostatním lidem, takže zatím detaily ještě úplně nemám o tom, jaký čas se bude cílit, ale původní nějaká ta byla 14 minut 5 kilometrů probíhat, takže uvidíme.
2: Vysvětluje Damián Vích, který loni dominoval při 28. ročníku pražské Grand Prix na 10 kilometrů, ale to do metropole nedorazili elitní vytrvalci z Afriky. Letos tomu bude jinak a tak mluví spíš o tom, že se pokusí o rychlý začátek a pak v úvozovkách uvidí, kam doběhne. Aktuální český rekord na silniční desíce drží výkonem 28 minut a 19 sekund Martin Zajíc. Osobní rekord Vícha je jen o 2 sekundy pomalejší. Vích se doteď objevoval především na dráze, na kratších distancích, ale jeho přechod na silnici není jen dočasný.
1: Hlavní cíl je určitě maraton. Je to tak, no, že ten steeple teď jde trošičku na druhou kolej, protože toho času úplně moc není, olympiáda se blíží, je to nějaký dlouhodobý cíl, který prostě bych rád se pokusil splnit a uvidíme, jak to dopadne, ale ten cíl bude určitě na silnici, na maratonu, takže toho času tam tolik nezbývá, že příští sezóna je vlastně poslední celá na splnění rankingových bodů.
2: Popisuje Damián Vích s tím, že měl v plánu přesunout se na další tratě, ale rozhodnutí finalisty mistrovství Evropy v běhu na 3 kilometry překážek z Říma trochu urychlila neúčast na letošním kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Dlouhodobý cíl má tedy v olympijské účasti právě v maratonu a v něm by nemusela být tak těžká nominace jako na dráze.
1: Nerad bych říkal snaží s úctou ke všem těm běžcům, kteří tam chtějí startovat, i s úctou k tomu, že nevím, jestli sám dostanu, ale myslím si, že ten počet těch lidí, který tam může startovat, je vyšší, takže tam ta propustnost bude určitě na jako jiný úrovni než na tom steeplu nebo na té dráze celkově. Já si myslím, že na té silnici mám asi největší potenciál i psychický, i fyzický.
2: Věří Damián Vích, který by v sobotu večer mohl v Praze útočit na český rekord na silniční desíce při Grand Prix se startem a cílem na náměstí Republiky. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: toi. Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v Přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
3: Radiožurnál 5 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká pro vás má zprávy.
4: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance. Uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. České věznice chtějí lépe připravovat vězně na návrat do společnosti a podpořit jejich pracovní návyky. V současnosti je zaměstnaných přes 60% práceschopných lidí za mřížemi. Zájem mají i další. Vězeňská služba ale zatím nedokáže nabídnout víc pracovních příležitostí. Do 3 let mají proto přímo v areálech věznic vyrůst 2 až 3 výrobní haly. A odpoledne si ve Slavičíně na Zlínsku lidé připomenou 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos totiž uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a USA. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu bude pokládání věnců, přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů. Sport. České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Nejlepší českou střelkyní byla s 21 body Julie Pospíšilová. V neděli se reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhájkyněmi titulu Američankami. Vítěz skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále. Další 2 týmy čeká kvalifikace o postup mezi nejlepších 8. Zápasy proti Číně a Spojeným státům americkým nabídne živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D11 s jezdem na Kolín a překážka na tahu z Tábora do Písku. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové stále pozor za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení vyjel kamion mimo dálnici. Projíždí se tak zúžení pomaleji, ale stále bez většího zdržení. Na silnici 29 z Tábora do Písku pozor za Opařany. Spadl tam na vozovku strom. Na místě už jsou hasiči, provoz okolo řídí policisté. A spadlý strom komplikuje provoz také na Plzeňsku, na silnici z Kasejovic do Polánky. Spadl tam kousek za železničním přejezdem, také tam už jsou na místě hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Sobotní ráno je deštivé, ale ještě poměrně teplé. Teploty se teď pohybují většinou mezi 13 a 18 stupni Celsia. Na jihovýchodě Moravy, třeba v Kroměříži, je dokonce i 20. Za to na horách, třeba na Sněžce, ani ne 6 stupňů. A jak bude přes den? Zpočátku ještě zataženo, k tomu občas zaprší, hlavně tedy na jihovýchodě Česka. Postupně ale začne srážek ubývat a převládne proměnlivá oblačnost. Teploty dnes přes den většinou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě víc až 26. Na horách to bude kolem 14, pouze na Šumavě tepleji, tam čekejte až 17. A k tomu bude foukat mírný severozápadní až západní vítr. Na Moravě zpočátku místy se silnějšími nárazy o rychlosti až 55 km/h. Vítr bude ale večer postupně slábnout. Tolik zprávy. Teď už pokračuje sobotní ranní radiožurnál, moderuje Vojtěch Bidrman.
3: A ještě doplním poslední noční výsledek z tenisového US Open, pokud jde tedy o ženskou dvouhru. Ruská Anna Kalinská vyřadila světovou devítku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny po setech 6-3, 2-6 a 6-3, postoupila tedy do osmifinále. A v posledním mužském utkání této noci vede zatím v prvním setu Ben Shelton nad Denisem Šapovalovem 6-5. I o tom ještě na radiožurnálu určitě uslyšíte.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Brněnská kamenná kolonie vznikla už v roce 1925 v bývalém Pískovcovém Lomu. Z původní osady pro chudé dělníky se postupně stala svébytná čtvrť s vlastním sousedským životem. Teď mají v takzvané Kamence znovu místo pro vzájemné setkávání. Po dvou letech totiž skončila obnova kulturního domu.
1: Na Kamence jeden dom, na Kamence šulibuli a bol.
2: Zpívají ženy z brněnské kamenné kolonie.
3: Byla to taková rodina tady. Každý o všem viděl, jo. Když měl někdo narození, tak ta rodina přála, jo, zase to chcou zaspívat, no a tak to tady bylo takový domácký, víte, taková vesnička. Vesnička v Brně, jo.
2: Tak na Kamenku vzpomíná 90-letá Drahomíra Kantorová, která v kolonii žije celý život. Podobné dělnické kolonie vznikaly i v dalších českých městech. Kamenka je ale jediná, která si svou osobitou atmosféru zachovala dodnes. Součástí života Kamenky byl i kulturní dům. Karel Matoušek si ho pamatuje ještě jako dítě.
4: Sloužil jenom pro mikulářský nějaký besídky, co si pamatuju jako děcko, tak jsme sem chodili.
2: Konaly se tu plesy, divadelní i filmová představení. Několik posledních let ale dům využívala sociálně terapeutická dílna. Teď tu budou hlavně místní, třeba Šlajerky z Kamenky, 15-člený ženský pěvecký spolek. Těší se jeho předsedkyně Jarmila Slaninová.
5: A kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. No a pak tím pádem, že je kulturák, tak letos poprvé máme mokrou variantu a to doteďka nebylo.
2: Zpívají dodnes místní ženy operetní píseň Děvčátko z kolonie. V minulosti ji používali jako znělku pro místní rozhlas ve čtvrti. Radnice Brno Střed nechala přes léto opravit kulturní dům za necelých 200 000 korun. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

Je sobota, ale středověké hry začínají dnes v 10 hodin dopoledne na zámku Pátek u Loun. Přenést se tam můžete do dob králů, rytířů a princezen. Připravená jsou šermířská představení, interaktivní pohádka o nerozhodném Honzovi, střelba z luku a kuše i další aktivity. Chybět nebudou ani stánky s řemeslnými výrobky nebo možnost komentované prohlídky zámku Pátek. Tak krásný den!

0: Terezínském muzeu Geta začala výstava, která připomíná 30 let výtvarné soutěže památníků Terezín, a že je na co se dívat, o tom vás přesvědčíme ve víkendovém radiožurnálu ještě před 6 hodinou raním. Hned teď je tu ale počasí s Anou Hráčkovou.
1: Počasí. Do Česka přišla v noci studená fronta a s ní taky déšť a ochlazení. Teď prší na většině území, nejvíc severně od Prahy, u Kutné Hory a taky třeba Žďáru nad Sázavou. Zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami bude celé ráno. Dopoledne už začne od severozápadu déšť ustávat a po zbytek soboty čekáme proměnlivou oblačnost a přeháňky už jen opravdu výjimečně. Později odpoledne a večer začne ubývat i oblačnosti a obloha se projasní. A jak to dnes bude s teplotami? Dostanou se maximálně mezi 19 a 24 stupňů, na jihovýchodě čekejte ještě víc, tam i 26, na horách pak většinou kolem 14. Zítra to bude s teplotami podobné, kolem 20, jen na jižní Moravě znovu i letních 25 stupňů, ale to hlavní už bude slunečno a bez deště.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Už 30 let pořádá Terezínský památník výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol. Tvoří nadané téma a sami si vyhledávají historické detaily a příběhy lidí, které zobrazují. Teď je v Terezínském muzeu Getta k vidění speciální výstava, která představuje výběr oceněných uměleckých děl.
1: Ten rok byl téma domov a mě tehdy zaujal příběh Vintových dětí. Dohledávala jsem si ty různé osudy, jak to probíhalo ten příběh, a vlastně jsem stvárnila příběh holčičky. Je to zrovna zobrazený ten moment při tom odjezdu, kdy vlastně neví, co jí čeká, opouští ten svůj domov.
2: Popisuje jedno ze svých děl několikanásobná vítězka soutěže Tereza Piskláková.
1: Tady ten vznikl v roce 2018 a první jsem posílala do soutěže v roce 2013, když jsem byla v 7. třídě. Já jsem potom posílala ještě 5krát a vždycky jsem to asi nějak se mi podařilo vystihnout. Vždycky se mi podařilo umístit.
2: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
3: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
2: Přibližuje lektorka Sylvie Holubová. Od roku 2015 nese soutěž na název Memoriál Hany Greenfieldové. Na počest bývalé vězenkyně terezínského getta a podporovatelky aktivit s tematikou holokaustu. A v rámci soutěže porotci udělují také cenu Erika Poláka.
3: Co se týče udělování ceny Erika Poláka, tak to je velmi prestižní cena. Vlastně kdo tuto cenu dostane, je to vlastně srovnatelné s prvním místem, tak to je zase na počest historika památníku Terezín a vlastně také bývalého vězně terezínského getta.
2: Výběr oceněných uměleckých prací mohou lidé shlédnout do konce října v předsálí kina v muzeu Getta. Z Terezína Lucie Hýzlová, Radiožurnál.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Slovácké divadlo v Uherském Hradišti dnes uvede slavné drama Nebezpečné vztahy. Ve zprávách Radiožurnálu o tom uslyšíte víc. Sobota 5. září, dobré ráno. Bylo 6 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Eliška Zábrocká.
1: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli nízké hladině v řekách výrobu. Francie poskytne zemědělcům kvůli suchu pomoc za skoro 25 miliard korun. Tenistka Nosková je v osmifinále US Open, Muchová s Lehečkou v New Yorku končí. A čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny v časech energetické špičky garantovat dostatečný výkon.
3: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
1: Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc v přepočtu za 25 miliard korun. Oznámilo to tamní ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
4: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Některé obchodní řetězce začaly na samoobslužných pokladnách nebo u vah ovoce a zeleniny instalovat AI skenery. Mají zrychlit a zjednodušit markování zboží. Postupně se učí rozeznávat, jaké ovoce, zeleninu nebo pečivo si zákazník vybral a ten tak nemusí produkt hledat v dlouhých seznamech. Novinku postupně zavádí například Kaufland, Globus nebo Albert. Podle mluvčího Albertu Jiřího Marečka by se mohlo odbavení zákazníka zrychlit.
5: Tohle je častý iritátor, často zákazník na samoobslužní pokladně se někde zasekne a často je to právě při vyhledávání váženého zboží. Takže teďko má zákazník stejný komfort a ta umělá inteligence se zlepšuje tím, jak se používá.
1: První premiérou nové sezóny bude dnes ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti slavné drama Nebezpečné vztahy. Ve známém příběhu hříšných hrátek francouzské aristokracie se představí Jakub Zelinka a Pavlína Hejcmanová. Režie se ujal Lukáš Kopecký.
6: Témata přetvářky, manipulace, určitá zlá hra s city druhých, tam je, musí být. Otázka je, do jaké míry je to samotné taky zasáhne, že přece jenom jako nemají úplně hroší kůži v našem čtení.
7: Sport. Libanonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém US Open do osmifinále. V třísetové bitvě porazila v New Yorku domácí Liovou ve třech setech. Na Grand Slamech má Češka letos singl bilanci 12 výher a jen 2 porážky, díky čemuž má v zápasech o trochu větší sebevědomí.
8: Tak Wimbla jsme trochu pomohl, no. Ale je dobrý, že tyhle ty, asi hlavně tyhle těžké zápasy, které na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže to jsou asi nejdůležitější.
7: V New Yorku naopak ve třetím kole dohráli Jiří Lehečka a Karolina Muchová. A české basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Ve skupině D čeká české reprezentantky ještě Čína a obhájkyně titulu ze Spojených států.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 za sjezdem na Kolína, nebezpečí na D1 u Sázavy. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové stále ještě opatrně za sjezdem na Kolín. Na 59. kilometru v omezení odtahují kamion po noční nehodě. Na místě jsou dvě odtahové služby a projíždí se v zúžení pouze jedním pruhem. Plynulé je to ale v zatáčce, ve tmě to může překvapit. A opatrně i na D1 z Prahy směrem do Brna, to před sjezdem na Sázavu. Na 33. kilometru je hlášený předně na vozovce a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháníkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháníkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě i 26 a na horách většinou kolem 14. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
11: Hokejové léto pomalu končí, ale pořad Čistá hra Martina Procházky samozřejmě pokračuje dál. A tak jsme se na závěr léta rozhodli pozvat hosty, které byste možná nečekali a o kterých byste si asi jen málo mysleli, že mají tolik společného s Martinem Procházkou. Martine, vítám tě.
12: Dobré dopoledne.
11: Našimi hosty jsou Ladislav Hlaveš a Jan Smejkal. Pánové, dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Vás spojuje s Martinem Procházkou mimo jiné to, že jste také mistři světa. Mistři světa v rybníkovém hokeji. Byli jste v Kanadě na světovém šampionátu už dvakrát a letos to klaplo, cinklo. Přivezli jste si takový dřevěný Stanley Cup. Tak kde teď je? Máte klubovnu vašeho týmu rybníkového hokeje?
13: Je to tak. Jedná se teda o trošku jednodušší hokej, než hrál Martin. Ale podařilo se nám teda vyhrát tu naší pojď do Kanady a pohár dřevěný jsme museli vrátit teda už. Takže letěl expresem speciálně zpátky na místo konání a samozřejmě titul jsme oslavili v klubovně místní Žabonovský, kde určitě je a jsou tam uloženy veškeré úspěchy klubu. Takže ta historie tam je a tam je to centrum. No.
11: Říkáte, nebo od Jana Smejkala zaznělo ten velký, že jste museli vrátit. Ano. Takže funguje to podobně jako při Stanley Cupu, že vítězové mají ten obří pohár, který samozřejmě vrátí, ale dostávají se prsteny. Tak máte něco, máte prsten?
14: Ano, je to tak. Dostali jsme vlastně ještě malé repliky jako dřevěných pohárků každý a každý dostal ještě, ty nám přišly asi měsíc zpátky, jsme vlastně dostali každý prsten za vítězství. Můžeme, já ho tady dokonce
13: mám ukázat. Zajímavý je, že to je stejná jako výrobna, kde se vyrábějí prsteny pro vítěze Stanley Cupu opravdu, takže jako...
14: Nebo aspoň nám to tvrdili.
13: Aspoň to říkali, jo.
11: Drží v ruce tenhle skvost.
15: Já to mohu potvrdit, protože opravdu, no, my máme teda, dostali jsme, nebo takhle, no, taky jsme dostali za vítězství v Nagánu. Jsme dostali prsten a je, dá se říct, vlastně úplně stejného stylu, takže potvrzuji a je teda krásný. A
11: můžu já natáhnout ruku? Samozřejmě. Přeci jenom, kdo se dívá třeba pak i zpětně na YouTubeovém kanále, tak ukážu sem někam a popíšu, je stříbrný a je tady napsáno Frognosis, to jsou ty žabáci.
13: Ano. To je anglický ekvivalent našeho názvu, který je jako ten nejlepší, který jsme usoudili, že jsme našli. No.
11: A vy jste Smejkel.
14: No, mě to tam trošku zkazili. No.
13: Bude reklamace asi.
11: Dobře, já myslím, že by bylo fajn, posílám prsten zpět, lidem trochu vysvětlit, jak může taková obdoba mistrovství světa, ale v rybníkovém hokeji vypadat, protože moc lidí to nezná, vy se tam musíte nějakým způsobem dostat, každý, kdo hrál hokej a hrál ho dobře, tak začínal na rybníku. A teď je z toho světový šampionát. Zkuste nám říct vašimi slovy, co to je.
13: Vem si to.
14: Vem toho.
13: Vem to. co je vlastně jako rybníkový hokej teda.
11: No jak vypadá ten šampionát?
13: Jak vypadá šampionát? Tak na ten šampionát se musíte dostat přes českou kvalifikaci. Jak už jsem říkal, takový jednoduchší hokej. Jsou tam určitý rozdíly, že se nesmí hrát třeba do těla. Nesmí se zvedat puk nad kolena. A za jakýkoliv faul nebo zvednutí puku je trestný gól jako pro ten tým naproti. Mm-hmm. Jo, a hraje se to v pěti, není tam jakoby stanovený golman, ale poslední hráč jakoby chytá, ale nohama může pouze chytat. Když si tam lehne, znovu je trestný gol. Hraje se ve čtyřech, teda 4 na 4, jeden hráč střídá a do té Kanady se dá dostat přes českou kvalifikaci, kterou organizuje kluk ze Slovenska Matuš Kočiš. A když vyhráte českou kvalifikaci, dostanete určitý příspěvek na cestu do Kanady. A pak se rozhodujete, jestli letíte nebo neletíte. No, je to samozřejmě to... I tak jsme museli, my jsme to teda vyhráli, tu českou kvalifikaci, i tak jsme museli dokryt nějaký náklady, za to děkuju sponzorům, který nám jako pomohli. No a letíte si užít svůj zážitek do Kanady a tam to má jako velice speciální atmosféru, tam v těch lesích vlastně, když to ještě sněží, to jezero, je tam asi 20 hřišť nebo kolik. Takže je to určitě jako zážitek a oni tam mají jako oslavu hokeje, je tam jako hodně týmů, který se tím baví, je to vlastně ten rybníkový hokej nastavený tak, že to má být jako zábava, no. Ale přesto je tam nějaké třeba čtvrtina týmu, která jako skutečně chce vyhrát, takže dá se říct, že ty základní skupiny jsou jako by poměrně v pohodě, ale pak už jako s každým playoff a to je vlastně jakýkoliv turné, už se začíná trošku jako housnout, začíná se taktizovat a jako pak už chce každý vyhrát, no. Takže zároveň jako není úplně jednoduchý to tam vyhrát. No.
11: Martin Procházka samozřejmě také hrál hokej na rybníku a jako dítě asi často. My jsme se spolu dívali, abych ti ukázal, jak to vypadá, takže vidíš prostě tu někdy i řežbu trochu. Samozřejmě nejsou tam mantinely, pokud se nebavíme o té kvalifikaci, protože tady u nás se to nedá hrát na rybnících v tak velkých rozměrech, ale tam je to opravdu na jezeře. Co říkáš tomuhle stylu hokeje?
15: No, jak už naznačovali kluci, musí to být určitě zábava na začátku, jo? Musí to být fajn, protože jdete si zahrát, jak říká 4x4, mě, když jsi mi ukazoval ty videa, tak se tomu zlíbilo. Já jsem se ptal tebe, vlastně, jestli tam mají brankáře, jestli tam jsou rozhodčí, jestli tam vlastně nebo kdo to určuje to skóre, někdo tam musí to počítat, že asi to nepočítáte sami. A právě mě zajímalo, jestli je to kontaktní nebo nekontaktní, protože jsem viděl, že ta výstroj taky není úplně celá, jakoby, jako když mají hokejisti, ale viděli jsme, že máte teda asi nějaký náloketníky,
12: ano,
15: že
12: tam ty pády jako tam asi jsou. Ale jako může se stát, že vás tam někdo otočí samozřejmě a párkrát se nám to stalo a co se týče výstroje, tak člověk má jako jenom vlastně brusle, holeně, lokty a rukavice.
15: A mě by třeba teda byli, padne gól a je teda nějaký vhazování, nebo ne, vyjíždíte ne. Spoza branky, nebo takhle to bylo,
11: že zabrankuje sníh.
15: Zabrankuje sníh.
12: No. Je to vlastně, když vystřelíte puk mimo hřiště, tak puk má automaticky soupeř. Když padne gól, tak se rozehrává od svý brány. Měl by se ten tým, co vlastně vstřelil branku, by se měl vrátit do zádu.
13: Je, že by se měl jako vrátit za svoji půlku, ale to se ne, no, mnohdy se to dodržovalo.
15: No.
13: Kolikrát jsme zažili, že nám dali gól a hned do nás vlítli zase.
12: A ty rozhodčí v úvozovkách, co tam jsou, tak jako jim to jako jedno, musíte si o ty góly hodně jako hlásit. No, takže my jsme tam pak jako už třeba od semifinále a čtvrtfinále, tak jsme tam jako zvedali ruce, furt jsme se hlásili, pořvávali jsme tam, aby...
13: Jako je to pravidlo jaký volnější, vlastně tam není opravdu rozhodčí, tam pozorovatel a ten má za úkol jako sledovat ty fauly a nějak jako tu hru korigovat. Ale třeba v té Kanadě to bylo opravdu volný, že ten pozorovatel tam prostě zapisoval jako čárky jako góly, ale spíš se to muselo pak jako kontrolovat. Nám se tam paradoxně stalo třeba i to, že nám jako prohodili skóre na začátku turnaje a tím vlastně, jak jsme loni dopadli, my tam byli po druhý, teda letos, když jsme to vyhráli, tak jsme byli jako paranoidní hodně, že jako nechtěli, aby jsme to vyhráli, protože nevím, třeba se k tomu dostaneme, protože na loni jako my jsme tam všechno vyhráli a přesto jsme se nedostali do playoff, což byla jako zajímavá situace, no. Takže jsme museli hrát jako výsledek skóre a jako pak jsme se tam jednu chvíli dohadovali a asi ta kanadská natura, že oni jako nechtějí fakt prohrávat, ať v čemkoliv oni nechtějí prohrávat. No.
10: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
11: Našimi hosty jsou Ladislav Hlaveš a Jan Smejkal, mistři světa v rybníkovém hokeji a také hokejisté Žabonos z krajské ligy ve Středočeském kraji. Pokud by vás něco zajímalo, můžete zavolat do studia na číslo 221 552 222, protože přeci jen my se o tom bavíme jako lidé, kteří ten sport znají. Já jsem tu kvalifikaci dvakrát také hrál a myslím, že jsme třeba vůbec nezmínili, jak vypadají ty branky.
13: Uh-huh.
11: Jak je to pro nás automatické a někdo nás poslouchá, tak prostě neví. Jak vypadá branka na tenhle typ hokeje?
13: Je stejně široká.
11: A já jsem ti to říkal, Martin.
15: A já jsem věřil Francovi, protože jsem říkal, to se mi zdá kratší.
12: Ne, ale je to stejně je široký, nižší mnohem, ale je jenom nižší. 40 cm vyseká. No.
13: Možná míň.
12: Možná o něco málo míň, max.
11: No prostě, když někdo střílí a vy to chytnete, tak kotníky to schytávají.
13: Tak, boli kotníky.
12: To je i součást jako taktiky, když tam někdo jako stojí
13: do kotníku
12: a hodně to chytá, tak mu to tam
13: posíláte schválně. Ale dá se to trefit hezky.
15: Tím oběžnete z té brány.
13: Ale i tak se to dá trefit hezky do růžku, jako to Martin asi zvládl. No. Pěknou 20 cm nad ledem, tak to je nechytatelné.
15: Ideální, takže na dřevěnku, na beton, no, v podstatě.
13: Nad kotník.
11: Žabička od paty se by přišla.
15: Jasný.
11: A může přijít žabička?
13: Může, ale musí být do výšky kolen. Jo, a je to na dohodě jako obou týmů, který to utkání hrajou, když se domluví, že ano, tak se můžu dávat žabičky do výše kolen.
15: A když jeden tým chce a druhý nechce?
13: To se nám ještě nestalo a přemýšlel jsem nad tím, co by se jako stalo. No. A to se nám jako, neřešili jsme jakou situaci, no. Kdo by vlastně, jak by to vlastně bylo, no.
11: Ale je to i
13: asi sport... by to určil pozorovatel.
11: Pozorovatel, lomeno rozhodčí, ale to je fajn.
13: Akorát slovo, jednou je to... si z nás dělali graci teda, že vlastně to byl jaký hokejistí, že nechtějí žabky. Jsme tak jako koupili, že? Dobře, no, tak asi se přizpůsobíme, no, ale jako pak mávli rukou, že, to, že jo.
11: Se dál bavíme o poměrně specifickém sportu, v ryzí podobě ho znají asi všichni, kdo hráli hokej. Řeč byla o tom pozorovateli, který má, a vím, že to na té české části kvalifikace před pár lety bylo tak, že prostě má papír a tušku a píše góly a dělá čárky. Plus mínus. Není tam ukazatel skóre.
14: Ne, není tam. Tady v Kolíně na té československé kvalifikaci vlastně byl. Tam vlastně byl, otáčeli tam takový...
11: Jako na volejbale.
14: Přesně tak. Tady ty, tabule.
13: Na YouTube.
11: Ano. Pár desítek minut jsem u toho strávil taky.
15: A my jsme se ještě nezeptali, jaký je tam nějaký časový interval. Hraje se to na třetiny, nebo jak je, na dlouho se to hraje?
14: Hraju se vlastně dvě poloviny. Dvakrát 15 minut.
13: Hrubýho. Dvakrát 15.
11: Toho jeden na střídání.
14: Jeden na střídání a ono potom už, když jsme hráli to playoff, tak jsme tam vlastně hráli 5 zápasů za sebou. A takže to bylo vlastně 5x 1/2 hodiny, 2,5 hodiny vlastně v kuse za sebou, bez pauzy skoro téměř.
13: Jeden zápas, takže to bylo pak jako nohy byly tuhý pak už, no.
10: Repríza pořadu, čistá hra, Martina Procházky.
11: Někdo si chce povídat o rybníkovém hokeji, dobrý den, kdo tam?
16: Dobrý den, tady je Marek, slyšíme se?
11: Trochu zahuhleně, ale ano.
16: Počkejte, já zkusím trochu k oknu, je to lepší?
11: No moc ne, ale povídejte.
16: Dobře, tak mě by spíš zajímali jenom teda rychle, na kolik se to hraje minut, nebo jestli je to jako na třetiny, nebo jaký je ten hrací čas. Pak by mě zajímalo, jestli jsou, já jsem to pochopil, že jsou nějaký trestní góly, to znamená, jestli se tam vůbec hrajou přesilovky, nebo jestli jsou jenom trestní góly. A pak by mě zajímalo, jak se to, třeba ten turnaj, jako to místo si se tam losuje, jestli už je to dopředu, nebo jestli se to losuje až tam na místě, ty skupiny a tak.
11: Dobře, díky. Na vaši první otázku jsme odpověděli během toho, co jste volal akorát, tak to hezky vyšlo. Hraje se 2x15 minut hrubého času, takže když je jenom na střídání jeden, tak to není úplně nic moc. Ale teď dál, trestné góly, přesilovky. Ano, ne, jak to funguje? Vladislav Hlaveš a Jan Smejkal jsou ve studiu radiožurnálu Sport, mistři světa v rybníkovém hokeji z týmu HC Žabonosy.
14: Přesilovky vlastně nejsou žádný, jsou pouze trestní góly, že vlastně jakýkoliv přestupek vůči pravidlům se trestá jako automaticky inkasovaným gólem.
13: Neexistuje jako vyloučení, že by nás stáhli třeba na tři, to jenom se přičte gól k soupeři a jede se dál.
11: Nájezd je nesmysl v tomhle sportu. A při tom kvantu gólu, jaké jsou výsledky? Třeba 21-18?
14: 21-18, 40-12.
13: Jako padá hodně gólů, jako 30-50.
14: Ale zase umějí být i třeba zápasy 7-6.
13: Ale naopak v playoff to je třeba 4-3 nebo 5-2, jako tam se to hodně stát zatáhne, no. Tam už se pak taktizuje.
15: To znamená, že ano, to slovo taktizuje, to znamená, že třeba jeden tým se přímo, když se soustříte, třeba bude jenom bránit.
13: Jo,
15: se nebude útočit, bude se
14: zažili obrany. Zažili jsme to.
15: To
13: jsme zažili jako v semifinále v té Kanadě a já to hrozně rád vyprávím, protože já vždycky prožívám ty pocity znovu a mám jako takový
14: poloinfarkt. Ten byl neumření, já jsem myslel, že už tam jako nevzkřísíme. Za první polovinu jsme prohrávali 1-0 a celou dobu jsme do nich tlačili, kluci tam stále vypáskovaný před bránou, celou dobu jsme do nich bušili a vlastně za celou dobu toho prvního poločasu vlastně padl jenom jeden jediný gól, což se nám jako nikdy nestalo. A pak se v druhé půlce jsme to ještě otevřeli, takže jsme prohrávali 2-0, 3-0, jak jsme do toho, pak se nám to nějak teda jako překlopilo a poslední gól, dva góly jsme dávali v posledních 30 vteřinách třeba.
13: Ono, když tam pět frajerů jako postojí do brány, tak do tý malý, tak jako těžký to prostřelit, jo. A oni kluci hráli hrozně účelně, tam vlastně platí gól od půlky, že oni dojeli za půlku a jak vedli, tak nám střelili do prázdné brány, že jo. Takže tam kolikrát nám šel puk těsně vedle tyčky a my jsme nějakým zázrakem poslední dvě minuty dokonce jako dokázali dát tři góly, ještě to otočit, jako už jsem jako tomu upřímně moc nevěřil. Ale zadařilo se, no. A ještě se pán ptal na to, jak se tu losuje. Ten klíč my neznáme, tam je 80 týmů. A jsou rozdělení do skupin po pěti a jak vlastně to nevíme, ale dozvěděli jsme se třeba ještě, že ty kanadský týmy na to hrajou jako vlastně kvalifikaci, aby mohli hrát tady na té akci, že jako se tam nedostanou všichni. A pak jak to rozhazujou, mají to tam nějak jako očíslovaný, že český týmy mají čísla, jako slovenský mají čísla, nějak to skládají, ale nevíme.
11: Ale znáte skladbu, jako národnost soupeře vždycky znáte.
13: Jo, to se dá říct, že ano.
11: Což může být Čech, Slovák, Kanaďan a dál.
14: Američani tam byli.
13: Američani a měli tam
14: Novej
13: Zéland, nějaký jako exotiky tam byly. Loni tam byl tým z těch Spojených arabských emirátů, ne?
14: Ano,
13: nějakýho Mexičana byli... jsme tam potkali, ty tam byli někdy před lety, Mexiko.
14: Indiáni nějaký, pak jsme...
13: No.
11: Inuité jsou tam taky jako nějaký přijeli.
14: Ty nám ukázali, jak loví ty, nějaký lachy.

0: taktiku určuje kapitán, nebo kdo vlastně jakoby je šéfem toho, je šéfem toho týmu?
1: Počasí je jeden trenér, ale jinak si to řešíme všechno jako sami.
0: Takže sami dohodnete, jak to budete hrát.
1: Jo, tak my jsme taková sebranka, kde nám to zrovna jako funguje v té pětici, takže my jsme jako schopní si říct, kdo co jak.
2: Ten tým byl stavený tak, aby jsme si rozuměli hlavně mimo
1: no, a letos, po té první části jsme naznali, že by se nám hodil jako někdo k ruce. Takže jsme si vzali letos sebou Kustoda, který nám vlastně pomáhal s organizací, řídil, a protože ty tam, aby ses dostal na to místo dění toho turnaje, tak vlastně přilítneš a asi 6 hodin ještě jedeš autem 7, záleží kam přilítneš. Takže jsme si vzali Filipa Šírovýho, který nám vlastně pomáhal a řídil, aby jsme měli prostor se soustředit na turnaj a mluvil za nás, vyřizoval. Taky to bylo dobrý a ještě jsme tam měli vlastně, jak se ptal na tu taktiku, do toho určitě, tak jsme tam měli jako situaci, že jsme věděli jako o tom nejlepším kanadském týmu, který tam několikrát vyhrál. A oni hráli zrovna ve skupině proti klukům z Hanáchci, z Olomouce, říkám, neskromně říct, že byli kluci. Takže to jsme jako zhodnotili, že to bude velmi zajímavý zápas jako pro tyhle ty poznatky taktický, tak jsme tam posadili drona nahoru a natočili jsme si to. Ale jako dobrý studijní materiál, ale pak jsme si to pustili večer u piva a
3: měli jste absolutně jasno, že jak na to?
1: No vůbec. Tak. No to pivo bylo přednější chvílem, ano, ale jo, jako něco jsme tam na tom viděli, jako ono to je jako zajímavý, když to pak vidíš takhle z vrchu, tak něco jsme z toho rozebrali, no.
2: Ale oni ty Hanáci z Kroměříže proti ním hráli vlastně dvakrát, jednou ve skupině a potom i v playoff, kde vlastně vyřadili. A říkali, že pokaždý hráli úplně jiný hokej, že oni se jako přizpůsobovali spíš jako nám. Mhm.
0: A funguje to tak teda, že si teda, jako když teda hrajou tři český týmy, tak si tam radíte, kdo jak jo, pro někomu hraje, takže tam prostě žádná rivalita extra.
1: Zrovna loni, že tam byli kluci v pohodě, že jsme se sešli na večeři a jako probrali to.
2: Oni za náma přijeli na naše ubytování, protože to byly půl hodiny od sebe, tak za náma přijeli. Dali jsme si pivo, jídlo
1: a třeba předloni jsme tam neměli jakoby, tak jako provázaný vztah s těma ostatníma týma. Tam byly hodně slovenský kluci.
2: Jestřáby
1: byli. Jestřáby to byl, to je náš B tým.
2: Jsou kluci, co skončili v Žabonosech a vlastně se taky přihlásili.
3: Jenom doplňme i trochu geograficky, že Žabonosy jsou u Kolína a Plaster Rock je to městečko, kde se hraje, nebo to jezero je kousek a je to východní část Kanady, kousek od amerických hranic a vy jste říkali, že jste museli doletět a pak jet ještě hodně dlouho, tak to se letí kam? Montreal, Quebec nebo kam?
2: První rok jsme vlastně letěli do Montrealu a druhý rok jsme letěli přes Boston.
3: Jo, to chápu. A z Bostonu autem.
2: A z Bostonu jsme jeli autem, ano. A že my jsme tam chtěli pak jako v Bostonu zůstat, takže se to spíš jako skládáme taky. Loni jsme taky zůstávali v Montrealu, koukli jsme tam na NHL, takže spíš tu cestu jako skládáme, aby jsme, když už tam letíme, i něco jako viděli a zažili.
1: Chtěli jsme po sobě ukázat pohár, ale nenašel si čas na to.
0: A teď tam, a když jste teda letos vyhráli, automaticky jste...
2: Máme právo účasti, ale teď potřebujeme, jako, teď už to zase jsou další prostě 50 tisíc na hlavu.
1: Je to taková kultura, jako to tam jako jet obhajovat, no, takže asi budeme muset ještě vyrazit.
0: Takže vás mě nominace tady je potřeba vyhrát.
2: Takže budeme muset asi jít na tu československou kvaldu. Ještě tak můžeš jít s náma, Martin.
0: Já jsem byl naposledy na ledě, když chodím tady trénovat a já jsem se viděl, tak já bych kluci vám vůbec nestíhal, já s mýma nohama to trápěná.
3: Ale tak tvoje dlouhá klička do backendu.
0: No ale to bych tam musel dojet.
3: Ty jsi to pak zvedal nahoru, tam bys nemohl.
0: Tam bych nemohl, no.
1: Tak tě posuneme na vrchol.
3: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, hosty jsou ve studiu Radiožurnálu Sport, mistři světa v rybníkovém hokeji, Jan Smejkal a Ladislav Hlaveš.
4: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
5: Přátelé, fanoušci, všichni, kdo nás sledovali, pro co jsme přijeli, je právě tady dole. Zvládli jsme to a děkujeme všem za skvělou podporu z domova z České republiky.
3: Asi jste poznali váš vzkaz, který jsem našel na facebookovém profilu. To bylo bezprostředně po zisku.
1: Je to tak, i hned jako po finálovém utkání, no.
3: A je taková kultura, když přiletí mistři světa do Čech, tak se postaví pódium na Staroměstském náměstí a tam chodí mnoho lidí. Tak jak vypadá náves v Žabonosích? Jak to tam bylo?
2: Tam přistavili traktor.
3: No, to nám tehdy říkal jeden hokejista, který se k nám spojil na dálku. A já teď nemám v hlavě jeho jméno a ten podobně slavil hokejový titul v Rumunsku. Tam taky slavili na traktoru. Tak povězte, jaké byly oslavy mistrů světa v Žabonose.
1: Jako ty byly fenomenální. Na letišti nás se nikdo nečekal. My jsme cestovali ještě jako zpátky, jsme byli rozděleni, protože my jsme zůstali v Bosnu.
2: A ještě jsme letěli přes Mnichov, tam se nikomu nechtělo.
1: Ještě jsme vystoupili v Mnichovu, takže

0: celkově tam jako nikdo nedorazil. Ale jako musím říct, že ty lidi si to hlavně v těch Žabonosech a okolí a Kolín, že si to,
1: to
0: hrozně jako užili, že jako nám chodili velký gratulace, třeba i starostové jako u místních obcí nám jako volali nebo mě volali a že ty lidi tím hrozně žili a bylo to vidět i na té oslavě v těch Žabonosech, tam teda jsme to jako zbořili, ten náš stánek tam starodávnej, to jako bylo velký až do ranních hodin. A
2: Dominik Lakatoš za náma dorazil jako rodák.
0: Dominik Lakatoš, to je vlastně žabonovský rodák, s náma oslavil ten velký úspěch. Ale to bylo jako fajn, že ty lidi to bavilo a užili.
2: On je vlastně bez práce, nechce jít hrát s náma.
1: Tak to je druhé laso, ale my jsme se nevyautovali sami pak.
0: Vlastně jsme rozdělili tady nábor. Tak my budeme trénovat, už vlastně jsme neměli trénovat.
1: Procházka má jedno, Dominik Lakatoš nabídka číslo dva.
0: No, to bylo jako potěší, že jsme byli vlastně i ve škole v Kolíně, na školách jsme byli s pohárem a že to ty lidi hrozně strhlo a užili si to, tak to bylo, jako, to bylo hezký, no.
1: Na druhou stranu, vlastně na té úrovni, jakou hrajete, tam hraje spoustu týmů napříč republikou, tak je to, může to být jakási pozvánka, pojďte si to zkusit na tu kvalifikaci, protože vy hrajete kraj.
0: Mm.
1: Objevují se tam i hráči z vyšších soutěží na té kvalifikaci. Nebo jednotky aspoň třeba.
3: Myslím si, že moc ne. Vím, že loni, nebo to bylo už možná předloni v těch Košicích, co jsme hráli, tam byli kluci nějaký z Detvy, co tam měli kulichy a nálepky na helmách. Ale jinak jako ne, oni to je průběh, jako rozběhlá sezóna, ty profesionální týmy vám se jako nepustí.
0: Co nás porazili ve finále, to byli kluci jako ze slovenské extraligy.
3: Říkám z Detvy.
0: Jo, okay. A v tom, v té Kanadě, tam proti nám hrál nějaký bývalý hráč NHL, jsem měl snad 30 zápasů, takže oni se občas jako takhle někdo jako objeví, no, ale je to spíš samozřejmě amatérský, takže určitě nemějte strach posluchači si jít zahrát, je to jako spíš jako zábava, oslava hokeje, no.
1: Konec konců zažíval to Martin Procházka také, když byl ještě malý chlapec. A říkal jsem na úvod našeho pořadu, že vás spojuje zdaleka víc věcí, než my jsme jako čekali. To, že jste mistři světa z jiných dob, v maličko jiném sportu, ale se stejnou podstatou. Tak ty jsi vlastně taky tak trochu z Žabonos.
4: Já jsem, protože táta tam měl rodiče, nevlastní, ale já jsem tam jezdil jako malý kluk, protože tam dětství přímo Žabonosek a přímo na tom rybníku, takže já znám Žabonosy naprosto perfektně. Vím i tu návěs, vím i kde tam je ten otevřený stadionek, vím, kde se tam přijíždí a já jsem tam chytal jak ryby, tak jsem tam právě hrál hokej a právě se pamatuju, že když jsme si odhrábili vždycky to hřiště, to, co se potom dělalo už kdekoliv jinde, tak na Žabonosy mám tady ty vzpomínky a mě to právě hrozně překvapilo, když Franta mi říkal, že pozval vás jako mistry světa z Žabonos,
0: to zajímavé,
4: a hrozně jsem se na to těšil, protože to je opravdu téma, úplně neobvyklý, ale naopak, tak když to, jak říkáte vy, je to jednoduchý, je to prostě, kdyby tady u nás byla větší zima, tak to může hrát kdokoliv, jako jsme to hrávali my, jako my malí děti, jsme to chodili hrát a hráli jsme to 3-4 hodiny a bylo to perfektní, jako. Takže to je určitě smysl toho a ta zábava a to, že to je mistrovství světa, to mě úplně uchvátilo.
1: No ono to bylo nějak tak jako přijde Patrik Eliáš nebo Radim Rulík a říkám ne, HC Žabonosy. No a vlastně má to jako samozřejmě jisté kouzlo a teď jak Kanaďan vyslovuje Žabonosy? Zase museli teda udělat, jak je na tom prstenu nějaký český ekvivalent.
0: Máme,
1: kanadský, pardon, anglický.
0: Sakra. Máme video z místní paní, ta vlastně se tam stará leta o ten turnaj a my jsme jí to učili, ale kdybych to viděl, to video
2: to bychom jako dohledali, když tak vám to potom ukážu.
0: Ale učili jsme to, Žabonosy, jako, Žabonosy.
1: Tak to jde.
0: Jako dokázala to říct, byla šikovná. Takže poradí si s tím, no, zkoušeli jsme to. Ale pak už jsme to zjednodušovali, říkali jsme prognózy, že jsme to jako jednodušší pro ně, no.
4: A mluvili jste o těch týmech, pardon, proto. Jak je to třeba s divákama?
2: No stojí tam okolo, no, občas okolí dostanete pukem do hlavy.
0: A s ním okolo lítají tam jako puky okolo hlav, no, takže to jsme se jako koukali.
4: A chodí, teda je to na nějakém jezeře, to znamená, že tam někdo musí přijet, podívat se. A jaká je popularita třeba toho mistrovství světa?
2: Já si myslím, že potom od toho playoff už tam jako chodilo jako dost, jako místní hlavně teda, ne asi, že by tam jako lidi lítali přes celý svět jako my, ale jako místní, že tam jako jich stálo dost okolo toho.
0: Jako asi ti nejedou 5 hodin, ale z těch jako z té provincie a z těch okolních měst tam jako stahuje, takže lidí tam bylo docela dost a někdy před lety dokonce tam byl Wayne Gretzky jako mentor toho turnaje, že tam pozvali, že tam snad jako si zahrál, takže tam byly fotky, mají tam jaký pěknou velkou klubovnu, kde je jako srub a tam mají ocenou ty lidi a ty týmy a jako letitá historie a je tam i Wayne, no, tam byl jednou pozvaný.
1: A když se budeme bavit o tom, ve studiu jsou dál, kromě Martina Procházky, Jan Smejkal a Ladislav Hlaveš z HC Žabonosy z týmu, který hraje krajskou ligu, ale vy jste si udělali takovou menší partičku a letěli jste do Kanady vyhrát mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Protože třeba před lety tam letěl tým ze Žďáru nad Sázavou, říkali si starý pušky, vyhráli tady v české kvalifikaci v Praze to Zlaté hrablo, to vy máte určitě taky, nebo jste ho dostali.
0: Ano.
1: Ale byli to jako pánové, kteří měli těsně po kariéře ve druhé lize, takže zkušení s fyzičkou obstojnou a prostě jako tady to strašně vymydlili, jeli tam a tam to vymydlili taky. Já si říkám, jestli v té Kanadě si říkali, si neťukají na čelo, koho jsme si to sem pozvali, protože sem jezdí prostě jako zbytečně dobré týmy, protože my jsme tady takový trochu amatérštější a chceme to mít jako víc v klidu.
0: No, je nádech, to jakoby, je to trošku tak, ono je zase blbý, tam vůči ním, kde tam jsou opravdu kluci třeba, který si to fakt jdou užít, jako byl tam jako, to jako řeknu, že byl tam kluk třeba z jednoho kanadského týmu, který jako nestal nikdy na bruslích, že jo. Takže my třeba jsme kluci, který se tomu přizpůsobí a vlastně nechají jako si zahrát, že nechají projedat gól, ale blbý je, že pak ty český slovenský týmy v několika případech tam jako do nich bušej a dá jim třeba, nevím, 61, že jo. Takže to pak ten pohled na nás jako není moc dobrý, no. A pak oni teda jako, to se projeví pak v tom playoff, že oni jako fakt jako sakra snaží a jako chtějí si ten titul nebo to jako to vítězství nechat doma, no. Ale zase to není tak, že by tam byly týmy, který na to nemají, že to jako jsou tam dobrý týmy kanadský. To vlastně jsme poznali od toho čtvrtfinále, kdy to bylo jako, to byly těžký zápasy, no. A myslím si, že i v těch minulých letech, že ty starý bušky taky neměl jako úplně jednoduchý, neznám teda tu historii toho průběhu, ale...
1: Já nevím, jak to bylo tam, tady tu kvalifikaci, tu českou část vyhráli jako poměrně, troufnu si říct, jako jasně, tam asi to taky bylo s nějakými bolestmi v průběhu, ale...
0: A on dokonce posílil, že oni ani nebyli první vítěz, nebo že tam byl ještě nějaká kaptaň s náměšť, český tým, že vlastně my jsme pak zjistili, že jsme nebyli první, že tam byli nějaký jako kluci už před náma.
1: V náměšti nad Oslavou byl taky dřevěný malý stavnika a ve Žďáře nad Sázavou taky. To se tady tehdy pánové dělali srandu, protože jeden z té party je blízký příbuzný s Martinem Nečasem, ten tehdy hrál za Carolinu, teď už hraje v Colorédu. A říkal, že se ho bude dobírat, že už je mistr světa a on ne. Tak od roku 2024 mají plichtu. Nečas vyhrál domácí světový šampionát.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: A když je tam těch 80 týmů, to je prostě strašné kvantum, tak dá se poznat nějak jako, je tam nějaké rozbruslení předtím třeba, že byste si řekli, tak hele, chlapci, tyhle dáme a tohle vypadá docela nebezpečně.
2: Rozbruslení jako není žádný, ale tak to se
0: je tam asi pět minut, jako kdy koukáte a snažíte se odhadnout skill těch protihráčů, jako jestli to bude těžký nebo nebude. A
2: kolikrát zakopnou.
0: Bude si zakopávají nebo nezakopávají, ale ne, vždy se to dá odhadnout, no. Ale jako vyloženě rozvíčka není, no, kde se pípne klakson a ohlásí se start a jede
2: se. My jsme měli ještě každý zápas jako specifický v tom, že my jsme jako studovali taktiku soupeře, takže jsme všechno prohrávali 2-0, po každý.
0: My máme specifický začátky, no. My když neprohráváme 2-3-0,
2: tak
0: nehrajeme.
6: Takže nejdřív jako nalákáte, no, že
0: ale my jsme
6: tady by to mohlo jít a pak zabereme.
0: Ale nejhorší, my jsme se kolikrát i snažili, jako, že si říkáme, hele, teď prostě pojďte od začátku přistoupit tak, aby jsme třeba vedli taky jednou. Ne, 0-1, 0-2.
2: Vlastně jediný,
0: kdy, půlky třeba.
2: Jediný, kdy jsme vedli, tak bylo vlastně ve finále od začátku do konce.
0: Jo, to bylo vlastně jediný, no, jinak jsme vždycky prohrávali. Nevím proč, takový náš jako fenomen.
1: Martin, jaká byla největší úskalí hokeje na rybníku pro tebe?
6: Když ten puk zalí do toho sněhu, když jsme ho ztratili a nemohli jsme ho najít. Tak si pamatuju, že jsme kolikrát těch puků měli víc, protože než aby jsme ho tam hledali
0: nějakou dobu,
6: tak jsme si zahledali další puk. A pamatuju si tady toho, že jsme těch puků měli víc, protože vždycky bychom strávili spoustu času hledání puku. Ale mě by ještě zajímalo možná tohleto, jestli říkáte, že to je nekontaktní sport, ale dokážu si představit, že když jeden z těch týmů prostě prohrává, tak dojde tam třeba někdy nějaký jako bitce.
0: No, jasně, ve finále byly už takový náznaky rozmíšky, no.
6: Jo,
0: dostal jsem výměn i házení do sněhu.
6: Házení do sněhu.
2: Sekerky hezky na zápěstí.
0: Jo, jo, jo. A to bylo zajímavé v tom, že v těch pravidlech je vlastně za tohle má být jako trestný gol, že jo, ale v tom finále se to vůbec neřešilo. A
1: tak to by se pozorovatel učárkoval.
0: Vlastně. No, tam pozorovatel tohle na to vůbec nereflektoval. Ale jak říkám, oni jako nechtěli prohrát ty kluci, takže tam už od začátku. Jako... My jsme teda pak jako přebruslili a oni už ke konci už asi věděli, že už to asi nedají a už začaly nějaký takový ty mind games a nějaký slovní výměny, ta Martin Majzrum to má rád, takže jsem s nima trošku jako ladil hokejkama a dokonce tam dostal stroma někdo, ne?
2: Já jsem dostal stroma.
0: Normálně jako hita dostal, no, Honzik.
6: Tak jsem říkal, no, to jsou ty emoce, ale to teda máte nějaký informace během toho zápasu, máte nebo během toho typu poločasu máte třeba, víte, kolik je skóre, abyste věděli, jestli máte přidat nebo ubrat, nebo to, já, když ten gól padá tolik, tak si to nemůžete pamatovat.
2: No, snažíme si to jako...
6: Čárek, že? Když říkáte pozor, to dělá čárky za každý faul, tak najdu...
2: My si to snažíme jako počítat, skóre. Ale snažíme. Díky tomu, že jsme vlastně měli toho Filipa Šírovýho s náma, tak jsme ho tam postavili jako k tomu, ať to tam jako hlídají. A oni potom už jako od toho semifinále tam stál i ten z té československý Matuš z československý té asociace, taky to tam jako se snažil hlídat a pomáhat nám.
6: Takže pozor, tam měl skóre třeba 15-5 pro ně a váš pozorovatel měl 15-5 pro vás.
2: Tak.
6: A teď jsme do varování, kolik to skóre teda je.
0: Jako v té základní skupině vůbec, tam jako jedině, když v poločase se jdeš zeptat, kolik to je, tak jí to řekne. Ale od toho playoff, jak tam bylo jako víc lidí, tak se to jakoby víc jako pohlídalo kolektivně, řekněme, jo. Ale stejně ten výsledek toho finále byl jako zajímavý, že my jsme to pak jako přepočítávali na záznamu a vyšlo nám, já nevím, kolik. Plácnu teď, nevím to přesně, třeba 15-6 a výsledek byl 9-6 oficiální. Jo, že to takový vlastně takový jako...
6: To taky mohlo být obrátit.
0: Takový punk, no, někdy.
1: Ono je pravda, že se i vyplácelo i v té pražské části kvalifikace posílat jakéhosi hlídače, pozorovatele. Aha. Protože oni jako taky prostě nemusí vidět všechno, jak těch gólů padá hodně. Tak prostě jsme tam taky vždycky posílali někoho, jako koukni mu přes rameno a pak kolik to je. A když je zápas, který je 5-5, 7-7 a o gól, tak už jako člověk pak se ztrácí v tom, tak dá se jako nějak uspůsobit tomu hra. Asi tak všechno rychle, že?
0: Jako jo, pak už v té pokročilejší fázi, jak říkám, ten výsledek už je jako víc známější, tak jestli je to o gól, o dva, to jako se ví a ty třeba ten Filip Šír to tam nás jako hlásil, je to o dva, je to o tři, vedete, prohráváte, takže tomu jako dokážeš jako s tím pracovat nějak na tom lidi, no jestli se máš pustit do útoku, nebo můžeš trošku víc zalíst. No. Ale v té skupině ne, no tak tam třeba víš, že vedeš o hodně, o moc, takže to už jako taky přizpůsobíš, ale je to takový, takový, no, někdy, no.
1: Ale jste mistři světa.
0: Ale. Tak to pak, tak. Když chcete vyhrát, tak si to musíte víc hlídat.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
6: No. My jsme se ještě nezeptali na rozměry toho hřiště.
0: No. No,
2: to je zajímavá otázka.
6: To. Víme branku, jak je veliká, ale nevíme rozměry.
0: Výška sněhových mantinelů, tak metr. Ale
2: nevím, já to dokážu.
0: Já bych to přirovnal k hokejový třetině.
2: Já bych řekl, že to je o něco větší.
0: Myslíš?
2: Tak ono záleží, jak jde, že jo. Třeba na Kobře, tak tam je to polovina hřiště. No.
0: Řekněme, okrová třetina zhruba, no, plus minus.
6: Takhle, to je dost práce, 4x4, když jste na ledě, no, jako,
0: tak, hodinu
6: jako,
0: zápas.
6: Jako, to, jako zase si dokážu představit, že to, a když jde dápas jeden za druhým, tak jako ta únava může přijít, to je lehce.
1: Dobře, 80 týmů po 5 ve skupinách, jak dlouho trvá ten turnaj?
2: 4 dny. Vlastně ve čtvrtek se začíná ceremoniálem nějakým a hned jsou následují večerní zápasy. Pak se hraje pátek, sobota, ještě skupiny a v neděli začíná playoff od 10 dopoledne. Vlastně čím člověk vlastně postupuje tím turnajem, tak každou hodinu mu začíná další zápas.
1: No dobře, kolik jste toho odehráli, Petře, pokud máte 5 týmů ve skupině, to jsou 4 soupeři, takže z té skupiny se postupuje do nějaké další fáze dalších skupin.
2: Je
0: 5 zápasů ve skupině, tam je právě ten zajímavý systém, na kterým jsme ztroskotali loni, že se hraje 5 zápasů ve skupině, ale jakoby proti druhé skupině, takže vám odpadá zápas ve vlastní skupině, že to, já podle počítají se body vlastně s týmama, s kterýma nemáš vzájemný zápas, jo. Takže se loni se stalo jako paradoxně ta paradoxní věc, že jak jsme hráli proti té druhé skupině, tak v naší může se stát, když ta jedna skupina je horší, hodně a ta druhá lepší, tak jako v té jedné skupině 5 týmů vyhraje úplně všechno, budou mít plný počet bodů a v druhý bude 5 týmů, který mají 0 bodů, ale přesto postoupí
1: někdo
0: 2.
1: Musí postoupit,
0: jo, takže skupin. To se nám stalo právě loni. Takže ten systém je, že je 5 zápasů v základu a pak 5 zápasů v play-off až do finále, takže my jsme odehráli 10.
5: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Vy jste říkali, že jste po světovém šampionátu ve městečku Plastarok ještě zůstali. Jednou v Kanadě, jednou v Americe, nebo naopak. A vyrazili jste na NHL. Teď ten takový ten fanouškovský pohled toho kluka, který předpokládám, že jste taky sbírali kartičky, tak jaké to pak je naživo?
2: Je to hezký, no, je to
0: kartičky na podpis,
2: já bych doma nějakou našel určitě. Je to jako určitě hezký zážitek. My jsme teda většinou si kupovali lísky pod střechu, takže nebylo úplně tak, že člověk sedí úplně u toho a hltá to, ale mě tam jako překvapilo, že v té Kanadě nebo Americe ty fanoušci jako zase tolik jako nefandí, jako že to jako tak, tady v Česku prostě.
0: Je to spíš taková show, mi to přijde, než jako oni stají ten popcorn nebo co tam ty burgery a je to prostě jako víc show, než by se jako to užívali nějak jako sportovně hokejo, že by fandili, prožívali.
2: Což mě se tady jako víc líbí, když jdu na Spartu s Pardubicema, prostě kotle fandějí, jedou.
1: A jenom pro, tedy pro představu, kde jste byli, na jakých stadionech po NHL?
2: Byli jsme v Montrealu, hráli zrovna s Carolinou, asi dva dny předtím byl vytradovan Martin Nečas do Coloreda. A pak druhý rok jsme byli Boston, už nevím s kým hrál.
0: Tak tyjo, nebyla to taky Carolina zrovna?
2: Ne.
0: Nevím, Columbus. Columbus.
1: Takže Montreal zklamání, meka hokeje, tam, kde se stojí fronty na lístky, tak i tam vás to jako neúplně nadchlo?
0: A to asi ne. Ne,
2: že by nás to jako, se jako zklamalo jenom.
0: Ta historie je obrovská, jako tam, když jdete okolo toho zimáku, tak to na vás dechne, jako to je jako super zážitek. A
2: ještě tam je největší zimák, hokej, bylo jako vyprodáno, takže jako
0: je to prostě, je to opravdu nejlepší liga na světě, jako ta úroveň je neskutečná, to jako na to se krásně kouká, ale já osobně třeba, co mě ještě jako překvapilo, tak basket, NBA. V Bosnu jsme byli, já jsem nikdy nebyl na basketu a jako neměl jsem ho nikdy moc rád, ale ta hra mě jako vtáhla a když to vidíš na život, tak mě to hrozně překvapilo, jak to bylo jako rychlý a poutavý. Takže to pro mě bylo jako větší zážitek než ta NHL zrovna, protože tu znám, na už jsem párkrát byl. No.
6: Tak já teď k tomu basketu, já se tady, když jsem tam rok byl v tom Torontu, tak tam bylo Toronto Raptors tým, který hrál basket a byl jsem se tam, jednou jsme tam byli s tím týmem, jsem pozvaný podívat se na nějaký ten zápas a já řeknu opak. Mě ten basketbal vůbec nebavil, kromě posledních pěti minut. Mně přišlo, že těch první ty čtvrtiny, co hrajou, tak první tři, to bylo úplně o ničem. Prostě jenom běhali sem tam, házeli koše, to skóre bylo plus minus podobný. A poslední, kdy se už blížil závěr zápasu, tak teprve mi přišlo, když přepnuli o dvě rychlosti, začali hrát úplně jiný basket. Přitom jako jsem říkal, jako jo, dobrý, padá hodně košů, ale přišlo mi, že to nebyla vůbec žádná jakoby extra velká taktika. Prostě to jenom běhali sem tam, dávali koše a posledních pět minut se nejednou hrálo. Tak to mě jediný to trošku zklamalo, no. Ale jinak, co říkáte vy o té atmosféře, té NHL, toho hokeje, jedna velká, obrovská show, spojená s tím, že prvních pět minut chodí diváci právě s tím hamburgerama, chodí do těch lavic, než si sednou.
1: A pak taky.
6: Pak to odehrajou těch 12 minut a pak zase poslední pět minut se odchází na to, takže nevidějí spousty gólů. Je to takový trošku zvláštní, možná kromě playoff, potom playoff má samozřejmě úplně jinou úroveň a tam ty fanoušci už to užívají a chtějí to vidět čestně od začátku, ale základní část je opravdu taková hodně, hodně společenská událost.
1: Fotku se sochou Bobbyho Ora máte?
0: Máme, samozřejmě, my jsme mu tam přinesli ten dřevěný pohár, když se podíval.
1: On už má z roku 1970, kdy rozhodl tímhle gólem.
0: To samozřejmě máme. Jsme si prošli, no, tak v Boston jsme prošli, v TD Garden, že nějaký kultury jsme se věnovali, byli jsme na rozhledně.
2: Tak, to jsme viděli celý Boston a to vlastně stačilo.
6: My jsme ještě nerozebrali ubytování, jste říkali, že jste někde byli teda 4 dny od čtvrtka, nějakou cestou tam ubytování, teda tam někde předpokládám nějaký super.
2: Ubytování my jsme měli zrovna jako v lovecký chatě.
6: Tam nebylo daleko.
2: Tam normálně jako máme 4 srubíky, ale to tam máme jako výborný, myslím si, jako, že jsme chytli nejlepší z okolí. Máme tam naše domácí, jsme je přezdívali máma a táta, ty se o nás starali, vařili nám, nosili nám piva, pak se přijeli podívat teda i na to finále. Takže to je jako takové, jsou takový hezký 4 srubíky, kde jsou jako postele normálně a v jednom srubíku máme jako basecamp, základnu, to vám si rozvěšujeme věci, takže ten je potom na spálení, když odjíždíme, že jo, z těch hokejových věcí.
0: Ale jako úplná samota, jako v lesích, prostě tam nám říkali, ať se nelekneme, když půjdeme večer na toaletu, protože ty byly jako zvlášť mimo pokoje, že tam třeba chodí medvědi, úplně se nelekneme.
2: Ale že je zima, že mají zimní spánek, že se jdou jenom protáhnout.
0: Že jsou takový unavený,
2: že se protáhnou a jdou.
0: Svojí strach, takže to bylo zajímavý, no. Máma nám vařila, takže my jsme se tam jako udělali podmínky hned v první momentu, jako dobrý, dá se říct, no, výborný.
1: Bavíme se o tom, jaké to bylo v Kanadě na světovém šampionátu v rybníkovém hokeji. Jan Smejkal a Ladislav Hlaveš jsou ve studiu. Na sociálních sítích na mě osobně dost často vyskakují videa, ono to má nějaký algoritmus, když koukáte na psy, tak tam máte hodně psy a tak dále. A já tam často prostě se mi objeví něco z Kanady, kde z nějakého srubu vyjde už oblečený hokejista, skočí na takový zamrzlý potok třeba, nebo ta část řeky a jede se někam zahrát hokej. Jasně, že to je trošku jako přitažené za uši, ale jako dovedete si představit, že to tam prostě takhle jako je někde, že z toho srubu fakt prostě vyjde člověk kousek, má před sebou tu panenskou přírodu a ten led a ty hory.
0: Rozhodně, my jsme teda neměli cyklostezku ledovou až dolů jako na jezero, to ne, ale tam je to jsme fakt číslo oblečení. Jedna ten sport, no. Určitě, jako si to dovedu představit, že to někde tak mají, že vyskočí a jsou někde na nějakým rybníčku, jako zamrzá všechno, oni neřeší protože nic jiného než ten hokej, no. Oni si ní ani nemají v té zimě. Je furt napadáno minus 20.
1: Tak musí být zima, aby se dal pořádat takovýhle světový šampionát 80 týmů. My jsme napočítali na tom záběru z dronu 17 kluzišť a na fotkách jsme vás viděli v helmě a přesto jste měli kulicha. To bylo kvůli prezentaci vaší značky nebo z jiných důvodů?
2: To byl jenom dojem, to bylo, aby jsme vypadali stejně.
1: Takže zase taková zima tam není.
2: No je tam obrovská zima. A ono ten kulich nepomůže, že jo? Takže to
0: je jedno, flev zima nebyla, no, jestli, fyzicky náročně.
2: Jestli ho máte kulich nebo ne, je vlastně úplně jedno. Ten jeden tam zápas jsme tam raní hráli v minus jako 21 snad byl.
0: My tam byli totiž předepsaný helmy, ono už v posledních letech předepsali helmy kvůli bezpečnosti. A my ty naše kulíšky máme rádi, jak jsme se dali na helmy, no.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, blížíme se do finále a tak se ptám, jak bude vypadat příprava na vaši příští účast. Když teda plánujete cestovat za obhajobou?
2: Plán je takový, že určitě přežít sezónu, nejdřív krajskou. A pak uvidíme, co se stane. Zatím jsme přihlášeni na tu československou kvalifikaci. Tam uvidíme, jak to dopadne a myslím si, že ze dne na den budeme vymýšlet, jestli pojedeme do Kanady nebo ne.
1: A to přece je ale fáze roku, kdy vy ještě hrajete, ne, ten kraj. Tak to taky by vás jako jedna pětka zmizí. Co na to
2: my to máme takový specifický a benevolentnější, že jsme si vždycky domluvili, že jsme si ten jeden zápas jako ten víkendový přeložili, co se hraje ta československá kvalifikace, tak si to překládáme. No a v únoru už jako ve středočeském kraji v krajské lize už vlastně se hraje playoff a to my nehrajeme.
0: My povětšinou jako jde mimo nás a nám se to skrz tuhle ty akci rybníkovou hodí docela. No.
6: Takže to už je příprava na mistrovství světa.
2: Není
6: důvod hrát playoff, máte před tou mistrovství světa.
2: Loni jsme potřebovali bod k záchraně, ale kdyby jsme udělali dva body, tak už jsme šli do playoff, takže jsme udělali bod a dostali jsme gola v prodloužení. Ne, že by to bylo teda úmysl, ale...
0: Ale jako hezky nám to vyšlo.
2: Ale vyšlo to jako
0: prostě... On je to rok, co rok se to opakuje.
1: Dobře, tak třeba... Bude moc někdy i Martin Procházka, kterého jistě zaujalo povídání o mistrovství světa v rybníku.
2: Nebo může postavit mančaft, no?
6: Ano.
0: Tady padali
1: tak jsme dva.
0: Tady padali zajímavý jména, tak jste kluky
1: příští
0: oslovit.
1: Příští týden přijde Michal Mikeska. Jsme tři. No a pak ještě... A Zdeněk Moták, ten to bude trénovat, ten přijde, až bude začínat extraliga do našeho pořadu.
6: Ještě jsme mohli ukecat Pavla Pateru, že by nám to tam rozdával ty zabičky.
1: Tak to by nám pánové možná přenechali jejich místo. Našimi hosty ve vysílání Radiožurnálu Sport byli Ladislav Hlaveš a Jan Smejkal z HC Žabonosy, mistři světa v rybníkovém hokeji a také hokejisté krajské ligy ve Středočeském kraji. Pánové, díky, ať se daří a hezký den.
0: Moc děkujeme za pozvání.
2: Taky děkujeme.
0: Hezký den.
1: Martin Procházka se loučí také, měj se hezky.
6: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Za týden Michal Mikeska, bývalý pardubický borec, přijde k nám do studia a příjemný poslech dalších pořadů na Radiožurnálu Sport přeje František Kuna. Hezký den.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kávu, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak jsem Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Eliška Zábrocká nachystala zprávy.
1: Ukrajina pozastaví kvůli cestě amerických vyjednavačů do Moskvy nálety na ruské cíle. Dopravu v centru Prahy odpoledne a večer omezí běžecký závod. České basketbalistky na úvod světového šampionátu podlehly Italkám a čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Cestu vyslanců amerického prezidenta do Moskvy ukrajinské letecké údery neohrozí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že v zájmu klidného průběhu rozhovorů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruskými představiteli zajistí ozbrojené síly Ukrajiny normální fungování ruského vzdušného prostoru. Od Ruska očekává v neděli, kdy se mají vyjednavači do Kyjeva vydat, stejný postoj.
3: Volodymyr Zelenský uvedl, že Ukrajina postupuje pouze v zájmu vyjednavačů a ne Ruska. Z ukrajinského území se kvůli jednání nepovedou žádné letecké údery. To samé čeká od Moskvy, že zajistí klid ve vzdušném prostoru Ukrajiny, aby se mohla odehrát i kyjevská část rozhovorů. Rusko podniká denní i noční nálety na Ukrajinu už 9 dnů. V polovině týdne ale také Ukrajina upozornila letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že vzdušný prostor nad Ruskem už není bezpečný. I Ukrajina vysílá nad Rusko ve válečném stavu své drony a ty mohou znamenat pro civilní letadla nezamýšlené ohrožení. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Policie pátrá po 11-letém čurym Lukáši Paulovi z Orlicko-Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě, kde byl s rodinou. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký, na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl v době útěku černou čepici s kšiltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 150. Běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic se budou v čase od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: V rozmezí od 17.30 do 21 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží kapitána Jaroše ve směru do centra a také Letenský tunel.
1: Běžecký závod v Praze omezí taky provoz tramvají a autobusů hromadné dopravy. Magistrát proto doporučuje lidem v centru využívat linky metra. Více než stovka vědecko-technických vzdělávacích a výzkumných institucí se dnes představí na Festivalu vědy a techniky v Brně. Ten pokračuje od 9. hodiny na brněnském výstavišti. Lidé si můžou vyzkoušet nejmodernější technologie i nahlédnout vědcům přímo pod ruce.
5: Jsme tady jak v sobotu, tak v neděli celý den.
6: Vždy od 9 do 18 hodin, říká Jan Píšela z Hvězdárny a planetária Brno.
5: Teď na sobotu chystáme zajímavé diskuze, kterých se bude účastnit jako moderátorka Lucie Výborná.
6: A nebo mohou lidé poznat nejrůznější výzkumné ústavy, říká Marek Todorov z Akademie věd.
7: Já bych mohl doporučit třeba stanoviště Ústavu dějin umění, kde si budete moci dozvědět, jak se propojuje text a textil. Najdou si tady to své i příznivci techniky, například Ústav fyziky materiálu, má expozici, kde se dozvíte i to, jestli je nic pevnější než ocel.
6: Festival se odehrává v pavilonu A brněnského výstaviště a vstup je zdarma. Marek Gensel, Radiožurnál.
2: Sport.
1: České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločase sice vedly, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdily roli favoritek. Proč to se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová?
8: Na to budeme vzpomínat dobrým zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo. Naopak právě Italkám, tak to vypadalo, že jim ta síla trošku přichází zpátky.
1: Po dnešním volném dní čeká české basketbalistky nedělní zápas s Čínou od 14 hodin a 30 minut. Utkání nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu odvysíláme reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 s jezdem na kolína také v Praze v Bucharově ulici. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor stále za sjezdem na kolín. Na kilometru 59 v omezení vyprošťují kamion po nehodě mimo dálnici. Na místě už je odtahová služba, okolo se projíždí v zúžení jedním pruhem, ale plynule. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem stále čekejte komplikace u Třebíze. V omezení směrem do Prahy překáží nepojízdné auto.
10: 31. kilometr mezi Letoušem a Panenským Týncem porouchané osobní vozidlo. V tom zúžení, takže pozor, je to v Dolíku, brzdí se tam a auta čekají, aby mohli obět.
9: A v Praze stále pozor ve Studulkách v Bucharově ulici u nájezdu na Rozvadovskou spojku u Lidlu. Tam řeší nehodu dvou osobních aut v křižovatce. Kratší kolony čekejte ze všech směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zpočátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháňkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů na jihovýchodě i 26. Tolik zprávy.
11: Je sobota 5. září 2026 a vy posloucháte jediné sportovní rádio v zemi. Přejeme dobré ráno.
2: Radiožurnál Sport
12: a Karel Schamberger.
11: Poslední tenisový Grand Slam sezóny, tedy US Open, má za sebou další hrací den a do Česka nedorazily úplně pozitivní zprávy. Ve třetím kole končí Jiří Lehečka i Karolína Muchová. Zatím jedinou Češkou v osmifinále je tak Linda Nosková, která porazila Američanku Liovou. Právě rozhovor s wimbledonskou šampionkou uslyšíte na radiožurnálu Sport už za okamžik. Teď je 7 hodin a 6 minut.

0: Tak.
1: Zatímco vstáváte s radiožurnálem Sport, tak v New Yorku byla teprve 1 hodina v noci. Právě ve městě, které nikdy nespí, postoupila tenistka Linda Nosková do 8. finále US Open. Wimbledonská šampionka nakonec v 3-setové bitvě zdolala Američanku Liovou. Musela se vypořádat s velkým horkem a také hlasitou podporou domácí hráčky. Povídal si s ní o tom přímo v New Yorku náš reportér David Prouza.
2: Lindo, moc gratuluju k postupu do 8. finále. Solidní hukot na vás si přichystali fanoušci američtí. Jak se vám v tom hrálo?
3: Nepříjemně se mi v tom hrálo. Dneska jsem si myslela, že to slyším ještě 2x tolik než jako normálně, takže bylo jasný, že čím je to dramatičtější, tak tím více lidí přichází a tím větší a další ten zápas chtějí mít. Nebylo to příjemný, no? Co si budem?
2: Vám se povedlo dlouho je docela držet na uzdě ty fanoušky, protože ten zápas se vyvíjel docela příjemně pro vás. Jak se vám povedlo, nebo jak důležité a jak těžké bylo zareagovat na to, když najednou ten zápas se dostal do 3. setu?
3: Tak nějak to nějak uteklo spod mých ruk, se dá se říct. Já jsem měla break nahoru a hnedka na začátku druhého, ten se mi nepodařilo dopodávat, což byla teda škoda, že jsem jenom takhle trošku více, možná by to mohlo dopadnout jinak i ten druhý set, ale tak kdo ví, ale ten tie break byl taky všelijaký, měla jsem tam nějaký šance, taky se mi neproměnila, ona zahrála jako skvělých pár míčů na konci toho, takže si to zasloužila, ale tak ten 3. set, to je vždycky jasný pro mě, že začínám úplně znova a může se stát cokoliv.
2: Byly docela takové zajímavé podmínky, docela větrno, minimálně na grandstandu foukalo hodně, třeba Karolíně Muchové, a navíc docela velké teplo. Jak se s tím jste se vypořádávala?
3: Tak tyhle dvoje podmínky asi nebyly úplně nejhorší, bych řekla. Naopak slunko, to teda bylo dosti nepříjemné, hlavně když už teda zapadalo a už jsem si fakt myslela, že 3. set budeme hrát úplně ve stínu a furt ta jedna strana byla vlastně nejhorší a tam jsem měla několik horší chvil, že jsem zahrála míče do fanoušků díky tomu, takže to nebylo úplně příjemný, ten vítr možná byl trošku z začátku, ale úplně nerozhodoval, takže to bylo v pohodě.
2: Celkově bilance na Grand Slamech, to u vašeho jména teď zasvítilo 12-2 v singlu letos. Jak se to poslouchá?
3: Tak Wimbledon jsme trochu pomohl, no. Ale je dobrý, že tyhle ty asi hlavně tyhle těžké zápasy, které na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže to jsou asi nejdůležitější.
2: Teď vás říká Marta Kostiuková, by se měla říct nějaké 3 věci, čím je třeba nepříjemná, ale co by to bylo?
3: Jenom tak, co se jako první věc vzpomenu, je, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou má úplně skutečnou, že vlastně mimo top ten hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100%, ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
2: Budeme držet palce, hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
3: Děkuji.
1: Říkala v New Yorku 8. finalistka singlu Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lehečka ve 3. kole. Vypadli a US Open ještě ze studia radiožurnálu Sport. Můžeme doplnit další program. Ještě dnes večer by měla hrát 3. kolo Marie Bousková proti Polce Švjontekové a Nikola Bartuňková proti Rusce Andrejevové. V noci pak čeká boj o 8. finále Jakuba Menšíka to s Američanem Tienem. A když už jsme u toho, můžeme doříct také plán dvouhry v té ženské slavné česko-americké duo. Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová nastoupí proti čínskému páru Wang Shu. Teď už Cambridge.

0: 7 hodin 17 minut posloucháte radiožurnál Sport. Hvězdný americký sprinter Noah Lyles ukončil kvůli zranění předčasně sezónu a nebude příští týden startovat na ultimátním mistrovství světa v Budapešti. Olympijský vítěz v běhu na 100 metrů a několikanásobný mistr světa to oznámil na svých sociálních sítích. Lyles si dříve v sezóně přivodil menší svalové zranění, na které se postupně nabalily další problémy a nedovolili mu trénovat. Do Maďarska se ale vydá na ultimátní světový šampionát, prozradil, že tam chce být jako fanoušek a má v plánu dokonce pořádat večírky a být v zákulisí, aby podpořil ostatní atlety.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 21 minut vstáváte s radiožurnálem Sport. Světová tenisová jednička Arina Sabalenková řešila na US Open nečekaného soupeře. Během zápasu si stěžovala na silný zápach marihuany. Zahraniční sportovní weby pro nás prošla Anna Skalová, které přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ano, promiň. O nezvyklém problému Sabalenkové píše francouzský L'Equipe, britský Guardian nebo irský Irish Times. Během zápasu třetího kola s Kamilou Rachimovovou světová jednička zastavila hru a upozornila rozhodčí na silný zápach z marihuany.
0: A já jsem se chtěl rovnou zeptat, podařilo se zjistit, odkud ten zápach šel?
1: Nepodařilo. V areálu US Open je kouření zakázané a Sabalenková sama připustila, že kvůli větru mohl kouř přicházet i zvenku. Po zápase pak řekla, teď budu teda přesně citovat, dělejte si, co chcete, kouřete, co chcete, relaxujte, jak chcete, ale prosím, ne vedle tenisových kurtů.
0: Zápas ale přesto zvládla.
1: Ano, Rachimovou porazila 6-3 a 6-4. Na tenisové konferenci se pak jeden z novinářů Sabalenkové zeptal, jak moc je po vítězství háj, a světová jednička odpověděla. Zase teď cituji, jestli budou kouřit dál, možná budu háj i já. Sabalenková navíc nebyla jediná, kdo si v zápachu všiml. Stejný problém řešili na US Open v minulosti třeba Nick Kyrgios nebo Maria Sakkariová.
0: Zajímavé informace o tenisovém US Open, teď ale k fotbalu, co provedl trenér Southendu Kerryon Dyer.
1: O tom píše britský Guardian. Southend čeká v anglické National League zápas s Yevillem a Dyerem. Při předzápasové tiskové konferenci začal do svých odpovědí schovávat názvy skladeb Michaela Jacksona. Novináři podle Guardianu chvíli vůbec netušili, proč jeho odpovědi znějí tak zvláštně.
0: No a proč to tedy dělal?
1: Kvůli charitě. Dyer dostal za úkol dostat do tiskové konference co nejvíc z názvů Jacksonových písní. A tak se z běžné předzápasové tiskovky stala pro novináře tak trochu hudební soutěž.
0: No a víme tedy, kolik těch písní tam dostal?
1: Guardian píše, že se je snažil do odpovědí nacpat jednu za druhou a vzhledem k tomu, že Southend hraje už pátou nejvyšší anglickou soutěž, povedlo se Dyerovi něco poměrně mimořádného. Dostat před zápasem National League do jedné věty Southend, Yevill a Michaela Jacksona. Teď už zbývá jen samotný zápas a pokud Southend prohraje, Dyer má alespoň připravený název pro pozápasovou tiskovku Bet.
0: Říká Anna Skalová v přehledu zahraničních webů dnes zajímavé informace třeba o marihuaně na US Open a nebo o písních Michaela Jacksona ve fotbalové lize. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
3: Dobré ráno, teď je 7:30. A jsou tu zprávy Radiožurnálu s Eliškou Zábrockou.
4: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mohlo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Mezi zeměmi navíc roste napětí kvůli ruskému útoku na budovu ukrajinské tajné služby SBU. Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoct rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů nebo pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a sociální pracovníci. A v Kristiánově v Jizerských horách je dnes sklářská slavnost. Oslaví výročí 250 let od zahájení tavení skla v tamní huti. Program je od 9. do 16. hodiny a nabídne komentované prohlídky osady, poutní mši nebo křest dětského komiksu. Hostem bude Georg Josef Riedl, zastupující 10. generaci sklářů, která huť na Kristiánově zakládala. Slavnost se koná každoročně vždy první zářijovou sobotu.
1: Sport.
4: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. 21-letá halová mistryně světa bude v závěru elitního seriálu startovat poprvé. Loni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Do finále se kvalifikovala ze třetí příčky, a to díky tomu, že ve všech svých startech v diamantové lize doběhla v elitní trojici. Start závodu je naplánován krátce po 20. hodině.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 za sjezdem na Kolín a nehoda v Praze ve Kbelské ulici. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové za sjezdem na Kolín na 60. kilometru v omezení už vyprostili kamion po noční nehodě, ale zůstává tam zúžení do jednoho pruhu, a to kvůli frézování vozovky, zatím se projíždí plynule. Na tahu 7 mezi Prahou a Chomutovem stále komplikace mezi Třebízí a Panenským Týncem. V omezení na 31. kilometru stojí nepojízdné auto, podle zpravodaje se tam jezdí kyvadlově a menší kolony čekejte obousměrně. A v Praze je hlášená nehoda ve Kbelské ulici směrem z Hloubětí nad Letňan před sjezdem na Kbely. Tam stojí osobní auto po nehodě. Kolony se zatím ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Před námi je poměrně větrný den s proměnlivou oblačností a teď ráno ještě na jihovýchodě s deštěm. Nejvyšší teploty dnes většinou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihovýchodě Česka víc, tam i 26. Zítra už bude slunečno s teplotami kolem 20 stupňů a v pondělí znovu slunečno a ještě tepleji, i 28. V úterý čekejte polojasno, později i zataženo místy s přeháňkami, ale než dorazí další studená fronta, bude znovu hodně teplo, jak říká meteorolog Marian Sandev.
7: A nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy dokonce až na 32 stupňů Celsia, aby potom houby nerostly.
6: Teď je podle dat meteorologů vysoká šance na růst hub, hlavně v oblasti Krkonoš, Šumavy, ale taky třeba na Karlovarsku. Naopak na Vysočině a v okolí Brna je teď šance minimální. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

7 hodin 36 minut vstáváte s radiožurnálem Sport. Přejeme dobré ráno z našeho vinohradského studia. Francouzský pilot Formule 1 Pierre Gasly z Alpinu přišel o třetí místo z velké ceny Monaka. Odvolací soud Mezinárodní automobilové federace jezdci obnovil tresty, které v červnovém závodě dostal za překročení rychlosti v boxech. Kvůli nim Gasly klesl na 7. příčku. První skončil Ital Antonelli v Mercedesu před druhým Britem Hamiltonem ve Ferrari a nově třetím Francouzem Hadžarem z Red Bullu. Právě o Formuli 1 se teď budeme bavit na radiožurnálu Sport. Jezdci jsou totiž v Itálii na okruhu v Monze. Ve včerejších trénincích byli nejrychlejší Monačan Leclerc z Ferrari a Russell z Mercedesu. Dnes čeká piloty další trénink. Jak se jezdci postaví na startovní rošt velké ceny Itálie, to budeme vědět okolo 17. hodiny, kdy bude končit kvalifikace. Na radiožurnálu Sport nás za malý moment čeká velký sportovní přehled se všemi sportovními aktualitami.

0: Je čas na sportovní přehled. Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Anne Liovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. Nejen tenisové dění na US Open teď shrneme v ranním sportovním přehledu, a to s Terezou Cedidlovou. Přeji dobré ráno.
1: Hezké ráno. Na úspěch Noskové naopak nenavázal Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety a na US Open končí. Po zápase mluvil o tom, že utkání rozhodovaly malé detaily, například jeho výkon v tiebreaku třetího setu, kde se mu nedařilo optimálně returnovat.
2: Nepřišlo mi, že bych úplně kazil return, ale spíš ho dostávat pod tlak potom. Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útočný, abych směrem k tomu, abych ho jako pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě a tak.
1: V New Yorku dohrála i wimbledonská finalistka Karolína Muchová. Američance Navarové podlehla 0-2 na sety. O postup do osmifinále dnes zabojují ještě Nikola Bartuňková, Jakub Menčík a Marie Bousková. Soupeřkou Bouskové bude šampionka letošního Roland Garo Andrejevová. Menčíka čeká duel s Američanem Tienem a Bousková se utká s Polkou Švjontekovou.
0: Česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinou utkání drželi Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale v závěru jim v užší rotaci došly síly, pokračuje Eliška Joklová.
3: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli tři čtvrtiny dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
0: Druhými soupeřkami českých basketbalistek ve skupině budou zítra od 14:30 v přímém přenosu radiožurnálu Sport Číňanky, které jsou aktuálně ve světovém žebříčku čtvrté.
1: Fotbalová zbrojovka Brno nastoupí v sedmém kole šance ligy jako druhý tým tabulky na hřišti vedoucí Slavie Praha. Zápas začne v 15 hodin. Nováček z Brna ztrácí na obhájce titulu jen bod a v případě výhry se tak posune na první místo, pokračuje záložník zbrojovky Petr Ševčík.
4: Víme, jaký mužstvo teďka proti nám bude čelit vlastně těch zápasů. Si myslím, že teďka máme i víc jak oni, takže ta únava se taky akumuluje vlastně v nás, ale naštěstí z toho nikdo nějakých stran nevypadává, takže furt jde vidět, že i když tam máme vlastně ty náhradníky, tak furt je to kus za kus, takže si myslím, že nám to hodně pomáhá taky.
0: V 15 hodin odstartují také duely mezi Slováckem a Pardubicemi a Olomouckou Sigmou a pražskými Bohemians. Druhou dvojici týmů v tabulce dělí 4 body a 6 pozic. Pražané ale mají jeden zápas k dobru. Trenér Sigmy Pavel Hapal upozorňuje, že stejně jako předešlý soupeř Baník i Bohemians hrají velmi nátlakově a fyzicky.
5: Bohemka hlavně v tom domácím prostředí, ale myslím, že obecně hraje velice agresivní fotbal a důrazný, hodně se spolíhá na vyhrané osobní souboje a my se na to musíme dobře připravit a být kvalitnější i v tomhletom pojetí. No.
1: V 18 hodin pak v sedmém kole šance ligy nastoupí fotbalisté Plzně na hřišti Artisu Brno. Všechny zápasy budeme mít na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Fotbalový záložník Pavel Šulc nastoupil po zranění kolena poprvé v sezóně v základní sestavě Lyonu a ve třetím kole má francouzské Ligue 1 přispěl asistencí k výhře 3-1 nad Auxerre. Český reprezentant přihrál v 53. minutě do vápna Ernestu Nuamahovi a ganský křídelník zvýšil na konečných 3-1. V 67. minutě pak Šulc vystřídal.
1: Český fotbalový útočník Radek Schiller přestoupil ze slovenské Podbrezové do portugalského Rio Ave, kde bude spoluhráčem obránce Jakuba Brabce. 21-letý hráč, který přišel do slovenského klubu před rokem z pražské Sparty, podepsal v Portugalsku smlouvu do roku 2031. Oba kluby informovali o přestupu na svých webech.
0: Čeští volejbalisté prohráli v generálce na mistrovství Evropy s Belgií 2-3. Národní tým tak Belgičanům podlehl už po druhé v řadě. V prvním přípravném duelu, který týmy odehrály, hráli ve čtvrtek, Češi prohráli 0-3 na sety, ano, neuspěli pak ani v dodatečném setu. Šampionát, který budou hostit Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko, začne ve středu.
1: Hokejisty Plzně čeká druhý zápas Ligy mistrů proti polskému týmu GK Estychy. Hrát se bude od 16 hodin a 30 minut. Asistent trenéra Škody Jiří Weber doufá, že jeho svěřenci naváží na čtvrteční výhru na švédským Regle a potvrdí roli velkého favorita.
6: Myslím si, že i ty kluci, když nastupujeme proti těm lepším týmům, tak jsme víc koncentrovanější a měli bychom na tomhle tom zapracovat i v příštím zápase proti Tychy. Na vstupu nepocení nic, protože máme zkušenost, co jsme hráli jako v Krimičau. Tak bylo to asi podcenění, protože jsme tam neuspěli.
1: V 17 hodin pak začne zápas Pardubic se švédským Regle a v 19.15 nastoupí hokejisté Liberce na ledě Salzburku.
0: Podkres neboli znělka radiožurnálu Sport ke sportovnímu přehledu už uběhla a to znamená, že sportovní přehled s Terezou Cedidlovou je na konci a to v 7 hodin a 45 minut. Já ti moc děkuji a přeji dobré ráno.
1: Díky, naslyšenou.

0: Centrum Prahy dnes večer zaplní tisíce nadšených běžců. V 19.30 odstartuje hlavní závod na 10 kilometrů, ve kterém se představí nejen spousta amatérů, ale také elitní vytrvalci a ti by mohli útočit na výjimečné časy. Vedle afrických atletů bude ve startovní listině i domácí Damian Vích, který by se rád přiblížil českému rekordu a bude mít proto i svého vodiče.
1: Je to jako pro mě, ale zároveň je tam spousta běžců na podobný čas, takže je to taky, že jsme se domluvili, že to pomůže i ostatním lidem, takže zatím detaily ještě úplně nemám o tom, jaký čas se bude cílit, ale původní nějaká ta byla 14 minut 5 kilometrů probíhat, takže uvidíme.
2: Vysvětluje Damian Vích, který loni dominoval při 28. ročníku pražské Grand Prix na 10 kilometrů, ale to do metropole nedorazili elitní vytrvalci z Afriky. Letos tomu bude jinak a tak mluví spíš o tom, že se pokusí o rychlý začátek a pak v úvozovkách uvidí, kam doběhne. Aktuální český rekord na silniční desíce drží výkonem 28 minut a 19 sekund Martin Zajíc. Osobní rekord Vícha je jen o 2 sekundy pomalejší. Vích se doteď objevoval především na dráze, na kratších distancích, ale jeho přechod na silnici není jen dočasný.
1: Hlavní cíl je určitě maraton. Je to tak, no, že ten steeple teď jde trošičku na druhou kolej, protože toho času úplně moc není, olympiáda se blíží, je to nějaký dlouhodobý cíl, který prostě bych rád se pokusil splnit a uvidíme, jak to dopadne, ale ten cíl bude určitě na silnici, na maratonu, takže toho času tam tolik nezbývá, že příští sezóna je vlastně poslední celá na splnění rankingových bodů.
2: Popisuje Damian Vích s tím, že měl v plánu přesunout se na další tratě, ale rozhodnutí finalisty mistrovství Evropy v běhu na 3 kilometry překážek z Říma trochu urychlila neúčast na letošním kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Dlouhodobý cíl má tedy v olympijské účasti právě v maratonu a v něm by nemusela být tak těžká nominace jako na dráze.
1: Nerad bych říkal snaží s úctou ke všem těm běžcům, kteří tam chtějí startovat, i s úctou k tomu, že nevím, jestli sám dostanu, ale myslím si, že ten počet těch lidí, který tam může startovat, je vyšší, takže tam ta propustnost bude určitě na jako jiný úrovni než na tom steeplu nebo na té dráze celkově. Já si myslím, že na té silnici mám asi největší potenciál i psychický, i fyzický.
2: Věří Damian Vích, který by v sobotu večer mohl v Praze útočit na český rekord na silniční desíce při Grand Prix se startem a cílem na náměstí Republiky. Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Ještě můžeme doplnit logistické informace, protože tento běžecký závod dnes omezí dopravu v centru Prahy. V okolí náměstí Republiky už teď platí zákaz zastavení. Uzavírky ulic budou v čase od 16.30 do 22 hodin se týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky. Pražská Grand Prix také omezí provoz tramvají a autobusů hromadné dopravy. Magistrát proto doporučuje lidem v centru využívat linky metra. Ať už tedy půjdete pěšky, anebo pojedete třeba autem, přejeme vám ze studia Radiožurnálu Sport samozřejmě šťastnou cestu a to teď v 7 hodin a 52 minut.

České basketbalistky prohrály na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Nejlepší českou střelkyní byla s 21 body Julie Pospíšilová. Zítra se reprezentantky ve skupině D utkají s Čínou a v pondělí s obhajkyněmi titulu Američankami. Vítězky skupiny postoupí přímo do čtvrtfinále. Další dva týmy čeká kvalifikace o postup mezi 8 nejlepších. Světový šampionát basketbalistek podrobně probereme s naším reportérem přímo v Berlíně, Mato Jakubem Kantou, v 9 hodin a 40 minut. Teď je ale před 8 hodinou.

0: Informace ze světa Česka, samozřejmě sportu, ale také o dopravě nebo o počasí. To je náš zpravodajský servis, který vám teď nabízíme před 8 hodinou.
1: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Roste počet řidičů, kteří telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Ukrajina hlásí 4 mrtvé po ruském útoku v Dněpropetrovské oblasti. Tenistka Nosková je v 8. finále US Open, Muchová v New Yorku končí. Na dálnici D11 brzdí provoz omezení u Chlumce nad Cidlinou. A čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli víc než 26 tisíc řidičů. To je o 10 víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
4: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z BESIPu.
5: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
4: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
6: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
4: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3 500 korun na místě nebo až 10 000 korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Radiožurnál.
2: Ruský útok v ukrajinském městě Kamianské nepřežili 4 lidé. Informuje o tom agentura Ukrinform s odvoláním na šéfa vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandra Hanžu. 5 lidí úder zranil. Ukrajina se už 4,5 roku brání rozsáhlé ruské agresi. Obě strany pokračují ve vzájemných úderech pomocí raket a dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale navrhl příměří na dobu očekávané víkendové návštěvy amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Před 80 lety se narodil zpěvák Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen se proslavil hity jako Don't Stop Me Now nebo Bohemian Rhapsody.
7: Freddie Mercury se narodil v roce 1946 na Zanzibaru jako Farouk Bulsara. Proslavil se především svým nezaměnitelným hlasem, předkusem, výraznými kostýmy a obrovskou energií na pódiu. Mezi legendární okamžiky patří také vystoupení skupiny Queen na koncertu Live Aid v roce 1985, kdy hudebníci pomáhali získat peníze na pomoc lidem zasaženým hladomorem v Etiopii. Freddie Mercury zemřel v roce 1991 ve věku 45 let, a to na komplikace spojené s nemocí AIDS. Život zpěváka a skladatele připomene v několika pořadech také stanice Český rozhlas Dvojka. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Archeologové dokončili výzkum 2 500 let starých kostí v Bíčí skále v Moravském Krasu. Patřili holčičce z doby halčtatské. Spolu s ostatky dívky tam odborníci našli i kovové kroužky, zřejmě na ušnice, které naznačují dívčino vysoké společenské postavení a bohaté zázemí. Rekonstrukci vzhledu dívky s domnělým oděvem můžou návštěvníci Bíčí skály vidět dnes od 10 hodin.
8: Sport. Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Liovou 2-1 na sety a postoupila do 8. finále US Open. Naopak Karolína Muchová v New Yorku končí. S domácí Emou Navarovou prohrála 3-6, 5-7. Po zápase pochválila soupeřku, sebe naopak zkritizovala.
9: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů. Dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem měla moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece jenom byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala.
8: Ve 3. kole vypadl taky Jiří Lehečka, který s Řekem Cicipasem prohrál 1-3 na sety. Do 8. finále se dnes pokusí probojovat Jakub Menšík, Nikola Bartuňková a Marie Bousková. České basketbalistky vstoupily do světového šampionátu v Berlíně porážkou s Italkami 54-63. Další zápasy čeká v neděli proti Číňankám.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na hradecké dálnici u Chlumce a v Praze zúžení na jižní spojce. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte dvě větší omezení na cestě. První u Sadské mezi 25. a 35. kilometrem. Tam jsou průjezdné dva pruhy v obou směrech. Další omezení u Chlumce nad Cilinou na 60. kilometru je průjezdné pouze jedním pruhem. Zatím je to ale bez kolony, projedete plynule. Taky ostatní dálnice a další hlavní tahy zatím bez větších komplikací. V Praze dejte pozor na jižní spojce ve směru na Černý most. Za nájezdem od Spořilovské je na spojce zavřený pravý jízdní pruh, něco tam opravují. Provoz je slabý, kolona zatím minimální. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Počátku bude na jihovýchodě zataženo s deštěm nebo přeháňkami, jinak čekáme oblačno, na severu výjimečně s přeháňkami, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě i 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
0: Krásné ráno, teď v 8 hodin a 6 minut.
3: Radiožurnál Sport
11: a Karel Schamberger.
0: Ačkoliv dnes nehraje pražská fotbalová Sparta, tak na stadionu na Letné bude dnes plno a to malých dětí. Právě dnes se totiž bude konat vítání Sparťánků. Akce obdobná tradičnímu vítání občánků. Novorezenci se můžou těšit třeba na maskota Rudyho nebo na rudý dres. A to vše na stadionu na Letné, přímo na trávníku. My se můžeme na Radiožurnálu Sport ale věnovat také dnešnímu ligovému programu. Můžeme ho alespoň trochu nastínit. Konkrétně se dnes budou hrát 4 zápasy, 3 odstartují v 15 hodin, vedoucí Slavia přivítá druhou zbrojovku Brno, ve stejném čase Sigma Olomouc vyzve Bohemians a Slovácko Pardubice, v 18 hodin potom Artis Brno přivítá Viktorii Plzeň. To vše v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.

0: Nadějně rozehraný zápas na úvod skupiny světového šampionátu české basketbalistky k vytoužené výhře nad bronzovými medailistkami z posledního mistrovství Evropy nedotáhly. V poločase i po třetí čtvrtině ještě v Berlíně vedli nad Italkami. Po změně stran už ale začínali ztrácet a nakonec prohráli 54-63.
1: Smutný, protože si myslím, že jsme hráli tři čtvrtiny dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně.
2: Mrzí basketbalovou reprezentantku Elišku Joklovou, kterou po vystřídání v závěru chytli křeče a jasnou koncovku sledovala pouze z lavičky. Nejlepší českou střelkyní při porážce s Italkami o 9 bodů v prvním vystoupení na letošním mistrovství světa byla Julie Pospíšilová s 21 body.
1: Jsem se určitě strašně ráda, že se jí to povedlo, potřebovala, vše by se to taky trochu prolomila v nároďáku. Bohužel mrzí mě to, že jsme se k tomu nepřidali. Já jsem zahodila 5-6, což je strašně moc.
3: Na to budeme vzpomínat dobrým zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Já si myslím, že jsme celkově si věřili a bojovali jsme a zároveň jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo.
2: Doplňuje Joklovou právě Pospíšilová po svém zatím nejlepším utkání v národním týmu. Na vytouženou výhru to ale nestačilo. Pokračuje trenérka Romana Ptáčková.
4: Jsme byli Itálii, dá se říct, vyrovnaným soupeřem. Téměř celý zápas, ale Italky po ty přestávce poločasový zvýšily ještě agresivitu a dostávali nás dost často do nějakých těžších střel nebo horších rozhodnutí.
2: Po dnu bez zápasu nastoupí české basketbalistky ve druhém utkání základní skupiny mistrovství světa v neděli proti světovým čtyřkám Číňankám a zase v přímém přenosu radiožurnálu Sport, tentokrát od 14:30. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Ze tří pokusů jen jeden postup do osmifinále. Taková je bilance českých tenistů po další noci na US Open. Jiří Lehečka vypadl s Řekem Tsitsipasem a Karolína Muchová nestačila na domácí Navarovou. Jedinou postupující je tak Linda Nosková, která vyhrála nad Američankou Liovou. To ale doufejme nebude vše, tedy co se týče osmifinále z českého pohledu. Dnes totiž bude bojovat Marie Bousková proti Polce Švihontekové a Nikola Bartuňková proti Rusce Andrejevou. V noci pak čeká boj o osmifinále také Jakuba Menšíka, a to s Američanem Tienem. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. Teď je 8 hodin a 17 minut.

0: Na Radiožurnálu Sport pravidelně připomínáme zásadní momenty z historie sportu a dnes se vrátíme k události, která otřásla olympijskými hrami, konkrétně 54 let nazpátek do 5. září 1972.
1: Předseda Mezinárodního olympijského výboru Avery Brundage dnes oznámil, že přerušuje 20. olympijské hry v Mnichově. Podle oznámení bavorského ministerstva vnitra byli dnes ráno při přestřelce v ubytovně izraelské olympijské výpravy v Mnichově zastřeleni dva lidé. Policie oznámila, že ozbrojená skupina drží několik členů izraelské výpravy jako rukojmí.
0: Znělo tehdy ve vysílání Československého rozhlasu, ale pojďme na začátek možná nejsmutnějšího a nejděsivějšího příběhu olympijské historie. A to společně s Tomášem Petrem. Přeji dobré ráno.
2: Hezké ráno. Letní olympijské hry v Mnichově měly dát zapomenout na nacisty zneužitou olympiádu 1936 v Berlíně a zpočátku to vypadalo, že ve Spolkové republice Německo proběhne vše podle plánu. Organizátoři akce ale podcenili bezpečnost, odmítali přísnější kontroly v olympijské vesnici.

0: než chránila a na to nakonec ti Němci doplatili.
1: Na mezery v bezpečnosti sportovců na olympiádě 1972 v Mnichově upozorňovali i zástupci právě izraelské delegace, ale nikdo je nevyslyšel. A tak mohli palestinští teroristé ze skupiny Černé září zrealizovat svůj plán. V osudný den se brzo ráno s útočnými puškami a granáty dostali do olympijské vesnice a vstoupili do budovy, kde izraelští sportovci bydleli.
2: Nasledoval chaos, některým Izraelcům se povedlo utéct, ale 11 z nich skončilo jako rukojmí teroristů a kdo se jim snažil vzepřít, ten byl zastřelen. Černé září požadovalo, aby izraelská vláda za propuštění rukojmích propustila 234 palestinských a arabských vězňů. Ta se ale nechtěla nechat vydírat.
1: Veškeré pokusy bavorských policistů o osvobození sportovců navíc skončily neúspěchem a tak následně zamířili únosci i rukojmí na letiště, odkud se mělo letět do Egypta. Ani záchranná akce na letišti ale nedopadla podle představ. Podrobně naplánovaný pokus o osvobození skončil přestřelkou, kterou nepřežil ani jeden z izraelských rukojmí.
2: Teroristické Černé září považovalo celou akci za úspěšnou, protože upozornilo na existenci palestinského národa na největší společenské události světa. A to přesto, že to udělalo tak brutálním způsobem. V pořadu Historie Plus o tom mluvila ředitelka Herzlova studia izraelských studií a vysokoškolská pedagožka Irena Kalhousová.
3: To byl, jestli se nepletu, první teroristický útok, který vlastně široká veřejnost sledovala živě, jo, že tam se ukázala ta obrovská síla těch masmédií a je to něco, z čeho se vlastně poučí ti samotní teroristé. Jo. A když bychom to převedli třeba k situaci dneska, tak myslím si, že Islámský stát nebo třeba úplně z nejbližší současnosti Hamás moc dobře ví, jak obrovský dopad ty jejich činy mají, pokud opravdu se o tom doví co možná nejvíce lidí.
1: Mnichovský masakr na olympijských hrách v roce 1972 je a doufejme, že i zůstane snad nejbolestivějším momentem olympijské historie. Organizátoři velkých sportovních akcí se z něj alespoň poučili a dnes věnují bezpečnosti účastníků i fanoušků velkou pozornost a také výrazné finanční prostředky.
2: S Tomášem a Petrem jsme si připomněli 5. září 1972. Moc díky a naslyšenou.
1: Pohodový den.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Radiožurnál Sport je s vámi v 8 hodin a 28 minut. Po deváté se budeme s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem bavit o šancelize. Tak si to rozhodně nenechte ujít, už za pár minut pro vás budeme mít aktuální zprávy. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, je 8:30. Eliška Zábrocká přidá zprávy.
1: Slovenské ministerstvo zahraničí si předvolá ruského velvyslance. Uvedl to ministr zahraničí Juraj Blanár. Důvodem je ruský dronový útok na budovu ukrajinské tajné služby SBU v Kyjevě, která je blízko konzulárního pracoviště slovenské ambasády. Blanár řekl, že pracoviště je z bezpečnostních důvodů využíváno v omezené míře a nikdo v něm nebyl. Útok na sídlo SBU potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na vahách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. A Přírodní divadlo v Divoké Šárce v Praze odpoledne uvede Dvořákovu operu Čert a Káča. V představení vystoupí solisté, orchestr a sbor Pražského národního divadla. Akce je otevřená široké veřejnosti. Rezervovat si místa návštěvníci předem nemusí. Do Divoké Šárky se opera vrací opakovaně. Loni tam uvedli Smetanovu Libuši. Sport. Hokejisté Plzně dnes v 16 hodin a 30 minut nastoupí ve druhém zápase Ligy mistrů proti polskému týmu GKS Tychy. O půl hodiny později začne zápas Pardubic se švédským Regle a v 19:15 nastoupí hokejisté Liberce na ledě rakouského Salzburgu. Po prvním kole základní části soutěže jsou na první příčce díky 6-gólovému vítězství z úvodního utkání Pardubice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na hradecké dálnici u Chlumce a v Praze kolona u letiště. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí zatím kratší kolona před Chlumcem nad Cidlinou. Na 60. kilometru je v obou směrech zúžení. Frézují vozovku a jede se pouze odstavnými pruhy. Ve směru z Prahy do Hradce už je tam i menší kolona, tak opatrně dojíždějte. V Praze se chvilku zdržíte na výjezdu směr letiště po dálnici D7. Ve sjezdu na letiště stavební práce zúžení a je tam kolona do 10 minut. Jinak Praha plynule průjezdná. A na Opavsku se ucpává silnice 57 z Opavy na Fulnek. Za Hradcem nad Moravicí opravují vozovku. Je tam hned několik semaforů za sebou a zdržíte se okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko je teď v podstatě rozdělené na dvě půlky. Skoro celé Čechy jsou už bez deště a místy se oblačnost protrhává. V jižních Čechách, na Moravě a taky ve Slezsku ale stále prší. Během dopoledne ale přestane a po zbytek soboty už čekáme jen proměnlivou oblačnost. Oproti pátku je chladněji, maxima dnes 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu východě i 26 stupňů, na horách ukážou teploměry většinou kolem 14. A jak bude zítra? Slunečno, jen na severu a severovýchodě místy víc oblačnosti, s teplotami kolem 20 a s novým týdnem už začnou teploty znovu stoupat. V pondělí čekejte až 28 stupňů a většinou slunečno, v úterý bude dokonce i kolem 30 stupňů Celsia. Čekáme polojasno, později oblačno až zataženo a místy se přidají přehánky. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Na radiožurnálu Sport většinou informujeme o elitních a vrcholových akcích. Teď ale naopak z trochu jiného soudku. Už za necelých 20 minut začne ve Smržovce mistrovství republiky v jízdě na kolečkových saních. Od 9 hodin to budou ještě tréninky závodníků a finále se pak pojede od 10:30. Pokud jste tedy z okolí Smržovky, tak zajímavý tip na neobvyklou sobotu. Kouknout se na saně na začátku září do nějakých 15-16 stupních. Kdo to má?

0: Drtivá většina fanoušků hlasitě podporovala soupeřku. Hrálo se ve velkém vedru a foukal vítr. Tenistka Linda Nosková si ale nakonec dokázala s náročnými podmínkami poradit a po výhře nad Američankou Liovou je v osmi finále US Open.
1: Nepříjemně se mi v tom hrálo. Dneska jsem si myslela, že to slyším ještě dvakrát tolik než jako normálně, takže bylo jasný, že čím je to dramatičtější, tak tím více lidí přichází a tím větší a další ten zápas chtějí mít.
2: Říkala Linda Nosková po vybojovaném postupu do osmifinále US Open. Přitom její utkání s Liovou se zpočátku vyvíjelo jednoznačně. Češka vedla 6-2 a 5-3.
1: Tak nějak to nějak uteklo spod mých ruk, dá se říct. Já jsem měla break nahoru a hnedka na začátku druhého, ten se mi nepodařilo dopodávat, což byla teda škoda, že jsem jinou takhle trošku více, možná by to mohlo dopadnout jinak i ten druhý set, ale ten tiebreak byl taky všelijaký, měla jsem tam nějaký šance, taky se mi neproměnila, ona zahrála jako skvělých pár míčů na konci toho, takže si to zasloužila, ale tak ten třetí set, to je vždycky jasný pro mě, že začínám úplně znova a může se stát cokoliv.
2: Popisovala v New Yorku Linda Nosková. Na Grand Slamech má zatím letos skvostnou bilanci. 12 výher a jen 2 porážky.
1: Tak by byla svůj trochu pomohla, no. Ale je dobrý, že tyhle ty asi hlavně tyhle těžké zápasy, které na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže to jsou asi nejdůležitější.
2: Říkala Linda Nosková, kterou v osmifinále US Open čeká utkání s Ukrajinkou Kostukovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: A my jen doplňme, že ve třetím kole vypadly Jiří Lehečka i Karolína Muchová. 8 hodin 42 minut. We'll be right back.

Sedmým kolem dnes bude pokračovat fotbalová šance liga. Bude to boj o čelo tabulky mezi vedoucí Slaví a druhou zbrojovkou Brno. Tento zápas začne v Edenu v 15 hodin. Věnovat bych se mu teď ale úplně nechtěl. Pojďme na druhý konec ligové tabulky, na dno. Tam jsou totiž Slovácko, Pardubice a poslední je Zlín. A právě Slovácko a Pardubice se střetnou ve vzájemném duelu. Tým z Uherského Hradiště má zatím 2 body a Východočeši jen 1. Zajímalo by mě, zda v kabině ať už Slovácko či Pardubic panuje nějaké ultimátum, co se týče trenérů Jana Trousila na straně pardubických fotbalistů nebo Jana Jelínka na straně Slovácka. Spekuluje se například o Martinu Hiském, prvním odvolaném kouči letošní sezony. V tomto případě se skloňuje hlavně adresa Východočechů. A právě těm může už dnes pomoct proti Slovácku obránce David Krčík, který přišel z Plzně. Zajímavý souboj, dost možná o vlastní místo na lavičce mezi Pardubicemi a Slováckem, začne v 15 hodin a stejně jako duel Olomouc-Bohemians v 18 hodin nás pak čeká ještě zápas Artis Brno-Viktoria Plzeň a to vše samozřejmě v přímém přenosu tady na Radiožurnálu Sport. Fotbalovou ligu probereme také podrobněji, je to už za necelých 20 minut s Pavlem Horvátem, pětinásobným mistrem tuzemské nejvyšší soutěže, aktuálně naším expertem.

0: Encyklopedie radiožurnálu Sport je v tomto týdnu o cyklistických závodech a jeden z nich se jezdí i v cyklistickém ráji. Na ostrově, kde snad každý pořádný cyklista někdy byl, trénoval tam nebo závodil. Schválně, víte, o kterém ostrově mluvíme?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Jde o španělskou Mallorku, o závod, o kterém budeme teď mluvit, se jmenuje Mallorca 312, číslo znamená počet kilometrů, a jenom podle délky závodu asi tušíte, že to není nic jednoduchého. K tomu dodám, že má převýšení přes 5000 metrů a už asi tušíte, že je to něco pro naprosté cyklistické šílence. Jede se každý rok na jaře, vychází to na období konce dubna, začátku května, kdy je na Mallorce plno vzhledem k velmi příjemnému stálému počasí a perfektní cyklistické infrastruktuře. Tam řada cyklistů jezdí na delší tréninkové kempy, především na sever a severovýchod ostrova. A právě tam v Alcudii závod startuje. Pořadatelé nejsou zákeřní, trasa vede hned po startu na severní pobřeží, kde jsou hory. Úvodních 150 km je horských, druhá polovina spíš rovinatá. Za tímto ďábelským závodem není žádný velkolepý příběh. Jde spíš o to, že se snaží k dokonalosti dovést zážitek amatérů na brutální trase, ať už co do zabezpečení, organizace, možností podpory pro účastníky. Pokud vás to zajímá, tak se můžete registrovat na příští ročník. A teď kolik to stále stojí? Plná registrace se všemi volitelnými položkami, jako je pojištění nebo dres pro účastníky, je zhruba za 4300 korun. V nejlevnější variantě se pak dostanete zhruba na 2500. 8 hodin 53 minut. Vstáváte s radiožurnálem Sport. Dobré ráno.

Ještě před devátou pojďme prosvištět výsledky zahraničních fotbalových lig. Začneme v Anglii. Liverpool vyhrál na hřišti Ipswiche 2-0, ve francouzské lize Lyon i s Pavlem Schulzem, který zapsal jednu asistenci, vyhrál nad Auxerre 3-1. Paris Saint-Germain prohrálo s Monakem 1-2. Účastník ligy mistrů Como v italské sérii A vyhrálo v Janově 4-1. Stuttgart v Bundeslize porazil Kolín nad Rýnem 4-1 a španělský Real Madrid to prohrál s Betisem Sevilla 0-1. Jedná se tak o první porážku kouče Joseho Mourinha na lavičce právě bílého baletu, kam se vrátil po několika letech. Už za malou chvíli aktuální zprávy.

0: I v 9 hodin posloucháte Radiožurnál. A teď i zprávy Elišky Zábrocké.
1: Putin nechce podle Trumpa zaútočit na země NATO. Čeští vězni mají být v příštích letech lépe připraveni na návrat na svobodu. Fotbalisté brněnské zbrojovky budou na hřišti pražské Slavie útočit na první místo v tabulce. Kolona popojíždí na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou směrem na Hradec Králové. A čekáme převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký prezident Donald Trump uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin nechce zaútočit na země Severoatlantické aliance, informuje o tom agentura Reuters. Trump zároveň potvrdil, že američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner poletí do Ruska a na Ukrajinu s návrhem na ukončení války. Už dříve o návštěvě informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Kyjeva mají podle něj vyjednavači dorazit v neděli. Přislíbil, že ruský vzdušný prostor bude během návštěvy bezpečný, k tomu samému vyzval i Rusko. Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc v přepočtu za 25 miliard korun, oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři kvůli extrémnímu suchu počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů není pomoc dostatečná.
3: Mezi nejzasaženější zemědělce patří pěstitelé ovoce a zeleniny nebo chovatelé drůbeže. Farmáři dostanou finanční pomoc, daňové úlevy a ze speciálního fondu budou moct čerpat peníze na osivo a krmivo. Ministryně zemědělství Annie Genvardová řekla, že by jinak Francie mohla přijít o svoji potravinovou soběstačnost. Podle ministryně pomoc přichází v době, kdy se státní rozpočet potýká s vysokým schodkem. Zemědělské svazy ale tvrdí, že až 35 tisícům farem hrozí bankrot a požadují až dvojnásobnou, některé trojnásobnou pomoc. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Víc pracovních míst i vzdělávacích příležitostí pro vězně. To plánuje v příštích letech vězeňská služba. Součástí desetileté koncepce je taky moderní zabezpečení a lepší příprava na propuštění. Největším problémem ale bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové nábor odborných zaměstnanců.
4: Myslím především více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a větší vlastně propojení jakoby s dalšími vlastně subjekty, které v tom mohou pomoci, například vlastně poskytovateli z řad neziskového sektoru.
1: Vězeňská služba hledá nové zaměstnance, včetně odborníků, dlouhodobě. Pro veřejnost budou dnes otevřené předválečné betonové bunkry na Opavsku. Celkem 9 pevností v pohraniční linii si můžou zájemci prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst.
5: Ty dveře váží kolik?
6: Dveře váží asi 300 kg.
5: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS 11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
6: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
5: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Radio Žurnál.
1: Sport. Fotbalová zbrojovka Brno nastoupí v 7. kole šance ligy jako druhý tým tabulky na hřišti vedoucí Slavie Praha. Zápas začne v 15 hodin. Nováček z Brna ztrácí na obhájce titulu jen bod a v případě výhry se tak posune na první místo. Pokračuje záložník zbrojovky Petr Ševčík.
7: Víme, jaký mužstvo teďka proti nám bude čelit vlastně. Těch zápasů si myslím, že teďka máme i víc jak oni, takže ta únava se taky akumuluje vlastně v nás, ale naštěstí z toho nikdo nějak extra nevypadává, takže furt jde vidět, že i když tam máme vlastně ty náhradníky, tak furt je to kus za kus, takže si myslím, že nám to hodně pomáhá taky.
1: V 15 hodin odstartují také duely mezi Slováckem a Pardubicemi a olomouckou Sigmou a pražskými Bohemians. V 18 hodin pak v 7. kole šance ligy nastoupí fotbalisté Plzně na hřišti Artisu Brno. Všechny zápasy v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na Hradecké dálnici u Chlumce a kolony v Praze u letiště. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru začíná zúžení v obou směrech. Frezují vozovku a průjezdné zůstaly pouze odstavné pruhy. Kolony je zatím pouze ve směru do Hradce Králové. Zdržíte se asi 10 minut. V Praze vázne provoz na výjezdu směr letiště. U sjezdu na letiště je zúžení stavební práce a je tam kolona směrem z Prahy opět asi na 10 minut. Na silnici 38 se zdržíte na příjezdu do Havlíčkova Brodu směrem z Kolína. Mezi Skuhrovem a Brodem několik omezení semaforu za sebou. Celkově postojíte asi 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Teď ještě může být zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně od severozápadu srážky ustávají a čekáme oblačno. Na severu výjimečně s přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě i 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
9: Po 9. hodině stále ladíte Radiožurnál Sport. Moc díky za to.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Schamberger.
9: Kdo bude po 7. kole fotbalové šance ligy na prvním místě? To je, oč tu běží, a také je to otázka, na kterou už dnes odpoledne budeme znát minimálně nápovědu v případě remízy a nebo rovnou odpověď, a to v případě výhry. První Slavia totiž přivítá jen o bod druhou zbrojovku. Je to naše hlavní téma pro rozhovor s Pavlem Horvátem, pětinásobným ligovým mistrem. Ten se připojí do vysílání už za moment, teď Linkin Park.

0: 9 hodin a 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Boj o čelo tabulky nebo snaha o vůbec první vítězství v nové sezóně. Nejen to nabídne sobotní program 7. kola fotbalové šance ligy, který teď probereme v ranním vysílání s naším expertem a pětinásobným mistrem nejvyšší tuzemské soutěže Pavlem Horvátem. Vítám tě ve vysílání, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: V 15 hodin dnes mají výkop 3 zápasy a nejatraktivnější z nich je ten mezi Pražskou Slaví a Brněnskou Zbrojovkou. Obhájci titulu totiž budou hrát s nováčkem soutěže o průběžné vedení Brňané na úvod ročníku. Porazili Spartu, tak mají podle tebe dnes šanci bodovat i proti vítězům pražského derby za Slávě?
1: Tak nebude to asi jednoduchý. Myslím si, že Slávě doma je silná, byť s Bohemkou teďka ztratila, tak Slávě pořád v Edenu s podporou svých fanoušků bude velmi silným soupeřem, ale Brno už za těch pár zápasů několikrát velmi překvapilo, víceméně na domácí půdě, no tak proč by se to nemohl povíst teďka v Praze?
0: No a co bys poradil Martinu Svědíkovi, tedy kouči brněnské Zbrojovky? Vidíš nějaké mezery ve hře týmu z Edenu, kde by se dalo zaútočit?
1: Tak takhle bych to úplně nepojmenoval. Já si myslím, že Martinovi netřeba radit. Myslím si, že dobře zná svoje mužstvo a už třeba na Spartu bylo vidět, že se Brno dobře připravilo. Já si myslím, že Slávie teď je nečitelnější vzhledem k tomu, v jaký sestavě nastoupila v derby, takže teď bude muset Martin Svědík spíš jako reagovat na to, v jaký základní sestavě Slávie nastoupí a kdo další se v zápase v tom průběhu objeví. Takže není to takový jako klasický, že trefíš sestavu. Myslím si, že Slávie má víc možností, což bohužel pro Brno je taková těžší situace, bych řekl.
0: Pavel Horvát s námi v ranním vysílání Radiožurnálu Sport nastínil základní sestavu Slávie a tak se jí teď můžeme pověnovat. Slávisté mají za sebou vítězné derby a před sebou vstup do základní fáze Ligy mistrů proti francouzskému Lána. Myslíš si tedy, že Jindřich Trpišovský bude šetřit své opory?
1: Já si myslím, že úplně ne, že je dostatek času na tu regeneraci, ta sezona pořád ještě je v začátku. Myslím si, že Slávě půjde s pocitem toho, že chce tenhle zápas zvládnout, protože přeci jenom opravdu je to souboj prvního s druhým, byť tam je Liberec v závěsu, tak je tohle v podstatě v úvozovkách souboj o čelo tabulky a určitě slávisti budou chtít bodovat a nemyslím si, že bude Jindra Trpišovský šetřit kluky.
0: Čekáš v červenovou bílém dresu Tomáše Chorého? Přece jen derby, do kterého dostřídával, mu úplně nevyšlo. Na sociálních sítích také poměrně často teď zaznamenávám, že právě Tomáš Chorý v uvozovkách kazí hru týmu z Edenu. Tak souhlasíš a nedostala se Slávia svým stylem už pryč od tohoto polarizujícího vysokého útočníka?
1: No, tak to si myslím, že je velmi silně a velmi nehezky řečeno, že by kazil hru se Šívaných. Já si myslím, že vzhledem k tomu, jak Slávie nastoupila na Spartě, tak logicky hrála jinak, hrála na breaky. Pokud bude muset jít do tlaku, tak bude potřebovat hráče, jako je Mojmír Chytil nebo Tomáš Chorý. A já si myslím, že svoje místo ještě pořád tam bude mít. Samozřejmě spekuluje se o nějakém jeho odchodu, ale já si myslím, že Jindra Trpišovský společně s celým týmem Slávie vědí dobře, jakou sílu nejenom Tomáš Chorý, ale Mojmír Chytil má a že budou ještě potřebovat.
0: A podle tebe zapadá Tomáš Chorý do aktuálního stylu více toho fotbalového v uvozovkách, nebo ty asi víš, co tím myslím, nebo to Tomáš Chorý je jenom hráčem do toho starého týmu Slávie, který byl hodně nátlakový a právě v něm Tomáš Chorý byl samozřejmě fantastický a vybojoval nejeden titul ve Slávii?
1: No tak samozřejmě, že to není typ útočníka Ajaosiho, který bude sprintovat s balonem 30-40 metrů a obcházet hráče. Je to prostě typologicky úplně jiný hráč a já si myslím, že Slávie nebude moc hrát celou soutěž jenom na breaky a bude hrát do plnejch, bude mačkat soupeře a tam prostě tyhle ty hráči, jako je Tomáš Chorý, jsou ne potřeba, jsou nutný prostě, jinak ty góly padat úplně nebudou a já si myslím, že Slávě dobře vědí, jakou sílu v něm mají.
0: Také proto si ho asi v Edenu chtějí nechat podle aktuálních zpráv. Když už jsme zmínili útočníka Chorého, tak já se zeptám ještě na jedno jméno, Lukáš Provod. Asi se shodneme, že mu začátek nové sezóny možná i kvůli mistrovství světa nevychází úplně tak, jak by si představoval.
1: No, to je velmi zajímavý, ale myslím si, že je to obrázek všech reprezentantů, který byli na tom mistrovství, tak úplně tu formu jako nevykazujou nejvyšší. Myslím si, že Lukáš už v těchto letech dobře zná a ví, jak jeho tělo funguje a že se do té formy co nejdřív dostane, protože Slávy ho samozřejmě potřebuje v té nejvyšší formě. On byl velmi produktivní, teď se mu to úplně nedaří, ale myslím si, že je to takový klíčový hráč Slávy. Když budou ty ostatní produktivní, tak se mu to dá odpustit, protože on na sebe samozřejmě strhává spoustu pozornosti od soupeřů.
0: Takže i přesto si myslíš, že Jindřich Trpišovský ho podrží i přes tu neúplně aktuální formu v sestavě?
1: Jo, tak já si myslím, to, co jsem vnímal, když si třeba uvědomíme, jak bylo střídání Slávě, že papír s rozestavením, jaký má být, přijde do ruky Lukáši Provodovi, on už několikrát to i Jindra Trpišovský zmiňoval, že je takovou prodlouženou rukou na hřišti, že ví, jak se má bránit, ví, jak by to muselo mělo reagovat na určitý herní situace, takže takovýhle hráče chceš mít na hřišti, co to půjde, a já si myslím, že je otázkou času, kdy Lukáš Provod tu formu zase získá.
0: A Slavia z Brněnská zbrojovka, zápas, který začne v 15 hodin, a teď si s ní o něm povídáme s naším expertem Pavlem Horvátem. Ještě jedno téma by mě vzhledem k tomuto zápasu zajímalo, na co by si mělo Brno dát rozhodně pozor, to jsou slavistické auty. Tým Jindřicha Trpišovského vstřelil od začátku ligy 7 gólů po vhazováních. Jak se na to dá připravit? Ty jsi také koučem, protože Pražané jsou v této statistice nebo disciplíně absolutní evropskou špičkou.
1: No tak samozřejmě si pustíš všechny ty auty, z kterých padly góly, a budeš se snažit to eliminovat, ale je to zase taková herní situace, která není vždycky úplně stejná. Ten balon se samozřejmě vždycky neodrazí úplně stejně. Je potřeba reagovat a nejenom se připravit na to, jak to vypadalo na tom videu, ale prostě ta každá situace je unikátní a musíš ji řešit, aby si gól nedostal, takže to je asi největší rada.
0: Pavel Horvát, pětinásobný mistr České ligy, právě o nejvyšší soutěži. Vedle utkání Slavia a Zbrojovka se budou hrát ještě další 3 zápasy. Já ještě než je vyjmenuji a rozloučím se s tebou, tak se tě zeptám, jaký z těch dalších duelů bys vypíchl a těšíš se na něj, že si ho třeba pustíš?
1: No tak vzhledem k tomu, že bohužel dneska hrajeme o 3 hodin zápas Most domácí, tak to vypadá, že se podívám asi až na Artis večer.
0: Artis Brno versus Viktoria Plzeň, respektive v opačném gardu. To je tedy duel, který začne v 18 hodin. Doplňme ten dnešní program a prvně zápasy, které začnou v 15 hodin. Slavia Zbrojovka Brno, Sigma Olomouc versus Bohemians a Slovácko Pardubice. Pavel Horvát teď v našem ranním vysílání radiožurnálu Sport. Moc díky a přeju štěstí v dnešním zápase.
1: Díky moc a hezký den.

Naprosto fantasticky vstoupili čeští reprezentanti do světového šampionátu v paracyklistice ve Spojených státech amerických v extrémních klimatických podmínkách, hlavně tedy ve velkém vedru a slunečnu v Alabamě vybojoval handbiker Patrik Jahoda titul mistra světa v časovce a Pavlína Vejvodová získala stříbro ve stejné disciplíně na tricyklu. 9 hodin 23 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřel a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Posloucháte Radiožurnál Sport, a to v sobotu 5. září 2026. Blíží se 9:30 a to znamená aktuální zprávy.
19: Radiožurnál, 9:30. Eliška Zábrocká a zprávy.
20: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný podle 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice spíš návrh přijímají než příznivci opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo skoro 800 lidí. Policie pátrá po 11-letém čurim Lukáši Paulovi z Orlicko-Ústecka. Večer utekl z náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě, kde byl s rodinou. Podle policie se pravděpodobně pohybuje po městě se staršími kamarády. Chlapec je asi 150 cm vysoký, na sobě by měl mít bílé tričko, černou mikinu, černé kalhoty nebo kraťasy a černé boty. Na hlavě měl v době útěku černou čepici s kšiltem. Informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Izraelské síly útočily na jih a východ Libanonu, 3 lidé zemřeli a dalších 23 bylo zraněno. Oznámilo to podle agentury AFP libanonské ministerstvo zdravotnictví. Mezi poraněnými jsou zdravotníci, ženy a děti. Izraelská armáda uvedla, že zaútočila v reakci na dronový úder, který vyslalo libanonské hnutí Hezbalah. A v pražských Lipencích dnes pořádají jednu z nejvýznamnějších leteckých show obřích rádiem řízených modelů letadel v Česku. Lipenecký obr letos nabídne letecké ukázky proudových stíhaček, extrémních akrobatů, vrtulníků nebo historických větroňů. Realistické lety předvedou špičkoví čeští modeláři. Do letošního ročníku se přihlásilo přes 50 pilotů. Program začne zhruba za půl hodiny.
0: Sport.
20: Tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do osmifinále US Open. Američanku Leovou porazila 2-1 na sety. V dalším zápase narazí na 11. hráčku světa Kostukovou. Naopak Karolína Muchová a Jiří Lehečka v New Yorku v singlu končí. Do osmifinále se dnes pokusí probojovat také Nikola Bartuňková, Maria Bousková a Jakub Menšík.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nehoda na D1 před Brnem a omezení na hradecké dálnici u Chrumce nad Cidlinou. Na D1 ve směru z Prahy do Brna teď je pozor mezi sjezdy na Domašov a Ostrovačice. Na kilometru 175 havaroval motorkář podle našeho zpravodaje v levém pruhu.
2: tohle vážil transporter a motorka, jsou u svodidel v levým pruhu.
21: Vypadá to, že je to bez zranění, na místě už jsou i policisté z majáky a brzdí se, vybočuje doprava, opatrně projíždějte. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení, prezují vozovku, průjezdné zůstaly v obou směrech pouze odstavné pruhy. Kolona zatím pouze ve směru do Hradce Králové, zdržíte se do 10 minut. V Praze vázne provoz na výjezdu směr letiště. U sjezdu na letiště je zúžení a je tam kolona ve směru z Prahy opět asi na 10 minut. No a na Pražském okruhu teď je komplikace i ve směru z letiště na dálnici D1. Je zavřený Lochkovský tunel kvůli nadrozměrnému nákladu. Na místo jedou policisté, náklad odstaví a tunel pak bude opět průjezdný. Vydržte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
20: Teď ještě může být zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně od severozápadu srážky ustávají a čekáme oblačno. Na severu výjimečně s přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě i 26 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
18: 9 hodin 34 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my teď míříme do Berlína. Právě tam je náš reportér Jakub Kanta, který sleduje mistrovství světa basketbalistek. A včera sledoval a komentoval také prohru Češeka na úvod turnaje s Itálií 54-63. Jakube, vítám tě ve vysílání, dobré ráno.
16: Hezké ráno.
18: Tak ta porážka vypadá celkem nadějně, jak bys ji zhodnotil?
16: No tak porážka je prostě porážka. Basketbalistky potřebovaly určitě možná podat ještě o něco lepší výkon, ale stydět se rozhodně nemusí. Připomínám, že bez dvou hlavních pivotek, takže prakticky bez velké podkošové hráčky, i s favorizovanou Itálií dokázali držet krok a teď možná tohle není úplně to správné slovní spojení, protože oni skoro tři čtvrtiny v podstatě vedli a byli minimálně rovnocenným soupeřem Italkám, které na poslední mistrovství Evropy brali bronz. Jenomže prostě ten závěr zápasu hraje se na čtyři čtvrtiny a ta čtvrtá už prostě z jejich strany nebyla taková, jaká by bylo potřeba.
18: A proč? Čím si to vysvětlovali sami hráčky?
16: Tak třeba hráčky, ty mluvili o tom, že se nechali Italkami zatlačit, ale hlavně, že jim v té užší rotaci, ve které nastoupili, protože třeba 19-letá pivotka Kateřina Kalná, ta se na hřiště nedostala vůbec, stejně jako Monika Fučíková. A i některé hráčky nedostali prostě tolik minut, takže bylo to hodně v málo hráčkách točené na palubovce. A řekl bych, že se to ukázalo v té čtvrté čtvrtině, že hráčkám prostě došla síla Italky, ty to mohly rozložit na daleko víc reprezentantek a hlavně hráli v té čtvrté čtvrtině prostě daleko agresivněji než celý zápas. Neříkám, že čekali až na to, kdy rozhodnou, mohli třeba rozhodnout i dřív, ale prostě v té čtvrté čtvrtině opravdu na české hráčky zatlačili, odskočili na víc než 10bodový rozdíl a Češky mohly být rády, že vlastně v závěru korigovali to skóre aspoň na jednociferné.
18: Říká reportér Jakub Kanta po prohře českých basketbalistek na úvod mistrovství světa v Berlíně s Itálií 54-63. Bylo to v uvozovkách na papíře utkání, kde měly Češky největší šanci, protože já připomenu tu velmi náročnou skupinu. Zítra budou hrát Češky s Čínou a v pondělí se Spojenými státy americkými. Tak myslíš si, že právě proti Itálii měli největší šanci, a nebo ten zápas ještě přijde?
16: Z mého pohledu to tak bylo. Na druhou stranu české basketbalistky minimálně v první půli hrály opravdu velice dobře týmově. Padalo jim to z dálky, prostě střelecké procento bylo na jejich straně. Ovšem, teď to chce vydržet celý zápas i proti Číňankám, které mají tu hru postavenou trochu jinak. Oni mají dvě urostlé pivotky, jedna z nich měří dokonce 223 cm, její teprve 19 let. ale Češky ukázali v těch prvních dvou čtvrtinách, kdy prostě ještě měli sílu, že mají v obraně nastavený takový systém hry, takový koncept, který dokázal minimálně tu hru Italek přes pivotky zpomalit a vyrážet do rychlých protiútoků. Na druhou stranu Číňanky ten zápas určitě viděli nebo ještě uvidí a budou se tak moc připravit na tuhletu variantu, takže Češky třeba budou muset přijít zase s něčím jiným, ale hlavně bude to chtít, aby prostě zahráli výborně čtyři čtvrtiny, pak tu šanci na poražení světových čtyřek mít budou, ale není nikterak veliká.
18: Jakube, ještě na závěr našeho povídání, prosím, připomeň ten postupový klíč hlavně s ohledem na české reprezentantky. Co by jim v uvozovkách stačilo, čeho musí dosáhnout?
16: No, teoreticky by měla stačit jedna výhra na postup, protože ze čtyřčlenných skupin vždy postupují do play-off tři týmy. Ten první je přímo do čtvrtfinále, další dva do osmifinále. Takže ten postupový klíč je celkem přívětivý a měla by stačit jedna výhra. Takhle to bylo nastavené od začátku, hráčky to věděli. Oni možná byli trochu víc nastavené na to, že si spíš věřili na tu Itálii, ale po dnu volna věřím, že realizační tým dá české basketbalistky zase dokupy a bude to i proti té Číně. Třeba trenérka Ptáčková od začátku říká, že si více věří na Čínu, tak pojďme tomu věřit také.
18: Pojďme tomu věřit společně s reportérem Jakubem Kantou, právě ten bude zítra od 14:30 samozřejmě komentovat tady na Radiožurnálu Sport utkání Česko-Čína v pondělí, pak od 7:45 večer bude komentovat také duel se Spojenými státy americkými, a to vše z Berlína, kde aktuálně probíhá basketbalové mistrovství světa žen. Jakube, moc díky a přeji ti hezký den.
16: Není vůbec za co, naslyšenou.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Už byla řeč o basketbalu, právě na něj se zaměříme v dnešním magazínu Hobby Sportu. Jeho klasická verze 5 na 5 v halách existuje dlouhá léta. Pouliční varianta 3 na 3 na jeden koš se dostává více do povědomí až v posledních letech a u hráčů i diváků je velmi oblíbená. Své o tom ví i basketbalista Olomoucka Dominik Žák, se kterým si o basketbalu 3 na 3 povídal reportér Adam Kodet.
1: Kromě přípravy samozřejmě na NBL jste hodně aktivní i v basketu 3 na 3, což je taky trošku taková jiná disciplína než tady ten klasický basketbal, tak co vás zrovna na tomhle nejvíc baví?
2: To bylo možná nadlouho to vyjmenovat všechno, ale hlavně mě na tom baví ta naše parta, kterou tam máme. Já jsem si tam vytvořil za ty první roky, kdy jsme hrávali Nations League do 21-23 letskou partu kluků, kdy jsme tam právě byli s klukama z Písku, s Kevinem Týmem, s Míšou Svánovským, postupně se k nám přijavili další, takže já se tam každý léto hrozně těším a je to skvělé i v tom, že člověk se tam nemůže kam schovat. Jsem odkázaný vlastně na 3 hráče, takže to není se schovat někde do rohu. Je to o tom, že si musí člověk věřit, musí střílet, musí naježdět, musí hrát. Posouvá to, je to o obraně jedna na jedna, pick and rollu, všechno jsou důležité věci do basketu a hlavně o tom se i nějak udržovat přes to léto. Takže já 3 na 3 každé léto hraju rád, já se na to těším na tu naši rodinu, tu naši partu, co tam máme a hlavně na to, že je to sport, který je trošku jiný, ale zároveň vás připraví i na to 5 na 5 nějak.
1: Jaký ty hráče se tam právě nejlíp prosadí, protože není to asi úplně pro každého?
2: Každého to asi úplně není, ale ty nejlepší týmy mají to podosložené, takže úplně na nejvyšší hráče se nehraje, že by měl někdo 2-15 nebo tak. Jde tam spíš o nějakou rychlost, o přemýšlení. Každý dobrý střelec je tam samozřejmě skvělý. A pokud k tomu umíte ještě skvěle bránit, tak jste ideální typ. Samozřejmě není to o tom, že musíte mít oboje, jsou týmy, kde jsou prostě střelci, skvělí hráči do útoku, ale do obrany tak jako občas jako něco vypustí, ale od toho tam jsou zase jiní, kteří to odmakají za ně v té obraně. Pak ti útoční hráči jsou zase na to, aby dávali body, takže nejlepší hráči jsou rychlí, dobří střelci a skvělí obránci. Kde tam je to hodně obraně, jedna na jedna, střílení trojek.
1: Stále u mikrofonu basketbalista Olomoucka Dominik Žák, ale také pravidelný reprezentant basketbalu 3 na 3. Je to právě o tom taková ta obdoba toho pouličního streetballu, kdy je to taky hodně i o dovednostech, i předvést něco nejenom třeba těm divákům, ale i těm ostatním spoluhráčům, protihráčům, nějaké ty fintičky, parádičky.
2: Ano i ne, samozřejmě jsou takový ti opravdu dobří, jako třeba Vortideo, Nizozemec nebo Straně Stojači, jsou prostě top hráči na nejlepší úrovni. A ti samozřejmě jsou schopni do toho vnést i nějakou tu fintu, občas nebo něco. Ale jinak už to začíná taky být víc takové, že tam hrají různé signály a je to o nějakých těch principech, kdo kam běží, ale je to víc takový freestyle v tom, že člověk si musí rozumět s těma spoluhráčima, vědět, kdo kam poběží a číst tu obranu a cítit toho svého spoluhráče, kde bude, co udělá.
1: A vy jste pořád ještě z té generace, kdy se za mladá hrálo na plátku, ať už basket nebo jakékoliv jiné sporty, nebo už jste trošku z těch mladších?
2: Já jsem z těch, kde jsme furt ještě chodili hrát. Většinou jsme chodili hrát teda fotbal. Basket přišlo až později, ale furt jsme chodili ven, furt jsme hráli nějaký, ať už to byl fotbal, basket, občas nějaký pozemní hokej, takové věci, když jsme byli malí, takže chodili jsme ven často.
1: Říká basketbalista a reprezentant v basketbalu 3 na 3 Dominik Žák, se kterým si dále budeme povídat už za chvíli.

0: 9 hodin 51 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď už pokračujeme v rozhovoru s basketbalistou Dominikem Žákem, se kterým reportér Adam Kudet probíral také to, jak se basketbal 3x3 z hobby sportu pro zábavu stal olympijským sportem a jestli v diváckém zájmu někdy překoná klasický basketbal.
1: Ten basket 3x3 už je teďka olympijským sportem, tak cítíte, že se nějaké to povědomí nebo zájem o to zvedlo v těch posledních letech?
2: Určitě. Teďka, když jezdíme na kempy, dřív nás bývalo 8, 9, teď už nás tam je třeba 30, takže fakt, a to jako, myslím, těch jako dospělých a třeba kategorie 23, což jsou ti už nejstarší, co jsou pak dospělí. Pak jsou ještě mladší, 17, 21, ti už trénují společně a určitě se to zvedlo, je nás mnohem víc a myslím si, že ten zájem je mnohem větší. Teďka kluci uhráli na mistrovství světa, velký úspěch. Postoupili ze skupiny, vstoupili do osmifinále, takže si myslím, že je to vidět, co 3x3 poslední dobou čím dál tím víc a jenom doufám, že to i bude víc bavit lidi, děti a trochu se to i u nás zvedne a budeme třeba i na tu olympiádu se dostaneme.
1: Mohlo by to někdy třeba v tom zájmu diváckém, třeba tady u nás v Česku nebo i jinde, nahradit ten klasický, řekněme, basket, protože dá se to hrát venku, dá se udělat hřiště vlastně v hrozně zajímavých kulisách, vlastně kdekoliv a i ta hra je taková hodně rychlá, třeba na pohled to může být atraktivnější ještě než tady ten klasický, tak mohlo by to někdy třeba úplně nahradit spíš ten divácký zájem o to, že by se na to třeba chodilo někdy víc?
2: Myslím si, že by mohlo, hlavně v dnešní době, kdy lidi nevydrží vždycky hodinu a půl u něčeho sedět, na něco se koukat, kdy ten basket 3x3 prostě buď končí na 20 body, anebo trvá 20 minut. Možná by mohlo, nemůžu říct, že ne, ale ten basket 5x5 má prostě silné kořeny, je tady dlouho a je to trošku v těch lidech víc zakořeněné, ale na 3x3 chodí už tak hodně lidí, když se člověk podívá na nějaké ty nejvyšší turnaje, ty nejlepší, nebo na tu olympiádu, tam je plné ty tribuny, prostě tam jsou tisíce lidí, co se na to koukají a je to úžasné hrát před tisícem lidí, prostě 3x3 je to úplně trošku jiné, před tisícem, dvouma, třema, 3x3 je tak úžasné na tom jednom hřišti, kolem vás plno lidí, je to trošku jinčí a si myslím, že by mohlo časem. Nemyslím si, že to není naděje. Věřím tomu, že to bude lidi bavit. I hodně lidí mi říká, že to baví. Myslím, že to je krátké, rychlejší, svěžnější.
1: Stále si povídáme s basketbalistou Dominikem Žákem. Pro vás předpokládám, je to pořád takové, řekněme, hobby nebo taková bokovka.
2: Zatím jo, zatím pořád je hlavní 5x5. Ale už se z toho stává přes to léto občas taková i důležitější věc, protože už máme nějakého sponzora, aby jsme mohli hrát, chceme mít úspěchy, chceme vyhrávat turnaje, takže už to je trošku vážnější, už to není jak dřív, když jsme vyhrávali, ale prostě bylo to, že bylo to zábava a teď už je to i občas trošku práce.
1: Takže se tím dá vydělat i nějaká kačka navíc?
2: Dá. Pokud jste dobrý, tak se tím dá vydělat dost. Jsou jako milionáři, někteří ti borci, co to jako hrají na té nejvyšší úrovni, takže stejně se tím dá jako vydělat opravdu hodně. Hlavně se podíváte na hodně míst. Tady turnaje jsou po celém světě, takže atraktivní místa, kam se člověk jen tak nepodívá.
1: Říká basketbalista Olomoucka, ale také reprezentant basketbalu 3x3 Dominik Žák. Z Prostějova Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: I v 10 hodin posloucháte Radiožurnál. A Eliška Zábrocká přidá zprávy.
2: Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Nad Národním muzeem v Praze znovu jezdí tramvaje, dělníci dokončili opravu křižovatky. České basketbalistky vstoupily do světového šampionátu v Berlíně porážkou s Italkami. Na dálnici D1 ve směru do Prahy brzdí provoz nehoda u Šmejkalky na 25. kilometru a bude převážně oblačno, nejvyšší teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slapskou přehradu, informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například pro vodárny. Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
4: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
2: Desítky tisíc lidí se podle srbských úřadů sjíždí do Bělehradu, aby se rozloučili s nedávno zesnulým generálem bosenských Srbů Ratkem Mladičem. Ten strávil posledních 15 let života ve vězení v nizozemském Hágu. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii mu uložil doživotní trest za spáchání genocidy ve Srebrenici a dalších válečných zločinů.
5: Já bych želel, že ta sachrana prođe mírně dostojanstveno.
6: Syn generála Mladiče Darko vyzval veřejnost k hojné, ale pokojné účasti na pohřbu svého otce. Ten se odehraje v pondělí, bude mu ale ještě předcházet vzpomínková akce v domě armády naplánovaná na dnešní poledne. Podle srbského ministra spravedlnosti Nenada Vujiče stát poskytuje rodině maximální součinnost a podporu. Po silné mezinárodní kritice ale nepotvrdil své dřívější prohlášení o tom, že Mladič bude pohřben se státními a vojenskými poctami. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová mezitím zrušila svou plánovanou cestu do Srbska s tím, že velebení odsouzeného válečného zločince je v rozporu s unijními hodnotami. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Ve Strakově akademii startuje kampaň Aktivní září. Ta po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života děti, dospělé, instituce i organizátory sportovních akcí. Kampaň je letos po čtvrté, podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala taky od Světové zdravotnické organizace. Dnešní program u sídla vlády v Praze nabídne třeba společné lekce jógy nebo spinningu, říká Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
7: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, i pro dospělé, i pro seniory, do dlouhodobých aktivit.
3: Sport.
2: Česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinu utkání drželi Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale v závěru jim v užší rotaci došly síly, pokračuje Eliška Joklová.
8: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli tři čtvrtiny dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
2: Druhými soupeřkami českých basketbalistek ve skupině budou v neděli od 14.30 v přímém přenosu radiožurnálu Sport Číňanky, které jsou aktuálně ve světovém žebříčku čtvrté. Handbiker Patrick Jahoda se stal mistrem světa v časovce. Na šampionátu v paracyklistice v americké Alabamě uspěl i přes extrémně vysoké teploty. Dařilo se i Pavlíně Vejvodové, která získala ve stejné disciplíně stříbro na tricyklu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 už Mikalky a omezení na hradecké dálnici u Chrumce nad Cidlinou. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením už Mikalky. Na 25. kilometru se na začátku omezení srazil kamion s autem silničářů. Blokují pravý pruh, kolona popojíždí pomalu a zdržíte se už asi 20 minut. Poslední volný sjezd je na 29. kilometru, pak už je kolona. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždějí fronty před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení v obou směrech, frézují vozovku. Průjezdné jsou tam pouze odstavné pruhy a zdržíte se v koloně. Zatím pouze ve směru z Prahy asi 15 minut. V Praze pozor na jižní spojce na Lanovém mostě. Ve směru na Barandovský most je za Lanovým mostem zúžení a dojíždí se do krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme oblačno, na severu výjimečně s přehánkami, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na jihovýchodě i 26. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Přejeme vám hezký vstup do nového školního roku i s Desítkou Pavla Horváta, protože student jako Pavel Horvát, ten myslím, že my jsme vám v lavici taky šiknul, Pavle.
11: Dobrý den všem školákům, kteří nás poslouchají v současné chvíli.
10: No, tak
11: myslím přímo.
10: Ty jsi byl oblíbený student takhle, když jsi sednul do lavice? Nezlobil jsi?
11: No, musím říct, že párkrát na rodičovských schůzkách bylo, že se předvádí a šaškuje, no.
10: Dobře. No a když jste dělali obor řezník, tak u toho se stálo, ne?
11: Tam máš v ruce nůž, Honzo, tam.
10: Tam jako je, učitelská profese.
11: Tam je lepší se ho nedávat do kapsy a nesedat si.
10: Dobře, no tak koho jsi takhle na začátek toho školního roku pozval, nějakého tvého učedníka třeba?
11: Vždycky učedníka, ano, ale vždycky jako přemýšlím, jak to stát představit, tak dneska, když si pustíte záběry na YouTube z prvního titulu Plzně, tak tam u lavičky postává takový blondýn s přelivem a ten sedí teďka vedle mě, je to Michal Krmenčík. Míšo, ahoj.
12: Ahoj, zdravím vás, dobrý den.
11: On v tu dobu začínal vlastně v podstatě ve velkém fotbale, bych řekl, tak se tam tak nějak učil a musím říct, že jako, abych pravdu řekl, tak jsem nečekal, že dosáhne třeba na nároďák. Věděl jsem, že jako je velký, že je rychlej, že je silnej, ale že to bude na nároďák, to popravdě jsem nečekal, takže jsem rád, že tady máme bývalýho reprezentanta.
12: Já vám děkuju za pozvání a měl jsem tu možnost se učit od těch nejlepších.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Předpokládám, že ne na trávníku, ale samozřejmě k tomu se třeba ještě dostaneme, nicméně Michal Krmenčík, trojnásobný mistr Česka, dvojnásobný mistr Belgie, když jsem slyšel, že jeden ten titul máte takový k tomu přístup jiný, ale to si taky možná řekneme, vítěz řeckého poháru, účastník Eura 21 v české první lize, 193 zápasů, 62 gólů, rodák z Kraslic, který se po angažmá v mládeži ještě Baníku Sokolov přesunul do Viktorky Plzeň, ve které debutoval 15. dubna 2011, 4 minuty vedle Pavla Horváta. Pamatujete si vedle, proti komu to bylo?
12: Bylo to proti Příbrami, jestli se nepletu. Příbrami.
10: Ano, proti Příbrami. Pamatuješ si, že tam hrál Michal Krmenčík ten debut? Jo?
11: Ne.
10: Dobře. A pamatuje si Michal Krmenčík, trenéra Příbramy, jak se jmenoval?
12: To asi ne, už.
10: Vidíš, my se dostaneme teď, Pavel je trošku překvapený, od začátku ke konci, ale tam zase pak se vrátíme k začátku, tak abyste nebyli zmatení, Roman Nádvorník.
11: Aha.
10: A tušíte možná, proč se dostáváme ke konci. Protože on vedl Artis Brno v baráži, když jste hrál za Slovácko.
12: Jo, tak ano, ano. No. Jo.
10: Hezky se to spojilo, vaše premiéra a derniéra prozatímní, nebo jaká vlastně v první lize, s jedním trenérem Romanem Nádvorníkem.
12: Ale já si pamatuju spíš na ten první zápas, vlastně myslím si, jestli se nepletu, jak jsem střídal Míšu Ďuriše, ten první zápas můj v lize, takže na to vzpomínám hezky, no. Jako byli tam jiný.
11: To bylo v Plzni, jo?
12: To bylo v Plzni, no.
10: To bylo tři
11: vlastně. Ne, jako v Plzni na Staďáku, jako.
12: Ne, jsme hráli v Příbrami.
10: V Příbrami Pavel mimochodem dával góla z penalty.
11: A kolik to bylo? 3-0?
10: 3-0 jste vyhráli, no. Jiráček Ďuriš.
11: Jo.
10: No. Ale ne, tak já
11: to
10: se
11: to byl titul vlastně.
10: To byl titul 2011, jo. Ten
12: jsem dostal
10: spolu...
12: čuknul a pak jsem dostal medaily.
10: Jo. To je medaile za 4 minuty.
11: Ano, a ten přeliv si dostal.
12: A ten přeliv ještě, no. Jsi ti to posílal, víš, že jsem vypadal jak Black Eyed Peas.
10: Byla tehdy kapela mimochodem pro posluchače, kteří by zapomněli.
11: To je furt ještě kapela, ne?
12: Jo, já nevím. Já jsem to chtěl poslouchat, až mi to řekl, já neznal.
10: A jaká jste poslouchal kapely vlastně?
12: Já poslouchám hip-hop.
10: Jo?
12: Poslouchám Rytmuse a tak.
10: Dobře.
11: Hektora.
12: Taky.
10: Od malička.
12: Od malička, no.
10: To jelo v Kraslicích.
12: To je v Kraslicích, no tak já jsem vyrůstal mezi jako jinýma typama lidí, takže ty mě to naučili poslouchat, no.
10: Narážíte jako na někoho, kdo poslouchá třeba vážnou hudbu, nebo jako jinýma typama lidí?
11: To nebyli to rockeři, no.
12: Nebyli to rockeři, tak víš sám, ne, to je v Moskvě a tak, takže to jsem zažil v Sokolově.
10: No. My se dostaneme ještě samozřejmě do Plzně, proberem toho spoustu, ale zajímá mě to, že opravdu 27. května v barážovém utkání na Artisu, kdy jste vyhráli se Slováckem 4-1, jste teda odehrál 8 minut proti týmu Romana Nádvorníka, takže se to opravdu takhle prolnulo. Ale teď jsem říkal, že ta vaše derniéra to byla, tak opravdu jste skončil profi kariéru?
12: Opravdu jo, opravdu jo? Jsem skončil profi kariéru. A...
10: Tak Dominik Hašek končil několikrát, že jo?
12: Třeba. Ne, to já opravdu už jsem jako přesvědčený a moje tělo by to asi už nezvládlo, si myslím, takže jako už jsem skálo pevně přesvědčený, že tohle byl asi teda podle mě poslední zápas můj.
10: A co děláte teď?
12: Teď dělám pro agenturu IFMM s Danielem Smejkalem a Tomášem Ujfaluši, takže starám se o hráče, který máme pod sebou a naplňuje mě to, baví mě to.
11: A fotbal?
12: A fotbal hraju za Boršice, je to první A třída, je to vlastně šestá liga, tak bychom chtěli postoupit, jsme první, daří se nám. Mimochodem hraje tam se mnou ještě Petě Reinberg a Standa Hoffman, takže nám to šlape a chtěli bychom postoupit, no.
11: A co hraješ?
12: Útočník klasicky,
11: no. Myslím, že se jako...
12: To je zatím nejlepší střelec.
11: A to já ti neberu, to já jako ti přeju.
10: Po kolika kolech teď zatím?
12: Odehrál jsem jenom 3 zápasy teda, skvěl jsem 3 zápasy a jsme vlastně hráli pohár, kde jsme postoupili do semifinále hejtmana z Zlínského kraje, no. Takže tak jim se daří, bylo tam hodně lidí, byl jsem překvapený, bylo tam asi 1000 lidí.
10: To jsi na Krmenčíka, ne?
12: To spíš asi na Peťu Remberka si myslím, ne, jako chodí jako vesměs jako na nás 3 ligoví fotbalisty bývalí, takže bylo to hezký, no.
11: A 3 hráči v takovémhle mužstvu, to už je jako celkem, nebo mělo by to být znát, ne? Cítíš to jako, že to rozhodujete vy 3 třeba?
12: Tak myslím si, že my tam máme kluky, kteří vlastně hrajou za reprezentaci plážový fotbal, takže to jsou hráči, který jako, se kterými si můžeš přihrát. Já chci jenom, aby jako, že jsem našel takový to, že mě to zase baví jako malýho kluka. Ne, už to nehraju vlastně pro peníze, ale hraju to pro zábavu a opravdu jsem zase spokojený.
10: A na východě Čech, teda na východě Moravy jste taky spokojený?
12: Ano.
10: Co by západu Čech?
12: Ano, jo, jako je to takový, vím, že třeba Petě Jiráček se taky vlastně přestěhoval do Zlína. Nevím, našli jsme tam nějaký svůj klid a líbí se nám tam, lidi jsou tam milí a nejsou tam tolik zácpy jako tady v Praze.
10: No, každopádně ten závěr kariéry, představoval jste si ho, když jste šel na Slovácko, že přijde už třeba po těch 2 letech?
12: Tak vlastně na Slovácku mi dostal Milan Petržela a už já, jako možná to bude znít blbě, ale já už jsem asi chtěl končit ve 30 letech, no, takže Milánek mě malinko přemluvil a říkám, že možná ještě ty 2 roky dám, ale to už bylo fakt jako strop, to už já víc bych nedal už.
11: A kvůli zranění si přemýšlel, nebo jaký byl důvod?
12: Kvůli zranění, no tak jako vlastně mám operovaný obě 2 kolena, začala mě bolet achilovka a už jsem to nechtěl přepínat, prostě chtěl bych, nebo chci být prostě zdravý a chci se věnovat rodině a kdybych ještě ten 1 rok dal, tak už si myslím, že už by to nebylo dobrý.
10: Hmm. Pamatujete si, proti komu jste dal poslední prvoligový gól?
12: Proti Teplicím?
10: Jo. A brankáři?
12: Trmal?
10: Jo.
12: To musel se mu vyvedl ten zápas celkem.
10: To se mu vyvedl, on to tehdy otočil ve váš prospěch, no.
12: Chudák, no já jsem mu pak říkal, že mi je líto, ale že děkujem, no, za 3 body.
10: No, to bylo pro vás vlastně tehdy v té sezóně snad poprvé, co jste zvítězili v tom 8. kole, když jste to otočili. On mu vypadl ten balón, že byste to pak 94. dával na 2-1. Ale já jsem si říkal osudový golman možná pro vás, protože to jste si taky možná neuvědomil. 28. října 2018. To datum nevím, jestli máte, asi možná jste radši zapomněl. To bylo to zranění proti Slovácku ještě za Plzeň.
12: Tam mohl chytat za Slovácko,
10: no.
12: Aha, no tak to je vesmír, to je vesmír.
10: To já jsem si říkal, no, že má to trošku tak.
12: No, tak vůbec jako nad tímhle jsem nikdy nepřemýšlel, že nějaký datumy, tohle spojení s něčím vůbec jsem tomu nějak nepřikládal nějakou váhu, ale je to zajímavý.
10: No, můžeme se klidně teď zaměřit na to, jak jste si bral třeba nějakou kritiku, protože od Romana Skuhravého jsem tam zazněla docela otevřená, neříkám, že bych tady chtěl schazovat Michala Kramenčíka, to neděláme v desíce. Spíš chci upozornit na to, že opravdu tady byla slova neobvyklá a otevřená třeba na to české fotbalové prostředí.
13: V tom meziprostoru prostě nemáme tu správnou pracovitost. Jo. Nic proti Krmovi, ale prostě je to lajda. A já jsem tam dneska potřeboval na červa prostě, aby on nehrál. Myslím si, že Daníček je v této chvíli pro to mužstvo, v této situaci, v které jsme jako klíčové proto, že je hráč. A vy v této chvíli nepotřebujete
10: No, tam říkal, na konci to slovo, to jste možná pochopili, kam směřoval. Nevím, jestli to směřilo na vás.
12: Tak já si myslím, že trenér Skuhlavý takovýhle věci má a mně se to líbí, jak komunikuje s médiem a s hráčema v kabině a dělal to asi pro něco, no, jakože že chtěl třeba ještě opravdu ke konci té mý kariéry vymáčknout to nejlepší a abych se třeba zdravě naštval. To se mu, myslím si, že se mi povedlo a já ho obdivuju jako trenéra.
10: To bylo po 18. kole, kdy Slovácko porazilo Plzeň 3-0 a právě to bylo to slavné utkání, jak vlastně Daníček hrál pozici defenzivního.
12: A dával gola, myslím, ne?
10: No, a ještě snad přihrával na jeden gol.
12: Ano.
10: Vyhráli jste 3-0. A tohle mě jako zaujalo, že teda tím pádem vás motivovala takováhle kritika?
12: Ano, já takovouhle kritiku, jako takhle, nikdy jsem si nebral kritiku osobně, ale tohle vím, že bylo prospěšný pro tým a nějak jsem se s tím jako zžil a naučil pracovat, takže se mi to líbilo.
11: Tak nemusíme chodit daleko, pan Tvrdík na Mojmíra chytila, taky si nebral úplně. Já jsem dělý servítek, ale ubrousek. takže to Mojmír chytil, vzal podle mě taky za správný konec a s podporou těch spoluhráčů to dopadlo dobře. No. Je to nepříjemný, samozřejmě ona je nepříjemná i ta kritika jenom v šatně, když tě kritizuje trenér, že jo, před těma ostatníma spoluhráčima u videa třeba, jo, natož takhle veřejně úplně jako z toho asi radost nemáš, ale zase je pravda, a obzvlášť si myslím, že ty starší hráči třeba jsou schopní říct, hele, tyjo, on má asi pravdu, jako on má pravdu, já bych s tím měl něco udělat, a pak je to jenom do plusu.
12: Až když tě zastaví, oni hráli Ligu mistrů a my jsme hráli o udržení v lize. Víš, jako že vlastně pan Tvrdík kritizoval Mojmu a taky, myslím si, že pak druhý zápas nastoupil, dával gola.
10: Takže sám mu to šlo pak.
12: Jo, podle mě mu to jde doteď.
11: No. Ještě pořád.
10: Ale jenom abych třeba můj pohled a možná ho budou mít společní někteří posluchači, když jsme pak na jaře s Pavlem tady mluvili o tom, jak se Slovácko těžce pralo o každý bod a často jsme zmiňovali třeba váš příklad, když třeba 30 cm na Andrově stadionu vás připravilo o gol, několik různých třeba i spálených šancí, tak já osobně jsem z toho měl jako neblahý dojem, že to nemusí být úplně vám příjemné, jo? Jako, že se třeba nedaří, že jste pod nějakou hroznou dekou a do toho jsme si dávali ta slova Romana Skuhravého, ale tím pádem teď mi to jako trošku zase se vysvětluje, vy jste byl úplně v pohodě, jako v tomhle ohledu.
12: Jako jo, vlastně Horvy to třeba sám ví, že když prostě se hraje o ty první příčky, bojuješ o titul a pak bojuješ o udržení se v lize, tak je to prostě nebe a dudy, no, takže já ten tlak jsem vnímal za mě úplně stejně, jak když hraješ o titul, anebo jestli se to Slovácku udrží v lize. Takže za mě to byl stejný tlak, ale já jsem takový prostě splachovací, já jsem si jako z toho snažil nic nedělat, netahat si to domů a nějak jsem si s kým snažil pracovat.
11: A ještě je rozdíl v tom tlaku, kolik je, ty mladý hráči, to jako, ty to podle mě vůbec neřešej, málo kdo z těch mladých hráčů, jako, jak to říkal Krmi, si to budeš brát domů, nebo maximálně možná zavřeš, nebo zavřou se na tou dveře.
12: Pustíš si
11: PlayStation, nebo nějaký hip-hop.
12: Ano.
11: A seš jako v pohodě, ale ty starší hráči o tom samozřejmě přemýšlej. No.
10: Jo, já teda narážel na to, že vlastně asi pan Skuhravý trošku tušil od té, jak se to říká, povaha, kdy...
11: O té splachovací povaze.
12: Ano. Jo, takhle bych to nazval.
10: A vlastně možná takhle jako vybudit nějakým...
12: Tak jo. Já jsem to teď vlastně s Pavlíkem jsme se bavili a já ke konci té kariéry jsem byl takovej, že když jsem byl takový v té Plzni, jsem byl emotivní, prožíval jsem to všechno, i když někdy zbytečně a asi, nevím, změnili mě děti podle mě a byl jsem takovej jako, že víc vyčilený, víc klidu, no, takže možná si myslím, že mi to trošku i ublížilo.
10: Dobře, tak s Michalem Kremenčíkem pokračujeme ještě s jedním tématem, které myslím taky zbuzovalo emoce.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Pustíme si jeden názor, zazněl v pořadu na televizi O2 TV Sport v Tiki Taka, řekl ho před nějakými 5 lety Vladimír Šmicer.
14: Tohle to není o slávě, tohle to je o tom vztahu Kremenčíka z Plzní a myslím, že tímhle si spálil prostě všechny mosty, který v Plzni měl, nebo který si tam ještě nějaký známý kamarády měl, tak asi tohle po tomhle tom, co bylo jak v Solomoucí, tak i teďkon, tak prostě to je konec, no.
10: Možná neblahá 13. kolo sezony 21-22. Vy jste byl tehdy ve Slavii a dával jste gól v 95. proti Pavlově Plzni a slavil jste a pak jste se tam nějaký trošku tak lehce handrkovali z Plzeňáky. Pavel byl hodně zadumaný po tom zápase, viděl jsem teď na YouTube. No, ty byl asistentem Michala Bílka, no, nekousali jste to.
11: Tak hlavně si prohrál, no a pak když jako máš kluka, kterýho si znal s tím přelivem. A ještě tě popraví, no tak to samozřejmě nic příjemného není, no. Myslím si, že v tu chvíli moc Plzeňáků jako by teď, co bych řekl, neotevřel tvůj Instagram asi, jo. Nebo možná jo, ale s tím, že ti tam pošlou nějakou zprávu, no.
12: Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že bych se chtěl jakoby veřejně omluvit za to, co se stalo. Byla to prostě klukovina. Já si myslím, že spousta lidí se ani neuvědomuje to, že pak vlastně tu druhou botu, co jsem udělal, že nastoupíš si, nebo stoupneš si před ten slavistický kotel a všichni řvou to, co se tam řvalo. Málo z nás si to dokáže představit. Já jsem se prostě nechal strhnout davem a strašně mě to mrzí a bude mě to mrzet do konce života. Vím, že jsem si zavřel spoustu dveří u plzeňských fanoušků a s tím už se nedá dělat. Já s tím prostě musím žít. Nějak jsem se s ním vyrovnal, říkám, probrčel jsem spoustu nocí kvůli tomu a nejsem na to pyšnej.
11: No tak viděli jsme teďka zase případ Matěj Jurásek, prostě v tom sportu prostě takhle to je, no, ta doba už je taková, že všechny tyhle ty, jsem chtěl říct prostý slovo, ale tyhle hlouposti, který uděláš na veřejnosti, prostě někdo vytáhne a samozřejmě je to nepříjemný. Já si myslím, že tohle je super sebereflexe, no, prostě co jako jiný může říct, jo? Je to jasný. Já jsem to tady zmiňoval i u toho případu toho Matěje Juráska. Já si myslím, že taky jako kdyby tenkrát byla někde nějaká videokamera nebo telefon a natočili mě nebo moje spoluhráče, tak asi bychom na to nebyli pyšní, ale my jsme v úvozovkách měli to štěstí, že ta doba byla jiná. Teďka už ta doba je takováhle a tohle k tomu patří a myslím si, že pak je dobrý si říct, hele, udělal jsem to špatně. Teď,
12: jako no? Takhle, jako vím asi, čím si teď Jurásek prochází a není to asi nic jako jednoduchýho. Já jsem vlastně viděl teď ten zápas po tom derby, ještě chudák měl narozeniny a řve na tebe takhle celý stadion a viděl jsem, že asi jako není v pohodě a tímto bych ho chtěl podpořit, že má můj velký obdiv za to, že tam vůbec šel a přeju mu, jak se mu daří.
10: Jo. No to vypadalo trošku, jako kdybyste cítil nějakou křivdu, či třeba Plzeň nějakou v tom momentu, tak asi to možná vyplynulo z toho zápasu, jste tam pak pošťuchoval s Hejdou nebo s Chorým.
12: Promiň, že ke přerušu, ale vlastně já jsem tam vlastně nešel rovnou z Plzně, já jsem byl ještě v těch Brugách a v Pálku, takže já jsem tam vlastně nešel jako z jedničky hned a říkám, musel jsem si to vzít s manželkou, jsme debatovali každý den o tom, jestli tam mám jít, nemám tam jít.

0: Dobře, tak to je podzim 2018, tak tomu můžu připomenout vlastně to, co se povedlo Michailu Krmenčíkovi po dvou nezdarech, totiž které znamenají to, že neprošla Viktorka přes předkola do Ligy mistrů, tak se to povedlo díky tomu titulu v roce 2018. Já jsem tehdy osobně dokonce i byl ve Štruncových sadech, když přijelo CSKA Moskva, viděl jsem dva góly.
1: David Limberský, to bude zřejmě, který nakonec se centruje. Šajtle, hlavička, jednoho, Limberský a znovu jeho šajtle, to léze, to gol! Michael Krmenčík, Plzeň vede 2-0 v prvním utkání základní skupiny Ligy mistrů. Michael Krmenčík to teď trefil báječně z první z voleje, překonává brankáře Akinfejeva, tohle se nám líbí.
0: Michal Krmenčík způsobil mimochodem to, že kolegové, kteří to tehdy komentovali, Jan Suchan s Davidem Ničem, pak 3 týdny nemohli do práce, že neměli hlasivky. To jsou hezké vzpomínky, ne?
2: Jsou to krásné vzpomínky a já na to vzpomínám velice rád. A Limba mi teda nahrával na 2 góly.
0: Já se pamatuju tu šajtli hlavně, no, myslím na ten druhý, no. Já myslím, že on nemá Ačkou toho prvního, protože tam to ještě někdo protečoval.
2: Jo, krásný zápas, super vzpomínky, no, jako bylo to nádherný, no.
0: A teď do toho, do konce srpna 7 gólů lize za 6 kol, Liga mistrů 2 góly, vlastně zahráste si i na Realu Madrid, Milan Havel, tomu jsme to tady předhazovali, jak jste mu přichystal tu šanci.
2: Chápeš, to nedá tohle.
3: Ale já to chápu, a ty jako střelec bys to pochopit taky.
2: Já jsem mu to nahrával, ne?
3: Já vím, ale že bys to měl pochopit taky, že to nedal.
2: Já tomu nerozumím do té.
0: No dobře, tak jste si zahrál na San Bernabéu, možná i památný zápas, ale pak přišel už ten zmíněný 28. říjen a to zranění a k tomu se chtěl bavit asi.
3: No, ale už tam byla nabídka, že jo? Už tam byla nabídka k tomu, aby si šel pryč.
2: Tak já jako tady mluvím otevřeně, už mám po konci kariéry, já jsem měl nabídku z Newcastle, kterou vlastně už jsem mi podepsal a pak to museli skartovat, no, kvůli tomu. Takže já jsem měl, myslím si, že za 11 milionů liber tam jít asi podle mě. Takže to je takový jako nepříjemný, ale no, živočel dál.
3: No dobře, no, to je živočel dál, no, ale v tu chvíli.
2: Říkám, já jsem fakt splachovací, jako já opravdu jako pak jsem měl taky dobrou kariéru, dobrý kluby, ale jako...
3: Dobře, já tohle chápu, ale já v tu chvíli, kdy už jako máš podepsaný Newcastle.
0: Ta nabídka byla na kdy? Jako v zimě, že byste tam šel?
2: Ano, že bych tam šel v zimě a právě jsme, pan Čádek ovšem věděl, tak jsem pak k němu přišel do kanceláře, nějak jsme to, podepsal jsem novou smlouvu a pak se to stalo, no, tak, ale říkám, nikomu to nedám za vinu, prostě život šel dál a nějak jsem to pak neřešil.
3: No ne, já beru to, že vlastně máš jako Newcastle, teď já nevím, jak se jmenuje ten stadion, to budeš vidět i Honzo.
0: St. James's Park, jo, to znáte z filmu Goal? Ne, jak tam hrál San Antonio.
3: Jo, takže než že jdeš do St. James's Parku a jdeš si lehnout do Štruncáku na lehátku, aby se ti léčilo koleno. Jako.
2: Jo, jako blbý, ale...
3: Tak si neříkej mi, jestli nepřemýšlel, říkám, ty kráso, kdo
2: jako, tak, jako štvalo mě to, ale prostě jsem chtěl být co nejdřív zpátky a myslím si, že za 8 měsíců jsem pak hrál další soutěžní zápas a myslím, že za půl sezóny jsem 10 gólů a odešel jsem za 7 milionů euro do Brook, no.
3: A motivovalo tě to jako víc ještě k tomu tréninku, že jsi si říkal, hele, teď se mohl jít do Anglie, jedu dál.
2: Jo, přesně tak, já jsem to vzal prostě za ten správný konec, jestli můžu poděkovat, tak Pejkovi Naslerovi z Plzně, který vlastně dělal se mnou přesčasy, když nemusel a zamakali jsme na tom, abych byl co nejdřív fit a nastoupil jsem vlastně na tu do té sezóny, takže za půl roku jsem dal 10 gólů. A...
3: Já jenom tady k tomu, Peťa Nasler výborný a oni ty fyzioterapeuti moc jako přesčasy nedělají, oni dělají furt.
2: Já myslím, jako normální pracovní dobu.
3: Jo, ty dělaj furt, ty tam jako jsou, ráno přijdeš, už by tam měli bejt a odcházíš a oni teprve...
2: A jsou na obědě.
0: Ne, ale to je vlastně zajímavé téma, jenom toho, jak jste říkal, že jste splachovací, tak jste si nedělal třeba z konkurence tolik, protože vlastně už tam v tu dobu někdy, když jsme tady připomínali ty 2 góly, byl, nebo přišel Tomáš Chorý taky, pak Jean-David Bogel, vlastně možná i...
2: To jsem tam nezažil na Dukle, podle mě.
0: Ten přišel potom asi.
2: Ten přišel potom, když já jsem šel pryč, ale s Chorasem máme kamarádský vztah, jako bavíme se spolu normálně na kamarádský bázi a tehdy v Plzni nám to sedlo, že vlastně když hořelo, tak nás trenér dával, jako na 2 jsme hráli a takhle jsme udělali ten poslední titul, co jsem tam byl, takže nám to šlo a Chora se mám rád, respektuju, jo, a je to výborný fotbalista.
0: Já myslím, jestli si tím zraněním třeba ale změnila trošku

0: vaše pozice, protože to byla fakt dlouhá pauza od konce toho října až do té nové sezony, kdy jste začal naskakovat.
1: Podle mě by se změnila, ale já jsem dával góly, no, takže trenér Vrba to měl tak nastavený, jestli Boval asi o tom ví víc, že prostě když útočník dává góly, tak ho neposadí jen tak, takže...
2: No, hlavně ta pozice, jako samozřejmě nemůžeš počítat s tím, že jako v tom ústvu nebudou útočníci, že budou čekat půl roku, než ty se uzdravíš, takže ta, pak jo. Přijdeš a zase, pravda, leží na hřišti, přesně jak to říkal.
0: Ale, tak no, já to, tykon třeba Jan Kliment, Signě, jako skvělá sezona zranění a teď nenastupuje, že jo, třeba.
2: No, dobře, hrajou kluci dobře, vsadili na nějaký styl, který možná Klímičovi by neseděl úplně, hraje dobře, tomu z toho boduje, takže není důvod prostě tam ty hráče dávat, ale prostě zase, já to budu opakovat do zblbnutí, když budeš na hřišti, budeš dávat góly jako útočník, tak ten trenér by byl blázen, kdyby si nehrál, že jo.
0: A třeba jenom teď, když to porovnáme, protože vy jste odcházel pak z Plzně, společně s Pavlem Vrbou, ono to bylo trošku jako asi časově, možná pár týdnů jinak, ale prostě končili jste oba potom podzimu 2019. A když ho třeba, já nesi ho pamatujete jako mladík, takhle když jste tam zkoušel naskakovat do Ačka, protože vy jste tehdy, jenom to dopovím, po tom debitu ještě s Pavlem na hřišti, tak jste až po 5 letech se vlastně dostal zpátky do Ačka, to už tam pan Vrba vlastně nebyl, takže jste zažil určitě několik příprav, kdy jste se tam neprokousal.
1: Ano, já si pamatuju trenéra Vrbu velice, velice dobře, za mě to je nejlepší trenér, co mě asi mohl trénovat, děkuju mu za všechno. A mám takovou historku, já si pamatuju, tak jak jsem byl mladý, tak za mě dělal závěreční zkoušky.
0: Jako na autoškole, nebo kde?
1: Ne, já jsem vlastně vyučený truhlář, takže dělal tlačí budku pro mě.
0: Cože?
1: Říká, pojď sem prosím, tak se to nedělá, dej mi to, a udělal za mě ptačí budku, doteď to vypráví všude.
0: A vy jste ji dodělával všetně, jo, někde, nebo?
1: Ne, on přišel normálně na praxe ke mně a dodělal to se mnou, no.
0: On jako, Michale, půjdu ti tam udělat dobrý zvuk, prostě přijdu tě podpořit a pak viděl.
1: Ne, protože já jsem tam měl nějaký problémy s panem mistrem a on to šel nějak vyřešit a zrovna skoro okolností se dělali závěreční zkoušky, tak asi viděl, že mi to moc nejde, tak to za mě dodělal.
2: Takže teď nabijeme všem tvým jako hejterům, nebo jak se to říká, takže ty seš nevyučený truhlář, v podstatě.
1: Dá se říct, že jo.
0: No ne, tak co jste...
1: Kdybych se měl předat trenérovi Vrbovi, že ten papír.
0: No tak...
2: Takže Pavel Vrba kromě jinýho je i truhlář.
1: No, tak. V podstatě.
0: Není to trošku kanibalismus s příjmením Vrba dělat truhláře? Ne, ale to poměr. Každopádně, co jste postavil teda jako truhlář?
2: No nic.
1: No nic právě, točí budku a navigal jsem si rady s kolíkovým spojem. Takže trenér Vrba to vzal...
0: Kolíkový spoj.
2: Kolíkový spoj.
0: No. Tak to je v kopačkách něco, ne?
2: To nebude, to bude v té buce.
1: To je v té buce, no.
0: A takhle, abych si měl představit. A co to bylo za...
1: Zaváme trénerovi.
0: Ne, ale jakože vy jste měl závěrečnou práci udělat...
1: Tačí budku, ano.
0: Dobře. Ne, já jsem si představil na truhlářině třeba stůl nebo něco... To je lehké stůl?
1: Já už si to nepamatuju, ale pamatuju si tady ten konkrétní moment.
2: Podle mě jako pro mě by byl stůl jednodušší než budka.
1: Já si taky myslím. No.
0: No jasně, tak to asi složíme každý, ne, s návodem třeba.
2: Jo, složíme, ale takhle, udělat, ne? Jo.
1: Já třeba, když stavíme něco siky, tak to staví hlavně manželka a já se koukám na televizi radši.
0: Dobře. Já jsem si říkal, potřeba bych někde opravit housle, víš, tak možná kouslaři radši. Ty.
1: No, asi jo. No.
0: Každopádně, co ten pan Vrba z hlediska toho fotbalového hlediska, jak Michal Krmenčík, jako dá se říct odchovanec i Plzně, kousal to, že každý ten půl rok vlastně asi po návratu z hostování si to nezdařilo, těch hostování bylo požehnaní, když to tak jako můžeme připomenout, Sokolov Jaro, 2012, Čáslav, pak ta sezona 1, ve Vlašimi jste byl na podzim 2013, v Baníku jste zachraňoval společně s Václavem Svěrkošem Baník v lize v roce 2014, ale mezi tím asi byly ty přípravy tady hvězdami na bytém kádru, který vedl Pavel Horvát.
1: Horvát jezdil na kole, ne? Ty přípravy vždycky.
2: No, vypadalo to tak. Já jsem běhal...
1: Ne, počkej, ty jsi jezdil na kole, ne?
2: Já jsem měl prasklý prst tenkrát.
0: Jo,
2: jednou,
0: takhle, víš, aha,
2: měl,
0: jo.
2: Měl jsem jednu speciální přípravu před tou druhou ligou mistrů.
1: Aha.
2: Jsem vlastně měl prasklý kloup na palci a nemohl jsem běhat. Proto aha. Jsem jezdil na kole a brusil v bruslích.
1: Jo, to si pamatuju, že my jsme tam vlastně, my jsme běhali kolem stadionu.
2: A já jsem tou samou rychlostí brusil na kolečkový bruslík.
1: A jako mladý jsem si říkal, ty vole,
2: to jsou výhody,
1: ty vole, já chci být taky kapitán.
2: Já chci být jaký tlustej a kapitán.
1: Tak tlustej už jsem přibyl 4 kila, tak jdou.
2: Fakt,
1: no?
2: No. Ta bílá hrozně rozšířuje.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Tak říkali jsme si, že půjdeme s Michalem Krmenčíkem teda ven do zahraničí. Nejprve Brugy.
2: No počkej, Brugy, nemusíme začít. Musíme začít jinde, musíme začít.
1: Já věkám, že to řekneš.
2: Do you know Fernando Torres?
1: Yes, I know.
0: Takže začneme v Indonésii.
2: No tak přiletíš vedro jako blázen.
1: Počkej, přiletíš a čeká tam na tebe 1000 fanoušků.
2: Fakt?
1: No. Jako, já jsem viděl ty záběry, no. Aby ti někdo neudělal.
0: A to je na YouTube, pusťte si to, tam byla fakt spousta fanoušků.
1: No byla, no. Já
2: jsem a dostaneš tak... zimní šálu.
1: Do zimní šálu, to pak tě bouchne to vedro do rypáku a jdeš se fotit s fanouškama, jako to jako nic příjemného, no. Jako nečekal jsem, že tam budeš takovýhle vedro.
2: No dobře, a pojďme press conference teda.
0: To byl rozhovor někde na lavičce, ne?
1: Jo, tak nejsem na to pyšnej, ale prostě jsem to řekl a asi se za to se mnou potáhne do konce života.
2: To je úplně jako v pohodě, protože všude, nebo hodně často se zmiňuje standaře záč, ale já vlastně jako proto mám fakt jako pochopení, protože nevím, jak ty jsi byl vybavený, když přiletíš.
1: No, jako, nevím, tak prošel jsem těma rukama, tak jako uměl jsem si objednat jídlo, poděkovat a aby to bylo na takovýhle bázi, že...
2: Ale aby si se charakterizoval úplně konkrétně jako,
1: to nebylo,
2: jako hráč.
1: Ne.
0: No. Ale no, jsi to říkal nebylo. Ještě Ibrahimoviče, ne, podle mě?
1: Jo, já jsem myslel, že si mě ptají na to, jako koho mám rád. Že... Takže já jsem ani moc neposlouchal podle mě, co se mě ptají, tak jsem tam vypál Fernando Torres, no.
0: To je ale důležitá informace, ale... nevím, jestli to všichni pochopili dosud, jo, jakože jste nevěděl, že se vás neptají na to, abyste popsal sebe.
2: Ale víš, co je dobrý, že ty jsi přiletěl, a on to přiletěl, když jsi přiletěl na Mars, že oni jako, Fernando Torres, jako znáte ho?
1: No, já znám, jestli. A ještě znám toho, Ibrahimoviče.
0: A vy jste tam vlastně přišel jako první, protože vás tam bylo z Čechu, ještě pan Klíma tam byl a byl tam...
1: A kudy?
0: Ondřej Kudela.
1: Ano, ano. Jo, tak ale podle mě čapli prvního mě, že mám jít na rozhovor, tak jsem dělal rozhovor a řekl jsem takovýhle blábol. No,
2: no dobrý, a výhoda Čechů samozřejmě víc, že vás bylo.
1: Jo, tak jako výhoda Čechů, že jsme vlastně bydleli na stejném vlastně ve stejném komplexu a měli jsme dobrýho trenéra. Německá legenda taky hrával s Lotarem Mateusem na Hrotu.
2: S Lotarem Mateusem.
1: To já se jako
2: ty jména ti jdou.
0: No pokračuj.
1: Tomáš Doll.
2: Jo,
0: Tomáš Doll,
1: ano, takže toho jsme tam měli a jako na nás to stavěl, vlastně ještě Jussi tam byl, takže se nám dařilo, já si myslím, že jsem dal 10 gólů nebo 11 gólů, on 10. dal 9 a jo, bylo to pěkný, nádherný stadiony tam byly, vlastně my jsme končili na stadionu, kde bylo přišlo 100 000 lidí, dal jsem hat-trick, takže super, jako opravdu jako nádherný, lidi milí a jsem rád za tu zkušenost, že vlastně manželka i moje děti poznali jinou kulturu a moc se nám tam líbilo, jako.
2: Jak dlouho jste tam byli?
1: Rok mi stačil.
2: Ne, to je v pohodě.
0: A jak to tam je koncipované, to jste měl na rok smlouvu?
1: Ne, tam jsem měl, myslím, že na 2 nebo na 3 roky, ale tam vlastně se nehrálo kvůli tomu, že vlastně oni tam jak tam bouchali ten slzný plyn, tak tam umřelo asi 200 lidí na nějakém stadionu, tak to na 2 měsíce uzavřeli tu ligu.
0: To jste tam v tu dobu byl?
1: To
0: vlastně.
1: Jsem tam byl, no. Takže pak jsem si říkal, že tady to asi moc safe nebude, takže jsem rok mi stačil, no, jako.
0: Jak to funguje, protože jsme tady měli několik hráčů ze zážitky z Turecka a vlastně vím, že i pan Caňák tady vzpomínal na nějaký pas, kde mu někde zabavili. Tady to funguje jako v Evropě v ozovkách v dojednávání konce kontraktu.
1: Jo, podle mě ne. Podle mě to bude fungovat stejně jako to funguje v Turecku nebo v tady těch zemích a ani, říkám, já jsem čekal na poslední chvíli na prostě nabídku, můžu říct finanční nabídku. Měl jsem tehdy do Unionu Berlín, ale Daniel Smykal za mnou přijel domů a ještě mám někde fotku, jak to podepisuju mojí dcery propisku, taková růžová s peřím. Takže rychle jsem to podepsal a druhý den jsme letěli, no.
0: Perzi.
1: Ano.
0: Jo, ale já jsem myslel potom, když jste už tam nechtěl pokračovat, jak to funguje, jakože...
2: To ukončení, řekl, prostě.
1: Ne, jenom,
0: abyste to pochopil, fakt jsme tady měli lidi, kteří říkali, nebylo to snadné vůbec tu zemi jako opustit.
1: Říkám asi, jako mám povahu, tak prostě jsem řekl, že tam nepokračoval.
0: Jasně. A v kontextu toho rozhovoru, který jste dával, jak jste to řekl, nebo to za vás komunikoval agent pak nějak?
1: No, to jo. Se to vyřešil.
0: Dobře. A dostal jste nabídku, teda pak Kypr byl?
1: Pak byl Limassol, ano, a pak vlastně tam jsem taky končil a vlastně Milánek Petržila mi řekl, jestli si nechci přijít ještě zahrát tady na Slovácko a jsem za to strašně rád, protože v Uherském Hradišti jsme se zabydleli, líbí se nám tam. Jsem to říkal, jsou tam superoví lidi a není tam takový schon jako tady v Praze.
0: No, ale možná schon byl, já tam zažil schon, když jsem tam byl před 12 lety v Soluni. Tam stačila jízda autobusem a říkal jsem si, to jsou úplní blázni a to jsem ještě byl na severu Řecka a vy jste tam strávil v Pauku, myslím, že nakonec hodně vzpomínaný půl rok.
1: Ano, teď mi vlastně posílali fanoušci pozvánku na to, že jsem pozvaný do toho Gateford, to je jejich nějaký hooligan sektor, takže...
2: A půjdeš?
1: Půjdu, jasně. Ještě mi tam chtějí něco předávat, takže poletíme s rodinou, asi si tam uděláme nějaký výlet a pak to vezmu na fotbal, no, takže tam to byl krásný půl rok.
0: A proč vás vzpomínají, to můžete připomenout sám?
1: Tak říkali mi ty maséři, kteří vlastně tam jsou celý život, že když dáš gola Olympiakostu, tak to je, jak kdyby si jich dal 20 za sezónu a ty lidi tam na tohle nezapomínají, takže...
0: A ještě připomeňte prosím, kde jste ho dal, v jaké příležitosti?
1: Ve finále řeckého poháru, myslím, že to vyhráli asi po 6 letech nějakou trofej velkou.
0: Ještě navíc 90. minutě, takže ano. To si pamatují, no, že Michal Krmenčík rozhodl...
2: A bylo to na stadionu s dráhou?
1: Ano, bylo.
2: A běžel si někam, to se letěl.
0: Tak my tam fanoušci nebyli,
1: ne? Neběžel jsem nikam a nebyli, to bylo vlastně po covidu, no. Ale pak to bylo hezký, no, ty oslavy na tom náměstí a to bylo fakt jako nádherný, no.
0: Chci se zeptat na konkrétní spoluhráče, protože když jsme tady ani vlastně ještě nemluvili o Brugách, kdy jste taky měl třeba Charles de Ketelar, který teď na MS dával 3 góly i Španělům ve čtvrtfinále, tak tady mě zaujala jména Christos Colis, ten teď pronikl do Arsenalu, říkali Leandro Trossard, ten je zapomenutý, teď máme Colise. Ten vlastně pak šel z Pauku do Brug.
1: Ne, on měl ještě nějakou štaci mezi
0: no,
1: tím.
0: No, ale jakože v Brugách se vykopal do premiéry. A toho jste tam zažil teda ale před 5 lety už.
1: Toho jsem tam zažil jako mladí linky, ještě jsem tam zažil toho Costa de Lias, který šel do Borussia Dortmund, ale Colise jsem tam zažil a myslím si, že jsem mu nahrával na první ligový gól.
0: Jo. A to je křídílko jako.
2: Křídílko, no. To nebudem hledat, to jsem nahrál jsem mu na první gól.
1: Myslím si, že jo.
0: Ne, no.
1: Ale, nahrál jsem mu na první gól, jasně,
0: pak,
1: že jo, ne.
0: Jo, pak jsem koukal vlastně Štefana Švaba, pamatuju ještě z jiného angažmá, nevím, jestli hrál za Mintule někde, nebo za nějaký rakouský klub.
1: Za rakouský, ale... myslím, že Austria, no, něco takového, no. No.
0: Ale Pavel, že jo, ve své kariéře to prolnul taky z Japonce, vy jste tam měl...
1: Shinji Kagawa, ano, a to jsem, to my jsme po tréninku říkali, hele, máš rád Sushi na mě? Říkám, jo, mám rád sushi. Tak pojď, jak je pozvu tady ke mně na barák, on měl svýho kuchaře a lepší sushi jsem nejedl v životě.
2: A jak je to možný, vy?
1: Zase nevím.
2: No já taky nevím.
1: Podle mě se chtěl ožrat a nechtěl se ožrat sám.
4: Chutnalo všechno.
1: No jasně.
0: Ne, ale tady já... svého jako kuchaře na sushi, jo?
1: Ano, no. Ne, jako na tu jejich kuchyni, ne? Pivole, ty asi budeš vědět, co oni...
2: No je to možný, jo. Protože oni jako brali spoustu peněz a já už tenkrát, když jsem byl v Japonsku, tak fakt vím, že teď já si nespomenu o tom jméno, v Hamburku byl Japonec a oni fakt s nima trávili s kamerou a to celý den a koukali na něj, jak si vaří, jak kouká na televizi, jak pak někam jede do parku na procházku, takže věřím tomu, že to, protože i ty kluci tenkrát už začínali mít svoje třeba jako individuální kouče nebo trenéry do posilky a to, tak věřím tomu, že si pozval třeba, jo. Asi tam nebyl s ním furt, ale možná se
1: ho pozval. Ne, on vždycky třeba si pamatuju, že jsme měli předzápasové nějaké jakoby to jídlo, jak máš tento den před zápasem, máš nějaké jídlo a on si otevřel krabičku, kulčičky si umyl a začal si jíst jako to, co on považoval za správný před tím zápasem. No.
0: Pavle, ty jsi do Japonska svého kuchaře neves, jako na českou kuchyni.
2: Já ne, no. Já jsem byl rád, že tam v obchodáku měli Budvar a Plzeň ve třetinkách.
0: To vlastně kuchaře
2: to nám to... stačilo.
0: Já. Vy jste šel vlastně do Pauku na hostování z Brug, které v zimě tehdy přivedli Base dostat, takže místo nebylo. A zajímá mě to, když jste tam přišel, tak jste prý absolvoval nějaký takový jako možná třeba pro vás tehdy ještě nečekaný rituál jako přivítací kníováčkovský, nebo to nebylo? Něco s nějakým zpíváním?
1: Jo, ano, musel jsem zpívat, a tak si nepamatuju, co jsem zpíval. Myslím, že možná Vondráčkou.
0: Ne, prý kabáty jste
1: říkal. Kabáty, vidíš to, no. Tak kabáty.
0: Vy jste zpíval hodně třeba s Pavlem, jo, někde takhle v Plzni. Jste Pavel zpíval výborně, že vás naučil, nebo?
1: Tak jako já si myslím, že s Horvým byly jako taky slušný akcičky občas, jako, jo, že...
2: A zpívání
1: hlavně jo. Taky.
0: Ne, teda. Že jste říkal, že ten hip-hop, tak jsem říkal, kde jste k tomu
1: přišel. Ne, to ne, to já jako radši, jako já jsem šel po tom, co jako opravdu znám, jako to, že kabáti nemohli zklamat, jako si myslím.
0: A jakoby tím rytmem hip-hopu, nebo věrně jako...
1: Ne, věrně, jako kabátovský, klasický.
0: Kabátovský, dobře, no.
2: Já si teď jsem někde byl, teď nevím, kde to je, možná v Zápek, že pouštěli, vždycky pustějí jako celou ne, desku teď už, ale celý jedno album pustějí před zápasem a hraje to tam a v těch šatnách, musím, že už to vymírá, teda musím říct, že už spíš se tam tlačí ty moderní písničky, ale vlastně kdykoliv pak pustíš ty kabáty, jo. Tak se to znova jako vrací a ty kabátovský hity v těch šatnách jako znějí furt, no.
1: A Horvě, ty pamatuješ si, co se poštěl před zápasem?
2: No Šaman.
1: Ano. A to jsem měl normálně, jakože před zápasem, já nevím, jak to by mi bylo zabudovaný, ale normálně jsem vždycky si, jak jsem hrál kdekoliv, tak jsem si pustil Šamana před vstupem na rozcvičku.
2: No mě to vlastně, já jsem to taky cítil, protože jsem v Plzni tohle pouštěl sám, pak jsem zjistil, že už tam před tím zápasem jsem skoro sám, že všichni odcházejí z té šatny, ale pak už, než se šlo na hřiště, tak vlastně tahle písnička byla fakt jako rituální, bych řekl.
1: A jako by mě to nějak jako zakořenilo, já jsem si to pouštěl jako před každým jako zápasem, než se šlo na rozcvičku.
0: Aha. A to vás pozbuzovalo takhle
2: jo,
0: konkrétně?
2: Jo, je to takový zvláštní prostě to, ne to téma té písničky, ale tak jako... Je to
1: mě to třeba jako se mě nabudilo.
2: Prostě, já jsem si to říkal, tebe, to by mohlo být trošku o mě samozřejmě.
0: Jo, Michale, nasaďte si sluchátka s Pavlem, jestli jsem to trefil tuhle.
2: Jo.
1: Ano.
2: To je začátek.
0: Takhle si mám představit Michal Krmenčík se sluchátkama třeba v indonéské šatě.
1: Ano, jo. Ale podle mě jsme nebyli samotní, jako podle mě to jako hodně kluků.
0: Jakože i Indonézané to znají.
1: Ne, myslím, bývalý spoluhráč.
2: Jak dáli temný bonga zní. Co tu
0: bude? Ten zpěvák se ne, pan Vojtek, ne?
2: Pepa Vojtek,
0: Pepa Vojtek, dobře.
1: Tohle zná asi líp, ne?
2: Jasně.
0: Dobře, no tak skvělý tedy hudební vhledy takhle, kabáti jsou hodně asi známí i pro posluchače radiožurnálu Sport. V Brugách, když se dostáváme teď vlastně tím trošku proti směru.
2: To se omlouvám, jsem ti naboural ten. No,
0: úplně v pohodě, krásně nám to šlape, věřím, že to posluchače baví. Do Brug jste odešel těsně před pandemí koronaviru a tady se dostávám k tomu titulu, který jsem zmiňoval. Že možná k němu má takový jako zvláštní vztah.
1: Ten druhý, myslíte?
0: Ten první hned, vy jste přišel v lednu 2020
1: ano.
0: A pak se vlastně v Belgii ukončila liga někdy na začátku března.
1: No,
0: byli jste v čele.
1: Jo, ale já jsem to bral tak jako vlastně, že jsem pak jako už ke konci moc nehrával, protože jsme tam měli vlastně trenéra toho Klementa, který vlastně pak šel do Monaka a Kuba Brabec by ho měl v Genku a říkal mi, že kámo, to bylo špatný, nemá rád Čechy, protože...
2: Těžký,
1: protože on tam hrál, kdo tam hrál v Brugách za stopera?
2: David Rozehnal.
1: Ano, a tak oni právě si hráli na místě. Tak proto neměl rád Čechy.
0: Jo, jakože ještě byl konkurent Davida Rozehnal z tého kariéry.
1: Ale to je jako, no opravdu, ale...
0: To bylo roky, ale ne, už jako...
1: No to je roky a on podle mě na to nezapomněl.
2: Hodně zakořeněný teda.
0: No ne, jak si tam vzal ze Slavie stopera, teda radši zahraničního Simona Deliho, Eduard Sobol tam hrál taky.
1: Ale tak Simon Deli to byl doktor Pátek. On Pátek šel trénat a pak byl nejlepší na hřišti.
0: Jo, ale takže to znamená, že jste myslel ten druhý titul, jako co jste tam měl zapsaný, ne? Ano. Ten první,
1: jako beru.
0: Že to bylo specifické, ne? No. Přijít jako do Belgie a najednou 6 zápasů ukončí sezonu, protože v Belgii to ukončili snad jediní, všichni to hrávali.
1: Jo, tak tam na to byli jakoby psi, no, tady na to já si pamatuju, že nás jako asi všude jako testovali, ale tam ty prověrky, co jsme museli mít jako oční, ani nebudu říkat, co, každý den jsme čurali do skleničky, jestli můžeš trénovat, nemůžeš trénovat, tak já jsem byl zvyklý v Plzně tehda.
0: A co vám tam zkoumali?
1: Jsem večer pivko a druhý den jsem měl žlutou moč, takže Michael, ty dneska nejdeš trénovat.
2: Unavenej.
1: No, že jsi dehydratovaný. No. Říkám, jak se vypili set pivo, jak může být dehydratovaný.
2: To bylo v pohodě.
1: Takže mi nepustili první týden asi na 4 tréninky, takže to bylo slušný. No,
0: vlastně tehdy opravdu pouze od 2. února jste stihnul 6 zápasů, velmi specificky ukončená sezona, ale nakonec slavili Brugy titul a ten druhý tedy máte, byť jste pak strávil čas na hostování. I když Ligu mistrů jste si tam kopnul, taky ne?
1: Jo, ano, jo. To bylo super, my jsme vlastně hráli proti Borussii Dortmund a tam hrál Sancho, Haaland vepředu, Hummels na stoperu.
2: No, ten tam hrál ještě dalších 10 let.
1: Potom jo, no, potom, ne, jako, že to bylo jako,
2: jo, jasný, jo.
1: Že to bylo hezký, jako no.
0: A vy jste hrál dokonce snad na Borussii v základu, ne?
1: Ano.
0: Jo.
1: A chápeš, že pískali slovenský rozhodčí a nepískli mi penaltu?
2: Ne, jo.
1: Ne.
0: A jste možná takhle.
2: Asi už nerozuměli.
0: A nebo počkej, a Pavle, možná rozuměli.
2: Nebo ti rozuměli.
0: No ale zajímavé, jako, jaké to je pak, protože si přestal si tam hrát, jo, vlastně v těch třeba obou případech, jako říkali vám to jak takhle, prostě teď ne, nebo jste tam byl limitovaný zdravotně nějak, nebo...
1: Jako v těch Brugách?
0: No.
1: Jo, já už poprvé ani nevím.
0: Už jste to vymazal takhle. Jo, ale tak to taky mám, jako to člověk vymaže, jde dál. Ne?
1: Jo, tak jako ty špatný vzpomínky se snáš vymažou, než ty hezký. No.
0: Dobře.
2: Já teda řeknu jeden příběh z Portugalska. Já jsem vlastně taky takhle nastupoval a najednou jsem přestal hrát a dokonce mě trenér nevzal do nominace. A myslel jsem si, že jsem jako trénoval normálně, že jsme vlastně hráli tak nějak jako normálně, no ale podle mě to bylo v podstatě to samé znamení, jako když ti Roman Skuhrový řekl, že potřebuje, jak to tam říkal, hráče, ale jako každý trenér prostě ti to dá jinak najevo a musím říct, že venku se s tím párají daleko míň, jako tady
1: se s tebou nikdo nebaví.
2: Tady my furt chceme mluvit s hráčem a vysvětlovat, hele, makej, bude to dobrý, nebo dneska nehraješ, protože...
1: Ale tam jsou ještě ty mější vlivy, že opravdu ty, jako máš každý den kyberou moč, pak jdeš na krev, potom jdeš na oční a třeba zuby, jo, já jsem třeba tam přišel a první, co chtěli vědět, tak moje zuby. A já říkám to, jako, proč zuby, jakože to, a takže samozřejmě byla dva kazy, takže já jsem taky přišel o první zápas kvůli tomu, že jsem neměl pořádku zuby třeba.
2: To chtěl trenér Kotrba, musím říct, už tenkrát, když jsem byl v Jablonci, tak chtěl před přípravou vždycky, aby jsme navštívili zubaře, aby tě to pak neseklo od těch zubů v tom, v přípravě. A já teda musím říct, že moje zuby nikdy nikdo vidět nechtěl.
0: Já teda odbočuju úplně, ale přece jenom tyhle dlouhodobé třeba zdravotní potíže, které ani nevíte, že máte, ale můžu se občas projevit. Vím, že Lukáš Zoubele hrával taky za Jihlavu.
2: Možná říkali zubrovku. Zube taky.
0: No, myslím, že končil ještě v Ústí nad Labem a on jednou říkal, že měl problémy vlastně s angínama a potom až v průběhu kariéry, možná až příliš pozdě si nechal odstranit mandle a ty angíny přestaly a že vlastně kdyby to, jsem s ním dělal rozhovor asi před 6-7 lety, že kdyby to vyřešil třeba na začátku kariéry, tak ta kariéra může být úplně jinde, protože ty angíny fakt člověka třeba sekly, tak možná z těchto důvodů se třeba někde pojišťují, že vás nevyřadí zuby, no.
2: No, já angíny, měl jsem to tuším 14-15 let a taky mi je museli vytrhnout možná ještě dřív a od té doby jsem měl klid a samozřejmě pak ti padá dolů ta nemoc a máš vlastně zánět horních cest dýchacích, že ti to ty mandle nechytnou, ale je pravda, že jsem taky měl tuším fakt jako 4-5 angín po sobě a není to nic příjemného. No.
0: Dobře, tak Michal Krmenčík říkal, že ty špatné věci vytěsňuje a my budeme připomínat teď ty dobré závěrečné 10 minutovce, to ne, ale máme tady...
1: Já se to nedostanu, ty vole.
3: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
4: Díky vám stále rosteme.
5: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
3: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
4: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: Radiožurnál Sport. Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: V Edenu jsem v roce 2016, 11.11. taky seděl jako fanoušek a musím říct, že v té 11. minutě jsem taky řval.
6: Teď dočkal, podobně přihrává do běhu Krejčímu, ten ještě předává Krmenčíkovi, je to 1-0 pro český národní tým, tak Češi dávají gol v 11. minutě svého čtvrtého zápasu v této kvalifikaci a ta oslava tomu bude odpovídat v tomhletom mrazivém večeru. Teď skutečně Krmenčík rozehřál české publikum tady na tribunách v Edenu, 1-0 vedou Češi nad Norskem.
0: Gol při debitu a ještě první v kvalifikaci pro celý národák, to jde?
1: Jo, já si pamatuju teda, že se nějak strašně dlouho nemohl dát gol a pak to vzal vlastně trenér a vlastně pak jsem přišel, to si pamatuju, jak se nemohl dát gol a já jsem seděl v hospodě a říkám, můžu mi dát gol. Ne, opravdu, takhle to bylo, z vrachu jsem seděl v hospodě a říkám, nemůžu dát gola. No a pak jsem přijel vlastně za 14 dní byl zraz a já jsem byl v nominaci a pak jsem dal gola. No,
2: a je to.
1: A, je to.
2: A líbal si znak.
1: Česky asi jo.
2: No. To znělo i předtím, tak ty si to nedělal jako proti někomu, ty si prostě líbal po každém gólu znak.
1: No.
2: A co jako? Někdo dělá helikoptéru, někdo dělá, Tomáš Necit dělá toho.
1: Tak, každý má, Ronaldo má Siu, ne?
2: No.
0: Ne, to byl zápas s Norskem, Češi vyhráli pod Karelem Jarolímem tehdy vlastně první utkání v té nakonec nezdařené kvalifikaci nad Nory 2-1. Byli tam Němci. To si pamatuju, tehdy vlastně i Mats Hummels hrál 1. září v Edenu zase. Nějaký zápas, který vám utkvěl za repre? Máte jich 35, těch gólů 9.
1: To je asi možná zápas proti Belgii. To si pamatuju vlastně, že se Láďa Krejčí mi nahrával a dával jsem Kurtoásovi góla, takže ten asi jako přišlo hodně lidí. A škoda, že nehrál Hazard, on se nějak zranil předtím, ale jako, že De Bruyne a všichni tady tyhle zabijáci hráli.
2: No, když jsi jako trošku zraněný, tak je to Hazard.
0: No, ale ještě vlastně vaše reprezentační derniéra, která přišla vlastně na tom Euru ve čtvrtfinále proti Dánsku.
7: Vidíme, že trenér českého týmu Jaroslav Šilhavý bude na ten nepříznivý vývoj zápasu reagovat hned dvojnásobným střídáním.
8: Michal Krmenčík posílí v útoku Patrika Šika, který možná bude hrát trochu zataženěji, než je zvyklý.
7: Míči se teď dostává Krmenčík, který jej sklepl pro Ševčíka. Znovu Krmenčík, ten už je před hranicí 16. Mohl byl vystřelit, Krmenčík pálí, ještě odražená střela. Tak dobrý začátek pro český tým. Tomáš Kalas teď posílá balon na Bořila, už by to chtělo pouze nakopnout směrem dopředu, to také Bořil dělá, ale je konec. Je dobojováno, čeští fotbalisté se loučí s letošním evropským šampionátem ve čtvrtfinále.
0: Lukáš Michalík komentoval kousek, poslední zápas. No a Michal Krmenčík tam na druhou půlku naskočil jak živá voda v baku. Tak vy jste si poseděl na lavičce většinou ty zápasy, jak jste asi cítil motivaci, ne?
1: Jo, jsem dělal dvojku Šikimu, ale to nemůžeme říct, protože to, za mě to je útočník, asi nejlepší útočník, co teď máme. A
2: už ne.
1: To už teda ne, no. Tak já teď doufám, že třeba se mi líbí ten Vašulín třeba teď. Doufám, že dostane nominaci. Takže jo, jsem rád, že jsem tam mohl být součástí toho týmu a pomoct klukům jako na tréninkách a i někdy v zápase, no.
0: Říkáte si, co by kdyby někdy?
1: Ne.
0: Neříkáte. To je možná dobře, ne?
1: Asi jo.
0: No. No, já jsem si říkal, co by kdyby...
1: Ne,
0: takhle
1: já nejsem.
0: Na MS 2.18 třeba byste byl zdravý, že jo? No. A tady třeba, protože tady už možná to zdraví taky nebo úplně 100%, ne? 21.
1: Po zranění kolene, nevím, nechci se v tom nějak jako šťourat, lejpat, jako, ne, že by mi to bylo jedno.
2: Byl tam, tak nemůžeš tam být zraněný na tyhle akce, podle mě jako seš v topu a to, že toho míň odehraješ prostě i vzhledem ke konkurenci, kterou v tom týmu máš, takže...
0: Jako... Ale čtvrtfinále mistrovství Evropy si zahrál Michal Krmenčík a jsme rádi, že nám o tom taky pověděl Desíce, no, že jste přišel.
1: Jo, já taky děkuju za pozvání.
0: No, Pavle, děkuju, že jsi pozval. Bývalého spoluhráče i svěřence.
2: No, já jsem ho nepozval, my jsme spolu mluvali a on říkal, že si může přijít.
1: Jo, já jsem se pozval sám.
2: Ne, já jsem taky rád samozřejmě, že vážil tu cestu z Moravy až sem a samozřejmě přejeme hodně štěstí, ať v první A třídě postup a hlavně zdraví, no, ať se tím užíváš.
1: Děkuju, já vám taky přeju zdraví.
0: A se daří v profesi taky.
1: Děkuju.
0: Jo?
2: Já nebudu dělat truhláře.
1: No, doufám, že...
0: Jo, já nevím,
1: mám mistra pana Vrbu.
0: Já nevím, jestli ptačí budky, ale s tou budkou to bylo dobré, no. Jo. A myslím, že i spousta posluchačů se možná trošku upravila názor, byť jak jsme pochopili, tak si z toho nic neděláte, tak zůstaňte asi takový, jaký jste, no.
1: Zůstanu.
0: Dobře. Michal Krmenčík byl v Desíce, Pavla Horváta, moc děkujeme a samozřejmě Pavlovi taky, že s námi je a těšíme se na příště.
2: Díky za pozvání ke mně.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger. Nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 11 hodin. A poslechněte si i další zprávy, má je Jana Utendorská.
2: Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Navržený schodek státního rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Fotbalisté Slovácka přivítají Pardubice, oba týmy čekají na první výhru sezóny. Kolona popojíždí na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou směrem do Hradce Králové. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
3: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
4: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
4: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové, zejména odborníci.
6: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
4: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Na začátku září v něm odpovídalo na 780 lidí. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek pak neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Americký stát Missouri se obrátil na federální nejvyšší soud. Chce, aby povolil nové rozdělení volebních obvodů v blížících se volbách do části kongresu. Překreslení mapy v tomto republikány ovládaném státě v týdnu zakázal missourijský nejvyšší soud. Zároveň nařídil, aby změnu posoudili voliči v referendu. Účelové překreslování volebních obvodů patří k tradičním nástrojům politického boje v USA. 71% Čechů letos stráví podzimní dovolenou v Česku. Vyplývá to z průzkumu agentury Czech Tourism. Je to zhruba o pětinu více než loni. Nejčastěji pak zamíří do jižních Čech a na jižní Moravu. Oblíbená je taky Vysočina nebo Beskydy. Radiožurnál to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Oproti letní dovolené Češi vyhledávají hlavně aktivní odpočinek a jsou ochotnější si i připlatit.
7: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
2: Na hřebenech Krkonoš se výrazně ochladilo. Na Sněžce teplota ráno klesla ke 4 stupňům Celsia a pocitová teplota byla kvůli větru 1 až 2 stupně pod nulou. Vyplývá to z dat z měřící stanice poštovny Aneška na vrcholu hory. Silný vítr pak ráno zastavil horní úsek kabinové lanovky. Mimo provoz bude zřejmě po celý den. Informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla.
8: Sport. Fotbalisté Slovácka se v 7. kole šance ligy utkají s Pardubicemi. Zápas začne ve 3 hodiny odpoledne. Oba soupeři zatím v této sezóně čekají na premiérovou ligovou výhru. Podle asistenta trenéra Slovácka Filipa Duroně je ale v této fázi ještě předčasné mluvit o důležitém duelu v boji o záchranu.
9: Nemůžu říct, že by se příprava lišila oproti jiným utkáním, protože ten cíl je vlastně pořád stejný a tím, že chceme tvořit a budovat naši hru a chceme prostřednictvím té hry dosahovat i nějakých výsledků, tak tam se vlastně jako pro nás nic nemění. Pokračujeme dál prostě v naší práci.
8: 15 hodin odstartují zápasy i mezi Pražskou Slaví a Brněnskou Zbrojovkou a Sigmou Olomouc z Bohemians. O 3 hodiny později se pak na hřišti Artisu Brno představí fotbalisté Plzně. Všechny zápasy v přímém přenosu nabídne Radiožurnál Sport. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpaná hradecká dálnice u Chlumce a omezení na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru začíná zúžení, frézují vozovku a projíždí se v obou směrech pouze odstavnými pruhy. Kolona teď pouze ve směru do Hradce Králové a je to na dlouho, hlásí náš zpravodaj.
12: Táhne se to tady, pojíždíme. Je to dlouhý, je tady hodně aut, no. Takže pro všechny řidiče by bylo fajn, aby na tom 50. exitu sjeli a napojili se až u Chlumce nad Cidlinou, no.
11: No pozor, pokud zvolíte objížďku, zpět na dálnici se dá najet až u Nového Města, nájezd od Chlumce je zavřený. Na dálnici D1 hlásíte silný provoz a kolony u Šmejkalky před omezením na 24. kilometru. V obou směrech, ve směru z Brna do Prahy, se navíc jede teď pouze jedním pruhem. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení. Je tam kolona asi na 15 až 20 minut od 27. a 5. kilometru. Provoz vázne na D1 i v Brně směrem do Ostravy. Před omezením na 196. kilometru, tam se zdržíte okolo 10 minut. V Praze dejte pozor ve sjezdu z Cínovecké na Kbelskou ulici. Ve směru na Hloubětín je tam nehoda na začátku Kbelské a brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno, na večer bude oblačnosti na většině území ubývat, teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26, na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
13: 11 hodin a 6 minut, takový aktuální čas, kdy ladíte Radiožurnál Sport.
10: Radiožurnál Sport
14: a Karel Schamberger.
13: Je 5. září a přesně za měsíc, tedy v pondělí 5. října, znovu vyjedeme za vámi našimi posluchači, a to s fotbalovým pořadem Desítka Pavla Horváta. Kam? Do Plzně, do kulturního domu Šeříkovka. Znovu se můžete těšit na naši výjezdní sestavu, pětinásobný mistr ligy samozřejmě z Plzní, úzce spojený Pavel Horvát a vedle něj autor slavného dloubáčku z Bělehradu a díky tomu mistr Evropy 1976 Antonín Panenka. A vedle těchto dvou pánů sedne fotbalista, i když je to muž, který na trávníku byl velmi často, Pavel Královec, bývalý elitní rozhodčí narozen nedaleko Plzně, a to v Domažlicích. Prodej vstupenek chystáme a co nevidět, je najdete samozřejmě na našem webu radiožurnalsport.cz.

0: Na radiožurnálu Sport teď zamíříme do Ládví. Právě v hlavním městě totiž tento víkend probíhá mistrovství republiky v beachvolejbale a je u toho také náš reportér Krištof Kousal, kterého teď vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Krásné dopoledne z Ládví.
0: V Česku byly letos dva světové turnaje, v Ostravě a minulý týden také v Brně. Tak jak je to s účastí české špičky na republikovém šampionátu? Ovlivnilo Brno, tedy ten turnaj v minulém týdně, nějak právě tento aktuální republikový šampionát?
1: No já bych řekl, že vůbec, možná opačným způsobem, protože ta účast české špičky tady na mistrovství republiky je velmi, velmi bohatá. Řekněme, že z těch elitních párů, které hrají i světové turnaje, tak tady chybí pouze David Schweiner s Tadášem Trousilem, tihle dva muži, ale jinak jak v mužské části turnaje, tak i v té ženské je tady prakticky nabito. Tím nejlepším, co český beach volejbal může v aktuální době nabídnout, jsou tady všichni medailisti, všechny medailové páry z předchozího turnaje v Brně, který se hrál tady minulý týden, a české páry tam na Brno Beach Pro obsadili první dvě místa mezi muži a všechny tři medailové pozice mezi ženami, a všechny ty páry, které se představily právě minulý týden v Brně, tak jsou tady i teď v Ládví. Nechybí tady ani Ondřej Perušič, mistr světa z před tří let, který je jednoznačně hlavní hvězdou tohle turnaje mistrovství republiky. Ten hraje na tomto turnaji ve dvojici s Jakubem Šépkou, se kterým hrál právě taky už v Brně, a tihle dva tady zatím předvádějí beach volejbal, kterým odpovídá tomu jejich postavení nejlepšího aktuálního českého páru v té dohledné nebo v té krátké minulosti.
0: To už to teď trochu změnil, tak klidně můžeš pokračovat právě dvojicí Perušič Šépka, ale jak se obecně zatím favorizované páry perou s domácí konkurencí?
1: Perušič se Šépkou velmi suverénně proplouvají zatím turnajem, i když jsme stále teprve ve druhém kole. Oni teď aktuálně hrají svůj zápas druhého kola proti bratrům Berčíkům, Janovi a Václavovi, a ve druhém setu vedou 19-9. Je to suverénní výkon, ten byl i předtím v tom setu prvním, míří jednoznačně za postupem do čtvrtfinále, protože druhé kolo je osmifinálová fáze. No ale jinak tady vidíme drobná zaváhání favoritů, ty favorizované páry zatím tedy postupují postupně do čtvrtfinále, třeba i Sedlák s Javoronokem, Jiří Sedlák a Matyáš Javoronok, kteří jsou nejvýše nasazeným párem na mistrovství republiky, tak ti se ale trošku natrápili s Filipem Rydvalem a Jiřím Dostálem ve druhém kole, museli hrát tři sety po tom, co druhou sadu prohráli 18-21 a v tiebreaku pak vyhráli 15-9, a ani mezi ženami to není úplně jednoznačné, přestože favorizované páry jdou dál. Tak obhájkyně titulu Andrea Lorenzová s Marianou Tomasovou, s Kateřinou Kleiblovou a Terezou Kavkovou taky hráli tři sety po tom, co první sadu prohráli po dlouhém boji 26-28, ale v těch zbylých dvou sadách už opravdu se jim povedlo skonsolidovat síly, vyhráli 21-11 a 15-6 potom v tiebreaku, takže ty taky postoupili do čtvrtfinále. I čtvrtfinálové zápasy se budou hrát dnes tady v Ládví. Mezitím končí zápas Ondřeje Perušiče s Jakubem Šépkou, kteří postupují hladce do čtvrtfinále a představí se tady v odpoledním programu tady taky v boji o semifinále.
0: Krištof Kousal, náš reportér aktuálně na beachvolejbalovém mistrovství republiky v Ládví. Tak jaká je divácká atmosféra? Ovlivnilo třeba návštěvu právě diváků i ranní počasí v Praze, i když teď už to vypadá, že neprší, jen slyšíme pod tvým hlasem poměrně silný vítr, tak jak je aktuálně v Ládví?
1: Je větrno, to je pravda, a to je rozhodně komplikace v beach volejbale, jak při vybírání servisu, tak taky poryv větru může někam zanést i nahrávku, takže to je rozhodně nepříjemné pro hráče, ale jinak se tady honí pár mraků a jinak je slunečno, takže to počasí je příjemné, zima rozhodně není, i když možná od nohou teď po ránu ten písek může trochu studit, tak hráči se určitě rychle zahřejí. No a co se týče té divácké účasti, tak je to nejspíš dáno i tím, jak silná tady je účast českých beach volejbalových párů, ale ta účast divácká není vůbec špatná. Teď třeba při zápase Ondřeje Perušiče s Jakubem Šépkou ten kurt byl obsypaný diváky, kteří tleskali a fandili i docela nahlas, takže ta divácká kulisa tady začíná být celkem pěkná už teď v těch 8 finálových kolech a umím si představit, že jak ty elitní české páry budou postupovat dál tou soutěží, tak třeba v neděli na semifinále a finále, tak by tu mohlo být opravdu hodně lidí, takže pro ty, kteří by se chtěli přijít podívat do Ládví, tak to rozhodně doporučuji a taky možná trošku zítra přijít s předstihem.
0: Zve náš reportér Krištof Kousal aktuálně z Ládví z beach volejbalového mistrovství republiky. Krištofe, ještě se s tebou dnes určitě několikrát uslyším a stejně tak také v následujících dnech. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

11 hodin a 20 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Mužské i ženské fotbalové zápasy v argentinské lize se o tomto víkendu zastaví v 10. minutě. Bude pokračovat minutový potlesk. Možná se ptáte proč. Jedná se o poděkování a poklonu Lionel Messimu, který ukončil reprezentační kariéru. 10. minuta symbolicky vzhledem k tomu, že právě toto číslo nosil Messi na zádech. V týdnu o tom informovala argentinská fotbalová reprezentace. 39letý Messi odehrál v dresu národního týmu 207 utkání a střelil 125 gólů. V obou statistikách je národním rekordmanem. Posledním zápasem v reprezentaci pro něj bylo finále světového šampionátu v Severní Americe, ve kterém Argentinci podlehli 0-1 po prodloužení Španělsku. S národním týmem Messi vyhrál mistrovství světa v roce 2022 v Kataru. Stříbro získal tedy letos a také před 12 lety. No a potom, co mu umřel otec Jorge, tak se rozloučil také s reprezentační kariérou. A to tedy velice úctyhodnou. 11 hodin 21 minut. Poslouchat Radiožurnál Sport.

Český fotbalový útočník Radek Schiller přestoupil ze slovenské Podbrezové do portugalského Rio Ave, kde bude spoluhráčem obránce Jakuba Brabce. 21-letý hráč, který přišel do slovenského klubu před rokem z pražské Sparty, podepsal v Portugalsku smlouvu do roku 2031. Oba kluby informovali o přestupu na svých webech. Je to velký příběh, já jen připomenu, že Radek Schiller ještě před 3 lety působil ve třetiligové Admiře Praha a teď si tedy zahraje v nejvyšší portugalské soutěži. 11 hodin 25 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 11 hodin a 30 minut. A zprávy s Janou Utendorskou.
4: Záchranáři v Nepálu dnes z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na kancelář nepálského prezidenta. Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Trišuli se tím zvýšil na 3. Už včera záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli 2 živé nepálské pracovníky. Jednodenní dálniční známka by od příštího roku mohla platit 24 hodin od zakoupení, nejen do půlnoci daného dne. Změnu doporučil tento týden vložit do vládní novely zákona o pozemních komunikacích sněmovní hospodářský výbor. Na druhé čtení zákona by ve sněmovně mělo dojít ve čtvrtek, aby parlament stihl zákon přijmout včas, uvedl to místopředseda výboru Martin Kolovratník z hnutí ANO. Novela zákona má také zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. U íránského ostrova Chark v Perském zálivu byly dnes slyšet výbuchy, informovala o tom íránská agentura Fars. Příčina explozí není známá. Chark je klíčový íránský ropný terminál. Americký prezident Donald Trump Teheránu opakovaně vyhrožuje zničením nebo obsazením ostrova. A Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley Davidson a dalších značek. Akce Prague Harley Days se letos koná po 14. a naposledy. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel.
0: Sport.
4: Halová mistryně v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. Česká atletka poběží závod na 400 metrů poprvé od mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá. Pro Manuel to bude první finále elitního seriálu. Vloni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Start závodu je plánovaný krátce po 20. hodině.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na hradecké dálnici u Chlumce, autopaná D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždějí kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru je zúžení, frézují vozovku a projíždí se v obou směrech pouze odstavnými pruhy. Kolona je teď pouze ve směru do Hradce Králové a zdržíte se přes 20 minut. Dá se sjet na 50. kilometru, objet to přes Chlumec a najet zpět u Nového Města. Na dálnici D1 hlásíte silný provoz u Šmejkalky před omezením na 24. kilometru v obou směrech. Ve směru z Brna do Prahy se navíc teď jede pouze jedním pruhem. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení. Je tam kolona asi na 25 minut od sjezdu na Chocerady. V Praze v centru města komplikuje dopravu požár bytů v Národní ulici. Národní je zavřená, zasahují hasiči. Do toho navíc po nábřeží jedou teď spanilá jízda motorek. Je jich dost a policisté kvůli tomu zastavují provoz. Ucpávají se kvůli tomu nábřeží, taky okolí tančícího domu. A kolony v Praze i ve Kbelské ulici ve směru na Hloubětín. Na začátku Kbelské blokují jeden pruh, 2 auta po nehodě. Brzdí se už v Cínovecké ve sjezdu na Kbelskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na jihu a východě zpočátku ještě i zataženo a místa bude doznívat déšť. Na večer pak bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jeho východě bude ještě až 26. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Červená zvezda Bělehrad dostala od Unie evropských fotbalových asociací UEFA pokutu 90 tisíc eur v přepočtu přes 2 miliony korun za to, že její fanoušci v předkole Evropské ligy v Plzni oslavovali válečného zločince Radka Mladiče. V tomto kontextu si můžeme připomenout, že stejného chování se v tuzemské šancelize dopustili také někteří fanoušci Sparty. V jejich kotli se před týdnem v derby objevila vlajka Srbska, kterou doplnil text, který měl vzdát hold nedávno zesnulému válečnému zločincovi. Samozřejmě se musíme také podívat na to, že Sparta se od tohoto vzkazu členů aktivního fanouškovského jádra distancovala.

0: 11 hodin 40 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Nadějně rozehraný zápas na úvod skupiny světového šampionátu české basketbalistky k vytoužené výhře nad bronzovými medailistkami z posledního mistrovství Evropy nedotáhly. V poločase i po třetí čtvrtině ještě v Berlíně vedli nad Italkami. Po změně stran už ale začali nali ztrácet a nakonec prohráli 54-63.
1: Smutný, protože si myslím, že jsme hráli tři čtvrtiny dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně.
2: Mrzí basketbalovou reprezentantku Elišku Joklovou, kterou po vystřídání v závěru chytli křeče a jasnou koncovku sledovala pouze z lavičky. Nejlepší českou střelkyní při porážce s Italkami o 9 bodů v prvním vystoupení na letošním mistrovství světa byla Julie Pospíšilová s 21 body.
1: Jsem za Julčo strašně ráda, že se jí to povedlo, potřebovala vše, aby se to taky trochu prolomila v nároďáku. Bohužel mrzí mě to, že jsme se k tomu nepřidali. Já jsem zahodila 5-6, což je strašně moc.
3: Na to budeme vzpomínat dobrým zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Já si myslím, že jsme celkově si věřili a bojovali jsme a zároveň jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo.
2: Doplňuje Joklovou právě Pospíšilová po svém zatím nejlepším utkání v národním týmu. Na vytouženou výhru to ale nestačilo. Pokračuje trenérka Romana Ptáčková.
4: Jsme byli Itálii, dá se říct, vyrovnaným soupeřem. Téměř celý zápas, ale Italky po ty přestávce poločasový zvýšily ještě agresivitu a dostávali nás dost často do nějakých těžších střel nebo horších rozhodnutí.
2: Po dnu bez zápasu nastoupí české basketbalistky ve druhém utkání základní skupiny mistrovství světa v neděli proti světovým čtyřkám Číňankám a zase v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, tentokrát od 14:30. Z Berlína Jakub Kanta, Radiožurnál.

Budeme mít ve fotbalové Champs-Élysées nového lídra, nebo jim zůstane pražská Slavia? Dozvíme se dnes odpoledne díky duelu mezi týmem z Edenu a brněnskou zbrojovkou. Brňané ztrácí na první Slavii jeden bod, zápas začne v 15 hodin, stejně jako duely Sigma Olomouc, Bohemians a Slovácko Pardubice. V 18 hodin pak o první ligové vítězství s Viktorií Plzeň bude bojovat kouč Radoslav Kováč, a to na hřišti Artisu Brno. Samozřejmě vše v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. 11 hodin 46 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin a 49 minut čas na parasport. Výborně vstoupili čeští reprezentanti do světového šampionátu v paracyklistice ve Spojených státech amerických. Ve velkém vedru a slunečnu v Alabamě vybojoval handbiker Patrik Jahoda titul mistra světa v časovce a Pavlína Vejvodová získala stříbro ve stejné disciplíně na tricyklu. Teď jiný parasport. Od pondělí 7. až do 15. září užije plzeňská sportovní hala Krašovská mezinárodním ruchem. Do turné World Boccia Challenger, který se poprvé v historii uskuteční na českém území, zasáhne celkem 80 hráčů z celého světa. S hlavním organizátorem a předsedou České federace tohoto paralympijského sportu Romanem Sudou si povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: V Plzni se od 7. do 15. září uskuteční jeden výjimečný turnaj, poprvé velký mezinárodní World Challenger v paralympijském sportu boccia. Tak Romane, co to vlastně znamená tenhle turnaj pro český parasport? Kromě toho, že je zatím strašně moc práce a starostí.
2: No, pro nás je to unikátní a dává to trošku podtržení tomu, že v příštím roce slavíme 10 let České federace boči, která vznikla jako relativně nový sportovní svaz oddělením se od tehdejší federace, která už dneska neexistuje. A je to takové ocenění práce těch lidí všech, protože my jsme dostali pořadatelství poprvé. World Boccia Challenger je vlastně jeden ze stupňů světového poháru, kde se sbírají body na světový žebříček a zároveň samozřejmě tyto body jsou důležité na kvalifikaci do Los Angeles 2028 na paralympijské hry, protože to kvalifikační období už začalo. A my jsme moc rádi, že tenhle turnaj, přestože je úplně poprvé, tak prakticky hned poprvé naplnil celou kapacitu žádostmi z celého světa a že tady budeme mít opravdu výjimečné sportovce ze 4 kontinentů.
1: Říkáte, naplnil kapacitu, jaká vůbec je ta kapacita? Bude se hrát tady v Plzni, v té relativně nové hale na Krašovské, na Košutce. Kolik tady bude hřišť a kolik sportovců se tady představí?
2: Boccia, ti, co to neznají, tak je trošičku podobná stylem hry hře petánk. Nicméně hraje se na kurtu a ten kurt je po velikosti badmintonového kurtu. Je tam rozdíl v několika centimetrech, takže my vlastně jsme využili toho zázemí tady a budeme tady mít 6 soutěžních kurtů a 3 tréninkové kurty. A v této hale vlastně se otočí 23 zemí a 80 sportovců.
1: Tady za námi v rozhovoru slyšíme hrát mladé badmintonistky, ale možná sem přilákáte nějaké diváky, které tohle sportovní odvětví, tedy boccia, bude zajímat, tak kdy se mají přijít podívat vlastně?
2: My budeme za diváky samozřejmě moc rádi. Přiznám se, že jsme oslovili několik škol, které mají hodně sportovního programu a pozvali jsme na náš turnaj žáčky. Nicméně ten program je otevřený. My máme ty soutěžní dny od 9. září až do 14. září včetně. To znamená, že tady od rána až zhruba do 6 hodin do večera každý den bude probíhat ten sportovní program. A co je zajímavé, my máme maskota, který se jmenuje Adam. Ten maskot je v životní nebo spíš nadživotní velikosti, který se tady bude pohybovat. Máme k tomu i nějaký příběh a máme tady i unikátní plyšáky, které nám vyrobila česká známá značka, která vyrábí plyšáky. Takže se moc těšíme, ten náš maskot vlastně tady bude k dispozici také. A bude tady hlavně fanzóna. Budou si moc návštěvníci vyzkoušet boču, ale nejenom boču, můžou si vyzkoušet i jiné parasporty, jako je třeba handbike nebo sportovní střelbu laserovou, kterou praktikují zrakově postižení sportovci.
1: Snad maskot Adam přinese štěstí i českým sportovcům, českým hráčům boči, kteří budou třeba patřit mezi favority tohoto turnaje a mohli by zapsat důležité body do té paralympijské kvalifikace pro Los Angeles.
2: No, my věříme, že naše reprezentace se tady zapíše významně, protože máme poměrně silnou reprezentaci a širokou a obsadili jsme všechny kategorie, které tady jsou, což jako pořadatel můžeme samozřejmě.
1: Zve na turnaj v boccia předseda České federace tohoto sportovního odvětví Roman Suda. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Žurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
19: Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy, zítra by měli jednat i v Kyjevě. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Tenistka Linda Nosková si zahraje 8. finále US Open. Lehečka s Muchovou na turnaji končí. Na dálnici D1 ve směru do Prahy popojíždí půlhodinová kolona před omezením už Mejkalky na kilometru 24. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Dobré poledne, je sobota 5. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
19: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a v neděli dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
20: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až dopoledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Borispilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
19: V domě armády v Bělehradě začala vzpomínková akce před pondělním pohřbem bývalého velitele bosenských Srbů Ratka Mladiče. Úřady očekávají, že se s odsouzeným válečným zločincem přijdou rozloučit desítky tisíc lidí. V regionu je naše spolupracovnice Téa Veseláková.
21: Vzpomínkovou akci přenášejí mnohá srbská média živě, například nezávislá regionální stanice N1, ale akreditaci nedostala s odůvodněním, že v prostorách domu armády je málo místa pro média s ohledem na velký počet členů rodiny, přátel a příznivců odsouzeného generála, kteří se akce účastní. Mladič zemřel koncem srpna v haagském vězení v 84 letech. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho tam poslal na doživotí za genocidu ve Srebrenici, zločinům proti lidskosti a dalším válečným zločinům. Podle zástupců srbské vlády mladiče v pondělí pohřbí s poctami, které si rodina bude přát. Nevládní organizace ale upozorňují na to, že to zákon u odsouzených osob neumožňuje. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
19: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři proto z Orlíku vypouštějí už jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
2: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
16: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
2: Z Orlíku teď odtéká skoro třikrát méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt Slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
22: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
2: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o metr a půl. Anna Millerová, Radiožurnál.
19: Nad Národním muzeem v Praze po roce a čtvrt znovu jezdí tramvaje. Dělníci dokončili výstavbu trati za 225 milionů korun. Připravili taky napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí.
23: Poprvé po několika měsících dnes na pražské zastávce muzeum vystoupila paní Klára.
24: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
23: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
24: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
23: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
25: Pokračuje dál dolů je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
23: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
19: Začíná čtvrtý ročník kampaně Aktivní září. Pořádají nadační fond Aktivní Česko, za kterou stojí třeba Česká unie sportu, Klub českých turistů nebo Rada seniorů. Na zahájení v zahradách Strakovy akademie v Praze je naše reportérka Kristýna Vašíčková.
26: Aktivní září má lidem připomenout, že je pro zdravý život pohyb důležitý. Návštěvníci si tu proto můžou pár aktivit vyzkoušet. Připravená to jsou třeba spinningová kola, různá stanoviště pro děti anebo lukostřelba. Zahajovací akce potrvá v zahradách ještě zhruba hodinu. Jednotlivci, města, firmy nebo školy se ale můžou do kampaně zapojit během celého měsíce. A to třeba ve dny, kdy do práce místo autem pojedou na kole, případně budou chodit pěšky. Ze Strakovy akademie Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
19: Při telefonování s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli více než 26 tisíc 100 řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
27: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
28: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
27: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
29: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
27: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Radiožurnál.
19: Na brněnském výstavišti pokračuje festival vědy a techniky. Návštěvníci nahlédnou vědcům přímo pod ruce a vyzkouší si nejmodernější technologie.
30: Jsme tady jak v sobotu, tak v neděli celý den.
31: Vždy od 9 do 18 hodin, říká Jan Píšala z Hvězdárny a planetária Brno.
30: Teď na sobotu chystáme zajímavé diskuze, který se bude účastnit jako moderátorka Lucie Výborná.
31: A nebo mohou lidé poznat nejrůznější výzkumné ústavy, říká Marek Todorov z Akademie věd.
32: Já bych mohl doporučit třeba stanoviště Ústavu dějin umění, kde si budete moci dozvědět, jak se propojuje text a textil. Najdou si tady to své i příznivci techniky, například Ústav fyziky materiálu. Má pozici, kde se dozvíte i to, jestli je nic pevnější než ocel.
31: Festival se odehrává v pavilonu A brněnského výstaviště a vstup je zdarma. Marek Hensel, Radiožurnál.
0: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková slaví postup do osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka porazila domácí Liovou ve třech setech a čeká jí souboj s Ukrajinkou Kostukovou. V New Yorku naopak končí Jiří Lehečka, který prohrál s Řekem Cicipasem 1-3 na sety. Utkání podle něj rozhodovaly malé detaily.
3: Třeba když hrál druhý servis nebo tak, tak ty returny jsem vracel, nedělal jsem úplně chyby, ale ty returny prostě nebyly důrazný, nebyly tak útoční směrem k tomu, abych ho pořádně zatlačil a vytvořil si tu šanci, kterou jsem potom mohl třeba dohrát někde u sítě.
2: V New Yorku dohrála i Karolína Muchová, Američance Navarové podlehla 0-2 na sety. České basketbalistky mají dnes na mistrovství světa v Berlíně volný den. Po včerejší úvodní prohře s favorizovanými Italkami 54-63 je zítra čeká zápas s Číňankami. A fotbalisté Slávie dnes v 15 hodin nastoupí v 7. kole šance ligy proti brněnské Zbrojovce. Ve stejnou dobu se utká Sigma Olomouc s pražskými Bohemians a Slovácko s Pardubicemi. V 18 hodin pak začne zápas mezi Artisem Brno a Plzní. Všechny duely uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpráda jednička už mejkalky a zavřená silnice 27 na Žatec. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte více než půlhodinovou kolonu před omezením už mejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a jete se jedním pruhem. Kolona od sjezdu na Chodce Rady je na 35 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové hlásíte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru začíná zúžení a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 27 z Plzně do Žatce je u karlovarské dálnice D6 zavřena. Kousek za sjezdem z D6 na Žatec vážná nehoda. Objíždějte přes Kolešov. A na silnici 3 z Prahy do Tábora čekejte kolony před Benešovem aktuálně na 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území obývat. Teploty 19 až 24 stupňů, na jeho východě až 26. Tolik hlavní zprávy.
6: Krásné sobotní odpoledne, celou řadu sportů dnes sledujeme na Radiožurnálu Sport a patří mezi ně i cyklistika. Zajímat nás bude 14. etapa španělské Vuelty, která bude další náročnou horskou zkouškou. Závěrečné stoupání na Sierra de la Pandera je dlouhé skoro 12 kilometrů a jeho průměrný sklon je 7,5%. Lídr tradičního závodu Španěl Enric Mas v něm bude hájit náskok minuty a tři čtvrtě na 14. osobného vítěze Vuelty Slovince Primože Rogliče. V pelotonu nebude chybět ani Čech Jan Hirt. Startuje se ve 14:45 a teď to rozhodně není naposledy, kdy jste o Vueltě na Radiožurnálu Sport slyšeli.
4: Radiožurnál Sport
1: a Jan Suchan.

0: Tom Petty na jediném českém sportovním rádiu skoro ve čtvrt na jednu v sobotu 5. září. Pokud jste i včera poslouchali radiožurnál Sport, tak jste mohli slyšet veselého vodního slalomáře Václava Chaloupku po jeho prvním vítězství kariéry ve světovém poháru. Tak kéž bychom vám něco podobného mohli nabídnout i dnes. Ve francouzském Vers-sur-Marne se na tamní olympijské trati dnes závodí v kajak krosu. Zatím známe výsledky ženské časovky, ve které každá dáma bojuje s peřejmi, brankami i eskimáckým obratem sama. Nejrychlejší byla Britka Lívrová, Tereza Knéblová skončila 8., Kateřina Beková 11. a Olga Samková 19. Podstatné je, že všechny postoupily do vyřazovací fáze, která začne po 14. hodině. Teď se o to též snaží muži, Češi Jakub Krejčí, Matyáš Novák a Vít Přiniš přijdou na řadu, co by členové absolutní světové špičky na závěr před 15:45 a jak dopadnou, to pochopitelně u nás uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.

0: Byly to opravdu velké nervy, ale tenistka Linda Nosková nakonec přece jen je v osmifinále US Open. Wimbledonská šampionka v třísetové bitvě zdolala v New Yorku Američanku Liovou. Musela se vypořádat s velkým horkem a taky hlasitou podporou domácí tenistky.
1: Lindo, moc gratuluju k postupu do osmifinále. Solidní hukot na vás si přichystali fanoušci američtí. Jak se vám v tom hrálo?
2: Nepříjemně se mi v tom hrálo. Dneska jsem si myslela, že to slyším ještě dvakrát tolik než jako normálně, takže bylo jasný, že čím je to dramatičtější, tak tím více lidí přichází a tím větší a další ten zápas chtějí mít. Nebylo to příjemný, no? Co si budem?
1: Vám se povedlo dlouho je docela držet na uzdě ty fanoušky, protože ten zápas se vyvíjel docela příjemně pro vás. Jak se vám povedlo, nebo jak důležité a jak těžké bylo zareagovat na to, když najednou ten zápas se dostal do třetího setu?
2: Tak nějak to nějak uteklo spod mých ruk, se dá se říct. Já jsem měla break nahoru a hnedka na začátku druhého, ten se mi nepodařilo dopodávat, což byla teda škoda, že jsem jinou takhle trošku více, možná by to mohlo dopadnout jinak i ten druhý set, ale tak kdo ví, ale ten tie break byl taky všelijaký, měla jsem tam nějaký šance, taky se mi neproměnila, ona zahrála jako skvělých pár míčů na konci toho, takže si to zasloužila, ale tak ten třetí set, to je vždycky jasný pro mě, že začínám úplně znova a může se stát cokoliv.
1: Byly docela takové zajímavé podmínky, docela větrno, minimálně na grandstandu foukalo hodně, třeba Karolíně Muchové, a navíc docela velké teplo. Jak se s tím jste se vypořádávala?
2: Tak tyhle dvoje podmínky asi nebyly úplně nejhorší, bych řekla. Naopak slunko, to teda bylo dosti nepříjemné, hlavně když už teda zapadalo a už jsem si fakt myslela, že třetí set budeme hrát úplně ve stínu a furt ta jedna strana byla vlastně nejhorší a tam jsem měla několik horší chvil, že jsem zahrála míče do fanoušků díky tomu, takže to nebylo úplně příjemný, ten vítr možná byl trošku z začátku, ale úplně nerozhodoval, takže to bylo v pohodě.
1: Celkově bilance na Grand Slamech, to u vašeho jména teď zasvítilo 12-2 v singlu letos. Jak se to poslouchá?
2: Tak Wimbledon jsme trochu pomohl, no. Ale je dobrý, že tyhle ty, asi hlavně tyhle těžké zápasy, které na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže ty jsou asi nejdůležitější.
1: Teď vás říká Marta Kostiuková, kdyby se měla říct nějaké tři věci, čím je třeba nepříjemná, ale co by to bylo?
2: Jenom tak, co se jako první věc vzpomenu, je, že jsem teďka viděla nějakou statistiku za letošní rok, kterou má úplně skutečnou, že vlastně mimo top ten hráčka má prohrála jenom jeden zápas, to bylo zrovna se mnou, takže já myslím, že to bude další těžký zápas, to jako 100% ona je hráčka, která nevypustí ani jeden míček.
1: Budeme držet palce, hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
2: Děkuji.
0: Říkala osmifinalistka singlu Linda Nosková, Karolína Muchová a Jiří Lhéčka na US Open ve třetím kole vypadli. I dnes uslyšíte přímo z New Yorku našeho reportéra Davida Prouzu ze zápasu třetího kola posledního Grand Slamu sezóny. Marie Bousková narazí na Polku Švjontekovou, Linda Bartuňková na Rusku Andrejevovou a Jakub Menčík na Američana. Ty je na první z českých utkání by mělo začít zhruba kolem 7:30 večer českého času.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tady je Radiožurnál, je 12 hodin na 30 minut. Se zprávami ve studiu Jana Utendorská.
1: Rusko v noci na dnešek udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Boryspilu, uvedl to na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Útoky jsou podle něj reakcí na plánovanou návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají ukrajinskou metropoli navštívit zítra, aby tam jednali o míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Dnes jednají v Moskvě. Na letišti je přivítal zmocněnec ruského prezidenta Putina Kiril Dmitrijev. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práce schopných lidí za Mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá. Slavičín na Zlínsku odpoledne připomene 28 amerických letců, kteří v roce 1944 zahynuli při letecké bitvě nad Bílými Karpaty. Letos uplynulo 80 let od exhumace a převozu jejich těl na hřbitovy v západní Evropě a USA. Oficiální část slavnostního aktu začne v 16 hodin a zúčastní se ho americký velvyslanec Nicholas Merrick. Součástí programu budou přelety vojenských letounů i se skoky parašutistů. A silný vítr dnes se zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě po celý den, informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech a rychlost až 90 km v hodině. Sport. Cyklisty na Vuelte dnes čeká přes 150 km dlouhá horská etapa s cílem na Sierra de la Pandera. Celkově pořadí vede po 13 etapách Španěl Enric Mas, který má před druhým Slovincem Primožem Rogličem náskok minutu a 45 sekund. Český cyklista Jan Hirt je 19.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Šmejkalky a zavřená silnice 27 na Žatec. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona před omezením u Šmejkalky. Na kilometru 25 předělávají dopravní značení a na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Zdržíte se od sjezdu na chodce rady asi 25 minut. No a pozor, komplikace i na možné objížďce přes chodce rady a Ondřejov. Za Ondřejovem na křižovatce na Třemblat nehoda a kolona je i tam. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru je zúžení, zdržíte se asi 15 minut v koloně. Silnice 27 z Plzně do Žatce je zavřená kousek za Karlovarskou dálnicí. Za sjezdem z D6 na Žatec je tam vážná nehoda. Objížďka vede přes Kolešov. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až na 26, na horách bude kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Jsme moc rádi, že jste i ve 12:07 s radiožurnálem Sport. Snad máte i díky nám lepší první zářijovou sobotu. V těchto dnech nás hodně zajímá basketbal, vždyť české reprezentantky hrají po 12 letech na mistrovství světa a v prvním utkání proti favorizovaným Italkám dlouho sahali po vítězství ještě v závěru třetí čtvrtiny. Nakonec ho ovšem nezískali a teď se připravují na zítřejší odpolední duel s Čínou. I dnes se ale na světovém šampionátu v Berlíně hraje. Teď aktuálně stříbrné ženy z loňského mistrovství Evropy Španělky bojují s Mali a v 8. minutě třetí čtvrtiny minimálně pro mě senzačně prohrávají s africkým týmem 47-56.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.

0: Věřím, že i vás stejně jako mě potěšila skupina Coldplay, kterou také máme v playlistu radiožurnálu Sport. V pravidelných radách rekreačním tenistům se tentokrát zaměříme na liftovaný forehand. Při takzvaném liftovaném tenisovém úderu dostává míček jinou než plochou trajektorii letu. Pohyb rakety je vedený ze spodu nahoru a míček je odehraný s horní rotací. To znamená, že horní část míčku se otáčí ve směru letu. Pro lepší představu, specialistou na tento druh úderu byl Rafael Nadal. Přímo na kurtu natáčel, i když ne s ním, reportér Tomáš Perutka.
1: S trenérkou Renatou Konečnou se bavíme o forehandovém úderu od základní čáry. Vyšší level, nebo jak bych to řekl, jsou liftované údery s horní rotací i pro rekreační hráče. Proč hrát liftovaný úder? Jaké jsou přednosti těch liftovaných úderů?
2: Tak přednosti jsou, že budeme to mít víc pod kontrolou, ten balonek, jo? Budeme ho hrát do kurtu. Takhle napřímo, když držíme raketu, nemáme ji zavřenou, tak nám to nepoletí určitě do kurtu, poletí to do autu. A taky má u toho soupeře významný odskok, ten úder záleží, jak je zase moc roztočený, takže ten odskok u soupeře, když je moc roztočený, tak je pro soupeře nepříjemný, ten odraz je potom vyšší a hráč musí si víc ustoupit.
1: Můžu dát i větší ránu při tom liftovaném úderu, že mi to neletí do zadního plotu.
2: Ano, přesně tak, můžu si více švihnout do úderu potom.
1: Trenérka Renata Konečná teď nedrží raketu kontinentálním držením, takovým tím kladívkovým, jak jsme říkali, ale pootočila si raketu, takže v podstatě tou plochou výpletu jí má nasměrovanou téměř na obličej, se
2: ano,
1: dá říct.
2: Ale to provedení je jako stejné, jak jsme vysvětlovali u forehandu, to držení, ale tady více zapojím zápěstí, jo. V zápěstí, když to si potočím zápěstím jenom, tak ta raketa mi vznikne, že mám výplet před očima a zavadím tu raketu zase, jak jsme řekli, vrchem a spodem jde. A je pořád ta raketa zavřená, pořád tady zavřená a tím, jak narazím ze spodu do toho míče, tak já ten míček vlastně roztáčím. Tady tím spodním pohybem jdu ze spodu a roztočím ho.
1: Já jenom upřesním pro posluchače, zavřená raketa znamená, že ta hlava rakety při zásahu do míčku není kolmo k zemi, ale je sklopená, jak kdybychom chtěli hladit ten míček zhora nebo roztočit ho zhora, kartáčovat, nebo jak bychom to řekli.
2: Přesně
1: takže to
2: tak.
1: Je zavřená raketa.
2: Jo.
1: Opakem je otevřená raketa, která se používá při nějakých sekaných úderech nebo při nějakém...
2: Jo, tam je to kontinentální a to je potom seklý úder, ale tam je opačná rotace toho balónku.
1: Tady u toho, když ten hráč se to učí a snaží se ten míček roztočit, tak tam asi vzniká problém, že občas netrefí ten míček vypletem, ale že to trefí tím rámem, ne?
2: Může se stát a to už je zase ten problém, že to má hodně zavřené, jo? Nesmíme ji více zaklopit, tu raketu, zavřít, takže takhle zmírně zavřená.
1: Když jsem viděl, nějaký trenér to trénoval s takovým kolečkem?
2: Ano, upevněné kolečko, myslím, že to je kolečko z dvoukoláku
1: nebo
2: z vozíku, ano, a které se tady tím pohybem ze spodu, jak se dostáváme tím nápravem, roztáčelo. Mm-hmm. A tím se tady natrénovalo, ano, to roztočení míče, ten lift toho balonku. Ale v dnešní době už máme místo toho kolečka, tam máme klasický balonek, který se točí.
1: Říká tenisová trenérka Renata Konečná. Tomáš Perutka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Do vyřazovací části kajak krosu na světovém poháru vodních slalomářů ve francouzském Vers-sur-Marne postoupili všichni Češi, ale medaily v časovce tentokrát kousek od Paříže nikdo z nich nezískal. Nejlepší z nich Matyáš Novák obsadil 8. místo, stejně jako předtím mezi ženami. Tereza Knéblová, Jakub Krejčí jde dál ze 14. příčky a Vít Přinič z 25. Mezi ženami, kromě Terezy Knéblové, uspěly i Kateřina Beková a Olga Samková. Ta zmiňovaná play-off fáze začne po 14. hodině.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
0: Vítkovičtí hokejisté budou mít ve svém kádru zase po 7 letech hokejistu s příjmením Stránský. Do mateřského klubu se totiž vrací Šimon Stránský a bude nosit číslo 14, které proslavil jeho dědeček Vladimír. S navrátilcem do Vítkovic si povídal reportér David Procházka.
3: Šimon Stránský, útočník Vítkovic, u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Dobrý den, Šimone.
4: Dobrý den.
3: Šimone, po 7 letech se vracíte do Vítkovic. Proč padlo tohle rozhodnutí?
4: Tak padlo to, protože jsme se vlastně v Kometě dohodli tak, že ukončíme smlouvu a vlastně zájem byl hnedka od Vítkovic jasný a mně se ta vize, co se teďka jakoby nastavila ve Vítkovicích, tak se mi líbí a proto jsem se rozhodl pro návrat.
3: Jaká je ta vize?
4: Tak vize je taková, že to tam chceme trošku zlepšit, no, že prostě ty poslední roky nebyly nic moc a že vlastně myslím, že klub se snaží návrat odchovanců, co se po extralize nebo i vlastně v zahraničí, ale prostě chce se to vlastně postavit na těch odchovancích a samozřejmě předvádět lepší hokej, než se předváděl v minulosti.
3: Vy se vracíte do Vítkovic po působení v Litvínově ve Finsku v Kometě Brno jako extraligový mistr s Kometou. Je to nějak nové pro vás, ta role?
4: Tak asi je, no, tak když jsem odcházel, tak jsem byl vlastně mladý holub, jak se říká, a teď se vracím vlastně, myslím si, že už odoskušenější, odřískanější jak hokejem, tak životem, takže myslím, že ta role je trošku jiná. Nebo určitě jiná, ale já jsem se na ní těšil a jsem rád.
3: Šimon Stránský u mikrofonu Radiožurnálu Sport, stále hokejový útočník Vítkovic. Váš bratr se také vrací po působení v Davosu do extraligy, ale do Pardubic. Tak jaké budou ty vzájemné zápasy?
4: Tak budou specifické samozřejmě. My jsme si to jednou zkusili, když hrál v Třinci tehdy, takže víme, do čeho jdem, ale samozřejmě bude to jako pikantnější, ale myslím, že oba se na to těšíme.
3: Starší bratr Matěj získal titul s Třincem, vy s Kometou Brno. Vítkovice stále na titul čekají od dob, kdy získal váš děda Vladimír v roce 1981. Vy budete hrát s jeho číslem, se 14. na jeho památku. Letos umřel.
4: Jo, je to tak. Takže jsem si říkal, že by to bylo takové hezké na něho vzpomenout a že by zase po dlouhých letech 14. nosilo jméno Stránský.
3: Jak vnímáte fanoušky Vítkovic, jestli vnímají tu změnu v klubu, jak jste říkal, nastavení nové, návrat odchovanců?
4: Tak teďka se nám ta příprava moc nedaří, takže si myslím, že jsme asi úplně nejlepší dojem neudělali, ale já věřím, že lidi přijdou, my se určitě zlepšíme. Pořád si to tak nějak jako sedá. Já ale věřím, že na ten první zápas s Kladnem doma budeme dobře připraveni a já věřím, že lidi najdou chuť a prostě přijdou v co největším počtu.
3: Tak to byl Šimon Stránský, navrátilec do vítkovického dresu ze slavného rodu Stránských. Děkuji za rozhovor.
4: Děkuji moc.
3: David Procházka, Radiožurnál.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy má pro nás Jana Utendorfská.
1: Američtí vyjednavači přestáli v Moskvě, pokusí se obnovit rozhovory o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Nepálští záchranáři našli po 10 dnech pátrání dalšího živého člověka v zatopených tunelech. Hokejisté Plzně přivítají v lize mistrů polský celek Tychy. Kolona popojíždí na dálnici D1 před Šmejkalkou směrem do Prahy. A bude polojasno až oblačno, teploty do 24, na jihovýchodě až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přistáli v Moskvě, informují o tom agentury s odvoláním na ruská státní média. Dvojici vyslanců amerického prezidenta Donalda Trumpa na letišti přivítal zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina Kiril Dmitrijev, který vystupuje jako ruský vyjednavač v kontaktech s Trumpovou administrativou. Cílem cesty je obnovit jednání o ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Důvodem je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, říká mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
3: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
1: Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody, například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo na vodárenské odběry. Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
4: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Na Opavsku se dnes zájemcům otevřely předválečné betonové bunkry. Celkem 9 pevností v pohraniční linii si můžou prohlédnout zevnitř a dostat se tak do běžně nepřístupných míst.
5: Ty dveře váží kolik?
6: Dveře váží asi 300 kg.
5: Petr Adamus má spolu s dalšími nadšenci na starosti pevnost MOS 11 v Černém lese u Šilheřovic. Schátralý bunkr z roku 1936 vrací do původní podoby. V čase se dnes můžou přesunout i návštěvníci.
6: Uvidí tady vojáky v dobových uniformách z roku 1938, seznámí se s jejich výzbrojí, budou tady kulomety, budou tady pušky.
5: Další otevřené pevnosti odhalí třeba staré mapy a nápisy vojáků, anebo v Česku unikátní sestavu funkčních pevnostních kanónů. Z Opavska Martin Knitl, Radio Žurnál.
7: Sport. Hokejisti Plzně čeká druhý zápas Ligy mistrů. Od 16.30 budou hrát proti polskému týmu GKS Tychy. Asistent trenéra Škody Jiří Weber doufá, že jeho svěřenci naváží na čtvrteční výhru nad švédským Regle a potvrdí roli velkého favorita.
8: Myslím si, že i ty kluci, když nastupujeme proti těm lepším týmům, tak jsme víc koncentrovanější a měli bychom na tomhle tom zapracovat i v příštím zápase proti Tychy. Na vstupu nepocení nic, protože máme zkušenost, co jsme hráli jako v Krimičau, tak bylo to asi ocenění, protože jsme tam neuspěli.
7: Ve druhém kole hokejové ligy mistrů se dnes představí také Pardubice a Liberec. Dynamo se v 17 hodin utká se švédským Regle, Bílí Tygři o 2 hodiny později nastoupí na ledě rakouského Salzburku. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa. Po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezónu. Šampionát začne 20. září v kanadském Montrealu.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Šmejkalky a zavřená silnice 27 do Žadce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem. Zdržíte se od sjezdu na chodce Rady asi půl hodiny. Ucpává se i možná objížďka po silnici 3 ve směru z Benešova na Prahu. Před Cenohraby postojíte v koloně 5 až 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. Na 60. kilometru frézují vozovku na několika kilometrovém úseku a projíždí se pouze odstavným pruhem v obou směrech. Kolona je tam pouze ve směru z Prahy asi na 10 minut. A silnice 27 z Plzně do Žadce je u karlovarské dálnice neprůjezdná. Kousek za sjezdem z D6 na Žatec je vážná nehoda. Objíždějte přes Kolešov po menších silnicích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě až 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Minulý týden jste mohli i díky našemu přímému přenosu prožít derby pražských S fotbalistů Sparty a Slávie. A další derby stejných klubů vám nabídneme i o tomhle víkendu, ale bude to v ženském podání. Zítra v 11 hodin proti sobě totiž v prvním vzájemném souboji sezóny na Letné nastoupí Sparťanky a Slávistky. Oba týmy ve Fortuna lize vyhrály všechny tři dosavadní zápasy. Ten v sešívaných dresech dokonce s obdivuhodným skóre 23-0. To fotbalistky Sparty zatím dali gólů 10 a jeden dostali. Před chvílí skončilo první utkání čtvrtého kola nejvyšší soutěže žen a poslední Lokomotiva Brno podlehla 0-2 Viktorii Plzeň, která si díky tomu pomohla na třetí místo. Ale čtvrté Slovácko má jeden a pátý Liberec dokonce dva zápasy k dobru.
2: Radiožurnál Sport
10: a Jan Suchan.

0: Skupinu One Republic jsme vám nabídli na radiožurnálu Sport ve 13 hodin a 11 minut, to znamená, že se nám už pomalu blíží start 7. kola fotbalové šance ligy. V 15 hodin odstartují 3 zápasy, které vám nabídneme ve střídavém přímém přenosu. Všechny je pochopitelně najdete jednotlivě na webu radiožurnalsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. A tím hlavním šlágrem je samozřejmě souboj o první místo mezi Sláví a Zbrojovkou Brno, která je v tabulce druhá s jednobodovou ztrátou právě na vedoucí tým z Edenu. A my o tom všem teď si budeme povídat s Anou Skalovou, která přišla do studia, tak dobré odpoledne.
1: Hezký den. Slavia v ligovém ročníku zatím ani jednou neprohrála. Obhájci titulu navíc před týdnem zvítězili v derby na Spartě 3-0 a dnešní zápas, který má výkop v 15 hodin, pro ně bude generálkou na čtvrteční úvodní utkání hlavní fáze Ligy mistrů proti Lán. Kvality týmu si je vědom i záložník Zbrojovky Petr Ševčík.
2: Víme, jaký mužstvo teďka proti nám bude čelit vlastně těch zápasů. Si myslím, že teďka máme i víc jak oni, takže ta únava se taky akumuluje vlastně v nás, ale naštěstí z toho nikdo nějak extra nevypadává, takže furt jde vidět, že i když tam máme vlastně ty náhradníky, tak furt je to kus za kus, takže si myslím, že nám to hodně pomáhá taky.
0: Petr Ševčík to samozřejmě moc dobře ví i kvůli tomu, že právě ve Slávii řadu let působil. Už jsme zmínili, že právě sešívaní ještě ani jednou neprohráli, ale ono se daří i Zbrojovce. Nováček je hned za obhájci titulu, jak jsme zmínili.
1: Zbrojovka poslední 3 utkání vyhrála, zdolala Teplice, Zlín i Hradec Králové. Od začátku sezóny nestačila jen na Slovan Liberec, se kterým prohrála ve 3. kole 0-1. Zbrojovka se do nejvyšší české ligy vrátila po 3leté pauze a teď má šanci se dostat do čela tabulky. Souboj o první místo je ale podle brněnského asistenta trenéra Jana Baránka v zápase vedlejší.
3: Je to samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první s druhým. Víme, že ten fotbal není úplně, že bychom toho soupeře přehráli od první do 90. minuty, ale právě se snažíme odrazit od toho výkonu v té defenzivě.
1: Podle experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta to bude mít Zbrojovka v Edenu proti Slávii těžké.
4: Může myslím si, že Slávie doma je silná, byť s Bohemkou teďka ztratila, tak Slávie pořád v Edenu s podporou svých fanoušků bude velmi silným soupeřem, ale Brno už za těch pár zápasů několikrát velmi překvapilo, víceméně na domácí půdě, no tak proč by se to nemohlo povíst teďka v Praze?
0: To jsou tedy slova Pavla Horváta, se kterým jsme si povídali o utkání o první místo v šancelize mezi Sláví a Zbrojovkou Brno, ale to není jediný duel, který budeme dnes sledovat.
1: Od 15 hodin začnou ještě totiž další 2 utkání. Olomouc narazí na Bohemians a Slovácko bude hostit Pardubice. Do hry se dostane i druhý brněnský tým. Artis od 18 hodin nastoupí proti Plzni. A všechny zápasy budeme samozřejmě v přímých přenosech vysílat na radiožurnálu Sport.
0: To slibuje Anna Skalová, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Známe první dnešní konečný výsledek mistrovství světa basketbalistek. Španělky v Berlíně podlehly Mali 73-82. Dále se dnes ještě utkají Maďarky s Nigerijkami, Němky s Japonkami a Francouzky s Jihokorejkami. Češky po úvodní porážce s Itálií nastoupí zítra odpoledne proti Číně.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A u nás na Radiožurnálu Sport pravidelně připomínáme zásadní momenty z historie sportu a dnes se s Terezou Cedidlovou vrátíme k události, která otřásla olympijskými hrami.
3: 54 let naspátek do 5. září 1972.
4: Předseda Mezinárodního olympijského výboru Avery Brundage dnes oznámil, že přerušuje 20. olympijské hry v Mnichově. Podle oznámení bavorského ministerstva vnitra byli dnes ráno při přestřelce v ubytovně izraelské olympijské výpravy v Mnichově zastřeleni dva lidé. Policie oznámila, že ozbrojená skupina drží několik členů izraelské výpravy jako rukojmí.
3: Znělo tehdy ve vysílání československého rozhlasu, ale pojďme na začátek možná nejsmutnějšího a nejděsivějšího příběhu olympijské historie.
0: Letní hry v Mnichově měly dát zapomenout na nacisty zneužitou olympiádu 1936 v Berlíně a zpočátku to vypadalo, že ve Spolkové republice Německo proběhne všechno podle plánu. Organizátoři akce ale podcenili bezpečnost, když odmítali přísnější kontroly v olympijské vesnici. V pořadu Historie Plus na Českém rozhlasu Plus o tom mluvil sportovní historik František Kolář.
5: Ten Mnichov byl vybrán Němci z toho důvodu, že to bylo v podstatě v té době největší a nejznámější město toho západního Německa, jak jsme to tady nazývali. Navíc to bylo místo, kde se zrodila ta nacistická strana, takže to mělo být takový symbol toho, že to Německo už je zcela jiné, že je proměněné, že to je země svobodná a bezpečná. Proto také policie, jak máme takové to heslo, naší policie, pomáhat a chránit, tak ona spíš pomáhala, než chránila. A na to nakonec ti Němci doplatili.
3: Na mezery v bezpečnosti sportovců na olympiádě 1972 v Mnichově upozorňovali i zástupci izraelské delegace, ale nikdo je nevyslyšel. A tak mohli palestinští teroristé ze skupiny Černé září zrealizovat svůj plán. V osudný den se brzo ráno s útočnými puškami a granáty dostali do olympijské vesnice a vstoupili do budovy, kde izraelští sportovci bydleli.
0: Následoval chaos, některým Izraelcům se povedlo utéct, ale 11 z nich skončilo jako rukojmí teroristů a kdo se jim snažil vzepřít, ten byl zastřelený. Černé září požadovalo, aby izraelská vláda za propuštění rukojmích propustila 234 palestinských a arabských vězňů. Ta se ale nechtěla nechat vydírat, pokud se bavíme o izraelské vládě.
3: Veškeré pokusy bavorských policistů o osvobození sportovců navíc skončily neúspěchem a tak zamířili únosci i rukojmí na letiště, odkud měli odletět do Egypta. Ani záchranná akce na letišti ale nedopadla podle představ. Podrobně naplánovaný pokus o osvobození skončil přestřelkou, kterou nepřežil ani jeden izraelský rukojmí.
0: Teroristické Černé září považovalo celou akci za úspěšnou, protože upozornilo na existenci palestinského národa na největší společenské události světa. A to přesto, že to udělalo tak brutálním způsobem. V pořadu Historie Plus o tom mluvila ředitelka Herzlova studia izraelských studií a vysokoškolská pedagožka Irena Kalhousová.
6: To byl, jestli se nepletu, první teroristický útok, který vlastně široká veřejnost sledovala živě, jo, že tam se ukázala ta obrovská síla těch masmédií a je to něco, z čeho se vlastně

0: konci léta bojují tenisté v New Yorku o poslední grandslamové tituly sezóny.
1: V Corona Parku nedaleko letiště LaGuardia na zřejmě nejrušnějším turnaji Velké čtyřky i s volně korzujícími a hlučnými fanoušky u kurtů.
2: Ty lidi tak jakoby fandějí tomu tenisu, takže to je takový jako na druhou stranu takový živý, je to taková prostě trošičku větší show z toho tenisu.
0: Tenisové US Open, to je ale také atraktivní noční show na největším grandslamovém stadionu Artura Ashe pro téměř 24 tisíc fanoušků, kde si zahrála i zatím poslední česká finalistka z New Yorku, Karolína Plíšková.
3: And now how about a hand for our finalist Karolína Plíšková.
4: No asi jsem si nějak dávala tak dohromady, že jsem teda ve finále Grand Slamu a porazila jsem obě sestry Williams na centru vlastně v New Yorku před jejich publikem.
0: Ohlasy tenistů na velké výhry i rekordní zápisy,
1: pohledy do zákulisí a také reportáže ze zápasů
0: uslyšíte od 30. srpna do 13. září
1: od Davida Prouzy přímo z New Yorku.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
5: Posloucháte radiožurnál, je půl druhé. A poslední zprávy s Janou Utendorskou.

0: Rusko před návštěvou Trumpových vyjednavačů udeřilo na letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Na sociálních sítích to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Do Moskvy mezi tím přiletěli Steve Witkoff a Jared Kushner. S ruskými zástupci by měli mluvit o případném obnovení rozhovorů o ukončení války. Do Kyjeva mají zamířit zítra. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Na začátku září v něm odpovídalo na 780 lidí. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči hnutí ANO. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky. A Francie poskytne zemědělcům zasaženým suchem pomoc v přepočtu za téměř 25 miliard korun. Oznámilo to ministerstvo zemědělství. Farmáři počítají s výrazně menší úrodou brambor nebo kukuřice a někteří nemají krmivo pro zvířata. Podle zemědělských svazů taková pomoc není dostatečná. Sport. Všichni čeští slalomáři postoupili na světovém poháru ve Vers-sur-Marne nedaleko Paříže do vyřazovacích rozjížděk kajak krosu. Úvodní časovka, která se hodnotí i samostatně, jim poprvé v této sezóně žádnou medaili nepřinesla. Nejlépe si vedla Tereza Kneblová a Matyáš Nová, kteří skončili sedmí. Vyřazovací jízdy začnou ve 14 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 u Šmejkalky a zavřená silnice 7 u Křimova. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy budete asi půl hodiny popojíždět před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení a jede se na Prahu pouze jedním pruhem. Aktuálně zastavíte na 29. kilometru zjezdu na Chocerady. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 7 z Chomutova do Německa je u Křimova neprůjezdná. Těsně před benzinkou u Křimova zatím blíže neupřesněná nehoda a silnice neprůjezdná v obou směrech. Jede se po souběžné staré silnici přes Křimov. Zavřená stále je silnice 27 z Plzně do Žatce za Jesenickou křižovatkou. Kousek za sjezdem z dálnice D6 na Žatec vážná nehoda. Objíždí se to přes Kolešov. Ještě do Pardubic ucpává se teď okolí nadjezdu u Parama, to v obou směrech. Je tam silnice 37 ucpaná. Fronty se pak tvoří i ve směru z centra k letišti. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, hlavně na severu se výjimečně objeví přehánky. Na večer bude oblačnosti na většině území ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jihovýchodě bude až 26, na horách kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Zbrojovky Brno budou už zhruba za hodinu a 25 minut bojovat s pražskou Slaví o první místo ligové tabulky. Nováček z Brna ztrácí na obhájci titul jen bod a v případě výhry v Edenu se tak posune na první místo. A nejen o tom budeme mluvit v pravidelném sportovním přehledu s Tomášem Petrem. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Od 15 hodin nastoupí také fotbalisté Slovácka proti Pardubicím. Oba soupeři zatím v této sezóně čekají na premiérovou ligovou výhru. Podle asistenta trenéra Slovácka Filipa Duroně je ale v této fázi ještě předčasné mluvit o důležitém duelu v boji o záchranu.
2: Nemůžu říct, že by se příprava lišila oproti jiným utkáním, protože ten cíl je vlastně pořád stejný a tím, že chceme tvořit a budovat naši hru a chceme prostřednictvím té hry dosahovat i nějakých výsledků, tak a tam se vlastně jako pro nás nic nemění. Pokračujeme dál prostě v naší práci.
0: Ve 3 hodiny odpoledne začne také zápas mezi olomouckou Sigmou a pražskými Bohemians. V 18 hodin pak bude Artis Brno hrát s Plzní, respektive od 18 hodin. Útočník Viktorie Kristof Kabongo doufá, že jeho tým utkání proti nováčkové soutěže zvládne a připíše si druhou výhru v sezóně.
3: Extrémně důležitý si myslím hlavně, aby jsme ukázali, že to nebyla náhoda proti té zvězdě a že jsem prostě dobrý v lize, takže bude to pro nás důležitý. Bude to důležitý ukázat taky našim fanouškům, že i v lize umíme hrát výborný zápas.
0: Všechny zápasy samozřejmě budeme sledovat na radiožurnálu Sport, ať už celé v přímém přenosu, a nebo v kombinovaném přímém přenosu, ale jednotlivě si můžete jakýkoliv duel české nejvyšší soutěže najít v mobilní aplikaci Můj rozhlas, a nebo na webech irozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz.
1: Tenistka Nikola Bartuňková se pokusí na US Open vylepšit své maximum na Grand Slamových turnajích. V New Yorku zabojuje od 6:30 večer našeho času o postup do osmifinále. Její soupeřkou bude šampionka letošního Roland Garrose Mira Andrejevová. Pro 20-letou Bartuňkovou to bude výjimečné utkání s mladší soupeřkou. I když jsou si obě věkově blízko, ostrý zápas spolu ještě nehráli.
4: Setkávali jsme se hodně v juniorech, ale myslím si, že jsem s ní nikdy nehrála ani single, ani double proti ní, takže ne, tak ona je výborná hráčka, Grand Slamová šampionka. Já o věku bych vůbec se moc nebavila, protože má těch zkušeností strašně moc, víc než já teď v tuto momentální době.
0: Postoupit do osmifinále se pokusí také Jakub Menčík a Marie Bousková. Tu čeká utkání s Polkou Švjontekovou, Menčíka za duel s Američanem Tienem. Včera už do osmifinále postoupila Linda Nosková, která ve třech setech porazila domácí Liovou. Naopak na turnaji v singlu skončil Jiří Lehečka a Karolina Muchová. A samozřejmě ze všech utkání uslyšíte našeho reportéra Davida Prouzu.
1: Nedařilo se na US Open sestrám Williamsovým. Ty při návratu na US Open vypadly ve čtyřhře v prvním kole. Ve třech setech 3-6, 7-6 a 6-7 je porazila dvojice Chao Ching-Jointová. 44-letá Serena Williamsová a o 2 roky starší Venus Williamsová spolu nastoupili na Grand Slamu po 4 letech.
0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel dnes nastoupí ve finále atletické diamantové ligy v Bruselu. 21-letá halová mistryně světa bude v závěru elitního seriálu startovat poprvé. Loni v létě byla zraněná a předtím závodila ještě mezi juniorkami. Do finále se kvalifikovala ze třetí příčky, a to díky tomu, že ve všech svých startech v diamantové lize doběhla v elitní trojici. Start závodu je naplánovaný krátce po 20. hodině.
1: Pardubické hokejisty čeká druhý zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Na úvod Východočeši doma porazili polský Celek Tychy jasně 6-0. Dnes od 17 hodin nastoupí proti švédskému týmu Regle. Pokračuje pardubický útočník Matěj Stránský.
5: Určitě to bude kvalitní soupeř, budou silní, rychlí fyzicky a budou mít dobrý skill, takže si myslím, že to nebude nic jednoduchého a my se na to musíme nachystat a určitě mít dobrý začátek, to vám potom pomůže do toho zbytku toho zápasu.
1: Ještě o půl hodiny dříve nastoupí hokejisté Plzně proti polskému GKS Tychy. Třetí český zástupce v lize mistrů Liberec se v 19 hodin a 15 minut představí na ledě rakouského Salzburku.
0: Před pár minutami odstartovala 14. etapa Vuelty cyklisty. Dnes čeká přes 150 km dlouhá horská etapa s cílem na Sierra de la Pandera. Celkové pořadí vede po 13 etapách Španěl Enric Mas, který má před druhým Slovincem Primož Rogličem náskok minutu a 45 sekund. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 19.
1: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa po operaci klíční kosti a dalších zraněních, která si způsobil při pádu na 8. etapě Vuelty, předčasně ukončil sezonu. Zároveň ale slovenský cyklista oznámil, že prodlužuje smlouvu se stájí UEA Emirates. Pogačar se jí upsal do konce sezóny v roce 2032.
0: Český paracyklista Patrik Jahoda se stal mistrem světa v časovce na handbajku. 33-letý vozíčkář vylepšil v americkém Huntsville v kategorii H1 bronz. Z loňska získal premiérový titul. Oproti šampionátu v Belgii si polepšila i Pavlína Vejvodová, která vybojovala stříbro na tricyklu.
1: Na pardubickém dostihovém závodišti se dnes poběží poslední, tedy čtvrtá kvalifikace na říjnovou velkou pardubickou. Do hlavního dostihu dnešního dne je přihlášených 9 koní. Právo startu v nejslavnějším tuzemském dostihu má už v tuhle chvíli 23 koní. Další mohou přibýt ještě ze zahraničí. Kvalifikace odstartuje jako 6. dostih dnešního dne v 16 hodin.
0: Byl to opravdu výživný sportovní přehled s Tomášem Petrem, o čemž svědčí i to, že nám už skončil ten podkres, který tradičně doprovází tuhle tradiční rubriku vysílání Radiožurnálu Sport. Tomáši, díky.
1: Hezký den.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Fotbalový gólman Lukáš Horníček chytá i ve třetím kole anglické Premier League po svém příchodu z portugalské Bragy do Newcastlu. Za Straky nastoupil proti Bournemouthu, ale není to úplně vydařený start pro jeho tým, protože v 17. minutě hosté vedou 1-0, už si vypracovali dvě velké šance, čtyřikrát vystřelili na Lukáše Horníčka a jednou se trefili, a to zásluhou Markuse Taverniera. Tak budeme jistě přát Lukáši Horníčkovi hodně štěstí do zbytku tohoto utkání. Dnes v anglické fotbalové Premier League je těch duelů na programu hodně. V 16 hodin proti sobě nastoupí ještě Brentford se Sunderlandem, Brighton s Leedsem, Fulham s Crystal Palace, Manchester City s Coventry a Nottingham s Tottenhamem, a v 6:30 je pak na programu souboj Hullu s Aston Villou. Samozřejmě na radiožurnálu Sport uslyšíte o všech těchto střetnutích.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Troufnu si říct, že jednu z nejzábavnějších desítek Pavla Horváta vůbec jsme vám nabídli v tomhle týdnu. Hostem našeho fotbalového experta a také moderátora Jana Pěrušky byl bývalý útočník Plzně nebo národního týmu Michal Krmenčík, který nedávno ukončil kariéru. Zavzpomínal i na Pavla Vrbu, kterého označil za svého nejlepšího trenéra, a možná nejen pro jeho fotbalové kvality.
2: Mám takovou historku, já si pamatuju, tak jak jsem byl mladý, tak jsem jí dělal závěreční zkoušky.
3: Jako na autoškole, nebo kde?
2: Ne, já jsem vlastně vyučený truhlář, takže dělal tlačí budku pro mě.
3: Cože?
2: Pojď sem prosím, tak se to nedělá, dej mi to, a udělal za mě ptačí budku. Doteď to vypráví všude, asi viděl, že mi to moc nejde, tak to za mě dodělal.
4: A takže ty seš nevyučený truhlář, v podstatě.
2: Dá se říct, že jo.
3: Ne, tak co jste...
2: Kdybych to měl předat trenérovi Vrbovi, že ten papír.
0: Celou desítku Pavla Horváta s Michalem Krmenčíkem najdete na profilech Radiožurnálu Sport v různých podcastových aplikacích i na YouTube, nebo taky na webu našeho rádia. Ještě jednou vřele doporučuji. Další desítku chystáme na pondělní 10:00, to bude klasické povíkendové vydání s hodnocením 7. kola Šance ligy. Z něj vám dnes nabídneme 4 zápasy, jak jistě víte, a to včetně šlágru pražské Slávie s brněnskou Zbrojovkou o první místo tabulky.

0: Třeba jste si i vy zaspívali společně s kapelou Travis. Přejeme vám krásnou sobotu s Radiožurnálem Sport, ať nás posloucháte kdekoliv. Portugalský trenér José Mourinho utrpěl první porážku po návratu na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Jeho tým ve čtvrtém kole španělské ligy nevyužil několik šancí a prohrál na stadionu Betisu Sevilla 0-1. Navíc Kylian Mbappé ve čtvrté nastavené minutě neproměnil pokutový kop nařízený za faul na Viniciuse Juniora. Právě brazilský útočník měl po zápase malý incident s koučem Mourinhem a video následně obletilo sociální sítě. My se na ně teď podíváme společně s Anou Skalovou, tak tě znovu moc rád vítám ve studiu, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. K incidentu došlo právě po překvapivé prohře Realu Madrid. Po závěrečném hvizdu prošel viditelně frustrovaný Vinicius Junior kolem Joseho Mourinha. Narazil do něj a téměř mu nepodal ruku. Účet Old Sports přišel na sociální sítě X s vysvětlením, že portugalský trenér odmítl Viniciuse vystřídat, přestože Brazilec hlasitě žádal o střídání. Vinicius byl prý fyzicky vyčerpaný. Sám brazilský útočník po zápase řekl, že Mourinho neignoroval, ale byl jen zklamaný.
0: Přitom se to Reálu mohlo vyplatit, že zůstal až do závěru, protože právě na něj byl ten pokutový kop, ale nakonec nebyl proměněný. Na sociálních sítích se právě řeší i tohle, tedy nevyužitá penalta Kyliana Mbappého. Co se o jeho výkonu píše?
1: Podle mnohých fanoušků nevypadal Mbappé v zápase proti Betisu dobře a přesvědčivě. Jeden z příznivců Reálu napsal pod příspěvek na oficiálním instagramovém účtu klubu, že Mbappé a Vinicius spolu v jednom týmu hrát nemůžou a jejich spolupráce nefunguje.
0: Přesuňme se ze Španělska do Prahy, kde od pátku probíhá hlavní soutěž šipkařského Czech Darts Open. Co zajímavého se na turnaji včera stalo?
1: Doslova se psala šipkařská historie. Anglická hráčka Bo Griffs totiž jako první žena vyhrála zápas na European Tour. Už minulý týden v Budapešti tomu byla blízko, ale podařilo se jí to až teď v Praze. Dariela Gerniho porazila 6-4. V instagramových příspěvcích je následně vidět i radost fanoušků, kteří 22letou hráčku hlasitě povzbuzují. Atmosféra je v pražských Letňanech podle videí ze sítí velmi dobrá a lidé na zápasy chodí například i v nejrůznějších kostýmech a zpívají chorály.
0: To určitě stojí za to vidět, a kolik těch fanoušků na šipkařské Czech Darts Open přišlo?
1: Organizátoři prodali přes 18 000 vstupenek na všechny 3 dny programu. Zájem je veliký i kvůli účasti světové jedničky Luka Littlera nebo třeba dalšího Angličana Luka Humphreyse.
0: Na sociální sítě nás zala Anna Skalová. Moc krát za to děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnály 14 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
2: Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy, zítra by měli jednat i v Kyjevě. Vězeňská služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Fotbalisté Slávie přivítají druhý tým tabulky Zbrojovku Brno. Na D1 ve směru do Prahy popojíždí půlhodinová kolona před omezením u Šmejkalky. A zítra bude slunečno, teploty nejčastěji do 22 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a zítra dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině.
4: Průlom v rozhovorech o zastavení konfliktu se podle agentury Bloomberg nečeká. Podle zdrojů agentury blízkých Kremlu trvá zásadní rozpor v tom, že Rusko od Ukrajiny žádá územní ústupky, hlavně na Donbasu. Vedení Ukrajiny se ale odmítá vzdát jakékoliv části země. Kyjev vyhlásil na dobu konání schůzek až do poledne 8. září dočasný klid zbraní. Ke stejnému kroku ale nepřistoupilo Rusko. Nálety hlásilo letiště v Kyjevě a také mezinárodní letiště v nedalekém Borispilu. Witkoff a Kushner chtěli na jednání do Kyjeva přiletět a ne se dopravit po zemi. Není tedy jasné, jestli do Kyjeva vůbec dorazí. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly, a to přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO hledá.
5: Jedná se především o věznice, ve kterých jsou umístění vězni, které opravdu není bezpečné pouštět ven za účelem zaměstnání, to znamená, musí zůstat vevnitř, musí tam být dostatečný prostor, a to určitě třeba věznice Příbram splňuje.
2: Lepší příprava na propuštění, včetně zaměstnávání nebo vzdělávání vězňů, je součástí koncepce českého vězeňství do roku 2035. Schválila ji na konci října 2025 už předchozí vláda Petra Fialy z ODS. 71% lidí plánuje strávit podzimní dovolenou v Česku. To je o pětinu více než loni. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. V průměru půjde o 7denní dovolenou a utratit Češi chtějí zhruba 8 tisíc korun. Nejčastěji zamíří do Jihočeského a Jihomoravského kraje, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
6: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
2: Dopravu v centru Prahy odpoledne a večer omezí běžecký závod. V okolí náměstí Republiky už platí zákaz zastavení. U zavírky ulice budou od 16.30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě i náměstí Republiky.
7: Neprůjezdné budou také ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kapitána Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. Od 4 hodin odpoledne do 9:30 večer tam bude obousměrně přerušený i provoz tramvají. Běžecký závod omezí taky autobusy hromadné dopravy. Provoz bude v jednotlivých ulicích postupně obnovený po proběhnutí posledního běžce. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Sport.
8: Fotbalisté Slávie se už za hodinu utkají v 7. kole šance ligy s brněnskou Zbrojovkou. V případě výhry se můžou Brňané posunout do čela tabulky. Podle asistenta trenéra Jana Baránka je ale souboj o první místo vedlejší.
9: Je to samozřejmě hezké to takhle říct, ale pojedeme tam jako vždycky s pokorou a vůbec bych to nebral takhle, že hraje první s druhým. Víme, že ten fotbal není úplně, že bychom toho soupeře přehráli od první do 90. minuty, ale právě se snažíme odrazit od výkonu v té defenzivě.
8: 15 hodin začnou také duely Olomouce s pražskými Bohemians a Slovácka s Pardubicemi. V 18 hodin pak proti sobě nastoupí brněnský Artis a Plzeň. Všechny zápasy můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál bude mít živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Ucpaná D1 u Šmejkalky a nehoda v Praze u Zbraslavy. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte až půlhodinovou kolonu před omezením u Šmejkalky. Na 25. kilometru předělávají dopravní značení, jede se na Prahu pouze jedním pruhem. Aktuálně fronta od 29. kilometru od sjezdu na chodce Rady. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Chlumce nad Cidlinou. Na 60. kilometru je zúžení a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze dejte pozor na silnici 102 směr Štěchovice. Ve Zbraslavi u mostu závodu Míru se srazila dvě auta a tvoří se kolona ve směru z Prahy. Ještě do Brna na silnici 43 na příjezdu ze Svidav do Brna opatrně. Na úrovni sjezdu na Ivanovice u Globusu leží v pravém jízdním pruhu matrace. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách bude kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
11: Už se to opravdu blíží, přesně za 10 dní začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy a v těchto dnech tedy vrcholí přípravy všech klubů. Některé z nich bojují o body v Lize mistrů, další dnes zkusí přidat všechny tři české kluby. Pardubice z Plzni si od čtvrtka vyměnili soupeře. Východočeši po vítězství 6-0 nad polskými Tychami nastoupí proti švédskému Regle, které na úvod soutěže prohrálo na plzeňském ledě 0-4 a škoda zase narazí na Tychy. Liberec se po prohře v Tampere 3-6 ukáže v Salzburku. O všech utkáních samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Poprvé to bude živě z Plzně v 16:30.
3: Radiožurnál Sport
12: a Jan Suchan.

0: Na Radiožurnálu Sport dál sledujeme zápas fotbalové Premier League mezi Newcastlem a Bournemouthem, tím spíš, že v domácí brance stojí, co stojí. On často taky skáče, Lukáš Horníček. Jeho tým stále prohrává o gól, teď je to ale ve 41. minutě 1-2, protože po brance Taverniera z Bournemouthu si ještě dal Čiav vlastní branku, hosté vedli 2-0, v zápětí ale snížil Barnes z Newcastlu na aktuálních 1-2.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Velmi kvalitní obsazení má 13. ročník cyklistického závodu okolo Jižních Čech. Právě dnes je na programu Královská etapa. Na Horskou Kvildu míříme za reportérem Kamilem Jášou. Krásné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Odkud kam dnešní etapa tedy vede?
2: Odstartovala v Prachaticích v pravé poledne, tedy ve 12.00 v Prachaticích. Mimochodem přišla se podívat Kateřina Hanušová, než na ten slavnostní start. Mluvili jsme spolu o několika věcech, třeba i o tom, že by České republice opravdu mohla startovat a fanoušci by mohli vidět slavný závod Tour de France. Ve 12 hodin cyklisté odstartovali, teď jsou tedy v plné práci, mají za sebou i horské prémie, cesty na Javorník, potom vystoupají na Souše a skončí tady přímo v Horské Kvildě, kde je společně se mnou Roman Krojcigr starší. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Romane, díky za to, že jste si na nás udělal chvilku. Vlastně vy jste tady doma, přímo, úplně tady na Horské Kvildě.
3: Málo se to komu stává, že by měl cíl etapy zrovna u domova, tak my jsme byli poctěni tím a dlouhým přátelstvím s ředitelem tohohle závodu, že se to už třetím rokem podařilo zde uskutečnit v podstatě královskou etapu tohohle závodu.
2: Do etapy nastoupilo 26 týmů, jsou z renomovaných evropských cyklistických zemí, i česká reprezentace má velmi, nebo české týmy mají velmi bohaté kvalitní zastoupení. Startuje třeba Michal Boroš, Josef Černý, vítěz na Giro d'Italia jedné etapy, startuje Michal Kukrl, olympionik. No co říkáte té královské etapě, dvakrát na Javorník, jednou na Souše a pak sem k vám domů?
3: Tak určitě je to nejtěžší etapa tohohle závodu a ten cílový kopec, především ten cílový kopec od vody z Rennsteina k nám na Horskou Kvildu, 10-kilometrové stoupání, většinou vždycky rozhodne o vítězi tohohle závodu.
2: To je Souše?
3: Ano, přes obec Souše.
2: To je vyhlášený kopec tady na Šumavě a máte ho za tohle léto za sebou na kole?
3: Určitě několikrát, je to vlastně jeden z nejtvrdších kopců tady na Šumavě a my jsme velice rádi, že v posledních letech byla zrekonstruovaná i vozovka, takže má výborný povrch a tím se ten kopec i trošičku zrychlil.
2: Vy jste duší závodník, to je jasná věc, máte medaile z mistrovství světa z cyklokrosu, závodil jste třeba, jel jste závod míru, slavný závod, když nastoupíte do Souše, když nastoupíte do toho kopce, tak měříte si čas?
3: Ano, myslím si, že nejrychlejší čas tohohle závodu dosáhl Jan Svorada. Pamatuju si to dobře, je to těsně po 22 minut a nevím, jestli byl oficiálně doposud překonán.
2: A vy sám osobně soutěžíte se stopkami?
3: Vzhledem k mému věku už v žádném případě nesoutěžím se stopkama a několikrát se rozhoduju, když jsem pod kopcem, jestli ho neobjedu, protože já se sem na Horskou Kvildu můžu dostat z více stran, takže ne, to rozhodnutí, když se pojedu přes Souše, je vždycky, když mám nejvíce sil.
2: Zduší závodníka, ale chytrý závodník. Roman Krojcigr starší ve vysílání Radiožurnálu Sport. Ještě bych se rád zeptal na jedno téma. Tour de France, slavný závod, nejslavnější na světě a Česká republika, třeba i Horská Kvilda. Je to pro vás téma?
3: Tak především jsem velice rád, že jsem v úzkém kontaktu se synem Romanem, který se podílí na tom, že Česká republika, respektive Praha jako startovací město Tour de France, je již dneska v kandidatuře na začátek ročníku 2029 nebo 30. Prošlo to už mnoho následnou administrativou a to, že tady byl ředitel Tour de France Pridom a všechny tři etapy, tak jak je v plánu, byl pečlivě prozkoumávat se svým týmem, protože to není jenom, že se to uskuteční v Čechách, ale musí ty etapy splňovat mnoho kritérií, ať už z hlediska UNESCO, různých zámků, hradů, krajiny, chráněných oblastí a tak dále. Takže Česká republika je v nominaci na první tři etapy Tour de France. Není to ještě hotovo. Musíme udělat ještě hodně práce, především tým, který se kolem toho podílí, ale vypadá to dobře.
2: No, váš syn byl pátý v celkovém pořadí na Tour de France. Vy byste přivítal, kdyby na českých silnicích byl nejslavnější závod na světě? Cyklistický tedy.
3: Myslím si, že by to byla obrovská událost. přesahující jako mezinárodní rámec. Tour de France je obrovský sledovaný podnik a i to, ty plánované etapy tohohle závodu Praha, první etapa Praha Křivoklátsko, druhá etapa Praha Český Krumlov jako město, velice vzácné, chráněné spodně UNESCO, a třetí etapa Český Krumlov Šumava Kvilda s následným přesunem do Německa, tak je to velice zajímavý.
2: Díky moc za zajímavé informace. Poslední věc, vy budete předávat ceny po dojezdu té třetí královské etapy tady závodu okolo jižních Čech. Víte, co je jedna z cen? Plišový, překvapil, to jsem rád, protože je to plišový kapr.
3: Plišový kapr.
2: Když jsme tady v Jihočeském kraji.
3: Tak to je určitě pěkný, jako zajistka tyhle ty tradice tohohle kraje.
2: Říká Roman Krojcekr starší, díky za váš čas. Mějte se hezky tady u vás doma.
3: Děkuji moc, nashledanou.
2: Z Horské Kvildy Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Tak jako se do našeho vysílání hlásí reportéři z celého světa, tak také hudbu máme z různých koutů planety. Tohle byla skupina Brainstorm z Lotyšska a střídat umíme i sporty. Teď máme další ukázku. Poprvé dnes míříme do pražského Ládví na mistrovství republiky v beach volejbale za Krištofem Kousalem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne a tady už je jasno taky o prvních semifinalistkách, které si to zítra rozdají o medaile a jsou nasazené jedničky ženského pavouka. Marie Sára Štochlová s Markétou Svozilovou potvrdili roli favoritek v zápase třetího kola, nikoli úplně čtvrtfinále, to si můžeme objasnit později, proti Andreje Lorenzové s Marianou Tomasovou, které obhajují loňský titul z mistrovství republiky, loňský titul, kdy ale v záběhlicích na Hamru byla mnohem nižší konkurence souběhem turnajů, takže tam měli práci o něco jednodušší. Teď budou muset do oprav a bojovat o semifinále. Dál aktuálně se hraje druhý zápas třetího kola na centrálním kurtu tady v beach klubu Ládví, které hrají další velmi kvalitní české beach volejbalistky, sestry Pavelkovy, Kateřina a Anna Páté z nedávného mistrovství Evropy proti Kali Newcheferové a Martině Meixnerové, dalšímu páru, který se pravidelně představuje na mezinárodní scéně. Aktuálně se hraje první set a je to 12-10 pro Meixnerovou s Newcheferovou.
0: Ty jsi, Krištofe, už sám říkal, probereme to později, možná si zkoušel, jestli dávám pozor, dávám, tak nám prosím vysvětli ten systém mistrovství republiky, který je přece jenom jiný, než známe třeba z těch mezinárodních soutěží v beach volejbale.
1: Ano, tady není skupinová fáze, začíná se prvním kolem automaticky nebo hned v play-off, ale hraje se opravný pavouk. To znamená, že ani porážka ve třetím kole neznamená konec na turnaji. Všechny ty poražené páry nastupují do těch oprav, kterými se můžou probít znovu až do semifinále. Je to systém, o kterém jsem před chvílí mluvil taky s Andreou Lorenzovou, poraženou z toho prvního zápasu třetího kola mezi ženami, a ta říkala, že zkrátka hodně fandí tomuhle systému, protože nahrává tomu, že ačkoliv třeba se některým pádům v úvodu turnaje nezadaří tak, jak by si představovali, tak stejně v pozdějších fázích turnaje se můžou dostat nahoru a stejně nakonec ten turnaj vykrystalizuje ty nejlepší páry nebo páry v aktuálně nejlepší formě, které si to proti sobě rozdají o medaile. Takže to se může stát. Každopádně Lorenzová s Tomasovou budou mít o zápas navíc oproti těm pádům, které uspějí ve třetím kole a nastoupí zítra rovnou do semifinále, tak Lorenzová s Tomasovou a ještě poražený pár z toho aktuálního zápasu bude muset ještě dneska odehrát jedno utkání a zabojovat tam o ten postup do zítřejšího semifinále.
0: Jak slyšíme pod hlasem Krištofa Kousala, zdá se, že to v Ládví na beach volejbalové mistrovství republiky docela žije, tak nám popiš, jak to vypadá na místě.
1: Je to tady moc pěkně zaplněné. Tady na centrálním kurtu je jedna hlavní tribuna, pak je tady protilehlá rozdělená na dvě, rozdělená televizní věží, a ta hlavní tribuna, která má nějaké 4 řady pro sedící diváky, tak to je celkem plná a diváci tady vytvářejí moc hezkou atmosféru, ať už fandí kterémukoli z páru, ono je to přece jenom trošku těžké tím, že všechny páry tady jsou české, tak si zkrátka musí diváci najít favoritky třeba z řad domácích nebo pražských beach volejbalistek a zkrátka ty hráčky, které to sem mají nejblíž a můžou je sem přijet podpořit rodiny blízcích, tak těch fanoušků tady budou mít víc. Každopádně se tady fandí hezky, férově, zatím nezaznamenal jsem jakoukoliv převahu výraznou u některých z táborů nebo nějaké neférové fandění, to tady asi úplně nepřipadá v úvahu na mistrovství republiky.
0: To jsou slova Krištofa Kousala, který vyrazil na republikový šampionát v beach volejbale do pražského klubu v Ládví. Tak zatím moc krát děkujeme a těšíme se znovu na slyšenou.
1: Díky, na slyšenou.
0: A ze studia Radiožurnálu Sport ještě můžeme připojit poločasový výsledek utkání fotbalové Premier League mezi Newcastlem a Bournemouthem. Domácí prohrávají 1-2, čemuž nedokázal zabránit ani gólman české reprezentace a od nové sezóny také strak z Newcastlu Lukáš Horníček. I když i tak chytil 3 střely hostů, ale 2 tedy za svá záda.

0: jediné sportovní rádio v Česku.
1: Je tu seriál přímých přenosů ze třech fotbalových stadionů z biatlonové střelnice a okruhu v Estersundu.
0: Vysíláme to nejlepší z českých stadionů.
2: Pešek nebo Haraslín? Haraslín napřahuje a je to gól!
0: I největších světových akcí.
3: Jiří Prskavec má zlatou olympijskou medaili.
0: V zimě.
4: Markéta Davidová vítězí hned v prvním závodě.
0: I v létě.
5: Barbora Krejčíková zatíná pěst a oslavuje svou životní víru.
0: K tomu mimořádné rozhovory.
6: Co se v té kabině dělo?
7: Tedy jsme si říkali vlastně, že bychom chtěli dát aspoň jeden gol pro ty fanoušky.
0: A spoustu zajímavostí. Sport od rána do večera.
8: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. A zprávy má Jana Utenderská.
10: Ruský prezident Vladimir Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neútočila na Kyjev. Podle agentury Interfax to oznámil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou zítřejší cestou amerických vyjednavačů do ukrajinské metropole. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli podle agentury TAS setkat i s Putinem. Záchranáři v Nepálu dnes z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na kanceláře nepálského prezidenta.

0: Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Třišuli se tím zvýšil na 3. Už včera záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli 2 živé nepálské pracovníky. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společností Albert, Kaufland nebo Globus. Technologie pomáhá vybrat správné zboží, zrychluje tak nakupování a šetří práci obsluhujícímu personálu. A Prahou projela kolona 800 motocyklů Harley Davidson a dalších značek. Akce Prague Harley Days se letos koná po 14. a taky naposledy. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel. Sport. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu v 8. etapě Vuelty. Vedení stáje UAE Emirates, za kterou Pogačar jezdí, dnes současně oznámilo, že s dvojnásobným světovým šampionem prodloužilo smlouvu do konce sezóny v roce 2032.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zúžení na D1 u Šmejkalky a taky na hradecké dálnici u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Chocerady. Na 25. kilometru v omezení u mostu Šmejkalka předělávají dopravní značení. Směrem na Prahu se projíždí pouze jedním pruhem a zdržíte se asi 20 minut od 28. kilometru. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pojíždí kolona za sjezdem na Městec Králové. Projíždí se zúžením od 60. na 63. kilometr. V obou směrech jsou tam průjezdné pouze odstavné pruhy. Kolona zatím jen ve směru z Prahy asi na 10 minut. No a pozor, kvůli té opravě vozovky je zavřený sjezd na Chlumec nad Cidlinou ve směru z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích bude místy jen kolem 7. Zítra pak čekejte jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13 stupňů. Takové byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Po Beyoncé ve 14:37 zase sportovní informace. České basketbalistky si volný den na mistrovství světa a přípravu na zápas s Číňankami zpestří autogramiádou. Nejen čeští fanoušci si v centru Berlína budou moct přijít v podvečer pro podpis na náměstí Alexanderplatz do Českého domu. A kromě hrajících reprezentantek tam můžou potkat také obě zraněné pivotky Emu Čechovou s Julií Reisingerovou, které Český dům slavnost otvírali.
1: Vidíte tady se stříhení pásky za podpory našich dvou reprezentantek.
2: Pozor.
3: Předsedovi českého basketbalu Zdeňku Břízovi asistují při symbolickém stříhání pásky na červeném koberci před vchodem do Českého domu v Berlíně zraněné pivotky Julia Reisingerová.
4: Za mě je to skvělý, především, že to je takhle blízko a myslím si, že spoustu lidí přijede, i když třeba rodiny sem přijedou za náma, tak je to vlastně i blízko od nás, takže se tady můžeme sejít. Pro nás naše vedení udělalo to samo, že prostě nás sem vzali a úplně do týmu, do stejného hotelu protlačili to, domluvili to, takže jsem za to hrozně ráda. Přece jenom jsme odvedli kus práce všechny společně a je super, že tady s nima můžeme aspoň tohleto trošku zažít, i když to ten pocit úplně nevynahradí.
3: A taky Ema Čechová.
5: Užívám si to, že můžu být s holkama, že mi v Americe dovolili jet sem do Evropy, do Berlína, si týmu pomoct, podporovat je a být tady s nima.
3: O start na světovém šampionátu pro Češky po 12 letech obě přišly kvůli operaci kolene.
5: Už se pomalu začínám hejbat, začínám už skákat. Teď, až se vrátím do Ameriky, tak budu mít další testy, pokud ty dopadnou dobře, tak bych pomalu už měl začít i běhat. Doufám, že to dopadne a už se začínám taky víc cítit jako sportovec, že už se víc hejbu, tak je to takový fajn. Jo, je to prostě nová cesta, co jsem si nepřála, ale člověk se musí těšit co nejvíc.
3: Říká už smířeně podkošová hráčka Minnesota v WNBA 22-letá Ema Čechová. Pokračuje 28-letá Julia Reisingerová.
4: Já zatím krok po kroku, pomaličku vrátit se zpátky, cítit se dobře, mentálně, fyzicky a je to prostě proces jak těla, tak hlavy. Asi to bude ještě potřebovat nějakou dobu. Ještě to chvilku potrvá, ale těším se, co je za dveřma dalšíma.
3: Zatímco Reisingerová návrat naplánovaný nemá, k ničemu se neupíná, Čechová směřuje však další sezóně v zámořské WNBA. Obě každopádně nebudou v neděli chybět v hale při druhém zápase českých basketbalistek na mistrovství světa proti Číňankám, který můžete od 14:30 poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.
0: A když už jsme u mistrovství světa basketbalistek, tak můžeme zopakovat překvapivý výsledek prvního dnešního zápasu. Španělky prohrály duel vicemistryň Evropy a Afriky s Mali 73-82. Africký tým se v Berlíně při čtvrté účasti na vrcholné akci, včetně olympijských her, dočkal premiérového vítězství ve skupinové fázi. Teď nastoupily Nigerijky proti Maďarkám a v tomto případě už to jde podle papírových předpokladů, protože maďarský tým ve třetí minutě druhé čtvrtiny vede 23-13. Teď Perfect Day Lou Reeda. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Perfektní den jistě dnes doufají fotbalisté a fanoušci 8 prvoligových fotbalových klubů, protože právě tolik jich bude v akci v dnešním programu 7. kola Šance ligy. Už za nějakých 16 minut bude výkop 3 utkání, které uslyšíte v přímém přenosu jednotlivě na webu radiožurnalsport.cz, iRozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tady u nás na radiožurnálu Sport připravujeme pořad s mikrofonem za fotbalem, který se postupem času změní v pořad s mikrofonem za sportem, ale teď ještě zůstaneme u nejpopulárnějšího sportu planety a máme dost dobrý důvod začít v pražském Edenu, protože právě tam se bude hrát o první místo prvoligové tabulky mezi zatím vedoucí Slaví a brněnskou Zbrojovkou, která ztrácí jediný bod. Pozve nás reportér Mirko Vasič, krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, krásně se to tady plní v Edenu, i kotel Zbrojovky je velice slušně zaplněný, když hráči nastupovali na rozcvičku hostujícího brněnského týmu, tak se tady Edenem ozývalo, tak jsme tady, to je jedno, ale dost fanoušků přijelo podpořit brněnskou Zbrojovku, ale kotel Slavie je taky slušný. Jak už to bývá zvykem v Edenu, všichni fanoušci na té tribuně Sever v bílém. Ale pojďme k tomu nejpodstatnějšímu, což je fotbal a základní sestavy. Začneme u té slavistické. Na levé straně obrany se poprvé v domácím dresu objeví a zažije premiéru Oskar Kubiak, 19-letý polský fotbalista, který dnes tedy dostává příležitost od Jindřicha Trpišovského. No a v základu je také Tomáš Chorý, poprvé od té kauzy a trestu, který měl dlouhý. Byla to velká peripetie, nebo byly to velké peripetie s tím, jestli se vrátí do slavistického týmu nebo ne. Takže dnes poprvé od začátku Tomáš Chorý ve slavistickém dresu. Jinak trenér Trpišovský udělal několik změn oproti tomu vítěznému derby minulý týden. No a proti Slavii Zbrojovka, jedno z překvapení začátku sezóny, asi to tak můžeme říct, tenhle brněnský tým nováček nejvyšší soutěže, tak zatím podává velice dobré výkony, prohrál jen jednou doma s Libercem. Trenér Martin Svědík proti tomu utkání v týdnu vítěznému s Hradcem Králové udělal hned 5 změn v sestavě, ale nechybí na hrací ploše znovu třeba útočník Vašulín a nebo křídlo Vachoušek. To jsou takové opory, vrací se například Dante na levý kraj obrany. Pojďme si pro předzápasové informace do Olomouce. Sigma bude hrát s Bohemians, no a všechno bude pečlivě sledovat Adam Koret.
2: Hezký den z Androva stadionu. Trošku závidím možná kolegovi Mirkovi Vasičovi tu atmosféru, protože tady zrovna na tribunách nevypadá, že by tady měla být nějaká vysoká návštěva. V sektoru hostů je pár desítek fanoušků Bohemians, kteří tady nastoupí za pár minut proti domácí Signě. Ani ty domácí tribuny zatím nejsou, kdo ví, jak dobře naplněné, tak uvidíme, jestli se to za nějakých těch 12 minut ještě stihne změnit. No a nezměnily se v podstatě příliš mnoho ani sestavy, ani jednoho týmu proti minulému utkání. Bohemians jsou v podobné pozici, jako je zmíněná Zbrojovka, která v týdnu dohrávala utkání, tak i Bohemians mají na kontě vložené kolo, respektive dohrávaný zápas s Jabloncem, který na domácí půdě zremizovali 1-1, ale i navzdory tomu trenér Jaroslav Vesilý udělal jednu jedinou změnu, a to, že vrátil do základní sestavy Václava Pilaře, který v tom středečním utkání jen dostřídával, teď už je zpátky v té útočné trojici s Květem a Almášim v záloze. Pod nimi Havel, Čermák, Smrš a Javorček a v obraně Kadlec, Liška a Karim, v brance Frivald. Takže žádná jiná změna, kromě toho, že právě Matouška nahradil Václav Pilař. Na druhé straně Pavel Hapal po tom, co Sigma vyhrála 3 zápasy v řadě, ale naposledy na Baníku prohrála 0-1 v minulém kole, tak udělal 2 změny. Poprvé od svého příchodu nebude v základní sestavě levý obránce Ekerot, kterého nahrazuje Matěj Hadaš, ale ten samozřejmě, jak je jeho postem klasickým, bude hrát vpravo a doleva. Místo Ekerota se posune Gali, mezi nimi v záloze Beran s Barátem, v obraně zůstávají Lurvink, Malý, Sila a vepředu Sejk s Janoškem a místo Davida Tkáče, kterému se příliš nepovedlo to utkání na Baníku, dnes v základní sestavě Fabian Krivak. Takže 2 změny v sestavě Pavla Hapala, v brance zůstává Jan Koutní. No a posledním zápasem, který se hraje od 3 hodin, je ten na Slovácku, které hostí Pardubice, a ten bude mít v merku Tomáš Perutka.
3: Dobré odpoledne z Uherského Hradiště, z městského stadionu Miroslava Valenty, kde bude z těch 3 stadionů, na kterých by se mělo začít hrát v 15 hodin, pravděpodobně nejnižší návštěva. Když moji kolegové hovořili třeba o tom, jak to vypadá v sektorech pro hosty, tak tady můžu prozradit, že aktuálně v sektoru pro hosty se nachází 6 fanoušků pardubických fotbalistů. Rozvinuli tam takový menší transparent. Jsme tu s vámi, aby pardubičtí fotbalisté měli tady na stadionu alespoň malou podporu. No a ostatní tribuny také nejsou příliš zaplněny. Evidentně souboj týmu ze spodních příček tabulky dnes příliš netáhne a pochybuju, že by během posledních 10 minut se tribuny ještě nějak výrazněji zaplnily. Co se týká úvodních sestav, tak v té pardubické tam se objevuje Halínský, který přišel na hostování a hned tady dostává příležitost v základní sestavě. Krčík, o kterém se hodně mluvilo v médiích, který přestoupil z Plzně, tak ten nehraje, protože si odpikává trest za červenou kartu a na straně Pardubice do sestavy po zranění vrací také Tanko. Pokud se podíváme na sestavu domácího týmu, tak v sestavě Slovácka je jedna změna. Místo Kostadinova, který si odpikává trest za červenou kartu, bude hrát Sosech. Na lavici už je připraven jako náhradník Puškáč. Tolik tedy předzápasové informace z městského fotbalového stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti.
0: Moc krát děkuji jak Tomáši Perutkovi, tak také Adamu Kodetovi a Mirko Vasičovi. Mnohokrát je dnes uslyšíte, protože už přesně za 10 minut od této chvíle by měly být výkopy 3 zmiňovaných zápasů, které budeme střídat ve vysílání radiožurnálu Sport, a později nám přibude také hokejový program, protože budeme mít reportéry na Lize mistrů. Škoda Plzeň nastoupí proti polským Tychám v 16:30 a pardubické Dynamo o půl hodiny později proti švédskému Regle, a v 18 hodin, když se vrátíme zase na fotbalový trávník, tak má výkop zápas a šance ligy mezi brněnským Artisem a Viktorií Plzeň. Myslím, že jsme vám nabídli opravdu celou řadu důvodů, abyste i dál poslouchali Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.

0: Nic nového, pokud jde tedy o skóre v utkání fotbalové Premier League mezi Newcastlem a Bournemouthem. 65. minuta a domácí tým s Lukášem Horníčkem v brance stále prohrává 1-2.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Slovinský cyklista a pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar kvůli zranění předčasně ukončil sezónu. Nestihne tak mistrovství světa v silniční cyklistice, které se pojede v kanadském Montrealu od 20. do 27. září. Slovinec dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění z Vuelty. Informovala o tom jeho stáj UAE Emirates a teď nás o tom bude taky informovat Anna Skalová, která je s námi ve studiu. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Zranění Pogačar utrpěl v sobotu 29. srpna v 8. etapě Vuelty, kterou do té doby jasně vedl. Po těžkém pádu musel postoupit v Barceloně operaci klíční kosti. Utrpěl také zlomeninu krčního obratle, otřes mozku a nespočet odřenin. Z nemocnice byl propuštěn ve čtvrtek a v rekonvalescenci bude pokračovat doma v Monaku.
3: Samozřejmě jsem si nepřál, aby moje sezona takhle skončila. Teď je ale nejdůležitější se pořádně zregenerovat a dát svému tělu čas, který potřebuje. Byla to sezóna s mnoha výjimečnými okamžiky a jsem hrdý na to, čeho jsme společně dosáhli. Teď se zaměřím na to, abych se uzdravil, kluky budu podporovat z domova a příští rok se vrátím připravený.
2: Napsal slovinský cyklista v oficiálním prohlášení. Už ve čtvrtek uvedl lékař slovinské reprezentance Krištof Knap, že Pogačarův start na šampionátu je v podstatě vyloučený.
0: Vedení Pogačarovy stáje zároveň oznámilo, že s největší hvězdou cyklistiky prodloužilo smlouvu.
2: Ano, slovenský cyklista bude za stáj závodit až do konce sezóny 2032. Pogačar uvedl, že jeho současný tým je pro něj domovem a je přesvědčen, že je toto správné místo. Za UAE Emirates jezdí už od roku 2019.
0: A pojďme se ještě vrátit zpátky k Vueltě, jak závod po konci, tak kde je Pogačara vypadá.
2: Po 13. etapě vede Španěl Enric Mas. Na druhého čtyřnásobného šampiona závodu Slovence Primože Rogliče má náskok minutu a 45 sekund. Jediný český zástupce Jan Hirt je v celkovém pořadí 19. se ztrátou necelých 40 minut. Do dnešní 154 kilometrů dlouhé horské etapy už cyklisté odstartovali.
0: A vy o ní pochopitelně na Radiožurnálu Sport uslyšíte. Teď jsme mluvili o cyklistice s Anou Skalovou. Díky za to.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.

0: mikrofonem za fotbalem.
1: Ano, je to tady 15. hodina, kde jinde začít náš pořad s mikrofonem za fotbalem, než na souboj o první místo šance ligy mezi Pražskou Sláví a Brněnskou Zbrojovkou. Míříme do Vršovic za Mirko Vasičem.
2: Utkání právě začalo. Rozhodčí Jan Beneš poprvé písknul do píšťalky, slavisté rozehrávali a zkoušeli to dlouhým nákopem dopředu a teď se snaží usadit na útočné polovině, budou vhazovat po tom, co tam Čavoš zastavil Lukáše Provoda, kapitána slavistického týmu, a než se vhodí, tak rychle k sestavám hosté. Brance Hrdina, stopeři Kaká, Hunal a Klíma, na stranách Dante a Penksa, před nimi Čavoš, Langer, Vaníček, Vachoušek a na hrotu Vašulín. Ale teď pojďme k tomu dlouhému autu, který letí do pokutového území, je nadražený na vápno, i Sifes první to chtěl zkusit, ale jeho pokus míří daleko, daleko a vysoko na tribunu Sever. Domácí fanoušci zatleskali. Brněnští fotbalisté mohli zůstat pro tuhle chvilku v klidu. Pojďme také na sestavu Slavie. V bráně Markovič, stopeři Chaloupek, Zima a Konečný. Na stranách vlevo Oskar Kubiak, jeho premiéra ve slavistickém dresu pro tohle 19-letého Poláka. Vpravo je potom Isife, před ním Sadílek a pak se rozprostřou Provod, Turm a Novak, no a úplně na hrotu Tomáš Chorý, poprvé od toho trestu, který dostal, a také těch peripetích, které byly s tím, jestli zůstane nebo nezůstane ve Slávii, tak Tomáš Chorý poprvé v základní sestavě. Teď golman Hrdina trochu šetřil čas, počkal, až k němu Chorý doběhl a špak rozehrával do pravé strany, kde byl připravený Hunal, ten vrací golmanu Hrdinovi, ten si popošel kousek za vápno a pak dlouhým nákopem hledá velmi pravděpodobně Vašulína, jednoho z nejlepších střelců této sezóny. Šance ligy, no a brněnští zůstávají u balónu na útočné polovině. Vaníček snaží se proniknout do pokutového území, to se mu nepovedlo, ale ještě hraje Brno u pravého rohového praporku blízko pokutového území a Slávie. Teď to bude zkoušet Penksa, ten dává zpátky teď na Vachouška. Stále Brno kombinuje v rohu hřiště, ale snaží se to změnit právě Vaníček, ale jeho nahrávka do středu pole nebyla přesná. Tam slávisté sklepli zpátky, no a už budou moc uklidnit na chvíli hru, protože balón dostává golman Markovič. Domácí fanoušci zatleskali defenzivě slavistického týmu, ale i krásně zaplněný kotel brněnské Zbrojovky zatím může být spokojený, protože tenhle tým nováček soutěže začal odvážně tady v Edenu na Slavii. Teď souboje uprostřed pole a dobře se tam zapojil Langer a sklepává zpátky až na golmana Hrdinu do vlastního pokutového území. Hrdina stále stojí nad balónem, Chorý se ho tam snaží stínovat, ale neběží přímo k němu. Dává mu prostor, aby mohl nakopnout balón dopředu, spíš si pokryl stopery, kteří se stavili do stranu a Hrdinu v dlouhý nákop letěl na Vašulína, ale s ním si úplně jednoduše poradil slavistický stoper Zima, který jen do něj trochu strčil tělem a nechal padnout balón za sebe. Teď přihrávka do pravé strany a tam Isife končí po zákroku Danteho na hrací ploše. Takže nedovolený zákrok blízko středové čáry na pravé straně. Stoper Konečný si musel trochu couvnout na tu rozehrávku. Čtvrtá minuta, zatím 0-0 mezi Slavií a brněnskou Zbrojovkou. Slavisté to teď zkouší po levé straně. Prudká přihrávka od Kubiaka na Chorého. Chorý je tlačený k rohovému praporku, nabíjí Kubiakovi. Tomu se center nepovedl, ale propadává na hranici vápna Konečný, který se hodně teď vysunul takto přesně ze středové osy u toho čtvrtkruhu. Zkusil z první, ale ta rána mu vůbec nesedla a z jeho pravačky zamířila do zámezí po zemi. Tam proskotačila, no a tak bude rozehrávat od vlastní branky hostující brněnský tým, tedy Zbrojovka v tomhle případě. Kaká dává nakrátko Hrdinovi, Hrdina sklepává do středu pole, kam se zatáhl Čavoš. Čavoš okamžitě do levé strany na Kaká. Kaká zkusil vysunout ve středu pole své spoluhráče, ale nepovedl se mu to a my půjdeme na Radiožurnál. Čtvrtá minuta končí 0-0 mezi Slaví a Zbrojovkou Brno. Adam Kodet, Olomouc Bohemians.
3: Polovina čtvrté minuty, Sigma hraje s Bohemians 0-0. Utkání Slovácko-Pardubice sleduje Tomáš Perutka.
4: Pátá minuta, stav utkání Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: Tak jste slyšeli první informace také z dalších stadionů, kde se hraje fotbalová šance ligy a konkrétně její sedmé kolo. Připomínám, že v 18 hodin začne ještě souboj brněnského Artisu s Viktorií Plzeň. Teď ale míříme na Andrův stadion, kde proti sobě hrají domácí Sigma Olomouc a praští Bohemians. Je u toho Adam Kodet.
3: Začala pátá minuta, nadále je to 0-0. Sigma už má na kontě jednu přímou střelu na branku, kterou se postaral už ve druhé minutě Ahmad Gali, který nikým neatakovaný zleva pronikl do pokutového území a zkusil pohotově vypálit, ale ta střela se mu úplně nevydařila, nebo minimálně letěla přímo do prostřed, kde byl připravený brankář Tomáš Frýval. Ten s ní neměl výraznější problémy. Od té doby na nějakou větší šanci čekáme. Sigma teď rozehrává na vlastní polovině autové vazování a rozhodčí Michal Panský teď ještě vrátil Matěje Hadaše o několik metrů zpátky, protože si právě několik metrů Hadaš přidal. Sigma nakonec rychle rozehrála a přenesla hru zase na levou stranu na Lurvinka. Zatím to zkouší olomoučtí mnohem častěji zleva než zprava. Teď tvrdý souboj mezi Květem a Lurvinkem a nakonec Květ ohodnocený, nebo ten zákrok byl vyhodnocený jako faul. Lurvink se rychle zvedl ze hřiště, ale tvrdě ho tam dohrál ze zadu Květ. Takže sám Lurvink rozehrává z vlastní poloviny, posílá míč na Sejka, ten si ho naráží s Janoškem, ale i když Sejk pokračoval v pohybu směrem dopředu, tak Janošek mu balón nevrátil a zbrzdil celou akci. Takže teď Barát, kterému Janošek vrátil pod sebe balón, nakopává vpřed, ale tenhle centr nenašel nikoho v domácím dresu, takže v polovině šesté minuty je to nadále 0-0 a poměrně v poklidu může rozehrávat brankář Bohemians Tomáš Frýval.
1: A je to tedy 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Bohemians. Celé utkání si můžete najít v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na webových stránkách i rozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz. Totéž platí také pro utkání Slovácka s Pardubicemi, ze kterého se teď to nejpodstatnější dozvíme i ve vysílání radiožurnálu Sport od Tomáše Perutky.
4: Teď se tady nehraje, běží sedmá minuta utkání, gól jsme neviděli, Slovácko Pardubice 0-0, na světelné tabuli je teď portrét domácího záložníka Švýcarského, který si vykoledoval hned v úvodu tohoto utkání žlutou kartu, co je podstatné, teď probíhá ošetřování přímo pod komentátorským stanovištěm radiožurnálu Sport. Hostující kapitán Hlavatý zůstal poměrně dlouhou dobu ležet na trávníku. Hlavní sudí Rouček totiž po faulu na něho ponechal výhodu pardubickým. Hrálo se dále, Hlavatý se stále nezvedal z trávníku, nakonec sudí Rouček přerušil hru, udělil, jak bylo řečeno, žlutou kartu Švýcarskému.
1: A tak můžeme Uherské Hradiště opustit a přidat také zprávu ze světového poháru vodních slalomářů ve francouzském Vers-sur-Marne. Tam je dnes na programu kajak cross. Už se rozjela vyřazovací fáze. Na úvod byli Češi úspěšní ze dvou třetin, protože jak mezi muži, tak mezi ženami se do čtvrtfinále z osmifinále probojovali dva ze tří. Mezi ženami se to povedlo Tereze Knéblové s Olgou Samkovou. Naopak končí Kateřina Beková, stejně jako v mužské části pavouka Jakub Krejčí, postoupili dál mistr světa z letošního roku Vít Přindiš, a to ze stejné rozjížďky jako jeho reprezentační parťák Matyáš Novák. Tolik tedy vodní slalom, jdeme znovu na fotbal, a to konkrétně na utkání Slávie se Zbrojovkou za Mirko Vasičem.
2: Osmá minuta zápasu, Slavia Brno, nebo Zbrojovka Brno, zatím 0-0. Před malou chvílí Vaníček to zkoušel krásnou ránou z hranice pokutového území, ale za cenu vlastního zdraví zastavil hlavou stoper David Zima, dostal přesně do obličeje, bylo tady ošetřování, ale vypadá to, že je David Zima v pořádku. Brněnská Zbrojovka tady začala odvážně, teď se tlačí znovu k pokutovému území Slavie. Ve středu pole Langer, ale dává až do středového kruhu, kde je stoper Hunal do levé strany, tam je Kaká, hluboko už je na útočné polovině Brno, centr do pokutového území, trochu zmatky tam Vašulínce, dobře teď pral s chaloupkem, dokázal ten balón protečovat, ale jen k malému vápnu, kde už byl připravený gólman Markovič. Takže v deváté minutě žádné ohrožení slavistické branky, domácí pražský tým hraje, zatím hraje se Zbrojovkou Brno 0-0.
1: Brzy se do Edenu vrátíme, ale máme dost dobrý důvod změnit stadiony a vydat se na ten Andrův v Olomouci na souboj domácí Sigmy z Bohemians. Adam Kodet má slovo.
3: V polovině deváté minuty se bude rozehrávat ze středového kruhu. Teď už je to potvrzené na pokyn rozhodčího Michala Panského a za radosti domácího kapitána Dominika Janoška. A je to proto, že Sigma dala vedoucí gól a vede 1-0. Teď už tedy na konci deváté minuty autorem branky Péter Barát, který zamířil krásně a naprosto přesně, zhruba 2-3 metry, řekl bych, před vápnem přímo na ose hřiště. Měl čas si zastavit ještě po přihrávce Galiho balón. na pravé kopačce a pak ho napálit k levé tyči mimo dosah brankáře Frivalda, ale skvělou práci tam opravdu předtím odvedl Ahmad Galie, který doběhl už zdánlivě ztracený míč, zastavil ho přesně na koncové čáře a ještě opak stihl do volného prostoru přihrát na Baráta. Skvělá práce, zasloužená asistence pro Galiho a gól pro Petra Baráta, který určil tedy aktuální skóre 1-0 pro Sigmu Olomouc a navíc teď zase startuje dopředu Sejk, i když nakonec přeci jenom David Liška tam byl rychleji, neúplně zase šikovně odkopl ten balón a dostal pod tlak Javorčeka, který se tam vracel, ale nakonec to Bohemian zvládli a Javorček hlavou přihrál zpátky brankáři Frivaldovi, aby ten mohl před Sejkem balon sebrat do rukavic, takže pohodlná rozehrávka tentokrát po zemi. Brankář Frivald kombinuje s Havlem, ten mu nakonec balon vrátil a protože tam zase byl nebezpečně napadající Sejk, tak nakonec Frivald zvolil dlouhý nákop dopředu. Almáši sice vyhrál vzdušný souboj s Lurvinkem, jenomže okamžitě potom balon ztratil a Sigma zase otáčí hru. Sejk rozděluje balon doleva na Janoška. Janošku v centru do vápna zpátky na Sejka. No a David Liška teď zachránil Bohemians možná od další pohromy, protože v tu chvíli už by tam byl Sejk s balonem úplně sám, ale Liška zdvihl nohu vysoko nahoru a zastavil ten balon, který dobře mířil nízko letícím centrem na Sejka. Ještě další centr do vápna od Galiho a zase tam byl tentokrát na zadní tyči připravený Sejk, ale to zase balon do bezpečí pro Bohemians odpravil Dominik Javorček. Takže po tom vstřeleném gólu Sigma nepokračuje, respektive nepolevuje v útočné aktivitě, jenomže jen co jsem to dořekl, tak přichází ztráta a Bohemians po další době vyráží na polovinu soupeře.
1: Olomoucká Sigma tedy vede 1-0 nad Bohemians v 11. minutě v 7. kole šance ligy. Teď se pojďme alespoň krátce podívat na třetí kolo anglické fotbalové Premier League. Newcastle s Lukášem Horníčkem v brance stále prohrává s Bournemouthem 1-2 a to v 83. minutě. Během dneška se dočkáme ještě dalších 6 utkání stejné soutěže, i o nich uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Všechny výsledky na jednom místě.
1: Teď si pro další výsledek, i když průběžný, jdeme do Edenu, kde se hraje utkání o první místo šance ligy mezi Slaví Praha a Zbrojovkou Brno. Na komentátorském stanovišti Radiožurnálu Sport je Mirko Vasič.
2: 12. minuta zápasu, stále bezbrankové skóre 0-0 mezi Slaví a brněnskou Zbrojovkou. Slávisté to teď zkouší z levé strany takovým křížným balónem před vápno na Chorého, ale ten prohrál hlavičkový souboj a brněnští okamžitě přecházejí na útočnou polovinu. Tam se snaží prosadit po pravé straně. Vaníček dával patičku na zabíhajícího Penksu, ale byl tam připravený David Zima. A ten teď kombinuje společně s Chaloupkem před vlastním pokutovým územím. Brněnští se neúplně zatáhli, čekají nějakých 10 metrů za vápnem, ale teď krásná přihrávka, kterou dal Kubiak na Chorého. Chorý už je před vápnem, ale nespracoval si dobře balón a výborně naopak zapracoval stoper Zbrojovky Kaká, který už mu uvnitř pokutového území ten balón odkopl do zámezí. A znovu tady je autové vhazování poblíž vápna pro pražskou Slávy. Pomalu se blíží ke konci 13. minuta, skóre 0-0 a Kubiak bude vhazovat, který zažívá premiéru, tenhle Polák. Dlouhý out do pokutového území, nadražený balón na hranici vápna. Tam je Isife, Isife si ale musel dát míč spíš krohovému praporku, pak chtěl odcentrovat, to se mu nepodařilo. A nakonec z toho bude roh nebo odkop od branky po, řekněme, souboji Isife Vaníček, tak nakonec to bude rohový kop, což ukazuje druhá, v tomhle případě asistentka rozhodčího Lucie Ratajová. Slavistické tribuny by chtěli gól, přichází, řekněme, tradiční exekutor standardních situací ve slavistickém dresu, přinejmenším pokud jde o rohové kopy, a to je Lukáš Sadílek a jeho levačka bude kroutit míč před branku, pardon, Michal Sadílek samozřejmě, a už centr letí do pokutového území, ale Vašulín ho odvrací ven z vápna. Ještě jednou Sadílek dává si nakrátko se Šturmem, rychlá kombinace, teď úplně konečný ji nepochopil a navíc ta přihrávka nebyla přesná, ale slavisté po odkupu brněnské Zbrojovky znovu u míče, ale už ne u pokutového území, ale u poloviny hřiště. Tady je připravený stoper Zima, dává na provoda, provod zkoušel takovým obloučkem za sebe, slavisté trochu krkolomně, ale zůstávají na levé straně úplně u lajny u balónu, tam si ho vyměňuje nakrátko provod s Chorým, ale tudy cesta nepovede a tak slavisté musí vyvést ten míč, nebo respektive přihrávkami se dostat až k polovině hřiště a teď dokonce až za ní na vlastní obranou půlku, kde je Markovič, ten nabíjí Isifemu, ale Isife trochu riskantně tam tečel do kličky, kdy si chtěl prohodit balón kolem Vaníčka, ten vystihl tenhle úmysl Isifeho, ale nemohl pokračovat směrem dopředu a golman Markovič byl blízko. Slavia to znovu zkouší dlouhým nákopem směrem dopředu, tam Provod zboural svého protihráče, ale Slavia pokračuje v útoku z levé strany, tam dávala přihrávku před branku. Byl to Chaloupek, ale nikdo se nenašel u malého vápna, aby poslal balón za golmana Hrdinu. Ještě jeden center, tentokrát z druhé strany. Odražený balón na hranici vápna, Chorý. Chorý si ho zpracoval na prsou, nechal si ho odskočit a pak míjí branku zbrojovky. Měl teď hodně prostoru útočník pražské Slávie, hodně času, pak se chytil jen tak smutně za hlavu a opřel se o nohy a teď tu bude ještě ošetřování potom, protože potom předchozím souboji tam Lukáš Provod utržel nějakou
1: ránu. Nic se tedy nemění na bezbrankovém stavu mezi fotbalisty pražské Slávie a brněnské zbrojovky. Jde o utkání o první místo tabulky a pokud vás rozčilují takováto předušení, tak si najděte přímý přenos celých 90 minut, samozřejmě i nastavení na webu irozhlas.cz nebo na jiných webových stránkách Radiožurnál Sport.cz a to jsou místa, kde se dozvíte také o zápasu týmu, které čekají na první výhru této prvoligové sezóny. Slovácko hostí Pardubice a také reportéra Tomáše Perutku.
4: Za námi je více než čtvrt hodina hry, konkrétně nám běží 16. minuta tady v Uherském Hradišti. Na světelné tabuli stále svítí dvě velké nuly, Slovácko-Pardubice 0-0. Až teď možná, že by pardubičtí po centru z levé strany, o který se pokusil Jelínek, ale nakonec ten jeho centrovaný míč neprošel až do předbrankového prostoru. Na přední tyči dobře zasáhla defenziva Slovácka. Po zásahu hráčů domácího týmu balón opustil hrací plochu a Jelínek, který před chvílí zkoušel svojí levačkou centrovat, tak teď pro změnu svojí pravou silnější nohou pošle míč do pokutového území od rohového praporku, protože fotbalisté Pardubic mají k dispozici rohový kop z levé strany. Míč letí až na zadní tyč, nebo respektive za zadní tyč. Teď vracel balon Halinský do předbrankového prostoru a to byl, jestli jsem dobře viděl, tak Traoré, který tam hlavou zkoušel ještě zakončit. Nakonec Heča vyškrábil ten míč, nebezpečná situace a šance asi největší dosavadního průběhu utkání, do které se dostali pardubičtí po rohovém kopu. Musím říct, že pardubičtí jsou aktivnější, měli k dispozici více rohových kopů než domácí fotbalisté, no a po jednom z nich teď si vypracovali nebezpečnou situaci v předbrankovém prostoru a teď opravdu domácí mohou děkovat Hečovi, který předvedl reflexivní zákrok na brankové čáře, protože jeho protivník Traoré zakončoval z bezprostřední blízkosti. Teď chvíli se nehrálo, protože hlavní sudí Rouček nechával ještě přezkoumat předchozí situaci u videorozhodčího. Teď už ale zamával, aby pardubičtí provedli autové vhazování, tak už hra opět pokračuje. Nákop do pokutového území, hlavatý sek balonu, ale přes Slončíka a bránícího Defeho nedostal. Na pravé straně teď Sosech vystihl rozehrávku Pardubic, ale po jeho zásahu balón opustil hrací plochu Boledovič.
1: Skore 0-0 mezi Slováckem a Pardubicemi tedy platí i v 18. minutě. Pojďme se teď podívat do zahraničí, protože to vypadá, že by Lukáš Horníček mohl zůstat neporažený i po třetím kole anglické Premier League. Je to jenom pár sekund, co společně se spoluhráči oslavil vyrovnávací gól proti Bournemouthu na 2-2. V 88. minutě prosadil se Ramsey. Newcastle zatím z prvních dvou kol měl jedno vítězství a jednu remízu. Teď by se tedy body znovu mohly dělit a už za nějakých 12 minut se rozehraje také pětice utkání v německé Bundeslize a i tam budeme moct skloňovat česká jména, protože v základní sestavě Leverkusenu pro utkání s Unionem Berlín nechybí Patrik Schick a pokud jde o duel Hoffenheim Dortmund, tak tam najdeme v zahajovací jedenáctce domácích Adama Hloška a Vladimíra Coufala. Robin Hranáč tentokrát zůstává zatím tedy od úvodu na lavičce. Zpátky do Česka. Olomouc Bohemians, to je zápas, na který vyrazil v barvách Radiožurnálu Sport Adam Kodet.
3: Končí 19. minuta, hráči Sigmy vedou nad Bohemians 1-0, ale možná to za chvíli platit nebude, protože po ztrátě se řítí teď dopředu po další době Květ, rozehrává dopředu na Smrže, respektive doprava, sice se tam k němu už vrátili bránící Lurving s Barátem, ale Smrž dokázal vypálit, ale u toho lehce podklouzl a ta střela se mu vůbec nepovedla, cítil, že už za sebou na zádech má a v tu chvíli byl jeden z těch vracících se hráčů už před ním, takže Smrž chtěl rychle vystřelit, ideálně se mu tenhle úmysl nepovedl, takže Koutný stále čeká v brance Olomouce na zákrok a to už je odehráno 19 minut a 20 vteřin. Naopak Freewald minimálně 3 zákroky už nazbíral a jeden míč ze své branky vylovil, protože ho v 8. minutě překonal střelou spoza vápna Peter Baráta. Pravdu zatím Sigma má vysoké procento držení míče a ten míč drží velmi často na polovině soupeře. Teď to sice neplatí, ale Matuš Malý s ním okamžitě vyjíždí směrem ke středové čáře. Krásně na...
1: Olomouc tedy vede nad Bohemians 1-0 ve 20. minutě. Jak je to mezi Pražskou Sláví a Brněnskou Zbrojovkou? Ptám se Mirko Vasiče.
2: Nevyšel. Obrovská šance, kterou teď měl v 21. minutě Šturm, dostal od konečného postředového se balón, dokázal se zbavit obránce, už byl sám před golmanem Hrdinou, chtěl ho lobnout, ale Hrdina, který byl daleko z branky, dokázal tenhle úmysl vystihnout, navíc ten lob nebyl úplně zdařilý, takže i v 21. minutě se pokračuje mezi Sláví a Zbrojovkou Brno za nerozhodného stavu 0-0, ale jednoznačně největší šance tohoto zápasu. Šturm si krásně zaběhl, ale to zakončení nebylo jako na Spartě minulý týden, kdy dokázal obstřelit po zemi golmana Surovčíka, tentokrát Šturm zkoušel oblouček a golman Hrdina si ho našel. A právě golman brněnské Zbrojovky teď dlouhým nákopem hledá znovu Vašulína, kterého brání Vlček. Připomeňme, že ze hřiště musel otřesený David Zima, který předtím dostal jednu ránu míčem přímo do obličeje a pravděpodobně to nebylo na to, aby pokračoval ve hře. Takže Davida Zimu nahradil velmi brzo Tomáš Vlček ještě před nějakou 20. minutou tohoto zápasu. Mezitím slávisté nevyvezli balon z vlastní obrané poloviny a tak může hrát stoper Klíma, snaží se zbavit Šturma a nakonec byl natolik otravovaný, že musí vrátit k vlastnímu pokutovému území, kde je golman Hrdina, ten po zemi do středu pole, Vaníček se zbavil konečného, chtěl udělat i další kličku Novakovi, ale ten jí přečetl ve středovém kruhu, takže znovu může hrát konečný, zkoušel to nákopem směrem dopředu, tam sice zasáhl teď.
1: Stále čekáme na úvodní gol v zápase Slávie s Brnem, úplně jinak to je na Andrově stadionu v Olomouci mezi domácí Sigmou a Bohemians, víc už prozradí Adam Kodet.
3: V polovině 22. minuty tedy platí stav 2-0, postaral se o něj Václav Sejk před malou chvílí, ale zase velkou zásluhu na tom mají jeho spoluhráči a oba dva obránci. Matuš Malý nakopl balon po vývozu směrem ke středové čáře dopředu a na něj si nabíhal na ten dlouhý míč brankář Tomáš Freewald mimo své pokutové území, jenomže o chloupek rychleji u něj byl obránce Abdullah Sila, který jenom špičkou kopačky prodloužil míč do úplně volného prostoru ve vápně, kde byl Václav Sejk a ten už měl naprosto jednoduchou práci uklidit balon do úplně prázdné branky. Freewald se tam nestihl vrátit a teď se na něj žene další útok a Hadaš už byl zase připravený v malém vápně zakončovat po případné přihrávce od Sily z pravé strany, který, jak je jeho dobrým zvykem, se hodně vysouvá dopředu jako pravý bek a vypomáhá s útokem a teď i vlastně pravý wingback Matěj Hadaš byl vlastně na hrotu útoku, takže hráči Sigmy hodně rotují po hřišti a když nic jiného, tak z toho teď vydolovali hráči Sigmy rohový kop v polovině 23. minuty za stavu 2-0 pro Sigmu, že Fabian Krivak z pravé strany od rohového praporku zase poslat nějaký nebezpečný míč do vápna soupeře. Většina hráčů Sigmy je připravená a hlásí se oběma rukama Krivakovi na zadní tyč, ale nakonec to byla rozehrávka po zemi na Janoška. Galiho centr vysoký směrem na branku, míč si ze vzduchu sebral Freewald a navíc tam byl ještě předtím útočný faul zřejmě od Matěje Hadaše, který povalil. V tom...
1: A tak se bude ve 23. minutě pokračovat za stavu Sigma Olomouc Bohemians Praha 1905-2-0. Jaký stav panuje v Uherském Hradišti, kde Slovácko hostí Pardubice, to se teď dozvíme od Tomáše Perutky.
4: Stav 0-0 mezi domácím Slováckem a hostujícími Pardubicemi, to říkám ve 24. minutě. Před chvíli po rychlé breakové situaci domácí kapitán Trávník zkoušel překvapit brankáře Neumana střelou z hranice pokutového území, ale střela domácího kapitána mířila zhruba metr nad břevno brány, kterou stráží v první půli tohoto utkání pardubický golman Neumann. Teď jsou to hráči Slovácka, kteří jsou u míče na vlastní polovině. Slončík rozehrává na pravou stranu na Havlíka. Havlík vrací Slončíkovi. Slončík si našlápl, už se dostává na útočnou polovinu, vybírá si Jurošku, který má na zádech hned dva bránící hráče a byl na něj také odpískán faul. Teď mu protihráč Šimek pomáhá vstát z Trávníku, mezi tím už bylo rozehráno. Havlík dává na pravou stranu na Defeho, ten u sebe má bránícího Traorého. Defe vrací míč na Havlíka. Havlík naznačil, že bude centrovat, nakonec posílá balon na levou stranu, ale nepřesně, protože Tanko vystihl jeho úmysl a okamžitě sprintuje s míčem směrem dopředu a teď se hodně zlobí jeho spoluhráč Smékal, který se mu tam nabízel, ale Tanko vymýšlel další a další kličky a nakonec o balon přišel. Slovácko na druhé straně Švederský naznačoval centr, nakonec si navádí míč na pravou nohu nebo navádí ho na střed hřiště přes Defeho.
1: 25. minuta, Slovácko Pardubice 0-0, celé utkání vysíláme v mobilní aplikaci Můj rozhlas a nebo na webech irozhlas.cz a radiožurnál sport.cz. Pojďme se teď podívat také do sféry jiného sportu, a sice vodního slalomu. Světový pohár ve francouzském Vers-sur-Marne má dnes na programu kajak cross a ženská soutěž už bude bohužel pokračovat bez české účasti, protože poté, co Kateřina Beková nezvládla svou osmifinálovou rozjížďku, tak ve čtvrtfinále vypadly také Tereza Knéblo.

0: Ayaosi, který vystřídal Provoda, ten tam měl souboj před pokutovým územím, držel se za kotník, byl ošetřovaný, pak to ještě zkusil, ale nakonec tedy v 26. minutě musel ven ze hřiště. No ale teď pozor, dlouhý nákop, který Vašulín prodloužil před pokutové území Slávie, kde byl Vachoušek, ale zbrojovka se vytlačila k autové čáze, i když Dante stále ještě pokračuje, ale je přímo u line a navíc tlačený i Sifem, nabízí se mu tam Vachoušek, Dante zatím tancuje nad balónem, chce odcentrovat, nakonec to zkusil, ale Isife byl hodně blízko a tak bude vhazovat pražská Slavia. Pardon, brněnská zbrojovka před pokutovým územím Slavie. Je to teď přímo pod kotlem brněnských fanoušků. Ti teď budou povzbuzovat Danteho, který podle všeho pošle dlouhý out do pokutového území, nějakých 8 metrů od rohového praporku, už se snáší balon na malé vápno, Kaká ho prodlužuje za sebe, Vachoušek se snaží protlačit k hlavičce, ještě Vašulín a jeho spoluhráče, ale teď chyba, ta je obrovská šance, střela, kterou vyslal Čavoš, protože tam ne úplně zdařile, teď Ajao si chtěl uvnitř vlastního vápna kličkovat a nepovedlo se mu to, Čavoš vystihl tenhle záměr, pak udělal rychlou kličku z pravé nohy na levou za rohem malého vápna, chtěl kroutit míč do branky, před ním tam byl sice val domácích fotbalistů, ale to byla výborná příležitost, kterou měl teď Čavoš, jenže překopává slavistickou branku. No a sympaticky hrající zbrojovka už má taky jednu obrovskou šanci na straně Slávie, to byl nejprve ten průnik Šturma, který šel na golmana Hrdinu, ale nepřeloboval ho, no a teď na straně zbrojovky Brno po chybě Ayaosiho se dostal do velké příležitosti a po zasekávačce Čavoš, ale přestřeluje slavistickou branku. Slavisté teď chtěli ne úplně konstruktivně, Markovič dal do levé strany, tam Chaloupek podél lajny posílal dlouhý balón, ale ten zamízel ještě před polovinou hřiště do zámezí. Takže Klíma, kapitán brněnské zbrojovky, už se mu odpočítává čas u autu, nakonec to stihl na poslední chvíli, krátký aut na Penksu, ten hlavičkou nad sebe, všechno je to na slavistické obrané polovině, ale ještě docela daleko od pokutového území, no a navíc tam byl teď v hlavičkované nedovolený zákrok, tam zůstal Oskar Kubiak na zemi a hlavní rozhodčí Jan Beneš do písku.
1: Pražská Slavia hraje s brněnskou zbrojovkou stále 0-0 i v 29. minutě. Konečný výsledek z anglické Premier League, další ze třetího kola po včerejším vítězství Liverpoolu v Ipswichi 2-0. Tentokrát Newcastle i s brankářem Lukášem Horníčkem revizoval s Bournemouthem 2-2, když ten bod získal v samotném závěru v 88. minutě, vyrovnal na 2-2 Jacob Ramsey. Můžeme přidat ještě jednu zajímavou fotbalovou zprávu. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrić bude hrát za chorvatskou reprezentaci i v 41 letech, které oslaví ve středu. Chorvati budou prvním soupeřem českých fotbalistů v Lize národů. V sobotu 26. září, tedy přesně za 3 týdny, se představí v pražském Edenu. Trenér Slaven Bilic na svazovém webu potvrdil, že Modrić bude v nominaci, kterou oznámí v pondělí. Teď ale budeme opět pokračovat s českou šanceligou, a to konkrétně s utkáním Sigmy Olomouc a pražských Bohemians. Sleduje ho Adam Kodet.
2: 30. minuta, stav 2-0 pro Sigmu Olomouc v zápase s pražskými Bohemians platí. Platí teď také to, že Pražané mají balon na kopačkách, ale stále ještě jsou na vlastní polovině. Teď už se přiblížili alespoň ke středové čáře a Čermák posouvá míč na polovinu soupeře. Květ mu sklepl balon zpátky a Bohemians tak postupným způsobem pronikají na půlku Sigmy Olomouc, ale teď musí znovu volit zpětnou přihrávku, protože tam proti kombinaci dobře vystoupili Barát a Sejk. Karim centruje za obranu na zbíhajícího si. Buď to byl Pilař nebo Čermák, druhá varianta je správná, Čermák s kapitánskou páskou, ale balon nedostal a navíc zřejmě by byl stejně v offsideu. Ale hraje se dál, další centr tentokrát na pravou stranu na Havla a ten byl příliš dlouhý od Matěje Kadlece. Takže Havel sice, když se na Kadlece zpátky otočil, tak mu ukazuje zdvižený palec. Nevím, jestli si ho Kadlec úplně zaslouží, protože ten balon byl hodně dlouhý a Havel ho nemohl dostihnout. A bude z toho tedy pohodlná rozehrávka od branky Sigmy Olomouc. Polovina 31. minuty, stav 2-0 trvá. Do střelecké listiny se zapsali Péter Barát v 8. minutě a Václav Sejk v minutě 20.
1: Tak se pojďme podívat také na další stadion v Uherském Hradišti. Slovácko hraje s Pardubicemi. Jak to ví Tomáš Perutka?
3: Zatím nerozhodně 32. minuta, Slovácko Pardubice.

0: Olomouce 0-0. Teď jsou to domácí, kteří jsou u míče. Havlík kousek od rohového praporku vrací na Stojčevského. Další přihrávka na Havlíka, který je u postraní čáry. Má u sebe Boledoviče, který ho zkouší atakovat. Havlík si vybírá Slončíka ve středu hřiště. Ten dává ještě více doleva. Tam je Behirače, prodlužuje k levé postraní čáře na Švýderského. Teď zpětná přihrávka a Slovácko se vrací až do středového kruhu. Hráči Slovácka byli vytlačeni od hranice pokutového území, kam se zkoušeli prodrat tím postupným útokem. Teď další pokus, Havlík nakopával na Trávníka, ale tam byl pozorný Noslin, který odkoupil míč z hranice vlastního pokutového území až do autu. Havlík okamžitě neváhal a vhodil. 32. minuta, stav duelu Slovácko-Pardubice je 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál.
1: Tomáš Perutka by klidně mohl pokračovat v přímém přenosu, ale tak můžeme vyměnit opět stadiony a vydat se do pražského Edenu. Slávia, Zbrojovka Brno a Mirko Vasič.
2: 33. minuta, stále 0-0 mezi Sláví a Zbrojovkou Brno. Teď hosté z jižní Moravy na vlastní obrané polovině. Golman Hrdina teď hodně postupuje, teď už je v takové úloze falešného stopera, až teď na něj Chorý vyběhl u středového kruhu. Oblouček do vápna Slavie, neúplně přesvědčivě odražený, tam se nedomluvili dva hráči. Vachoušek to z první zkusil, ale zamířil nad branku. Dobrá situace teď pro brněnskou Zbrojovku po nedohodě na středu pole, respektive na středové ose uvnitř z vlastního pokutového území, je nadražený míč hlavou. Vachoušek se tam ocitl sám a pozor, zase špatná rozehrávka Kubiaka před pokutovým územím. Je teď připravený Langer, ale už je tlačený do strany, nabízí se mu tam Penksa. Langer ale postupuje sám, dává pod sebe, Vachoušek pouští, ale teď nečekali jeho spoluhráči, že by ten míč mohl propadnout někam k puntíku pro penaltu. Slavia se ubránila a může jít rychle dopředu, kam už míří Šturm společně s Chorým, ale tak nějak se sami zazdili přímo u místa, kde se střetává středová a krajní lajna, no a nakonec z toho byl nedovolný zákrok Šturma na protihráče z brněnské Zbrojovky, kterým byl Klíma, a tak budou hosté rozehrávat od poloviny hřiště. A zkouší to křížem znovu před vápno, Vašulín jde do hlavičkého souboje, protečoval za sebe, ale tam je jen Konečný, který okamžitě odvrací směrem ke Šturmovi. Šturm hlavou za sebe k polovině hřiště, kde je připravený Chorý. Chorý vrací Šturmovi, teď si chtěli nic vyměnit vzduchem, to se ale nepovedlo. Teď série soubojů, vypadalo to trochu na držení rukama, ale z brněnská Zbrojovka pokračuje. Po pravé straně míří Vachoušek, ale přijel tam ve skluzu Chaloupek a nějakých 9 metrů od rohového praporku odkopává míč do zámezí. Ale brněnská Zbrojovka stále nebezpečná v některých situacích a hraje hodně odvážně na Slávii. Golových šancí tedy málo na obou stranách, ale nějaké už tady byly. Teď 35. minuta a Penksa nějakých 9 metrů od rohového praporku na pravé straně bude vhazovat míč do pokutového území Slávie. Ne, nakonec si dává na krátko s Klímou, až Klíma centruje před golmana Markoviče, tam je ale Chorý, který odvrací. Šturm sklepává hlavou zpátky do lajny. Kubiak, ten se teď krásně dokázal zbavit kličkou Penksy. Držel si ho za zády, jen si převaloval míč jako při futsale u lajny. Dokázal se obkroužit kolem Penksy a nakonec je z toho nedovolený zákrok, podržení za dres. Ale je to blízko pokutového území Slavie, která teď rozehrála na rychlo. Chaloupek dává na...
1: A hraje stále se Zbrojovkou Brno 0-0 v utkání o první místo šance ligy. I nadále ho budeme sledovat na Radiožurnálu Sport, ale pokud si nechcete nechat uniknout žádnou akci, tak si najděte přímý přenos jednotlivého duelu, tedy Slavie se Zbrojovkou, anebo některé jiného na webu radiožurnalsport.cz, irozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Závěr mistrovství Evropy volejbalistek už je bohužel bez Češek, ale fanoušci tohoto sportu si pravděpodobně přichází na své. První semifinále totiž je reprízou posledního finále evropského šampionátu. Turecké obhájkyně titulu doma v Istanbulu hrají s naposledy stříbrnými Srbkami a i teď mají navrch, protože první set získali poměrem 25-20, v tom druhém vedou 2-1.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Zpátky k fotbalu, už padají první góly v zápasech německé Bundesligy, přestože začaly před pár minutami. Leverkusen vede v 6. minutě nad Unionem Berlín 1-0. Schválně jsem se díval, jestli neskóroval Patrik Schick, ale tentokrát to byl jeho spoluhráč Fernandes a už také vedou v 5. minutě Brémy nad Lipskem 1-0. Připomínám ještě dvě jména českých reprezentantů, Coufala a Hloška. Ti nechybí v základní sestavě Hoffenheimu, ten hostí Dortmund, ale v 7. minutě stále platí bezbrankový stav, který naposledy hlásili také reportéři ze zápasu Slávie s Brnem a Slovácka s Pardubicemi. Nás teď ale zajímá, jak se to vyvíjí mezi olomouckou Sigmou a pražskými Bohemians. Řekne nám to, no, chtěl jsem dát slovo Adamu Kodetovi, ale musíme dát přednost Mirko Vasičovi, Slávia Zbrojovka Brno. Mirko.
2: 37. minuta, 0-0 mezi Slavií a Brnem, ale domácí tým teď bude kopat penaltu. Po dlouhém autu došlo v pokutovém území k souboji Klíma, což je stoper Zbrojovky a kapitán, a Chorý. Chorý skončil na zemi a rozhodčí Jan Beneš okamžitě ukazoval na puntík pro penaltu. Pravděpodobně už je všechno zkontrolováno a penalta to skutečně je a sám Tomáš Chorý se postaví k zahrávání téhle standardní situace. To je asi nejvýhodnější pro střelce, tedy pokutového kopu. Beneš už dává pokyn, aby se rozehrál. Chorý stojí na hranici vápna. Rozeběh, Hrdina mává rukama, Chorý pálí a přesně k tyči, je to gól. Slavia po 38. minutě vede z pokutového kopu 1-0, když se prosazuje Tomáš Chorý, na kterého předtím byl ten nedovolený zákrok. Hráčům Zbrojovky, hlavně kapitánu Klímovi, se to úplně nelíbilo, že po tom souboji, kdy tam povalil podle všeho Choreo na zem, že se píská pokutový kop, ale nic neuhádal, dostal žlutou kartu. Rozhodčí Jan Beneš stál v dobré pozici, viděl ten souboj po dlouhém autu i Sifeo. No a Tomáš Chorý pak křížnou ranou pravou nohou tvrdě za tyč, sice golman Hrdina, golman Zbrojovky vystihl směr střely, ale nedokázal zasáhnout. No a Tomáš Chorý tak střelcem branky a Slavia se v tomhle zajímavém utkání, můžeme říct, co první místo, dostává do vedení 1-0 v 38. minutě. No a brněnská Zbrojovka teď bude dohánět ztrátu. Připomeňme, že zatím hraje velice sympaticky v Edenu a teď ale inkasovala. Takže je rozehráno. Brno na vlastní...
1: Slavia tedy vede 1-0 nad brněnskou Zbrojovkou po gólu z penalty, kvůli kterému jsme nešli nakonec na Andrův stadion do Olomouce. Teď to napravujeme. Sigma hraje s pražskými Bohemians a Adam Kodet teď tedy má slovo.
3: 39. minutě první žlutá karta, konkrétně pro Květa, který se hodně rozčiluje za prvé směrem na rozhodčího a za druhé také směrem na Matuše Malého, kterého tedy fauloval a byl za to oceněný žlutou kartou a kdo ví, teď si za protesty by neměl dostat nějakou další. Každopádně, co je podstatné, je stav, ten platí nadále 2-0. Střelci z 8. minuty Barát a z 20. minuty Sejk. Od té doby měla Sigma několik velmi dalších, ať už slibných příležitostí nezakončených, anebo několik střel, které musel pochytat nebo povyrážet brankář Tomáš Frývald. Na druhé straně Jan Koutník v brance Sigmy stále čeká po 30, teď už 9 minutách odehraných z tohoto utkání na první zákrok. Nejblíže k tomu, aby ho připsal na jeho konto, nebo aby si připsal gól, byl Almáši, který po ojedinělém centru z pravé strany hlavičkoval, ale ten balón jenom lízl a nenamířil ho nějak nebezpečně směrem na olomouckou branku. Teď se možná ještě na videu zkoumá ten zákrok Květa, jestli by z toho nemělo být něco horšího než žlutá karta. Nevidím jinak důvod, proč by se už nemělo hrát. V polovině 40. minuty za stavu 2-0, ale teď už přeci jenom Michal Panský schoval notýsek i kartu zpátky do své kapsy a dal pokyn Pištělkou Lurvinkovi, že může rozehrávat a ten to také učinil. Volí přihrávku zpátky na Matuše Malého, který má hodně velkou zásluhu na druhém gólu Sigmy, právě po jeho dlouhém nákupu a po prodloužení od Abdullahi Sile skóroval Václav Sejk do prázdné branky. Velmi rychlá přímočará akce, tentokrát dlouhý balon posílá dopředu brankář Koutný. Gali tam musel svádět souboj s Havlem, ten první vyhrál, ale odražený balon Sigma nezískala. Ale když se k němu pak Havel dostal znovu, tak ho odpálil jenom zpět na kopačky Michala Berana. Tedy se...
1: Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, tedy 2-0 ve 40. minutě. Můžeme připomenout, nebo poprvé vlastně říct, že po veleúspěšné mistrovství světa se vodní slalomáři z Česka vrátí po světovém poháru ve francouzském Vers-sur-Marne s jednou jedinou medailí, kterou včera vybojoval kanoista Václav Chaloupka. Dnešní kajak cross nerozšíří medailovou sbírku, protože ve čtvrtfinále kromě Terezy Knéblové a Olgy Samkové vypadly také Matyáš Novák s Vítem Přinišem, kteří trochu doplatili na to, že byli ve stejné rozjížďce a bojovali spolu, no a smáli se jejich soupeři, takže o vodním slalomu už dnes dál mluvit nemusíme, můžeme se věnovat jiným sportům a třeba basketbalovému mistrovství světa žen. Na něm senzačně prohrály Španělky s Mali 73-82, teď Maďarky ve druhé minutě čtvrté čtvrtiny vedou nad Nigerijkami 54-42.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
1: Fotbalisté Slovácka hostí v sedmém kole šance ligy Pardubice. Co je nového, řekne Tomáš Peroutka.
0: Nic nového, akorát se nám posunul čas, 42. minuta, za chvíli se tedy dozvíme, kolik hlavní sudí Rouček nastaví nad rámec normální hrací doby v první půli. Skóre stále nezměněné, svítí dvě velké nuly na světelné tabuli v Uherském Hradišti, Slovácko-Pardubice 0-0. Zatímco v úvodu utkání byly jednoznačně aktivnější pardubičtí, tak teď v posledních minutách vystrkují růžky také domácí fotbalisté, měli nějaké závary, ale v předbrankovém prostoru v takovém chumlu hráčů se nikdo z nich prosadit nedokázal, nějakou lepší pozici si Slovácko vypracovat nedokázalo. Teď Sosech byl stažen Šimkem na trávník, Šimek si byl vědomý svého přestupku a poslušně odchází od místa, kde leží Sosech, a ten už se pomalu sbírá. Behirače, jeho spoluhráč, teď bude rozehrávat z vlastní obrané poloviny.
1: A to za stavu 0-0 mezi Slováckem a Pardubicemi. Celé utkání si najdete třeba na webu irozhlasa.cz. Teď dáme prostor šlágru sedmého kola mezi první Sláví a druhou Zbrojovkou Brno. Mirko Vasič u mikrofonu.
2: 44. minuta, právě teď začala, Slavia stále vede 1-0 nad Zbrojovkou Brno, zásluhou proměněné penalty Tomáše Chorého, na kterého byl i předchozí faul. Zbrojovka se snaží tlačit dopředu, ale golmana Markoviče teď v posledních minutách neohrozila, teď navíc nedovolený zákrok hostujícího týmu na útočné polovině, takže Slavia bude rozehrávat prakticky přesně před střídačkou domácího týmu, kdo to zná v Edenu. Chaloupek podél levé lajny, ale tohle byl hodně nepovedený nákop. Teď se tam rozčiluje a debatuje s trenérem Trpišovským, ale okamžitě ho trenér slavistického týmu, tedy Chaloupka, žene, aby si obsadil Vachouška. Teď bude brněnský tým vazovat poblíž vlastního pokutového území na pravé straně Klíma, ale nemá komu, se mu odpočítává čas. Na poslední chvíli Klíma hodil na svého spoluhráče, kterým byl Langer faulovaný, omlouvá se mu tam Šturm a rozhodčí Jan Beneš dává žlutou kartu. No, tak žlutých karet tady přibývá, před malou chvílí je viděl Chaloupek za zatežení Čavoše u poloviny hřiště a teď Šturm dostává žlutou kartu za zákrok na Langra. Bude Brno rozehrávat z vlastní obrané poloviny, musí se ještě počkat, až si hlavní rozhodčí Jan Beneš všechno zapíše do notýsku a už běží ke středové čáře a dává pokyn Klímovi, aby rozehrál. Ten dlouhým nákopem z vlastní půlky hledá Vašulína, Vašulín jde do hlavičkového souboje, ale byl tam u něj blízko také Kubiak. Hlavičky pokračují až Sadílek takovým trochu nestandardním kopem, ale dostal míč pryč od slavistického pokutového území, kam se ale balon okamžitě znovu vrací a razantně ho slavisté teď odkopli po odraženém míči, ale může pokračovat Zbrojovka Brno do středu pole. Sklepávačka na Vašulína, Vašulín je letlačený od vápna, ale ještě zvládl přihrávku na Penksu, proti tomu ale výborně teď vystoupil Kubiak a autové vhazování pro hostující tým na útočné polovině, ale ještě to daleko od vápna. Už začalo nastavení, které bude trvat 3 minuty. Slavia vede nad Zbrojovkou Brno 1-0, nastavení úvodního poločasu. Teď Vaníček, který je hodně aktivní, se tam snažil kouzlit u pravé lajny, ale nakonec musel vyhodit míč k polovině hřiště a na středu, přesně na středovém puntíku je teď stoper Kaká. Ten okamžitě vrací do pravé strany, Klíma to zkouší k vápnu, tam chtěl Vašulín dát patičku, ta se mu ale nepovedla, ale teď Brno v tlaku, Váníček u lajny, pomáhá si s Penksou, stále nakrátko kombinují fotbalisté brněnské zbrojovky, ale nejsou se...
1: Fotbalisté brněnské zbrojovky prohrávají v Edenu 0-1, Mirko Vasič mluvil o 3minutovém nastavení, kratší má být v Olomouci, kde Sigma hraje s Bohemians, a proto se vypravujeme za Adamem Kodetem.
3: Polovina nastaveného času, tedy té jedné minuty, je pryč. Sigma vede 2-0 po gólech Petra Baráta a Václava Sejka. A teď už v těch posledních minutách je jednoznačné, že za tohoto stavu chce dovést utkání i do kabin. Nastavuje se tedy pouze jedna minuta, protože se příliš nezdržovalo. Žádné ošetřování nebylo potřeba během první půle. A žádné další zdržování také nepřišlo. Sila nakopává balon teď dopředu někam na Václava Sejka do středového kruhu. Ten se k němu sice nedostal, protože míč skončil až u Karima, ale ten si úplně s ním šikovně neporadil. Sejk toho chtěl využít, vlétl někam za tím odraženým balónem, ale Bohemians ho nakonec poslal ke svému brankáři a odkop Tomáše Frivalda. Je to poslední, co bylo v první půli k vidění. K vidění byly dva góly v 8. a ve 20. minutě. Barát se Sejkem stanovili skóre prvního poločasu mezi Sigmou Olomouc a pražskými Bohemians 2-0.
1: Stihnout chceme také závěr prvního poločasu na Slovácku, které hrají s Pardubicemi. Tomáš Perutka.
0: Juroška padá. Přicházíte v závěru nastavení. Hlavní sudí Rouček nastavil 2 minuty a podle mých stopek by se mělo hrát posledních 10, možná 15 vteřin. Teď vzrušení po té, co si snažili fanoušci vyžádat přímý kop, ale ten už se konat nebude. Hlavní sudí Rouček ukončil první poločas, ve kterém jsme tedy žádný gól neviděli. Po první půli platí Slovácko-Pardubice 0-0 a já se budu těšit na sešenou na začátku druhého poločasu.
1: To se budeme těšit i my, Tomáši Perutko, a teď se ale těšíme ještě na závěr prvního poločasu od Mirka Vasiče, který je v Edenu na souboji pražské Slávy s brněnskou zbrojovkou. Mirko.
2: Ještě půl minutka z nastavení by se měla hrát. Brněnská zbrojovka se teď snaží tlačit, prohrává na Slavii 0-1. No a teď tam byl nedovolený zákrok na zemi, skončil Tomáš Chorý. Drží se za obličej, přiznám se, že jsem sledoval hru a nákup směrem dopředu, takže jsem úplně celou situaci neviděl, ale Tomáš Chorý zůstává ležet na trávníku a drží se za obličej. Hlavní rozhodčí Jan Beneš tam teď diskutuje s trenérem Jindřichem Trpišovským. Hra byla zastavená, takže se bude hrát určitě víc než ty 3 avizované minuty, protože ty už právě teď vypršely z prvního poločasu. Slavia stále vede nad zbrojovkou 1-0, ale teď se tam zkoumá celá situace kolem Tomáše Chorého, který stále zůstává ležet na trávníku, je ošetřovaný. Jan Beneš se kouká na hodinky, to znamená, že určitě zastavil. Ještě čas, ještě nějaká půl minutka zbývala v tu dobu do konce nastavení úvodního poločasu. Asi z toho nebude žádný karetní trest, že by do celé situace zasáhl VAR, že by tam viděl zákrok na červenou kartu, ale Tomáš Chorý je stále v předklonu a na 4. Teď už se zdvihá ze země. Těžko říct, jestli dostal nějaký úder a kam, ale asi ho to bolí, protože má skřivenou tvář a drží se tak nakonec za záda nebo za bok. Otírá si tam teď hlavu, no a kráčí v takovém předklonu za autovou čáru, ale brněnská zbrojovka ještě v závěru prvního poločasu tedy bude mít šanci vyrovnat, protože Dante bude vhazovat na pravé straně nějakých 9 metrů od rohového praporku, míč míří do vápna, je tam nadražený, propadává a dostává se na hranici pokutového území, kde znovu Dante může centrovat do pokutového území, ne, vrací zpátky na Klímu, až Klíma centruje do vápna, tam si naskakuje Kaká, ale byla to těžká pozice, od jeho hlavy se míč odráží za koncovou čáru a to je všechno z prvního poločasu. Slavia tedy vede nad zbrojovkou Brno 1-0, když se v 38. minutě prosadil z penalty Tomáš Chorý. Předtím tam byl faul na něj, prudký aut z pravé strany od Isifeho, který zamířil do pokutového území. Chorého tam svalil na zem Klíma, rozhodčí Jan Beneš to viděl, hned pískal penaltu. VAR nezasahoval do téhle situace a Chorý pak tvrdou křížnou ranou do levé strany nedal šanci golmanu Hrdinovi, byť ten směr jeho kopu vystihl, ale nedostal šanci. Takže Slavia po prvním poločase vede nad Zbrojovkou Brno 1-0. Musela dvakrát nuceně střídat, to také připomeňme, už do 26. minuty. Nejprve otřesený stoper Zima, který dostal tvrdou ránu od Vaníčka do obličeje, tak nakonec musel ven ze hřiště a nahradil ho Tomáš Vlček. No a po takovém souboji u pokutového území brněnské Zbrojovky došlo také ke zranění Lukáše Provoda, pravděpodobně kotník na pravé noze. Provod to ještě zkoušel, ale nakonec už nemohl dál pokračovat a místo něj přišel na hrací plochu Ajaosi. Oba týmy měly i nějaké další příležitosti. Velkou měl třeba Šturm, který běžel prakticky sám na gólmana Hrdinu. Chtěl ho přelobovat, ale brankář Zbrojovky celou situaci vystihl. Na druhé straně tam bylo uvolnění Čavoše, potom co Ajaosi chtěl ve vlastním vápně kličkovat. Čavoš ho obral o míč, ještě si zasekl jednou ze slavistických hráčů a někde od rohu malého vápna kousek za ním z pravé strany zkoušel takovou točenou technickou střelu, ale ta se vznesla nad slavistickou branku. Takže po prvním poločase jediný střelec Tomáš Chorý z penalty na 1-0.
1: Ano, Slavia tedy vede nad Zbrojovkou Brno 1-0 po prvním poločase. Pokud by takhle tenhle duel skončil, tak by měla náskok minimálně do zítřka 4 body, a to jak před brněnskou Zbrojovkou, tak před libereckým Slovanem, který zítra nastoupí v podještěském derby v Jablonci, a také dost možná před olomouckou Sigmou, která by se dostala na 13 body v případě, že by dotáhla do vítězného konce svůj velmi dobře rozehraný duel proti Bohemians. Hanáci vedou 2-0 po první 45 minutovce v souboji dvou týmů, které stále čekají na první vítězství v sezóně i v aktuálně hraném 7. kole. Je to mezi Slováckem a Pardubicemi 0-0. Na druhé poločasy se pochopitelně na zmíněné stadiony vypravíme a pochopitelně vám nabídneme od 18 hodin také utkání brněnského Artisu s Viktorií Plzeň.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Za pár minut se zase vrátíme na trojici zápasů fotbalové šance ligy. Později přibydou také duely hokejové ligy mistrů. V půl páté nastoupí Plzeň proti polským Tychám v 17 hodin, pardubické Dynamo proti švédskému Regle a alespoň na dálku budeme sledovat utkání libereckých bílých tygrů v Salzburgu. To má úvodní buly v 19 hodin a 15 minut. Ale nejenom fotbal a hokej jsou sporty, které sledujeme na Radiožurnálu Sport. Teď nás zajímá opět třeba beachvolejbalové mistrovství republiky v pražském Ládví. A tak se tam vydáváme za Krištofem Kouselem. Krásné odpoledne.
1: Hezký den ještě jednou, tady už je jasno o třech párech, které budou zítra usilovat o medaile na republikovém šampionátu, o dvou ženských párech a jednom mužském. Tak pěkně po pořadě o Marii Sáře Štochlové a Markétě Svozilové a jejich postupu ze třetího kola přímo do semifinále už jsme mluvili. Ty porazili 2-0 Andreu Lorenzovou a Marianu Tomasovou. Jako druhé ženy se do semifinále dostaly nasazené jedničky Kylie Neuschafrová s Martinou Meixnerovou. Beru zpět, to nejsou nasazené jedničky, každopádně jsou to vítězky turnaje Brno Beach Pro z minulého týdne a velké favoritky, ačkoliv nejsou tedy první nasazené, to jsou Štochlová se s Vozilovou, takže tyhle dva páry budou hrát zítra semifinále nikoliv proti sobě, ale budou hrát proti dvojicím, které se proti nim nebo do tohohle souboje dostanou z oprav. A známe taky už první mužskou semifinále dvojici Jiří Sedlák a Matyáš Javoronok, to jsou už jistě nasazené jedničky, tak ty si poradili ve dvou setech s Krištofem Olivou a Václavem Kurkou. Byl to zápas, který nebyl tak úplně dramatický jako třeba druhý duel třetího kola mezi ženami, který šel do tří setů, tak tenhle zápas skončil po dvou setech 21-17 a 21-14 poměrně jasným vítězstvím Jiřího Sedláka a Matyáše Javoronoka, nejvýše nasazeného páru. A teď se tady chystá už druhý mužský zápas třetího kola a to mezi dvojkami a trojkami domácího turnaje a tedy je to Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou a proti ním se postaví Tomáš Semerát a Adam Štoček a tyhle ty dva páry budou usilovat tedy o přímý postup do zítřejšího semifinále a ten poražený se bude muset ještě ve večerním zápase utkat v opravách o tenhle postup.
0: To říká Krištof Kousal, se kterým se opět spojíme z beachvolejbalového mistrovství republiky, až bude něco zajímavého nového. Krištofe, zatím díky a naslyšenou.
1: Zatím naslyšenou.
0: A my se můžeme podívat do zahraničních fotbalových soutěží. Známe poločasový výsledek prvního dnešního mače italské série A. Fiorentina FC Turín 0-0. Už skončilo utkání v anglické Premier League mezi Newcastlem a Bournemouthem a to se stavem 2-2. Připomínám, že kompletní duel odchytal český reprezentační brankář za Newcastle Lukáš Horníček a v německé fotbalové Bundeslize Leverkusen už vede nad Unionem Berlín 2-0, ale ani jednu trefu neobstaral. Patrik Šik, Vladimír Coufal s Adamem Hloškem hrají za Hoffenheim proti Dortmundu, ale ve 30. minutě se stále čeká na úvodní branku. Paderborn prohrává s Freiburgem 0-1, také tam mají za sebou necelou půl hodinu. Mönchengladbach vede nad Elfsbergem 1-0, stejně jako Brémy nad Lipskem.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Fanoušci italské zpěvačky LP odpustí, musíme na fotbal, začal druhý poločas utkání Olomouce s pražskými Bohemians a tak dostává slovo Adam Kodet.
1: 10 vteřin hry je za námi ve druhé půli za stavu 2-0. Začal druhý poločas a také za situace, kdy trenér Bohemians Jaroslav Veselý udělal hned 3 změny do druhé půle. Ze hřiště odešli Pilař, Smrš a Havel a na hřiště vběhli Mirwald, Černý a Matoušek, ale všichni tři teď jenom sledovali, co udělá Tomáš Frýwald s Ahmadem Galim, který se proti němu řítil úplně sám, dostal dobrý míč za obranu těsně v offsideové pozici, asi v offsideu nebyl, takže mohl pokračovat dál a Frýwald tváří v tvář po ráně Galiho, který zakončoval, co nejpohotověji to šlo, řekl bych, možná klidně mohl jít ještě do nějaké kličky nebo se více přiblížit brance, ale chtěl zakončit co nejdříve, takže velká šance hned v úvodu první půle a teď Lurvinková hlavička z rohu, který poslal do vápna Dominik Janošek, takže Sigma zhruba začíná tam, kde v první půli skončila, tedy s velkou ofenzivní aktivitou a s velkou převahou, opravdu ze strany Bohemian směrem dopředu tam nebylo v podstatě vůbec nic, svědčí o tom i to, že brankář Sigmy Jan Koutný neměl za 45 minut žádný zákrok a vlastně tam nebyla žádná situace, která by ho měla nějak více rozházet. Polovina 47. minuty, Sigma Olomouc vede nad pražskými Bohemians 2-0. No a jak je tomu futkání Slovácka a Pardubic, řekne Tomáš Perutka.
2: 47. minuta utkání Slovácko-Pardubice 0-0. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Radiožurnál. Mezitím, co jste poslouchali vstup pro posluchače vysílání Radiožurnálu, tak hráči Slovácka vystřelili z levé strany. Nepříjemná střela na blížší tyč, kterou dokázal brankář Neumann vyrazit, rezultuje rohový kop, který budou mít tedy fotbalisté domácího týmu v úvodu druhé půle k dispozici. K rohovému praporku běží trávník, kapitán domácího týmu, tedy svojí pravačkou rozehraje rohový kop z levé strany. V podstatě všichni hráči až na Defeho a Jurošku jsou nastěhováni v pokutovém území. Trávník se rozbíhá, dává na přední tyč, ale tam byl pouze bránící Hlavatý, který svojí pravačkou odkopl balon k postranní čáře. Teď dosprintoval k postranní čáře a svedl souboj s Trávníkem. Po něm další souboj mezi Švederským, bránícím hráčem Slovácka a Tankem, při kterém si právě Tanko počínal nedovoleným způsobem. Hráči Slovácka okamžitě rozehráli, ale hlavní sudí Rouček vrací hru. Trávník neváhal, okamžitě zkoušel rychle rozehrát.
0: Je to 0-0 mezi Slováckem a Pardubicemi v 7. kole fotbalové šance ligy. To na britských ostrovech se hraje teprve 3. kolo Premier League a můžeme mluvit o dalším českém hráči, konkrétně brankáři, protože v akci je Antonín Kinský, chytá za Tottenham na stadionu Nottinghamu v 5. minutě, platí bezbrankové skóre, stejně jako na dalších 4 stadionech. Brentford hostí Sunderland, Brighton Leeds, Fulham Crystal Palace a Manchester City hraje s Coventry. Připomínám, že Lukáš Horníček drží s Newcastlem ligovou neporazitelnost a to po remíze 2-2 s Bournemouthem. Už se ale hraje druhá půle také v Edenu mezi Sláví a Zbrojovkou Brno a tak předávám slovo Mirko Vasičovi.
3: První minuta druhého poločasu, Slávia vede nad Zbrojovkou Brno 1-0 a teď se snaží dopředu a já osi se zbavil u pulící čáry Danteho, táhne míč k pokutovému území, posouvá ho ještě ke zbíhajícímu Isifemu, který byl navíc v postavení mimo hru, mimo to, že tedy nedokázal doběhnout tenhle balón, protože ho tam výborně zakřižoval Kaká a tak Zbrojovka bude rozehrávat od vlastního pokutového území do druhého poločasu bez změn, tedy mimo těch, o kterých už jsem mluvil, takže hosté brance Hrdina, obrana Kaká, Hunal, Klíma, teď mluvím o stoperech, na stranách Dante a Penksa, před nimi Čavo, Šlanger, Vaníček a Vachoušek a úplně na hrotu Vašulín. Mezitím Brno rozehrálo, ale znovu po nákopu Hrdiny se bude vhazovat spoza autové čáry, konkrétně Vaníček, Brno už hluboko na útočné polovině domácí Slavia. Bráně Markovič, obránci zleva Kubiak, zprava Isife, stopeři Konečný, Vlček a Chaloupek, ve středu pole Sadílek, Šturm, teď už také Ajaosi a na hrotu Chorý. Mezitím slavisté se ubránili, odkopli míč daleko od vlastního pokutového území a tak může hrát golman zbrojovky Hrdina. Znovu si kráčí, jako už několikrát v tomhle utkání, daleko za vlastní pokutové území, až teď na něj vyráží Chorý, ale Hrdina bez problémů. Do pravé strany hlavičkový souboj Penksa ale neuspěl. Tedy hráč zbrojovky, a tak Slavia může vyvážet balón. Ajaosi zkouší vysunout rozeběhnutého Šturma, ale na něj si dali pozor hráči zbrojovky, konkrétně kapitán Klíma. Teď se mu tam rozbíhá Klímovi Langera, také dostává přihrávku, už je v rohu velkého vápna, dává pod sebe, ale tam Chaloupek se dobře postavil před útočníka nebo ofenzivního hráče brněnského týmu Vachouška, tak zastavil tuhle přihrávku, ale slavisté jen kulící čáře. Třetí minuta druhého poločasu, pražský tým vede nad zbrojovkou Brno 1-0 zásluhou penalty Chorého z 38. minuty a teď bude vyvážet míč od vlastní obrané poloviny, ale znovu jen takový bezduchý náchop Chaloupka. Chorý mu ukazuje, proč si to tam nedáte mezi sebou a chvíli nepočkáte, než nakopnete míč, a tak znovu hosté bez problémů a do klidu momentálně znovu u golmana Hrdiny, který je zatím čtvrtkruhem před pokutovým územím, stále na něj nikdo nevybíhá. Slavisté nechá.
0: Zbrojovka Brno prohrává v Edenu s mistrovskou Slaví 0-1 ve 48. minutě. Turecké obhájkyně titulu z mistrovství Evropy jsou zase o něco blíž postupu do finále letošního šampionátu. Doma v Istanbulu vedou nad Srbskem už 2-0 na sety. Ten první vyhráli Turkyně 25-20, ten druhý 25-19.
4: Radiožurnál Sport
5: a Jan Suchan.
0: Vracíme se na sedmé kolo fotbalové šance ligy. Sigma Olomouc hostí a Bohemians a také reportéra Radiožurnálu Sport Adama Kodeta.
1: 52. minuta, Sigma vede 2-0 a teď po další velmi zajímavé situaci, kdy tam po zemi přihrával Sila do malého pokutového území, odkopával na poslední chvíli balón Mirwald, málem trefil vlastní odkrytou branku, ale nakonec je z toho jenom rohový kop pro Sigmu. Janošek ho rozehrává nakrátko na Galiho, Gali prodlužuje na Berana, který může z pravé strany pálit, ještě ta rána byla tečována bránícím Matouškem, takže ten rohový kop z pravé strany, tedy od pravého rohového praporku, se bude opakovat. Zase tam je Janošek připravený na rozehrátku na krátko. Tentokrát zřejmě bude rozehrávat Krivák. A dává Janoškovi právě po zemi na několik metrů. Janošek zase prodloužil na Galiho. Zase z toho je stejná situace, kdy ve volném prostoru zůstal Beran. Tentokrát nevystřelil. Centruje naopak Krivák z levé strany. Ale byla to hlava Ladislava Almášiho, který odhlavičkoval balón trošku dále od vlastní branky, ale zase jenom hráčům Sigmy, takže ti se stahují opět k brance soupeře, tentokrát z levé strany jde Matuš Malý a Hadaš, který má teď balón, prostrčil ho mezi dvěma bránícími hráči Bohemians, ale nedostal ho na Lurvinka, který teď musí svádět souboj s Květem, nenechává mu ani centimetr místa, ale nakonec se Květ kolem něj obtočil a odkopl balón podél lajny, ten nakonec ze hřiště vylétl a bude to míč pro Sigmu, protože po tom, co právě Květ ho rozehrál, tak už se ho nikdo další nedotkl, takže na začátku 54. minuty vede nadále Sigma 2-0 a zůstává na polovině.
0: S tím si zatím vystačíme od Adama Kodeta. Pokud ho chcete poslouchat i dál, tak vás nasměruju do mobilní aplikace Můj rozhlas anebo na webové stránky iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz. Už několikátou sezónu právě na těchto platformách vysíláme všechny zápasy fotbalové šance ligy a platit to bude už za 10 dní také o hokejové Tipsport Extralize. České florbalistky slaví první vítězství v této sezóně ve švýcarském Gimligenu. Porazili na turnaj Euro Floorball Tour Finsko 8-3 a spravili si trochu chuť po včerejší prohře 0-4 se Švédskem. V Chomutově tam se hraje mužský turnaj stejné série a Češi v první minutě druhé třetiny hrají se Švýcarskem 1-1. Teď už budeme opět skloňovat fotbalová jména a v tomto případě tedy kluby Slovácko a Pardubice. Ty spolu dnes hrají v sedmém kole šance ligy a je u toho Tomáš Perutka.
2: 55. minuta utkání, stav je stále nerozhodný a bezbrankový, Slovácko Pardubice 0-0. Před chvílí ale zazvonila tyč po přímém kopu domácího záložníka Havlíka. Havlík měl dispozici přímý kop z levé strany ze vzdálenosti možná 25, možná 30 metrů. Poslal svojí levačkou balon. Byl to takový přetažený centr a ten míč nakonec u vzdálenější tyče zazvonil o břevno. Možná brankář Neumann ten centr trošku podcenil. Musel se potom ještě vracet, couvat. Byl připraven vyboxovat ten balon a ten míč nakonec, jak jsem říkal, orazítkoval tedy břevno. Byla to zatím největší příležitost ke skórování v druhém poločase, ve kterém už jsme dospěli do 56. minuty a ve kterém tedy stále platí skóre Slovácko-Pardubice 0-0. Teď brankář Neumann posílá balon na Traorého na levou stranu, ten si vyměňuje míč s Jelínkem.
0: Skóre jste slyšeli od Tomáše Perutky. To v pražském Edenu, tam se utkávají nejenom nejlepší týmy šance ligy, ale také týmy, které mají nejlepší střelce soutěže čtyřgólové. Novaka chytila, respektive Vašulína, prosadil se zatím jenom Tomáš Chorý. Alespoň takové byly poslední informace. Mirko Vasiče třeba bude mít nějaké další, které změní skóre, o kterém jsem mluvil. Slavia Zbrojovka, Mirko Vasič.
3: 53. minuta, Slavia stále vede nad Zbrojovkou Brno 1-0, ale úvod druhého poločasu patří jednoznačně hostům. Slavisté se uchylují jen k nákopům k polovině hřiště a brněnská Zbrojovka to zkouší, kudy může. Teď měl do dobré pozice přesně na středové ose na hraně vápna nabito Čavoš, ale ta jeho střela, no těžko říct, jestli tomu lze říct střela, prostě mu to nesedlo a slavistická obrana ji zavřela, ale už několikrát tam slavisté museli tvrdě bojovat ve vlastním pokutovém území a teď se dostává do problému gólman Markovič, protože blízko u něj byl Vašulín, ale Markovič zvládl rozehrávku na konečného do pravé strany a konečný pak oblouček k polovině hřiště. Slavia teď po přestávce jakoby se nedostala moc do hry, teď to bude zkoušet i Sife autem od středové čáry, rychle chtěl hodit na Ajaosio podél lajny, ale nakonec byl rozhodčími zastaven, musel trochu couvnout, až teď bude Isife vhazovat přesně z poloviny hřiště, už se mu odpočítává čas. Isife směrem dopředu, tam Ajaosi vyhrál hlavičku, Šturm se tlačí do pokutového území, ale před ním je tam také kapitán brněnské Zbrojovky Klíma a ten zvládl před Šturmem odklidit míč alespoň za koncovou čáru takovým vysokým obloučkem. Ještě čekal, jestli ho nebude moc odhlavičkovat pryč, to se ale nestalo. No a tak má Slavia rohový kop, 54. minuta právě teď skončila, Slavia vede nad Zbrojovkou Brno 1-0 a teď bude zahrávat Roh z pravé strany a Sadílek svojí levačkou bude centrovat před branku. Už se tak také děje, míč padá hluboko nebo daleko na malé vápno do zadní části z pohledu kopajícího Sadílka a tam byl pozorný Dante, který před Šturmem odvrátil do zámezí, ale bude z toho další Roh, tentokrát tedy z levé strany pro pražskou Slavii a vypadá to, že tentokrát Šturm ho bude zahrávat, byť tam Sadílek proklusal celou šířku hřiště, ale Šturm a jeho pravačka. Slavisté rozeseti po středové ose od brankáře až na hranici velkého vápna, už tam padá míč někam na hranici malého pokutového území, tam šel do náskoku Chorý, ale byl tam příliš brzo a už z těžké pozice nedokázal usměrnit míč na branku a možná ani ne od hlavy, ale spíš od ramene se odráží tenhle centr pryč ze hřiště. Tentokrát už to ale Roh pro Slavii nebude. Takže 55. minuta, Slavia Zbrojovka Brno 1-0 v sedmém kole fotbalové šance.
0: Slyšeli jste to nejdůležitější od Mirko Vasiče, teď přidáme druhý konečný výsledek z dnešního programu. Mistrovství světa basketbalistek, Maďarky porazili výběr Nigérie 71-67, předtím Španělky senzačně podlehli Malíkám 73-82. Pokud jde o české basketbalistky, tak ty nás budou opět víc zajímat. Zítra, kdy je čeká po porážce s Itálií druhé utkání, v půl třetí odpoledne nastoupí v našem přímém přenosu proti Číně.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Fotbalisté Olomouce hrají v sedmém kole šance ligy s Bohemians, kteří čtyřikrát za sebou v lize neprohráli, ale úplně to nevypadá na pokračování téhle série, minimálně podle posledních slov Adama Kodeta. Adame.
1: Končí 59. minuta, stále to vypadá tak, že Sigma tenhle zápas v pohodě kontroluje a měla by ho zřejmě vyhrát, ale samozřejmě neříkejme ještě hop, dokud hráči Sigmy nepřeskočili. Je to 2-0 nadále po gólech Baráta a Sejka z první půle, ale od té doby, i když už trenér Bohemians Jaroslav Veselý do druhého poločasu poslal tři čerstvé hráče na hřiště, tak zatím to nevypadá, že by Bohemians byli schopní něco nebezpečného směrem na branku Jana Koutného vymyslet. Ten bude teď rozehrávat, před malou chvíli tam se střetl velmi tvrdě s vlastním spoluhráčem Lujem Lurvinkem. A chvíli to vypadalo, že ani on nebude pokračovat ve hře, stejně jako teď zatím nepokračuje ve hře Matuš Malý, který tam zřejmě loktem dostal v souboji s Almášem naloženo a leduje si teď tvář, ale vypadá to, že bude vpuštěn za chvíli čtvrtým rozhodčím tohoto utkání Daliborem Černým do hry. Zatím se tedy hraje dál a Sigma hraje o 10, ale teď už Matuš Malý vypadá to, že bude moci zpátky na hřiště. A je to také tak, vrací se na svůj post středního obránce uprostřed té tříčlenné obrané řady Sigmy, která teď na vlastní polovině vhazovala aut, konkrétně to byl Hadaš, který zakombinoval s Krivakem.
0: Sigma Bohemians 2-0 i v 60. minutě, zůstáváme na Moravě, z Olomouce míříme do Uherského Hradiště na souboj Slovácka s Pardubicemi za Tomášem Perutkou.
2: Tady byly k vidění velké šance v posledních okamžicích, teď nám svítí na světelné tabuli 61. minuta, stav je stále bezbrankový, Slovácko-Pardubice 0-0, ale nejprve v posledních okamžicích pardubičtí fotbalisté nastřelili tyč, když bránící Behejrače špatně odchopl balón ze svého vlastního pokutového území, Jelínek se dostal k tomu míči, okamžitě pálil z pravé strany, ta rána šla na zadní tyč, od které se ten míč odrazil zpátky do hry, takže to byla obrovská šance pardubických. No a teď před malou chvíli se do velké šance, možná úplně největší šance dosavadního průběhu utkání, dostal domácí Švederský, ke kterému se odrazil míč po kotovém území. Švederský z nějakých 10, možná 12 metrů svojí levačkou zkoušel z pravé strany takovou technickou střelou obstřelit brankáře Neumana a ten jeho střelecký pokus šel těsně vedle. Přímo vedle komentátorského stanoviště tady stojí manažer, sportovní manažer domácího týmu Veliče Šumulikovský, který se po té šanci Švederského chytal za hlavu, protože to byla skutečně obrovská příležitost. Teď už nám svítí.
0: Ale i dál tedy platí v 62. minutě bezbrankové skóre mezi Slováckem a Pardubicemi.
4: S mikrofonem za fotbalem.
0: Pojďme se teď podívat na zahraniční fotbalové stadiony, protože už na několika je poločasová pauza v německé Bundeslize. Leverkusen s Patrikem Šikem v základní sestavě vede nad Unionem Berlin 2-0. Hoffenheim, za který hrají od úvodní minuty Adam Hložek s Vladimírem Coufalem a Robin Hranáč je jenom na střídačce, má náskok nad Dortmundem 1-0. Mönchengladbach vede nad Elfsbergem 2-1 a Paderborn prohrává s Freiburgem 0-1. Jedna třetí minuta nastavení se hraje v Brémách, které vedou nad Lipskem 1-0. Teď už opět české fotbalové stadiony, vybíráme ten ve vršovickém Edenu, kde pražská Slávia hraje o první místo šance ligy se zbrojovkou Brno a přímo na místě u toho Mirko Vasič.
3: 60. minuta zápasu, zbrojovka Brno prohrává na Slavii 0-1, zatím jediným střelcem tohoto utkání Tomáš Chorý z penalty v 38. minutě a Tomáš Chorý se teď namotal i do souboje pravděpodobně s gólmanem Hrdinou. Předtím tam byla šance Slavie, Šturm po pěkné kombinaci na pravé straně se dostal na hranici vápna ke střele, zkoušel to takovou tou točenou ránou levou nohou na vzdálenější tyč a gólman Hrdina fantastickou robinzonádou dokázal tuhle ránu vytlačit, ale pak narazil do jednoho z protihráčů a zůstal otřesený ležet na zemi, takže se muselo ošetřovat. Slavia bude kopat roh a vypadá to, že Hrdina je v pořádku, už je také na nohou a už si tam diriguje svoje spoluhráče na tuhle standardní situaci, tedy na roh z levé strany ze slavistického pohledu. Protože Šturm a jeho pravačka kroutí míč do malého vápna, ale tam byl pozorný útočník Vašulín, útočník zbrojovky, který pomáhá samozřejmě při standardních situacích, ale ještě to Slavia bude zkoušet z levé strany, byť teď nemohla odcentrovat, a tak Šturm vrací zpátky na Sadilka a ten až ke středovému kruhu, kde je Isife. Isife okamžitě otáčí hru do prava, kde je Kubiak, ale Kubiak taky nemá komu směrem dopředu, no a tak Slavisté se po několika přihrávkách dostávají až ke golmanu Markovičovi na vlastní obranou polovinu. Markovič pak do pravé strany na Kubiaka. Brněnští teď dobře seřazení, zavřeli tam všechny prostory, Slavia jakoby lákala trochu hostující tým, ale zatím se jí to nedaří. Sadílek posouvá do lajny a Chaloupek z první oblouček na Chorého, ale to nebyl úplně povedený balón, navíc tam byl připravený Hunal, ale ve středovém kruhu našel odražený míč konečný, takže dál hraje Slavia. Isife dává na Ajaosiho, ten si chtěl takovou kličkou obhodit Anteho a to se nakonec podařilo. Dává před branku a málem, že to nebylo 2-0 pro Slavii. Protože tam byli v souboji útočník Chorý a hostující stoper Klíma, známá dvojka z tohohle utkání, no a z malého vápna teď Chorý tečí v těžké pozici, překopává branku brněnské zbrojovky, ale byl to parádní kousek Ajaosiho, který se zbavil na pravé straně Danteho, prudký přízemní centr do malého vápna, ale Chorý nedokázal zakončit. No a teď je tady střídání na straně brněnské zbrojovky.
0: A tak můžeme vystřídat i my za stavu Slavia zbrojovka Brno 1-0 v 62. minutě. Jak mezi olomouckou Sigmou a pražskými Bohemians? Adame, kudete?
1: 66. minuta začala, stav 2-0 nadále platí, tedy stav 2-0 pro Sigmu Olomouc. Platí také to, že právě domácí hráči budou rozehrávat, protože Sila po tom, co si poradil s prudce a hlavně nepřesně rozehraným balónem od brankáře Koutného, byl Matouškem faulovaný, takže právě Abdullahi Sila, tento gvinejský obránce, bude rozehrávat. Dlouhý míč míří na Ekerota, který vypadá to, že po tom, co vlétl do hry jako střídající hráč, má dost sil, nabíhal se tam dokonce ještě rychleji než útočník Václav Sejk z té levé strany, ale ani on ten dlouhý balon od Sily nezachytil. Tímhle chtěl rozhodně Sila překvapit respektive defenzívu Bohemians, protože rozehrál velmi rychle a dlouhý kroucený balon, ale ani Sejk, ani Ekerod ho nakonec nedostihli. Potom hráči Bohemians odkopli balon do autu, který rychle rozehrál Gali s Silou, ale ještě než rozvinuli nějakou další kombinaci.
0: Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, 2-0 v 66. minutě.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sport ze všech úhlů.
0: 16 hodin a 23 minut, to je čas v České republice, v Spojených státech, konkrétně v New Yorku, mají o 6 hodin méně, to znamená, že už se tam chystá další hrací den tenisového US Open Grand Slamu, na kterém máme reportéra Davida Prouzu, ten bude dnes sledovat snažení 3 českých tenistů o to, aby se dostali do osmifinále. Marie Bousková narazí na Polku Švjontekovou, velmi náročnou soupeřku bude mít také Linda Bartuňková v osobě Rusky Andrejevové a Jakub Menčík, ten se utká s Američanem Tienem. První český duel by měl začít kolem 6:30, takže kolem té doby očekávejte první informace našeho reportéra. Teď jsou v akci jiní reportéři, za chvíli se přidá jeden hokejový, Vladislav Janouškovec z Plzně, protože tam domácí Škoda nastoupí v lize mistrů proti hokejistům polských Tych. V 17 hodin se přidá také Ota Gutwirth a Spardubic, protože ty budou hrát ve stejné soutěži se švédským Regle. Teď ale míříme zpátky na fotbalovou šanceligu Slavia zbrojovka Brno, Mirko Vasič.
3: 65. minuta, gól, Tomáš Chorý dává na 2-0, Slavia zahrála rychlou akci do pravé strany přízemní centr Isifeho do předbrankového prostoru a tentokrát Tomáš Chorý, byť byl zezadu atakovaný proti hráčem, tak celou situaci zvládl a dostává míč po druhé za golmana Hrdinu, takže Tomáš Chorý, který se vrátil do základní sestavy poprvé od toho svého dlouhého karetního trestu a po těch peripetích, které byly s tím, jestli zůstane ve Slavii a nebo nezůstane, tak se prosazuje. Takže Tomáš Chorý dává na 2-0. Slavia ve druhé půli úplně nezářila, zbrojovka byla dlouho jednoznačně aktivnějším týmem, no ale teď se povedla rychlá akce, rozhýbal její Ajaosi a také Isife potom prudce do malého vápna a Tomáš Chorý tedy dává na 2-0. V prvním poločase proměnil penaltu. Teď dorážku zblízka, byť byl pod tlakem jednoho z hráčů brněnské zbrojovky, tak dokázal ten míč usměrnit za gólmana Hrdinu. No a Slavia si možná může trochu oddechnout, protože herně v tomhle utkání úplně nezáří a zbrojovka Brno jí dělala velké problémy, ale gól nedala a slávisté už dokázali skórovat po druhé. Takže vedou 2-0, ale zbrojovka to

0: rozhodčí. Nevím, co přesně se v tuhle chvíli řeší. Každopádně Slavia bude muset postavit zeď. V ní budou Ayaosi, Isife a také Sadílek. Ani jeden z těchto hráčů není úplný čahoun. Je tam připravený na ránu také Čavoš. Nakonec Vaníček odešel. Takže buď Dante a jeho levačka, anebo z levé strany Čavoš, který by to měl na ránu přímo na branku. Možná teď svítí i golmanu Markovičovi trochu slunce do obličeje. Hlavní rozhodčí Jan Beneš už postavil zeď, píská a zkusí to Čavoš přímo, nebo přijde centr od Nandreho. Čavoš střílí, odražený balón, no a teď Slavy zachránil na poslední chvíli Vlček, protože ten balón šel úplně na druhou stranu po teči, než skákal golman Markovič, ale tam Vlček zvládl těžkou situaci. Takže stále 2-0 pro pražskou Slavy, ale hraje brněnská zbrojovka. Vaníček na levé straně, ale nedokázal se prosadit přes konečného. Ještě to zkouší dál, ale namotal se do toho také Ayaosi a Ayaosi trefuje Danteho před sebou a Slavia bude odkopávat od vlastní branky. Teď ale přežila těžký moment, protože ten Čavošův trestný kop z levé strany byl tečovaný někým ve zdi, pravděpodobně Sadílkem, a míč mízl na úplně druhou stranu, než skákal golman Markovič, ale na poslední chvíli tam předvedl vynikající obranný zákrok Vlček a uchránil Slavii tedy od inkasovaného gólu. Golman Markovič, dlouhý nákop směrem dopředu, Chorý ho prodlužuje za sebe a Ayaosi dává na středovou osu, tam sprintuje. Teď dobře rozeběhnutý Kačor, ale nakonec se k míči nedostal a navíc tam bylo postavení mimo hru nebo následně nedovolený zákrok, takže zbrojovka Brno bude odkopávat z klidu od vlastního pokutového území. 69. minuta, Slavia vede po dvou gólech Tomáše Chorého nad zbrojovkou Brno 2-0.
1: A teď si řekneme, jak to vypadá také v zápasech třetího kola anglické fotbalové Premier League. Antonín Kinský stále drží čisté konto na stadionu Nottinghamu. Tottenham tam hraje i s českým reprezentačním brankářem 0-0, tedy v 29. minutě. Podobně jsou na tom s časem také na dalších čtyřech stadionech. Manchester City vede nad Coventry 1-0. Hádejte, kdo se prosadil. Ano, Erling Haaland, to nebylo úplně obtížné. Fulham má stejný náskok, tedy 1-0 nad Crystal Palace. Brighton naopak prohrává 0-1 s Leedsem a mezi Brentfordem a Sunderlandem je to 0-0.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: A teď nás zajímá, jaké to je mezi Slováckem a Pardubicemi. I tam dlouho platil bezbrankový stav. Platí stále? Ptám se Tomáše Perutky.
4: Ano, ten bezbrankový stav stále platí, i když jsme viděli několik šancí, které to mohly změnit. Ta poslední, tak ta byla tady na městském fotbalovém stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti k vidění před pár vteřinami, kdy Ndefe dostal kolmou přihrávku do pokutového území od Borlického. Ndefe sprintoval na brankáře z levé strany, ale nedokázal ho překonat. Nakonec z té levé strany zkoušel vystřelit na bližší tyč a podle opakovaného záběru, který jsme viděli na světelné tabuli ze zadní kamery, ta jeho střela mířila možná také metr a půl vedle blížší tyče. Takže ani tentokrát se skóre neměnilo. 74. minuta, teď svítí na světelné tabuli stále dvě velké nuly, Slovácko Pardubice 0-0, to je skóre, které platí od úvodního hvizdu a platí tedy i teď zhruba možná nějakých 20 minut před závěrečným hvizdem. Teď se zkoušeli prodrat dopředu fotbalisté Slovácka, neúspěšně. Dopředu může jít Boledovič, ten nakopl bránícího Ndefeho, takže vhazovat se bude na stranu, směrem na stranu Slovácka. Boledovič se sám ujal této herní činnosti, vhodil z levé strany z obrané poloviny, přihrávka na Jelínka ve středu hřiště, ten má na zádech bránícího Soseha, Boto s čerstvým už na hřiště, teď zkoušel kolmou přihrávkou poslat dopředu nabíhajícího Godwina. Teď přihrávka na opačné straně, Vorlický dává do středu hřiště na Jurošku, ten okamžitě zkoušel dloubáčkem vybíno v pokutovém území Švýcarského, odražený míč letí na trávníka, mezitím Vinicius sbírá odražený balón.
1: Zatím tedy 0-0 mezi Slováckem a Pardubicemi. V 75. minutě už začalo také první dnešní utkání španělské La Ligy mezi fotbalisty Bilba a Atletika Madrid. Ve 14. minutě platí skóre 0-0. Teď opět výpadá.

0: Výprava do pražského Edenu na Slávy a brněnskou zbrojovku za Mirko Vasičem.
1: Vaníček se teď pochybuje, Vlčka snaží prodrat pokutovému zemí, ale je vytlačený do strany, co je nejpodstatnější. 72. minuta, Slavia stále vede nad zbrojovkou 2-0. Vaníček teď prostrkává k vápnu, Vašulín sklepává, nic se odráží ke Kanakimanovi, ten na hranici je vápna, nakonec fauluje. Ještě tam zabíhal hostující Jaromír Zmrhal, který čekal, jestli mu Kanakimana nepodostrčí tenhle balón. Navíc je to žlutá karta pro střídajícího hráče zbrojovky Brno, který nastoupil před pár minutami, ale zbrojovka Brno má vždycky nadějně vypadající útok po krátkých kombinacích, ale nedokážou hosté překonat golmana Markoviče, hlavně proto, že se dost často ani nedostanou k zakončení. Byla tady jedna velká příležitost, řekněme, kdy trestný kop Čavoše tečoval ve zdi Sadílek do protipohybu golmana Markoviče, ale výborně zasáhl. Stoper Vlček.
0: Pražská Slavia tak vede 2-0 na zbrojovkou Brno v 73. minutě a stejný stav naposledy zmiňoval i reportér utkání Sigmy Olomouc s pražskými Bohemians Adam Kodet.
2: 76. minuta je ve své polovině, Sigma vede 2-0 a domácí fanoušci teď vyvolávají jméno Jana Klimenta, svého oblíbence a ještě nedávno nejlepšího střelce ligy, který teď nahradil na pozici hrotového útočníka Václava Sejka a dohraje tedy těch posledních 15 minut, nebo teď už jenom 14 a nějaké to nastavení. Uvidíme, jestli se gólově prosadí a přidá na konto Sigmy nějakou další branku, protože od té doby, co Sigma si vypracovala dvě tutové šance na začátku druhé půle, tak od té doby žádnou dobrou příležitost neměla a i Bohemians vystrčili růžky a konečně také vystřelili před malou chvíli na branku hned dvakrát v rychlém sledu. Oba dva míče, které letěly na bránu, ale zastavili Jan Koutný. Teď je míč někde u středové čáry, krásně se obtočil kolem černého Beran a vysílá vpřed Ekerota podél levé postranní čáry. Ekerot si dobře míč zasekl, poslal ho na Klimenta, který si dává první dotek s balónem. Klasická zasekávačka, ještě tkáč může z vápna vystřelit, ale než se pořádně ke střele dostal, už tam zalehl Kadlec a zabránil tomu míče, aby prošel na branku a nakonec z toho nebylo následné zakončení ani od Ekerota. Bohemians rychle otáčí hru. Matoušek rychle sprintuje směrem k brance soupeře, ale skvěle se tam s ním vrátil Louis Lurving a zastavil jeho postup směrem dopředu, takže Matoušek musel zvolit jenom přihrávku za sebe na Černého, ale to už se tam stihla zpátky sformovat celá defenzíva Sigmy, která teď bude bránit útok Bohemians.
0: Sigma Olomouc, Bohemians Praha 19:05, tedy 2-0 v 77. minutě. I celý zbytek utkání si můžete najít nepřerušovaně v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na internetových stránkách radiožurnalsport.cz anebo irozhlas.cz.
3: S mikrofonem za sportem.
0: Ano, z pořadu s mikrofonem za fotbalem s občasnými výlety ze studia do ostatních sportů se stal pořad s mikrofonem za sportem, protože poprvé teď uslyšíme také o hokejové lize mistrů, o zápase Plzně s polskými Tychami, a to od reportéra Vladislava Janouškovce.
4: Polovina čtvrté minuty, Plzeň Tychy zatím 0-0, ale je to od toho úvodního buly vlastně zápas na jednu branku a tu, kterou hájí Tomáš Fučík, český gólman celku GKS Tychy. Plzeňští jsou usazeni de facto nepřetržitě v útočném pásmu, kde si vyměňují kotouče. Asi zatím největší šanci měl finský útočník Miko Petman, který se tam natahoval po dorážce, zívala na něj poloodkrytá klec polského mistra, ale finský útočník Petman nedokázal zasunout ten kotouč. Teď další nápor, Plzeň znovu v útočném pásmu, další střela Ivo Sedláčka, ale Fučík připraven a teď se možná hokejisté polského celku dostanou také přes červenou čáru, ovšem na útočné modré ta jejich akce zdá se končí, tak ještě ne, ještě tam může přijít i střelecký pokus. Jan Růžička dnes hájí branku Škody Plzeň místo Nika Malíka, který je ve čtvrtečním úvodním zápase Ligy mistrů vychytal čisté konto proti švédskému Regle, tak dnes tady Jan Růžička, tohle zatím nebyl zákrok, souboj o kotouč v rohu plzeňského obraného pásma, tam si ho ale bere obránce Jakub Chromjak, tedy posila Škody Plzeň, čeká, až jeho spoluhráči vystřídají, no a už se plzeňští zase
0: 0-0 mezi hokejisty Plzně a Tych. Na hokeji se vrátíme na Ligu mistrů zase za nějakou dobu. Teď ale musíme na fotbal. Slavia zbrojovka Brno, Mirko Vasič.
1: To potvrdu. Možná za mnou slyšíte gól a jméno Emmanuel Ayaosi, to znamená jediné, Slavia vede 3-0 nad brněnskou zbrojovkou. V 76. minutě se prosadila, byla to pěkná kombinační akce, přihrávka na střed vápna na jeho hranici do toho čtvrtkruhu, tam Šturm okamžitě posunul do pokutového území po zemi, výborný náběh Ayaosiho, a tenhle hráč, který je hodně aktivní v tomhle utkání po tom, co vystřídal zraněného Lukáše Provoda, tak sám před gólmanem, hrdinou, nezaváhal a tvrdou ranou ho prostřelil, vůbec mu nedal šanci, takže Slavia už vede 3-0, do konce utkání zbývá nějaká čtvrthodinka, tedy s nastavením, no a teď už to vypadá o něco poklidněji pro domácí pražský tým, který ale ve druhé půli se dlouho hledal. Brněnská zbrojovka byla aktivnější, snažila se probíjet k brance Slávie, ale zakončení nějakých nebezpečných tam bylo hodně málo. No a Slávia trestala. Jednou po pěkné akci po pravé straně a přihrávce Isifeho do malého vápna se po druhé v tomhle utkání trefil Chorý ve druhé půli. No a teď tedy před malou chvíli Ayaosi, teď už 78. minuta, Slavia vede nad brněnskou zbrojovkou 3-0. Teď ale se bude muset bránit, protože faulu pokutového území na přímou ránu to asi není, ale Vaníček to z pravé strany bude zkoušet svojí pravačkou, centr do vápna, který se tam snáší na malé vápno, a tyčka nakonec to byla. Tam se dokázal protlačit jeden z fotbalistů brněnské zbrojovky, jestli vidím dobře, to byl Penksa. Byl to přetažený takový nadýchaný balón do rohu malého vápna. Penksa tam přetlačil bránícího hráče a hlavičkoval do tyče. Byť u té byl připravený golman Markovič, tak těžko říct, jestli by dokázal zasáhnout. Každopádně brněnská zbrojovka teď měla velkou šanci. A ještě možná bude mít další, protože rohový kop, míč už se snáší do malého vápna. Tentokrát ho ale slávisté odklízí na hranici pokutového území. Tam se ho ale zmocňují domácí, jenže teď nepřesný odkop, ale ještě za ním Ayaosi sprintuje a bude vytvářet tlak na Langra. No a nakonec to Ayaosi udělal výborně. Dotlačil Langra s míčem do zámezí a Slavia, konkrétně David Jurásek, rychle vhazuje na útočné polovině, dává nás.
0: Fotbalisté Slavie tedy vedou nad brněnskou zbrojovkou v 79. minutě 3-0. 3-0 vyhrály i volejbalistky Turecka nad Srbkami v repríze posledního finále mistrovství Evropy a dostali se tedy znovu do souboje o zlato. Bylo to tedy jednoznačné 3-0 je to také mezi fotbalisty Leverkusenu a Unionu Berlin v německé Bundeslize a nás může těšit, že poslední branku domácích vstřelil Patrik Šik, který se tak prosadil i ve třetím soutěžním zápase sezóny. Stav 3-0 platí v 52. minutě. Třikrát za sebou tedy 3-0 a třeba to bude i do čtveřice na utkání Sigmy Olomouc s Bohemians v 7. ligovém kole. Adame, kodete?
2: 83. minuta a je to opravdu 3-0 tedy i na stadionu Sigmy Olomouc, na Andrově stadionu, kde před malou chvílí poprvé v dresu Sigmy skóroval Marco Soldo krásnou ranou přesně umístěnou k tyči, o kterou se odrazil balón do sítě za bezmocného brankáře Tomáše Frivalda, který má v tomhle zápase spoustu velmi kvalitních zákroků, ale inkasoval třikrát. A Sigma pohodlným způsobem vede v 83. minutě, tedy 3-0, a tribuny teď skáčou na všech stranách, kde jsou fanoušci, když jich tady není příliš mnoho v tomhle utkání 7. kola. Kotel skáče celý a jen tak střídmě se k ním připojují i fanoušci na ostatních tribunách, protože Sigma vypadá to, že kráčí za jednoznačným vítězstvím. Bohemians teď už ani neví nějakou přílišnou snahu hrát dopředu, teď si vyměnili balon stopeři. Kadlec a Liška, ale pod tlakem napadajícího Baráta, který tam je hodně vysoko vysunutý, a také Klimenta, musí rozehrát zpátky až ke svému brankáři Frivaldovi. Teď je potvrzená návštěva. 4188 diváků sleduje tohle sobotní utkání 7. kola z Bohemians, které Sigma, nechci říct jistě, ale s největší pravděpodobností vyhraje, protože vede 3-0 a do konce základní hrací doby zbývá nějakých 6,5 minuty. Bohemians to ale ještě zkouší, Krobot prodlužoval dlouhý balon hlavou za sebe na Javorčeka, ale ten tam nestihl doběhnout a Sigma okamžitě otáčí hru, dlouhý míč zase letěl na Klimenta, ten ho nestihl doběhnout, Liška si s ním poradil lépe a vrátil balon pod sebe na Květa. Přes Kadlece jsem již dostal až k brankáři Frivaldovi, ten to neměl úplně jednoduché, ta přihrávka od Kadlece dost skákala a těsně před Frivaldem nepříjemně poskočila. Frivald si s ním poradil, i když tam byl napadající Kliment, ale nebyl dostatečně blízko. Bohemians ale nerozvinuli útok a jen co se dostali za středovou čáru, tak už se tam před Mirvalda natlačil.
0: Vypadá to tedy rozhodnutě na Andrově stadionu, protože domácí Sigma Olomouc vede nad pražskými Bohemians v 85. minutě 3-0 a když jsem zmiňoval stejný výsledek semifinále mistrovství Evropy volejbalistek mezi domácími Turkyněmi a Srbkami, tak je ještě potřeba doplnit, že druhý tým pro finále vzejde z večerního semifinále v Istanbulu, ve kterém úřadující olympijské vítězky a mistryně světa z Itálie nastoupí proti Polkám. I o tom se pochopitelně dozvíte na Radiožurnálu Sport, kde teď ale především i dál budeme sledovat sedmé kolo fotbalové šance ligy. Míříme do Uherského Hradiště, kde Slovácko bojuje s Pardubicemi o první vítězství. Jak je k tomu jeden či druhý tým blízko, může posoudit Tomáš Perutka.
5: Oba jsou stejně daleko a to platí teď po střele Jelínka. Pardubický záložník teď zkoušel vyslat takovou skrytou střelu spoza bránících hráčů, ale nepřekvapil brankáře Heču, který byl pozorný a navíc ta střela letěla do prostřed branky. Teď dlouhý pas na Puškáče, ten ale nedokázal převzít přihrávku na útočné polovině. Slovácko ale stále pokračuje. Ne, teď už to neplatí, protože nepřesná přihrávka hatí postupný útok Slovácka, ale další nepřesná přihrávka teď nabízí šanci na levé straně. Co teď vymyslí hráči Slovácka? Volický si teď zkoušel pohrát s obranou, nakonec se prodral až do předbrankového prostoru. Nedokázal, ale zakončit. Mezitím se na hrací ploše objevily dva míče, takže sudí Rouček teď přerušil hru, odkopává balon. A následovat bude zřejmě přímý kop směrem na branku pardubického týmu. Teď tam hlavní sudí Rouček u protilehlé postranní čáry vysvětluje, co se bude dít. Tak nakonec dává k dispozici balon brankáři Neumannovi za pískotu tribun tady na fotbalovém stadionu Miroslava Valenty. To se samozřejmě domácím fanouškům nelíbí. 87. minuta už svítí na světelné tabuli. Slovácko-Pardubice stále 0-0.
0: To nejpodstatnější jsme od Tomáše Perutky slyšeli, pokud si nechcete nechat ujít ani jedinou sekundu zbytku duelu, tak běžte na webové stránky iRozhlas.cz, RadiožurnalSport.cz nebo do mobilní aplikace Můj rozhlas. Můžeme přidat další průběžné výsledky ze zahraničí. Hoffenheim vede v německé Bundeslize v 54. minutě nad Dortmundem už 2-0. Zatím ani Adam Hložek, ani Vladimír Coufal gol nedali. Druhý jmenovaný český obránce, ten alespoň připravil asistencí ten úvodní, to Patrik Schick, připomínám, se trefil za Leverkusen, který v 57. minutě vede nad Unionem Berlín 3-0. Mönchengladbach, kde jsou na tom podobně s časem, vede nad Elfsbergem 2-1. Paderborn prohrává s Freiburgem 0-1 a Brémy vedou nad Lipskem 1-0. Podíváme se ještě do Itálie, tam je to v 81. minutě mezi Fiorentinou a FC Turín 1-1 a ve Španělsku mezi Atletikem Bilbao a Atletikem Madrid 0-0 v 27. minutě.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na malou chvíli vyměníme fotbal za hokej. Plzeňe Tychy, to je duel hokejové ligy mistrů, který vidí Vladislav Janouškovec.
4: No a průběžné skóre velmi překvapivé, v 11. minutě totiž Plzeň prohrává s týmem GK Estichy 0-1. Jan Růžička propustil střelu, kterou vyslal útočník polského celku, i když Finn Henry Knutinen, velmi lehké nahození, které prošlo mezi betony plzeňské golmanské dvojky. No a Jan Růžička tedy je hodně vinen tímhletím inkasovaným gólem. Plzeň prohrává Estichy 0-1, ale zase zajímavá zápletka pro ten další vývoj střetnutí. Plzeň střelecky jasně aktivnější, 10-2 na střely, ale na góly prohrávají teď svěřenci Josefa Jandače 0-1 s celkem GK Estichy. Teď Dominik Simon se snaží vybojovat kotouč v rohu útočného pásma, to se mu na chvíli povedlo, ale zápětí ho zase odevzdal, teď ho zase vybojoval Dominik Simon, přihrává na film.
0: Na hokej se samozřejmě ještě mnohokrát vrátíme, teď nás ale zajímají především závěry zápasů sedmého kola fotbalové šance ligy. Na dvou zápasech nebo na dvou stadionech se zdá, že to je v podstatě rozhodnuté, tak pojďme na ten, kde to je nejtěsnější, vlastně nejvíc těsné, jak to jenom může být. Slovácko Pardubice, Tomáš Perutka.
5: 90. minuta, svítí na světelné tabuli, zatím asistent hlavního rozhodčího Roučka neukázal na světelné tabuli, kolik se bude nastavovat. Útočné snažení Pardubických mělo jepičí život, Pardubičtí si nepřesně přihráli, teď je přihrávka na Vorlického na útočnou polovinu, balón letí na Puškáče, Puškáč prodlužuje na levou stranu na Stojčevského, Stojčevský teď vybízí Švýderského, Švýderský padá teď po souboji s bránícím Samuelem, dopředu můžou jít Pardubičtí, je to Halinský, který sprintuje s míčem, teď už se dostává na útočnou polovinu z pravé strany. Co udělá? Bude centrovat na Viniciuse. Vinicius, 3 minuty se budou ještě hrát právě v tuto chvíli. Asistent hlavního sudího zvedl cedulku s číslicí 3, takže od tohoto okamžiku se budou hrát ještě 3 minuty. Mezitím vytahuje hlavní sudí Rouček žlutou kartu, kterou dostane zřejmě Vinicius, který se pustil na hranici útočného pokutového území do souboje s bránícím Behiračem. Ano, přesně jak jsem říkal, skutečně Vinicius je tím potrestaným hráčem, který si vykoledoval v úvodu nastavení žlutou kartu. Mezitím se nám chystá střídání na straně Slovácka. Připraven u postraní čáry je...
0: A tak můžeme vystřídat i ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jdeme do Olomouce na zápas s Bohemians za Adamem Kodetem.
2: Stav 3-0 platí i v nastaveném čase. 40 vteřin už je pryč z nastavovaných 2 minut, protože stav je 3-0 a nic se na tom už nastavení měnit nebude, nebo minimálně ne na tom, kdo by tenhle zápas měl vyhrát. Samozřejmě nějaká branka ještě padnout může.
0: Ale něco se změnilo v Edenu a tak právě tam jdeme na Slávy se zbrojovkou Brno za Mirko Vasičem.
1: 89. minuta, za mnou možná znovu slyšíte slavistický pokřik a radost, protože Slavia vede už 4-0, výborná práce Ayahosio, který se zbavil hned dvou protihráčů a pak nádherným křížným balónem do levé strany našel Davida Juráska, ten odmítnul obránce a sám před golmanem Hrdinou mu nedal šanci, takže Slavia vede teď už v 89. minutě 4-0 a míří za potvrzením svého prvního místa v tabulce. Zbrojovka Brno hraje sympaticky, ale nedostává.
0: Jdeme na závěr střetnutí Slovácka s Pardubicemi za Tomášem Perutkou.
5: Deště nakopává, ale to bylo hodně nepřesné. Stále pokračuje 3-minutové nastavení, z něho už podle mých stopek 2 minuty uběhly. Stále platí, že Slovácko hraje s Pardubicemi 0-0, teď bude odkopávat o své vlastní branky brankář pardubického týmu Neumann, který ukazuje rukama takové to gesto, běžte všichni daleko, pošlu ten míč až na útočnou polovinu, to také činí. Teď letí balon do středového kruhu, kde ho prodlužuje Jelínek směrem dopředu, nenašel ale nikoho ze svých spoluhráčů. Vodlický teď přebírá u pravé postranní čáry přihrávku od kapitána Trávníka, ale ukličkoval sám sebe, řekl bych, proto vazuje Traoré, pardubický obránce, nahodil na Jelínka, Jelínek sprintuje směrem dopředu, tam se dostává k balonu, ne, nedostane se Samuel k balonu, sprintoval, ale včas vyběhl brankář Řeča, v pokutovém území mu sebral míč tak, aby Samuel nemohl zakončit. Teď už sprintuje dopředu Stojčevský, podle mých stopek by se mělo hrát nějakých posledních 15, možná už jenom 10 vteřin a už ani to ne, protože v tuto chvíli hlavní sudí Rouček zapískal naposledy do píšťalky a ukončuje tento zápas. Konečný výsledek v utkání týmu ze spodních pater tabulky je tedy nerozhodný bezbrankový. Znamená to, že po dnešním duelu určitě nebude spokojený ani jeden ze soupeřů.
0: Ano, Slovácko Pardubice 0-0, jak Olomouc Bohemians. Adame, kudete?
2: Olomouci už je dohráno, 2 minuty nastavení utekly a přesně v ten moment rozhodčí Michal Panský pískl do píšťalky. Stav konečný, teď už je tady 3-0, postupně se prosadili Barát, Sejk a ve druhém poločase také střídající Marco Soldo.
0: A ještě jeden konečný výsledek nás zajímá, Slavia zbrojovka Brno, Mirko Vasič u mikrofonu.
1: Ještě není konec zápasu, ještě nějaká minutka a půl zbývá, Slavia ale vede nad brněnskou zbrojovkou 4-0, to znamená, že míří za potvrzením prvního místa. V prvním poločase se trefil Chorý z penalty, pak znovu Chorý v 64. minutě přidal další gól, pak Ayahosi v 76. dal na 3-0, v 88. Jurásek na 4-0. No a my za malou chvíli půjdeme také na Radiožurnál Zbrojovka Brno je na útočné polovině, ale nemůže se prodrat dopředu. 92. minuta, druhá minuta ze dvou tohoto nastavení tohoto utkání. Slavia míří za vítězstvím, vede nad brněnskou Zbrojovkou 4-0 a bezpečně kontroluje situaci. Hosté sice byli snaživí, ale do zakončení se dostávali velice málo a Slavia trestala v těchto situacích. Teď míříme do Olomouce na utkání s Bohemian za Adamem Koretem.
0: My samozřejmě zůstáváme v Edenu i u Mirka Vasiče.
1: Věru tohoto utkání znovu Kaká postupuje pro středovou osu, dostane se krajáně. Ta byla sice tvrdá, ale mířila mimo branku, ještě nějakých 20 sekund by mělo zbývat z tohoto utkání. Další slavistický hráč leží na hradcí ploše, došlo tam po té střele Kaká ke srážce, ale vypadá to, že bude všechno v pořádku, byť golman Markovič se tam jde ještě podívat na své spoluhráče, jak to s nimi vypadá, ale není to nic vážného, už je Mojmír chytil na nohou a míří tam, kde je jeho pozice, tedy na útočné polovině. Právě teď vypršela druhá ze dvou nastavených minut a Markovičův nákop bude pravděpodobně to poslední, co se stalo v tomhle utkání. Rozhodčí Beneš už má píšťalku v puse a je to tak. Slavia potvrzuje svoje první místo v tabulce, poráží Zbrojovku Brno 4-0. Když zopakujeme si to, trefil se Chorý v prvním poločase z penalty, pak v 64. minutě Tomáš Chorý přidal další branku. No a vítězství Slavie pak bylo v režii Aja Osio, ten nejprve v 76. minutě nezaváhal sám před golmanem Hrdinou a pak nádhernou přihrávkou v minutě 88. našel Davida Juráska, který také bezpečně prostřelil golmana Hrdinu. Takže souboj prvního z druhý před zápasy sedmého kola dopadl jednoznačným vítězstvím Slavie 4-0 nad Zbrojovkou Brno. Byť herně to tak jednoznačné nebylo. Hezké odpoledne nebo podvečer ze Slavie.
0: Hezké odpoledne nebo podvečer také na Slavii. Hezké to bude hlavně pro příznivce domácího týmu, který vyhrál v této sezóně šance ligy po páté a po čtvrté to bylo minimálně stříbrankovým rozdílem. Opravdu forma týmu trenéra Trpišovského vypadá velmi dobře, i když tam tedy byly ztráty v Liberci a z Bohemians, teď tedy pražská Slavia vede tabulku o 4 body, jak před Brnem, tedy Zbrojovkou konkrétně, tak před libereckým Slovanem, který čeká zítřejší utkání v Jablonci a také před olomouckou Sigmou, která, jak jste slyšeli, porazila Bohemians Praha 1905 3-0. Mezi Slováckem a Pardubicemi se zrodila bezbranková remíza, to znamená, že oba kluby čekají na první vítězství a najdeme Slovácko na 14. a Pardubice na 15. místě. Když jsme zmiňovali Bohemianci, jsou aktuálně 12. Na posledním místě najdeme teď Zlín a ještě dva fotbalové týmy přidám, protože ty nás budou zajímat od 18 hodin, kdy brněnský Artis nastoupí proti Viktorie Plzeň, ale o Plzni můžeme mluvit i dál na Radiožurnálu Sport, jenom to nebude v souvislosti s fotbalem, nýbrž s hokejem. Škoda nastoupila v Lize mistrů po úvodním vítězství nad Regle proti polskému týmu GKS Tychy a přímo na místě je u toho také reportér Vladislav Janouškovec.
4: A to plzeňské střelecké trápení pokračuje i v 18. minutě utkání. Škoda Plzeň GKS Tychy 0-1. V čase 10.48 to byl Henrik Nutinen, který z levého křídla poslal takovou propagační střelu na Kotouče. Prošel mezi betony Jana Růžičky do sítě, byť ten poměr střel jasně hovoří pro domácí 11-4. Teď další plzeňské obléhání, Daniel Malák dává na modrou čáru, ale střela zatím nepřišla. Michal Teplý, který si připsal dvě asistence ve čtvrtek proti Regle, a dnes má ten dres pro nejproduktivnějšího hráče, tak teď bojuje v rohu kluziště o Kotouč. Je tam s oběma bratry Petmany, ale přihrávka jde na kapitána Jeřábka, ten vrací Teplému. Michal Teplý znovu vybojoval Kotouč, ne, tak už je to Vile Petman, který se ocitl mezi dvěma soupeři na modré. Jeřábek, jeho nahození, ale beton. Golmana Tomáše Fučíka sklepává ten puk do rohu obraného pásma polského mistra. No a už Tychy dostalo ten Kotouč do pásma středního, teď zase nahození podél branky. Minuta 40 do konce první třetiny. Škoda a Plzeň stále prohrává s GKS Tychy 0-1. Znovu Michal Teplý, ten má dlouhé střídání. Teď také na modré čáře pouze nahodil a otáčí na střídačku. Obránce Medeško ale nedokázal zpracovat ani přihrát a tak se na chvíli zase ke Kotouči dostanou hosté. Tohle by mělo být zakázané uvolnění, jak hlásí golman Jan Růžička. Na něj již zatím šly 4 střelecké pokusy a jeden z nich propustil za svá záda. Proto Záporočiši prohrávají v tomhle zápase Ligy mistrů z GKS Tychy 0-1, přestože ve čtvrtek tady, dá se říci, smetli silný švédský tým Regle 4-0. No tak dnes možná trošku podcenění, nevím, byly tam nějaké 3-4 závady okolo polského brankoviště, ale jinak Plzeň jsem měl pocit, že nezařadila tak velký rychlostní stupeň jako ve čtvrtek. V každém případě tenhle zápas je více soubojový, méně technický. Teď Richard Žemlička nahození na Jakuba Lva, ten míří pro Kotouč do rohu za branku Fučíkovu. Tam si ale puk bere jeho soupeř Valtteri Kakkonen. 4, možná 5 hráčů se teď tam přetahuje o puk za brankou Fučíkovou. To říkám ve chvíli, kdy začala poslední minuta první třetiny a vedení Tychy 0-1. Teď mohou ještě hosté navýšit tímhle útočným výpadem, ale jsou tam 2-4 a tak Kelbicky jenom posílá ten Kotouč do rohu, ale znovu Kelbicky, znovu nahození za branku Jana Růžičky. Tohle samozřejmě polskému týmu, kde také je v sestavě hodně Finů, bude stačit. Plzeňští nedokázali také se dostat puku, ještě jedno střídání, poslední půl minutka do konce první třetiny tohoto druhého plzeňského vystoupení v letošním ročníku Ligy mistrů. No a myslím, že trenér Josef Jandač, který tedy není na střídačce, ale měl by tady být někde v hledišti, tak bude o přestávce mít co říci svým svěřencům, protože ten výkon Plzně zdaleka není optimální. Růžička teď zastavuje Kotouče za brankou pro Simona z posledních 10 sekund z první třetiny a tady toho nevypadá, že by Plzeň ještě dokázala vyrovnat. Jeden rychlý pokus, ale tohle je jenom nahození za branku Fučíkovu. První třetina je za námi po 20 minutách. Škoda Plzeň, GKS Tychy v Lize mistrů 0-1.
0: To jsou zprávy od Vladislava Janouškovce, kterého určitě uslyšíte i ze druhé, i ze třetí třetiny, případně i z dalšího pokračování tohoto utkání Ligy mistrů. Zajímat nás budou ještě 2 zápasy stejné soutěže, protože už za chvíli nastoupí Pardubice proti švédskému Regle a alespoň na dálku se budeme bavit o utkání mezi Salzburkem a Bílými tygry Liberec. To má úvodní buly naplánované na 19 hodin a 15 minut.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: V tuto chvíli můžeme opět zkontrolovat fotbalové stadiony. Na 5 z nich je poločasová pauza v anglické Premier League. Antonín Kinský z Tottenhamu drží čisté konto na stadionu Nottinghamu. Je to 0-0, stejně jako mezi Brentfordem a Sunderlandem. Fulham vede nad Crystal Palace 2-1, Manchester City nad Coventry 1-0 a Brighton prohrává s Leedsem 0-1. O něco dál jsou v německé Bundeslize, tam mají kolem 70. minuty. Leverkusen vede už 4-0 nad Unionem Berlin i díky jednomu gólu a jedné asistenci Patrika Schicka. Hoffenheim 2-2 hraje s Dortmundem, Brémy 1-0 vedou nad Lipskem, Mönchengladbach 3-2 nad Elfsbergem a Paderborn prohrává s Freiburgem 0-1. Teď už pro vás máme aktuální zprávy.
6: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
7: Ruský prezident Putin vydal rozkaz k 3dennímu zastavení útoků na Kyjev. Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Fotbalisté Slavie vyhráli v lize zápas o první místo proti brněnské Zbrojovce. Dálnice D1 je ve směru z Prahy do Brna ucpaná po požáru kamionu na 62. kilometru. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ruský prezident Vladimír Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další 3 dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax odvoláním na mluvčího Kremlu. Do Kyjeva by zítra měli přijet američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou dnes v Moskvě, kde mají v plánu schůzku s ruským prezidentem Putinem. Přidáme k tomu podrobnosti krátce po zprávách. Srbský prezident Aleksandr Vučić bude kandidovat na premiéra. Jako lídr povede kandidátku Srbské pokrokové strany v říjnových předčasných parlamentních volbách. Podle srbské televize RTS to potvrdilo vedení strany. Vučić v červnu oznámil, že v budoucnu odstoupí z funkce prezidenta, zatím ale formálně nerezignoval. Proti Vučićovi a vládě jeho SNS už skoro 2 roky protestují lidé na studentských demonstracích. Jejich organizátoři už dřív oznámili, že do voleb vyšlou kandidátku osobností. Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje třeba na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
8: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
7: Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou Jižní Čechy a Jižní Morava. Radiožurnálu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek. Třeba výlety, které spojují s návštěvou měst anebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější se za dovolenou připlatit.
9: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou jenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
7: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v Česku 71% Čechů, to je zhruba o pětinu víc než loni. Průzkumu se na začátku srpna zúčastnila tisícovka respondentů. Pražské divadlo Bez zábradlí zahajuje 21. ročník festivalu Slovenského divadla. Nabídne 3 inscenace v nastudování scén Studia L plus S, divadla Arena a divadla Komédie. Festival dnes otevře hra irské autorky Ellen Murphy Moje baby, která humorně vypráví o 3 generacích žen.
10: Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0. Pražané si tak upevnili vedení v neúplné tabulce nejvyšší soutěže. Tu vedou o 4 body před Olomoucí, která porazila Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Oba týmy tak dál čekají v novém ročníku na vítězství a za necelou hodinu začne ještě duel Artis Brno Viktoria Plzeň. Hokejisté Plzně hrají ve 2. kole ligy mistrů. Duel proti polskému celku Tychy vidí na západě Čech Vladislav Jan.
11: Na mě. A teď utkání Pardubice, Regle v lize mistrů, hokej a Otakův Tvirt.
12: Tady se hraje 3. minuta a zatím Pardubice Regle 0-0. Z Pardubic Otakův Tvirt, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpaná D1 za Střechovem a zavřená silnice Písek Tábor. Dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna stále velmi ucpaná za sjezdem na Vlašim. Na 62. kilometru schořel kamion. Dálnice byla 2 hodiny neprůjezdná. Teď už se projíždí pomalu, alespoň jedním pruhem. Kolona od Střechova od benzínky a je to na dlouho. Doporučujeme sjet už na 49. kilometru exit Vlašim, objet to směr Čechtice. Na D1 se zdržíte i ve směru do Prahy, a to před zúžením už Mejkalky na 25. kilometru. Na Prahu se teď projíždí pouze jedním pruhem a je to asi na 20 minut od sjezdu na chodce Rady. Silnice 29 z Písku do Tábora je u Podolského mostu přes Vltavu neprůjezdná. Těsně před mostem vážná nehoda 2 aut a motorky. Objížďka vede přes Zvíkovské podhradí, tam je ale na křižovatce omezení semafory a dlouhé kolony jsou i tam, hlásí náš zpravodaj.
14: Ta křižovatka je ze 4 směrů, takže se tam posouváme rychlostí takových 50 metrů za 10 minut. A ta kolona už má podle mě 2 kilometry.
13: A další, možná o něco delší, ale volná objížďka vede přes Týn nad Vltavou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na Jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
0: 17 hodin a skoro 6 minut posloucháte i dál radiožurnál Sport, stanici, kde střídáme různé sporty, některé častěji, některé méně. Fotbalové přenosy nám skončily, pojďme zopakovat to nejpodstatnější, pokud jste si třeba jediné české sportovní rádio zapnuli až v tuto chvíli. Souboj o první místo pražská Slavia deklasovala brněnskou zbrojovku 4-0 a vede tabulku aktuálně minimálně do zítřka o 4 body, třeba i před olomouckou Sigmou, která vyhrála nad Bohemians 3-0, a v souboji týmu, které zatím čekají na úvodní vítězství, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0.
3: Radiožurnál Sport a Jan Suchan.
0: Teď po fotbalových přenosech se budeme často vydávat na hokejová kluziště. Víme, že Plzeň prohrává po první třetině s týmem GKS Tychy v Lize mistrů 0-1 a teď si jdeme pro první podrobnější informace na východ Čech, protože Dynamo Pardubice po úvodním jednoznačném vítězství v této soutěži právě nad polským výběrem Tychy hraje se švédským Regle a na místě máme reportéra Otu Gutwirta.
12: Tady se aktuálně hraje 5. minuta zápasu, gól jsme ještě neviděli, to znamená samozřejmě, že mezi Pardubicemi a týmem Regla je to 0-0, ale ten zápas je úplně jiný, než který jsme tady sledovali ve čtvrtek, ve kterém Pardubičtí od samotného začátku proti polskému mistrovi dominovali a měli výraznou a jasnou převahu. Tady vidíme mnohem lepšího, mnohem kvalitnějšího soupeře, který aktivně nastoupil do toho zápasu. Pardubicím se to naopak nepodařilo. Původně chtěli i na tým Regle vystartovat a zatlačit ho hned od samého začátku, ale zatím jsou Pardubičtí spíše v defenzivě. A Švédové rozhodně mají zatím více ze hry a gólman Roman Will, který je dnes jednou ze dvou změn v pardubické sestavě, tak má v brance mnohem více práce než jeho protějšek Kaje Klang, který si na puk v podstatě ještě nesáhl. Tou druhou změnou a nepříliš podstatnou v pardubické sestavě oproti tomu čtvrtečnímu zápasu je, že místo Vápeníka v pozici osmého beka je tu Macek. Jinak útoky zůstaly stejné, ale zatím ani ta elitní formace pardubického celku, tedy Červenka, Sedlák, Stránský, si nedokázal vypracovat žádnou výraznou příležitost a musí tak teď čelit dalšímu ataku ze strany hostujícího celku, který si najíždí středem hřiště. Pardubičtí se provinili už asi 5x zakázaným uvolněním. I to ukazuje to, že se jim těžko prochází přes švédskou defenzivu. Teď Pardubičtí na kotouči a po dlouhé době v útočné třetině je tam čtvrtá formace Vondráček. Společně s Fidžisem tam bojují o kotouč zadní části. Za brankou Poulíček tam přišel ještě na pomoc. Teď ještě Čerešňák z pozice obránce. Poulíček tam byl teď přistrčený, což se domácím divákům nelíbí, ale rozhodčí s ním zůstávají v pohodě. Vondráček ještě bojuje o získání toho kotouče, ale všechno se to odehrává za Klangovou brankou, takže z toho bezprostřední ohrožení švédské branky a první střela Pardubice zatím asi nebude, což se taky děje, protože hosté si nakonec ten kotouč berou pro sebe a získávají ho, dávají na červenou čáru, prodlužují za Vilovu branku, ale odcházejí střídat. Takže teď v 7. minutě je to mezi Pardubicemi a Regle v druhém zápasu Ligy mistrů zatím nerozhodně 0-0.
0: Fotbalisté Fiorentiny prohráli i třetí utkání nové série, respektive nové sezóny série A, tentokrát doma s FC Turín 1-2 a najdeme na posledním místě tabulky se skóre 1-9 z úvodních tří duelů, tak jsem zvědavý, jestli se z toho tradiční tým dokáže zvednout. Stejně tak jsem pochopitelně zvědavý i na zbývající dva dnešní souboje stejné soutěže v 18 hodin. Milánský Inter nastoupí proti Neapoli, myslím, že můžeme v pohodě tento zápas označit za šlágr víkendu v Itálii a ve 8:45 má výkop duel AS Řím s Bergámem. My se můžeme podívat také do dalších lig, třeba do té španělské, tam mají poločasovou pauzu v Bilbao, které hostí madridské Atlético. Gól fanoušci zatím neviděli, v 6:30 pak nastoupí Vajka Vallecano proti Santanderu a v 21 hodin Villarreal proti La Coruña. Připomínám, že v Česku se těšíme na přímý přenos zápasu mezi brněnským Artisem a Viktorií Plzeň od 18 hodin a že už tedy známe tři konečné výsledky: Slovácko-Pardubice 0-0, Slavia Praha, Zbrojovka Brno 4-0, Sigma Olomouc, Bohemians 3-0. A v tuto chvíli už se můžeme zase vrátit na hokejovou ligu mistrů do Pardubic, které hrají se švédským Regle. U mikrofonu stále sedí Ota Gutwirth.
12: Přicházíte právě včas, protože skončila komerční přestávka první třetině, ale co jsme ještě prvního neviděli, tak to byl gól. Ani na jedné, ani na druhé straně. Pardubice Regle v 7. minutě 0-0 rozehráno teď ve střední části hřiště, ale hosté se dokázali dostat s tou svojí elitní formací do útočné třetiny. Horký, jediný Čech v sestavě švédského celku, teď nahazoval do předbrankového prostoru, kde byl připravený kapitán Olofsson, který má dres toho top scorera, byť žádný bod si nepřipsal, protože Regle vyšla nulově v Plzni, co se týká získaných kanadských bodů. Dres top scorera, který se uděluje vždycky tomu nejlepšímu hráči, který má nejvíce kanadských bodů, tak v Pardubicích má Roman Červenka, který zaznamenal v tom úvodním duelu 4 asistence. Teď se Tomášek snažil prodrat po pravém křídle do zakončení, ale ta defenziva Švédu je opravdu hodně pevná a Švédové mu nedovolili dostat se do šance. Vše v rámci pravidel, když to bylo pro Tomáška trošku tvrdší. Kombinace teď pardubických končí za švédskou brankou, kde si v klidu nechají hostující hráči dostřídat tu svoji pětku. Naježdí tam Kelman, který za malou chvíli dostane kotouč na levou stranu, rozehráno, ale teď se přechod Švédům nepovedl do útočné třetiny. Je to zakázané uvolnění, možná první vůbec švédského celku. Jsem zmiňoval, že pardubičtí se takto proměnili několikrát, takže hra se teď stěhuje před golmana Klanga a rozehrávat se bude po jeho pravé ruce. Připravena tam je první pardubická formace, tedy v tom novém složení Sedlák, Červenka a Stránský v novém složení pro tuto sezónu, tak to samozřejmě tato trojice hrála už v tom úvodním duelu Ligy mistrů proti polskému Tychy. Sedlák vyhrává, bude dává pod sebe na Turiniho, Turini Červenka. Červenka přihrává rychlá, zpětná přihrávka před branku, ale potom kotouč vyletěl z útočné třetiny a Pardubice ten útok musí založit znovu. Červenka vybírá si Sedláka, Sedlák přidržuje kotouč u středu hřiště, ale ta jeho přihrávka na Stránského nepřesná, ten jde do souboje jeden na jednoho. Stránský dává na Červenku, Červenkou mantinel vybojoval pro Stránského. Teď nahození na levou stranu, jenže tam není nikdo z pardubických, který by byl připravený. Dojde tam osou Koštálek, pásmo tedy ještě udržel. Červenka naslepo dával před branku, ale tam jedna ze švédských hokejků jeho přihrávku zablokovala. Červenka znovu na kotouči, znovu do předbrankového prostoru, ale tam je hodně přehuštěný prostor borců v bílo-zelených, tedy švédských dresech. Naopak teďka velká šance na druhé straně, ale promáchnutí útočícího Sanona, který se k zakončení nedostal, a tak je puk ve středním pásmu, kde o něj bojuje Turini. 9. minuta tohoto zápasu Ligy mistrů, druhé kolo základní části, Pardubice Regle zatím 0-0. Vondráček ve velké příležitosti, kotouč tam poskakoval po brankovišti, ale Klang ho nakonec nachází ve své výstroji. Strhla se tam taková menší strkanice, ale nic zásadního. Švédský brankář odjíždí ze své pozice.
0: Zatím tedy platí skóre mezi Pardubicemi a polským týmem Tychy. Pardon, mezi švédským Regle 0-0. Tychy, to je tým, který hraje v Plzni a po první třetině vede 1-0. Až se znovu začne hrát na západě Čech, tak se tam vypravíme za reportérem Vladislavem Janouškovcem. Teď trocha cyklistiky. Matias Vacek vede před závěrečným dnem ZLM Tour v Nizozemsku o 39 sekund a má na dosah premiérový triumf v celkové klasifikaci etapového závodu, i když je pravda, že jde až o závod třetí nejvyšší kategorie kalendáře Mezinárodní cyklistické unie, ale i to jistě Matiase Vacka potěší, pokud tedy udrží v závěrečné etapě, která přijde na pořad dne zítra, ten svůj náskok, nebo alespoň pokud z něj něco zbyde. Pojďme se opět podívat na zahraniční fotbalové stadiony, protože se blížíme do závěru pětice duelů německé Bundesligy. Leverkusen směřuje k prvnímu vítězství ve druhém kole, protože vede nad Unionem Berlin 4-0 i díky gólu a asistenci Patrika Šika. Na jeden gól přihrál také Vladimír Coufal, jeho Hoffenheim hraje v 85. minutě s Dortmundem 2-2. V základní sestavě domácích nechyběl ani Adam Hložek, ten odehrál 72 minut. Naopak v 79. minutě se na hřiště dostal další český obránce Robin Hranáč. V dalších zápasech, které jsou bez české účasti, Paderborn prohrává s Freiburgem 0-1, Mönchengladbach hraje s Elfsbergem 3-3 a Brémy vedou nad Lipskem 3-0. Všude jsou na ukazatelích skóre časy od 84. do 88. minuty. Teď už opět hokejová Liga mistrů. Hráči Dynama Pardubice hostí švédské Regle a také reportéra radiožurnálu Sport Otu Gutwirta.
12: 10. minuta, stále je to ve zbraných 0-0, před malou chvílí velká šance pardubického celku, kdy Tomášek nahrával Noskovi, ale na poslední chvíli obránce Sjelin vložil hokejku do té jeho střely a ta se vznesla vysoko nad a skončila v té ochranné síti za hostujícím golmanem Klangem, takže po rozehrávce v útočné třetině Pardubice chvíli nekotouči byli, ale tu si zase musí bránit. Kondelík tam vypomáhá při brankovém prostoru s tou svojí velkou postavou, tak aby zabránil rozvinutí té švédské útočné akce. Ale ta přesto pokračuje. Johansen na modré čáře, přihrávka na druhou stranu střela, která je zablokovaná do té střely, si tam lehl mladý obránce Macek, který má trošku narušený dres, ta jeho cedulka tam trochu plápola, ale to není teď důležité. Švédové zůstávají na kotouči, ale jsou mimo střeleckou pozici. Johansson tam udržel ten kotouč ještě u modré čáry, ale už to není pravda a Horký si musel sjet červené čáře, udělal tam šikovnou kličku, jde sám mezi dva beky a vystřelil na golmana Romana Vila, který zasáhl levým betonem. Teď trochu otevřený prostor, jenže Pardubičtí toho nedokázali využít a opět ten kotouč přicházejí. Vondráček od něj ale zabojoval, dostal se do útočné třetiny a proti třem švédským hráčům tam teď se snaží vybojovat ten puk, prostrčil ho na Poulička, ale ten už to měl na dlouhou hůl a tak útočná snaha pardubických u Poulička pokračovat nemohla. Kotouč tam teď vypadl z Klanga a ještě se tam snažil zakončovat Vondráček a teď zbytečný zákrok Poulička, který tam přistrčil jednoho ze švédských hráčů, strčil ho přímo na konstrukci branky a logicky to vyvolává velkou odezvu u švédských hráčů, kteří se tam okamžitě vrhli do souboje. Poulíček za to bude vyloučený, rozhodčí okamžitě signalizoval nedovolený zákrok. Bylo to mimo hru, bylo to už poté, co Klang měl kotouč ve své rukavici a ze strany Patrika Poulíčka, když si pardubického kapitána tento zákrok naprosto zbytečný a oslabuje teď svůj tým 9 minut a 20 sekund před koncem první třetiny za stavu 0-0. A zajímavá věc samozřejmě, co se týká přesilových her v této soutěži, tedy v Lize mistrů, znamená to, že pokud tým, který má výhodu, respektive hraje 5-4, dá gól, tak to neznamená návrat potrestaného hráče zpátky, ale ta přesilovka pokračuje dál. Naopak Pardubičtí, pokud by se teď ve čtyřech prosadili, tak jejich vyloučený hráč se vrátí a Pardubice půjdou do pěti, ale každopádně teď začnou se čtyřkou, která se bude muset bránit. Je tam kapitán Lukáš Sedlák, společně s ním nová posila Tomáš Nosek. Defenzivě, tam je připravený samozřejmě Tomáš Dvořák a Daniel Gazda, tato čtveřice. Tomáš Dvořák, hráč, který umí operovat v předbrankovém prostoru, nazování v útočné třetině po levici, golman Armana Vila, pokusové hození nevychází, Johansson tam ještě udržel ten kotouč společně s modrou čárou a tak hosté mohou zkusit rozvinout tu svoji přesilovkovou kombinaci, ale Pardubičtí k ním dobře dostupují a Nosek se teď ukázal jako dobře bránící hráč, protože ten kotouč vytlačil společně i s jedním ze švédských hráčů do středního pásma. Ale Švédové ten kotouč znovu sbírají a zakládají rychlý útok a snaží se najít to rozestavení. Nakonec tam přichází rána, Vil si připisuje další zákrok a vyráží. Troufnu si říct, že Roman Vil už teď má více zákroků než měl Malcolm Suben za první dvě celé třetiny proti polskému Tychy, protože tam jich zaznamenal pouhých 5. Nahození, které končí za Romanem Vilem, byla hodně neurovnaná pasáž, která se teď Švédům nepovedla. A Pardubičtí mohou jít dopředu, 2-1. Byla slušná příležitost. Pokus Mandát ještě může dorážet, ale nakonec tam přišla přímá střela. Myslel jsem si, že dojde na nahrávku na Mandáta, ten ale přihrávku nedostal. Přišla tam střela z pravé strany, protivník Kvang dokázal zasáhnout, vyrazil jenom před sebe, ale mandát skákavý kotouč do branky neupravil. Ale největší příležitost, kterou jsme viděli teď v přesilové hře, paradoxně ve čtyřech, tedy pardubického celku a nikoli v týmu Regle, který hraje tu přesilovku a hraje v pěti. 40 sekund ještě zbývá. Z trestu Patrika Poulička Pardubice na puku. Situaci si nekomplikují, vyhazují přes všechny čáry. Tak zastavuje Kvang. Sjelin si dojíždí pro ten kotouč právě ke svému golmanovi. Nosek se snaží vysoko napadat a narušil rozehrávku Sjelina. Ten na podruhé ten puk zpracoval, ale musel ho vrátit zase zpátky dozadu. Ušetřených několik sekund pro Pardubice. Ještě 20 sekund by měl Poulíček strávit na trestné lavici, respektive on je tam stráví, protože už jsem zmiňoval, že i kdyby ten gol padl, tak se Poulíček předčasně rozhodně nevrátí, ale teď už zbývá hostům jenom 10 sekund. Znovu je to Sjelin, který rozjíždí další akci směrem do útoku. Střela, která míří někam na hrudník Romana Vila, který dokázal ten kotouč podržet. A ještě 3 sekundy má Patrik Poulíček teď při přerušení. Teď tady opakovačka, to je největší šance. 7,5 minuty před koncem první třetiny za stavu 0-0, ale nedohraje se ta přesilová hra teď hned, protože je tady druhá komerční přestávka v první třetině za bezbrankového stavu.
0: Tak můžeme opustit východ Čech a vydat se do hlavního města, do Prahy, protože právě tam se koná mistrovství republiky v beach volejbalu, konkrétně v klubu Vládví, a to nejpodstatnější z dnešního dne shrne reportér Krištof Kousal.
15: Shrnu jména dvou semifinálových dvojic, které postupily do semifinále zítřejšího, tedy mezi muži. Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou zvládli ve dvou setech svůj zápas třetího kola, porazili v něm Tomáše Semeráda a Adama Štočka 21-18 a 21-14 a čekají na svého soupeře, který vyplyne z opravného pavouku. Tam se Krištof Oliva a Václav Kurka utkají s bratry Václav a Janem Berčíkovými. No a na druhé straně Oprav, tam jsem rád se Štočkem, které porazili právě Perušič se Šépkou, tak se utkají s Tuškem a Novotným a vítěz tohle souboje postoupí právě do semifinále, ve kterém už zítra budou čekat Jiří Sedlák s Matyášem Javorunokem. Právě teď se taky rozhoduje o tom, kdo bude hrát zítra semifinále mezi ženami. Aktuálně se hrají tedy opravy o to, kdo si zahraje s Marií Sárou Štoklovou a Markétou Svozilovou nasazenými jedničkami, a sestry Pavelkovy bojují proti sestrám Grančajovým a zatím je to jedna velmi vyrovnaný souboj, takže uvidíme, který z těchto párů se postaví nasazeným jedničkám, jestli to tedy budou páté ženy sestry z uplynulého evropského šampionátu, tedy sestry Pavelkovy nebo jejich soupeřky. Ono a na centrálním kurtu tam se hraje další zápas posledního kola oprav obhájkyně titulu mistryně republiky Mariana Tomasová a Andrea Lorenzová hrají s dvojicí Honzovičová-Fromová. A tam taky obhajkyně titulu a favoritky v tomhle zápase Lorenzová s Tomasovou vyhrál první set, ale v tom druhém aktuálně zaostávají 13-18, takže tady je taky zaděláno na drama. Ty definitivní semifinálové dvojce o tom taky pochopitelně uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport, stejně jako můžeme slíbit, že nabídneme rozhovor s mistrem světa Ondřejem Perušičem, který je už jistým zítřejším semifinalistou.
0: Krištof Kousal je dnes na beach volejbalovém mistrovství republiky, ale dlouhodobě sleduje Formuli 1, a tak si troufnu mu položit otázku, nakolik ho zaskočilo, přestože to určitě nemohl tak bedlivě sledovat, to, že kvalifikaci na velkou cenu Itálie vyhrál Pierre Gasly, kterému se to povedlo vůbec poprvé v kariéře, tomuto francouzskému pilotovi stáje Alpine.
15: Jsem šokován, musím říct, ten výsledek kvalifikace už jsem o něm četl a rozhodně se rád podívám na jakýkoliv záznam z toho, jak se ta kvalifikace odehrávala, protože ono ostatně na Monze, vzhledem k tomu, že tam je velmi důležité jet v, řekněme, závětří nebo ve větrném úplavu, ve větrném pytli, tak ta kvalifikace může být a často se to stává hodně zmatečná v tom, kdo stihne a kdo nestihne zajet rychlé kolo, respektive respektive do něj najet, tak jsem zvědavý, jestli právě tohle se stalo, anebo jestli zkrátka Pierre Gasly tu svou první pole position vybojoval, jak se říká, po právu. No, jsem zvědavý a těším se, až to všechno zjistím.
0: Pojďme doplnit, že Gasly o 0,6 sekundy porazil Brita Russella a třetí byl v kvalifikaci velké ceny Itálie vozů Formule 1 Australana Piastri. Nejenom o tom, ale především o beach volejbale jsme teď mluvili s Krištofem Kousalem. Krištofe, díky za to a naslyšenou.
15: Taky děkuju, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Vracíme se na hokejovou ligu mistrů, už se hraje druhá třetina, několik minut se hraje druhá třetina v Plzni, která hostí polský tým GKS Tychy, tak začneme tam u reportéra Vladislava Janouškovce.
4: 26. minuta, Plzeň GKS Tychy 0-1, za chvíli může být pro plzeňské ještě hůř, protože začne přesilovka polského mistra. V té druhé třetině Plzeň promarnila celou řadu šancí. Miko Petman, Rohlík, Titlbach, Lev, Teplý, Katyč, McPherson, ti všichni to zkoušeli, ale buď netrefili bránu, anebo si nepřišli na skvěle chytajícího Tomáše Fučíka. Teď Plzeň dokonce hrála přesilovku, ale svým sekáním ji ukončil právě Kanaďan Dany Katyča. Teď tedy se hraje chvíli 4-4 u kotouče domácí hokejisté, ale za vlastní brankou, kterou střeží Jan Ružička, ten zatím jako jediný inkasoval. To už bylo v první třetině, kdy se prosadil Henry Knutinen a notně zaskočil Jana Ružičku. Teď plzeňští zaváží do útočného pásma. Ondřej Rohlík ukazuje, že je bruslařem skvělým, co se týká zakončení, tam už je to trošku horší. Také měl jednu tu zmíněnou velkou šanci, ale teď pozor, polský celek se vrhl dopředu, Liščarčík na hození a v brankovišti musel golman Jan Ružička teď pokrýt svojí lapačkou ten kotouč. Ještě 6 sekund z trestu pro vyloučeného obránce Brika a pak začne tedy avizovaná přesilovka GKS Tychy a hosté budou moci hrát, nebo budou jí hrát ještě minutu a 25 sekund, pokud tedy sami nefaulují. Teď tedy byli po levici domácího golmana Jana Ružičky. Žemlička prohrál a tak stále ještě 4-4 se hraje. Teď už to neplatí.

0: čtvrtě minuty se potřebují ubránit. Teď Záporo Češi stále prohrávají 0-1 z GKS Tychy. Teď je to zase u Kotouče zmiňovaný Jezorsky. Přihrávka na levý kroch. Teď plzeňští možná konečně vyhodí, byť to bylo trošku komplikovanější, ale mohou jít i dopředu. Richard Žemliška se dostane k zakončení. Byl faulován, na trestné střílení to úplně nevidím, ale Plzeň pro změnu bude mít za 23 sekund možnost hrát početní výhodu. Dobrá práce Richarda Žemličky mladšího, který se tam teď prosmíkl mezi dvěma polskými hráči nebo hráči polského celku. No a teď tedy na trestné lavici už Jusu Jemsen. Takže 4-4 se bude hrát 23 sekund a pak naskočí Dani Katič, který by mohl rovnou doplnit tu plzeňskou přesilovku. Na ledě teď momentálně vidím Vileho Petmana, který půjde na vazování. Spolu s ním je tam také.
1: Pojďme si mezi tím odskočit a zjistit, jak je to mezi Pardubicemi a Regle, řekne nám to Ota Gutwirt.
2: 3 minuty 15 sekund do konce první třetiny, stále je to 0-0 mezi oběma týmy, ale úplně jiný level sledujeme, než jsme tady sledovali ve čtvrtek. Švédové jsou vynikajícím týmem, velmi dobře bruslí, dostávají se do šancí a golman Roman Vil už musel čelit 12 střelám, to je o jednu střelu víc, než kolik jich za celý zápas musel absolvovat v minulém utkání proti Tychy Malcolm Subban. Teď navíc vyloučení na švédské straně, takže Pardubice si zahrají přesilovou hru necelé 3 minuty před koncem první třetiny za stavu, který je bez branek 0-0. Už se tam připravuje ta první přesilovková formace, to znamená Stránský, Sedlák, Červenka. Řídit z pozice obránce to bude Košťálek a přichází tam taky David Tomášek, takže 4 útočníci, 1 obránce, tak jak to většinou bývá samozřejmě při přesilové hře zvykem. Vazovat se bude po pravé ruce Volmana Klanga a první šance pro Pardubické v početní výhodě. Zatím si moc šancí a střel nevypracovali ve hře 5-5, uvidíme, jak to bude teď. První rána, která letí od Romana Červenky, míří těsně vedle levé tyče směrem nahoru, takže hostující golman zasahovat nemusel. Červenka znovu na Kotouči, přihrávka na Košťálka. Srovnává si puk, ale špatně přihrál a teď je naopak dopředu. Mohou vyrazit hosté, ale bylo z toho jenom nahození směrem na golmana Romana Vila. Ale potom zase zpětná přihrávka tak, aby Švédové ušetřili cenné sekundy a udělali to velmi dobře. Přihráli ke svému golmanovi a teď teprve přichází to vyhození, které zastavuje golman Roman Vil za svojí brankou. 2,5 minuty do konce první třetiny, 0-0 mezi Pardubicemi a Regle. Další najetí Pardubic do útočné třetiny, už je tam ta druhá přesilovková formace, ta první tam moc dlouho nebyla. Kondelík dává na Smejkala. Smejkal prostrkával ten Kotouč směrem do středu hřiště nahození a Kondelík je tam před brankovém prostoru, ale nedokázal přitlačený levý beton přehodit hostujícího Klanga. Stránský nahrává směrem na modrou, kde je Čerešňák. Čerešňák zpracovává. Přihrávka od Červenky. Kondelík ještě se tam snažil dolovat, ten Kotouč znovu neúspěšně. Červenka, Čerešňák, přihrávka na Stránského. Tomu ten Kotouč sijal z hole, takže ta střela nebyla tak nebezpečná, ale Pardubice utahují šrouby. Stránský, Čerešňák bude střílet. Dobře zablokovaná střela ze strany švédských hráčů a další vyhození ke golmanovi Romanu Vilovi. Znovu prostřídání, naskakuje Tomášek Košťálek Turiny, společně s nimi taky Nosek, Smejkal dojíždí na střídání. Ale pozor, teď signalizace něčeho nedovoleného ze strany Pardubic a otevírají se vrátka na trestné lavici. Ano, já jsem to sledoval taky. Špatné střídání pardubických hráčů. Východočeši hráli v šesti. Minutu a půl před koncem první třetiny se Východočeši provinili tímto způsobem. No a o výhodu přesilové hry teď tím pádem samozřejmě přicházejí. Takže David Tomášek míří teď na trestnou lavici a síly.
1: Pojďme se mezi tím podívat, jak se dohrály zápasy německé fotbalové Bundesligy. Velký obrat předvedli hráči Dortmundu v Hoffenheimu, prohrávali tam 0-2 i vzhledem k jedné asistenci Vladimíra Coufala, ale nakonec zvítězili 3-2. Smutný kromě Vladimíra Coufala musel být také Adam Hložek, který odehrál 72 minut, i Robin Hranáč, který naopak v 79. minutě naskočil. To Patrik Schick ten slavil se svým Leverkusenem vítězství 4-0 nad Unionem Berlín. Bývalý, teď už český reprezentační útočník, k tomu přispěl jedním gólem a jednou asistencí, prosadil se i ve třetím soutěžním střetnutí nové fotbalové sezóny. Brémy porazili Lipsko 3-1, Mönchengladbach podlehl Elfsbergu 3-4, i v tomhle případě můžeme mluvit o otočce, protože domácí vedl

0: 3-1, ale nakonec tedy podlehli outsiderovi 3-4 a ještě nám chybí zmínit jedno utkání. Paderborn podlehl Freiburgu 0-1. V anglické fotbalové Premier League víme jeden konečný výsledek, Newcastle Bournemouth 2-2. Za domácí odchytal celé utkání Lukáš Horníček a drží v Premier League neporazitelnost. To může Horníčkovi závidět Antonín Kinský, ten by se mohl dnes dočkat prvního čistého konta sezóny. S Tottenhamem hraje v Nottinghamu, v 76. minutě je to stále 0-0, už Kinský jeden gol obdržel, ale videorozhodčí odhalil, že to bylo rukou. Brentford vede 1-0 nad Sunderlandem v 68. minutě, mezi Brightonem a Leedsem je to 1-1 v 75. minutě, o 3 minuty pozadu jsou v Londýně, kde Fulham vede nad Crystal Palace 2-2 a Manchester City i v 75. minutě má náskok nad Coventry 1-0. Závěr první třetiny hokejové ligy mistrů Pardubice Regle Otagu Twirt.
1: Sirena právě teď dozněla, první třetina skončila, Pardubice se v samotném závěru museli bránit v početní nevýhodě, respektive početní výhodu měli hosté, ale branka nepadla. V prvních 20 minutách Pardubice Regle zatím 0-0.
0: A pojďme se podívat, co nového v Plzni, které hrají proti polskému týmu GKS Tychy. Prozradí nám to Vladislav Janouškovec.
2: No, zápas se nám za chvíli přehoupne do druhé poloviny té základní hrací doby, no a Plzeň stále nedokázala skórovat. A tak polské Tychy tady vedou 1-0, no a jak byl tenhle ten polský mistr marný, když hrál ve čtvrtek v Pardubicích a i podle slov kolegy Otagu Twirta byl zralý na desítku, tak dnes tady možná poteče plzeňská desítka po zápase, protože Poláků je tady několik stovek, myslím fanoušků, a zatím jsou nadšení z výkonu svých oblíbenců, kteří dokázali překonat Jana Růžičku v první třetině, kdy se o to postaral Henry Knutinen. No a od té doby se skóre neměnilo, přestože Plzeň měla dvě přesilovky ve druhé třetině. Teď táhne další útočnou akci, Titlbachová přihrávka, ale hodně nepřesná na Rohlíka. Rohlík ještě bojuje o kotouč v rohu útočného pásma. Teď mu tam právě Titlbach jede na pomoc, ale nakonec se nezapojí do toho souboje. Jeřábek ještě zdržuje polský tým v obraném pásmu. Předávka znovu za branku, ale tam už si bere kotouč Laury Serty. Ale plzeňští rychle dostupují, přece jenom trošku ten výkon, řekl bych, zlepšili domácího hokejisté oproti té první třetině, ale stále i v 31. minutě prohrávají s GKS Tychy 0-1 a teď je nahození, které se odrazilo, ale Jakub Lev podklouzl, ještě střela, Fučík zase připraven, ale myslím, že tady ani nemusel zasahovat proti ráně Adama Titlbacha. Znovu Adam Titlbach teď nabíjí na modrou, tam je Malák, naznačil střelu a pak odevzdal ten kotouč. Může z toho být break, ale právě Malák se tam velmi dobře vrátil a už kotouč zaváží za branku Jana Růžičky. Ještě 9 minut se bude hrát druhá třetina, ve které jsme gol neviděli, proto Plzeň prohrává, teď ale šance. Richard Žemlička na pravém křídle snaží se prosmíknout a je znovu faulován. Tak výborně, teď v té druhé třetině Richard Žemlička si vynutil už druhý nedovolený zákrok a znovu zřejmě podrážení to bude, 8 minut a 44 sekund před koncem druhé třetiny. Uvidíme další vyloučení, třetí plzeňskou přesilovku. Oni ty dvě předchozí byly trošku naředěné tím zákrokem Katyče. Teď vyloučeným hráčem by měl být Mark Vitanen, jestli dobře vidím. Ano, tenhle hokejista polského týmu už usedá na trestnou lavici, tak věřme, že Václav Pletka poradí něco svým svěřencům, aby v přesilovce dokázali tu jednogólovou ztrátu smazat. Navazování teď Finn Ville Petman, měl by tam být i jeho bratr Miko Petman a nechybí pochopitelně ani Michal Teplý a také čtvrtý útočník Matyáš Filip. Právě Filip teď přiťukává na modrou, kde je jediný obránce Robertson. Robertson dává na levé křídlo, Michal Teplý výměna kotouče, teď Miko Petman na pravém kruhu pálí a zase Fučík připraven, plzeňští udrží útočné pásmo Robertsonem. Robertson předává na Miko Petmana, ten vrací Robertsonovi, Carter Robertson teď ale trefuje prvního před sebou stojícího hráče a kotouče dotkl ochranné sítě. Prvních 20 sekund plzeňské přesilovky bylo hodně svižných, ale neviděli jsme bohužel změnu skóre a tak Plzeň stále prohrává s Tychami 0-1. Tak teď plzeňští budou muset znovu vyhrát nejprve v hazování v útočném pásmu, tentokrát ze svého pohledu na pravé straně, na pravém kruhu, a na to vazování půjde Matyáš Filip, který tak vystřídá Ville Petmana, znovu za ním připraven Michal Teplý, klidně hned vypálit, ale Teplý ještě posune, neposune, protože tohle vazování se bude muset opakovat a tak si může v klidu Tomáš Fučík uklidit hranici svého brankoviště a zase se soustředit. Co se bude dít kolem jeho branky? Plzeňští ale na vazvání neuspěli, byl to Dominik Paš, který ale sice vyhrál vazvání, jenže Tychy se neosvobodili a tak už zase Plzeň svírá svého soupeře. Michal Teplý do prázdné, to teď tam měl Matyáš Filip, ale nedokázal trefit. Znovu přihrávka na Filipa, tentokrát neprošla. Obrovský nápor plzeňského celku Robertson. Teď zase Miko Petman pálí a Tomáš Fučík má to už ve své lapačce. Minutu 16 ještě stráví na trestné lavici vyloučený Mark Vitanen. Jeho Tychy ale vedou na plzeňském ledě 1-0, byť teď to byla velmi povedená a plzeňská přesilovka, byly tam 4, možná 5 šancí, ovšem skóre se nemění. Tak teď na vazvání Dani Katič, který tam bude s obránci McPhersonem a Mereškem. Nechybí na ledě také Kristof Lalancet, ke kterému se ale nedostal puk, vazovat se nebude znovu, naopak jsou to hosté, kteří mohou zamířit dopředu, už se tam snaží prosmíknout až k růžičkovi Henrik Knutinen, to je tady zatím jediný střelec tohoto utkání, teď se ale spokojil s tím, že zavezl kotouč do plzeňského obraného pásma. Početní výhoda domácích se přehoupla do druhé poloviny, do druhé minuty. McPherson teď udrží útočné pásmo, Dominik Simon za brankou Fučíkovou u levého hrazení, dává na modrou čáru, kde je Mereško, Mereško na McPhersona, McPherson teď vrací Mereškovi, ten je na modré, předávka teď na druhou stranu na Lalanceta, tady Mereško bude pálit, ale trefil před sebou hráče McPhersona, skvěle zase Fučík tam měl levý beton, místy trtivý plzeňský tlak zatím nevedl k vyrovnání. Ale ještě půl minutka z té přesilovky. Simon udržel útočné pásmo, teď si tam počíná velmi šikovně McPherson, znovu Mereško a jeho rána a znovu zřejmě Fučíka nebo jeden z obránců. Tam možná strčil část své výstroje. Katič teď a gól! Individuální akce, no a Dani Katič ukazuje, proč ho Plzeň před sezonou přivedla. V podstatě co zápas to gól. 15 sekund ještě z plzeňské přesilovky zbývá. Samozřejmě bude se dohrávat, jak je v lize mistrů zvykem. No a Plzeň srovnává zásluhou kanadské posily Daniho Katiče na 1-1. Katič byl za brankou a nic moc nebo nepřihrával, naopak vyjel zpoza branky a zasunul na bližší tyč. Fučík možná nečekal tohle zakončení Kanaďana a tak tedy využitá přesilovka. No a 6 minut a 59 sekund před koncem druhé třetiny, tedy Plzeň GKS Tychy 1-1.
0: To říká reportér Vladislav Janouškovec. Kromě tohoto duelu sledujeme také utkání ve stejné soutěži mezi Pardubicemi a švédským Regle. Po první 20 minutovce je to 0-0, v 19:15 nastoupí liberečtí Bílí Tygři v Salzburgu také v hokejové lize mistrů.
3: S mikrofonem za sportem.
0: Můžeme se podívat také na 14. etapu cyklistické Vuelty, která bude další náročnou horskou zkouškou. To nejnáročnější ještě samozřejmě cyklisty čeká, protože to bude závěrečné skoro 12-kilometrové stoupání na Sierra della Pandera. Teď se, můžeme to tak říci, cyklisti zahřívají. V čele máme čtyřčlenou skupinu, kterou táhne Španěl Aparicio, který měl chvíli i náskok několika sekund před ostatními. Peloton, ten je zatím pozadu o nějakých 5,5 minuty, ale dá se očekávat, že se ten náskok uprchlíků bude stenčovat. Na Radiožurnálu Sport o tom pochopitelně budeme mluvit i dál, ale větší pozornost soustředujeme na jediné české sportovní stanici, na fotbal a hokej. S hokejem to bude trochu pozvolné. Za 10 dní začíná nový ročník hokejové Tipsport Extraligy, to fotbalová šanceliga už je v plném proudu. Dnes se hrálo o první místo a vyznělo to jednoznačně pro mistrovskou Slávii, která porazila brněnskou zbrojovku 4-0 a sešívaní tak vedou aktuálně tabulku o 4 body, jednak před zbrojovkou, také před libereckým Slovanem, který zítra ale nastoupí v Jablonci, a také před olomouckou Sigmou, která vyhrála nad Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a už za nějakých 18 minut nastoupí brněnský Artis proti Viktorii Plzeň a na tohle střetnutí nás teď pozve reportér František Typovský.
4: Hezký den z Brna.
0: Tak Františku, jaké nabídneš informace, ať už pokud jde o sestavy, a nebo třeba atmosféru?
4: Začnu tím, co vidím z hlavní tribuny stadionu v Srbské ulici, a to je to, jakým způsobem by mohlo sluníčko promluvit do tohoto zápasu, protože ono vrhá stín pouze na polovinu hřiště, takže při jakýchkoliv dlouhých balonech po levé straně, pokud ty týmy, nebo pokud ten daný tým bude útočit z prava doleva pod tou hlavní tribunou, tak tam budou mít obránci potíže, protože se budou muset právě dívat do slunečních paprsků. To je poznatek číslo jedna. Co se týče atmosféry na stadionu, tak ta bude určitě slabší, než když tady zbrojovka, se kterou se Artis o stadion dělí, porazila Teplice a bylo tady v týdnu opravdu hodně bouřlivo. Těch diváků tady bude určitě mnohem, mnohem méně. Z té 10-tisícové kapacity bych to odhadoval na nějaké 3, možná 4 tisíce. Přijelo i pár desítek fanoušků z Plzně, které pojí tedy plzeňské příznivce s Brnem jakási fanouškovská symbioza, ale ne s Artisem, ale se zbrojovkou, takže tolik k tomu, jak to bude vypadat na tribunách. No a jaké budou sestavy, tak tam hlavně na té plzeňské straně už přišla řada změn oproti tomu minulému domácímu duelu v nejvyšší soutěži se Slováckem. Těch rotací v sestavě je vícero, konkrétně hned 5 změn udělal trenér Radoslav Kováč. Tak jak jsem si to v pozovkách já napsal tady, tak to vypadá na to, že Viktoria bude poprvé hrát se 3 stopery, nikoli s tou čtyřkou, kterou praktikoval bývalý trenér Západočechů Martin Hiský. Co se obránců týče, tak debutovat v kádru Viktorie bude slovenský obránce Denis Vavro, který přišel v týdnu před zápasem z německé Bundesligy z Wolfsburgu. Je v základní sestavě, spolu s ním na stoperu by měli nastoupit také Prepsl a zároveň Samson Dvech. To rozestavení Plzně by mělo být 3-4-3, rychle jenom projedu ty další změny. Oproti duelu se Slováckem nehrajou Gabriel, Spáčil, Sojka, Ladra a Kabongo. Místo nich na soupisce pro základní sestavu Memič, Vavro, Suare, Prepsol a Vyšinský. Ty sestavy si představíme ještě se začátkem samotného duelu. 2 změny udělal i Artis, který minulé utkání vyhrál v Pardubicích 2-1. Připsal si i své první vítězství v nejvyšší soutěži. Tam nehraje švédský záložník Karlen a taky křídelník z Mali Fomba. Místo nich v základní sestavě Fuli a Alege. Zápas mezi Artisem Brno a hostující Plzní začne tady na stadionu v Srbské ulici za 15 minut a vy ho uslyšíte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
0: A samozřejmě také v mobilní aplikaci Můj rozhlas a nebo na webech iRozhlas.cz a radiožurnál Sport. Tak se, Františku, budeme těšit na slyšenou.
4: Na slyšenou.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: O plzeňském sportu teď budeme mluvit i nadále, ale vyměníme znovu fotbal za hokej, protože Indiáni hrají v Lize mistrů proti týmu z polského města Tychy a na stadionu je u toho Vladislav Janouškovec.
2: 4 minuty a 22 sekund do konce druhé třetiny, stále platí to nerozhodné skóre Plzeň Tychy 1-1, které zařídil v přesilovce Dani Katič, tedy plzeňský Kanaďan, který srovnával. Domácí neustále teď pokračují v tlaku, vlastně nenechají hráče polského týmu pořádně rozehrát, teď to bude zakázané uvolnění, ale nedaří se jim překonat golmana Fučíka, už 27 úspěšných zákroků má tenhle brankář. Na druhé straně na Jana Růžičku šlo střel 8, ale bohužel v první třetině jednu takovou nepříliš prudkou z hokejky Henryho Knutinena plzeňský golman propustil. Teď tedy další buly po pravici Fučíkově. Plzeňští neuspěli, ale v zápětí se vrhli do forcheckingu a je to Carter Robertson, který vybojoval ten kotouč, posílá za branku na Simona, ale blíže ke kotouči tam má Pociecha a Pociecha právě teď. No, ta rozehrávka se nepovedla, Robertson ještě zastavuje Tychy v jejich obraném pásmu, ale už to zase neplatí. Je to takový obrovský boj o pozice, ale plzeňští si dokáží teď ve druhé třetině vytvářet šance, jenom zlepšit tu produktivitu. Co teď Simon? Ztrácí kotouč, ale Tychy vyhazují pouze na zakázané uvolnění. Ano, píská se, byť ten kotouč se málem zastavil, ale nakonec 3 minuty a 32 sekund před koncem druhé třetiny je hra přerušená a zase plzeňští budou mít k dispozici fazování v útočném pásmu. Znovu na něj by měl teď jít Ville Petman, finský centr.
0: Zmiňovali jsme plzeňský fotbal, teď hokej, tak můžeme to zkompletovat, protože v akci jsou také plzeňští házenkáři, kteří vstupují co by obhájci titulu do nové sezóny šance extraligy a v prvním kole to zatím není úplně mistrovský výkon na palubovce Strakonic. Západočeši vedou jenom o jediný gol, 14-13, poločasové pauzy jsou i v dalších dvou arénách, pražská Dukla vede nad Karvinou 16-15 a Nové Veselí nad Brnem 17-14. Slovo sice ve 20 hodin nastoupí proti Jičínu. Teď už zase zpátky na hokejovou ligu mistrů Plzeň versus Tychy, Vladislav Janouškovec.
2: Na skore nic nového, pouze se nám změnil čas, za 3 minuty skončí druhá třetina a ještě hodně práce mají před sebou Západočeši, aby to průběžné skore 1-1 naklonili na svoji stranu, aby se tenhle ten zápas nešel do prodloužení. To by samozřejmě byla ztráta, protože, co si budeme povídat, polské Tychy nepatří rozhodně mezi favority Ligy mistrů. Teď souboj u plzeňské střídačky a Aleš Čech, posila z Mladé Boleslavy, tam teď udržela ještě útočné pásmo, ale plzeňští teď už o kotouč zase přicházejí, jenže ta rozehrávka polského celku není přesná a tak se k puku dostává Mereško, snaží se najít Žemličku a tohle bude plzeňské zakázané uvolnění, ano. Richard Žemlička nebyl v ideální pozici, aby mohl ten kotouč dobruslit a tak znovu přerušená hra, 2 minuty a 17 sekund do konce druhé třetiny, 1-1 mezi Plzní a týmem GKS Tychy. Na branku Knutinena odpověděl přesilovce Dany Katič a tak už Plzeň alespoň neprohrává. S polským celkem, jeho, který tady podporuje skutečně několik stovek fanoušků, dívám se, že nejenom v kotli, dokonce domácí klub musel vyhradit i další sektor, možná dva dokonce sektory pro polské fanoušky, aby se sem vešli. Ten zájem byl obrovský, to mezi plzeňskými odhaduji nějaké necelé 2000. Teď plzeňští dostali kotouč do středního pásma, v zápěti ale zase letí za branku Jana Růžičky, signalizovaný offside, takže čas na rozehrávku pro domácí, ale už to neplatí, ta nebyla úplně pohotová a pohodová a ani teď se Titelbach nedostal k puku, takže bude muset Čech trošku zrychlit, ale znovu musí hráči Tychy vyklidit útočné pásmo a tak klid na rozehrávku už Čech má, dává na Titelbacha, ten na levém kruhu hezky tam nabízel Žemličkovi, ale Richard Žemlička netrefil z první ten puk. Tak aby vystřel na branku, teď je to 2-1, na druhé straně dokonce 3, ne, jedno Břevno, teď zachránilo Růžičku, obrovská šance GKS Tychy, kterou tam měl Vinikainen zřejmě, v každém případě teď i obrovská porce štěstí. Říkal jsem, že Jan Růžička neměl mnoho práce, no a teď tedy mohl po druhé inkasovat, ale Horní Tyč ho zachránila a celý plzeňský tým minutu a půl před koncem druhé třetiny, to byla největší šance, kterou měl tým Tychy v celém zápase, protože ten úvodní gól Knutinena, ten nepadl z žádné gólové šance, to bylo prostě nahození na branku, které trestuhodně Jan Růžička propustil za svá záda. A teď tedy zlomená hokejka z hokejky, dokonce obě navazování. Informace přijdou pro posluchače Radiožurnálu v zápětí o tomhle zápase. Minuta a 25 sekund do konce druhé třetiny, no a zatím poměrně překvapivý vývoj. Škoda Plzeň, GKS Tychy 1-1, domácí golman Jan Růžička neměl moc práce, ale před malou chvílí ho zachránila Horní Tyčka, no a v první třetině tam propustil nepříliš složitou střelu Henryho Knutinena a polský celek, polský mistr tady dokonce vedl 1-0. Plzeň pak si vytvořila ve druhé části obrovský nápor i díky třem přesilovkám, teď ale bude Plzeň hrát oslabení. No a jednu z těch přesilovek dokázal využít Kanaďan Dany Katič, který z pozabranky vybruslil a zasunul ten kotouč bližší tyči za záda golmana Fučíka. Minutu 20, ale teď se Plzeň bude muset bránit minutu 20 před koncem druhé třetiny. Jdeme do Pardubic, kde hraje švédský tým Regle a sleduje to Otto Gutwirth.
0: Ale my na Radiožurnálu Sport pochopitelně zůstaneme na západě Čech, protože v Pardubicích je ještě přestávka po první bezgólové třetině. Vladislav Janouškovec pokračuje.
2: Ano, ještě 80 sekund se bude hrát druhá třetina. Tím vyloučeným plzeňským hráčem, který už poslušně usedl na trestnou lavici, je další posila letní Carter Robertson, který hrál velmi dobrý zápas ve čtvrtek proti Regle a teď tedy bude trávit dvě minuty na trestné lavici, to znamená závěr první, závěr druhé a začátek třetí třetiny. Domácí ale vyhazují až za branku golmana Fučíka a snaží se tam ještě napadat rozehrávku polského týmu Tychy. Teď se ty rozehrávku bere na starosti Valtteri Kakkonen. Polský tým už je na útočné modré. Začala mezi tím poslední minuta druhé třetiny, ale tahle ta přihrávka na modrou čáru na Dominika Paše byla v podstatě nespracovatelná a tak se do té rozehrávky musí zapojit také golman Fučík. No a hosté to nedělají úplně šťastně, takže plzeňští vybojovali kotouč v útočném pásmu, poslali si ho do vlastního obraného na Daniela Maláka, teď dokonce Dominik Simon už v útočném pásmu s kotoučem, snaží se udělat si prostor, ale možná spíše bude šetřit cenné sekundy, ano, posílá kotouč až k Janu Růžičkovi, tam dojel McPherson a možná ještě jeden plzeňský protiútok Matyáš Filip, ale ztrácí kotouč ve středním pásmu, musí se rychle vrátit, tak ještě 18 sekund pro Tychy v útočném pásmu, toho by ještě mohlo být nějaké zakončení. Liščarček teď si vyjíždí na modrou čáru a bude pálit, Růžička vyráží, ale plzeňští puk vyhazují a to znamená, že po dvou třetinách ta druhá skončí 3-2-1 právě teď. Po dvou třetinách hraje Plzeň s polským mistrem GKS Tychy nerozhodně 1-1.
3: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Fotbalový brankář Antonín Kýnský poprvé v sezóně uhájil čisté konto, nedostal gól od Nottinghamu. Utkání skončilo 0-0 a Tottenham se tedy dočkal prvního bodu v sezóně ve třetím kole a na nule, tak tedy teď zůstávají tři týmy v anglické nejvyšší soutěži. Coventry už odehrálo tři utkání, Aston Villa zatím dvě, to třetí ji teprve čeká a Fulham to vypadá, že vyjde na prázdno z Crystal Palace, protože v 94. minutě prohrává 2-3, přestože 2-1 vedl. Dohráno už mají také v Brightonu, kde domácí radci remizovali s Leedsem 1-1 a Manchester City je i dál 100%, protože porazil Coventry gólem Erlinga Haalanda 1-0. V Brentfordu se hraje 90. minuta střetnutí se Sunderlandem a vypadá to na dělbu bodů, protože na ukazateli skóre jsou dvě jedničky za stav 1-1. Na Fulhamu dohráno, opravdu domácí chalupáři, jak se jim přezdívá, podlehli Crystal Palace 2-3. Ve španělské nejvyšší soutěži Athletic Bilbao by mohl ukončit ve čtvrtém kole neporazitelnost Atletika Madrid, protože v 75. minutě vede 2-0 a ve francouzské Ligue 1 Lan hraje, můžeme to tak snad i nazvat, generálku na vstup do Ligy mistrů proti Slávy a ve 41. minutě je to zatím 0-0 s Lorientem, to je tedy zápas francouzské nejvyšší soutěže. Můžeme ještě připomenout i to, že v Anglii už dnes byl v akci také Lukáš Horníček a drží neporazitelnost s Newcastlem, který remizoval s Bormesem 2-2. V Německu se předvedlo několik českých fotbalistů, nejlépe Patrik Schick, který gólem a asistencí přispěl k výhře Leverkusenu nad Unionem Berlín 4-0. Vladimír Coufal přihrál na jeden gólu z Hoffenheimu, který ale ztratil vedení 2-0 a podlehl Dortmundu 2-0. 2-3. Prvních 72 minut odehrál Adam Hložek, v závěru přišel na trávník také další hráč Hoffenheimu Robin Hranáč a ve zbývajících duelech Brémy porazili Lipsko 3-1, Mönchengladbach prohrál s Elsbergem 3-4 a Paderborn s Freiburgem 0-1.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Za chvíli se rozehraje čtvrtý dnešní zápas fotbalové šance ligy, tedy české nejvyšší soutěže mezi brněnským Artisem a Viktorií Plzeň. Za nějaké 2,5 minuty se vypravíme za reportérem Františkem Typovským. Už pravděpodobně víte, že souboj o první místo vyhráli sešívaní. Pražská Slávia deklasovala brněnskou zbrojovku 4-0. Olomoucká Sigma vyzerala na Bohemians, porazila je 3-0. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, znamená to, že oba naposled zmíněné celky čekají na první vítězství. Teď tedy můžeme jít znovu na hokejovou ligu mistrů. Po dvou třetinách Plzeň hraje s polským týmem Tychy 1-1. Jak hrají Pardubice se švédským Regle? To je otázka, která míří na východ Čech k reportérovi Otto Gutwirtovi. Tak ještě jednou omlouvám se, Otto Gutwirt, Pardubice Regle.
1: Tady odehraných necelých 25 minut mezi Pardubicemi a Regle, je to stále 0-0. Teď jsme sledovali dlouhou pasáž bez přerušení a velmi dlouhá byla pro čtvrtou pardubickou pětku, která tam byla hodně zatavená, hodně zatažená. Navíc Ondřej Mikliš měl něco z bruslí, vypadá to, že přišel o nůž. Rozhodčí si toho nejdříve nevšímali. Ondřej Mikliš tady hodně pajdal, nemohl se postavit na levou nohu, vůbec se nemohl odrazit. A až po nějakých, dejme tomu, 2 minutách, kdy takto tady musela pardubická pětka bojovat, tak teprve rozhodčí přerušili hru a Mikliš do provodu svých spoluhráčů doklouzal na střídačku a teď tam konečně mají pardubičtí i čerstvé síly. Ve druhé třetině jsme zatím žádnou výraznou příležitost neviděli ani na jedné, ani na druhé straně. Pardubičtí začínají trochu lépe dostupovat svého soupeře, ale není to na žádnou kombinaci, tak jak jsou Pardubice s kvalitou svého útoku zvyklí. Válek teď zkusí vystřelit. No, chtěl jsem říct, že to pro Klanga bude pohodová záležitost, ale ten puk trochu vypadl z lapačky a nakonec na podruhého dokázal z ledu sebrat. Takže skóre se nemění ani v končící 25. minutě, kdy stále čekáme na úvodní branku v tomto druhém zápasu ligy mistrů tohoto ročníku mezi Pardubicemi a švédským celkem Regle. Teď už tam jde první pardubická formace, tedy Sedlák společně se Stránským a Červenkou, který má na zádech to označení CHL Top Scorer, který má nejproduktivnější hráč z každého týmu. Roman Červenka v úvodním zápasu zaznamenal 4 kanadské body za 4 přihrávky. Lukáš Sedlák se snaží vybojovat ten kotouč po buly, ale nebylo to úplně čistě. Pardubice ještě se snaží ten puk získat, ale nakonec ho hosté vyhazují do středního pásma. A je to Sendin, který si najíždí do pásma útočného. Stahuje se k modré čáře, teď tam byl sražený Stránský. Přitom přišla rána, kterou Roman byl neviděl. A rozhodčí budou ale vylučovat. Byl tam nedovolený zákrok, nedovolené bránění, které ukazuje Dehánovi. Pardubický sudí není, ale je to sudí Tomáš Cabák, který ho posílá na trestnou lavici. Dehán se tomu trochu diví, ale byl to ten zákrok na Matěje Stránského, který tam skončil na ledě na zádech. A teď si Pardubice vyzkouší přesilovou hru na začátku 26. minuty a mají ideální příležitost k tomu konečně otevřít skóre tohoto zápasu. Roman Will dnes chytá poprvé v ostrém utkání, protože ten první zápas odchytal Malcolm Suben. Roman Will moc dobře ví, jaké to je být i v druhém dresu, protože v sezóně nebo v letech 2019-2021 chytal právě za švédské Regle. Teď hazování v útočné třetině, které Lukáš Sedlák ale prohrává a přichází vyhození, které účer červené čáry zastavuje Košťálek, posílá rychle puk na Červenku, ten přechází červenou čáru. Stránský nechal propadnout puk na Sedláka, který už je v útočné třetině, ale musí...
0: Pardubice Regle tedy 0-0 v šesté minutě druhé třetiny v hokejové lize mistrů. My teď ale opět vyměníme hokej za fotbal, protože chceme být u úvodních minut střetnutí mezi brněnským Artisem a Viktorií Plzeň. Slovo má František Typovský.
4: Reisler na levé straně nakopává, ale jeho balon sbírá ve středovém kruhu Dosky, který ale se snažil oslovit prince Aduá na hrotu útoku, ale to byl neúspěšný pokus, to znamená, že obrana Artisu se za stavu 0-0 na konci první minuty dokázala alespoň z části osvobodit. Dosky totiž Glosouf odkop sbírá a přihrává dozadu na stopery, tedy Samsona Dveha a Denise Vavra. Vavro a jeho první kontakt s míčem v dresu plzeňské Viktorie v soutěžním utkání. Teď přihrávka na Dveha, ten hraje na Hrošovského, kombinace uprostřed hřiště, Suaré, Prepsl, a ten vrací zpátky na stopera Denise Vavra. V polovině druhé minuty je to 0-0 mezi Artisem a Plzní. Teď je brankář hostů Vígele. Vypadalo to, že bude rozehrávat nakrátko. Nakonec si své spoluhráče narovnal na dlouhý nákop, jenomže ten byl hodně, hodně nepřesný na levou stranu z pohledu útočící Plzně, ale balon vyskákal mimo hrací plochu. To znamená, že francouzský obránce, pravý obránce Artisu Neil Glossoa teď bude moci vhodit balon, tak taky učinil. Stopen, to je brankář Artisu, teď je s balonem, jeho dlouhý pas na Preislera, ten má více prostoru, ale nespracoval si ten balon tak, aby s ním mohl postupovat směrem vpřed, a tak míč nakopl podél levé postraní čáry na Papaleleho. Stále 0-0 mezi Artisem a Plzní. Tady v Brně vhazuje Prepsl přímo před zraky Radoslava Kováče, plzeňského trenéra. Prepsl nakrátko s Hrošovským do té přihrávky vložil nohu Papalele a nakonec vybojoval autové vazování z docela nebezpečné pozice pro Artis. Preissler ten umí dlouhé balony do pokutového území a všichni hráči v tmavě modrém už taky do šestnáctky míří, to znamená, že Dominik Preissler teď asi bude vazovat, dává si poměrně dlouhý rozběh až od reklamních panelů. Míč do pokutového území prodloužený na přední tyči, ale pak už pouze kořistí Západočechů. Teď ale akrobatické zakončení Fuliho, Diaeho, který tam v trochu krkolomné pozici zkusil nůžky, akrobatický kop přes hlavu, ale ten míč neměl patřičnou razanci ani směr, takže skončil mimo tři tyče. Brankář Vígele ani vlastně nemusel na zem, balon letěl zhruba nějaký metr, metr a půl vedle jeho pravé tyče. Takže ve čtvrté minutě je to mezi Artisem a Plzní stále 0-0. Teď hrají Plzeňané, Vyšinský štrikuje tam na levém křídle, přihrává pod sebe na Doskyho. Dosky kombinuje, vybízí přihrávkou své stoperské kolegy v sestavě Dveha a Vavra. Nakonec to vypadá, že Plzeň nebude hrát na tři obránce. Teď ovšem pozor na dlouhý pas za obranu, ale tam velmi dobře připravený Glossoa, který chytil náběh Doskyho a rybičkou v pádu hlavou přihrál ten míč brankáři Stopenovi. To je pochopitelně dovolená fotbalová věc, takže brankář Stopen mohl ten míč ukrýt ve své náruči a rozehrát další ofenzivní akci Artisu v páté minutě za stavu 0-0 v ligovém souboji s Viktorií Plzeň. Hraje Ndiaye, který je ale napadaný Dvehem, ten se vysunul s útočníkem Artisu hodně, hodně vysoko, a nakonec to byl úspěšný taktický manévr, protože Plzeň sbírá balonu prostřed hřiště na levé straně, ale sotva, co jsem to řekl, tak o něj hráči v bílých dresech také přišli. Plzeň v tomto utkání volí alternativní světlou sadu. Teď Vavro musel poprvé na zem na pravé straně z pohledu bránící Plzně, ale svůj sklus v souboji s Papalelem zvládl velmi dobře, bude z toho autové vazování pro Artis. Pátá minuta, stále bez branek se hraje tady v Brně. Fuli přihrává na kapitána Artisu Plechatého, ten hraje na Glossouf měkoučký balon vstříc Komlienovičovi, ten si zpracoval balon hrudníkem, ale už ho pak nedokázal udržet na hrací ploše tak, aby Artis mohl pokračovat v souvislé kombinaci, ale přeci jenom Brňané zůstali u balonu díky autovému vhazování, ale skrz několik přihrávek se dostali až k brankáři Tadeáši Stopenovi, který je tedy v základní sestavě Artisu. Přichází teď dlouhý nákop od Plechatého, ale hodně nepovedený, nicméně ani hostům z Plzně úplně nevyšlo zpracování. Memečovi se míč od hrudníku odrazil opravdu hodně daleko od kopaček. Artis mohl jít dopředu, jenomže také on přišel o balon. Zatím je to zápas plný nepřesností. Teď Prepso posouvá na Memeče, ten už může centrovat. Memečův tečovaný balon, který proletěl celým pokutovým územím, a bude to první rohový kop, protože tam Preissler, zdá se, ten míč škrtnul stehnem a dostal ten míč drobnou tečí za brankovou čáru. Bude to tedy rohový kop, budou se muset dávat obránci Artisu pozor nejenom tedy na útočící hráče Plzně, ale taky na Sluníčko. Za chviličku budeme informovat i posluchače Radiožurnálu ve zpravodajském vstupu o výsledku tohoto zápasu. Teď je tady Hrošovský, který se chystá rohový kop. V 7. minutě platí stav Artis Brno, Viktoria Plzeň 0-0 z Brna. František Typovský, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
5: 18 hodin 7 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Slyšeli jste tedy aktuální vývoj zápasu 7. kola fotbalové šance ligy mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň. Zmínit můžeme taky už výsledky, které známe z toho dnešního programu. Dva byly jednoznačné, jeden vyrovnaný. Olomouc porazila Bohemians 3-0, pražská Slávia ta si poradila se zbrojovkou Brno a zvítězila v Edenu 4-0, a tím pádem si Bražané ustřežili tu první pozici v šance lize. No a Slovácko s Pardubicemi, to byl ten zápas, který skončil bez branek a nerozhodně, tedy 0-0. A známe už také nějaké další výsledky ze zahraničních fotbalových soutěží. Slyšeli jsme před několika minutami o Bundeslize nebo o Premier League, tak se můžeme podívat třeba do španělské La Ligy, kde Athletic Club Bilbao hraje s Atletikem Madrid. Bilbao nestoupil do sezóny úplně ideálně, dvakrát prohrálo, jednou vyhrálo, ale teď vede nad favoritem tohoto utkání, tedy nad Atlétikem Madrid, v 87. minutě už 2-0. Mluvíme hodně o fotbale, za chvíli, respektive za 10 dní se bude vysílání Radiožurnálu Sport opět plnit i hokejovou extraligou. Na to si ještě musíme počkat, každopádně takovým předkrmem můžou být zápasy hokejové ligy mistrů. Aktuálně jsou v akci dva české kluby, Plzeň proti polskému týmu Tychy, tam je to 1-1, skončila druhá třetina, a zápas mezi Pardumicemi a švédským Regle sleduje Otaku Tvirt.
1: Tady se blíží polovina zápasu, zbývá do ní ještě přesně 13 sekund, hraje se 30. minuta a teď se tady hodinku nehraje, protože se hráči mezi sebou pošťukují. Důvodem k tomu za bezbrankového stavu 0-0 byl zákrok na Miguela Turiniho, který byl naramplovaný na mantinel od jednoho ze švédských hráčů. Při tom zákroku přišel o helmu, rozhodčí okamžitě zvedl pravici, že bude vylučovat. Nakonec se k žádné další bitce už neschyluje, ale každopádně Pardubice budou mít další výhodu přesilové hry, kterou hráli i před malou chvílí, ale nic z mýho moc vymyslet nedokázali. Je to Everberg, který už je na trestné lavici, a teď se tam ještě čtveřice sudích radí o něčem, jestli to nebude případně nějaký vyšší trest, každopádně na té světelné.
5: Vzhledem k tomu, že se stále nehraje, tak se v 18 hodin a 9 minut vydáváme pryč, tedy od hokeje zase k fotbalu. Hraje se taky zápas šance národní ligy, tedy druhé nejvyšší české soutěže, Opava Dukla Praha. Tam je to zatím v 9. minutě 0-0. Jak to vypadá v zápase té české nejvyšší soutěže mezi Artisem Brno a taky Viktorií Plzeň, to už nám poví František Typovský.
4: 10. minuta, je to 0-0, teď se chviličku nehrálo tady v Králově poli v Brně, protože se střetli na útočné polovině Plzně domácí Indaje a hostující Hrošovský. Byl to nedovolený zákrok, už standardka rozehraná, velká šance, kterou měl Prince Adu, ale skvělý zákrok Tadeáše Stopena. Ještě ale akce Plzně pokračuje, Adu je v pokutovém území, Adu pálí a proti němu vystoupil Preissler. Skvělý zákrok teď je Tadeáše Stopena, tohle byla nejvýraznější příležitost dosavadních 10 minut, ale dobrý zákrok právě golmana s olomouckou minulostí znamená, že to je stále bez branek v souboji mezi Artisem a Plzní. Přišel tam centr z pravé strany, který byl drobně aduem škrtnutý, prodloužený a stopen musel zasahovat, protože ta teč přišla z bezprostřední blízkosti, ale dokázal ještě akrobaticky vymrštit svou pravou rukavici právě proti aduově hlavičce, takže i v 11. minutě. Je to 0-0 mezi Artisem a Plzní, teď Vavro s míčem, Vavro a jeho dlouhý diagonální nákop směrem na Vyšinského, ale znovu Tadeáš stopen připraven vyběhnout ze své branky až na kraj pokutového území, tam schoval míč ve svých rukavicích a teď může rozehrát už ze země a zakombinovat spolu se svými kolegy. Hraje Karel Pojezdný, nakonec ta přihrávka jde až na levý kraj obrany na Fuliho. Fuli a jeho dlouhý pas, kterým hledal Preisslera, ale nepřesně, takže Plzeň může znovu zautočit. Suárez klepával pro Memiče, ale dobře tam hráči Artisu přistoupili právě k hráčům Plzně. Pak ale získali balón na polovině hřiště, můžou jít dopředu po levé straně. Tady je Labík, jenomže zápas zatím opravdu s velkým množstvím nepřesností. Teď se to ale může změnit, protože je tady Suárezova přihrávka na Adua, který už je v pokutovém území na levé straně. Adu zasekává, snažil se ošálit kapitána Artisu Plechatého, ale nepovedlo se mu to. Zdá se, že v té klíčové chvíli tam trochu Adua zradil trávník, protože od jeho levé kopačky se odtrhl opravdu hodně výrazný drn, který tam teď ještě Adu rovná, zatímco se vrací pomalu zpátky dozadu a teď tím možná trošičku je nazlobil spoluhráče Suárezho, který ho chtěl okamžitě oslovit do dalšího rychlého breaku, jenomže Adu byl možná 10-15 metrů v offsideu, takže Plzeň musela šlápnout na balon na konci 12. minuty a zkusit postupnou rozehrávku. Je to 0-0 tady v Brně v duelu mezi Artisem a Plzní. Artis v minulém kole v Pardubicích zvítězil 2-1, oslavil svoje historické první vítězství v nejvyšší soutěži. Naproti tomu Plzni minulé kolo vůbec nevyšlo, byla z toho domácí remíza 1-1 se Slováckem, které je opravdu dost výrazně ve spodních patrech tabulky a Plzeň, která před sezonou vyhlásila útok na titul, určitě si přála lepší výsledek z tohoto utkání. Vavro rozehrává na Doskyho na levou stranu, ten zpracoval hrudníkem a chtěl přihrát na Hrošovského, na Červa, který byl uprostřed hřiště, ale byl také faulovaný. To znamená, že Matěj Kubečka, rozhodčí tohoto zápasu, zadul do píšťalky a přisoudil balon plzeňské Viktorii. Dlouhý pas za obranu na Suárezho, vypadalo to na offside, ale hra běží dál. Suárez už je v pokutovém území, jeho předtažený centr na Vyšinského. Měl by to být sice rohový kop, alespoň podle toho, jak dopadla celá ta situace na trávníku, ale sudí se ještě vrátili k té předcházející situaci. Asistent na pomezí David Žurovec zvedl nad hlavu svůj praporek, poradil tak svému kolegovi hlavnímu Kubečkovi, aby odpískal právě postavení mimo hru zabíhajícího Suárezho. Ještě hlavní arbitr ukazuje brankáři Stopenovi, kam přesně má s balonem popoběhnout, popojít. Je to ve 14. minutě 0-0 mezi Artisem a Plzní tady v Brně na stadionu v Srbské ulici. Kam
5: to říká František Typovský, samozřejmě se na fotbal budeme pravidelně vracet, ale pokud by vás tenhle zápas zajímal tak, že byste si ho nejraději pustili v přímém nepřerušovaném přenosu, tak si můžete takovýhle přenos naladit třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webech Radiožurnál Sport a taky i rozhlas. Teď je jedna cyklistická, poměrně čerstvá informace. Španěl Enric Mas si v horském dojezdu 14. etapy Vuelty upevnil vedení před nově druhým Rakušanem Felixem Gálem, vede o 2 minuty a 6 sekund. Z etapového vítězství se raduje Němec Marco Brenner.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
5: A vracíme se zpátky na hokej, na hokejovou ligu mistrů. Před malou chvílí jsme slyšeli, jak se vyvíjí zápas mezi Pardubicemi a švédským Regle. Tam je to stále 0-0 ve 13. minutě druhé třetiny. Nás teď po nějaké době taky zajímá zápas Plzně. Jejím soupeřem je GKS Tychy, tedy polský soupeř. No a zápas sleduje náš reportér Vladislav Janouškovec.
2: Třetí minuta třetí třetiny a stále nerozhodné skóre 1-1 mezi Plzní a GKS Tychy, stále marné dobývání plzeňských branky golmana Tomáše Fučíka, teď offside, a tak po třech minutách dokonce úmyslný offside se bude vhazovat před golmanem Janem Růžičkou. Ten měl i štěstí ve druhé třetině, kdy ho zachránila branková konstrukce. Mohli plzeňští už po druhé v zápase prohrávat, tak jak prohrávali po první třetině, pak se ale přesilovce prosadil Dany Katiča. Tak je to tedy 1-1. Plzeňští se pochopitelně budou snažit v těch zbývajících 17 minutách nepřipustit prodloužení a dát ten vítězný gól. Teď ale musí být koncentrovaní na vazování po levici Jana Růžičky. Na tom vazování uspěl Matyáš Filip, lev ale posouvá raději dozadu, je Řápková rozehrávka do středního pásma, další zlomená hokejka, Matyáš Filip tam teď atakuje rozehrávajícího Kakonena a plzeňští se snaží udržet v útočném pásmu. Simon se tam snažil prosadit do šance, ale byl velmi dobře pokryt jedním z hráčů Tychy. A tak zase plzeňští budou muset vymýšlet od vlastního brankáře z vlastního braného pásma. Na útočné modré jeden z plzeňských, byl to Dominik Simon, pouze protečoval, ale možná, že ani neprotečoval a píská se, nebyl to zřejmě offside, a tak se bude vazovat ve středním pásmu. Polovina čtvrté minuty třetí třetiny, Plzeň Tychy stále 1-1, byli ve středním pásmu blíže modré čáře polského Tychy a teď už je tam čerstvá formace vedená Krisem Lalancetem, který půjde na to vazování, a proti němu Dominik Paš, který uspěl, a tak mohou hrát hokejisté Tychy. Tahle přidávka na Lišarčíka.
5: 18 hodin 17 minut, i Plzeň, i Pardubice tedy stále hrají v hokejové lize mistrů nerozhodně. Oba kluby se snaží vyhrát i po druhé. V nové sezóně ligy mistrů to Liberec, ten bude chtít napravit úvodní porážku z nové sezóny téhle klubové soutěže a hrát bude od 19 hodin a 15 minut v Rakousku proti Salzburku. Teď ale zpátky k fotbalu. Než se dostaneme zase k fotbalové šancelize, tak nakoukneme do italské série A, protože tam už se rozehrál šlágr mezi Interem a Neapolí v 17. minutě. Je to zatím 0-0, jeden výsledek z italské nejvyšší soutěže dnes už známe. Fiorentina prohrála s Turínem 1-2 a ve 20 hodin a 45 minut ještě začne souboj AS Řím proti Atalantě. Ale teď už zpátky, tak jak jsme slibovali, zase za českým fotbalem, šanceliga, 7. kolo a poslední zápas dnešního programu mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň. To je tedy utkání, které i dál sleduje reportér František Typovský.
4: 18. minuta zápasu, stále čekáme na první branku, ale už několik zákroků si připsal Tadeáš Stopen, brankář Artisu Brno. Naposledy chytil střelu Adua z otočky po chybě v rozehrávce Artisu, kdy přišel hodně slabý nákop směrem vpřed. Plzeňané na levém křídle sebrali ten balón, rychle se dostali k ohrožení Stopenovy branky, ale právě gólman s číslem 32 na dresu dokázal ten míč vyrazit, trošičku si povyběhl ze své branky až na hranici malého pokutového území a tam ten míč vyrazil do bezpečí. Byl to už třetí zákrok právě brankáře Artisu Brno a proto je to 0-0 na začátku 19. minuty. Chviličku se nehrálo po faulu na Dveha a teď už Plzeň chtěla jít směrem dopředu, ale Suárez dostal příliš dlouhou přihrávku, takže z toho bude odkov od branky. Slyšíte i potlesk pod mým hlasem, protože domácím fandům se líbila ta dobrá defenzivní práce Manuela Fuliho, který nastupuje v tomto utkání na levém kraji obrany. On ten osobní souboj taky se hodně rozfoukalo, to taky můžete slyšet, opřel se teď vzduch a vítr do právě i míče letícího na útočnou polovinu Artisu. Daje tam prohrál hlavičkový souboj s Vavrem, znovu letí dlouhý balon za obránce Artisu. To je, zdá se, taktický plán trenéra Radoslava Kováče do tohoto zápasu. Teď ovšem Prepsl možná trošičku zmateně podíval se do sluníčka a pak si nebyl úplně jistý, kde přesně na hřišti je, a tak založil útok Artisu. Labík dává na Preisslera, Preisslerův střílný centr, velký závod před brankou, ale před Dajem tam dokázala ten míč odpravit plzeňská defenziva. Každopádně ostrý balon, který poslal Preissler ve 20. minutě z hranice pokutového území z levého křídla. Golman Wiegele musel na zem, vyrazil ten míč před sebe, tam právě Daje dobíhal, ale byl odtlačen. tuším, že Samsonem Dvehem.
5: Artis Brno, Viktoré Plzeň zápas fotbalové šance ligy, který je stále nerozhodný, bez branek i ve 20. minutě 0-0. Teď jedna čerstvá florbalová informace. Čeští reprezentanti podlehli na domácím turnaji Euro Florbal Tour v Chomutově Švýcarsku 1-2 a tak zůstávají po druhém utkání bez bodu. Přesunuli jsme se od fotbalu k florbalu a to už nejsme daleko od hokeje, tak se zase po nějaké době vydáme na Ligu mistrů a konkrétně na zápas Pardubic se švédským Regle a to za naším reportérem Otto Gutwirtem.
1: Konečně už jsme viděli první gól, trvalo to 35 minut a 18 sekund. Pardubice jsou ve vedení a vedou nad Regle 1-0. Úspěšným střelcem byl Tomáš Dvořák, který se prosadil střelou od modré čáry a golman Klank toho asi moc neviděl, protože nestačil na tu jeho ránu zareagovat a lovil puk až ze své sítě. Takže až v 36. minutě padla úvodní branka tohoto bojovného zápasu. Nutno ale říci, že od nějaké 28. minuty Pardubice tu hru vylepšili a převzali, nechci říct úplně otěže, ale rozhodně přidali a Regle má s pardubickými mnohem větší problémy, než tomu bylo v první třetině. Přihlíží tomu i tady trenér reprezentace Zdeněk Moták společně se svým asistentem Pavlem Grossem, kteří se přišli podívat na tenhle zápas. Teď sledují snahu Švédů za vyrovnáním, zatím se jim to ale nedaří, teď bojují za brankou, takže Pardubice zatím stále drží ten jednobrankový náskok díky zásahu obránce Tomáše Dvořáka a vedou 3,5 minuty před koncem druhé třetiny 1-0. Stále to ještě, ale Švédové zkouší, obkroužili tam teď bránící pardubické hráče střela, kterou dokázal golman Romanvil vyrazit, ale stále drží
5: to. Hokejové lize mistrů nehrají jenom Pardubice, o kterých jste právě teď slyšeli, ale taky Plzeň, která hraje proti polskému soupeři GKS Tychy. To je zápas, který sleduje Vladislav Janouškovec.
2: A je to zápas, kterému i 13 minut a 57 sekund před koncem třetí třetiny vládne golman Tomáš Fučík v brankovišti GKS Tychy. 34 střeleckých pokusů a propustil jediný, proto stav 1-1. Navíc teď hokejisté Tychy v ofenzivě. A Jan Růžička musí být u své levé tyčky, byl tam naštěstí včas a tak může hrát teď Richard Žemlička, který přenechává Sedláčkovi. Sedláček ještě, už ten už pojede střídat, ale plzeňští vyráží dopředu. Robertson nahazuje za branku Fučíkovu. Tady už je Miko Petman podél hrazení, posílá kotouč na druhou stranu, kde hledá svého spoluhráče Titlbacha. Ale Titlbach si nerozuměl s dalšími hráči ve stejném dresu a tak jsou to zase hosté, kteří vyvezli puk na červenou čáru a nahodili za brankáře Růžičku. 13 minut a 21 sekund se ještě bude hrát třetí třetina. Plzeň Tychy 1-1. Teď nahození do rohu útočného pásma, ale plzeňští se tam nevydali za tím pukem.
5: Na hokejovém stadionu v Plzni se skóre nemění, skóre už se ale změnilo v utkání druhé nejvyšší české fotbalové soutěže, tedy v šance národní lize. Opava se dostala ve 23. minutě do vedení nad pražskou Duklou 1-0.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 18 hodin 23 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport a teď dál budete poslouchat taky o fotbale, konkrétně o utkání 7. kola šance ligy mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň od Františka Typovského.
4: Fuli rozehrává ve 24. minutě za stavu 0-0, to je levý bek Artisu. Přichází dlouhý nákop do souboje mezi Preisslerem a Prepslem. Oba dva se tam drží za dres, nakonec ale Preissler při zpracování zahrál rukou, takže to bude balon pro plzeňskou Viktorii, která před chviličkou měla další příležitost, jak jít do vedení v tomto utkání, ale zatím hrdinou zápasu brankář Artisu Tadeáš Stopen, který zlikvidoval i přízemní střelu Suarého, který dostal dlouhý balon do pokutového území, stihl ještě zakončit na hřišti, ale pálil z hodně výrazného úhlu, vlastně prakticky z brankové čáry se pokusil nachytat brankáře Stopena, ta jeho střela letěla mezi tři tyče, byl by to gól, jenomže Stopen dokázal včas v vozovkách, nebo hokejovou terminologií řečeno, sklapnout betony a vyrazit svými lítky ten balon do bezpečí z pohledu Artisu. 25. minuta, je to tedy stále 0-0, Tadeáš Stopen už má v tomto zápase 4 zákroky a všechny byly hodně důležité. Vypíchnu asi ten nejdůležitější, po 10 minutách hry zlikvidoval hodně nebezpečnou hlavičku Prince Adu a to byla zatím nejvýraznější možnost tohoto zápasu, ale jeden náznak už měl i Artis po stříleném centru nebo ostré přihrávce Dominika Preisslera z levé strany. 25. minuta, je to 0-0, tady tady v Brně, Plzeň kombinuje na vlastní polovině, Wiegele rozehrává na levou stranu na Dveha, je to ale prakticky fotbal v chůzi teď od Viktoriánů. Červ hraje s míčem, rozlíží se, komu by přihrál, potřeboval teď trochu lepší pobídku od spoluhráčů, ale Vavro zdá se ještě není úplně srozuměn s taktickými pokyny, přeci jenom přišel do Plzně před několika dny. Teď pozor na osobní souboj mezi Aduem a Fulim, tato bitva domácího Liberejce a hostujícího Ghaňana dopadla lépe pro Emanuela Fuliho, který ten míč získal právě pro modré barvy domácího Artisu a sám bude vhazovat nějakých možná 5-10 metrů od rohového praporku. Ještě si otřel balón a vhodil dlouhý míč na Dajeho, který ukazuje, že by Artis měl vazovat, ale sudí je opačného názoru. Je to stále 0-0 ve 26. minutě. Suare centruje do pokutového území, nebo spíše zpětně přihrává do 16. Další centr, tentokrát od Hrošovského, ale dvojice Plechatý Pojezný byla připravená v osobním souboji se Cvakla. Prince Adua, který nedostal prostor vyskočit nejvýše, takže Artis se znovu osvobodil ve 26. minutě, ale jak už jsem říkal, můžou domácí Brňané děkovat hlavně brankáři Stopenovi, že to skóre je stále bezbrankové, to říkáme na začátku 27. minuty, kdy rozehrává Merchas Dosky.
5: To říká náš reportér František Typovský, pokud chcete poslouchat přímý nepřerušovaný přenos, tak ten vysíláme z utkání Artis Brno Viktoria Plzeň na webu Radio Žurnál Sport.cz i Rozhlas.cz nebo třeba v aplikaci Můj rozhlas. Zmíníme taky výsledky, které už známe z dnešního programu fotbalové šance ligy. Asi ten nejpodstatnější, Slavia Praha porazila Zbrojovku Brno 4-0 a tak si udržela vedení v šance lize na prvním místě. Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Už známe taky první konečný

0: Jejich soupeřem je švédské Regle a sleduje to Otaku Tvirt.
1: Tady zbývá do konce druhé třetiny 5 sekund a 2 desetiny, ale asi jste si zkratili sport, protože hokej tady nebyl, ale k vidění tady byly poměrně slušné boxerské výkony, protože Lukáš Sedlák byl zasažený do obličeje, rozhodčí to neodpískali. Lukáš Sedlák pomstil sám na sebe ten svůj zákrok a strhla se tady hromadná šarvátka, takže teď čekáme na celkové rozuzlení. Každopádně platí, že 5 sekund před koncem druhé třetiny Pardubice vedou nad Regla 1-0 a jisté je, že se bude vylučovat. Potrestaný měl být ten zákrok Lukáše Sedláka, který už odjíždí na trestnou lavici, a je dost možné, že těch vyloučených bude ještě mnohem víc kvůli té hromadné bitce, která se tady strhla, takže ještě chvilku to bude trvat, než těch posledních 5 sekund dohrajeme.
0: Děkujeme Otovi Gutwirtovi a tak se vydáme třeba do Plzně, protože domácí Škoda hraje v Lize mistrů proti týmu z Polska GKS Tychyno a podrobnosti nám opět řekne Vladislav Janouškovec. Tak zkusíme to ještě jednou, moje chyba, vydáváme se na zápas Plzeň Tychy na hokejovou ligu mistrů a za naším reportérem Vladislavem Janouškovcem.
2: 51. minuta, Plzeň Tychy stále 1-1, a to protože Jakub Lev netrefil z drážky poloodkrytou branku Tomáše Fučíka. Nedaří se plzeňským zkrátka v té koncovce, teď tedy v hazování v útočném pásmu právě před golmanem, skvěle chytajícím Tomášem Fučíkem. Vile Petman v plzeňském dresu nedokázal uspět a ani Michal Teplý už se ke kotouči nedostal, přesto plzeňští pokračují ve forcheckingu. Právě Teplý, jeho zadovka do prostoru před brankou, ještě Chromiak mohl pálit, ale neunáhlil se, zacouval k modré čáře, Chromiakovo nahození do dráška, je to, není to gol, Fučík zase byl tam, kde měl být ve svém brankovišti. Plzeňští to chtěli vyšperkovat asi do prázdné brány a to se jim teď vymstilo. Hokejisté Tychy teď vyhazují až do rohu plzeňského obraného pásma. Tam Jan Ružička zastavil kotouč pro své spoluhráče. No a Miko Petman teď projel do útočného pásma pravým kruhem. Teď už je za brankou Fučíkovou. Další kolečko až k modré čáře. Další kolečko útočným pásmem si projel Miko Petman, ale není to bruslení, je to lední hokej a plzeňští potřebují dát gol, potřebují vystřelit. Chromiak, Fučík, Teplý, Fučík a je to pořád ta stálá písnička. Zkrátka Tomáš Fučík, který už má nějakých 40, nebo takřka se budeme blížit ke 40 zákrokům, tak drží tým GKS Tychy stále ve hře o překvapivé body do té společné tabulky ligy mistrů. Další skvělý zákrok, ne! Ondřej Rohlík procedil teď ten kotouč za záda Tomáše Fučíka a 8 minut a 36 sekund před koncem třetí třetiny se konečně poprvé v tomto utkání plzeňští hokejisté dostávají do vedení. Ondřej Rohlík projel do útočného pásma a ta jeho střela na lapačku propadla gólmanu Fučíkovi za záda a tak Plzeň tedy otáčí zápas proti polskému mistrovi a vede v 52. minutě nad GKS Tychy 2-1, autorem branky Ondřej Rohlík. A teď o tom budeme informovat také posluchače Radiožurnálu, o tom, jak se vyvíjí tenhle ten zápas ligy mistrů. 52. minuta, Plzeň se dostala do vedení, nad celkem Tychy vede 2-1. Střetnutí Pardubice Regle vidí Otaku Tvirt.
1: Tady skončila druhá třetina, po 40 minutách Pardubice vedou nad Regle 1-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
3: S mikrofonem za sportem.
0: 18 hodin 31 minut na Radiožurnálu Sport pokračuje pořad s mikrofonem za sportem a my se hned vydáváme zpátky na fotbal, na utkání 7. kola šance ligy mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň za novinkami za Františkem Typovským.
4: Radiožurnálu Sport. 32. minuta, teď pozor na dlouhý nákup na Papaleleho, který ho zalepil v osobním souboji s Vavrem, ale pak chtěl hodně teatrálně nafilmovat penaltu. Tady mu rozhodčí jednoznačně ukázal, že se musí zvedat. Pojďme ale k tomu nejdůležitějšímu a to je skóre tohoto zápasu, protože Plzeň tady vede 1-0. Před chviličkou se doradoval Amar Memič z vedoucího gólu a byla to akce, která už vyšla Plzni několikrát v tomto utkání. Hodně rychlý přechod skrz řady domácího Artisu, dvě rychlé přímočaré přihrávky. Ta poslední mířila za obranu na Amara Memiče. Ten měl sice na zádech připevněného plechatého, ale zvládl se s balonem otočit, narovnat si balon na pravačku a vypálit. Ještě i letmým pohledem zkontroloval, i kde stojí vyběhnuvší brankář Tadeáš Stopen a přízemní ranu.

0: ho propálil podél levé nohy brankáře Artisu, se tedy míč zastavil až v síti a Plzeň ve 30. minutě otevřela skóre tohoto duelu. Teď se hraje minuta 33. Artis se snaží odpovědět, jenomže je přihrávka nepřesná a teď se to znovu otevírá pro Západočechy. Opět je to přihrávka na Memiče, který zabíhá ze své pozice na pravém kraji hřiště do středu a snaží se tak přečíslovat tu defenzivu Artisu a zatím to Plzni funguje. Je to duel, který minimálně v prvních 15 minutách nabídl řadu nepřesností. Trošičku to trvalo oběma týmům, než se dostali do provozní teploty, když počasí je tady pro fotbal naprosto perfektní a teď už přestává zlobit i sluníčko, o kterém jsem mluvil v úvodu utkání, které svými paprsky dopadalo na jednu polovinu hřiště a trochu komplikovalo hráčům zpracovávání vysokých balonů. 34. minuta 1-0 pro Plzeň, dlouhý balon na Papaleleho, který na Vavrovi vybojoval rohový kop, protože ten dlouhý pas zpracoval přímo do kroku Denise Vavra a ten míč se jak od zdi odrazil za brankovou čáru. Bude to tedy standardní situace ve 34. minutě pro Artis, který prohrává 0-1 po trefě Amara Memiče. Preissler už jde s balonem k rohovému praporku. Teď balon položil na čáru, odkud bude kopat. Míč bude mít rotaci směrem od branky, levák tedy kope zleva. Artis, konkrétně Preissler, zvedá svou pravou ruku směrem k nebi, centruje do šestnáctky. Tam zakončoval v pádu Papalele, ale trefil jenom hráče před sebou. Ale Artis bude pokračovat v ofenzivní akci, protože Memič odpravil ten balon ve skluzu pouze na autové vazování a opět je to Dominik Preissler, který zatím tedy provádí exekuci všech standardek, a to včetně autových vazování. Balon, který činí trošičku potíže plzeňské defenzivě. Wiegele tam sice křičel na své obránce, ale ti raději hráli balon a odpravili ho do bezpečí, ale to bezpečí je jenom relativní pojem, protože Prince Adu vidí ve 35. minutě žlutou kartu poté, co byl příliš horlivý v odstavování obránce a zasáhl tam, zdá se, Plechatého do obličeje rukou, viděl žlutou kartu a ještě se to možná bude i zkoumat. Rozhodčí teď přivolal zdravotníky na hrací plochu, protože tam zdá se je nějaký ten šrám ve tváři jednoho z hráčů Artisu. Není to Plechatý, to se omlouvám, spíše Labík. Ale počkám si, až se ležící hráč Artisu...
1: 18 hodin 36 minut pokračuje dál vysílání radiožurnálu Sport. Zatím se tuhle chvíli nehraje na stadionu Artisu Brno v duelu fotbalové šance ligy s Viktorií Plzeň. Je to tam stále z toho domácího pohledu ve 36. minutě, tedy 0-1. Můžeme se taky podívat na výkony některých českých fotbalistů v zahraničních soutěžích a za takovými informacemi většinou chodíme do německé Bundesligy. Patrik Schick se prosadil, k tomu si připsal taky jednu asistenci a i díky tomu Bayer Leverkusen porazil v německé nejvyšší soutěži Union Berlin vysoko 4-0, takže Patrik Schick se prosadil i v třetím soutěžním utkání v nové sezóně v barvách Leverkusenu. Asistenci si připsal taky český obránce Vladimír Coufal a tím přispěl Hoffenheimu k jednomu z dvou gólů, ale Hoffenheim, přestože vedl 2-0 nad Borussií Dortmund, tak nakonec se Dortmund radoval z vítězství 3-2. Brémy porazili Lipsko 3-1, Borussia Mönchengladbach prohrála v sedmibrankovém zápase s Elversbergem 3-4 a Paderborn, ten zase těsně podlehl Freiburgu 0-1. Už se hraje taky poslední zápas dnešního programu německé Bundesligy Schalke Bayern, tam je to zatím v sedmé minutě nerozhodně 0-0 a my se zase vracíme zpátky na zápas Artisu Brno a Viktorie Plzeň v české fotbalové šancelize za naším reportérem Františkem Typovským.
0: 37. minuta, slyšíte pod mým hlasem oslavné písně, které by za normálních okolností znamenaly vyrovnávací gól, jenomže míč sice skončil v síti po brance Fuliho, jenomže rozhodčí viděli jeho postavení mimo hru. Teď se celá situace ještě zkoumá, praporek druhého sudího na pomezí Radima Dresslera vyletěl nad hlavu opravdu okamžitě, takže zatímco Fuli se ve skluzu rohového praporku radoval se svými spoluhráči, tak plzeňští hráči už věděli, že budou velmi pravděpodobně rozehrávat, ale ještě to chviličku trvá, ten přezkum celé situace, ale teď už skončil, skutečně byl to offside, to znamená, že skóre zůstává takové, jakého stanovil ve 30. minutě svou regulérní brankou hostující Amar Memič. Vyrovnávací trefa Artisu neplatila pro offside, který byl hned po dosažení branky odmávaný, následně i odpískaný a pak i potvrzen videorozhodčím. Takže pochvala pro arbitry tohoto zápasu. Teď má velkou rychlost Glosoa na pravé straně, už je pokutuje mezi Glosoa. Jeho přetažený centr tam pálí Preisslera, tentokrát už to platit bude. Preissler vyrovnává na 1-1 na konci 38. minuty, ale teď se pro změnu zlobí zase Západočeši, kteří ukazují, že tam při založení útoku na polovině hřiště byl faul. Mně osobně se to tady z hlavní tribuny nezdálo, že by to bylo porušení pravidel. Bude se to určitě zkoumat jako každá dosažená branka. Každopádně pojďme si ji rychle popsat, zatímco sudí o tom budou diskutovat. Byl tam rychlý výpad Glosoy podél pravé postranní čáry, pak si Glosoa navedl balon do šestnáctky a nacentroval měkoučký balon na levou stranu, kde se do balonu z voleje opřel Preissler, který sice trefil brankáře Wiegeleho od jeho rukavice, ale balon odrazil do sítě, do její boční části, a to znamená, že zatím tedy je to 1-1. Rozhodčí ještě celou situaci zkoumá, diskutuje s video rozhodčím, možná, že jsem těmi slovy o tom, že tento gól už určitě regulérní bude, byl osobně příliš horlivý. Patrik Hrošovský tam hodně výrazně gestikuluje v debatě s teprve 24-letým rozhodčím Matějem Kubečkou, který dozoruje a diriguje tento zápas. Už tam přišel i kapitán Artisu Plechatý, teď tedy dramatické chvíle.
1: 18 hodin 40 minut, my se samozřejmě za tím verdiktem vrátíme na stadion fotbalového Artisu Brno. Mezitím můžeme zmínit výsledky fotbalové šance ligy z dneška, které už známe. Slavia Praha dál vede českou nejvyšší soutěž, protože porazila Zbrojovku Brno 4-0. Sigma Olomouc ta si poradila s Bohemians, Hanáci zvítězili 3-0 a zápas mezi Slováckem a Pardubicemi skončil nerozhodně 0-0. Teď už se začalo hrát taky v Premier League, ten poslední zápas z dnešního programu Hull City Aston Villa, tam je to v 11. minutě stále nerozhodné 0-0. A než se vrátíme zpátky do šance ligy, tak ještě pohled na šance národní ligu, tedy druhou nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Opava vede nad Duklou Praha ve 41. minutě 1-0. A teď už nás zajímá tedy, jestli máme verdikt v zápase mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň v šance lize, a to už nám poví František Typovský.
0: 41. minuta, na tabuli stále svítí skóre 1-1, ale video rozhodčí povolal teď hlavního Matěje Kubečku k monitoru, a to ve většině případů v nejvyšší soutěži znamená, že se verdikt rozhodčího bude měnit. To by znamenalo, že i druhá branka Artisu bude odvolaná, ta první Fuli ho neplatila pro offside, který byl ale poměrně zřetelný, a sudí ho okamžitě postřehli hned po dosažení branky. Šel praporek asistenta nahoru a ten přezkum u videa ani netrval příliš dlouho. Trenér Roman Nádborník schovává hlavu v dlaních, 42. minuta, stále neznáme rozuzlení celé kauzy, ale dozvíme se ho za pár sekund, doufejme, protože rozhodčí Matěj Kubečka sleduje ten monitor, ještě mu tam vypomáhá čtvrtý arbitr Aleš Mach, a Kubečka už ví, a bude to nakonec neuznaná branka a rozehrávka od postranní čáry, odkud bude Plzeň tedy kopat přímý volný kop. sudí Kubečka to neudělal úplně šikovně s tou gestikulací, protože nejdřív ukázal do středu a pak tou rukou pohnul směrem k brance Tadeáše Stopena. Pak se takovým drobným gestem omluvil, že asi jemu samotnému došlo, že tu gestikulaci mohl zvládnout do trošičku lépe. Každopádně gól Artisu tedy neplatí. I druhý gól byl odvolaný a to znamená, že Plzeň tady stále vede 1-0 od 30. minuty, kdy se prosadil regulérní brankou Amar Memič, ale musí to být velký pech.
1: To nejpodstatnější jsme tedy od Františka Tepovského slyšeli a tak se zase vydáváme od fotbalové Plzně k té hokejové, protože hokejisti Plzně, ti hrají v Lize mistrů proti polskému soupeři GKS Tychy. No a to je utkání, které sleduje Vladislav Janouškovec.
2: Ano, dvě minuty dělí plzeňské hokejisty od druhé výhry v Lize mistrů ve druhém utkání 2-1. Vedou teď Záporočiši nad GKS Tychy, ale ten závěr nemusí být úplně snadný, protože polský tým po té, co inkasoval z hokejky Ondřeje Rohlíka, tak zatlačil plzeňské hráče a i golman Jan Růžička tam musel ukázat své umění, trošku si vylepšit reputaci po té, co v první třetině propustil tu střelu z hokejky Knutinena, to bylo v 11. minutě, ve druhé třetině v přesilovce srovnával Dany Katyč.
1: A... hokejisté Plzně tedy blízko k dalšímu vítězství v hokejové Lize mistrů, ale situace se opět mění ve fotbalovém zápase 7. kola šance ligy mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň, takže míříme zpátky za Františkem Tipovským.
0: No tady se opravdu dějí věci s uznáváním a neuznáváním branek. Aktuálně na světelné tabuli svítí skóre 0-2 a Plzeň se před chvíličkou doradovala ze svého druhého gólu v tomto utkání a ten je uznaný po konzultaci s videem. To znamená, že Viktorka přežila opravdu kritické chvíle. Dvě sice vstřelené branky Artisu, ale obě dvě odvolané. Video rozhodčím teď navíc velká hrubka brankáře Stopena. A co to bude? Třetí gól! Tak teď zběsilá dvouminutovka a Lukáš Červ trestá obrovskou minelu golmana Tadeáše Stopena trefou do odkryté branky. Trochu smutná situace pro brankáře Artisu, který chtěl rozehrát svou slabší levou nohou, ale když se napřáhl, tak mu míč povyskočil na drnu místo kopu nártem, to byl kop holení, ten míč se odrazil jenom pár metrů právě před Tadeáše Stopena a tam byl Lukáš Červ, který ho z nějakých 30 metrů poslal jemným obloučkem z pravé strany do sítě a Plzeň tady v Brně vede už 3-0, ale ten průběh zápasu, snad kdyby trenér domácích Roman Nádvorník nějaké vlasy měl, tak by si je možná i vytrhal z toho, co se dělo v posledních 10 minutách, protože Artis dal dva góly, ale oba dva neplatili. První kvůli offsideu, druhý kvůli faulu. Zatímco u toho offsideu to bylo poměrně jednoznačné, tak faul se zkoumal a sudí se šel dokonce podívat i na obrazovku. Ale sotva tedy, co neuznal ten druhý gól Artisu, tak přišel dlouhý pas za obranu právě brněnského celku. Memič tam zpětně přihrál pod sebe na Suareho, který levačkou zamířil na vzdálenější tyčku. Ten balon tam škrtnul Stopenovi rukavice, ale gólman Artisu ten míč jenom zpomalil na jeho cestě do sítě. No a sotva, co Artis rozehrál, tak se míč dostal právě znovu k muži ve žlutém, tedy k Tadeáši Stopenovi, který vyrobil velkou, ale hodně nešťastnou hrubku. A to tedy znamená, že Plzeň vede 3-0 na konci prvního poločasu. Už se hraje nastavení první půle. Teď ještě...
1: Na závěr zápasu mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň ve fotbalové šance lize se samozřejmě vrátíme, ale teď nás zajímá závěr utkání hokejové ligy mistrů mezi Plzní a polským soupeřem GKS Tychy, utkání, které vidí Vladislav Janouškovec.
2: 60. minuta utkání Plzeň Tychy 2-1. Čekám ještě, zda tady bude powerplay polského celku. Tomáš Fučík už se hlásí zatím ve svém brankovišti, teď už ale odjíždí ke své střídačce. Posledních 25 sekund mají jeho spoluhráči na to, aby si vynutili prodloužení. Tak skočil tam šestý hráč, ale Vile Petman zdržuje tu akci soupeře. Teď ale pozor! Teď tam jeden z polských hráčů promáchla hranici brankoviště střela, která končí v klubku těl před růžičkou. Posledních 8 sekund ještě to hráči GKS Tychy zkouší. Teď je to obránce Kakonen, ale vypadá to dobře. Plzeňští ubojovali velmi těsno, ale nakonec i cenou výhru do tabulky Ligy mistrů porazili GKS Tychy 2-1. Zápas rozhodl v 52. minutě Ondřej Rohlík. Takže Plzeň Tychy 2-1.
1: Děkujeme Vladislavu Janouškovci. Ještě připomínám, že v hokejové Lize mistrů hrají taky Pardubice, a to proti švédskému Regle. Tam je to zatím po dvou třetinách 1-0 ve prospěch domácích Pardubic. Ale teď zpátky na závěr utkání fotbalové šance ligy mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň, zase za Františkem Typovským.
0: 48. minuta už se hraje, to znamená, že už skoro 3 minuty z nastavení máme za sebou. Plzeň tady v Brně vede 3-0 a vypadá to, že míří poměrně jednoznačně za vítězstvím, ale ta cesta byla dost hrbolatá. Plzeň dokázala udeřit dvakrát během několika minut, kdy se tedy nejprve ve 30. minutě trefil Amar Memič, pak Artis dal 2 góly, ale ani jeden z nich neplatil, první kvůli offsideu Fuliho, ten další vinou faulu jednoho z hráčů domácích Glosoy, konkrétně jestli se nepletu. No a sotva co rozhodčí po prohlédnutí si videozáznamu tu branku Artisu neuznal, tak přišel další dlouhý pas za obránce brněnského celku. Tam byl Memič, který si hrudníkem ten balon zpracoval, přihrál pod sebe na Suareho, ten vypálil bez přípravy. Sice jeho střela drobně škrtla rukavice brankáře Stopena, ale přesto se míč překulil za brankovou čáru až do sítě, to bylo 2-0. No a prakticky z rozehrávky Artis dopravil míč ke svému brankáři Tadeáši Stopenovi, který chtěl odpravit balon daleko nosně svou levou nohou, jenomže míč mu hupsnul na drnu a dostal ten míč pouze před sebe k Lukáši Červovi, který trefil poloodkrytou, nebo spíše zcela odkrytou branku. Teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojují. 49. minuta zápasu, respektive končí 4. minuta 6-minutového nastavení a Plzeň tady v Brně vede nad Artisem 3-0, ale už jsem to zmiňoval před chviličkou v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, byla to hodně trnitá cesta k tomuto stavu. Ve 30. minutě otevřel skóre Amar Memič, pak dal Artis 2 góly, ale ani jeden z nich neplatil. Fuli byl nejprve v offsideu po standardní situaci, následně se doradoval ze své trefy Preissler, který pálil přesně z voleje, ale rozhodčí po přezkoumání videozáznamu viděli nedovolený zákrok. No a pak se Plzeň trefila dvakrát v rozmezí několika sekund. Nejprve Memič nabil v pokutovém území na placírku Suarému, bylo to 2-0, a pak chyboval Tadeáš Stopen v rozehrávce, namazal svým nepovedeným odkopem přímo Lukáši Červovi, který trefil úplně odkrytou branku. To znamená, že na začátku už 51., tedy poslední 6. nastavené minuty prvního poločasu vede Plzeň na hřišti Artisu Brno 3-0. Z Brna František Typovský, Radiožurnál. To byly tedy informace pro posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojili na krátký zpravodajský vstup. Čekáme na konec první půle. Ještě je tady dlouhý nákop, který sbírá pojezdný svou hlavičkou dosky. Vavro a jeho dlouhý pas, který znovu hledá rozběhnutého prince Adua. Ale tam bude připravený ze své branky vyběhnuvší Tadeáš Stopen.
1: 18 hodin 51 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Připomínám předchozí výsledky fotbalové šance ligy Slavia Praha. Zbrojovka Brno 4-0, Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Jak skončí první poločas zápasu mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň, uslyšíte od Františka Typovského.
0: Je to 3-0 aktuálně pro plzeňskou Viktorii, hostující to tým k radosti zhruba stovky fanoušků z západu Čech. Teď ještě zdá se poslední příležitost pro Artis, jak něco s vývojem tohoto zápasu udělat. Preissler, jeho dlouhé autové vazování z levé strany, všechno, co má ruce a nohy a může hlavičkovat, je v pokutovém území, ale znovu si Plzeň dokázala poradit. Teď plechatý, ne, nakonec Labík musí hrát, protože on napadá Prince Adu. A právě teď končí první poločas, Artis tedy po něm prohrává z Plzní 0-3. Pojďme si to jenom rychle zrekapitulovat. Ve 30. minutě otevřel skóre Amar Memič, dostal přidávku za obránce z takové polootočky, přízemní střelou propálil vyběhnuvšího brankáře Stopina, který mu šel pod nohy. Pak dal Artis dva góly, ale ani jeden z nich neplatil. Nejprve stál Fuli po standardní situaci v offsideu, pak Glosoa fauloval Doskyho, vyvezl míč, nacentroval na Preisslera, ten vypálil z voleje, míč skončil znovu v síti, ale rozhodčí po konzultaci se svými kolegy u videa tuto branku odvolal pro ten zmiňovaný Glosou faul. Sotva, co se tak stalo, tak Memič po dalším pasu za obranu nabil Suarému na hranici pokutového území, ten pálil placírkou trochu zprava na vzdálenější tyčku a ten míč proskotačil pod rukavicí brankáře Tadeáše Stopina. Artis následně rozehrál, dostal míč ke svému gólmanovi, ten chtěl odpravit svou slabší levou nohou míč daleko od své branky, jenomže balon mu skočil na drnu, nebyl to kop nártem, ale kop holení a balon se odrazil jenom několik metrů před Stopina přímo pod nohy Lukáše Červa, který zhruba z nějakých 30 metrů trefil úplně odkrytou branku. A to znamená, že Plzeň tady v Brně vede po prvním poločase 3-0, druhá půle začne zhruba za čtvrt hodiny. Do té doby naslyšenou.
1: 18 hodin 53 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalistům Plzně se tedy zatím daří, o poločase vedou na stadionu Artisu Brno 3-0. Dařilo se taky plzeňským hokejistům, kteří vyhráli v Lize mistrů 2-1 nad polským soupeřem GKS Tychy. Aktuálně v Lize mistrů hraje další český klub, a to Pardubice, které hostí švédské Regle, a u toho je náš reportér Ota Gutwirth.
3: 43. minuta, hrajeme 5-5, to je věc, která v posledních minutách nebývá úplně běžná, protože emoce na ledě planou. Pardubice vedou 1-0, před malou chvílí došlo k další šarváce a roztržce, ale počkáme si, až poté, co Vondráček zkusí zakončit svoji akci, zakončili ale neúspěšně. Poté, co jeden ze švédských hráčů vystřelil, poté, co se dostal do offsideu a odpískání, což se samozřejmě nelíbilo pardubickým hráčům, a Dvořák za to teď piká na trestné lavici, ale úplně stejně piká i Everberg. Takže po jednom vyloučeném hráči na každé straně úspěšný zásah teď od golmana Romana Vila, pro kterého to nebyl složitý zákrok, ta střela mířila do hrudníku a byla poměrně snadná a lehká a zkušený pardubický golman si s ní dokázal poradit. Oba dva celky prostřídávají 2 minuty a 49 sekund. Takový čas je odehraný ze třetího dějství. Jeden jediný gol padl ve 36. minutě. Bylo to ve hře 5-5 a Tomáš Dvořák se dokázal prosadit po nahrávce od Petra Čerešňáka, který mu dával z pravé strany někam zhruba na střed. Dvořák se nerozpakoval, vystřelil od modré a propálil hostujícího golmana Klanga, který si na kotouč nesáhl, možná i proto, že na puk pořádně neviděl. Teď rozehráno po levici golmana Romana Vila. Švédové se stále ještě drží na kotouči, Sendin tam bojuje za brankou proti Gazdovi, ale Gazda se nechce kotouče vzdát, zapojuje se tam do té rozehry ještě Kondelík a teď pardubiští dostávají konečně ten puk na chvíli pod kontrolu, ale už oni zase rychle přicházejí, Švédové hodně rychle přistupují k pardubickým hráčům a nedávají jim vůbec čas na nějakou výraznější kombinaci. Přihrávka na modrou čáru, nahození po mantinelu za golmana Vila, hosté stále kombinují s kotoučem na svých hokejkách, ale teď tam přišel dobrý a šikovný blok, přihrávka na Válka, který ale nezastavil ten kotouč a teď se za ním vydává srdnatě do útočného pásma mezi dva švédské hráče, ti si ale mezi sebou bez problémů ten puk vyměnili a Válek neměl šanci na ní dosáhnout tak, aby vypracoval nějakou zásadnější příležitost. 44. minuta utkání, Pardubice ve druhém vystoupení v Lize mistrů zatím vedou nad švédským Regle 1-0, zakládají teď další útok. Turini tam přechází do útočného pásma, šikovně přenechá na Sedláka, ten ještě hledal červenku, ale ta rána byla zablokovaná jedním z padajících postujících hráčů. Sedlák tam bojuje o ten kotouč, ale pod kontrolou už ho získat nedokázala. Tak se hra pomalu, sice pomalu, ale zase otáčí na druhou stranu.
1: 18 hodin 56 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Pardubice tedy dál vedou nad švédským Regle v Lize mistrů v páté minutě třetí třetiny 1-0. Připomínám, že ještě jeden český klub se dnes představí v hokejové lize mistrů, a to Liberec, který po úvodní porážce nastoupí v Rakousku proti domácímu Salzburku, a to od 19 hodin a 15 minut. Teď zase na Radiožurnálu Sport fotbalové informace. Mluvili jsme o tom, že Patriku Šikovi se dařilo v německé Bundeslize, protože se prosadil gólově, připsal si taky jednu asistenci a i díky tomu Bayer Leverkusen porazil Union Berlin 4-0. To v anglické Premier League se dařilo českému brankáři Antonínu Kinskému, který udržel Tottenhamu čisté konto a i díky tomu Tottenham remizoval na stadionu Nottinghamu 0-0. V akci byl ještě další český brankář, a to Lukáš Horníček v barvách Newcastle. Ten doma remizoval s Bournemouthem 2-2. Připomínám taky ostatní výsledky anglické nejvyšší soutěže. Brentford remizoval se Sunderlandem 1-1, stejně jako Brighton s Leeds. Fulham ten prohrál s Crystal Palace 2-3. Manchester City díky další trefě Erlinga Haalanda porazil nováčka Premier League Coventry 1-0. No a Nottingham, Tottenham, to už jsme zmiňovali, 0-0, stejně jako to je ve 28. minutě mezi Hull City a taky Aston Villou.
4: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
5: Pět let vysílání, pět let emocí.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchse dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s viděnou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, a vyšlo to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: 18 hodin 59 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Čekáme na začátek druhého poločasu zápasu 7. kola fotbalové šance ligy mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň. Viktoria vede na stadionu soupeře 3-0. Taky čekáme, než se do akce pustí české tenistky. Nikola Bartuňková bude hrát proti Rusce Andrejevové o osmifinále na US Open. Do stejné fáze se bude pokoušet dostat taky Marie Bousková. Tu čeká duel s Polkou Švjontekovou. No a potom ve večerním programu v New Yorku, což je pro nás tady v Česku spíš už ranní program, vstoupí taky do zápasu Jakub Menšík, který bude hrát proti Američanu Tienovi. To můžeme očekávat až někdy v ranních hodinách, třeba někdy po 2., 3. hodině ráno. Teď ale k tomu aktuálnímu, co se právě teď děje, a to je utkání hokejové ligy mistrů. Pardubice se pokouší o 2. vítězství v nové sezóně této soutěže. Hrají 3. třetinu proti švédskému Regle a přímo na místě je náš reportér Otagu Tvirt.
11: 47. minuta zápasu 1-0 pro Pardubice. Pardubičtí hrají teď po slabení, je vyloučený David Tomášek, ale měli 2 obrovské příležitosti na to vrátit Tomáška zpátky do hry a být zase v 5, protože v lize mistrů, když dáte gol ve 4, tak se vyloučení vašeho hráče ruší a hraje se zase v 5. První šanci měl Smejkal, který se tam dostal k zakončení, ale trefil jenom levou tyč postojící branky a teď před malou chvíli se do situace 2-1 dostali Nosek se Sedlákem. Chtěli si to dát takzvaně do kuchyně a vyšperkovat do prázdné branky. Nakonec se kotel čiště odrazil k Sedlákovi, ale ten puk nedokázal dostat do švédské branky. Ještě 5 sekund. Měl Tomášek sedět na trestné lavici. Teď už se hraje v útočné třetině hostujícího týmu Regle. Ale Pardubice ubránili tohle oslabení, když jeden z hráčů tam je bez hokejky. Je to Poulíček, který oni přišel. Další takové drobné dloubnutí do golmana Romana Vila od soupeře. Těch jsme viděli už dnes několik, byl to ale ustál, rozhodčí tohle trestat nebudou. Nejdůležitější pro Pardubické, stále vedou o 1 branku. Ve 48. minutě ustály další oslabení, teď hosté unikají po pravém křídle. Vyhrávka, která měla mířit na Kimlina na pravou stranu, jenže ta se k němu nedostala. Dopředu se dostává Stránský, Smejkal. Přihrávka na Stránského. Stránský tam bojuje společně s Kondelíkem. Další střela rána a ten kotouč nakonec skončí ve výstroji golmana Klanga. První komerční přestávka ve 3. třetině, 12 minut a 9 sekund před koncem 3. třetiny. Pardubice o gol vepředu vedou nad švédským Regle 1-0.
10: 19 hodin 2 minuty, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Teď se tedy chvíli nebude hrát ani v zápase hokejové ligy mistrů mezi Pardubicemi a švédským Regle. A tak se můžeme opět podívat na to, jak se vyvíjí skóre ve fotbalových zahraničních soutěžích. Šlágr italské série A mezi Interem a Neapolí je ve svém poločase a je to tam zatím bez branek 0-0. Aktuálně se hraje taky v německé Bundeslize duel Schalke a vedoucí Bayern Mnichov. Tam je to také ve 33. minutě. Nerozhodně 0-0. O poznání víc branek padá dnes ve španělské La Lize. Už jsme zmiňovali, že Athletic Club Bilbao porazil 3-0 Atletico Madrid a Rayo Vallecano právě teď hostí Racing Santander. No a nováček La Ligy, tedy Santander, vede nad Vallecanem 2-1 a v 9 hodin večer ještě začne duel mezi Villarealem a Deportivem La Coruña a ještě můžeme doplnit aktuální živý výsledek z anglické Premier League. Hull City, Aston Villa, 33. minuta, 0-0.
3: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
2: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
3: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
5: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
7: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
5: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
12: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
2: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Hodně v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport střídáme fotbal a hokej a teď po dlouhé době taky uslyšíme živý tenis. Už jsme zmiňovali, že se dnes do bojů o osmifinále na US Open dostanou tři Češi, dvě Češky a tou první Češkou je Nikola Bartuňková, která by už právě teď měla být na kurtu a hrát. No a u toho je samozřejmě náš reportér David Prouza.
13: Přesně tak, na kurtu číslo 17 už začalo utkání mezi Nikolou Bartuňkovou a Miru Andrejevovou, ruskou hráčkou, která ovládla letošní Roland Garros, takže Nikola Bartuňková v pozici, nechci říct jasného outsidera, ale v pozici tenistky, která nemá co ztratit, může primárně hlavně získat. Aktuálně zahájila na servisu tohle utkání, které trvá teď 2 minuty a je to v tuhle chvíli 30-30 při podání Nikoly Bartuňkové, takže jsme opravdu úplně na začátku, pokud jde o ta dvě další česká jména, tak připomínám, že Marie Bouskovou čeká zápas s Igou Świątekovou, bývalou světovou jedničkou a několikanásobnou grandslamovou šampionkou. A taky se můžeme těšit na souboj Jakuba Menčíka, toho čeká souboj s Američanem Lernerem TNem, ale to bude vlastně, dá se říci, až v neděli ráno českého času, protože zápas Menčíka s TNem je na programu jako poslední v rámci té night session, takže na to opravdu ještě budeme čekat docela dlouho. Dobu. Také je tu několik debutů s českou účastí, třeba dvojice Pavla Setlikl nebo Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou budou dnes bojovat o postup do třetích kol v debutu. I o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: S mikrofonem za sportem.
10: A teď tenis opět vystřídá hokej, Liga mistrů, zápas Pardubic se švédským Regle a náš reportér Otaku Tvirt.
11: Teď se tady hrála poměrně dlouhá pasáž bez přerušení, nakonec ji přerušil pardubický gólman Roman Will, který zastavil jednu ze střel, která na ní letěla ve třetí třetině, ale to nejdůležitější 9 3/4 minuty, takový čas zbývá do konce třetí třetiny a Pardubice stále o gól vepředu 1-0 vedou nad švédským Regle. O ten rozdíl se postaral na konci druhé třetiny, přesněji řečeno ve 36. minutě obránce Tomáš Dvořák, který se trefil od modré čáry. Ubylo trochu těch emocí a těch šarvátek, což je určitě jenom dobře. Hráči se zase soustředí na hokej a ta hra se nekouskuje. Teď rozehráno před gólmanem Willem, se ale rychle dostal do středního pásma, odkud ale zase zpátky dofutoval za pardubickou branku, ale teď už zase dopředu může vyrazit Válek, který si tam protipnul kotouč do středního pásma, ale nakonec odjel na střídačku a pustil tam první pardubickou formaci. Na kotouči jsou ale hosté, kteří na dlouhou přihrávku zkusili přejít střední pásmo, dobře to tam ale pardubičtí přečetli a snaží se teď zásluhou Čerešňáka vybojovat ten kotouč. Do útočného pásma ho dostali, ale pod kontrolou ho nemají, tam ho přebíjejí zase hosté, kteří přichází teď červenou čáru na hození za gólmana Romana Villa, za jeho branku. Rychlé dojetí ze strany Švédů, ale potom už nepřesná přihrávka, sami se vyhnali z útočné třetiny. 8 3/4 minuty, do konce třetí třetiny 1-0 vedou Pardubice nad švédským Regle ve svém druhém vystoupení v lize mistrů. A teď pozor, Roman Červenka jde do samostatného úniku. Jak zakončí? Nijak nezakončí, protože se k němu dokázal ještě obránce vrátit a prudká střela, která tam přiletěla jako druhý pokus toho neúspěšného zakončení. nejproduktivnějšího pardubického hráče v této soutěži. Roman Červenka sice ujížděl sám na golmana, ale nakonec ho jeden z bránících kladských hráčů stihl dojet a znemožnil mu zakončení. Nebyla to chyba pardubického hráče, zkrátka dobře, byl nakonec dobruslený a na to zakončení neměl dost času. Teď se píská zakázané uvolnění pardubického celku a hra se tak postěhuje do útočné třetiny švédského. Regla 8 minut a 17 sekund před koncem třetího dějství. 1-0 vedou zatím Pardubice na Švédy.
10: Takové jsou aktuální informace z hokejové ligy mistrů a z utkání českého týmu, tedy z utkání Pardubice švédským Regle. Liberec nastoupí v Rakousku proti Salzburku v 19 hodin a 15 minut. Samozřejmě to je stále řeč o hokejové lize mistrů. Teď ale chvíli uslyšíte taky fotbal, protože nás zajímá, jak se dál vyvíjí utkání 7. kola šance ligy mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň, protože tam už začal druhý poločas, který bude i dál sledovat František Typovský.
14: 47. minuta, je to 0-3, před chvíličkou začal druhý poločas. Po trefách Memiče, Suarého a Červa platí tedy tento stav. Teď Dosky získává balon na vlastní polovině a dlouhým nákopem hledá Prince Adua, který ale šel proti míči nikoli na ten dlouhý nákop. Takže situace, která nepřinesla žádné výraznější potíže pro defenzivu Artisu. Papalele se snažil vybojovat na pravém křídle balon v souboji s Denisem Vavrem, ale nepovedlo se mu to. Takže stále platí stav příznivější pro Západočechy, kteří ale přežili i dvě neuznané branky domácích. Bylo to opravdu hodně dramatické, ten závěr prvního poločasu taky se nastavovalo víc než 6 minut. To nebývá úplně zvykem v první půli ligových duelů. Autové vazování od Prepsla, Rošovský posouvá na Adua, ten zalepil opravdu spoustu míčů v osobních soubojích. Těžit z toho může Višinský, jenomže dostal příliš dlouhou přihrávku od Lukáše Červa. To znamená, že Viktoria se zase musí stáhnout do defenzivního bloku a bránit. Dlouhý nákop dvech hlavičku je před Ndajem. Ještě Červ chtěl posunout na některého z ofenzivních bíců, tedy na Adua nebo na Suarého, teď tak činí taky Dosky. Ten taktický plán, který zvolil trenér Radek Kováč, sice v úvodu zápasu přinesl několik nepřesností, ale jakmile se hostující Viktorka trochu srovnala s právě přesností a s tím napadáním hráčů Artisu a začala si ten míč dávat přesněji, tak potom už si dokázala vytvořit i značné příležitosti. První čtyři dokázal zachytit brankář Tadeáš Stopen, který pak ale třikrát kapituloval. Jenom doplním, počkajme ale na akci Allegio, který dostává přihrávku a jde sám, ale Wiegele předvádí velmi dobrý zákrok. Taková nenápadná akce, kterou ale vyšperkoval nádhernou přihrávkou Saša Komlinovič, který tam si naváděl balon hodně dlouho a počkal na to, až na pravém křídle nabere Alexis Allegé velkou rychlost a dostane se za záda Merchase Doskyho a pak přišla nezištná přihrávka přesně do nohy. Allegé si ten balon zpracoval, ale trochu doplatil na to, že je to opravdu ortodoxní levák a ten míč mu šel spíše proti pravé noze a on tak musel kopat vlastně přes nohu bodlem a brankář Wiegele proti němu vyběhl, zmenšil mu střelecký úhel a dokázal zakročit svou pravou nohou, kterou měl položenou na zemi v takovém skoro až hokejovém rozkleku, který předvedl právě proti zakončujícímu Alexisi Allegému. Teď Červ dostává výhodu od hlavního rozhodčího po nedovoleném zákroku na Prince Adua, který se ale hodně rychle zvedá. Získává balón, už se otáčí směrem na branku Artisu, rychlá narážečka se Suarem, ještě Višinský může hrát, ale Novice na trávníku Šimek teď odpravil ten míč do bezpečí z pohledu Artisu, který rychle rozehrává Labík, chtěl jít dopředu, ale sudímu Kubečkovi se nezdála ta pozice míče, respektive to, že nebyl úplně ve statické poloze, když domácí Artis rozehrál. 51. minuta 0-3, To je skóre tohoto zápasu 7. kola nejvyšší soutěže mezi domácím Artisem a Viktorií Plzeň.
10: A pokud byste tenhle zápas chtěli poslouchat nepřerušovaně v přímém přenosu, tak si můžete otevřít aplikaci Můj rozhlas nebo weby Radiožurnál Sport.cz a i rozhlas.cz. Ještě doplním, že se hraje taky zápas v české druhé nejvyšší fotbalové soutěži v šance národní lize v 7. kole. Opava vede v 57. minutě nad pražskou Duklou 1-0 a pokud by to takhle skutečně skončilo, znamenalo by to, že Dukle bude patřit 7. místo a Opava poskočí o několik příček výš na 9. místo.
3: S mikrofonem za sportem.
10: A teď fotbal měníme zase za hokej. Jdeme na Ligu mistrů a konkrétně na zápas Pardubic proti švédskému Regle. Třetí třetinu sleduje náš reportér Otaku Tvirt.
11: Tady zbývá dohrát ještě 4 minuty a 37 sekund ze třetího dějství. 8583 diváků. Krásná návštěva na tento zápas. Připomínám, že ve čtvrtek sem přišlo necelých 8000 diváků. Bylo jich 7829. Dnes ještě tedy o nějakých 700 víc, takže velmi hezká návštěva na druhý zápas Pardubic v Lize mistrů. Končí komerční přestávka, takže teď není moc co popisovat, ale vhazovat už se bude, protože ta komerční přestávka už skončila 1-0. Vedou Pardubice, ta nejdůležitější informace musí zaznít samozřejmě taky na Radiožurnálu Sport. Jediným úspěšným střelcem Tomáš Dvořák na vhazování se sklání Lukáš Sedlák. V posledních minutách Pardubice hodně útočně naladěné. Hosté by potřebovali vyrovnat a dostat se k nějakému zakončení, ale spíše se brání. Turini teď vystřelil, ale přišel tam dobrý blok od Olofsona, který lehl do té jeho střely. Vyblokovali a poslal ten puk až do středního pásma, kde ho přebírá Červenka, si tam dával přednost, nachází Turiniho. Turini nahazuje po mantinelu, Kvankale blokuje tu přihrávku po hrazení za svojí brankou. No a teď už hosté začnou přemýšlet, kudy se dostat k nějakému efektnímu zakončení a minimálně vyrovnat stav toho zápasu. Připomínám, že úvodní duel Regle prohrálo v Plzni poměrem 0-4. Tady ale se dá odhadnout, že předvádí mnohem lepší výkon, než tomu bylo na západě Čech, protože hodně, zejména v první polovině, toho utkání Pardubicím zatápilo. Souboj na středu hřiště, Stránský tam bojuje a stojí tam hned proti trojnásobné přesile švédských hráčů. Dokázal tu situaci ustát, nakonec o ten Pukale přišel. 3/4 minuty ještě zbývá odehrát ze třetí třetiny. Zatím jeden jediný gól nabídl tento jinak velmi bojovný a velmi zajímavý zápas. Smejkal tam teď zabojoval o ten puk na červené čáře a na chvíli byl úspěšný, dokázal ho nahodit a dojíždí ho Tomášek, který míří už za švédskou branku. Má ale přidrženou hokejku od jednoho ze švédských.
10: Hokejové
11: hráčů.
10: Pardubice tak stále vedou nad švédským Regle v Lize mistrů 1-0 i pár minut před koncem třetí třetiny. Plzeň ta už má svůj druhý zápas v Lize mistrů za sebou a i na podruhé Plzeň zvítězila, protože porazila polského soupeře GKS Tychy 2-1 a právě teď začal i zápas třetího českého klubu v hokejové Lize mistrů Liberec. Právě teď nastoupil v Rakousku na stadionu Salzburgu. A když už jsme u těch výsledků, tak si můžeme připomenout i výsledky z fotbalové šance ligy. Zápasy 7. kola, které jste dnes mohli poslouchat i na Radiožurnálu Sport. Olomouc porazila Bohemians 3-0, pražská Slávia ta si poradila se zbrojovkou Brno a zvítězila 4-0 a to znamená, že má Slávia v čele. Tedy 17 bodů a 4-bodový náskok na druhou Olomouc a taky třetí Liberec, který ale samozřejmě má ten zítřejší zápas k dobru. Teď už ale k zápasu, který se právě ve fotbalové šance lize hraje. Míříme proto opět do Brna na zápas domácího Artisu proti Viktorii Plzeň za naším reportérem Františkem Typovským.
14: 55. minuta začíná, je to stále 3-0 pro hostující Viktorku, která se teď ale brání dlouhému autovému vazování z levé strany od Preisslera. Ten háže míč do pokutového zemí, Fuli prodlužuje za sebe, skáče tam Papal, ale ještě odražený balon pro Allegheho, ten ale trefil pouze hráče ve stejném dresu, tedy modrém dresu Artisu Brno, kteří stáli před ním od nakonec Komlenoviče, se ten balon odrazil do zámezí a Komlenovič navíc stál i v offsideu, to znamená, že sudí celou situaci domávli, dopískli a tak se znovu může trenér Radoslav Kováč a jeho svěřenci trochu uklidnit, vedou 3-0, ale jinak neměli dobře rozebranou tu standardku, tedy to autové vazování prodloužené Fulim, protože Allegheho tam vyplaval na hranici pokutového území úplně sám a kdyby to byl býval, trefil lépe, tento býval bývalý křídelník Jablonce, tak to klidně mohlo být 1-3, ale zatím je třeba říct, že Artis si vybírá opravdu hodně nešťastný zápas v tomto duelu s Viktorií Plzeň, už několikátý v této sezóně. Můžu o tom mluvit, protože domácí Brňané teď kombinují hluboko na vlastní polovině mezi stopery. Artis už, když hrál ve čtvrtém kole v Ostravě, tak tam dal vlastně několik branek, měl kopat i penaltu, to všechno ale videorozhodčí odvolali pro různé prohřešky nebo naopak jejich neexistenci a byl to první z takové té řady smolnějších duelů pro ligového nováčka. Teď opravdu nechci používat to slovo zápas blbec, ale asi by se to dalo použít. Teď navíc Labík si nevšiml, že za ním zabíhá Prince Adu, který vyhrává osobní souboj, byť jsem měl pocit, že si znovu pomohl horními končetinami, kterými zasáhl Labíka do obličeje. Adu už má žlutou kartu, musí dávat pozor. Pokud by dostal červenou, tak by to mohlo přinést ještě nějakou komplikaci, ale rozhodčí ani nepískal nedovolený zákrok a myslím si, že brzo Adu skončí v tomto utkání. 57. minuta, Plzeň vede 3-0, teď mohla jít do útoku, jenomže vlastní nepřesností se dostává zpátky do defenzivy. Alege chtěl štrikovat kolem Višinského, ale český reprezentant se poctivě vrátil do defenzivy, teď Adu nechtěl už jít do dalšího sprintového náběhu a tak raději šlápl na balón a počkal na podporu spoluhráčů. Balón je teď na pravé straně u Memiče. Memič čeká na podporu od Hrošovského. Hrošovský centroval, ještě je tady ten balón propadnuvší k Aduovi, který pálil z otočky, ale ten míč netrefil úplně čistě. Balón skončil v náruči brankáře Tadeáše Stopena. 58. minuta už začíná a Artis prohrává na vlastním hřišti s Viktorií Plzeň 0-3. No a vypadá to, že Západočeši míří za první výhrou v české nejvyšší soutěži pod vedením trenéra Radka Kováče, který se uvedl tím skvostným postupem do hlavní fáze Evropské ligy. Potom ale byl u remízy ve Štruncových sadech se Slováckem 1-1. 58. minuta, Artis teď kombinuje na vlastní polovině za stavu 0-3. Alege na pravém křídle. Alege si píchnul balon kolem Doskyho a může jít dopředu. Alege si navádí balon, ještě Papalele. Teď škoda, že nepustil ten balon za sebe, kam si zabíhal Preissler. Fanoušci se trošičku zlobí za ten střet mezi Vavrem a Papalelem. Přitom Papaleleho zpracovávání balonu snad by i chtěli penaltu, ale sudí ten pískal jiný přestupek, vytáhl celou situaci nějakých 10 metrů před vápno a odpískal nedovolený zákrok proti brance plzeňské Viktorie, takže nebude to penalta, nýbrž přímý volný kop z nějakých možná 28-29 metrů. Trefit se to asi dá, ale to by musel Dominik Preissler předvést životní kop. Je to spíše na centr. Aspoň tedy z mého pohledu. Mezitím Plzeň přichystala dvojité střídání, ale na to asi přijde řada až právě po té standardce. Preissler zvedá pravou ruku směrem k nebi. Na znamení zdá se nějakého signálu. Měkoučký balon do pokutového území. Tam naskakovali hráči, ale nejlépe dopadli hráči Plzně, kteří odhlavičkovali ten balon. Akce ale pokračuje.
10: Artis Brno, Viktoria Plzeň tedy stále 0-3, nás taky zajímá hokej, hokejová liga mistrů a závěr třetí třetiny zápasu mezi Pardubicemi a švédským Regle. A podrobnosti už nám dodá náš reportér Otaku Twirt.
11: Přicházíte včas 5,5 sekundy do konce třetí třetiny a asi zápasu Pardubice vedou 1-0 a navíc teď se bude vhazovat před brankou Regle, která byla dlouhou dobu prázdná, hosté to zkoušeli v šesti. Pardubičtí se několikrát dostali do slibné příležitosti. Jednou střílel Stránský, po druhé Stránský střílel znovu a z úhlu do tyče. Neprosadil se ani v jednom případě, ale Pardubice stále vedou 1-0 a navíc mají teď vhazování v útočné třetině. Jeden z hostujících hráčů přišel o hokejku a ten zápas už se dohraje. Pardubice si připisují druhé vítězství, Regle porážejí 1-0, ani ve druhém zápasu Východočeši nedostávají gól, takže dvě vychytané nuly, jedna pro Subena, jedna pro Vila. Pardubice v lize mistrů 100% úspěšné, mají plný počet bodů, Regle porážejí po vítězství nad Tychy 6-0, tentokrát 1-0.
10: Děkujeme za informace z Pardubic. Pardubice tedy zvítězily nad švédským Regle 1-0, podobně jako Plzeň zvítězila v Lize mistrů nad polským týmem GKS Tychy 2-1. Liberec hraje aktuálně v 6. minutě utkání Ligy mistrů v Rakousku na stadionu Salzburgu, stále nerozhodně 0-0.
3: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
10: Skóre se nám mění ve fotbalové šance národní lize, tedy té druhé nejvyšší české soutěže, protože Opava dlouho vedla nad pražskou Duklou 1-0, ale v 67. minutě Dukla Praha vyrovnává na 1-1. Už taky známe první konečný výsledek z francouzské Ligue 1. Duel mezi Lan a Lorientem skončil nedobře pro domácí. Lan prohráli s Lorientem 0-1 i kvůli tomu, že ten zápas dohrávali v 10 po červené kartě. Teď už ale zpátky zase k českému fotbalu, šance liga 7. kolo a utkání mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň. To znamená, že opět po nějaké době uslyšíte hlas Františka Typovského.
14: Tady v Brně se rozfoukalo, sami to můžete slyšet. Dlouhé autové vazování, Preisslera, Plzeň tady stále vede 3-0. Defenziva Západočechů odpravila ten balon do relativního bezpečí. Vyžinský tam ještě prohnal Alegeho, ten ale udržel balon pro modré barvy Artisu. Na pravém křídle hraje Harazim, centruje do šestnáctky. Daje tam vyskočil nejvýše, ale míč prodloužil pouze do rukavic brankáře Vígeleho. 62. minuta. Teď to vypadá, že se chviličku hrát nebude, protože Prepsol si sednul na zem ve vlastním pokutovém území, ukazuje, že dostal křeč, že ho kousla do stehna a volá si teď své spoluhráče na pomoc. Plzeň před chviličkou střídala, na plac přišli Laval a Pališčák, který nahradil Denise Vavra, který už to fyzicky měl.
10: Chvíli se tedy pravděpodobně na stadionu v Brně hrát nebude a tak se na zápas mezi Artisem a Viktorií Plzeň v 7. kole fotbalové šance ligy vrátíme zase za chvíli. Teď to můžeme prořadit taky informacemi z jiných sportů. Jan Zatloukal a Tereza Tvarušková ovládli konečné hodnocení českého poháru v cross country horských kol. V tom závěrečném závodě v Novém Městě na Moravě uhájili průběžné vedení. Zatloukal celkový triumf spečetil druhým místem za belgickým bikerem s Schurmancem a úřadující české šampionce Tvaruškové v silné zahraniční konkurenci stačilo k tomu celkovému triumfu i 5. místo.
3: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
2: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
3: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
15: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
2: Cíl ve fotbalové Lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
3: Všechny zápasy fotbalové Slavie v Lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
3: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
2: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
3: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
2: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
3: Fanděte Slavii ve fotbalové Lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Ano, těšíme se i my na Radiožurnálu Sport na zápasy Slavie v Lize mistrů. Slavia teda jediný český zástupce v Lize mistrů, co by mistr české nejvyšší soutěže. No a i do té obhajoby vstoupila Slavia v této sezóně poměrně úspěšně, protože i po 7. kole určitě povede šance ligu, a to i díky tomu, že dnes porazila v Edenu zbrojovku Brno 4-0. Dobře si vedla taky Olomouc, která přehrála Bohemians 3-0. Duel mezi Slováckem a Pardubicemi skončil 0-0 a to už je teď jisté, že to byl jediný zápas toho dnešního programu fotbalové šance ligy, který nenabídl gól, protože góly padají v utkání mezi Artisem Brno a taky Viktorií Plzeň. To je utkání, které dál sleduje František Typovský.
14: 65. minuta tohoto zápasu, Plzeň tady nad Artisem pořád vede 3-0, všechny góly přišly v prvním poločase, v rozmezí vlastně necelých 15 minut se prosadili Memič, Suare a Červ. Artisu dva góly nebyly uznané po zásahu videorozočího, respektive první neplatil kvůli offsideu, to rozočí, to arbitři toho zápasu viděli přímo na trávníku, videosudí to jenom posvětil. Ten následující gól domácích Brňanů už neplatil právě právě po konzultaci s videem. Teď pálí Labík, ale jeho střela hodně nepřesná, zhruba z 20 metrů. Zkoušel takovou obalovačku tento levonohý odchovanec Slávie, ale nevměstnal balon mezi tři tyče a to dává příležitost k velkému střídání. Hned dva hráči na obou stranách. Odchází nejprve Suaré, na jeho místo Sojka a odejde taky Mem.

0: Na hřišti, jestli jsem správně viděl Adam Karlén, ale ještě si Issa Fomba, to je, který tam dostřídával, Karlén se tam jenom myhl u postraní čáry.
1: Mezitím, co se na stadionu na Artisu Brno střídá v utkání s Viktorií Plzeň, kde je to tedy z domácího pohledu 0-3 v 67. minutě, tak nabídneme taky volejbalové informace. Už jste slyšeli v našem vysílání, že Češky vypadly na mistrovství Evropy v osmifinále po porážce se Švédskem. Teď jsou aktuálně na programu semifinále. Turkyně, obhájkyně titulu, už postoupily do souboje o zlato, protože Srbsko porazili 3-0 na sety. Teď se hraje čtvrtý set toho druhého semifinále mezi Polskem a Itálií. No a blíž k postupu do souboje o titul jsou Italky, protože vedou 2-1 na sety a v tom čtvrtém setu vedou teď aktuálně 3-1 a jsou na podání, takže se nám rýsuje finále mistrovství Evropy volejbalistek mezi Tureckem a Itálií, ale na ten postup Italek si ještě budeme muset počkat.
2: Radiožurnál Sport.
1: A my na Radiožurnálu Sport se můžeme opět vrátit k fotbalu, než se vydáme do české nejvyšší soutěže, tak zmíním, že v tom šlágru italské série A už padly nějaké góly. V 69. minutě domácí Inter prohrává s Neapolí 1-2. Teď už ale zmiňovaná fotbalová šance liga, opět zápas 7. kola mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň. Opět tedy vyzýváme Františka Typovského.
0: 68. minuta zápasu, pořád platí stav 3-0, který stanovili trefy Memiče, Suárezho a Červa v prvním poločase. Připomínám, že Memič to skóre otevíral, pak asistoval právě i u trefičeka Suárezho. Následně po velikánské hrubce domácího brankáře Stopena, kterému balon poskočil na drnu a on ho odkopil přímo k nohám Lukáše Červa, který se ze 30 metrů trefil naprosto přesně. Teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu. 69. minuta, Plzeň je tady v Brně, vede nad Artisem 3-0. Z Brna František Typovský, Radiožurnál. Můžeme se v přímém přenosu Radiožurnálu Sport vrátit ještě k popisu, k dovysvětlení celé té situace. Lukáš Červ se trefil do odkryté branky zhruba ze 30 metrů, ve druhé půli pak uháněl sám na brankáře Wiegeleho domácí Allegé, ale rakouského golmana Plzně nepropálil a proto tedy platí stav 3-0. Teď se zase chviličku nehraje, protože jeden z plzeňských hráčů byl faulovaný, ale už se zvedá, bude to standardní situace pro Viktorku, jednoznačně na centr, je to zhruba nějakých 35 metrů od branky na levém křídle z pohledu útočících viktoriánů. Stojí tam dva hráči, Hrošovský a Sojka u balonu. Jeden pravák, druhý levák. Kdo to nakonec bude, to zjistím za pár sekund a vy také. Nakonec levák Sojka, jeho centr do šestnáctky, tam naskakoval Samson Dvech, který hlavičkoval ale ve velkém záklonu a podle toho taky jeho balon letící směrem k brankáři Tadeáši Stopenovi dopadl. Nakonec Stopen ani zasahovat nemusel, protože ten míč vyletěl možná metr, metr a půl vedle od jeho branky. 70. minuta zápas Plzeň vede nad Artisem 3-0. S každou další přibývající sekundou jsou svěřenci trenéra Radka Kováče blízko k tomu, že si odsud odvezou na západ Čech 3 body a zapíšou první ligovou výhru právě po nástupu nového trenéra Radoslava Kováče. Dosky teď vybojoval autové vazování na Allegém a Plzeň může jít rychle dopředu. Allegé se totiž věnoval gestikulaci a drobným možná hádkám s pomezným rozhodčím místo toho, aby pelášil dozadu a Plzeň toho chtěla rychle využít, ale nepovedlo se jí to. Za Allegého tam zvládli jeho defenzivní roli, defenzivní povinnosti jiní a následně Artis může rozehrát. Labík tam ale ještě dostane konzultaci s rozhodčím Kubečku.
1: 19:33, dál posloucháte Radiožurnál Sport a pokud byste chtěli poslouchat přímý nepřerušovaný přenos zápasu 7. kola fotbalové šance ligy mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň, tak si to můžete naladit v aplikaci Můj rozhlas nebo na webech radiožurnalsport.cz a i rozhlas.cz. Ještě připomenu výsledky z hokejové ligy mistrů, zatímco Plzeň i Pardubice dokázali i podruhé zvítězit. Plzeň porazila GKS Tychy 2-1, Pardubice zase švédské Regle těsně 1-0, tak Liberec je na cestě za další porážkou. Připomínám, že Severočeši v tom úvodním utkání

0: utkání nové sezony Ligy mistrů prohráli ve Finsku s Taparou 3-6. Teď hrají v Rakousku proti Salzburku a ve 13. minutě první třetiny liberečtí prohrávají se Salzburkem 0-1.
1: Radiožurnál Sport.
0: 19 hodin 34 minut a na Radiožurnálu Sport se můžeme opět vrátit k fotbalu. Ještě než se dostaneme k souboji Artisu Brno a Viktorie Plzeň, tak se zase podíváme na průběžné výsledky těch top zahraničních soutěží. Začínáme v Premier League, tam hraje Hull City proti Aston Villa. Ve 48. minutě je zatím skóre nerozhodné 0-0. Ještě můžeme zmínit šance Národní ligu, ta se samozřejmě mezi top 5 evropských soutěží nepočítá, ale nás zajímá samozřejmě z toho českého pohledu Opava Dukla Praha 1-1 v 78. minutě. Šlágr italské série A jsme zmiňovali, tam se zatím skóre nezměnilo. Inter Neapol 1-2 v 73. minutě. Schalke zatím drží čisté konto v zápase proti Bayernu Mnichov v Bundeslize i ve 47. minutě je to 0-0. No a zápas dospěl k poločasu ve španělské Lalize mezi Rayem Vallecano a Racingem Santander. Tam je to zatím před začátkem té druhé půle nerozhodně 2-2. A teď už zpátky k české fotbalové šancelize. Duel Artis Brno a Viktoria Plzeň. Ten poslední zápas dnešního programu sleduje František Typovský.
2: 73. minuta, Plzeň stále vede 3-0, opět tady trošičku fouká, takže se za to omlouváme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Je to 3-0 pro plzeňskou Viktorii, rozehrávat od své branky bude gólman Tadeáš Stopen, ale nejdřív proběhne jedna změna v sestavě domácího celku. V utkání už nebude dále pokračovat Dominik Preissler, který tak nenápadně opustil hrací plochu, protože on běhá teď z mého pohledu po té opačné straně hřiště pod protilehlou brněnskou tribunou a teď místo něj skočil, nebo vběhnul spíše na hrací plochu veleskušený dirigent hry, střední záložník Martin Pospíšil. Zjevně to bude znamenat i nějakou změnu rozestavení domácího Artisu, který ale zhruba nějakých 20 minut před koncem zápasu prohrává s plzeňskou Viktorií 0-3, když dostal 3 góly během 14 minut první pole. Teď je tady Hrošovský a jeho střela po rychlém breaku, ale Patrik Hrošovský neumístil svůj balon mezi tři tyče, mířil správně na vzdálenější tyčku. Tady až Stopen se v brance natáhl jak široký, tak dlouhý, ale nakonec vlastně ani zasahovat nemusel. Ten míč proletěl mimo a byla z toho rozehrávka od branky, takže Plzeň stále vede v úzovkách jenom 3-0, ale znovu už po několikáté připomínám, že v té první půli měla i spoustu štěstí. Jednak ten třetí gól, který dal Lukáš Červ, byl vlastně dárek od brankáře Tadeáše Stopena, kterému nevyšla rozehrávka a namazal vlastně svým odkopem právě Lukáši Červovi. A navíc Artis dal dva góly, první neplatil kvůli offsideu Fuliho, ten druhý pro faul Alegeho, zatímco v prvním případě si toho rozhodčí všimli hned, tak ten tu druhou trefu odvolal až zásah video rozhodčího. Golman Wiegele, to je plzeňský brankář.
0: Fotbalisté Artisu Brno tak stále prohrávají i v 75. minutě utkání 7. kola šance ligy s Viktorií Plzeň 0-3. Samozřejmě na Radiožurnálu Sport se bavíme hodně o fotbale, o hokeji, ale řeč bude třeba po 8. hodině taky o atletice, protože dnes pokračuje finále Diamantové ligy druhým dnem v Bruselu. No a tím jediným českým zástupcem, který se představí, bude čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která se na start čtyřstovky postaví poprvé od 4. místa na mistrovství Evropy v Birminghamu.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A za průběžnými výsledky teď míříme taky do New Yorku na tenisové US Open. Nikola Bartuňková bojuje o místo v osmifinále posledního Grand Slamu sezóny. No a přímo na místě to sleduje náš reportér David Prouza.
3: Nikola Bartuňková možná narazila zatím na nejsilnější soupeřku ve své krátké kariéře. V tuhle chvíli prohrála 2-6 s ruskou Andrejevovou a je opravdu úžasné vidět, jakým rozdílem se, nebo jaký rozdíl je mezi těmi jejími oběma přístupy k tenisu. Nikola Bartuňková je aktivní, snaží se chodit na síť, snaží se útočit, ale Mira Andrejevová je zkrátka ve všech ohledech ještě o jednu úroveň, o jeden stupeň lepší, perfektně returnuje, hloubka jejich úderů je naprosto nepřekonatelná. Opravdu hraje parádní tenis a po zásluze po půl hodině získala první sadu poměrem 6-2. Ta druhá začne za chvíli. Pokud jde o Marii Bouskovou, tak ta už se pomalu, ale jistě může chystat na svůj souboj s Igou Świątekovou. A to proto, že už skončil zápas Američanky Kýsové s Číňankou Cheng, která nakonec po velkém obratu a velké bitvě vyhrála 7-5 ve třetím rozhodujícím setu a právě na tomto kurtu za malou chvíli rozehraje svůj zápas Marie Bousková s Igou Świątekovou. No a české účinkování pak v singlu uzavře Jakub Menšík tím nejpozději nasazeným zápasem. Jeho soupeřem bude Američan Lerner Teen, ovšem na Radiožurnálu Sport budeme informovat.
0: Říká náš reportér David Prouza, samozřejmě se těšíme na další tenisové vstupy, ale teď taky informace z cyklistiky.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Už jsme to zmiňovali, tak si to zopakujeme. Španěl Enric Mas si v náročném horském dojezdu 14. etapy Vuelty upevnil to vedení v průběžném hodnocení, zatímco čtyřnásobný vítěz závodu Slovinec Primož Roglič na lídra v tom závěrečném stoupání na vrchol La Pandera ztratil 25 sekund, na druhé místo se před něj posunul Felix Gál, před Rakušanem tedy teď vede Španěl Mas o 2 minuty a 6 sekund. Tu etapu vyhrál v souboji dvojce uprchlíků Němec Marco Brenner. Tolik tedy k cyklistice, ale zpátky k tomu aktuálnímu, co se děje ve fotbale. Zápas 7. kola Šance ligy, duel Artis Brno, Viktoria Plzeň, tedy utkání, které dál sleduje František Typovský.
2: 78. minuta, stále 3-0, to je stav zápasu tady v Brně na stadionu v městské části Královo pole. Pospíšil Komlinovič, Labík, kombinace Artisu, sice pohledná, ale na vlastní polovině daleko od branky Floriana Vígaleho, plzeňského to golmana, kterého ve druhém poločase výrazněji ohrozil jenom unikající Alege. Jinak je to dobrý, koncentrovaný defenzivní výkon od Plzně, která třikrát udeřila na konci prvního poločasu. Memič, Suare a Červ dali branky. Teď ovšem pozor na Fombu, který se prodíral na levém křídle k centru, ale trefil pouze před sebou stojícího Memiče. A tak může hrát Pališťák, jenomže teď trochu ukázal tu mladickou nerozvážnost tento 18-letý stoper, odchovanec Žiliny, který v týdnu doplnil plzeňský kádr, protože se ani nerozhlédl, naslepo přihrával na levou stranu, posílal takový polovysoký balon, ale jak se tak říká, do země nikoho, ten balon proskotačil až do zámezí. Teď Artis může hrát Harazim a jeho střílený centr do pokutového území a Dvech ve skluzu odpravil na rohový kop, takže v 80. minutě příležitost pro Artis, jak ještě třeba zdramatizovat tento zápas. Vzhledem k tomu, jakou smůlu nebo jakého pecháčka na dva odvolané góly v prvním poločase Brňané měli, tak by se asi mohli dočkat. Přes 2700 diváků přišlo, takže s tím předzápasovým odhadem 3000 jsem zase tak daleko od pravdy nebyl. Teď pospíšilo v centr pravačkou, ale znovu spíše pomalejší balon do pokutového území, který defenziva Plzně v pohodě odvrátila. Dál pokračuje Martin Pospíšil, tentokrát balon levačkou, ten už vypadal nadějněji, ale znovu defenziva Viktoriánů zapracovala velmi dobře. Vyšínský tam i v pádu dokázal prodloužit na Memiče, jenomže tomu nesedlo zpracování balonu. Snažil se to zachránit ještě přihrávkou na rozběhnutého Lavala Bodlem, ale taky to nebylo úplně ideální. 81. minuta, stále Plzeň vede tady v Brně nad Artisem 3-0. Branky znovu se budou opakovat Memič, Suare a Červ. Memič si navíc připsal i jednu asistenci u trefy Suareho. Fombův centr z levé strany, který ale znovu našel pouze hlavu Samsona Dveha, to je jako magnet. Tento liberijský fotbalista znovu potvrzuje, že patří mezi nejlepší stopery a vůbec vlastně nejlepší obránce v české nejvyšší soutěži, protože kolik on už v tomto utkání uskákal hlavičkových soubojů, kolik balonů odpravil do bezpečí. Opravdu vynikající výkon tohoto afrického hráče. I díky němu má Plzeň tento zápas pevně pod kontrolou. Teď se ale musí bránit v hlubším bloku. Fomba vyzrál na Memiče, pak centroval a v pádu hlavičkoval Červ raději na rohový kop. takže v 82. minutě za stavu 0-3 z pohledu domácího Artisu. Z toho bude další standardní situace. Tentokrát bude Pospíšil kroutit balon zleva, to znamená jako pravák směrem do branky bude balon rotovat. To tady ještě nebylo v tomto zápase. Vidíme a vy uslyšíte o tom, jak to dopadne. Pospíšil zvedá levou ruku směrem k nebi a už se rozbíhá jeho center, který letěl zajímavou trajektorií. Už to vypadalo, že se k němu dostane střídající Sarapata. Ale znovu, plzeňská defenziva byla u toho míče prostě a jednoduše dřív. Fotbalisté v bílém prostě ty balony sbírají lépe než jejich protivníci v tmavě modrém. Teď Laval udržel balon pro Vyšinského, ten chtěl ještě vyšperkovat celou akci přihrávkou na rozběhnutého Pirgiče, ale to už bylo příliš. Už zkrátka to Denis Vyšinský trochu překombinoval. Kdyby se to vzal sám.
0: Utkání mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň tak už nějakou dobu čekáme na další branku. V 82. minutě tedy stále domácí prohrávají z Plzní 0-3. Skóre se před malou chvílí měnilo v šance národní lize. Dukla Praha otočila zápas a dostala se v 89. minutě na stadionu Opavy do vedení 2-1 a pokud to hosté udrží, tak se v té neúplné tabulce druhé nejvyšší české soutěže posunou na čtvrté místo.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A ještě než se vydáme za dalšími výsledky, tak teď jedna fotbalová aktualita z dneška, protože jsme se dozvěděli, že Luka Modrič, tedy kapitán chorvatských fotbalistů, bude v reprezentaci hrát i dál. Potvrdil to nominací na Ligu národů trenér Slaven Bilic. Spekulovalo se o tom, jestli náhodou Luka Modrič po vzoru Lionela Messiho neukončí reprezentační kariéru. Konec konců Modrič je ještě o rok starší než Lionel Messi. Je mu 40, brzo mu bude 41. Je to držitel zlatého míče s Realem Madrid, vyhrál 5x Ligu mistrů, no a Chorvatsko dovedl na světových šampionátech k stříbrným a bronzovým medailím a pravděpodobně, vzhledem k tomu, že pokračuje dál v reprezentační kariéře, 26. září nastoupí v Edenu, protože Chorvatsko je právě prvním soupeřem Česka v nové sezóně Ligy národů. To je tedy reprezentační fotbal zpátky k tomu klubovému na zápas Artis Brno Viktoria Plzeň, to je poslední utkání dnešního programu fotbalové šance ligy a tenhle zápas, který sleduje František Typovský, už se chýlí pomalu ke konci.
2: 84. minuta tohoto utkání, Sojka teď nedosáhl na přihrávku na levé straně z pohledu útočící Plzně, takže Viktoriáni se ve svých světlých dresech musí vrátit se zpátky do obrany, ale mají tento zápas hlavně ve druhém poločase pevně pod kontrolou. Dokázali v první půli 3x udeřit brankami Memiče, Suarého a Červa a od té doby ten zápas prakticky pevně hlídají, nabídli Artisu ve druhé půli opravdu jednu jedinou výraznější gólovku, kdy utíkal sám Alege z pravé strany a proti němu vyběhl brankář Florian Wiegele a předvedl jakýsi hokejový rozklek brankáře a pokud bychom drželi tuto hokejovou metaforu, tak svým pravým betonem dokázal ten balon vyrazit mimo nebezpečí. Mezitím odpískaný nedovolený zákrok Fuli se proměnil proti pravidlům, ohnal se tam po jednom z plzeňských hráčů, Memič to byl, který to v úvozovkách schytal, ale vypadá to, že bosenský křídelník bude v pořádku. To Fuli má větší potíže, navíc ještě možná dostane i žlutou kartu, protože poté, co rozhodčí Matěj Kubečka zapískal, tak Fuli vsteky mrsknul balonem o zem. Rozhodčí tam teď nad ním stojí, čeká, jak na tom liberijský fotbalista vlastně bude a možná se i podle toho rozhodne, jak přesně bude trestat. Fuli zatím v pozici v leže, takže to se rozhodně neslučuje s tím, aby pokračoval v tomto utkání. 86. minuta, teď se tedy nehraje, Plzeň vede nad Artisem v Brně 3-0.
0: A protože se nehraje, tak se na stadion Artisu Brno vrátíme zase za chvíli. Je 19 hodin a 48 minut. Já připomenu, že Opava aktuálně prohrává s Duklou Praha v šance národní lize 1-2 v nastavení utkání. No a ještě jeden průběžný výsledek z italské série A. Inter Neapol šlágr v 87. minutě. Zatím nerozhodný 2-2. Všechny góly padly v druhém poločase. Na straně hostující Neapole se prosadili Politano a Højlund. Na straně domácího Interu Lautaro Martinez a Markus Thuram. Teď už ale zpátky zase k fotbalové šancelize na zápas Artis Brno Viktoria Plzeň za Františkem Typovským.
2: Teď 87. minuta tohoto utkání. Fuli teď Pajda za postraní čáru. Ještě stále není mimo území hřiště, takže nemůžeme zahájit opětovně hru v tomto utkání. Takže stále je to 3-0 v utkání mezi domácím Artisem a také Viktorií Plzeň, která vede 3-0 pořád. Ještě Emanuel Fuli nevyklopítal, až teď rozhodčí zapískal, to znamená, že v 87. minutě na jejím konci Plzeň vede 3-0, autoři branek 30. minuta Memič, 43. Suárez, 44. Červ. Bylo to opravdu hodně dramatické na konci prvního poločasu. Myslím si, že ten druhý se o příliš minut nastavovat nebude. Kromě střídání se tam vlastně nic moc neudálo. Zmíním šanci Allegriho, ale jinak toho bylo podstatně méně ve druhé půli a s každou další přibývající sekundou je Plzeň blíž a blíž vítězství. 88. minuta už se hraje tady v Brně. Někteří fanoušci už pomalu i odcházejí ze svých sedadel, snad aby, jak se tak anglicky říká, beat the traffic, nebo přemohli dopravu a dostali se dříve domů, protože už je asi i jim jasné, že Artis v tomto utkání bodovat nebude, ale ještě jsou Brňané ve hře o to, aby dali gól. To ano, prohrávají 0-3 na konci 88. minuty, ale Viktorka už teď hýčká ten svůj náskok, kombinuje mezi stopery, nežene se někam dopředu, Artis už ani příliš nenapadá. Takže situace zcela příznivá pro trenéra Radoslava Kováče. Mám pocit, že už se ani tolik nerozčiluje nový trenér plzeňské Viktorie, který hlavně v prvním poločase, kdy Artis tlačil, to bylo za stavu 1-0 pro Plzeň, kdy Viktorka na chvilku polevila, tak trenér Kováč hodně burcoval své svěřence. 89. minuta. Teď hraje Vyšinský, krásně patičkou oslovil Merchase Doskyho, jenomže Dosky chtěl zaseknout ještě bránícího Harazima, to se mu ovšem nepovedlo. Ale škoda, jinak to bylo opravdu hodně zajímavé, celá tato akce. Teď budeme informovat taky posluchače Radiožurnálu, bude to za pár sekund, 89. minuta končí, Plzeň vede nad Artisem 3-0. Teď informace pro posluchače Radiožurnálu. Začala 90. minuta, tedy poslední minuta řádné hrací doby. O vítězi tohoto zápasu je prakticky rozhodnuto. Plzeň tady v Brně nad ligovým nováčkem vede 3-0. Všechny góly dala v prvním poločase v rozmezí 14 minut. Nejprve se trefil Amar Memič, který dostal přihrávku za obranu, propálil brankáře Stopena podél jeho nohy přízemní střelou. Pak právě bosenský křídelník Memiče nabil Suarému v pokutovém území, ten placírkou na zadní tyč zvýšil na 2-0 a pak brankář Stopen chybně rozehrál a obloučkem do prázdné branky tuto hrubku potrestal Lukáš Červ. Artis sice dva góly dal, ale ani jeden neplatil. Fuli byl v offsideu a poté Allegri fauloval, to bylo ještě v prvním poločase. Pak Alexis Allegri šel sám na brankáře Wiegleho, ale gól nedal. Teď je tady ještě jedna plzeňská akce a balon končí v rukavicích brankáře Tadeáše Stopena. Takže na začátku první ze tří nastavených minut Plzeň vede na trávníku Artisu Brno 3-0. Z Brna František Typovský, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Než se vrátíme zpátky na závěr utkání Artis Brno Viktoria Plzeň ve fotbalové šancelize, tak už známe konečný výsledek z šance Národní ligy. Dukla Praha nakonec zápas v Opavě otočila, vyhrála 2-1 a posunula se na čtvrté místo druhé největší české fotbalové soutěže. Teď už ale zpátky na zmiňovaný závěr utkání sedmého kola fotbalové šancelize mezi Artisem Brno a Viktorií Plzeň za Františkem Typovským.
2: 3-0 to je stav zápasu, nastavují se 3 minuty ve druhém poločase, už nějakých 40 sekund z toho máme za sebou a fanoušci tady v Brně i mají. Artis už ví, že zápas s Plzní mu výsledkově nevyjde, ale pořád ještě domácí hrají o to, aby třeba dali nějaký ten gól, aspoň jeden, a potěšili domácí publikum. Harazim centruje, ale znovu nachází pouze hlavu Samsona Dveha, ten po vystřídání těch, řekněme, stávajících kapitánů plní dost důležitou roli v obraně. Ještě centr do šestnáctky a Memič nevěděl, že může pustit balon za sebe, raději ho odpravil na rohový kop. Zhruba minuta a půl nás dělí od závěrečného hvizdu. Připomínám teprve 24-letého rozhodčího Matěje Kubečky, který v této sezóně debituje v nejvyšší soutěži a měl to hodně těžké. Na konci prvního poločasu odvolával po konzultaci s videorozhodčím dva góly Artisu Brno. Teď je tady centr od Pospíšila a tam byl v pokutovém území stažen hostující brankář Florian Wiegele, který si šel pro ten balon, chtěl vyběhnout, stlumit ho a postupně rozehrát, ale Šimek ho tam povalil směrem k zemi a tak Wiegele pošetří cenné sekundy. Už běží poslední, třetí nastavená minutka, opravdu poslední chvíle tohoto zápasu. Plzeň zcela jednoznačně vyhraje, odveze si 3 body a oslaví první ligové vítězství pod vedením trenéra Radoslava Kováče. Rozhodčí teď ještě popohání Wiegeleho s tou rozehrávkou, ale už opravdu labutí píseň tohoto utkání. Možná poslední odkop a poslední nějaká drobná situace, příležitost pro Viktorku, jak třeba dát i čtvrtý gól, protože Viktoriáni pravděpodobně zakončí zápas s balonem na svých kopačkách, tak nakonec zdá se, že ne, protože Artis získává míč, ale jenom ho odpravuje do bezpečí. To samé ale dělá Samson Dve, který si nedělal potíže. Právě teď vypršelo ono 3minutové nastavení. Rozhodčí ještě nechává posledních pár sekund zápasu doběhnout, běžet. A právě teď píská, je konec. Plzeňská Viktorie vítězí tady v Brně nad domácím Artisem 3-0, zapisuje první výhru pod vedením trenéra Radoslava Kováče. Připomenu to nejdůležitější, co se stalo, jenom rychlá rekapitulace. Všechny 3 góly dala Plzeň v rozmezí 14 minut. Ve 30. minutě otevřel skóre Amar Memič, který pak připravil druhou trefu Čejku Suarému, a ve 44. minutě potrestal velkou hrubku v domácí rozehrávce Lukáš Červ. Mezi góly na 1-0 a 2-0 dokázal Artis se dvakrát radovat ze vstřelené branky, ale gól Fuliho neplatil pro offside a trefa Preisslera, ta nebyla uznána kvůli faulu Allegheho v zárodku celé akce. Ve druhém poločase měl Artis ještě jednu 100% gólovku, kdy šel Alleghe sám na branku na gólmana Wiegeleho, ale nevyzrál, a tak ještě jednou si můžeme na závěr zopakovat to nejdůležitější. Plzeňská Viktoria v 7. kole šance ligy zvítězila v Brně nad domácím Artisem 3-0. Pěkný večer z Brna.
0: Děkujeme Františku Typovskému, 19 hodin 57 minut. Ještě připomenu ostatní výsledky dnešního programu fotbalové šance ligy. Je jasné, že i po 7. kole bude lídrem české nejvyšší soutěže Slavia Praha, která má náskok 4 bodů v čele tabulky i díky tomu, že dnes porazila Zbrojovku Brno 4-0. Olomouc ta si poradila s Bohemians, zvítězila 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a už také víme, kdo bude hrát ve finále mistrovství Evropy volejbalistek. Tam totiž postoupili Turkyně, které porazily Srbky 3-0 na sety, a hrát budou ve finále proti Italkám, které zvítězily nad Polkami 3-1 na sety.

0: Je 20 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
1: Víc než polovina vězňů v Česku pracuje. Stát chce postavit 3 nové výrobní haly přímo ve věznicích. Írán varoval před intenzivními útoky na americké lodě. 2 české tenistky hrají o postup do osmifinále dvouhry na US Open. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo víc. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 nové výrobní haly za desítky milionů korun přímo v areálech věznic.
3: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
4: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné už dnes. Víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
4: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové zejména odborníci.
6: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
4: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Vodohospodáři začali poprvé v historii kvůli suchu upouštět Slapskou přehradu. Rekordně nízká hladina Orlíku je totiž 15 metrů pod normálem. Nádrž teď začne vypouštět stejný objem vody, který do ní přitéká. Do Vltavy v Praze ale dál poteče tolik vody jako předtím, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
7: Od této chvíle dotuje odtok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
1: Íránské armádní velení varovalo Spojené státy před možnými dalšími útoky. Teherán uvedl, že z intenzivní údery na americké vojenské lodě v regionu, pokud bude pokračovat americká námořní blokáda íránských přístavů. Informují o tom íránská státní média. Americká armáda předtím oznámila, že se zasáhla 3 íránské ropné tankery. Označila to za reakci na íránský útok na 2 americká vojenská plavidla. Úder se podle americké armády obešel bez zranění. Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Drony s výbušninou měly zřejmě explodovat u ukrajinských letadel. Roznětka byla ale nefunkční. Podle velvyslance by útok dopadl jinak, kdyby ho chtělo provést právě Rusko. Německá vláda obvinila Moskvu. V reakci na to uzavřela ruský konzulát v Bonnu a vypověděla smlouvy ruskému domu v Berlíně. Slovácké divadlo v Uherském Hradišti zahájilo novou sezónu. Dnes večer uvedlo drama Nebezpečné vztahy. Ve známém příběhu z prostředí francouzské aristokracie se představuje třeba Jakub Zelinka nebo Pavlína Hejcmanová. Režie se ujal Lukáš Kopecký.
8: Témata přetvářky, manipulace, určitá zlá hra s city druhých, tam je, musí být. Otázka je, do jaké míry je to samotné taky zasáhne, že přece jenom jako nemají úplně hroší kůži v našem čtení.
9: Sport.
10: Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli v 7. kole šance ligy na hřišti Artisu Brno 3-0. Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Olomouc Bohemians 3-0 a Slovácko hrálo s Pardubicemi nerozhodně 0-0. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková bojují na US Open o postup do osmifinále dvouhry. Jak se Češkám v New Yorku daří, řekne David Prouza.
11: A 15-0 při podání Rusky. Rozehrál se také zápas Marie Bouskové s Polkou Švjontekovou. Češka se na 4. pokus pokouší porazit svoji soupeřku. První gem 40-40 z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
10: A hokejisté Pardubic zvítězili v základní části Ligy mistrů nad švédským Regle 1-0. Plzeň porazila polské Tychy 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na 12 u Úval. Připomínáme uzavřenou D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru hasiči likvidují následky podvečerního požáru nákladního vozidla. Před odklonem na exitu 56 Trhový Štěpánov čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici na exitu 66. Na silnici 12 z Prahy do Kolína zpozorněte za výjezdem z Prahy. Na první odbočce do Úval řeší střed osobního auta s motocyklem. Projíždí se Kyvadlově, zdržení už jen minimální z obou stran. Na 19 z Havlíčkova Brodu do Žďáru nad Sázavou dejte pozor za Novými dvory. Došlo tam ke střetu auta se zvěří, blokovaný je jeden jízdní pruh, projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
13: 20 hodin, 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, to nejpodstatnější z české nejvyšší fotbalové soutěže jste slyšeli ve zprávách. Já zmíním šlágr italské Serie A, protože o tom jste taky průběžně slyšeli v našem vysílání a to byl hodně zajímavý zápas mezi Interem a Neapolí. První poločas byl bez branek, ale potom se to rozjelo. Neapol se dostala během 3 minut do vedení 2-0. V 50. minutě se prosadil Matteo Politano, v 53. raz Hojlund, ale krátce na to, o 3 minuty později snížil na 1-2 Lautaro Martinez, tedy kapitán domácího Interu. Pak se zase dlouho nic nedělo, alespoň co se gólu týká. V 82. minutě Marcus Thuram vyrovnal na 2-2 a v nastavení utkání zmiňovaný kapitán Martinez dal na 3-2 a tím pádem rozhodl utkání ve prospěch Interu Milan, který je tak v sezóně Serie A stále 100%, vyhrál i třetí zápas a tím pádem vede tedy italskou Serii A po třech kolech s plným počtem 9 bodů. To byl fotbal, za malou chvíli se budeme bavit o atletice.
9: Radiožurnál Sport
14: a Adam Procházka.

0: 20 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport, dohrává skupina Queen a dospívává taky Freddie Mercury, který by dnes oslavil 80. narozeniny. Ale zpátky ke sportu, konkrétně k atletice, protože právě teď ještě stále probíhá finálový den diamantové ligy v Bruselu a proto už máme tady ve studiu Radiožurnálu Sport našeho atletického reportéra Jakuba Marka. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Tak už jsme zmiňovali, že tou jedinou českou zástupkyní je Lourdes Gloria Manuel, tedy čtvrtkařka. Byli jsme u toho, když doběhla čtvrtá na mistrovství Evropy v Birminghamu. Tak jak se jí dařilo v Bruselu?
1: Dnes to bylo o něco rychlejší. Bylo to 50,18 sekundy, ale nebylo to tedy pod těch 50 sekund, pod tuto hranici se v této sezóně poprvé v kariéře dostala a hned pětkrát se právě pod 50 sekund dostala ve finále diamantové ligy. Tomu tak nebylo, také bych řekl, že ten začátek byl hodně rychlý, ona stáhla ten handicap v dráze na vedlejší Marie Lady Paulinovou z Dominikánské republiky, která nakonec ovládla právě ten finálový závod v Bruselu, ale u Paulinové jsme zvyklí na to, že začíná pomalej ty své čtyřstovky, no a čas 48,64 sekundy je další vynikající výkon, dokonce padl i rekord meetingu v Bruselu a to meeting v Bruselu letos slaví 50 let, takže ten meeting je už hodně letitý a hodně prestižní, předtím držela ten rekord meetingu Američanka Sanja Richardsová-Rosová z roku 2009, Paulinová tedy dominovala stejně tak, jako v těch předešlých závodech diamantové ligy, druhá byla evropská šampionka Norka Henriette Jägerová za 49,20 a na třetí pozici Jamajčanka Nikisha Priceová 49,36. Lourdes Gloria Manuel, myslím si, že bude tak napůl spokojená, asi cílila ještě na lepší čas, ale třeba taková Polka Natália Bukovická, která byla právě v tom finálovém běhu na evropském šampionátu před Lourdes Gloria Manuel, Bukovická tam brala stříbro Birminghamu, tak dnes běžela o víc než sekundu pomaleji právě než česká čtvrtkařka.
0: S kolegou Jakubem Markem si povídáme o finále atletické diamantové ligy. Zmínili jsme Lourdes Gloria Manuel. Co by si zmínil z toho, co se stalo předtím? Než jsme zapli červenou, tak si mluvil hlavně o zajímavé koulařské soutěži.
1: Ano, koule mužů, ta byla hodně nabitá co do jmen, ale když vidíme ty výkony, tak to byla výjimečná soutěž, kterou ovládl Jamajčan Rajendra Campbell 23 metrů 8 cm. To je nový národní jamajský rekord, nový rekord meetingu a také nejlepší letošní světový výkon. A když se podíváme na historické koulařské tabulky, tak dál už se dostali jen tři Američani, Ryan Kreiser, Joe Kovacs a také Randy Barnes. Takže Campbell famózní výkon, ale třeba na druhé pozici Američan Geist 22-23 a třetí Joe Kovacs 22-09, to jsou také skvělé výkony. Vlastně poslední, šestý Novozelanďan Tom Walsh 21-67, to jen dokazuje výjimečnost této koulařské soutěže Bruselu.
0: No a z toho dalšího programu už je tedy jasné, že žádný Čech nebo Češka do něj nezasáhnou, protože jsme zmiňovali, že Lourdes Gloria Manuel byla tou jedinou, ale z českého pohledu by opět mohlo být zajímavé sledovat finále ženské osmistovky, protože připomínám, že to je disciplína, ve které platí ten nejdéle stále platící světový rekord Jarmily Kratochvílové, který ale by teoreticky mohl, stále se o tom mluví, padnout.
1: Teoreticky mohl, i když ta sezona už je hodně dlouhá, vlastně by mě to poměrně překvapilo, kdyby dnes padl, ale vlastně Švýcarka Audrey Verová minulý týden na veltklase v Curychu na Letzigrundu na tom předešlém závodě diamantové ligy zaběhla čas minuta 53,70 sekundy, opět si o trochu posunula ten vlastní osobní rekord a už je vlastně na necelou půl sekundu právě za výkonem Jarmily Kratochvílové a dnes opět jí ze zádu počítám bude hodně tlačit Femke Bruders Bolová, která právě v Curychu opět vylepšila nizozemský národní rekord na osmistovce, takže by se zase mohli dotlačit k nějakému zajímavému výkonu.
0: Za aktuální informace z finále atletické diamantové ligy děkujeme Jakubu Markovi.
1: Díky, hezký večer. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 20 hodin, 19 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Možná i vy jste někdy šli do posilovny a víc než samotný sport přitom mysleli na to, že svým výkonem okouzíte někoho, ideálně toho, kdo se vám líbí. V pravidelném sobotním povídání o propojení vědy a sportu tentokrát přiblížíme výzkum, podle kterého tato motivace vůbec není špatná. Ve studiu už je redaktor Tadeáš Skalický, který má víc informací. Hezký večer.
1: Pěkný večer, já musím za sebe říct, že když jdu do posilovny, tak se spíš snažím, aby můj výkon neodradil ostatní.
0: A daří se to?
1: Nevím, doufám.
0: Tak pojďme na tu studii přibližší, prosím.
1: Jde o starší výzkum zveřejněný v roce 2011 skupinou autorů z Univerzity v americké Alabamě. Základní hypotéza zvolená k ověření byla taková, že člověk ze sebe dokáže dostat víc fyzických sil ve chvíli, kdy ho při sportu pozorují lidé opačného pohlaví. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak vědci zkrátka chtěli ověřit, jestli k lepšímu výkonu pomůže touha zapůsobit na nějakou ženu nebo muže.
0: A jak to vědci otestovali?
1: Pozvali 50 dobrovolníků, polovinu mužů a polovinu žen. Účastníci experimentu museli mít nějaké zkušenosti se vzpíráním, protože právě to hrálo klíčovou roli. Při prvním testu vzpírali dobrovolníci pouze před jedním členem výzkumného týmu, který byl stejného pohlaví jako oni. Úkol byl jednoduše zvednout co nejvyšší hmotnost. Při druhém testu pak byli v místnosti další dva lidi, tentokrát ale opačného pohlaví. Autoři výzkumu účastníkům experimentu řekli, že jde o další členy jejich týmu. Ve skutečnosti šlo ale jen o pozorovatele, kteří se na výzkumu nepodíleli. Vědci chtěli zjistit, jak přítomnost opačného pohlaví funguje na vzpírajícího člověka, zároveň ale nechtěli dopředu prozradit, že právě to je jejich cílem.
0: No a funguje to, co ukázali výsledky toho experimentu?
1: V přítomnosti osob opačného pohlaví se výkon testovaných jedinců zlepšil o v průměru zhruba 3%. Možná trochu překvapivé je, že výkon se zlepšil prakticky stejně u mužů i žen, takže neplatí předpoklad, že muži se před ženami chtějí v uvozovkách víc předvádět, než když je situace opačná. Přítomnost více lidí v místnosti tak evidentně uvolnila potenciál, který v těle byl i v prvním pokusu, a to v soukromí. To tedy dokazuje, že přítomnost publika hraje významnou roli, už méně je z tohoto experimentu průkazné to, jestli hraje roli i pohlaví přihlížejících lidí, protože vědci neudělali test, při kterém by vzpěrače pozorovalo víc lidí stejného pohlaví.
0: Tak tolik tedy výsledky tohoto experimentu, když tedy budete posilovat tak ideálně před lidmi opačného pohlaví, ale když se dívám na to zlepšení, 3% asi není úplně nic zázračného.
1: Já myslím, že je to v pohodě, když budete posilovat třeba úplně sami.
0: Tak, věda a sport a Tadeáš Skalický. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 hodin a přesně 26 minut posloucháte večerní vysílání radiožurnálu Sport. Právě teď hrají dvě české tenistky o postup do osmifinále na US Open a právě zápasy posledního Grand Slamu sezóny sleduje přímo v New Yorku náš reportér David Prouza.
1: Nikola Bartuňková bojuje s ruskou Andrejevovou, pátou nasazenou tenistkou, ztratila první set 2-6, v tom druhém je to opravdu vyrovnaný zápas 5-5 a 30-30, Bartuňková na podání a musím říct, že předvádí určitě jeden z nejpovedenějších českých výkonů za celou dobu trvání závěrečného Grand Slamu sezóny v New Yorku, je aktivní, snaží se opravdu velmi často zatlačit perfektně hrající Andrejevovou, chodí hodně na síť a je to krásný výkon na pohled a aktuálně i se to odráží v tom skóre 5-5 po 30 a může Nikola Bartuňková minimálně třeba pomýšlet na tiebreak nebo případně na třetí set, kdyby zvládla koncovku té sady druhé. Teď si zkušeně přitáhla Andrejevovou k síti a získává gamble na 6-5 a velké drama se zatím odvíjí také na kurtu, kde hraje Marie Bousková s Igou Švjontekovou. Tohle utkání se hraje víc než 25 minut a zatím stále ještě nebylo odehráno moc gamů, konkrétně je to 2-2 a ani jedna tenistka si ještě neudržela podání. Takže zajímavé zápasy, které asi můžeme říct si v obou není Češka favoritem nebo favoritkou, ale minimálně v tuto chvíli je to hodně otevřené, ať už souboji Marie Bouskové s Igou Švjontekovou nebo Nikoli Bartuňkové s Ruskou Andrejevovou. Připomínám znovu Bartuňková 2-6, 5-5 a teď gamble na případných 6-5.
0: Říká reportér David Prouza, za tomu děkujeme a samozřejmě na US Open se ještě minimálně několikrát vrátíme.

0: 20 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Opačně to vidí 22% respondentů. Zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Největší pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Ukrajinské protikorupční úřady v noci prohledaly kancelář generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Razie se týkala možného krytí činnosti nelegálních call center. Vyšetřovatelé zjistili, že pětice pracovníků prokuratury brala úplatky za to, že nebudou bránit jejich fungování. Call centra okrádají o vysoké částky lidi na Ukrajině i v zahraničí. V Záhřebu protestovali desítky tisíc lidí kvůli nelegálnímu skladování odpadu ve středním Chorvatsku. Demonstranti požadují rychlejší zásah vlády a odvoz průmyslového a zdravotnického odpadu. Toho je u města Gospič víc než 30 tisíc tun. Podle ekologů v oblasti kontaminuje pitnou vodu a znečišťuje ovzduší. Úřady to odmítají. Chorvatská vláda slíbila vyčištění místa. Podle demonstrantů ale postupuje pomalu. Sport. Fotbalisté Slavie porazili v 7. kole šance ligy Zbrojovku Brno 4-0. Plzeň vyhrála 3-0 na hřišti Artisu Brno a stejným výsledkem Olomouc zvítězila nad Bohemians. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Na tenisovém US Open bojují Marie Bousková a Nikola Bartuňková o osmifinále dvouhry. Jejich zápasy vidí v New Yorku David Prouza.
2: Nikola Bartuňková ztratila první set 2-6 v souboji s Ruskou Andrejevovou, v tom druhém ale vede 6-5 na podání Mira Andrejevová. Marie Bousková před zhruba půl hodinou odehrála zápas s Polkou Švětekovou a v prvním setu ztrácí 2-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a překážka na D10 u Bezděčína. D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov uzavřená. Na 62. kilometru hořelo nákladní vozidlo. Na místě pracují hasiči, likvidují následky požáru a specializovaná firma překládá náklad. Před odklonem na exitu 56 Trhový Štěpánov dojedete do kolony na 50. kilometru. Možná náhradní trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici na 66. kilometru. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Nymburk. Na 39. kilometru odstavený kamion pro poruchu. Projíždí se plynulé, nákladní vozidla mohou vybočovat. V centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě bude až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

20 hodin 37 minut, krásný večer vám přeje Radiožurnál Sport. Fotbalový Bayern Mnichov po druhém kole nevede Bundesligu, což je překvapení vždy, když Bayern není v čele. A je to proto, že Bayern Mnichov remizoval na stadionu Schalke 0-0 a tím pádem patří Bayernu v té tabulce čtvrté místo. Před Bayernem je nováček Elversberg, který má 6 bodů za 2 výhry, stejně jako druhá Borussia Dortmund a taky vedoucí Freiburg, který má k tomu i nejlepší skóre 5-1. Tolik tedy ten poslední výsledek dnešního programu v německé Bundeslize. Ještě jsme nezmínili, jak dopadl poslední zápas v Premier League dnes. Hull City remizoval s Aston Villa 0-0, tedy bez branek, no a ve španělské Lalize tam padlo v utkání, které před chvílí skončilo o poznání víc gólu, protože Rayo Vallecano, přestože dohrávalo zápas v deseti, porazilo nováčka Racing Santander 3-2.

0: 20 hodin 41 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Na začátku této hodiny jsme se bavili o atletice, konkrétně o finále Diamantové ligy. Mluvili jsme o Lourdes Glory Manuel. Teď u atletiky zůstáváme a zaměříme se na večerní běh Prahou 10-kilometrový od Ranček. No a právě tohoto běhu se zúčastnil taky kolega a reportér Jan Suchan. Tak Jene, hezký večer, vyhrál jsi?
1: Hezký večer. Vyhrál jsem tak trochu souboj sám se sebou.
0: A to znamená co? Klidně řekni, jak se ti běželo, jaký čas jsi zaběhl a jestli jsi splnil nějaký svůj cíl?
1: Zaběhl jsem, hodinky ukazují 45 minut a jednu sekundu, což rozhodně nebyl můj cíl, protože aplikace na běhání, kterou používám, tak mi ukazovala, že bych měl mít na to běžet kolem 43 minut a 20 sekund v tempo pro běžecké fančmekery kolem 4 minut a 20 sekund na kilometr, což se nepovedlo splnit, takže úplně spokojený být nemůžu. Na druhou stranu má to kromě výkonnosti i nějaké další příčiny. Tou hlavní je to, že kvůli své pozdní registraci jsem vyběhal úplně z toho posledního koridoru, takže jsem v podstatě první 2 kilometry strávil tím, že jsem předbíhal ostatní běžce, nebo nejenom, že předbíhal, ale jsem jim vyhýbal. Párkrát to bylo na hraně nějakého zaškobrtnutí a pádu a ty síly pak mohly trochu někde chybět. Zároveň jsem naběhával trochu více metrů, než by bylo potřeba, a s tím souvisel ještě další faktor, že jsem vlastně kolem sebe neměl nikoho, kdo by běžel podobně rychle, což by se bývalo taky možná trochu hodilo, ale to jsou všechno jenom mé vlastní chyby, takže nemůžu být nazlobený na nikoho jiného než sám na sebe. A jenom jsem čekal, že se mě zeptáš, jak jsem si to užil.
0: Tak zeptám se tě, jak jsi to užil, když si takhle na to, je to večerní běh, tak to je asi hodně specifické, já jsem nikdy žádný večerní běh neběžel, tak pověz, jak jsi to užil?
1: No ale to je, Adame, úplně špatná otázka, protože já neběhám na to, abych si ty závody užil, promiň, to jsem si nemohl odpustit. A já prostě jsem blázen takový, že neběhám na to, abych si to užíval. Už chápu vlastně některé ty fotbalisty, kteří říkají, že prostě nehrají fotbal, aby si to užívali, jako třeba Petr Čech, ten vždycky vyprávěl, že je to pro něj 90 minut stresu a žádné užívání, tak pro mě nesnad, že by to byl stres, ale já prostě jsem takový, že je mi bližší pojetí Kristýny Meky, která kdysi po jednom z těch běhů ukazovala tu cerouku, na které měla napsáno, že si chtěla vytrhat dolní končetiny odtud, odkud rostou, tak to je spíš moje pojetí závodního běhání, než to, že bych se rozhlížel po těch krásných pražských panoramatech, byť tedy myslím, že pro řadu zahraničních běžců to musí být něco mimořádného, když běží a proti sobě mají třeba siluetu Pražského hradu nebo další pražské pohádky. Je to jistě, pardon, památky, nikoli pohádky. Je to jistě možná až pohádkové místy, ale já Prahu znám dobře a když tak si projdu nějak jinak, ale při závodě prostě chci být co nejlepší, běžet co nejrychleji a na užívání není prostor. Tak se na mě, Adame, nezlob, že jsem to na tebe tak narafičil.
0: Nezlobím se, říká to Jan Suchan, tedy po večerním běhu Prahou, závod na 10 kilometrů. Už tedy taky víme, že vyhrál Španěl Rodríguez Quisera v čase 27 minut a 15 sekund. Nejlepším z Čechů byl Damian Vích, to byl čas 29 minut a 12 sekund. Ještě se tě, Jene, zeptám, jestli máš nějaký závod před sebou, nebo tě teď čekají jenom tréninky, volné běhy, vlastně tak, jak ti to nastaví tvůj trenér, což jsou tvoje hodinky.
1: No, tohle vlastně nebylo úplně plánované, běžet tenhle závod, to je další faktor, já jsem ho šel v podstatě z plného tréninku, až na poslední chvíli mi můj dobrý kamarád nabídl, že se můžu zúčastnit, tak jsem potom sáhnul, ale byla to v podstatě součást tréninku, teď na sebe ušiju bič, když to prozradím takhle ve vysílání, ale na pražský maraton 2027, což by byla moje maratonská premiéra, až mi trochu naskakuje husí kůže, když jsem to teď vyslovil a nahlas, ale tak snad všechno půjde tak, jak by mělo a povede se mi natrénovat na tuhle velkolepou událost.
0: Tak to jsme rádi, že takovouhle exkluzivní informaci slyšíme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan ve vysílání mluvil o tom, jak si užil, respektive neužil večerní běh Prahou na 10 kilometrů. Díky za to a zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo, krásný sobotní večer.

0: 20 hodin 49 minut posloucháte večerní vysílání radiožurnálu Sport a sportovní sobota toho opět přinesla opravdu hodně. 4 zápasy fotbalové šance ligy, výkony českých tenistů na US Open a tuzemských hokejových týmů v Lize mistrů, cyklistická Vuelta nebo taky kvalifikace na velkou cenu Itálie Formule 1. Tak nejenom o tom bude sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Hezký večer.
1: Pěkný večer. Fotbalisté Slávie dál vedou tabulku šance ligy. Nad Zbrojovkou Brno vyhráli v 7. kole 4-0. Úvodní branku dal pražský tým závěru vyrovnaného prvního poločasu z penalty, kterou proměnil Tomáš Chorý. Právě na něj odpískal rozhodčí faul po souboji s brněnským Jakubem Klímou. Trenér Zbrojovky Martin Svědík s verdiktem nesouhlasil.
2: Za mě to penalta nebyla, ale každý samozřejmě to posuzuje jinak. Já si myslím, že nebyla. Takhle to vypadá, že je jednoznačný zasloužený vítězství. Prostě ano, zasloužený je, protože jako dali 4 branky, vyhráli 4-0, já jim k tomu gratuluju. Ale pojďme si říct, jakoby v momentě, kdyby ta penalta nebyla, jak by se to utkání vyvíjelo dál. Jako, takže za mě to je prostě ovlivnění utkání.
0: Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0. Poprvé inkasovali Pražané už v 8. minutě z kopačky Baráta, pak se ve 20. minutě prosadil Sejk a v 81. minutě Soldo. Bohemians v první půli nevystřelili na branku a trenér Jaroslav Veselý přisoudil horší výkon únavě ze středečního dohrávaného zápasu a téměř žádné rotaci v sestavě.
3: Trošku si to vyčítám, že to dej za mnou, protože přece ta únava z toho středečního zápasu byla znát, když jsem si myslel, že ne a že jsem tu sestavu měl asi víc prorotovat. Příště to asi tak udělám, že už na ty dojmy hráčů nedám a víc jsem to v hlavě měl. Mužstvo si věřilo, mělo teďka dobrý výkony i výsledky, tak jsem mě do toho moc nechtělo šahat, ale považuji to i taky za svou chybu.
0: V dalších zápasech šance ligy Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3. Ve druhé lize Dukla vyhrála na hřišti Opavy po obratu 2-1.
1: Fotbalový brankář Lukáš Horníček pomohl v Premier League Newcastle 4 zákroky k remíze 2-2 s Bournemouthem. Český golman nastoupil na úvod sezóny i ve třetím zápase nejvyšší anglické soutěže a jeho tým dál drží neporazitelnost. První bod v novém ročníku slaví Tottenham v brance s Antonínem Kinským, který vychytal čisté konto a přispěl k remíze 0-0 na hřišti Nottinghamu. 100% dál zůstává Manchester City, který porazil Coventry 1-0.
0: Fotbalista Patrik Schick se v dresu Leverkusenu prosadil i ve druhém kole Bundesligy. Jedním gólem a jednou asistencí pomohl Bayeru k výhře 4-0 nad Unionem Berlín. Vladimír Coufal si pak připsal jednu přihrávku na gól za Hoffenheim, který ale podlehl Dortmundu 2-3.
1: Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič bude hrát za chorvatskou fotbalovou reprezentaci i v 41 letech, které oslaví ve středu. Chorvati budou prvním soupeřem českých fotbalistů v Lize národů v sobotu 26. září. Se totiž představí v pražském Edenu. Trenér Slaven Bilić na svazovém webu potvrdil, že Modrič bude v nominaci, kterou oznámí v pondělí.
0: Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková hrají na US Open o postup do osmifinále dvouhry, respektive už ne obě, ale to už prozradí náš reportér David Prouza.
4: Marie Bousková, věřme, se snaží o klíčový tah v prvním setu v souboji s šestinásobnou grandslamovou šampionkou Igou Świątekovou. Stav 5-5 v prvním setu a 40-15 při podání polky, takže ještě dva breakboly pro Marie Bouskovou, která usiluje o postup do osmi finále US Open. Tam se nepodívá Nikola Bartuňková, která před pár minutami prohrála souboj s ruskou Andrejevovou 2-6 a 6-7. Čekáme ještě dnes na zápas Jakuba Menčíka s Američanem Tienem a také můžeme přidat informace, že Kateřina Siniaková Taylor Townsendovou v deblu postoupili do třetího kola. Čínské duo Wang Si porazili 6-3 a 6-4. Na svůj zápas ve čtyřhře čekají také Adam Pavlásek s Patrikem Riklem a dostanou se na kurt přibližně za 2 hodiny. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: České basketbalistky se v Berlíně o volném dni připravují na druhý zápas v základní skupině mistrovství světa. Po porážce s Itálií zítra od 14:30 odpoledne nastoupí v přímém přenosu na této stanici proti Číňankám. Ty jsou v pořadí zemí na čtvrtém místě a na posledním světovém šampionátu vybojovali stříbrné medaile po prohře ve finále s Američankami, kterým podlehli i letos na úvod skupiny. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojce na turnaji. Pivotka Han Chi měří 211 cm a Chang Cii dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
5: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
1: Posledními soupeřkami českých basketbalistek budou v neděli večer úřadující šampionky a olympijské vítězky Američanky.
0: Kvalifikaci na zítřejší velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Pierre Gasly ze stáje Alpine a připsal si první pole position v kariéře. Druhý skončil George Russell z Mercedesu, třetí byl Oscar Piastri z McLarenu.
1: Hokejisté Pardubic a Plzně uspěli i ve druhém utkání v lize mistrů. Dynamo opět neinkasovalo a porazilo švédské Regle 1-0. Západočeši přehráli polské Tychy 2-1.
0: Španělský cyklista Enric Mas ve 14. etapě Vuelty upevnil svoje vedení v průběžném hodnocení. Čtyřnásobný vítěz závodu, Slovinec Primož Roglič na lídra v závěrečném stoupání ztratil 25 sekund. Na druhé místo se tak před něj posunul Felix Gál. Před Rakušanem vede Mas o víc než 2 minuty. Etapu vyhrál Němec Brenner.
1: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění, které si způsobil při pádu v 8. etapě Vuelty. Vedení stáje UAE Emirates, za kterou Pogačar jezdí, dnes současně oznámilo, že s dvojnásobným světovým šampionem prodloužilo smlouvu do konce sezóny v roce 2032.
0: Cyklista Matias Vacek vede před závěrečným dnem ZLM Tour v Nizozemsku o 39 sekund a má na dosah premiérový triumf v celkové klasifikaci etapového závodu. 24-letý jezdec stáje Lidl Trek, který ovládl úvodní časovku i druhou etapu, bude zítra hájit žlutý dres lídra na rovinaté, necelých 183 kilometrů dlouhé trati v okolí Valvíku.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Pauliniová z Dominikánské republiky a turecké volejbalistky jsou znovu ve finále mistrovství Evropy. Obhájkyně titulu porazili v Istanbulu v repríze souboje o zlato z minulého šampionátu Srbsko jasně 3-0. Jejich posledními soupeřkami budou Italky, které porazily Polsko 3-1 na sety a můžou přidat kontinentální titul k triumfům na olympijských hrách v Paříži a k loňskému titulu z mistrovství světa.
0: To byl 7minutový sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Díky a hezký večer.
1: Uf, naslyšenou.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ruský prezident Putin přijal americké vyjednavače. Policie hlásí víc případů jízdy s mobilem v ruce. Tenistka Bousková bojuje na US Open o postup do osmifinále. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mají pro něj návrh Donalda Trumpa na ukončení války vedené proti Ukrajině. Zítra mají mít schůzku i v Kyjevě, kde se sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
3: Na dobu jednání vyslanců amerického prezidenta v Moskvě vyhlásila Ukrajina jednostranné přerušení leteckých útoků. Ke stejnému kroku vyzvala i Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že prezident Vladimír Putin přikázal přerušit vzdušné údery proti ukrajinským městům zapojeným do jednání od sobotní půlnoci. Zastavení palby má trvat do konce pondělí. Steve Witkoff a Jared Kushner by se tak měli z Moskvy do Kyjeva vydat letecky a ne po zemi. Vzdušný prostor nad Ukrajinou je od začátku ruské invaze do této země uzavřený. Tento týden Kyjev upozornil letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že ale ani ruský vzdušný prostor není bezpečný, když v něm létají ukrajinské drony. Po oboustranném vyhlášení dočasného částečného příměří by ale pohyb amerických vyjednavačů v obou zemích měl být bezpečný. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
4: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Meziročně o desetinu víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupků se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo víc než 26 100 řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
5: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
1: Za 3 vteřiny podle Neřolda auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Dopravu v centru Prahy omezuje běžecký závod. Ještě hodinu bude uzavřená dolní polovina Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Omezení se týká i tramvají a autobusů. Magistrát teď doporučuje v centru města využívat metro.
6: Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0 a dál vedou neúplnou tabulku nejvyšší soutěže. V dalších zápasech Olomouc porazila Bohemians 3-0, Plzeň vyhrála stejným výsledkem na hřišti Artisu Brno a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková dohrála na US Open ve 3. kole. Rusce Andrejevové podlehla 0-2 na sety. Teď bojuje o osmifinále Grand Slamu Marie Bousková s Polkou Švjontekovou. V New Yorku to vidí David Prouza.
7: Bousková za stavu 6-5 nedokázala doservírovat první set, tak se hraje tiebreak a v něm ztrácí Češka 1-4 a chystá se na dva servisy. Jakub Menčík později večer, respektive v noci českého času, nastoupí proti Američanovi Tienovi. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a překážka na D10 u Mnichova Hradiště. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru likvidace následků požáru nákladního vozidla. Na 52. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na kilometru 56. Možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy zbystřete za sjezdem na Mnichovo Hradiště. Na 55. kilometru hlásí policie jízdní kolo v pravém pruhu. Projíždějící vozidla mohou náhle vybočovat. Na silnici 46 mezi Opavou a Hněvošicemi dejte pozor v pustých Džakarticích. Došlo tam ke střetu auta s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7, ojedinělé se objeví přehánky. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
9: 21 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Ve zprávách jsme slyšeli, že dopravu v centru Prahy dál ještě tak trochu komplikuje běh na 10 kilometrů Grand Prix, respektive dozvuky toho běhu, protože už jsme vás informovali o výsledcích, že ten běh vyhrál Španěl Kvizera, ale zajímavé je to, jak vyhrál, protože on nebyl vedoucím závodníkem ještě těsně před cílem. To byl Kňan Kipruto, který ale těsně tedy před tou cílovou rovinkou chybně odbočil z trati za doprovodným vozem. Asi se není čemu divit, byl to noční běh a jak je známo, tak v noci a ve tmě není úplně dobře vidět.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.

0: Tenistka Nikola Bartuňková nepostoupila do osmifinále US Open, protože prohrála s ruskou Andrejevovou ve dvou setech 2-6 a 6-7. Právě teď hraje Marie Bousková, pokouší se o to samé v souboji s Polkou Švontekovou a přímo na místě v New Yorku máme reportéra Davida Prouzu.
1: A bohužel i Marie Bousková napodobila Nikolu Bartuňkovou v tom, že ztratila tiebreak, konkrétně tiebreak první sady. Tu Polka Švonteková nakonec zvládla vyhrát 7-3 v té záhrečné zkrácené hře. Marie Bousková za stavu 6-5 mohla doservírovat první set do konce, to se jí nepodařilo a pak v tiebreaku už byla hodně pasivní a Švonteková celkem bez větších komplikací získává tedy první set, vede 1-0. Je potřeba říci, že jak byl zápas Nikoly Bartuňkové s Mirou Andrejevovou hodně atraktivní na pohled, tak souboj Švontekové s Bouskovou už rozhodně takové rodeo není, je to spíše takové čekání na chybu ze strany Marie Bouskové a je to celé o tom, jestli Iga Švonteková bude trpělivá nebo ne. Aktuálně vede 1-0 na sety, připomínám, že Jakub Penčík s Američanem Tienem se představí v nočních hodinách a i o tomto zápase samozřejmě v našem vysílání uslyšíte.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi, za chvíli se budeme bavit o hokejové lize mistrů, ale teď reklama na ticho.

0: Hokejisté Liberce prohrávají v Rakousku na stadionu Salzburgu v Lize mistrů 0-1 a to v 17. minutě třetí třetiny, takže Liberec je blízko k druhé porážce v druhém utkání nové sezony Ligy mistrů. Naopak Plzeň a Pardubice i po druhé dnes zvítězili. Plzeň se po té úvodní výhře 4-0 nad švédským Regle hodně natrápila s celkem GKS Tychy. Výhru 2-1 nakonec trefil až v 52. minutě Ondřej Rohlík. Střelce Škody celý zápas trápil skvěle chytající gólman polského mistra Tomáš Fučík. S odchovancem Třebíče si po utkání povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Hokejisté polského GKS Tychy sahali po senzaci v Plzni. Tomáši, co chybilo, abyste si alespoň třeba bod odvezli z Plzně?
2: Tak možná i trošku štěstíčko, bo ten zápas celý, jak se vyvíjel, tak možná málo kdo to čekal. Já myslím, že vlastně možná bylo dobrý trošku, že jsme hned do toho skočili do hluboké vody, protože ve čtvrtek s Pardubicema samozřejmě to byl veliký skok, protože do téhle chvíle jsme prostě hráli zápasy se slovenskou extraligou, ale nějaký příprava třeba s českou extraligou jsme neměli. A to zdeření s tou realitou bylo trošku těžký ve čtvrtek. Bylo to pozitivnější, že si myslím, že jsme na to dokázali zareagovat v některých věcech. Samozřejmě byly tam chyby, ale myslím si, že jich tam bylo dost méně než ten čtvrtek.
1: Těší vás, jakým způsobem jste pozlobili Plzeň, druhý tým v základní části minulé sezóny české extraligy?
2: Kluci bojovali, jako my jsme všichni cítili tu šanci. Samozřejmě ten los je neúprostný. My z těch 6 týmů, který máme v Lize mistrů, to bych řekl, že 5 je top 12 prostě v Evropě. Jako. A trošku jsme si říkali, že možná tady by se nám to mohlo otevřít. Na druhou stranu Plzeň má tež jako výborný mančas, zkušený proti nám.
1: V Pardubicích 41 zákroku, teď v Plzni 35, jak byste se cítil osobně?
2: Dneska to bylo už trošku lepší, musím říct. Jak jsem říkal, no, v těch Pardubicích po dvou třetinách nebudu ukrývat, že to bylo těžké a že prostě bylo dalších 20 minut a tam už jsem si fakt šahal na dno, ale dneska byly pasáže, kdy jsme byli v ofenzivní třetině, kdy jsem si mohl odpočinout a kdy jsme i soupeře zatlačili a ke konci taky, takže bych řekl, že to je v pohodě.
1: Vás čeká 6. sezona v týmu GKS Tychy. Čím to, že se vám takhle líbí v tomhle mužstvu, v tomhle městě?
2: Tak řekl bych, že jako na polský hokejový rybníček jsou Tychy jako strašně hokejový město. A já jsem si trošku dělal srandu, že Hockey Town si říkají v Pardubicích, tak já bych řekl, že Tychy to je takový Hockey Town v Polsku. Jste to tady mohli vidět, prostě naše fanoušci jsou jako neuvěřitelní a hrát před nima doma každý zápas, to je vždycky velký zážitek a já si to prostě v Tychách užívám. Samostatně jako klub je prostě stabilní, dlouhý roky prostě hraje o nejvyšší příčky a to mě baví, protože čím jsem starší, tím hraju hlavně hokej proto, abych vyhrával, abych hrál o nějaký trofé. No.
1: Jaké je to sepětí fanoušků s klubem GKS Tychy? Jste třeba celebritou v Tychách?
2: No, jako musím říct, že i celkem jo, protože fakt ty lidi na ten hokej chodí, i ty závodníky znají a o to víc bych řekl, že Poláci jsou strašně jakoby hrdý národ. Nejenom když slyšíte, jak zpívají polskou hymnu, to vždycky mám husí kůži na zádech, tak i jako k tomu klubu z toho města, z kterého jsou, že to není jenom na ty mezistátní úrovni, ale i v tom město, že jsou na to hrozně hrdí a že nás znají, poznávají, takže řekl bych, že taková mini hvězda můžu být v Tychách, ale tak trošku s nadsázkou samozřejmě.
1: Už máte něco za sebou, máte polské občanství, reprezentoval jste Polsko na světových šampionátech, tak chystáte se tu kariéru dochytat právě v Polsku?
2: Těžko říct, já vždycky, když jsem si něco jako v životě plánoval, tak to vždycky bylo úplně jinak, takže už jsem se naučil, že si to prostě plánovat nechci. V Polsku jsem spokojený, v Tychách taky, chtěl bych prostě pro tým odvádět tu nejlepší práci, aby tým nemusel přemýšlet na jinou alternativu, aby věděli, že já prostě jsem pro ně ta dobrá volba. No.
1: Říká Tomáš Fučík, brankář polského GKS Tychy, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Fotbalisté pražské Slávie dál vedou fotbalovou šanceligu, protože porazili Zbrojovku Brno 4-0 a v čele mají tak 4bodový náskok. Olomouc ta porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a v tom posledním utkání dnešního programu Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3. Tolik tedy vše podstatné z fotbalové šanceligy. Ostatně o tom jste mohli poslouchat i v přímých přenosech tady na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu Sport budete třeba zítra kromě šance ligy slýchat taky o mistrovství republiky v plážovém volejbale, protože právě zítra se budou rozdávat medaile. Mezi ženami i muži je pole nabité reprezentačními hráči a reportér Krištof Kousal mluvil s jedním z nich, mistrem světa Ondřejem Perušičem. Ten ve dvojici s Jakubem Šépkou po vítězství na turnaji Brno Beach Pro minulý týden, tentokrát na domácím mistrovství v pražském Ládví, hladce postoupil do semifinále.
1: Myslím si, že je na nás trochu patrná únava z toho turnaje v Brně, byť se to zatím třeba nepromítlo do výsledku, tak si myslím, že oba dva trošku cítíme, že jsem rád, že se nám podařilo zvládnout ty zápasy ve dvou setech.
2: Jak si vlastně dokážete vyhovět s Jakubem Šépkou, jste dva polaři, jste zvyklí mít do dvojice toho vysokého blokaře, tak jak vám to funguje, jak to skloubíte?
1: Je to pro nás proba, myslím, trochu výzva, protože zejména potom proti těm vyšším hráčům, jako třeba Tomáš Semerát, tak je vidět, že nám trochu chybí ta výška na bloku, že nejsme schopni toho soupeře občas dostat pod takový tlak, jak jsme normálně zvyklí s našimi blokaři, ale určitě existují jiné cesty, jak ten zápas vyhrát nebo snažit se ho vyhrát, takže musíme riskovat podání a opřít se o dobrou ztrátu, o to, že jsme třeba pohyblivější, technicky zdatnější a že si ty body, nebo ty extra body, které pak potřebujeme k vítězství, získáme někde jinde.
2: Jakub je váš třetí partner turnajový v tomhle roce, takže toho vystřídáte docela dost. Jaký to má vlastně cíl, to střídání těch partnerů, pořád je to vykrývání nějakých zraněných hráčů?
1: Je pravda, že ten letošní rok případ je trochu promiskuitní, když do toho započtu i halové mistrovství republiky, tak už je to čtvrtý spoluhráč dokonce. Myslím si, že ten primární úkol zejména u Jirky Sedláka a Matyáše Džavoronoka tak bylo fungovat jako ten nějaký doplňkový šestý hráč v národním týmu a ideálně třeba těm klukům pomoct předat nějaké zkušenosti, využít ty mé body ve světovém žebříčku na to, aby se všichni ty hráči národního týmu mohli účastnit těch velkých turnajů světové série. Myslím si, že s Kubou Šépkou tak to spojení spíše dané tím, že hlavní trenér chtěl vyzkoušet dva blokaře spolu ve dvojici a my jsme na sebe tak v úvozovkách zbyli, nicméně moc si to užíváme, tak jsme dobří kamarádi a baví nás to spolu, takže každý ten turnaj má nějaký trochu jiný cíl, ale myslím si, že ta linka, která se vyne celý tím letošním rokem, je, že se snažím klukům nějakým způsobem pomoct v jejich kariéře a ideálně jim třeba něco předat.
2: A vy po tom přechodu do toho poloprofesionálního režimu od zimy šetříte docela těmi starty. Co vás přesvědčilo k tomu hrát na mistrovství republiky? Protože to si říkám, že by byl start, který teoreticky bylo možné oželet.
1: Mistrovství republiky si myslím, že jsem plánoval hrát v každém případě. Je to přece jenom turnaj v Praze, kde bydlím s rodinou. Snažím se hrát kdykoliv můžu na mistrovství republiky, takže spíše otázkou bylo, jestli budu hrát s někým z národního týmu, anebo třeba s nějakým kamarádem, nebo s někým, kdo třeba už se tomu sportu profesionálně nevěnuje. Nakonec ta volba padla na někoho z národního týmu, protože první tým David Schweiner a teda Strausel mají nějaké dlouhodobé zdravotní potíže a byla poptávka potom, aby všichni hráči národního týmu na mistrovství republiky startovali, takže jsme se domluvili, že právě s Kubou Šépkou si vyzkoušíme tuhle dost neortodoxní spolupráci.
2: A co říkáte na to, že se to vlastně povedlo sem sehnat všechny elitní hráče, kteří v Česku jsou a hlavně mezi ženami je to vidět, tam je ta konkurence možná ještě o něco ostřejší.
1: Já jsem za to moc rád, jsem rád, že ten letošní kalendář těch turnajů světové série nebo obecně mezinárodních turnajů vyšel tak, že ty reprezentační týmy mohou dorazit na mistrovství republiky. Myslím si, že to je super pro propagaci toho sportu u nás. To, že se tady opravdu zejména v té ženské složce sejdou všechny členky národního týmu, tak je vidět, že ta kvalita je obrovská. Jenom doufám, že lidé, no, fanoušci dorazí v hojném počtu, protože si myslím, že bude na co koukat.
2: Říká semifinalista mistrovství republiky a mistr světa v plážovém volejbale Ondřej Perušič. Z pražského Ládví Krištof Kousal, Radiožurnál. Yeah.

0: vyjednavači přesunou do Kyjeva. Vězeňská služba nezvládá pokrýt zájem vězňů o práci. Do 3 let proto plánuje vybudovat 2 nebo 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. Zaměstnaných je teď přes 60% práceschopných lidí za Mřížemi, tedy téměř 8 tisíc vězňů. Jedna výrobní hala má vzniknout v Příbrami. Další prostory rezort podle ministra spravedlnosti za ANO Jeronýma Tejce hledá. Začala kampaň Aktivní září. Jejím cílem je motivovat ke sportu děti i dospělé. Letos se koná po 4. a podílí se na něm Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala také od Světové zdravotnické organizace. Součástí kampaně jsou i nábory do dlouhodobých pohybových aktivit. Zapojit se můžou nejen jednotlivci, ale taky celé kolektivy. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0. Pražané si tak upevnili vedení v neúplné tabulce nejvyšší soutěže. Tu vedou o 4 body před Olomoucí, která porazila Bohemians 3-0. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Plzeň vyhrála na hřišti Artisu Brno 3-0. A kvalifikaci na velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál Francouz Pierre Gasly ze stáje Alpine. A z prvního místa odstartuje do nedělního hlavního závodu poprvé v kariéře. Druhý skončil George Russell z Mercedesu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na D3 u Dynína. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru likvidace následků požáru nákladního vozidla. Na 53. kilometru dojedete do kolony před odklonem na sjezdu 56 Trhový Štěpánov. Možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kam, kde najedete zpět na dálnici. Na D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zbystřete za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru došlo ke střetu auta se zvěří. Na místě už policie, projíždí se bez zdržení jedním pruhem. A na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně dejte pozor za sjezdem na Rozvadov. Na 139. kilometru odstavené vozidlo označené světelnou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7. Ojediněle se objeví přehánky. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Fotbalový útočník Patrik Šik zažívá skvělý vstup do nové sezóny. 30-letý forward se prosadil nejprve při výhře v německém poháru, potom dal gól i v prvním kole Bundesligy a dnes ve druhém kole Bundesligy přidal další trefu a k tomu i jednu asistenci. I díky tomu Leverkusen porazil Union Berlin jednoznačně 4-0. Asistenci si z dnešního kola Bundesligy odnáší taky obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal, který nastoupil v základní sestavě po boku Adama Hloška a ze střídečky potom přišel do zápasu taky Robin Hranáč. Pro trojici Čechů to vypadalo dlouho dobře, protože Hoffenheim vedl nad Borussí Dortmund na vlastním stadionu 2-0, ale Dortmund ten zápas otočil a nakonec vyhrál 3-2. Schalke uhrálo remízu s Bayernem Mnichov 0-0 a to znamená, že Bayern Mnichov nevede Bundesligu. V čele jsou tři týmy, které mají zatím 100% bilanci. Je to Freiburg, který porazil Paderborn 1-0, taky nováček Elversberg, který přestřílel domácí Borussii Mönchengladbach 4-3 a taky zmiňovaná Borussia Dortmund. A ještě jsme nezmínili, že Brémy porazili Lipsko 3-1.

0: Druhý den finále atletické diamantové ligy se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a tak si opět o tom aktuálním popovídáme s naším atletickým reportérem Jakubem Markem. Ještě jednou hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Já nejdřív připomenu to podstatné z českého pohledu. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel běžela v finále čtyřstovky v Bruselu, doběhla pátá v čase 50,18 sekundy, vyhrála olympijská šampionka Pauliniová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord meetingu v Bruselu. Ale teď už pojďme za tím aktuálním.
2: Aktuálně jsme viděli strhující souboj na ženské osmistovce, čekali jsme, že by to mohlo být velmi zajímavé a nakonec to bylo i výjimečně těsné, vyhrála opět Švýcarka Odriverová, teď ten čas nebyl až tak blízký světovému rekordu Jarmily Kratochvílové 1:54.75, to je čas Odriverové, ale nakonec jen o 6 setin sekundy porazila Femke Brudersovou Bolovou. Brudersová Bolová, připomínám, ona osmistovku běžela venkovní v závodě poprvé letos na Zlaté tretře v červnu do loňského roku. Samozřejmě to byla především čtvrtkařka překážkářka, mistrně světa právě v běhu na 400 metrů překážek, no ale od letošní sezony se tedy soustředí na 800 metrů a zatím stále mluví o tom, že se tak nějak učí běhat právě tuto trať, ale pokud se teprve učí a už běhá takové výjimečné časy, které jsou zhruba sekundu a půl od letitého světového rekordu Jarmily Kratochvílové, tak se určitě máme na co těšit. Třeba už příští týden na ultimátním světovém šampionátu, to je nová akce v kalendáři světové atletiky. Je to akce, která má být nově v ty roky, kdy nebudou olympijské hry nebo světové šampionáty, takže teď bude premiérový ročník tohoto šampionátu a tam by měly být ty největší hvězdy aktuální světové atletiky, ale jak už jsem dnes jednou říkal, už těch závodů je hodně i na půlkařky si myslím, takže asi o světový rekord úplně nepůjde, ale můžeme určitě čekat opět velmi vyrovnaný souboj především právě mezi Švýcarkou Verovou a Nizozemkou Bolovou Brudersovou.
0: A kdyby náhodou ten rekord Jarmily Kratochvílové v budoucnu někdy padnul, tak by ses, Jakube, tipnul, že to překoná spíš Odriverová nebo Femke Brudersová Bolová?
2: Mám to opravdu 50-50, teď sice je mnohem blíž Verová, jí teprve 22 let, ročník 2004, velmi mladá atletka, ale jak už jsem mluvil o tom, že Bolová Brudersová teprve první sezónu závodí na osmistovce a má obrovský potenciál, tak i ona by to mohla být.
0: To říká reportér Jakub Marek, kterému děkujeme za další informace z finále atletické diamantové ligy. Díky a naslyšenou.
2: Díky, hezký večer.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 49 minut, posloucháte dál Radiožurnál Sport, a to v sobotu večer. Už se to blíží, za 10 dní 15. září začíná hokejová Tipsport Extraliga a vítkovičtí hokejisté budou mít ve svém kádru zase po 7 letech hokejistu s příjmením Stránský. Do mateřského klubu se totiž vrací Šimon Stránský a bude nosit číslo 14, které proslavil jeho dědeček Vladimír. S navrátilcem do Vítkovic si povídal reportér David Procházka.
1: Šimon Stránský, útočník Vítkovic, u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Dobrý den, Šimone.
2: Dobrý den.
1: Šimone, po 7 letech se vracíte do Vítkovic. Proč padlo tohle rozhodnutí?
2: Tak padlo to, protože jsme se vlastně v Kometě dohodli tak, že ukončíme smlouvu a vlastně zájem byl hnedka od Vítkovic jasný a mně se ta vize, co se teďka jakoby nastavila ve Vítkovicích, tak se mi líbí a proto jsem se rozhodl pro návrat.
1: Jaká je ta vize?
2: Tak vize je taková, že to tam chceme trošku zlepšit, no, že prostě ty poslední roky nebyly nic moc a že vlastně myslím, že klub se snaží navrát odchovanců, co se po extralize nebo i vlastně v zahraničí, ale prostě chce se to vlastně postavit na těch odchovancích a samozřejmě předvádět lepší hokej, než se předváděl v minulosti.
1: Vy se vracíte do Vítkovic po působení v Litvínově, ve Finsku, v Kometě Brno jako extraligový mistr s Kometou. Je to nějak nové pro vás, ta role?
2: Tak asi jo, asi je, no, tak když jsem odcházel, tak jsem byl vlastně mladý holub, jak se říká, a teď se vracím vlastně, myslím si, že už o dost zkušenější, otřískanější, jak hokejem, tak životem, takže si myslím, že ta role je trošku jiná, nebo určitě jiná, ale já jsem se na ní těšil a jsem rád.
1: Šimon Stránský u mikrofonu Radiožurnálu Sport, stále hokejový útočník Vítkovic. Váš bratr se také vrací po působení v Davosu do extraligy, ale do Pardubic, tak jaké budou ty vzájemné zápasy?
2: Tak budou specifické samozřejmě. My jsme si to jednou zkusili, když hrál v Třinci tehdy, takže víme, do čeho jdem, ale samozřejmě bude to takové pikantnější, ale myslím, že oba se na to těšíme.
1: Starší bratr Matěj získal titul s Třincem, vy s Kometou Brno. Vítkovice stále na titul čekají od dob, kdy získal váš děda Vladimír v roce 1981. Vy budete hrát s jeho číslem, se 14. na jeho památku. Letos umřel.
2: Jo, je to tak. Takže jsem si říkal, že by to bylo takové hezké na něho vzpomenout a že by zase po dlouhých letech 14. nosilo jméno Stránský.
1: Jak vnímáte fanoušky Vítkovic, jestli vnímají tu změnu v klubu, jak jste říkal, nastavení nové, návrat odchovanců?
2: Tak teďka se nám ta příprava moc nedaří, takže si myslím, že jsme asi úplně nejlepší dojem neudělali, ale já věřím, že lidi přijdou, my se určitě zlepšíme. Pořád si to tak nějak jako sedá, ale věřím, že na ten první zápas s Kladnem doma budeme dobře připraveni a já věřím, že lidi najdou chuť a prostě přijdou v co největším počtu.
1: Tak to byl Šimon Stránský, navrátilec do vítkovického dresu ze slavného rodu Stránských. Děkuji za rozhovor.
2: Děkuji moc.
1: David Procházka, Radiožurnál.

21 hodin 56 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Napříč top 5 evropskými fotbalovými soutěžemi se hrají aktuálně 4 zápasy. Ve španělské Lalize je utkání mezi Villarrealem a Deportivem La Coruña, tedy nováčkem La Ligy, zatím nerozhodné o poločase 1-1. V italské Serii A Řím prohrává s Atalantou 0-1 v 52. minutě. No a ve francouzské Ligue 1 Le Havre prohrává s Brestem 0-2 v 53. minutě, i proto, že Le Havre dohrává v 10. Nice Le Mans, tam je to zatím v 54. minutě, nerozhodně 1-1. A ta situace ve francouzské Ligue 1, když se podíváme na tabulku, je poměrně hodně zajímavá, protože obhájce titulu a taky vítěz Ligy mistrů Paris Saint-Germain stále čeká na vítězství, 2 remízy, 1 porážka, 14. místo, vede tedy zatím stále 100% Monaco.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Vojtěch Tomáš.
1: Američtí vyjednavači jsou v Kremlu. Do Ruska přivezli návrh na ukončení války na Ukrajině. Snížení odtoku z orlíků omezilo výrobu elektřiny. Dodávky domácnostem to neohrozí. Tenistka Bousková bojuje na US Open o postup do osmifinále. A zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Schůzka v Kremlu začala asi před 3 hodinami. Putin na začátku jednání prohlásil, že pro Rusko je výhodné pracovat právě s Witkoffem a Kushnerem. Američtí vyslanci taky vyřídili Putinovi pozdravy od prezidenta Donalda Trumpa. Další podrobnosti z jednání nejsou známé. Podle Trumpa přivezli Witkoff a Kushner do Moskvy návrh na ukončení války. Zítra by pak měli zamířit do Kyjeva. V domě srbské armády v Bělehradě pořádali vzpomínkovou akci na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagské věznici. Odpykával si tam doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny za války v 90. letech.
3: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace se dlouhodobě protestují proti glorifikaci Mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
1: Hladina Orlické přehrady klesla kvůli suchu na kritické minimum. Je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. Orlík teď vypouští jen tolik vody, kolik do něj přitéká. Menší odtok omezuje výrobu elektřiny v Orlické elektrárně, ale na dodávky domácnostem to podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera vliv mít nebude.
4: Ty elektrárny jedou podle manipulačního řádu a samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky právě té elektřiny do sítě dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny, další zdroje schopné rychlého najetí a rychlé dodávky do sítě.
1: Roli Orlíku dnes poprvé v historii převzala Slapská přehrada. Z jejich zásob vodohospodáři doplňují vodu potřebnou k udržení průtoku Vltavy. Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou Jižní Čechy a Jižní Morava. Radiožurnálu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí taky na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou měst anebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
5: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou nejenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
1: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos strávit podzimní dovolenou v Česku 71% Čechů, to je zhruba o pětinu víc než loni. Průzkumu se na začátku srpna zúčastnila tisícovka respondentů. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v 7. kole šance ligy nad Zbrojovkou Brno 4-0. Olomouc porazila Bohemians 3-0. Plzeň vyhrála stejným výsledkem na hřišti Artisu Brno a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková končí na US Open ve 3. kole, ve kterém podlehla Rusce Andrejevové 0-2 na sety. Teď bojuje o osmifinále newyorského Grand Slamu Marie Bousková s Polkou Švjontekovou. A je u toho taky David Prouza.
6: Marie Bousková prohrála první set v tiebreaku s Polkou Švjontekovou, 16. grandslamovou šampionkou, no a i druhá sada může dojít do zkrácené hry, pakliže Marie Bousková neprolomí servis i Švjontekové, ta se totiž za sebou 5-6 ze svého pohledu chystá na své podání a začne hrát za několik málo okamžiků. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: A hokejisté Pardubic i Plzně vyhráli ve 2. kole základní části Ligy mistrů. Východočeské Dynamo porazilo švédské Regle 1-0. Západočeši porazili polský celek Tychy 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a překážka u Psářů. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru likvidace požáru nákladního vozidla. Před odklonem na 56. kilometru už jen krátká kolona, za odklonem však počítejte s pomalým provozem. Pro kamiony možná náhradní trasa z exitu 49 v Lašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice na exit 66, kde se vrátí zpět na dálnici. A pozor na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Vlašim. Na 48. kilometru informujete o odstaveném vozidle.
8: Na 48. zhruba kilometru na D1 z Prahy do Brna je tam v pravém pruhu čerstvě auto porouchaný. Je na hrozně nepříjemném místě, není vidět do poslední chvíle.
7: A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy dejte pozor za exitem 62 Chlumec nad Cidlinou. Na 56. kilometru stojí v odstavném pruhu kamion na blikačkách. Projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
9: 22 hodin 6 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport, krásný sobotní večer. Ve zprávách se slyšeli to všechno podstatné z české nejvyšší fotbalové soutěže. Teď se podíváme do Nizozemska, protože zápas pátého kola mezi Utrechtem a Deventerem v nizozemské nejvyšší soutěži byl v 65. minutě předčasně ukončen kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Hosté v tu dobu vedli 3-1. Poprvé rozhodčí zápas přerušil už v 61. minutě, to domácí příznivci naházeli na hřiště pyrotechniku, včetně dělbuchu, který, a to je to podstatné, explodoval jenom několik metrů za zády hostujícího brankáře. Hrát se tedy znovu začalo po více než 20 minutách. Utrecht v tu dobu snížil zásluhou Daniho de Vita na 1-3, ale když chtěl kapitán rychle pokračovat ve hře a ideálně dotáhnout zápas do remízy nebo k obratu a vytahoval míč ze sítě, obránce Deventeru Kramer mu v tom bránil. A to se nelíbilo domácím Ultras, kteří vhodili na hřiště kelímky. A rozhodčí pak tedy, a to je ta informace, kterou už znáte, zápas předčasně ukončil.
2: Radiožurnál Sport
0: a Adam Procházka.

0: České basketbalistky si volný den na mistrovství světa a přípravu na zápas s Číňankami zpestřili autogramiádou. Nejenom čeští fanoušci si v centru Berlína mohli přijít v podvečer pro podpis na náměstí Alexanderplatz do Českého domu a kromě hrajících reprezentantek tak mohli potkat taky obě zraněné pivotky, Emu Čechovou s Julií Reisingerovou, které Český dům slavnostně otvírali.
1: Uvidíte tady přestříhení pásky za podpory našich dvou reprezentantek.
2: Předsedovi českého basketbalu Zdeňku Břízovi asistují při symbolickém stříhání pásky na červeném koberci před vchodem do Českého domu v Berlíně zraněné pivotky Julia Reisingerová.
3: Za mě je to skvělý, především, že to je takhle blízko a myslím si, že spoustu lidí přijede, i když třeba rodiny sem přijedou za náma, tak je to vlastně i blízko od nás, takže se tady můžeme sejít. Pro nás naše vedení udělalo to samo, že prostě nás sem vzali a úplně do týmu, do stejného hotelu protlačili to, domluvili to, takže jsem za to hrozně ráda. Přece jenom jsme odvedli kus práce všechny společně a je super, že tady s nima můžeme aspoň tohleto trošku zažít, i když to ten pocit úplně nevynahradí.
2: A taky Ema Čechová.
4: Užívám si to, že tady můžu být s holkama, že mi v Americe dovolili jet sem do Evropy, do Berlína, si týmu pomoct, podporovat je a být tady s nima.
2: O start na světovém šampionátu pro Češky po 12 letech obě přišly kvůli operaci kolene.
4: Už se pomalu začínám hejbat, začínám už skákat. Teď, až se vrátím do Ameriky, tak budu mít další testy, pokud ty dopadnou dobře, bych pomalu už i běhat. Doufám, že to dopadne a už se začínám taky víc cítit jako sportovec, že už se víc hejbu, tak je to takový fajn. Jo, je to prostě nová cesta, co jsem se nepřála, ale člověk se musí těšit co nejvíc.
2: Říká už smířeně podkošová hráčka Minnesoty v WNBA 22-letá Ema Čechová. Pokračuje 28-letá Julia Reisingerová.
3: Já zatím krok po kroku, pomaličku vrátit se zpátky, cítit se dobře, mentálně, fyzicky a je to prostě proces jak těla, tak hlavy. Asi to bude ještě potřebovat nějakou dobu. Ještě to chvilku potrvá, ale těším se, co je za dveřma dalšíma.
2: Zatímco Reisingerová návrat naplánovaný nemá, k ničemu se neupíná, Čechová směřuje však další sezóně v zámořské WNBA. Obě každopádně nebudou v neděli chybět v hale při druhém zápase českých basketbalistek na mistrovství světa proti Číňankám, který můžete od 14:30 poslouchat v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Z Berlína Jakub Kanta, radiožurnál.

22 hodin 16 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Ještě se některé zápasy v těch top 5 evropských fotbalových soutěží hrají, ale třeba Premier League ta už má dnes dohráno. Jsou to zápasy třetího kola. Newcastle remizoval s Bournemouthem 2-2, to znamená, že Lukáš Horníček, tedy brankář domácího Newcastlu, stále zůstává i s celým Newcastlem v Premier League neporažen. Ještě jeden český brankář byl v akci, Antonín Kinský, a tomu se už povedlo udržet čisté konto i díky tomu Tottenham remizoval 0-0 na stadionu Nottinghamu. Další výsledky: Brentford Sunderland 1-1, stejným výsledkem skončil i duel Brightonu s Leeds. Fulham ten prohrál s Crystal Palace v přestřelce 2-3. Manchester City porazil Coventry, nováčka Premier League 1-0 díky trefě Erlinga Haalanda, a tím pádem Manchester City dál vévodí Premier League. Ještě doplním jeden výsledek, a to remízový bezbrankový mezi Hull City a Aston Villou, ale zpátky k Manchesteru City, ten tedy vede anglickou Premier League zatím se 100% bilancí a taky tedy z 9 body, ale je to neúplná tabulka, a pokud zítra Arsenal nebo Chelsea zvítězí, tak se na Manchester City dotáhnou. Jenom jasné, že to nebudou oba dva, protože hrají proti sobě.

22 hodin, 21 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Před chvílí jsme si zopakovali všechny výsledky anglické Premier League a zmínil jsem, že některé zápasy z těch nejkvalitnějších evropských fotbalových soutěží se právě ještě hrají, a tak pojďme na to. V italské Serie A je to mezi domácím AS Řím a hostující Atalantou v 78. minutě 0-1 z pohledu domácího Říma. Francouzská Ligue 1, tam se hrají dva zápasy v podobném čase. Le Havre na domácím stadionu v 79. minutě prohrává s Brestem 0-2 a v 80. minutě je to mezi Nice a Le Mans nerozhodné 1-1 a ten poslední právě hrající se zápas v těch top 5 evropských fotbalových ligách je ve Španělsku v La Lize. Villarreal zatím remizuje s Deportivem La Coruña v 63. minutě 1-1.

0: 22 hodin 26 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport a teď se z Prahy vydáváme do New Yorku na zápasy tenisového US Open, protože Marie Bousková bojuje o postup do osmifinále proti Polce Świątekové, respektive bojuje spíš o to, aby se udržela v zápase. Podrobnější už bude náš reportér David Prouza.
1: Je to přesně tak, Marie Bousková aktuálně čelí matchballu v souboji s Igou Świątekovou, polskou tenistkou a také šestinásobnou grandslamovou šampionkou. A to utkání skončilo právě teď symbolicky 2x6-7, 6-7 a pokaždé v té zkrácené hře Iga Świąteková zvítězila 7-3. Byl to bláznivý zápas plný prolomených servisů, opravdu v prvním i druhém setu si obě tenistky to podání mockrát neudržely. Marie Bousková to podává ruku Empirové rozhodčí, no a končí na US Open ve třetím kole, stejně jako Nikola Martinková, ta zhruba před hodinou a půl prohrála s ruskou Andrejevovou v setech 2-6 a 6-7. Takže naději singlovou českou drží už teď jenom Jakub Menšík, jeho zápas s Američanem Tienem, ale se bude hrát až v noci na neděli, třeba okolo 2-3 hodiny ráno by mohl začínat. Pokud jde o čtyřhru, tak tam Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou jsou už ve třetím kole. Čínskou dvojici Wang Si porazili 6-3 a 6-4 a Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, tak ty ještě ten zápas čeká. Utkají se s dvojicí z Kazachstánu, Golubjev Nedověsov a to utkání začne přibližně za nějakou půl hodinku. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny.
3: 5 let vysílání, 5 let emocí. 4!

0: Je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už pět let vás bereme na stadiony.
3: Už pět let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzany Majerové olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už pět let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do jedenáctky, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do desítky a vyšlo to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už pět let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Blíží se zprávy, ve kterých uslyšíte znovu výsledky fotbalové šance ligy. Já jenom doplním, že v šance národní lize dnes Opava podlehla Dukle Praha po obratu 1-2.
11: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Denisa Hergeslová.
12: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednají v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mají pro něj návrh Donalda Trumpa na ukončení války vedené proti Ukrajině. Zítra mají mít schůzku i v Kyjevě, kde se sejdou s ukrajinským prezidentem.

0: Trať obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů trvaly od poloviny června minulého roku. Sport. Fotbalisté Slávie vyhráli v Šancelize nad brněnskou zbrojovkou 4-0. V sedmém kole nejvyšší soutěže Plzeň vyhrála na hřišti Artisu Brno 3-0. Olomouc stejným výsledkem porazila Bohemians a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Tenistka Nikola Bartuňková na US Open prohrála ve třetím kole s ruskou Andrejevovou 0-2 na sety. Teď hraje o postup do osmifinále Marie Bousková. Její duel s Polkou Švjontekovou sleduje v New Yorku David Prouza.
1: Bohužel i Marie Bousková padla ve dvou setech, a to s Polkou Švjontekovou, která aktuálně dává vítězný rozhovor. Šanci na postup do osmifinále má dnes ještě Jakub Menčík, toho čeká souboj s Američanem TNM. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D1 u Trhového Štěpánova a nehoda na D3 u Dynína. Na D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále neprůjezdná. Na 62. kilometru hasiči se specializovanou firmou likvidují následky požáru nákladního vozidla. Za odklonem na 56. kilometru počítejte na objízdné trase s pomalým provozem. Pro kamiony možná náhradní trasa z exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice na exit 66, kde se vrátí zpět na dálnici. Na D3 ve směru z Českých Budějovic do Prahy zbystřete za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru došlo ke střetu auta se zvěří, na místě už policie a šipka silničářů, projíždí se bez zdržení jedním pruhem. A na silnici 13 mezi Chomutovem a Mostem dejte pozor u vodní plochy Matilda. Policie tam hlásí pohyb skupiny osob. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7 stupňům, ojedinělé se objeví přehánky. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté Plzně a Pardubic vyhráli v Lize mistrů i podruhé. Plzeň porazila polského soupeře GKS Tychy 2-1. Pardubice tím nejtěsnějším možným rozdílem švédské Regle 1-0. To Liberec ten naopak podruhé v nové sezóně Ligy mistrů prohrál, protože nestačil v Rakousku na domácí Salzburg, se kterým prohrál 0-3. Následující minuty na radiožurnálu Sport budou ale patřit fotbalu. Ten český fotbal bude v hlavní fázi Ligy mistrů reprezentovat nejenom Slavia. Na duely v prestižní soutěži se může totiž těšit taky třeba záložník Krištof Daněk, který nastupuje za LASK. O angažmá v Linci a životě v Rakousku si s ním povídal reportér Tomáš Petr.
1: Hostem radiožurnálu Sport je ofenzivní záložník LASKu Krištof Daněk. Krištofe, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Vy máte za sebou půl roku a následně rok hostování v Linci, teď už jste kmenovým hráčem, tak co se pro vás změnilo?
2: Tak v tom hostování, vlastně v tom působení tady v LASKu jsme udělali minulou sezónu opravdu výjimečnou, získali jsme vlastně double, takže pro mě byla jasná volba tady potom jako podepsat. V LASKu byl ten zájem okamžitý, věděl jsem, že vlastně tu opci budou chtít uplatnit, takže já jsem byl jenom rád, že se to stalo.
1: Teď už se to asi může říct, byly třeba i jiné nabídky?
2: Ani jsem nic jiného vlastně neřešil, protože ten LASK měl tu prvoplatnou jakoby opci, kterou uplatňovali, a věděl jsem, že když ji uplatní, takže tam ani žádná varianta vlastně jakoby nebude dál, takže jsem byl s tím jako smířený a věděl jsem, že tady chci pokračovat.
1: Mění se pozice hráče ve chvíli, kdy není na hostování, ale je kmenovým hráčem?
2: Asi bych řekl, že úplně ne. Já jako ani jsem nevnímal, že jestli je to jako hostování, jestli už jsem tady jako natrvalo. Věděl jsem, že tady chci jako odvíct vždycky jako maximum, což se mi povedlo, a řekl bych, že pro mě je to furt stejný, já se tady teďka cítím jako doma.
1: Říká Krištof Daněk, fotbalista LASKu. Rakouský fotbal máme za humny z Česka, tak jak by si LASK vedl v české lize?
2: Myslím si, že momentálně velmi dobře. Myslím si, že hrajeme dobrý fotbal, teď jsme vlastně postoupili do Ligy mistrů, takže jsme tu kvalitu potvrdili. Myslím si, že Celtic není jen tak nějaký soupeř a že to bylo velmi náročný, hlavně po tom prvním zápase, nikdo nečekal, že postoupíme, a my jsme to zvládli, takže kvalitu máme jako obrovskou, si myslím, a věřím, že tím to nekončí, tím postupem, a že půjdeme každý zápas od zápasu prostě a budeme se rvát do každý bod teďka.
1: Když jste se v Linci sešel s bývalým slavistou Mousisem Usorem, tak jaké to bylo setkání bývalý Spartan a bývalý slavista?
2: Bylo to moc fajn, s Mousisem hodně řešíme českou ligu, překvapivě on to docela sleduje, ať jsem to jako nečekal, tak ty výsledky furt sleduje, Slávy sleduje, Spartu, když hrajou derby, tak se o tom bavíme, díváme se, takže je to příjemný, že tady mám někoho, kdo zná i třeba trošku český fotbal.
1: A jak moc vy sám sledujete českou ligu, ať už Spartu, anebo třeba i Olomouc?
2: Jo, oba dva. Máme oblíbený hlavy Sportu, i Olomouc, i Spartu. Fandím jim, věřím, že udělají teďka úspěšné sezóny, a vždycky rád pomýšlím na to působení, ať už tam, i tam z Olomouce vlastně pocházím. Ve Spartě jsem strávil 2 roky, takže určitě sleduju.
1: Říká ofenzivní záložník LASKu Krištof Daněk. Za chvilku budeme pokračovat v rozhovoru.

0: Je tady druhá část rozhovoru s ofenzivním záložníkem Lasku Krištofem Daňkem. Vy máte v české fotbalové reprezentaci odehrány dva zápasy. Bylo to v tom, řekněme, přechodném období v závěru kvalifikace o mistrovství světa. Tak jak moc třeba bylo to, že pak jste nebyl vybrán pro světový šampionát?
1: Samozřejmě po té vydařené sezóně jsem v to doufal. Určitě jsem věřil, že třeba to může přijít, to povolání. Nepřišlo, mrzelo mě to dost. Zároveň bohužel jako já už jsem s tím nic dělat jako nemohl, takže jsem to vzal prostě tak, jak to je. Já budu pracovat dál, myslím teďka, že budeme prostě v Lize mistrů, takže ten prostor se ukázal je velký, takže věřím, že když budu pracovat dobře, tak ty další pozvánky můžou přijít.
0: Fotbalová reprezentace má nového trenéra, Španěla Santiho Deniu, který je znám spíše od juniorských výběrů, vy už tady máte juniorský věk za sebou, je vám 23, ale přece jenom patříte mezi ty hráče, kteří mají budoucnost, tak mluvil s vámi třeba už trenér?
1: Ještě ne, já ani vlastně nevím, jestli to sleduje, jestli mě má v rejstříku, doufám, že samozřejmě ano. A uvidíme, jaká bude jeho vize, jak to bude chtít poskládat a jaký tým vlastně povolá do té reprezentace.
0: Říká ofenzivní záložník Lasku fotbalista Krištof Daňek. Vy hrajete v Linci, což je kousek do Česka, tak jak často se dostanete domů?
1: Docela často, jsem za to hodně rád, protože opravdu mám Olomouc rád, mám tam spoustu kamarádů, mám tam rodinu, takže jsem rád, když se tam dostanu a vychází to, řekl bych, průměrně jednou za měsíc, na víkend určitě přijedu, takže za tohle jsem vděčný, že tady ta možnost je, že je to kousek.
0: Ono asi v zahraničí Ligu mistrů ani nelze hrát blíže českým hranicím než teď v Linci. Jak se tady žije?
1: Žije se tu moc dobře, já jsem spokojený, jsem tady s přítelkyní, máme tady hezký byt, město je hezký, ty podmínky jsou tady fajn, já si nemůžu na nic stěžovat.
0: Čím je ten život tady jiný než v Čechách, když pominu řeč?
1: Jiný je to hodně srovnatelný, bych řekl. Ať už jsem byl v Praze, nebo jsem byl v Olomouci, tak je to hodně srovnatelný. Ty životní podmínky jsou jak v Česku, tak tady v Rakousku dobrý, takže já jsem spokojený.
0: A jak na tom jste s němčinou?
1: Teďka jsem se půl roku učil s paní učitelkou, ale je to docela dost těžký. Máme i trenér, jako mluví v angličtině všechno, takže nejsem do toho úplně tak nucený, takže nejsem úplně ještě německy mluvící, ale učím se a doufám, že to posunu ještě.
0: Už jste naznačil, že trenér mluví anglicky, máte kosmopolitní kabinu, tak v angličtině rozumíte všemu v pohodě.
1: Jo, přesně tak, to máme fakt jako meetingy, všechno v angličtině, máme kluky snad od všude, takže opravdu máme to v angličtině a to je hlavní jazyk u nás v kabině.
0: Co vám tady chybí z Česka?
1: Z Česka hlavně kamarádi, hlavně rodina, takový to zázemí jako doma, měl jsem to hodně rád v Olomouci, ale všechno něco stojí, já jsem rád, že tady jsem dostal tu příležitost, že tady můžeme dělat úspěchy a vždycky musíte něco obětovat pro to, abyste ty úspěchy mohli dosáhnout.
0: Říká fotbalista Krištof Daňek, díky za rozhovor.
1: Děkuju moc.
0: Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: čele italské fotbalové série A jsou AS Řím a taky Inter Milan. Oba týmy zatím 100% 9 bodů, 3 vítězství ze 3 zápasů, ale ta poslední vítězství obou týmů se rodila těžko po obratech. AS Řím prohrával doma s Atalantou 0-1 od 47. minuty a 2 góly a ten obrat přišel až v samotném konci zápasu. 89. minuta na 1-1 dával Hermoso a v nastavení utkání na konečných 2-1 Soule. To znamená, že díky takovému obratu se AS Řím stále drží v čele italské série A bok po boku s Interem Milan, který hrál dnes šlágr třetího kola italské série A proti Neapoli. No a Neapol ta vedla 2-0, krátce na to Inter snížil na 1-2 díky gólu Lautara Martinéze a ty další dva góly a tedy dokonaný obrat, to taky přišlo až po 80. minutě, konkrétně v 82. Marcus Thuram vyrovnal na 2-2 a Lautaro Martinéz potom svým druhým gólem v utkání v nastavení zápasu dal na 3-2 a díky tomu tedy Inter strhnul zápas na svou stranu a Neapol porazil 3-2 a tak tedy je dál 100%. Každopádně 100% můžou být po třetím kole taky například Lazio, Juventus a AC Milan. Ti všichni ale odhrají své zápasy až v tom zítřejším programu. Ještě naskok do La Ligy, tam známe dva konečné výsledky. Athletic Club Bilbao prohrál, respektive vyhrál 3-0 na San Mamés nad Atlétikem Madrid. Rayo Vallecano to porazilo nováčka Racing Santander 3-2, ale jiný nováček Deportivo La Coruña vypadá to, že si odveze z Villarealu cenné vítězství, protože vede na stadionu soupeře 3-2 v nastavení utkání a znovu se dokázal prosadit Pierre-Emerick Aubameyang, gabonský útočník, kterému je 37 let, ale stále se s ním musí počítat, protože dal gól i ve čtvrtém utkání nové sezóny španělské nejvyšší soutěže. I díky tomu tedy Deportivo La Coruña drží vedení na Villarealu 3-2 a ještě to musí udržet nějaké 2 minutky, aby mohlo oslavit 3 body.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

22 hodin a 57 minut posloucháte večerní vysílání radiožurnálu Sport. Od nás je to vše po 23. hodině. Uslyšíte reprízu Čisté hry Martina Procházky, takže vám přejeme krásný zbytek večera, případně dobrou noc. A dodáme poslední výsledek top 5 evropských fotbalových soutěží. Deportivo La Coruña ve španělské La Lize skutečně porazilo Villarreal 3-2 a poskočilo na 4. místo neúplné tabulky španělské nejvyšší soutěže.

0: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Denisa Hergeslová.
1: V Moskvě skončila schůzka amerických vyjednávačů s prezidentem Putinem. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Fotbalisté vedoucí Slávie vyhráli v lize nad zbrojovkou Brno 4-0. Zítra bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Moskvě zhruba po 3 hodinách skončila schůzka amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Uvedla to agentura RIA bez bližších informací. Prezident Putin předem označil schůzku za přínosnou. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli vyslanci do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině, kterou už pátým rokem vede proti zemi Rusko. V neděli mají navštívit Kyjev. Obě země na víkend vyhlásily přerušení útoků na hlavní města. Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun předložilo vládě ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
3: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
1: Vicepremiér Karel Havlíček z ANO ale už dřív řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky o skoro 10 miliard korun. Začala kampaň Aktivní září. Děti, dospělé, ale i instituce a organizátory sportovních akcí po celý měsíc motivuje ke sportu a aktivnímu způsobu života. Kampaň se letos koná po čtvrté. Podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala i od Světové zdravotnické organizace. Pokračuje Jana Havrdová, předsedkyně nadačního fondu Aktivní Česko, který měsíční kampaň pořádá.
4: Je to měsíc plný aktivit, pohybových aktivit, které mají přivést širokou veřejnost k pohybovým aktivitám potom následně v průběhu celého roku. Takže je tam plno akcí, které jsou náborové pro děti, i pro dospělé, i pro seniory do dlouhodobých aktivit.
1: Organizace, které se do kampaně chtějí zapojit a rádi by uspořádali sportovní akci, se můžou ke kampani přidat na webu aktivnicesko.cz.
2: Sport.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V 7. kole vyhráli nad zbrojovkou Brno 4-0. Dvěma góly k tomu pomohl útočník Tomáš Chorý. Ten nastoupil poprvé v základní sestavě od jarních událostí, kdy byl vyřazený z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování. Vedení klubu ho ale následně vrátilo zpět do týmu.
5: Poslední týdny, možná měsíce, byly pro mě hodně těžký. Vlastně nevěděl jsem vůbec, co bude nebo kde budu. Jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi věří, kteří mi podporují. Důležité bylo vlastně, že mi tady chtěla kabina, chtěl mi tady realizák a nějakým způsobem se to furt krystalizovalo a furt se něco samozřejmě řešilo, takže nebylo to samozřejmě příjemné na hlavu. A mi poslední řadě mi hlavně pomohla moje rodina.
1: V dalších zápasech Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a D3 u Dynína. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního vozidla. Za odklonem na 56. kilometru počítejte na objízdné trase s pomalejším provozem. A zavřená i D3 z Českých Budějovic do Prahy za exitem 118 Ševětín. Na 112. kilometru střed osobního vozidla se zvěří. Sjíždějte na exitu 118 Ševětín a po silnici 3 se vrátíte na dálnici na kilometru 107 u Veselí nad Lužnicí. V okrese Přerov mezi Brodkem u Přerova a Tovačovem čekejte překážku za Citovem. Na vozovce spadlé dráty vysokého napětí, do kterých následně najelo auto. Na místě již policie a hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, v údolích teplota místy klesne i k 7 stupňům, ojedinělé se objeví přehánky. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Hokejové léto pomalu končí, ale pořad Čistá hra Martina Procházky samozřejmě pokračuje dál. A tak jsme se na závěr léta rozhodli pozvat hosty, které byste možná nečekali a o kterých byste si asi jen málo mysleli, že mají tolik společného s Martinem Procházkou. Martine, vítám tě.
9: Dobré dopoledne.
8: Našimi hosty jsou Ladislav Hlaveš a Jan Smejkal. Pánové, dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
8: Vás spojuje s Martinem Procházkou mimo jiné to, že jste také mistři světa. Mistři světa v rybníkovém hokeji. Byli jste v Kanadě na světovém šampionátu už dvakrát a letos to klaplo, cinklo, přivezli jste si takový dřevěný Stanley Cup. Tak kde teď je? Máte klubovnu vašeho týmu rybníkového hokeje?
10: Je to tak, jedná se teda o trošku jednodušší hokej, než hrál Martin, ale podařilo se nám teda vyhrát tu naší pojď do Kanady a pohár dřevěný jsme museli vrátit teda už. Takže letěl expresem speciálně zpátky na místo konání a samozřejmě titul jsme oslavili v klubovně místní Žabonovský, kde určitě je a jsou tam uloženy veškeré úspěchy klubu, takže ta historie tam je a tam je to centrum. No.
8: Říkáte, nebo od Jan Smejkala zaznělo ten velký, že jste museli vrátit, ano. Takže funguje to podobně jako při Stanley Cupu, že vítězové mají ten obří pohár, který samozřejmě vrátí, ale dostávají se prsteny, tak máte něco, máte prsten?
11: Ano, je to tak, dostali jsme vlastně ještě malý repliky jako dřevěných pohárků každý a každý dostal ještě, ty nám přišly asi měsíc zpátky, jsme vlastně dostali každý prsten za vítězství. Můžeme, já ho tady dokonce
10: mám
11: ukázat.
10: Zajímavý je, že to je stejná jako výrobna, kde se vyrábějí prsteny pro vítěze Stanley Cupu opravdu, takže jako...
11: Nebo aspoň nám to tvrdili.
10: Aspoň to říkali.
8: Procházka drží v ruce tenhle skvost.
12: Já to mohu potvrdit, protože opravdu, no, my máme teda, dostali jsme, nebo takhle, no, taky jsme dostali za vítězství v Nagánu. Jsme dostali prsten a je, dá se říct, vlastně úplně stejného stylu, takže potvrzuji a je teda krásný. A
8: můžu já natáhnout ruku?
12: Samozřejmě.
8: Přeci jenom, kdo se dívá třeba pak i zpětně na YouTubeovém kanále, tak ukážu sem někam a popíšu, je stříbrný a je tady napsáno Frognosis, to jsou ty žabáci.
10: Ano, to je anglický ekvivalent našeho názvu, který je jako ten nejlepší, který jsme usoudili, že jsme našli. No.
8: A vy jste Smejkel.
11: No, mě to tam trošku zkazili. No.
10: Bude reklamace asi.
8: Dobře, já myslím, že by bylo fajn, posílám prsten zpět, lidem trochu vysvětlit, jak může taková obdoba mistrovství světa, ale v rybníkovém hokeji vypadat, protože moc lidí to nezná, vy se tam musíte nějakým způsobem dostat, každý, kdo hrál hokej a hrál ho dobře, tak začínal na rybníku. A teď je z toho světový šampionát. Zkuste nám říct vašimi slovy, co to je.
10: Vemeš si to?
11: Vem toho.
10: Tak co je vlastně jako rybníkový hokej teda.
8: No jak vypadá ten šampionát?
10: Jak vypadá šampionát? Tak na ten šampionát se musíte dostat přes českou kvalifikaci. Jak už jsem říkal, takový jednoduchší hokej, jsou tam určitý rozdíly, že se nesmí hrát třeba do těla, nesmí se zvedat puk nad kolena a za jakýkoliv faul nebo zvednutí puku je trestný gól jako pro ten tým naproti. Mm-hmm. Jo, a hraje se to v pěti, není tam jakoby stanovený gólman, ale poslední hráč jakoby chytá, ale nohama může pouze chytat, když si tam lehne, znovu je trestný gól. Hraje se ve čtyřech, teda 4-4, jeden hráč střídá a do té Kanady se dá dostat přes českou kvalifikaci, kterou organizuje kluk ze Slovenska Matuš Kočiš. A když vyhráte českou kvalifikaci, dostanete určitý příspěvek na cestu do Kanady. A pak se rozhodujete, jestli letíte nebo neletíte, no. Je to samozřejmě, i tak jsme museli, my jsme to teda vyhráli, tu českou kvalifikaci, i tak jsme museli dokryt nějaký náklady, za to děkuju sponzorům, který nám jako pomohli. No a letíte si užít svůj zážitek do Kanady a tam to má jako velice speciální atmosféru, tam v těch lesích vlastně, když to ještě sněží, to jezero, je tam asi 20 hřišť nebo kolik. Takže je to určitě jako zážitek a oni to mají jako oslavu hokeje, je tam jako hodně týmů, který se tím baví, je to vlastně ten rybníkový hokej nastavený tak, že to má být jako zábava, no. Ale přesto je tam nějaké třeba čtvrtina týmu, která jako skutečně chce vyhrát, takže dá se říct, ty skupiny, ty základní skupiny jsou jakoby poměrně v pohodě, ale pak už jako s každým playoff a to je vlastně jakýkoliv turnaj, už se začíná trošku jako housnout, začíná se taktizovat a jako pak už chce každý vyhrát, no. Takže zároveň jako není úplně jednoduchý to tam vyhrát. No.
8: Martin Procházka samozřejmě také hrál hokej na rybníku a jako dítě asi často. My jsme se spolu dívali, abych ti ukázal, jak to vypadá, takže vidíš prostě tu někdy i řežbu trochu, samozřejmě nejsou tam mantinely, pokud se nebavíme o té kvalifikaci, protože tady u nás se to nedá hrát na rybnících v tak velkých rozměrech, ale tam je to opravdu na jezeře. Co říkáš tomuhle stylu hokeje?
12: No, jak už naznačovali kluci, musí to být určitě zábava na začátku, jo? Musí to být fajn, protože jdete si zahrát, jak říká 4x4, mě, když jsi mi ukazoval ty videa, tak se to moc líbilo. Já jsem se ptal tebe vlastně, jestli tam mají brankáře, jestli tam jsou rozhodčí, jestli tam vlastně nebo kdo to určuje to skóre, někdo tam musí to počítat, že asi to počítáte sami. A právě mě zajímalo, jestli je to kontaktní nebo nekontaktní, protože jsem viděl, že ta výstroj taky není úplně celá, jakoby, jako když mají hokejisti, ale viděli jsme, že máte teda asi nějaký náloketníky, no, že tam ty pády tam asi jsou.
11: Ale jako může se stát, že vás tam někdo otočí samozřejmě a párkrát se nám to stalo a co se týče výstroje, tak člověk má jako jenom vlastně brusle, holeně, lokty a rukavice.
12: A mě by třeba teda byli, padne gól a je teda nějaký vhazování, nebo vyjíždíte spoza branky, nebo takhle to bylo, že
8: za brankou je sníh.
12: Za brankou je sníh.
11: Je to vlastně, když vystřelíte puk mimo hřiště, tak puk má automaticky soupeř. Když padne gól, tak se rozehrává od svý brány. Měl by se ten tým, co vlastně vstřelil branku, by se měl vrátit do zádu.
10: Je, že by se měl jako vrátit za svoji půlku, ale to se ne mnohdy dodržuje.
12: Kolikrát
10: jsme zažili, že nám dali gól a hned do nás vlítli zase.
11: Ty rozhodčí v uvozovkách, co tam jsou, tak jako jim to jako jedno, musíte si o ty góly hodně jako hlásit. No, takže my jsme tam pak jako už třeba od semifinále a čtvrtfinále, tak jsme tam jako zvedali ruce, furt jsme se hlásili, pořvávali jsme tam, aby...
10: Jako je to pravidlo jaký volnější, vlastně tam není opravdu rozhodčí, tam pozorovatel a ten má za úkol jako sledovat ty fauly a nějak jako tu hru korigovat. Ale třeba v té Kanadě to bylo opravdu volný, že ten pozorovatel tam prostě zapisoval jako čárky jako góly, ale spíš se to muselo pak jako kontrolovat. Nám se tam paradoxně stalo třeba i to, že nám jako prohodili skóre na začátku turnaje a tím vlastně, jak jsme loni dopadli, my tam byli po druhý, teda letos, když jsme to vyhráli, tak jsme byli jako paranoidní hodně, že jako nechtěli, aby jsme to vyhráli, protože nevím, třeba se k tomu dostaneme, protože na loni jako my jsme tam všechno vyhráli a přesto jsme se nedostali do play-off, což byla jako zajímavá situace, no. Takže jsme museli hrát jako výsledek skóre a jako pak jsme se tam jednu chvíli dohadovali a asi ta kanadská natura, že oni jako nechtějí fakt prohrávat, ať v čemkoliv oni nechtějí prohrávat. No.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
8: Našimi hosty jsou Ladislav Hlaveš a Jan Smejkal, mistři světa v rybníkovém hokeji a také hokejisté Žabonos z krajské ligy ve Středočeském kraji. Pokud by vás něco zajímalo, můžete zavolat do studia na číslo 221 552 222, protože přeci jen my se o tom bavíme jako lidé, kteří ten sport znají. Já jsem tu kvalifikaci dvakrát také hrál a myslím, že jsme třeba vůbec nezmínili, jak vypadají ty branky.
10: Uh-huh.
8: Jak je to pro nás automatické a někdo nás poslouchá, tak prostě neví. Jak vypadá branka na tenhle typ hokeje?
10: Je stejně široká.
8: A já jsem ti to říkal, Martin.
12: A já jsem nevěřil Francovi, protože jsem říkal, to se mi zdá kratší.
11: Ne, ale je to stejně je široký, nižší mnohem, ale je jenom nižší. 40 cm vyseká. No.
10: Možná míň.
11: Možná o něco málo míň.
8: No prostě, když někdo střílí a vy to chytnete, tak kotníky to schytávají.
10: Tak, boli kotníky.
11: To je i součást jako taktiky, když tam někdo jako stojí
10: do kotníku
11: a hodně to chytá, tak mu to tam posíláte
10: schválně. Ale dá se to trefit hezky.
12: Tím oběžnete z té brány.
10: Ale i tak se to dá trefit hezky do růžku, jako to Martin asi zvládl. No. Pěknou 20 cm nad ledem, tak to je nechytatelné.
12: Ideální, takže na dřevěnku, na beton, no, v podstatě.
10: Nad kotník.
8: Žabička od paty se by přišla.
12: Jasný.
8: A může přijít žabička?
10: Může, ale musí být do výšky kolen. Dobře. Jo, a je to na dohodě jako obou týmů, který to utkání hrajou, když se domluví, že ano, tak se můžu dávat žabičky do výše kolen.
12: A když jeden tým chce a druhý nechce?
10: To se nám ještě nestalo a přemýšlel jsem nad tím, co by se jako stalo. No. A to se nám jako, neřešili jsme jakou situaci, no. Kdo by vlastně, jak by to vlastně bylo, no.
8: Ale je to i ten
10: asi
8: sport...
10: by to určil pozorovatel.
8: Pozorovatel, lomeno rozhodčí, ale to je fajn.
10: Akorát jednou si z nás dělali graci teda, že vlastně to byl jaký hokejistí, že nechtějí žabky. Jsme tak jako koupili, že? Dobře, no, tak asi se přizpůsobíme, no, ale jako pak mávli rukou, že jo.
8: se dál bavíme o poměrně specifickém sportu. V ryzí podobě ho znají asi všichni, kdo hráli hokej. Řeč byla o tom pozorovateli, který má, a vím, že to na té české části kvalifikace před pár lety bylo tak, že prostě má papír a tušku a píše góly, dělá čárky. Plus minus. Není tam ukazatel skóre.
11: Ne, není tam. Tady v Kolíně na té československé kvalifikaci vlastně byl. Tam vlastně byl, otáčeli tam takový...
8: Jako na volejbale.
11: Přesně tak. Tady ty tabule.
10: Na YouTube.
8: Ano. Pár desítek minut jsem u toho strávil taky.
12: A my jsme se ještě nezeptali, jaký je tam nějaký časový interval. Hraje se to na třetiny, nebo jak je, na dlouho se to hraje?
11: Hraju se vlastně dvě poloviny. Dvakrát 15 minut.
10: Hrubýho. Dvakrát 15.
8: Toho jeden na střídání.
11: Jeden na střídání a ono potom už, když jsme hráli to playoff, tak jsme tam vlastně hráli 5 zápasů za sebou. A takže to bylo vlastně 5x půl hodiny, 2,5 hodiny vlastně v kuse za sebou, bez pauzy skoro téměř.
10: Jeden zápas, takže to bylo pak jako nohy byly tuhý pak už, no.
7: Repríza pořadu, čistá hra, Martina Procházky.
8: Někdo si chce povídat o rybníkovém hokeji, dobrý den, kdo tam?
9: Dobrý den, tady je Marek, slyšíme se.
8: Trochu zahuhlaně, ale ano.
9: Počkejte, já zkusím trochu k oknu, je to lepší?
8: No moc ne, ale povídejte.
9: Dobře, tak mě by spíš zajímalo jenom teda rychle, na kolik se to hraje minut, nebo jestli je to jako na třetiny, nebo jaký je ten hrací čas. Pak by mě zajímalo, jestli jsou, já jsem to pochopil, že jsou nějaký trestní góly, to znamená, jestli se tam vůbec hrajou přesilovky, nebo jestli jsou jenom trestní góly. A pak by mě zajímalo, jak se to... Třeba ten turnaj, jako to místo si tam losuje, jestli už je to dopředu, nebo jestli se to losuje až tam na místě ty skupiny a tak.
8: Dobře, díky. Na vaši první otázku jsme odpověděli během toho, co jste volal akorát, tak to hezky vyšlo. Hraje se 2x 15 minut hrubého času, takže když je jenom na střídání jeden, tak to není úplně nic moc. Ale teď dál, trestné góly, přesilovky, ano, ne, jak to funguje? Ladislav Hlaveš a Jan Smejkal jsou ve studiu Radiožurnálu Sport, mistři světa v rybníkovém hokeji z týmu HC Žabonosy.
11: Přesilovky vlastně nejsou žádný, jsou pouze trestní góly, že vlastně jakýkoliv přestupek vůči pravidlům se trestá jako automaticky inkasovaným gólem.
10: Neexistuje jako vyloučení, že by nás stáhli třeba na tři, to jenom se přičte gól soupeři a jede se dál.
8: Nájezd je nesmysl v tomhle sportu. A při tom kvantu gólu, jaké jsou výsledky? Třeba 21-18,
11: 40-12.
10: Jako padá hodně gólů, jako 30-50.
11: Ale zase umějí být i třeba zápasy 7-6.
10: Ale naopak v playoff to je třeba 4-3 nebo 5-2, jako tam se to hodně stát zatáhne, no. Tam už se pak taktizuje.
12: To znamená, že ano, to slovo taktizuje, to znamená, že třeba jeden tým se přímo, když se soustředí, tak třeba bude jenom bránit.
10: Zažili jsme to jako v semifinále v té Kanadě a já to hrožně rád vyprávím, protože já vždycky prožívám ty pocity znova, mám jako takový
11: polo-infarkt. Ten byl neumření, já jsem myslel, že už se tam jako nevzkřísíme. Vlastně za první polovinu jsme prohrávali 1-0 a celou dobu jsme do nich tlačili, kluci tam stále vypáskovaný před bránou, celou dobu jsme do nich bušili a vlastně za celou dobu toho prvního poločasu vlastně padl jenom jeden jediný gól, což se nám jako nikdy nestalo. A pak se v druhé půlce jsme to ještě otevřeli, takže jsme prohrávali 2-0, 3-0, jak jsme do toho, pak se nám to nějak teda jako překlopilo a poslední gól, dva góly jsme dávali v posledních 30 vteřinách třeba.
10: Ono, když tam pět frajerů jako postojí do brány, tak do tý malý, tak jako těžký to prostřelit, jo. A oni kluci hráli hrozně účelně, tam vlastně platí gól od půlky, takže oni dojeli za půlku a jak vedli, tak nám střelili do prázdné brány, že jo. Takže tam kolikrát nám šel puk těsně vedle tyčky a my jsme nějakým zázrakem poslední dvě minuty dokonce jako dokázali dát tři góly, ještě to otočit, tak jo. Už jsem jako tomu upřímně moc nevěřil. Ale zadařilo se, no. A ještě se pán ptal na to, jak se tu losuje.
8: Ano.
10: Ten klíč my neznáme, tam je 80 týmů. A jsou rozdělení do skupin po pěti a jak vlastně to nevíme, ale dozvěděli jsme se třeba ještě, že ty kanadský týmy na to hrajou jako vlastně kvalifikaci, aby mohli hrát tady na té akci, že jako se tam nedostanou všichni. A pak jak to rozhazujou, mají to tam nějak jako očíslovaný, že český týmy mají čísla, jako slovenský mají čísla, nějak to skládají, ale nevíme.
8: Ale znáte jak. Skladbu jako národnost soupeře vždycky znáte?
10: Jo, to se dá říct, že ano.
8: Což může být Čech, Slovák, Kanaďan a dál?
11: Američani tam byli.
10: Američani a měli tam Novej Zéland, nějaký jako exotiky tam byly. Loni tam byl tým z těch Spojených arabských emirátů, ne?
11: Ano,
10: nějakýho Mexičana tam jsme tam potkali, ty tam byli někdy před lety, Mexiko.
11: Indiáni nějaký, pak jsme...
10: No.
8: Inuité jsou tam taky jako nějaký přijeli.
11: Nám ukazovali, jak loví ty.
10: Jo, to ty nám ukazovali, jak loví medvědy nebo co.
7: Repríza pořadu, čistá hra, Martina Procházky.
12: Takže třeba takový země jako Finsko, Švédsko, který teda mají hodně jezer a mají tam zimu.
10: Ale oni mají spíš vlastní turné. Tohle to moc jako nelítají. Ale zase tohle to má jako skutečně pun z toho mistrovství světa, že to je registrovaný, mají na to jako loga svoje, to je propagovaný, je to jako opravdu jako oficiální mistrovství světa. Ale ty Fini se Švédama, nevím jak v minulosti jestli tam lítali, ale v posledních letech tam nelítají. No.
12: My jsme ještě nezmínili, a ten tým máte třeba teda nějakého trenéra nebo taktiku určuje kapitán nebo kdo vlastně jako je šéfem toho týmu?
10: Počasí je jeden trenér, ale jinak si to řešíme všechno jako sami.
12: Takže sami dohodnete, jak to budete hrát.
10: Jo, tak my jsme taková sebranka, že nám to zrovna jako funguje v té pětici, takže my jsme jako schopní si říct, kdo co jak.
11: Ten tým byl stavený tak, aby jsme si rozuměli hlavně mimo
10: no, a letos po té první části jsme naznali, že by se nám hodil jako někdo kruce. Takže jsme si vzali letos sebou kustoda, který nám vlastně pomáhal s organizací, řídil, a protože tam, aby ses dostal na to místo dění toho turnaje, tak vlastně přilítneš a asi 6 hodin ještě jedeš autem 7. Záleží, kam přilítneš. Takže jsme si vzali Filipa Šírovýho, který nám vlastně pomáhal a řídil, aby jsme měli prostor se soustředit na turnaj a mluvil za nás, vyřizoval. Taky to bylo dobrý a ještě jsme tam měli vlastně, jak se ptal na tu taktiku, do toho určitě, tak jsme tam měli jako situaci, že jsme věděli jako o tom nejlepším kanadském týmu, který několikrát vyhrál. A oni hráli zrovna ve skupině proti klukům z Olomouce, říkám, neskromně říct, že byli kluci. Takže to jsme jako zhodnotili, že to bude velmi zajímavý zápas jako pro tyhle ty poznatky taktický, tak jsme tam posadili drona nahoru a natočili jsme si to. Ale jako dobrý studijní materiál, ale pak jsme si to pustili večer u piva a
8: měli jste absolutně jasno, že jak na to?
10: No vůbec. Tak. No to pivo bylo přednější chvílema, no, ale jo, jako něco jsme tam na tom viděli, jako ono to je jako zajímavý, když to pak vidíš takhle z vrchu, tak něco jsme z toho rozebrali, no.
11: Ale oni ty Hanáci z Kroměříže proti ním hráli vlastně dvakrát, jednou ve skupině a potom i v playoff, kde vlastně vyřadili a říkali, že pokaždý hráli úplně jiný hokej, že oni se jako přizpůsobovali spíš jako nám. Mm-hmm.
12: A funguje to tak, teda, že si teda, jako když teda hrnu tři český týmy, tak si tam radíte, kdo jak proti komu hraje, takže tam prostě žádná rivalita extra.
10: Zrovna loni, že tam byli kluci v pohodě, že jsme se sešli na večeři a jako probrali to.
11: Oni za náma přijeli na naše ubytování, protože to byly půl hodiny od sebe, tak za náma přijeli. Dali jsme si pivo, jídlo
10: a třeba předloni jsme tam neměli jakoby, tak jako provázaný vztah s těma ostatníma týma. Tam byly hodně slovenský kluci.
11: Jestřáby byly.
10: Jestřáby to byl, to je náš B tým.
11: Jsou kluci, co skončili v Žabonosech a vlastně se taky přihlásili.
8: Jenom doplňme i trochu geograficky, že Žabonosy jsou u Kolína a Plaster Rock je to městečko, kde se hraje, nebo to jezero je kousek a je to východní část Kanady, kousek od amerických hranic a vy jste říkali, že jste museli doletět a pak jet ještě hodně dlouho, tak to se letí kam? Montreal, Quebec nebo kam?
11: První rok jsme vlastně letěli do Montrealu a druhý rok jsme letěli přes Boston.
8: Jo, to chápu. A z Bostonu autem.
11: A z Bostonu jsme jeli autem, ano. A že my jsme tam chtěli pak jako v Bostonu zůstat, takže se to spíš jako skládáme taky. Loni jsme taky zůstávali v Montrealu, koukli jsme tam na NHL, takže spíš tu cestu jako skládáme, aby jsme, když už tam letíme, i něco jako viděli a zažili.
10: Chtěli jsme posledně ukázat pohár, ale nenašel si čas na to.
12: A teď jste tam, když jste teda letos vyhráli, automaticky jste...
11: Máme právo účasti, ale teď potřebujeme, jako, teď už to zase jsou další prostě 50 tisíc na hlavu.
10: Je třeba. Taková kultura, jako to tam jako jet obhajovat, no, že asi budeme muset ještě vyrazit.
12: Takže vás mě nominace tady bude potřeba vyhrát.
11: Takže budeme muset asi jít i na tu československou kvaldu. Když tak můžeš jít s náma, Martin.
12: Já jsem byl naposledy na ledě, když chodím tady trénovat a já jsem se viděl, tak já bych kluci vám vůbec nestíhal, já s mýma nohama toho trápěna.
8: Ale tak tvoje dlouhá,
10: to je
8: dlouhá klička do backendu.
12: No ale to bych tam musel dojet.
8: A jsi to pak zvedal nahoru, tam bys nemohl.
12: Tam bych nemohl, no.
10: Tak tě posuneme na vrchol.
8: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, hosty jsou ve studiu Radiožurnálu Sport, mistři světa v rybníkovém hokeji, Jan Smejkal a Ladislav Hlaveš.
7: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
13: Přátelé, fanoušci, všichni, kdo nás sledovali, pro co jsme přijeli, je právě tady dole. Zvládli jsme to a děkujeme všem za skvělou podporu z domova z České republiky.
8: Asi jste poznali váš vzkaz, který jsem našel na facebookovém profilu. To bylo bezprostředně po zisku.
10: Je to tak, i hned jako po finálovém utkání, no.
8: Je taková kultura, když přiletí mistři světa do Čech, tak se postaví pódium na Staroměstském náměstí a tam chodí mnoho lidí. Tak jak vypadá náves v Žabonosích? Jak to tam bylo?
11: Tam přistavili traktor.
8: No, to nám tehdy říkal jeden hokejista, který se k nám spojil na dálku. A já teď nemám v hlavě jeho jméno. A ten podobně slavil hokejový titul v Rumunsku. Tam taky slavili na traktoru. Tak povězte, jaké byly oslavy mistrů světa v Žabonose.
11: Jako ty byly fenomenální. Na letišti nás se nikdo nečekal. My jsme cestovali ještě jako zpátky, jsme byli rozděleni, protože my Zonzu jsme zůstali v Bosnu.
14: A ještě jsme letěli přes Mnichov, tam se
11: jsme vystoupili v Mnichovu, takže v Mnichově tam jako nikdo nedorazil. Ale jako musím říct, že ty lidi si to hlavně v těch Žabonosech a okolí a Kolín, že si
8: to hrozně
11: jako užili, že jako nám chodili velký gratulace, třeba i starostové jako o místních obcí nám jako volali nebo mě volali a že ty lidi tím hrozně žili a bylo to vidět i na té oslavě v těch Žabonosech, tam teda jsme to jako zbořili, ten náš stánek tam starodávnej, to jako bylo velký až do ranních hodin a
14: Dominik Lakatoš za náma dorazil jako rodák.
11: Dominik Lakatoš, to je vlastně žabonovský rodák, s náma oslavil ten velký úspěch. Ale to bylo jako fajn, že ty lidi to bavilo a užili.
14: On je vlastně bez práce, nechce jít hrát s náma.
8: Tak to je druhé laso, ale aby se nevyautovali sami pak.
11: Vlastně jsme rozdělili tady nábor. Tak my budeme trénovat, už jsme se
8: neměli. Martin Procházka má jedno, Dominik Lakatoš nabídka číslo dva.
11: No, to bylo jako potěší, že jsme byli vlastně i ve škole v Kolíně, na školách jsme byli s pohárem a že to ty lidi hrozně strhlo a užili si to, tak to bylo jako, to bylo hezký, no.
8: Na druhou stranu, vlastně na té úrovni, jakou hrajete, tam hraje spoustu týmů napříč republikou, tak je to, může to být jakási pozvánka, pojďte si to zkusit na tu kvalifikaci, protože vy hrajete kraj. Mm. Objevují se tam i hráči z vyšších soutěží na té kvalifikaci? Nebo jednotky aspoň třeba?
14: Myslím si, že moc ne. Vím, že loni, nebo to bylo už možná předloni v těch Košicích, co jsme hráli, tam byli kluci nějaký z Detvy, co tam měli kulichy a nálepky na helmách. Ale jinak jako ne, oni to je průběh, jako rozběhlá sezóna, ty profesionální týmy vám se jako nepustí.
11: Co nás porazili ve finále, to byli kluci jako ze slovenské extraligy.
14: Říkám z Detvy.
11: Jo, ok. A v tom, v té Kanadě, tam proti nám hrál nějaký bývalý hráč NHL, jsem měl 30 zápasů, takže oni se občas jako takhle někdo jako objeví, no, ale je to spíš samozřejmě amatérský, takže určitě nemějte strach posluchat, že si jít zahrát, je to jako spíš jako zábava, oslava hokeje, no.
8: Konec konců zažíval to Martin Procházka také, když byl ještě malý chlapec. A říkal jsem na úvod našeho pořadu, že vás spojuje zdaleka víc věcí, než my jsme jako čekali. To, že jste mistři světa z jiných dob, v maličko jiném sportu, ale se stejnou podstatou. Tak ty jsi vlastně taky tak trochu z Žabonos.
12: Já jsem, protože táta tam měl rodiče nevlastní, ale já jsem jezdil jako malý kluk, protože tam dětství přímo Žabonosek a přímo na tom rybníku, takže já znám Žabonosy naprosto perfektně. Vím i tu náves, vím i kde tam je ten otevřený stadionek, vím, kde se tam přijíždí a já jsem tam chytal jak ryby, tak jsem tam právě hrál hokej a právě si pamatuju, že když jsme si odhrábili to hřiště, to, co se potom dělalo už kdekoliv jinde, tak na Žabonosy mám tady ty vzpomínky a mě to právě hrozně překvapilo, když Franta mi říkal, že pozval vás jako mistry světa z Žabonos.
11: Mělo zajímavé, co?
12: Hrozně jsem se na to těšil, protože to je opravdu téma, úplně neobvyklý, ale naopak, tak když to, jak říkáte vy, je to jednoduchý, je to prostě, kdyby tady u nás byla větší zima, tak to může hrát kdokoliv, jako jsme to hrávali my, jako my malí děti, jsme to chodili hrát a hráli jsme to 3-4 hodiny a bylo to perfektní, jako, takže to je určitě smysl toho a ta zábava a to, že to je mistrovství světa, to mě úplně uchvátilo.
8: No ono to bylo nějak tak jako přijde Patrik Eliáš nebo Radim Rulík a říkám ne, HC Žabonosy. No a vlastně má to jako samozřejmě jisté kouzlo a teď jak Kanaďan vyslovuje Žabonosy? Zase museli teda udělat, jak je na tom prstenu nějaký český ekvivalent. Anglický.
11: Sakra. Máme video z místní paní, ta vlastně se tam stará leta o ten turnaj a my jsme jí to učili, ale kdybych to viděl, jak to video
14: to bychom jako dohledali, když tak vám to potom ukážu.
11: Ale učili jsme to, Zabonosy, jako. Zabonosy.
8: Tak to jde.
11: Jako dokázala to říct, byla šikovná. Takže poradí si s tím, no, zkoušeli jsme to. Ale pak už jsme to zjednodušovali, říkali jsme Frognosis, že jsme to je jako jednodušší pro ně, no.
12: A mluvili jste o těch týmech, pardon, proto. Jak je to třeba s divákama?
14: No stojí tam okolo, no. Občas dostanete pukem do hlavy.
11: A jsi okolo líte, tam má jako puky okolo hlav, no. Takže to jsme jako koukali.
12: A chodí, teda je to na nějakým jezeře, to znamená, že tam někdo musí přijet, podívat se. A jaká je popularita třeba toho mistrovství světa?
14: Já si myslím, že potom od toho playoff už tam jako chodilo jako dost, jako místní hlavně teda, ne asi, že by tam jako lidi lítali přes celý svět jako my, ale jako místní, že tam jako jich stálo dost okolo toho.
11: Jako asi ti nejedou 5 hodin, ale z těch jako z té provincie a z těch okolních měst tam jako stahuje, takže lidí tam bylo docela dost a někdy před lety dokonce tam byl Wayne Gretzky jako mentor toho turnaje, tam pozvali, že tam snad jako si zahrál, takže tam byly fotky, mají tam jaký pěknou velkou klubovnu, kde je jako srub a tam mají ocenou ty lidi a ty týmy a jako letitá historie a je tam i Wayne, no, tam byl jednou pozvaný.
8: Když se budeme bavit o tom, ve studiu jsou dál kromě Martina Procházky, Jan Smejkal a Ladislav Hlaveš z HC Žabonosy z týmu, který hraje krajskou ligu, ale vy jste si udělali takovou menší partičku a letěli jste do Kanady vyhrát mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Protože třeba před lety tam letěl tým ze Žďáru nad Sázavou, říkali si starý pušky, vyhráli tady v české kvalifikaci v Praze to Zlaté hrablo, to vy máte určitě taky, nebo jste ho dostali.
11: Ano.
8: Ale byli to jako pánové, kteří měli těsně po kariéře ve druhé lize, takže zkušení s fyzičkou obstojnou a prostě jako tady to strašně vymydlili, jeli tam a tam to vymydlili taky. Já si říkám, jestli v té Kanadě si říkali, si neťukají na čelo, koho jsme si to sem pozvali, protože sem jezdí prostě jako zbytečně dobré týmy, protože my jsme tady takový trochu amatérštější a chceme to mít jako víc v klidu.
11: No, je to jakoby, je to trošku tak, ono je zase blbý, tam vůči ním, kde tam jsou opravdu kluci třeba, který si to fakt jdou užít, jako byl tam jako, to jako řeknu, že byl tam kluk třeba z jednoho kanadského týmu, který jako nestal nikdy na bruslí, že jo. Takže my třeba jsme kluci, který se tomu přizpůsobí a vlastně nechají jako si zahrát, že nechají projet dát gol, ale blbý je, že pak ty český slovenský týmy v několika případech tam jako do nich bušej a dá jim třeba, nevím, 60-ku jedný, že jo. Takže to pak ten pohled na nás jako

0: v průběhu, ale...
1: A on dokonce prostě, oni ani nebyli první vítěz, nebo že tam byl ještě nějaká kaptaň s náměšť, český tým, že vlastně my jsme pak zjistili, že jsme nebyli první, že tam byli nějaký kluci už před náma.
0: V náměšti nad Oslavou byl taky dřevní malý Stanekát a ve Žďáře nad Sázavou taky, to se tady tehdy pánové dělali srandu, protože jeden z té party je blízký příbuzný s Martinem Nečasem, ten tehdy hrál za Carolinu, teď už hraje v Colorado. A říkal, že se ho bude dobírat, že už je mistr světa a on ne. Tak od roku 2024 mají plechtu. Nečas vyhrál domácí světový šampionát.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
0: A když je tam těch 80 týmů, to je prostě strašné kvantum, tak dá se poznat nějak jako, je tam nějaké rozbruslení předtím třeba, že byste si řekli, tak hele, chlapci, tyhle dáme a tohle vypadá docela nebezpečně.
3: Rozbruslení jako není žádný, ale tak to se
1: je tam asi pět minut, jako kdy,
3: to se pozná.
1: Kdy koukáte a snažíte se odhadnout skill těch protihráčů, jako, jestli to bude těžký nebo nebude. A
3: kolikrát zakopnou.
1: Bude si zakopávají nebo nezakopávají, ale ne, vždy se to dá odhadnout, no. Ale jako vyloženě rozvíčka není, no, kde se pípne klakson a ohlásí se start a jede se.
3: My jsme měli ještě každý zápas jako specifický v tom, že my jsme jako studovali taktiku soupeře, takže jsme všechno prohrávali 2-0, po každý.
1: My máme specifický začátky, no. My když neprohráváme 2-3-0, tak nehrajeme.
4: Takže nejdřív jako nalákáte, no, že
1: ale my jsme
4: tady by to mohlo jít a pak zabereme.
1: Ale nejhorší, my jsme se kolikrát i snažili, jako, že si říkáme, hele, teď prostě pojďte od začátku přistoupit tak, aby jsme třeba vedli taky jednou. Ne, 0-1, 0-2.
3: Vlastně jediný,
1: kdy, půlky třeba.
3: Jediný, kdy jsme vedli, tak bylo vlastně ve finále od začátku do konce.
1: Jo, to bylo jako jediný, no jinak jsme vždycky prohrávali. Nevím proč, takový náš jako fenomen.
0: Martin, jaká byla největší úskalí hokeje na rybníku pro tebe?
4: Když ten puk zalít do toho sněhu, když jsme ho ztratili a nemohli jsme ho najít. Tak si pamatuju, že jsme kolikrát těch puků měli víc, protože než aby jsme ho tam hledali
1: nějakou dobu,
4: tak jsme si zahledali další puk. A pamatuju si tady toho, že jsme těch puků měli víc, protože vždycky bychom strávili spoustu času hledání puku. Ale mě by ještě zajímalo možná tohle, jestli říkáte, že to je nekontaktní sport, ale dokážu si představit, že když jeden z těch týmů prostě prohrává, tak dojde tam třeba někdy nějaký jako bitce.
1: No jasně, ve finále byly už takový náznaky rozmíšky, no.
4: Jo,
1: dostal jsem tam výměn i házení do sněhu.
3: Sekerky hezky na zápěstí.
1: Jo. A to bylo zajímavé v tom, že v těch pravidlech je vlastně za tohle má být jako trestný gol, že jo, ale v tom finále se to vůbec neřešilo. A
0: tak to by se pozorovatel učárkoval.
1: Vlastně. No, tam pozorovatel tohle na to vůbec nereflektoval. Ale jak říkám, oni jako nechtěli prohrát ty kluci, takže tam už od začátku. Jako... My jsme teda pak jako přebruslili a oni už ke konci už asi věděli, že už to asi nedají a už začaly nějaký takový ty mind games a nějaký slovní výměny, ta Martin Majzrům to má rád, takže jsem s nima trošku jako ladil hokejkama a dokonce tam dostal stroma někdo, ne?
3: Já jsem dostal stroma.
1: Normálně jako hita dostal, no, Honzik.
4: Tak jsem říkal, no, to jsou ty emoce, ale to teda máte nějaký informace během toho zápasu, máte nebo během toho typu poločasu, máte třeba, víte, kolik je skóre, abyste věděli, co máte přidat nebo to. Já, když ten gul padá tolik, tak si to nemůžete pamatovat.
3: No, snažíme si to jako
4: čárek, že? Když říkáte pozorovatel dělá čárky za každý faul, tak
3: my si to snažíme jako počítat. Skóre. Ale díky tomu, že jsme vlastně měli toho Filipa Šírovýho s náma, tak jsme ho tam postavili jako k tomu, ať to tam jako hlídají. A oni potom už jako od toho semifinále tam stál i ten z té československý Matuš z československý té asociace. Taky to tam jako se snažil hlídat a pomáhat nám.
4: Takže pozorovatel měl skóre třeba 15-5 pro ně a váš pozorovatel měl 15-5 pro vás.
3: Tak.
4: A teď jsme došlo do varování, kolik to skóre teda je.
1: Jako v té základní skupině vůbec, tam jako jedině, když v poločase se jdeš zeptat, kolik to je, tak ti to řekne. Ale od toho playoff, jak tam bylo jako víc lidí, tak se to jakoby víc jako pohlídalo kolektivně, řekněme, jo. Ale stejně ten výsledek toho finále byl jako zajímavý, že my jsme to pak jako přepočítávali na záznamu a vyšlo nám, já nevím, kolik. Plácnu teď, nevím to přesně, třeba 15-6 a výsledek byl 9-6 oficiální. Jo, že to takový vlastně takový jako...
4: To taky mohlo být obrátit.
1: Takový punk, no, někdy.
0: No, takže se i vyplácelo i v té pražské části kvalifikace posílat jakéhosi hlídače, pozorovatele, protože oni jako taky prostě nemusí vidět všechno, jak těch gólů padá hodně. Tak prostě jsme tam taky vždycky posílali někoho, jako koukni mu přes rameno a pak kolik to je. A když je zápas, který je 5-5, 7-7, ale o gol, tak už jako člověk pak se ztrácí v tom, tak dá se jako nějak uspůsobit tomu hra. Asi tak všechno rychle, že?
1: Jako jo, pak už v tom v té pokročilejší fázi, jak říkám, ten výsledek už je jako víc známější, tak jestli je to o gol, o dva, to jako se ví a ty třeba ten Filip Šír to tam nás jako hlásil, je to o dva, je to o tři, vedete, prohráváte, takže tomu

0: jako dokážeš jako s tím pracovat nějak na tom lidi, no, jestli se máš pustit do útoku, nebo můžeš trošku víc zalíst. No. A v té skupině ne, no, tak tam třeba víš, že vedeš hodně o moc, takže to už jako taky přizpůsobíš, ale je to takový, no, někdy, no.
1: Ale jste mistři světa.
0: Ale. Tak to pak, tak. Když chcete vyhrát, tak si to musíte víc hlídat.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
3: No. My jsme se ještě nezeptali na rozměry toho hřiště.
4: No. No, to je zajímavá otázka.
3: Víme branku, jak je veliká, ale nevíme rozměry.
0: Výška sněhových mantinelů, tak metr. Aleš,
4: já
0: bych to přirovnal k hokejový třetině.
4: Já bych řekl, že to je o něco větší.
0: Myslíš? Mm.
4: Tak ono záleží, jak jde, že jo. Třeba na Kobře, tak tam je to polovina hřiště. No.
0: Řekněme, hokejová třetina zhruba, no, plus minus.
3: Takhle, to je dost práce, 4 na 4, když ten hledě,
0: jako, tak, hodinu
3: jako,
0: zápas.
3: Jako zase si dokážu představit, že to, a když jde zápas jeden za druhým, tak jako ta únava může přijít, ano. To je lehce.
1: Dobře, 80 týmů po 5 ve skupinách, jak dlouho trvá ten turnaj?
4: 4 dny. Vlastně ve čtvrtek se začíná ceremoniálem nějakým, hned jsou následují večerní zápasy, pak se hraje pátek, sobota, ještě skupiny a v neděli začíná playoff od 10 do poledne. Vlastně čím člověk vlastně postupuje tím turnajem, tak každou hodinu mu začíná další zápas.
1: No dobře, kolik jste toho odehráli, Petře, pokud máte 5 týmů ve skupině, to jsou 4 soupeři, takže z té skupiny se postupuje do nějaké další fáze dalších skupin.
4: Je
0: 5 zápasů ve skupině, tam je právě ten zajímavý systém, na kterým jsme ztroskotali loni, že se hraje 5 zápasů ve skupině, ale jakoby proti druhé skupině, takže vám odpadá zápas ve vlastní skupině, že to, a podle počítají se body vlastně s týmama, s kterýma nemáš vzájemný zápas, jo. Takže se loni se stalo jako paradoxně ta paradoxní věc, že jak jsme hráli proti té druhé skupině, tak v naší může se stát, když ta jedna skupina je horší, hodně a ta druhá lepší, tak jako v té jedné skupině 5 týmů vyhraje úplně všechno, budou mít plný počet bodů a v druhý bude 5 týmů, který mají 0 bodů, ale přesto postoupí 2.
1: Musí postoupit.
0: Jo, takže skupin. To se nám stalo právě loni. Takže ten systém je, že je 5 zápasů v základu a pak 5 zápasů v play-off až do finále, takže my jsme odehráli 10.
2: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Vy jste říkali, že jste po světovém šampionátu ve městečku Plastarok ještě zůstali. Jednou v Kanadě, jednou v Americe, nebo naopak. A vyrazili jste na NHL. Teď ten takový ten fanouškovský pohled toho kluka, který předpokládám, že jste taky sbírali kartičky, tak jaké to pak je naživo?
4: Je to hezký, no, je to
0: kartičky na podpis,
4: tady
0: máte.
4: No a jo, já bych doma nějakou našel určitě.
0: Je to jako určitě hezký zážitek. My jsme teda většinou si kupovali lísky pod střechu, takže nebylo úplně takže nebyl úplně jako tak, jako že člověk sedí úplně u toho a hltá to, ale mě tam jako překvapilo, že v té Kanadě nebo Americe ty fanoušci jako za to tak jako nefandí, jako že to jako tak, tady v Česku, no. Prostě
4: je to spíš taková show, mi to přijde, než jako vystavit ten popcorn nebo co tam ty burgery, a je to prostě jako víc show, než by se jako to užívali nějak jako sportovně hokejo, že by fandili, prožívali.
0: Což mě se tady jako víc líbí, když jdu na Spartu s Pardubicema, prostě kotle fandějí, jedou. A
1: jenom pro představu, kde jste byli, na jakých stadionech po NHL?
0: Byli jsme v Montrealu, hráli zrovna s Carolinou, asi 2 dny předtím byl vytradován Martin Nečas do Coloreda. A pak druhý rok jsme byli Boston, už nevím s kým hrál.
4: Taky, tyjo, nebyla to taky Carolina zrovna?
0: Ne.
4: Nevím, Columbus,
0: Blue Columbus.
1: Takže Montreal zklamání, meka hokeje, tam, kde se stojí fronty na lístky, tak i tam vás to jako neúplně nadchlo?
4: A to asi ne.
0: Ne, že by nás to jako, no, jako zklamalo, jenom...
4: Ta historie je obrovská, jako tam, když jdete okolo toho zimáku, tak to na vás dechne, jako to je jako super zážitek. A
0: ještě tam je největší zimák, jako, bylo vyprodáno, takže jako...
4: Je to opravdu nejlepší liga na světě, jako ta úroveň je neskutečná, to jako na to se krásně kouká, ale já osobně třeba, co mě ještě jako překvapilo, tak basket, NBA. V Bosnu jsme byli, já jsem nikdy nebyl na basketu a jako neměl jsem ho nikdy moc rád, ale ta hra mě jako vtáhla, a když to vidíš na život, tak mě to hrozně překvapilo, jak to bylo jako rychlý a poutavý. Takže to pro mě bylo jako větší zážitek než ta NHL zrovna, protože tu znám, ale tady už jsem párkrát byl. No.
3: Tak já teďka k tomu basketu, já se tady, když jsem tam rok byl v tom Torontu, tak tam bylo Toronto Raptors tým, který hrál basket, a byl jsem se tam, jednou jsme tam byli s tím týmem, jsem pozvaný podívat se na nějaký ten zápas, a já zase řeknu opak. Mě ten basketbal vůbec nebavil, kromě posledních pěti minut. Aha. Mně přišlo, že ty první čtvrtiny, co hrajou, tak první tři, to bylo úplně o ničem. Aha. Prostě jenom běhali sem tam, házeli koše, to skóre bylo plus minus podobný. A poslední, kdy se už blížil závěr zápasu, tak teprve mi přišlo, když přepnuli o dvě rychlosti, začali hrát úplně jiný basket. Hmm. Přitom jako jsem říkal, jako jo, dobrý, padá hodně košů, ale přišlo mi, že to nebyla vůbec žádná jakoby extra velká taktika. Prostě to jenom běhali jsem tam, dávali koše a posledních pět minut se nejen hrálo. Tak to mě jediný to trošku zklamalo, no. Ale jinak, co říkáte vy o té atmosféře, té NHL, toho hokeje, jedna velká, obrovská show, spojená s tím, že prvních pět minut chodí diváci právě s tím hamburgerama, chodí do těch lavic, než si sednou.
1: A pak taky.
3: Pak to odehrajou těch 12 minut a pak zase už poslední pět minut se odchází na to, takže nevidějí spousty gólů. Je to takový trošku zvláštní, možná kromě playoff, potom playoff má samozřejmě úplně jinou úroveň a tam ty fanoušci už to užívají a chtějí to vidět čestně od začátku, ale základní část je opravdu taková hodně, hodně společenská událost.
1: Fotku se sochou Bobbyho Ora máte?
4: Máme, samozřejmě, my jsme mu tam přinesli ten dřevěný pohár, aby se podíval.
1: On už má z roku 1970, kdy rozhodl tímhle gólem.
4: to samozřejmě máme. Jsme si prošli, no, tak Boston jsme prošli, TD Garden, že nějaký kultuře jsme se věnovali, byli jsme na rozhledně.
5: Tak, to jsme viděli celý Boston a to vlastně stačilo.
3: My jsme ještě nerozebrali ubytování, jste říkali, že jste někde byli teda 4 dny od čtvrtka, nějakou cestou tam no, ubytování, no. Teda tam někde předpokládám nějaký super.
5: Ubytování my jsme měli zrovna jako v lovecký chatě.
3: Tam nebylo daleko.
5: Tam normálně jako máme 4 srubíky, ale my jako, to tam máme jako výborný, myslím si, jako, že jsme chytli nejlepší z okolí. Máme tam naše domácí, jsme přezdívali máma a táta, ty se o nás starali, vařili nám, nosili nám piva, pak se přijeli podívat teda i na to finále. Takže to je jako takové, jsou takový hezký 4 srubíky, kde jsou jako postele normálně a v jednom srubíku máme jako basecamp, základnu, to vám si rozvěšujeme věci, takže ten je potom na spálení, když odjíždíme, že jo, z těch hokejových věcí.
4: Ale jako a úplná pak... samota, jako v lesích, prostě tam nám říkali, ať se nelekneme, když půjdeme večer na toaletu, protože ty byly jako zvlášť mimo pokoje, že tam třeba chodí medvědi, okolo se nelekli.
5: Ale že je zima, že mají zimní spánek, že se jdou jenom protáhnout.
4: Že jsou takový unavený,
5: že se proto protáhnout a jdou.
4: Takže to bylo zajímavý, no. Máma nám vařila, takže my jsme si tam jako udělali podmínky hned v první momentu, jako dobrý, dá se říct, no, výborný.
1: Bavíme se o tom, jaké to bylo v Kanadě na světovém šampionátu v rybníkovém hokeji. Jan Smejkal a Ladislav Hlaveš jsou ve studiu. Na sociálních sítích na mě osobně dost často vyskakují videa, ono to má nějaký algoritmus, když koukáte na psy, tak tam máte hodně psy a tak dále. A já tam často prostě se mi objeví něco z Kanady, kde z nějakého srubu vyjde už oblečený hokejista, skočí na takový zamrzlý potok třeba, nebo ta část řeky a jede se někam zahrát hokej. Jasně, že to je trošku jako přitažené za uši, ale jako dovedete si představit, že to tam prostě takhle jako je někde, že z toho srubu fakt prostě vyjde člověk kousek, má před sebou tu panenskou přírodu a ten led a ty hory.
4: Rozhodně, my jsme teda neměli cyklostezku ledovou až dolů jako na jezero, to ne, ale tam je to fakt číslo oblečení. Jedna ten sport, no. Určitě, jako si to dovedu představit, že to někde tak mají, že vyskočí a jsou někde na nějakým rybníčku, jako zamrzá všechno, oni neřeší protože nic jiného než ten hokej, no. Oni tam nic jiného ani nemají v té zimě, je furt napadáno minus 20.
1: Tak musí být zima, aby se dal pořádat takovýhle světový šampionát 80 týmů. My jsme napočítali na tom záběru z dronu 17 kluzišť a na fotkách jsme vás viděli v helmě a přesto jste měli kulicha. To bylo kvůli prezentaci vaší značky nebo z jiných důvodů?
5: To bylo jenom dojem, to bylo, aby jsme vypadali stejně.
1: Tak zase taková zima tam není.
5: No je tam obrovská zima. A ono ten kulich nepomůže, že jo? Takže to
4: je jedno, jestli... Flev zima nebyla, no, jestli, fyzicky náročně.
5: Jestli ho máte kulich nebo ne, je vlastně úplně jedno. Ten jeden tam... zápas jsme tam raní hráli v minus jako 21 snad byl.
4: My tam byli totiž předepsaný helmy, ono už v posledních letech předepsali helmy kvůli bezpečnosti. A my ty naše kulíšky máme rádi, jak jsme se dali na helmy, no.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, blížíme se do finále a tak se ptám, jak bude vypadat příprava na vaši příští účast. Když teda plánujete cestovat za obhajobou?
5: Plán je takový, že určitě přežít sezónu, nejdřív krajskou. A pak uvidíme, co se stane. Zatím jsme přihlášeni na tu československou kvalifikaci. Tam uvidíme, jak to dopadne a myslím si, že ze dne na den budeme vymýšlet, jestli pojedeme do Kanady nebo ne.
1: A to přece je ale fáze roku, kdy vy ještě hrajete, ne, ten kraj. Tak to taky by vás jako, jedna pětka zmizí. Co na to
5: my to máme takový specifický a benevolentnější, že jsme si vždycky domluvili, že jsme si ten jeden zápas jako ten víkendový přeložili, co se hraje ta československá kvalifikace, tak si to překládáme. No a v únoru už jako ve středočeském kraji, v krajské lize, už vlastně se hraje playoff a to My nehrajeme.
4: My povětšinou jako jde mimo nás, nám se to skrz tuhle ty akci Rybníkovou hodí docela. No.
3: Takže to už je příprava na mistrovství světa. Není důvod hrát playoff, máte před toho mistrovství světa.
5: Loni jsme potřebovali bod k záchraně, ale kdyby jsme udělali dva body, tak už jsme šli do playoff, takže jsme udělali bod a dostali jsme gola v prodloužení. Ne, že by to bylo teda úmysl, ale...
4: Ale jako hezky nám to vyšlo.
5: Ale vyšlo to jako prostě...
4: On je to rok, co rok se to opakuje.
1: Dobře, tak třeba... Bude moc někdy i Martin Procházka, kterého jistě zaujalo povídání o mistrovství světa v Rybníku.
5: Nebo může postavit mančaft, no?
3: Ano.
4: Tady padali
1: tak jsme dva.
4: Tady padali zajímavý jména, jak jste kluky
1: příští
4: oslovit.
1: Příští týden přijde Michal Mikeska. Jsme tři. No a pak ještě... A Zdeněk Moták, ten to bude trénovat, ten přijde, až bude začínat extraliga do našeho pořadu.
3: Ještě jsme mohli ukecat Pavla Pateru, že by nám to tam rozdával ty žabičky.
1: Tak to by nám pánové možná přenechali jejich místo. Našimi hosty ve vysílání Radiožurnálu Sport byli Ladislav Hlaveš a Jan Smejkal z HC Žabonosy, mistři světa v rybníkovém hokeji a také hokejisté krajské ligy ve Středočeském kraji. Pánové, díky, ať se daří a hezký den.
4: Moc děkujeme za pozvání.
5: Taky děkujeme.
4: Hezký den.
1: Martin Procházka se loučí také, měj se hezky.
3: Taky děkuju, naslyšenou.
1: Za týden Michal Mikeska, bývalý pardubický borec, přijde k nám do studia a příjemný poslech dalších pořadů na Radiožurnálu Sport přeje František Kuna. Hezký den.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zuzana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: ano, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže tak hezky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem, tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a vyšlo to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
10: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednávačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Slapy poprvé v historii doplňují kvůli suchu průtok Vltavy. Orlická přehrada klesla na historické minimum. Fotbalisté Bohemians prohráli na hřišti Olomouce 0-3. Dnes bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Je neděle 6. září, začínají hlavní zprávy s Denisou Hergeslovou.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: V Moskvě pozdě večera skončila schůzka amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
11: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
12: Ukrajinské vlasti publikovali svůj příziv.
11: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání, jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
10: Průtok Vltavy začala kvůli suchu poprvé v historii doplňovat Slapská přehrada. Nahradila tak Orlík, jehož hladina klesla na historické minimum, zhruba 15 metrů pod běžnou úroveň. Vodohospodáři už proto z Orlíku upouštějí jenom tolik vody, kolik do něj přiteče.
13: Snížení odtoku omezilo i provoz vodní elektrárny na Orlíku. Nepokryje tak už poptávku v hodinách, kdy je spotřeba elektřiny nejvyšší. Domácnosti to ale podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nepocítí.
14: Samozřejmě na cenu elektřiny to vliv nemá, protože nahrazování dodávky dostanou v tuto chvíli za úkol další elektrárny.
13: Z Orlíku teď odtéká skoro 3x méně vody než normálně. Právě tenhle rozdíl teď musí pokrýt slapy, vysvětluje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertlová.
15: Od této chvíle dotuje tok 40 metrů krychlových za sekundu z vodního díla Vrané Slapská nádrž, kde hladina začala pozvolna klesat.
13: Podle vodohospodářů bude hladina Slapské přehrady klesat každý týden až o 1,5 metru. Anna Millerová, Radiožurnál.
10: V domě srbské armády v Bělehradě se odehrála vzpomínková akce na počest odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý velitel bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagské věznici, kde si odpykával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny spáchané na území Bosny a Hercegoviny během války v 90. letech.
16: Na vzpomínkové akci se sešlo několik set lidí, kteří považují bývalého bosensko-srbského generála Ratka Mladiče za hrdinu. Kromě členů rodiny se akce zúčastnili někdejší členové armády Republiky Srbské, zástupci srbské vlády, včetně ministra spravedlnosti, ale i občané, kteří relativizují nebo popírají činy, za které Mladiče odsoudil Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii. Velebení generála vyvolává silnou kritiku v zahraničí i v části srbské společnosti. Lidskoprávní organizace organizace dlouhodobě protestují proti glorifikaci mladiče a neúspěšně vyzývají vládu v Bělehradě, aby takové jednání odsoudila. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
10: Záchranáři v Nepálu našli v tunelu vodní elektrárny dalšího živého člověka. Jde o občana Číny, který pracoval na vodním díle, když ho minulý týden zasáhla obrovská povodňová vlna. Během několika hodin je to už třetí zachráněný, který v tunelech přežil.
17: Naplňují se naděje záchranných týmů, že díky znalosti tunelů, vzduchovým kapsám a souře šťastných okolností mohla část lidí v podzemním labirintu přežít. V mimořádně náročných podmínkách tam teď pracují kromě nepálských záchranářů i odborníci z Číny, Austrálie nebo Indie. Zatímco v některých tunelech a vodních šachtách se dostanou maximálně 100 metrů do útrob těchto betonových staveb, jinde už jsou až 700 metrů hluboko. Vojáci, záchranáři i dobrovolníci pracují i v noci, protože každým dnem naděje na záchranu dalších živých lidí rychle klesá. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
10: Policisté evidují při kontrolách víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce. Za prvních 8 měsíců roku se přestupku dopustilo přes 26 100 řidičů. Oproti loňsku je to za stejné období nárůst o 10%. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
18: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
10: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Po roce a čtvrt znovu v Praze jezdí tramvaje mezi stanicemi IP Pavlova, Muzeum a Italská. Dělníci úsek obnovili a vybudovali napojení na budoucí trať přes Václavské náměstí. Práce za asi 225 milionů korun trvaly od poloviny června minulého roku.
19: Poprvé po několika měsících na pražské zastávce Muzeum vystoupila paní Klára.
20: Samozřejmě to tady nejezdilo dlouho, tak jsme na to všichni čekali a vypadá to moc hezky, tak si myslím, že to lidem pomůže.
19: Dodává, že teď bude mít jednodušší cestu do práce.
20: Vystupovala jsem většinou na IPáku, takže jsem jezdila od tam, no, nebo nějakým autobusem, nebo pěšky.
19: Dělníci upravili křižovatku Legerovy ulice s Vinohradskou a z ní napojili trať na už dříve postavené koleje mezi starou a novou budovou Národního muzea. Popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
21: Pokračuje dál dolů je trať TT Václavské náměstí, která ještě tedy bude trvat do června příštího roku.
19: Obnovu trati nad Národním muzeem dělníci dokončili o půl roku dříve, než dopravní podnik plánoval. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
10: Archeologové v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu v sobotu představili lidem mimořádný objev. Jsou to ostatky děvčátka s náušnicemi staré 2 500 let, tedy z doby halštatské. Figurínu v replice dobového oděvu naaranžovali přímo v místě nálezu. Akce byla součástí setkání přátel halštatské kultury. Příznivci archeologie při ní rekonstruují život lidí té doby.
22: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
23: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
22: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
23: Desítky lidí v dobovém oblečení ukazovali třeba výrobu železa, tkaní nebo pravěké hudební nástroje. Přímo v jeskyni vědci ukázali, kde našli ostatky halštatského děvčátka.
24: Měla 6 až 9 měsíců.
23: Říká archeoložka Zuzana Golec-Mírová.
24: Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
23: Originální artefakty v listopadu vystaví Muzeum Bladenska. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians v 7. ligovém kole prohráli na hřišti Sigmy Olomouc 0-3. Pražané v první půli nevystřelili na branku a trenér Jaroslav Veselý přisoudil horší výkon únavě ze středeční dohrávky.
25: Trošku si to vyčítám, že to dej za mnou, protože přece jenom ta únava z toho středečního zápasu byla znát, když jsem si myslel, že ne a že jsem tu se s toho měl asi víc prodotovat. Příště to asi tak udělám, že už na ty dojmy hráčů nedám a víc jsem to v hlavě měl. Mužstvo si věřilo, mělo teďka dobrý výkony i výsledky, tak jsem mě do toho moc nechtělo šahat, ale považuji to i taky za svou chybu.
10: V dalších zápasech pak pražská Slavia porazila Zbrojovku Brno 4-0, Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0 a Artis Brno podlehl plzeňské Viktorii 0-3. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková neprošly do osmifinále US Open. Bousková prohrála s Polkou Švjontekovou 0-2 na sety. Stejným rozdílem podlehla Bartuňková Rusce Andrejevové. O postup bude ještě bojovat Jakub Menšík, který se brzy ráno utká s Američanem Tienem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a D3 u Dynína. D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru specializovaná firma tam za asistence hasičů odstraňuje následky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy neprůjezdná za sjezdem na Ševětín. Na 112. kilometru se osobní vozidlo střetlo se stádem prasat. Odklon na exitu 118 Ševětín na silnici 3, odkud se na dálnici vrátíte před Veselým nad Lužnicí na kilometru 107. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za Herstošicemi. Osobní vozidlo se tam střetlo se zvěří, odstavené je na krajnici a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci teploty klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, ojediněné se objeví přehánky. Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24 stupňů a na horách bude kolem 13. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza sobotní polední publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
4: Proč bude průtoku vody ve Vltavě pomáhat poprvé v historii nádrž Slapy místo Orlíku? Kdo jsou lidé, kteří natočili kontroverzní rozhovor s ministrem Macinkou? A celý areál Hřebčína v Napajedlech se stal kulturní památkou, budou se tam znovu chovat koně. Běžnému pozorovateli by se mohlo zdát, že deště v posledních týdnech zmírnily sucho. Krajina se sice přece jenom trochu zazelenala, ale například záběry z nádrže Orlík ukazují, jak klesající voda obnažuje čím dál větší části břehů a dna. Její hladina je tedy teď až o 15 metrů níž než jindy. Právě kvůli poklesu hladiny Orlíku využije povodí Vltavy poprvé v historii k udržení potřebného průtoku zásobu vody ze Slapské přehrady. Naopak odtok z Orlíku se začal snižovat. Naším hostem je Jan Danhelka, ředitel úseku hydrologie Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak můžeme si to ještě říci přesněji, co znamená, že Orlík bude využívat k udržení průtoku Slapy?
5: A tak ona vlastně, Vltavská kaskáda, je koncipovaná jako soustava nádrží. Každá ta nádrž má nějakou svoji primární roli. A ty ostatní jsou tam proto, aby třeba vyrovnávali nebo se použili právě jako Slapy v případě, kdy ten vlastně zásobní objem Orlíka je vyčerpán. A Orlík je vlastně tou hlavní nádrží, je největší, proto je vlastně využívána první. Ale celá ta kaskáda, ať už vezmeme to od Lipna až po Vrané jako poslední stupeň, tak vlastně slouží k tomu, aby se ty nádrže vzájemně si tu vodu pomáhaly předat tak, aby splnili tu hlavní funkci. A tou hlavní funkcí je vlastně pouštět do Prahy 40 kubíků vody, neustálý průtok, tak aby Vltava v Praze pořád měla dost vody, hlavně třeba na namíchání vody, která je vypouštěná z čistiny odpadních vod.
4: No a vyčerpání těhle zásob, až nastoupí Slapy a já nevím, potom třeba Vrané, tak to může asi trvat docela dlouho, protože třeba zástupci povodí Vltavy ujistili, že i kdyby se situace nezměnila, nepřibylo srážek, tak zásoba vody by vydržela vylepšovat toky řek několik měsíců, je to tak?
5: Je to tak. Tak ono, Slapy jsou také ohromná nádrž na české poměry. Vlastně pořád patří mezi ty největší. Vlastně spolu s Orlíkem, Lipnem, Nechranicemi, tak jsou v té top 4, kdybychom to takhle řekli, co se objemu týče, který dokážeme tedy využít. Takže není to nic mimořádného z hlediska toho, jak ty nádrže byly navrženy. Ony přesně tenhle ten účel se vlastně sledoval, aby si vzájemně mohli pomoct tím zásobním objemem. Mimořádné je to, že se to stává opravdu poprvé za dobu, kdy nádrže byly vybudovány. To znamená, od 60. let ještě nenastala taková situace, že by v Orlíku klesla hladina natolik, že by se přešlo na využívání Slap. Ale ty nádrže obecně jsou stavěny právě na to, aby byly dostatečně zabezpečeny i pro mimořádné situace, jako je ten letošní rok.
4: Vy jste mluvil o čistidnách odpadních vod. K čemu dalšímu je nutné ty toky vylepšovat? Ono se mluví o ekologii, odběru vody, čili aby ryby a další organismy v řece nezahynuly, aby lidé měli vodu v kohoutcích, protože třeba část pitné vody se bere z Vltavy?
5: Je to přesně tak. Ta samozřejmě, co se týče Vltavy samotné a Dolního Labe, tak tam to nalepšování průtoku má více funkcí. Když se podíváte na to, jak vypadal ten stav předtím, než byla vybudována Vltavská kaskáda, tak se stávalo, že opravdu v Praze teklo nějakých 12 kubíků. To není úplně limitní pro využívání odběru vody. To je potřeba říct, že těch 40 kubíků, ten odběr, který je na Vltavě v tuhle chvíli v Podolí, je maximálně ve stovkách litrů, takže to se tam ten důvod úplně není a ta funkce pro odběr vody vlastně by Vltava zabezpečovala v podstatě i bez nějakého většího příspěvku na vodních nádrží Vltavské kaskády. Ale celkově ten ekologický stav, ty obnažené břehy, Vltava je přece jenom široký tok, vlastně zcela regulovaný, tak by určitě nebylo hezké, jak by to tady vypadalo. Opravdu většinou se v historii objevilo o tom, že Vltava vlastně byla zapáchající strouha a umíraly ryby a podobně. Takže to je jedna věc. Samozřejmě další věc je udržení i toho Dolního Labe. Ono v tuto chvíli už je to pase, ale pomáhá vlastně Vltavská kaskáda ve chvílích, kdy toho té vody je přece jenom trošku víc, i pomáhá vlastně lodní dopravě.
4: A jak je to na horním toku Vltavy? Tam pomáhá třeba chlazení Temelína, Lipno?
5: Tak ona, ta kaskáda, vlastně pomoci chlazení Temelína je jedna z funkcí Vltavské kaskády. Takže Lipno, ano, je velká zásobárna vysoko v horách, která vlastně také se prázdní. Ona není tak viditelná možná v tuto chvíli jako Orlík, ale ten přítok do Lipna je možná někde okolo jednoho kubíku. Vypouští se klasicky 6 a mimo jiné proto, aby vlastně na těch dalších nádržích, které jsou Kořensko, Hněvkovice, a tam je přesně role toho zabezpečit průtok v elektrárnách, takže, nebo respektive vodu pro chlazení v elektrárně, která navíc ji odebírá relativně malé množství, protože využívá chlazení pomocí těch chladicích věží, takže taková ta situace, kterou jsme viděli v průběhu léta třeba s jadernou elektrárnou Pax v Maďarsku, která přímo odebírá hnedka tu teplou vodu, vlastně vrací do Dunaje, tak jí vadil pokles hladiny Dunaje, tak to u nás není. A je to zase jedna z funkcí Vltavské kaskády.
4: No ale proč vlastně v tomhle směru té kaskádě nijak výrazně nepomohl ten srpnový déšť? Bylo ho málo, nebo spolkla většinu vody, vyprahlá krajina?
5: No představte si vlastně to, že i ta krajina je svým způsobem nádrž, nebo funguje minimálně jako nádrž, takže půda vlastně je teďkon také vyprázdněna. No a ten déšť, který byl, tak když naprší, tak první se
4: tak
5: snaží
4: uschne.
5: Dostat do těch... ne, ale vlastně ten deficit v půdě je tak velký, že opravdu srážky dokáže zachytit a nedostanou se až k tomu, aby protekly do nějakých hlubších vrstev, dostali se do vodních toků a mohli plnit Vltavskou kaskádu. Ono, ten průtok malinko vzrostl, ale uvědomme si, že se musí zaplnit vlastně celá a ta zásoba v půdě, která momentálně chybí, ale třeba na Lužnici i rybníky, takže ty jsou také vlastně prázdné a než ta voda by se dostala skrz Lužnici do Vltavské kaskády, do Orlíka, tak ještě musí naplnit vlastně ten ohromný objem vody, který nechybí jenom v těch nádržích, on chybí všude v krajině.
4: Vysvětluje hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu. Moc krát vám děkuji. Přeji hezký den.
5: Krásné odpoledne všem.
4: Rozhovor ministra zahraničí Petra Macinky s motoristů sobě s maskovaným mužem má do hru. Vedení ochranné služby oznámilo, že prověří, zda byl v tomto případě postup ochranky v pořádku. Vicepremiér svolil k interview, aniž by umožnil ochrance prohledat prostory, kde se skrývaly makety výbušnin, střelné zbraně a další lidé za plentou. Celou akci připravila dvojice influencerů Vojtěch Pšenák a Mike Oganesian, kteří ministra pozvali k rozhovoru pod falešným jménem Tomas Paukner. Ve vysílání vítám investigativního reportéra serveru Seznam zprávy Lukáše Valáška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Kdo je vlastně tahle dvojice, která si říká detektivní parta? Oni tuším začínali jako internetoví trolové, dá se říct, kteří tak trochu testují hranice trpělivosti a svobody slova.
2: Je to v podstatě skupina youtuberů, která se dlouhodobě snaží zbohatnout na tom, že vytvářejí kontroverzní obsah a sbírají na to lajky, shlédnutí, případně nějaké příspěvky od fanoušků. A tohle to je vlastně jejich poslední modus operandi, že tedy nějakým způsobem útočí na ty, které označují za dezinformátory, dezoláty, lháře a podobně.
4: No a kdy se tedy přerodili na tyhle údajné bojovníky proti pokrytectví, dezolátům, dezinformátorům, komunistům, protože jsou známa i jejich trochu starší videa, jak je třeba Pšenák vystupující pod pseudonymem Pražský pérák, vyvedený za použití síly ze sídla komunistů, anebo také zveřejnili údajné pornozáběry poslance Reichla.
2: Je to závitost posledních, řekněme, třeba 2 let. Do té doby například tedy kolega pana Pšeňáka, který jako vůči postavu celého toho projektu říkal Mike Pán, tak se věnoval třeba tím, že opravdu on sám vědomě porušoval zákon a pak, když to třeba řešila městská policie, tak vyvolával s tou městskou policií nějaké konflikty. Vysmíval se jim, zesměšňoval je, snažil se třeba za pomocí nějakých právních kliček dosáhnout toho, aby nebyl potrestán. Takže ta jeho historie je opravdu barvitá. On třeba dělal i biznis, ve kterém nabízel lidem, že je zbaví toho, aby dostali pokutu, když spáchají nějaký dopravní přestupek za volantem. Snažil se svými internetovými projekty obohatit opravdu různými způsoby.
4: No a myslím, že v tomhle případě to byl ten pan Oganesian a on se ale někdy pohyboval i za hranou zákona. On byl za svoje činy několikrát odsouzen, jestli se nepletu.
2: Je to tak. Jedno to jeho odsouzení, to je nějaký rok 2022, tuším. Tam to bylo právě za to, že překročil hranice zákona při jednom z těch svých konfliktů s městskou policií. A ve druhém případě také pak odsouzený za vyhrožování starostovi Velkých Hamrů, se kterým opět měl nějaký konflikt v rámci té své youtuberské činnosti.
4: No v případě ministra Macinky použili, dá se říct, jako návnadu fiktivního autora jménem Thomas Paukner. Co vlastně Petra Macinku k tomu rozhovoru nalákalo, protože on na začátku mluvil o Pauknerovi, dá se říct, s tím obdivem?
2: To asi může zodpovědět s jistotou jenom pan ministr, ale samozřejmě z té komunikace, kterou právě ta detektivní parta zveřejnila, tak je patrné, že přesně on vyjadřoval tomu anonymnímu profilu, který se tedy na internetu prezentuje pod jménem Paukner, určitý obdiv. Je potřeba říci, že Paukner dlouhodobě tím, co on nazývá investigativou, ono je to spíše účelové vyzobávání informací a jejich zasazování do nějakého skandálního rámce, útočí na nynější parlamentní opozici, to znamená politické konkurenty pana Macinky. Zároveň ta jeho tvorba je dlouhodobě sdílená těmi vládními politiky, je využívána k tomu, řekněme, aby podporovali tu svoji činnost a kritizovali opozici, takže to jsou asi ty věci, které panu ministrovi mohly imponovat, a to až do té míry, že si vlastně nedal pozor a neskontroloval si důkladně, jestli skutečně ho zve na rozhovor ta reálná skupina, která se za tím profilem Paukner schovává, nebo ho někdo napálí a vlastně se za toho Pauknera vydává tady detektivní parta.
4: No, teď je ale ještě otázka, proč to ti lidé dělají. Oni na svých stránkách uvádějí, že chtěli prověřit, a to cituji, bezpečnostní a kognitivní schopnosti vicepremiéra, ministra zahraničí, člena Bezpečnostní rady státu, ale současně zvou diváky na placenou platformu. Takže vy už jste to na začátku říkali, je to hlavně pro peníze?
2: Tak tu jejich motivaci samozřejmě znají jenom oni sami, do hlavy jim nevidíme, ale realita je taková, že když se podíváme do té jejich minulosti, tak tam skutečně ta snaha byla získat na ty věci peníze. Nyní zase vydělávají na tom, že prostě nabírají na to předplatitele. Je to tak, že Mike Pán, tedy pan Oganesian, tak figuruje už tuším 2. rok v žebříčku nejlépe vydělávajících youtuberů časopisu Forbes. Ta kontroverze jeho spočívá třeba i v tom, že on se přesto, že tedy navenek prezentoval tedy tyhle ty velké výdělky, dlouhodobě vyhýbal splácení svých dluhů, a to až do té míry, že soud konstatoval, že v té insolvenci, respektive odlužení, do kterého se sám dobrovolně upsal, tak sleduje nepoctivý záměr a snaží se tedy ty věřitele obejít. Takže ten finanční, ta finanční motivace, si řekněme nějakými kličkami a ideálně skrytě, tak aby to třeba všichni věřitelé nezjistili, si vydělat peníze přes nějaké zpřátelené subjekty, ta je tam samozřejmě evidentní a je to bezesporu jeden z těch silných motivátorů, byť oni tvrdí, že samozřejmě chtějí nějakým způsobem odhalovat pravdu a trestat lidi, kteří se chovají prostě nesprávně nebo dokonce nezákonně.
4: No a jak moc tímhle, jak oni říkají, experimentem získali pozornost?
2: Tak myslím, že to, že tady spolu tu věc řešíme, mimo jiné, tak je důkazem toho, že tu pozornost si opravdu vydobili. Je to samozřejmě tím, že tak říkajíc přistihli při nějakém docela nezodpovědném, než kvůli nebezpečném, možná hloupém chování vicepremiéra české vlády, člena Bezpečnostní rady státu, ministra zahraničí, pana Macinku. To je jako bezesporu velký úlovek. Zaznamenala to řada zahraničních médií, samozřejmě jim opět přibyli předplatitelé na jejich placené platformě, mělo to na sociálních sítích velký ohlas. Takže v tomto bezesporu tady ten jejich další počin se jim povedl.
4: Tolik investigativní reportér serveru Seznam zprávy Lukáš Valášek. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
4: Ministerstvo kultury prohlásilo, a to i přes odpor majitele, za kulturní památku celý hrazený areál Hřebčína na Pajedla, donedávna známý chovem plnokrevníků, tedy včetně připojených pastvin, o které se vedl spor. Rozhodnutí předcházelo přezkumné řízení a nové posouzení památkářů. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě ještě předtím na začátku léta zrušil rozhodnutí předchozího ministra kultury Martina Baxy z ODS, a které pastviny a některé další části areálu Hřebčína ponechávalo mimo památkovou ochranu. Majitel Hřebčína, společnost Signum, se k věci zatím vyjadřovat nechtěla. U telefonu je Aleš Martínek, advokát, zástupce spolku za záchranu Hřebčína na Pajedla a chovu koní v něm. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Tak vaši petici, kde mimo jiné žádáte ministerstvo kultury, aby vyhlásila památkovou ochranu celého areálu, tak podepsali desítky tisíc lidí. Jste tedy spokojení s tím, jak teď ministerstvo rozhodlo?
6: No určitě, protože Hřebčín na Pajedla je ohromná kulturní hodnota, velké národní bohatství a určitě má být chráněn jako celek a to je potřeba si uvědomit, že skutečně takové rozhodnutí, které nyní vydalo ministerstvo kultury, je skutečně v souladu s právem, takhle to je prostě správně.
4: No proč ale si podle vás zaslouží památkovou ochranu celý ten areál Hřebčína na Pajedla? To původní rozhodnutí tehdejšího ministra Baxy vycházelo z toho, že současný majitel, firma Signum, chov koní po více než 130 letech zrušil a proto není potřeba chránit ani ty pastviny, které sami o sobě podle tehdejšího rozhodnutí ministerstva památkovou hodnotu nemají.
6: To není argument samozřejmě, protože jestli v tom Hřebčíně koně jsou nebo nejsou, nemá vliv na to, jestli to je památkově jako způsobilý objekt ochraně nebo není, neboť jakoby odborná památková stanoviska zejména Národního památkového ústavu prostě jednoznačně uvádějí, že ta hlavní památková hodnota je právě ta integrita toho areálu, neboť se dochoval v té autentické podobě do dnešních dnů. Čili tady je potřeba chránit tuhle tu památkovou hodnotu spočívající v té integritě urbanismu a celistvosti toho areálu. To znamená, že ochrana jednotlivých stájí nebo staveb prostě není ochrana Hřebčína, to skutečně ne. Tak to není. A to, jestli v něm se nachází koně nebo ne, na to posouzení těch památkových hodnot prostě nemá žádný vliv.
4: No ale co z té rozšířené památkové ochrany vlastně reálně plyne? Majitel totiž říká, že chov se mu nevyplatil a na těch pastvinách chtěl postavit domy a právě z těch zisků chtěl chov dotovat.
6: No to skutečně je potřeba uvést na pravou míru, protože my se tady bavíme o tom historickém centrálním Hřebčíně a jeho navazujících pastvinách, které, o které když by ten Hřebčín samozřejmě přišel, tak potom je vyloučeno jakoby jeho využití pro původní účel nebo alespoň pro účel i nějakých jiných chovatelských jakoby záměrů. Jo? Takže to tak skutečně není, že někde ukrojíte pastviny a z toho zbytku byste financoval potom, nebo z těch zastavěných pastvin by financoval hřebčín, protože tyhle ty pastviny jsou ty životně důležité, to skutečně takhle není.
4: No ale pokud podle majitele ta památková ochrana znemožňuje ekonomické udržitelné využití areálu, tak nakolik je podle vás reálné, že by se do Hřebčína skutečně vrátil chov koní, který, jak víme, skončil v roce 2023?
6: No, dívejte, to je samozřejmě otázka vždycky toho, že kde je vůle, je i cesta a určitě nějaká řešení jsou, ale...
4: No a jaká třeba? Kdo by měl pomoct? Já nevím, město Napajedla nebo stát?
6: Předpokládám, že jakoby u města to není asi na správném místě, neboť město by možná mohlo nějak třeba pomoci, ale klíčový subjekt tady bude Ministerstvo zemědělství a určitě jsou v nádby i soukromí investoři a tak dál. I jsem uvažoval o nějaké nadaci, ale to všechno záleží na tom, že vždycky musíte mít dva subjekty a více na nějakou dohodu, takže tam věřím, že se ta cesta hledat dá, když bude vůle.
4: Aleš Martínek, advokát a zástupce spolku za záchranu Hřebčína Napajedla a chovu koní. V něm já vám děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
6: Děkuji za rozhovor. Naslyšenou. Hezký den.
4: No a 20 minut polední publicistiky na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus.
7: A tohle je tedy repríza polední publicistiky ze soboty 5. září. Teď už je neděle 6. září. Radiožurnál půl jedné. Denisa Hergeslová a zprávy.
8: Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení. Koalice kritiku odmítá a je připravena senátory přehlasovat. Stovky lidí v sobotu protestovali proti migrantům v přístavu Dover na jihovýchodě Anglie. Požadovali zastavení malých lodí s nelegálními uprchlíky, kteří připlouvají do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamanšský průliv. Začala kampaň Aktivní září. Jejím cílem je motivovat děti i dospělé ke sportu. Letos se koná po 4. a podílí se na ní Hospodářská komora a Česká komora fitness. Podporu získala také od Světové zdravotnické organizace. Součástí kampaně jsou i nábory do dlouhodobých pohybových aktivit a zapojit se můžou nejen jednotlivci, ale i celé společnosti a kolektivy. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy 5. v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky.

0: Ve víkendovém radiožurnálu skupina Lucie Dotknu se ohněm, teď už je 1:15 neděle 6. září. Obyvatele německého Saska-Anhaltska dnes vyrazí k zemským volbám. My přinášíme teď jeden příběh. Bauhaus byla legendární škola architektury a designu, kterou za víc než 100 let její tradice potkali horší věci, než že si ji lidi pletou s řetězcem hobby marketu. Ještě před válkou zavřeli školu nacisti, kteří se odmítali smířit s tím, že německá střecha by mohla být i plochá a nejen sedlová. A tohle nacionalistické poměřování kultury znovu ožívá. Před dnešními zemskými volbami v Sasku-Anhaltsku ho oprášila strana Alternativa pro Německo. Situaci pozoroval na místě náš zpravodaj Tomáš Havlín.
1: Budova školy Bauhaus stojí ve městě Dessau, česky v Desavě, trochu stranou za kolejemi. Před 100 lety ji postavil Walter Gropius a dnes je součástí světového dědictví UNESCO.
2: Man kann sich einmieten in die ehemaligen Wohnräume der Studierenden zum übernachten tatsächlich.
3: Dá se tady přespat v pokojích, ve kterých dřív bydleli studenti. Jsou víceméně v původním stavu. V Desavě jsme už po několikáté, ale tohle jsme ještě nevyzkoušeli. O víkendech bývá i plně obsazeno. Strávit noc v muzeu, to se člověku nepoštěstí každý den.
2: Gibt wenig solche Möglichkeiten, glaube ich, in Architektur und Museen auch.
1: Burk a Fanny jsou pár z Hamburku, vracejí se z dovolené a nebýt Bauhausu, tak by Desavu stejně jako mnoho jiných nejspíš úplně minuli. Teď ale přemýšlejí, jestli se sem budou vracet i v budoucnu, a to kvůli politické situaci.
4: Bauhaus ist das Bauen der Globalisierung. So, sozusagen der Anywheres.
1: Bauhaus podle Tomase Tilschneidera, možného budoucího ministra kultury spolkové země Sasko-Anhaltsko za stranu AfD, představuje vykořeněný styl kosmopolitních všudybylů, který je cizí německé identitě, doslova neněmecký, a navíc prý prosazuje globalistickou agendu. Ředitelka nadace Bauhaus Barbara Steinerová ale pro agenturu Reuters nabídla jiný pohled.
5: Bauhaus ist weltbekannt und damit ist auch Aufmerksamkeit, weltweite Aufmerksamkeit garantiert.
6: Útočit na světoznámou instituci pojmy a slovníkem z 30. let je samozřejmě kalkul zaměřený na získání co největší pozornosti. Kdo navíc považuje za historicky významnou éru jen od merseburských zaklínadel po německé císařství a 20. století jak si vynechává, proto ani Bauhaus nemůže být německý.
5: Und wenn man diese Geschichtserzählung zugrunde legt, dann ist das Bauhaus nicht deutsch.
1: Nejde přitom jen o útok na jednu konkrétní budovu. AfD si do předvolebního programu napsala, že umění, které podle strany nedostatečně pečuje o německou identitu nebo je dokonce protiněmecké, nemá mít nárok na veřejnou podporu. Generální ředitel divadla v Magdeburgu Julian Schava v tom vidí lacinou kulturní válku. Vést ji je podle něj jednodušší, než řešit třeba nedostatek školek nebo klesající kupní sílu obyvatel. Zároveň je ale podle něj takový přístup nebezpečný.
7: In der AfD das gleiche erreichen wie in Amerika oder wie in Ungarn.
8: AfD chce dosáhnout něčeho podobného jako v Americe nebo v Maďarsku. Chce mít větší kontrolu nad politickou debatou. Může například snižovat příspěvky veřejnoprávním médiím, ale i divadlům, ve kterých se vede debata, která nemusí být vždy plně v souladu s vládou. Penězi se dá ovlivnit, jaké hodnoty budou kulturní instituce zastávat.
7: Muzeen oder das Bauhaus vertreten.
1: O tom, jak bude kulturní politika v Sasku-Anhaltsku vypadat, tak mohou rozhodnout zemské volby. AfD má podle průzkumu podporu více než 40% voličů. Z Magdeburku a Desavy Tomáš Havlín, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Jedna hodina. Denisa Hergeslová a zprávy.
1: Zvláštní zmocněnci amerického prezidenta Trumpa jednali s ruským prezidentem Putinem v Moskvě. Elektrárna Orlík kvůli suchu omezila výrobu. Tenistky Bartuňková a Bousková neprošly do osmifinále US Open. Teploty v noci klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7, zítra bude až 24.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa přivezli do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině. Podrobnosti o mírovém plánu a výsledcích schůzky zatím nejsou známé.
3: V любом случае, конечно.
4: Ruský prezident na začátku jednání označil setkání s americkými vyjednavači za přínosná. Podle Putina s nimi mají Rusové dobré zkušenosti a důvěřují jim. Witkoff taky ruskému prezidentovi poděkoval, že armádě nařídil třídenní pozastavení útoků na Kyjev. Už předtím Ukrajina kvůli americké návštěvě oznámila přerušení náletu na ruskou metropoli. Witkoff a Kushner budou z Moskvy pokračovat do Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vzkázal, že se těší na věcné jednání. Václav Hojný, Radiožurnál.
1: Některé vodní elektrárny v Česku snížily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje například elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody. Podle mluvčího ČEZu Martina Schreiera nemůžou elektrárny garantovat dostatečný výkon v časech energetické špičky.
5: Nahrazování této dodávky špičkové elektřiny do sítě bude na dalších zdrojích schopných rychlého najetí, to znamená zejména na modernizovaných přečerpávacích elektrárnách Dlouhé Stráně a Dalešice.
1: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo online téměř 780 lidí starších 18 let. Šumperští strážníci spustili interaktivní online mapu s polohou autovraků. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut ve městě. Cílem je informovat obyvatele města o tom, která auta už strážníci evidují jako vraky. Pokračuje Martin Pelnář, ředitel šumperské městské policie.
6: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit.
1: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková do osmifinále US Open nepostoupila. S Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2-6, 6-7. Zejména ve druhém setu ale odehrála s šampionkou Roland Garros velmi vyrovnanou partii a vysloužila si i podporu z tribun. Pokračuje Bartuňková.
7: Těma výměnama některýma, který byly dlouhý a pak jsme se do sebe prali, tak postupem času jsem vlastně si ty fanoušky dávala víc a víc na svoji stranu jsem cítila, takže jo, strašně mi to pomáhalo.
1: Ve třetím kole skončila i Marie Bousková, která prohrála s Polkou Švjontekovou z Polska 2x6-7. O postup bude hrát ještě Jakub Menšík, který se brzy ráno našeho času utká s Američanem Tienem. Fotbalisté vedoucí Slávie dál drží neporazitelnost v této sezóně šance ligy. V sedmém kole vyhráli nad Zbrojovkou Brno 4-0. V dalších zápasech Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, Sigma Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Artis Brno prohrál s Viktorií Plzeň 0-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a omezení na Šmejkalce. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se pracuje na odstranění následků požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na dálnici se vrátíte na kilometru 66. A na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za sjezdem na chodce rady. Na 24. kilometru na mostu Šmejkalka převádějí provoz do jízdního pruhu ve směru na Prahu. Nyní se projíždí pouze jedním pruhem, ale nezdržíte se. V Praze Vekbelské za sjezdem z Liberecké ve směru do centra dejte pozor. Osobní vozidlo tam narazilo do svodidel, projíždí se jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty v noci klesají mezi 13 až 9 stupňů, v údolích až k 7 stupňům, ojediněle se objeví přehánky. Přes den bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě až 24, na horách bude kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: V neděli 6. září 6 minut po 1 hodině. Jestli chceme být v dobré kondici, musíme proto něco udělat. Neudělá se to samo z gauče. Právě na tohle se zaměřila kampaň Aktivní září, která odstartovala. No a my vám ji představíme v čase do 13:15.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Kromě vyvážené stravy taky hlavně pohyb a sport, tohle patří ke zdravému životnímu stylu. Vést k tomu má veřejnost kampaň Aktivní září, za kterou stojí nadační fond Aktivní Česko. Letos se koná po čtvrté a odstartovala v zahradách Strakovy akademie v Praze.
1: Tvrdší hudba, povzbuzování lektorů a ostré tempo, to je lekce spinningu.
2: Dělala jsem sport jako žákyně, gymnastiku i atletiku a vedu kurz pro seniory, jenomže seniori jsou líní, pohodlní a nechtějí se hejbat, protože všechno je bolí a ono je lepší fňukat, než cokoliv dělat.
3: Paní Vilma, vy jste přijeli z Loun?
2: Ano.
3: A řekněte mi, když jste aktivní seniori, tak čemu všemu se věnujete?
2: Všemu. Aby seniori žili aktivní život. Kulturně, společensky, sportovně.
3: Proč je to za vás důležité?
2: No, protože veselá mysl půl zdraví.
1: Na trávníku se na lekci jógy protahovala paní Lucie.
4: Tak já jsem povoláním fyzioterapeutka, takže samozřejmě pohyb považuji za základní potřebu lidského organismu a jsem takový amatérský sportovec všeho druhu.
5: Přidejte si zátěž a snažte se pochytit tempo.
6: V České republice ročně umře zhruba nějakých 43 tisíc lidí v souvislosti s kardiovaskulárníma chorobama. A tím sportem právě, nebo tím pravidelným sportem, tím pohybem, jenom tím, že jdu do práce, jedu městskou hromadnou dopravou, dvě zastávky před prací, prostě vystoupím a jdu pěšky. A tímhle s tím vlastně se dostanu k tomu, abych preventoval.
1: Říká Matyáš Fošum, pověřený vedením hygieny.
6: Dá se říct, že z pohledu kardiovaskulárních chorob, ale i diabetu, psychických potíží, deprese, je právě jeden z těch nejdostupnějších, nejlevnějších a nejrychlejších léků, právě ten pravidelný pohyb, potažmo i ten sport.
5: Lehkej side to side.
1: Do aktivního září se můžou jednotlivci, firmy nebo školy zapojit během celého měsíce, a to třeba tím, že nepojedou do práce autem, ale na kole, případně půjdou pěšky. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Čtvrt na dvě minuta k tomu, tady vysílání víkendového radiožurnálu skupina R.E.M. Teď už za námi, aktuálně teď Jiří Procházka, Zelená vlna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D5 u Starého Plzence. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova zbystřete za sjezdem na Plzeň. Na 73. kilometru hlásí policie tři madrace v levém pruhu. Opakuji, na D5 ve směru na Rozvadov na 73. kilometru tři madrace v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději po zprávách v 1:30.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu, a to v čase po čtvrté na dvě. Brněnská kamenná kolonie vznikla už v roce 1925 v bývalém pískovcovém lomu. Z původní osady pro chudé dělníky se postupně stala svébytná čtvrť s vlastním sousedským životem. Teď mají v takzvané kamence znovu místo pro vzájemné setkávání. Po dvou letech skončila obnova kulturního domu.
1: Na kamence jeden dom, na kamence šuli buli a bol.
2: Zpívají ženy z brněnské kamenné kolonie a právě zpěv má být jednou z věcí, které se do Kamenky vrátí spolu s obnoveným kulturním domem.
3: Byla to taková rodina tady. Každý o všem viděl, jo. Když měl někdo narození, tak ta rodina přála, jo, zase to chcou zaspívat, no, tak to tady bylo takový domácký, víte, taková vesnička. Vesnička v Brně, jo.
2: Tak na Kamenku vzpomíná 90-letá Drahomíra Kantorová, která v kolonii žije celý život. Čtvrť vznikla v první republice v bývalém pískovcovém lomu v prudkém svahu nad řekou Svratkou. Původně tu bydleli hlavně chudí dělníci v malých domcích postavených těsně vedle sebe. Podobné dělnické kolonie vznikaly i v dalších českých městech. Kamenka je ale jediná, která si svou osobitou atmosféru zachovala dodnes. Součástí života Kamenky byl i kulturní dům. Karel Matoušek si ho pamatuje ještě jako dítě.
4: Tady vlastně kulturní dům sloužil jenom pro mikulášský nějaký besídky, co si pamatuju jako děcko, tak jsme sem chodili.
2: Konaly se tu besídky, plesy, divadelní i filmová představení. Několik posledních let ale dům využívala sociálně terapeutická dílna. Teď tu budou hlavně místní, třeba Šlajerky z Kamenky, 15členný ženský pěvecký spolek. Těší se jeho předsedkyně Jarmila Slaninová.
5: My tam budeme každé úterý zkoušet, no a kromě toho se tam chystají i aktivity s malýma dětma, rukodělné a takové. No a pak tím pádem, že je kulturák, tak letos poprvé, kdyby se stalo, nedej bože, že nahody bude škaredě pršet nebo něco, tak máme mokrou variantu a to doteďka nebylo.
1: Děvčátko z kolonie.
2: Zpívají dodnes místní ženy operetní píseň Děvčátko z kolonie. V minulosti ji používali jako znělku pro místní rozhlas ve čtvrti. Radnice Brno Střed nechala přes léto opravit kulturní dům za necelých 200 000 korun. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Mimochodem hledáme nejzábavnější postavu z Cimrmanových her. Hlasujte v anketě na našem webu radiožurnál.cz. No a za chvíli v našem nočním vysílání zprávy, počasí, sport a zelená vlna.
1: Socher slaví 100 let.
2: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
0: Jedna hodina 30 minut. Ve studiu Denisa Hergeslová.
3: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila u 122 kontrol. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. V Záhřebu protestovali v sobotu desítky tisíc lidí kvůli nelegálnímu skladování odpadu ve středním Chorvatsku. Demonstranti požadují rychlejší zásah vlády a odvoz průmyslového a zdravotnického materiálu. Toho je u města Gospič víc než 30 tisíc tun. Podle ekologů v oblasti kontaminuje pitnou vodu a znečišťuje ovzduší. Úřady to odmítají. Chorvatská vláda slíbila vyčištění místa, ale podle demonstrantů postupuje pomalu. Dnes naposledy se příznivci železnice projedou po trati kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrový úsek od 1. října zruší. Pro cestující se nic nezmění, trať totiž v posledních letech sloužila jen jako vlečka. Zájemci se s ní ale dnes můžou rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost D-Länderbahn, která provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje.
1: Sport.
3: České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Od 14 hodin a 30 minut nastoupí v Berlíně proti Číňankám. V pondělí pak narazí ještě na obhájkyně titulu z Ameriky. Do play-off postupují ze čtyřčlenné skupiny tři nejlepší celky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřená D1 u Trhového Štěpánova a nebezpečí na 14. Ulánova. Dálnice D1 z Prahy do Brna za exitem 56 Trhový Štěpánov stále uzavřená. Na 62. kilometru se odstraňují pozůstatky požáru nákladního vozidla. Odklon na 56. kilometru, na dálnici se vrátíte na kilometru 66. Na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem zpomalte za Lánovem. Došlo tam k nehodě vozidla, na místě zasahují záchranáři, projíždí se s opatrností Kyvadlově. V Praze Vekbelské za sjezdem z Liberecké ve směru do centra dejte pozor. Osobní vozidlo tam narazilo do svodidel, projíždí se jedním pruhem. A v Prostějově na Vojáčkově náměstí projíždějte opatrně ve směru k dálnici D46. Hlášený je tam střed auta s chodcem, na místě zasahují záchranáři a hasiči. Průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty se v noci pohybují mezi 13 a 9 stupni, v údolích klesají až k 7 stupňům Celsia, ojediněle se objevují přehánky, přes den pak čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě, místy přechodně až oblačno, nejvyšší teploty přes den 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a na horách naměříme kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
0: Na to slovo budeme předávat i dál, konkrétně vám, našim posluchačům, protože za zhruba půl hodiny odstartuje v našem nočním vysílání taky telefonická soutěž. Ještě dneska, protože

0: teď je už 4 minuty po půl druhé. Z hudby za chvíli Jennifer Lopez, Aerosmith, první single od Aerosmith, no a teď taky skupina Go Go Dolls. Ať se vám dobře poslouchá.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: I dál posloucháte vysílání víkendového radiožurnálu na hodinách 2:45. Už 30 let pořádá Terezínský památník výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol, tvoří na dané téma a sami si vyhledávají historické detaily a příběhy lidí, které zobrazují. Teď můžete v Terezínském muzeu Geta vidět speciální výstavu, která představuje výběr oceněných uměleckých děl.
1: Ten rok byl téma domov a mě tehdy zaujal příběh Vintových dětí. Dohledávala jsem si ty různé osudy, jak to probíhalo ten příběh, a vlastně jsem stvárnila příběh holčičky. Je to zrovna zobrazený ten moment při tom odjezdu, kdy vlastně neví, co jí čeká, opouští ten svůj domov.
2: Popisuje jedno ze svých děl několikanásobná vítězka soutěže Tereza Piskláková.
1: Tady ten vznikl v roce 2018 a první jsem posílala do soutěže v roce 2013, když jsem byla v 7. třídě. Já jsem potom posílala ještě 5krát a vždycky jsem to asi nějak se podařilo vystihnout. Vždycky se mi podařilo umístit.
2: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
3: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
2: Přibližuje lektorka Sylvie Holubová. Od roku 2015 nese soutěž název Memoriál Hany Greenfieldové. Na počest bývalé vězenkyně Terezínského geta a podporovatelky aktivit s tematikou holokaustu. A v rámci soutěže porotci udělují také cenu Erika Poláka.
3: Co se týče udělování ceny Erika Poláka, tak to je velmi prestižní cena. Vlastně kdo tuto cenu dostane, je to vlastně srovnatelné s prvním místem, tak to je zase na počest historika památníku Terezín a vlastně také bývalého vězně Terezínského geta.
2: Výběr oceněných uměleckých prací mohou lidé shlédnout do konce října v předsálí kina v muzeu geta. Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.

0: perfect day. Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
1: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
0: US Open na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Dvě hodiny v noci. Denisa Hergeslová, zprávy.
3: V Moskvě skončilo jednání amerických vyjednavačů s prezidentem Putinem. V Kyjevě se sejdou s prezidentem Zelenským. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Podle policie o desetinu víc než loni. Fotbalisti Plzně mají první ligovou výhru pod koučem Kováčem. Zvítězili v Brně nad Artisem. Je neděle 6. září, jsou tu zprávy a máme tu taky předpověď počasí. Zítra bude až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Do Moskvy se američtí vyjednavači bezpečně dostali. Ukrajinci, podobně jako v případě návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa minulý týden, přerušili dronové útoky na cíle v okolí ruské metropole. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že je ochotný zastavit údery v oblasti Moskvy do konce pondělí. Také ruský prezident Putin dal pokyn 3 dny letecky neútočit na Kyjev.
5: Ukrajinské vlasti opublikovali svůj příslib.
4: Vladimír Putin při schůzce s Kushnerem a Witkoffem připustil, že ukrajinská vláda navrhla široké 3denní příměří. Na něčem takovém se ale Kreml s Kyjevem nikdy nedohodli. Lídr Ruska ale vyjednavače ujistil, že udělá vše, na co má vliv, pro bezpečnost jednání, jich samotných i jejich doprovodu. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Policisté evidují při kontrolách víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce. Za prvních 8 měsíců roku se přestupků dopustilo přes 26 100 řidičů. Oproti loňsku je to za stejné období nárůst o 10%. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
6: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
3: Za 3 vteřiny podle něj auto v 50-kilometrové rychlosti ujede víc než 40 metrů. Podzimní dovolenou letos plánují lidé strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
7: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
3: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí letos na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% bodů méně než loni.
0: Sport.
3: Fotbalisti Plzně vyhráli první zápas nejvyšší domácí soutěže pod vedením nového kouče Radoslava Kováče. Brněnský Artis porazili na jeho hřišti 3-0. Branky dali v závěru první půle. Memič, Suáré a Červ. Spokojený trenér Kováč vyzdvihl, že jeho tým taky poprvé v sezóně neinkasoval.
8: My jsme byli efektivní první poločas. Vlastně nás uklidnil naše druhý gol. Nebylo to úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme tady jako vyhráli. Hlavně jsem hrozně rád za tu nulu, za ten výsledek, za tu nulu pro Vigio, protože to je vlastně poprvé po 9 kolech, kdy jsme vlastně obdrželi nulu, což je důležitý a ten výsledek nás těší, ale určitě práce máme dost.
3: V dalších zápasech 7. kola Slavia porazila brněnskou zbrojovku 4-0, Slovácko.